do brokátových šatů ani natírat vonnými oleji. Namísto toho vzala nůžky a stříhala svoje krásné zlaté vlasy pramen po prameni, až byla dočista holohlavá. Potom přistoupila k úzkému věžnímu okénku, aby kadeře vyhodila. Jako třpitivé zlaté pavučinky se snášely pomalu k zemi, ale jiné ulpívaly na ochozech a výčnělcích nebo poletovaly kolem, takže lidé venku si udiveně říkali šeptem i nahlas: podívejte, zlatá věž, zlatá věž. To už byl na cestě za Doňou Juanou král Pedro. Také on spatřil onen prazvláštní úkaz a nemohl se vytoužené krasavice ani dočkat. Vtrhl do její komůrky, avšak místo zlatovlasé Doni Juany uviděl šerednou holohlavou ženu v propáleném řeholním rouchu. Co tady děláš? Kde je Doňa Juana? Vykřikl. Ale já jsem přece Doňa Juana, odpověděla ta šereda se smutným úsměvem. Což pak jsi si nevšiml mých vlasů, jak padají oknem? A což pak po mně už netoužíš, králi? Ne, stokrát ne. A za to, co jsi udělala se svými vlasy, v této věži zemřeš. Rozkřičel se Pedro, vyběhnuv z komůrky a přikázal žalářníkům, aby od té chvíle nepodali paní Juaně ani doušek vody. Kupožačka se zhrozila, jak je král krutý, a nepožádala ho proto o milost. V pokoji za několik dnů skonala, doufajíc jen, že se o jejím osudu dozví ten, kdo Pedrovi všechny jeho zlé skutky po zásluze odplatí. Přání krásné Doni se brzy vyplnilo. Sám její manžel vedl proti Pedrovi boj a v kruté seči utěl nemilosrdnému králi hlavu. A v Sevilje se provždy začalo říkat věži, kde byla Doňa Juana uvězněna, zlatá věž.

jak mongolský chán Tochtamiš dobyl lstí města Moskvy. Sotva se začal psát rok 1382, objevilo se nad širou ruskou zemí podivuhodné nebeské znamení. Tu před soumrakem na západní straně, anebo před svítáním na východě, letěla nebem kometa, podobající se dlouhému ostrému kopí, a její jas byl tak oslňující, že lidé raději klopili zrak, aby snad neoslepli. Jistě bude zle, říkali. Nepřítel pokoří a zdeptá matičku Rus za naše veliké hříchy. Takové řeči se vedly po celé zemi. Nikdo však ani netušil, jak rychle se pohroma blíží. Sotva totiž povolili zimní mrazy, sebral vládce Zlaté hordy, mongolský chán Tochtamiš veliké vojsko a zamířil s ním k řece Volze. Aby celé tažení zůstalo v tajnosti, zajímal a vybíjel celé vesnice a ty, kdo přežili, houfně posílal do otroctví. A přece se o Tochtamišovi dozvěděl kníže Dmitrij Suzdalský i Oleg Ryazanský. Ale nepostavili se mu na odpor, jak by každému velela povinnost a čest. Nýbrž právě naopak nabídli chánovi své služby. Doufali totiž, že hlavním cílem Mongolů je bohatá Moskva, a v skutku se ve svém odhadu nemýlili. Tochtamiš zrádce blahosklonně přijal, vzal od nich i drahocenné dary, ale smrtí pohrozil každému, kdo by se mu protivil. Tak získali Tataři nečekané posily a sám Oleg Ryazanský je vedl rovnou cestou k Moskvě. Zvěst o nebezpečí přinesl posléze Moskvanům jakýsi statečný kupec, jemu se podařilo utéci z tatarského zajetí. Hned proto vyjel veliký kníže moskevský Dmitrij Donský se svou družinou z města, aby svolal vojsko na jeho ochranu. Jenže mnozí z panstva odmítli pro vlastní zbabělost, jiní se už zatím tajně spolčili s chánem. Nemohl se tedy Dmitrij vrátit jen s hrskou odvážných a věrných, které se hnal, a zůstal raději v Malé Kostromi, doufaje, že tudy ani chán na Moskvu nepotáhne. Kníže také netušil, co se ve městě právě děje. Vědět to, možná by jeho rozhodnutí bylo jiné. Neboť v Moskvě zavládl zmatek a boží dopuštění. Jedni chtěli bojovat, druzí v hrůze utíkali. Venkované přijížděli, aby u známých uchránili cennosti, a zatím v ulicích řádili bandy lupičů. Došlo to tak daleko, že zloději obsadili městské brány, aby okradli každého, ať do Moskvy přicházel nebo ji opouštěl. A nebylo trestu za taková příkoří, poněvadž jiní se opíjeli a další se ve strachu modlili. Až jakoby zázrakem přišla nečekaná pomoc. Jednoho srpnového dne přijel litevský kníže Ostěj, vnuk slavného bojovníka Olgerda. Jeho muži hned pochytali a po právu potrestali všechny lapky i výtržníky a Ostěj sám přikázal ostatním, aby se hotovili k obraně. Bojaři, kněží, vojáci, kupci, řemeslníci, starci, ženy i děti, zkrátka všichni bez rozdílu spevňovali hradby nebo připravovali zbraně. Bylo také na čase. Oleg Ryazanský už převedl Tochtamišovo vojsko přes brody řeky Oky a dne 23. srpna se objevili Tataři před hradbami. Zprvu jen ukazovali obráncům obnažené šavle, ale když jejich řady zhoustly a celý obzor se jimi černal, dal Tochtamiš povel k útoku. Mraky šípů najednou zastínily slunce. A zatímco tatarští jezdci stříleli z koní v plném trysku, stavěli ostatní ke hradbám dlouhé žebříky. Obránci se zprvu polekali. Vyděsilo je to neuvěřitelné množství střel. Ale když se objevil první Tatařín na hradbách s tasenou šavlí, vzpamatovali se. Vřící smůla i balvany z katapultů se snesly na hlavy útočníků. A koho neobrátili na útěk, toho sklál šíp ze samostřílu. U Frolovské brány bojoval jakýsi kupec jménem Adam a ten mezi útočníky poznal syna samotného chána.
rozvážně vložil šíp do kuše, zamířil a jeho střela pronikla přímo do srdce vyšňořeného jezdce. Sotva Tochtamyš spatřil, co se stalo, dal povel k ústupu. Tataři kvapem opouštěli bojiště, provázeni jásotem i smíchem Moskvanů. Toho večera se mnozí ve městě domnívali, že chán už od dalšího obléhání upustí, když ho stálo život syna. Jejich radost však netrvala dlouho. Ještě před rozedněním stály tatarské voje znovu pod hradbami a začali šturmovat ještě úporněji než předtím. Tentokrát se jich dostali na hradby desítky, leč ani jediný nepronikl do města živý. Tochtamyš skřípěl zuby při pohledu na bezduchá těla svých bojovníků a zlostně pobízel do bitvy každého, kdo jen udržel šavly. Marně. Také druhého dne musel ustoupit, nechtěl-li být poražen. Touha dobít nenáviděné město a pomstit tak synovu smrt ho však neopustila. Ještě v noci přivolal další posily a za úsvitu třetího dne se hrnuli Tataři znovu do útoku. Jen nezměrná statečnost a válečné štěstí pomáhali unaveným Moskvanům. Neboť každá jejich střela našla svůj cíl a každý kus vystřelený prakem kosil útočníky po desítkách. Chán nechtěl věřit svým očím. To, že je jeho slavné vojsko, které už dobilo tolik měst, vždyť padají jako mouchy. V té chvíli k Tochtamyšovi přispěchal Oleg Ryazaňský, aby mu cosi pošeptal do ucha. Chán ho vyslechl, přimhouřil šikmé oči a potom uprostřed nejlítějšího boje přikázal šturm zastavit. Tataříni udiveně odcházeli z bojiště. Moskvané, kteří už mysleli na nejhorší, očekávali, co se stane. A už jede ku hradbám Oleg Ryazaňský, za ním pak tatarské panstvo. Dodaleka je slyšet Olegův hlas. Je sladký, jako když medu ukapává. Moskvané, statečně jste bránili svoje město, proto vám chce dát chán milost, neboť nebojuje s Moskvou, ale s Dmitrijem Donským. Nuže, otevřete brány a vyjděte mu v ústrety z dary. Nikomu z vás pak Tataři neskřiví vlas na hlavě, jako neskřivili mě. Uvěřil moskevský pravoslavný lid slovům zrádce a nikdo v té chvíli nevzpomněl na varovný nebeský úkaz. Po hodině, po dvou se otevřely městské brány a vyšel kníže Ostěj. Vyšli bojaři i kupci s drahocenými dary, vyšli popis kříži i s ikonami. Ale sotva se poslední ďáček ocitl na louce před hradbami, vrhli se Tataři na bezbraný průvod jako lavina. Napřed zabili knížete Ostěje a duchovní, potom kupce i bojary. Mezitím vtrhli otevřenými branami do města ostatní. Ani tady neměli slitování. Prolévali krev jako vodu, zapalovali domy i paláce a ti, co nezemřeli šavlí, zahynuli v ohni nebo je utopili v řece. Nářek a dým se toho dne snášil nad Moskvou a nebylo nikoho, kdo by utěšil. Poněvadž ty, co zůstali naživu, dal hnát chán Tochtamyš do tatarské země. Bylo 26. srpna, svátek mučedníka Andriana. Ze včerejších paláců zůstaly jen ohořelé zdi, z dřevěných obydlí zuhelnatělé trámy. Chán Tochtamyš však svou pomstychtivou duši nenasytil. Po několika dnech táhl dál a neušetřil ani sídlo zrádce Olega Ryazaň.

fontána slzí. Dodnes stojí na svém místě v Bachčisaraji překrásný palác krymských chánů. Dodnes tryská na jeho nádvoří voda z mramorové fontány. Pověst však vypráví, že to není obyčejná voda, ale lidské slzy připomínající dávné utrpení. Vládl prý tenkrát chán Kerim Girej a nebylo snad panovníka, který by se mu krutostí vyrovnal. Kam jen zamířil se svými hordami divokých Tatařínů, tam se ozýval pláč a nářek, tam mnoho dní stoupal dým z vypálených příbytků. Lidé z celého Podkavkazí i z dalekých ruských vesniček se chvěli strachem už při vyslovení chánova jména. Nemá snad srdce, říkali si. Vždyť, kdyby nějaké měl, třeba i z kamene nebo dokonce ze železa, přece jen by se v něm alespoň někdy ozvalo. A chán se opravdu neslitoval nad nikým. Jedinou prosbu nevyslyšel, a čím větší z něho měli poddaní hrůzu, tím byl spokojenější. Tak ubíhala dlouhá léta, až krutý vládce zestárl. Podnikal však dál své dobyvačné výpravy a právě tehdy zavítal do polské země. Naloupil nesčíslné množství drahokamů, zlata i drahých látek, když ale mu hlavní eunuch přivedl drobnou, vystrašenou dívku, nemohl z ní chán ani spustit oči a hned poručil, aby ji dali do harému. Marie, jak se zajatkyně jmenovala, byla mladičkou polskou kněžnou. Viděla, jak Tataři pobili do posledního všechny, kdo hájili otcovi hradby i věž. Viděla plameny ve své komnatě a potom, když ji spoutali a ona spatřila Girejovu tvář, litovala, že zůstala naživu. Nejinak tomu bylo i v Bachčisaraji. Třeba, že chán poručil, aby jeho vyvolené neskřivili ani vlásku a sám jí přinášel vybraná jídla, roucha i skvostné šperky, dívka den ode dne chřadla. S každým západem slunce cítil chán, jak mu srdce usedá a bolí pro Marii. S každým úsvitem se rozechvíval nadějí, že se uzdraví. Ale jako skřivánek nezaspívá ve zlaté kleci a po čase zahyne, tak jednoho dne skonala i dívka Marie. Tenkrát vytryskly chánovi z očí poprvé slzy. Byly velké a krvavé, jako by stařec chtěl najednou vyplakat celý svůj krutý, nelítostný život. A v pláči také došel na nádvoří paláce, kde spatřil kameníka Omera. Tebe právě potřebuji, řekl chán. Vím, že dokážeš z kamene zázraky, a protože chci, aby o mém žalu pro Marii věděli lidé na věky, musíš vytvořit dílo, které vyjeví každému můj smutek na první pohled. Kameník zprvu neodpověděl, jen svým hlubokým pohledem sledoval starcovu tvář a teprve po chvíli promluvil. Vidím tě poprvé plakat, můj pane. A když se objevily slzy na tvé tváři, může se rozplakat i kámen. Nemysli však, že potkalo neštěstí jen tebe. Tisíce a tisíce bezbraných si sám připravil o všechnu radost a nikdy si s jejich slzí ani nepovšiml. I mne si odvlekl jako otroka z rodného Íránu. Dal pobít celou mou rodinu a zbavil mne cti. Podařili se mi tedy dílo, které žádáš, věz, že nebude hovořit jen o tvé nešťastné lásce, ale také o mém životě, tvou vinou zmařeném. Jindy by chán dal každého za taková odvážná slova bez rozmyšlení katovi. Omerovi však ani neodpověděl, a jen ho prosil, aby se pustil do práce co nejdříve. Kameník svůj slib dodržel. Na nádvoří, právě na místě, kde s ním stařec rozmlouval,
vystavěl podivuhodnou fontánu. Do chladného mramoru totiž vytesal desítky květů a uprostřed každého lidské oko. Když potom dokončil poslední kvítek a odložil dláto, stalo se, co předpověděl. Ze všech očí uprostřed květů vytryskl proud slzí a v šumění těch mnoha pramenů i pramínků jako by se rozezněl

O Faustově domě. Mnoho je vyprávění o doktoru Faustovi a mnoho je i památek, které doktora Fausta připomínají. Tak v Praze na Karlově náměstí stojí starobylá výstavná budova, oddávna nazývaná Faustovým domem. Neboť právě tady podle pověsti neblahý mistr magie žil a odtud také si jej odnesl ďábel, když Faustovi vypršela stanovená lhůta. Důkazem o tom byla prý začouzená díra ve stropě i rozbité křivůle, baňky, tyglíky, skumavky a rozházené knihy či pergameny po zemi, zkrátka nepořádek, který Faust způsobil při svém smrtelném zápase s pekelníkem. Celá desetiletí se proto lidé tomu místu raději na stohonu vyhýbali a dovnitř už by nevkročil ani ten největší odvážlivec. Dům pustl a chátral a páni na novoměstské radnici se vzdali myšlenky, že by ho snad vůbec někomu prodali, natož výhodně. Ani ten nejbědnější nuzák by se sem nenastěhoval, třeba neměl kde složit hlavu. Až jednoho sychravého podzimního dne zažili konšelé překvapení. Ve dveřích radniční síně stál, kde se vzal, tu se vzal, vychrtlý student v černé pláštěnce a s poníženou úklonou slavnou radu žádal, zda by mu nemohla poskytnout zdarma ubytování. Že je z venkova, na univerzitní kolej nemá a tak si vzpomněl na opuštěný Faustův dům. Radní měli pro mládence pochopení a bez váhání tedy přinesli zrezivělý klíč od vrat. A nebojíš se ani trochu tam přebývat sám? Víš přece, co se o domě vypravuje, zeptal se nakonec studenta ten nejstarší, když mu klíč odevzdával. Odpověď však byla taková, že se všichni podivili mládencově kuráži. Nemohu se bát babských tlachů. Za krátký čas poznáte sami, vážení pánové, jak se mi povede. I kdyby z toho domu čert Fausta skutečně odnesl, mně se na kůži nedostane. S tím student z radnice odešel a rovnou si to namířil na vzdálenou protilehlou stranu náměstí, aby byl doma co nejrychleji. Mrholilo, na prahu se rychle snášel soumrak a mládenec toužil jen potom, aby už mohl svléknout promočenou pláštěnku a zout děravé boty. Proto, když Faustův dům odmykal, ani si nepovšiml skřípění klíče v zámku a stejně tak nevěnoval pozornost pavučinám, které na něm uvízly při cestě po schodišti. Se zažehlou loučí pak otevřel dveře do první místnosti. Byla to vzácným dřevem obložená jídelna s velikým stolem i pohodlnými křesly. Nejvíc však v té chvíli přitahoval studenta krb a v něm připravená polena na otop. Zapálil je a když plameny zahnaly tmu, vydal se do další místnosti. Od stropu až k podlaze tu stály na policích vyrovnané knihy. Na pracovním stole pak čisté i popsané pergameny, kalamář s brkem. A při pohledu na všechno se už student těšil, jak se mu tu bude dobře pracovat. Čekalo jej však ještě jedno příjemné překvapení. Útulná ložnice s pohodlnou postelí a vysoko nastlanými peřinami, takže mládenec neodolal. Než bys řekl švec, koukal mu z těch peřin jenom nos a pak už se rozléhalo domem jeho pravidelné oddechování. Slunce stálo hodně vysoko, když se mládenec probudil. Poněvadž nechtěl zahálet, hned se začal ohlížet po nějakém hadru a koštěti, aby vysmíčil prach a pavučiny, kterých se za léta usadilo v domě habaděj. Dřív ale, než mohl svůj úmysl uskutečnit, pohledl náhodou do tmavého kouta ložnice a co nevidí. V jakémsi výklenku tam zel obdélníkový otvor, dostatečně veliký, aby se jim protáhl i dospělý člověk. Student bezbázně do otvoru vstoupil. Šlápl na první schod, potom na druhý a další, až se ocitl v místnosti, kterou předtím ještě nespatřil.
I tady visely pavučiny jako šeré záclony, ale pod nimi se skrývalo alchymistické náčiní a rozevřené knihy s tajným písmem. Uprostřed stropu pak se černala nepravidelná díra, jako by právě tudy proletěl pekelník s doktorem Faustem. Student nebyl na pochybách. Ano. Odtud čert v skutku odnesl svou oběť a nebyly to tedy jen babské tlachy, jak si předtím myslil. Trochu jej i zamrazilo v zádech. Ale proč by se bál, řekl si. Vždyť do žádného spolku s rohatým přece dobrovolně nevstoupím. A jako by chtěl potvrdit svoje rozhodnutí, jal se s chutí uklízet právě Faustovu kouzelnickou alkovnu. Dřevem zahradil díru ve stropě, vysmejčil podlahu i stěny a dal se do rovnání knih i podivného alchymistického náčiní. Náhle však vykulil oči údivem. Když zdvihl jeden tlustý svazek, uviděl pod ním černou misku a na té misce se blýskal z brusu nový stříbrný tolar. Jako na zavolanou, vykřikl radostně mládenec a honem peníz zkousl, jestli je pravý. Inu pravý byl a snad proto ucítil student notný hlad. Nerozmýšlel se tedy, vyběhl na náměstí, aby si v první hospodě poručil k jídlu i k pití, co hrdlo ráčí. Ještě nikdy předtím se tak dobře nepoměl a ze stříbrňáku mu navíc zbylo dost a dost na příště. Toho dne už také moc neudělal, jen zběžně poklidil, umíniv si, že hned ráno napraví, co zameškal. Jenže sotva druhého dne procitl, znovu ho cosi táhlo po schůdkách do alkovny a tam na černé misce svítil další stříbrňák. Student se ulekl. To nemůže být náhoda. Jistě mě takhle láká ďábel do svých osidel, uvědomil si. A tolaru se zprvu ani nedotkl. Po chvíli však, jako by mu začal našeptávat druhý hlas. Proč bys jsi ten peníz nevzal? Počkej, ještě se ti moc dobře hodí. Blíží se zima a palce ti koukají z bot. Včera se přece také nic nestalo, když jsi vzal první stříbrňák. Dále už mládenec nečekal. Sebral tolárek a honem na rynek. Tentokrát, aby si opatřil střevíce se špičatými zobany podle tehdejší módy. Od té doby si začal chodit pro stříbrňák každý den a každý den ho skutečně na černé misce nalezl. Nemyslete si však, že byl alespoň šetrný. Vystrojil se, nafintil se jako nějaký šlechtický hejsek a zbytek pokaždé rozkutálel ve všech hospodách, co jich po Praze bylo. Samozřejmě, že na učení nesáhl a do přednášek nepáchl, jak by smet. Za to se vychloubal od rána do večera svým hospodským kumpánům, která knehne ani prstem a přece získá stříbrný tolárek denně. A jsem na nejlepší cestě k tomu, abych měl i zlaťák, dodával, záhadně se ušklíbaje. Kamarádům z mokré čtvrti šla studentova slova jedním uchem dovnitř a druhým zase ven, hlavně když se mohli zadarmo dostat k truňku. Poklepávali proto mládenci po ramenou, jakýže je kaprňák, a ať to s tím zlaťákem zkusí, myslíce si nejspíš, že povedený synáček chce připravit zazobaného tatíčka o víc, než připravil dosud. Jenže student tentokrát do větru nemluvil. Z dlouhé chvíle si totiž začal prohlížet onu knihu, pod kterou našel misku s tolarem a počase porozuměl klikyhákům na jejich stránkách natolik, že mohl zavolat nečisté síly, aby mu zlaťák přinesli. Pravda, dlouho se k tomu neodvažoval, ale toho večera, když se pochlubil i v hospodě, vracel se do Faustova domu s předsevzetím, že dukát dostane. Byl tenkrát jasný hvězdný večer, ale zanedlouho poté, co za mládencem zapadla vrata, přišla z ničeho nic taková,
taková bouřka, že málo kdo podobnou vůbec zažil. Blesk stíhal blesk, hrom ohlušoval a Pražané se krčili se sepjatýma rukama u zapálených voskovic. Snad největší tartas nastal právě kolem Faustova domu. Kdo tím směrem pohlédl, viděl jen plameny a kouř a mnozí se nemohli dočkat úsvitu, aby zvěděli, co se tam přihodilo. Jenže ráno stál dům pochmurný a tichý, jako dlouhá léta předtím, a po nějaké škodě nebylo zvenčí ani památky. Jen student na volání ze Vlounů neodpovídal. Rozhodli se proto vejít za ním dovnitř. Jídelnu, pracovnu i ložnici však našli opuštěné a teprve v alkovně přišli na kloub celé záhady. Místnost byla plná syrného pachu a uprostřed stropu byla znovu ohořelá díra. Na vlas ta, kterou ďábel odnesl Fausta. Takže student skončil stejně jako doktor. Jeden ze sousedů řekl nahlas to, co si všichni myslili. Na další už návštěvníci nečekali. Horem pádem utíkali z alkovny, aby byli co nejdříve venku a aby do Faustova domu opět na dlouhá léta lidská noha nevkročila. Nikdo si ve strachu ani nevšiml, že vedle jedné rozevřené knihy s tajným písmem leží na černé misce docela nový stříbrný tolar.

0: Bylo skoro 11 hodin, když jsme dorazili k definitivnímu cíli našeho nočního dobrodružství. Vlhká mlha velkoměsta zůstala za námi a noc byla docela příjemná. Od západu vál teplý vítr a po obloze pomalu pluly těžké mraky, za jejichž okraji chvílemi vykukoval poloviční měsíc. Bylo dost jasno, takže jsme viděli poměrně daleko, ale Tadeusz Scholto přesto sundal z kočáru jednu postranní lucernu, aby nám posvítil na cestu. Sídlo zvané Pondicherry Lodge stálo na soukromém pozemku a ze všech stran bylo obehnáno vysokou kamennou zdí, do níž byly nahoře zacementovány střepiny skla. Jediný vchod představovala úzká železem pobitá vrata. Náš průvodce na ně zabušil zvláštním dvojitým úderem, jakého užívají listonoši. Kdo je? Zvolal mrzutý hlas uvnitř. To jsem já, přece mě poznáte podle klepání, McMurdo. Ozvalo se nevrlé zamručení a v zápětí chřestění a cinkot klíčů. Vrata se stěžka otevřela dovnitř a za nimi se objevil pomenší člověk s propadlým hrudníkem. Žluté světlo naší lucerny dopadalo na jeho předkloněnou tvář a mrkající, nedůvěřivé oči. To jste vy, pane Tadeuši? A co jsou začti ostatní? Pán se o nikom jiném nezmiňoval a nedal mi žádné příkazy. Opravdu ne? To se divím, McMurdo. Včera večer jsem bratrovi řekl, že si přivedu pár přátel. Pán dnes vůbec neopustil svůj pokoj, pane Tadeuši, a žádné pokyny jsem nedostal. Víte přece, jak přísně musím dbát na dodržování pánových instrukcí. Vy můžete jít dál, ale vaši přátelé budou muset zůstat před vraty. S takovouhle nečekanou překážkou jsme nepočítali. Tadeusz Scholto se zmateně a bezradně rozhlédl kolem sebe. To bych do vás neřekl, McMurdo, dopravil. Když se za ně zaručím, musí vám to stačit a navíc je s námi dáma, nemůže přece tak pozdě v noci postávat někde na silnici. Je mi moc líto, pane Tadeuši, řekl vrátný neoblomně. Ti lidé jsou možná vaši přátelé, ale to ještě neznamená, že jsou to taky přátelé mého pána. Dobře mi platí za to, že konám svou povinnost a já jeho důvěru nesklamu. Nikoho z těch vašich přátel neznám. Ale ano, znáte, McMurdo, zvolal Sherlock Holmes vesele. Nechce se mi věřit, že byste na mě zapomněl. Nespomínáte už na toho amatéra, co s vámi před 4 roky boxoval na vašem benefičním večeru u Alisona Tricola? No ne, pan Sherlock Holmes, zařičel boxer. Pane bože, jak je to možné, že jsem vás nepoznal? Neměl jste tu tak klidně stát, měl jste vyrazit kupředu a naťuknout mi bradu tím svým dvojitým direktem. To bych vás byl poznal bez vyptávání. Věčná škoda, že jste nechal boxování, mýval jste talent. Kdybyste se byl dal k nám do party, mohl jste to někam dotáhnout. Tak vidíte, Watsone, až zkrachuju ve všem, mohu se pořád ještě uplatnit v téhle vědecké profesi, řekl Holmes se smíchem. Krk na to, že nás teď kamarád nenechá stát venku v téhle zimě. Pojďte dál, pane, jen pojďte dál, vy i vaši přátelé, odpověděl vrátný. Je mi líto, pane Tadeuši, ale mám moc přísné příkazy. Musel jsem si vaše přátelé nejdřív oťukat, než je pustím dál. Uvnitř vedla zanedbaným parkem štěrková cestička k veliké hranaté a všední budově celé ponořené do stínu s výjimkou jediného rohu, na který dopadaly paprsky měsíce třpitící se v okně podkrovní místnosti. Z obrovské budovy obklopené ponurou atmosférou mrtvého ticha nás mrazilo u srdce. Dokonce i Tadeusz Scholto byl poněkud nesvůj a lucerna se mu kymácela v ruce a chřestila. Tohle nechápu, řekl. Muselo tu dojít k nějakému omylu. Řekl jsem přece Bartoloměji zcela jasně, že se tu objevíme a u něho v okně se teď ani nesvítí. Nevím, o co si o tom má myslet. Dává budovu vždycky takhle střežit? Zeptal se Holmes. Ano, drží se pořádků, které tu zavedl otec. Musíte vědět, že Bartoloměj byl otcův miláček. Někdy mě dokonce napadá, zda mu otec neřekl víc než mě. Tamhle nahoře, jak se třpití to měsíční světlo, to je Bartolomějovo okno. Je sice úplně jasné, Ale to dělá ten měsíc. Nezdá se mi, že by se uvnitř svítilo. Je tam tma, řekl Holmes. Vidím ale záblesk světla v tom okénku vedle dveří. A to je domovnický byt. Bydlí tam stará paní Bernstonová. Ta nám všechno poví. Měli byste tu snad ale chvilku počkat, poněvadž neví, že jsme tu a mohli bychom jí zbytečně vyděsit, kdybychom k ní vpadli všichni najednou. Hrome, ale pst, co je tohle? Zvedl lucernu a ruka se mu třásla tak, že se kruhy světla kolem nás začaly mihat a vířit. Slečna Morstenová sevřela mé zápěstí a všichni jsme zůstali stát s bušícími srdci. Napjatě jsme naslouchali. Z velkého černého domu zazněl do tiché noci nesmírně smutný, žalostivý zvuk, plačtivý nářek, přerývané kvílení zděšené ženy. To je paní Bernstonová, řekl Sholto. Jiná žena v domě není. Počkejte tu, za moment jsem zpátky. Rozběhl se ke dveřím a tím svým zvláštním způsobem na ně zabušil. Viděli jsme, že mu otevřela vysoká stařena, radostí celá bez sebe, jakmile ji spatřila. Och, pane Tadeuši, jak jsem ráda, že jste přišel. Tak ráda. Slyšeli jsme mnohonásobné projevy její radosti, dokud se dveře nezavřely a hlas nezanikl v tlumeném monotónním drmolení. Náš průvodce nám ponechal lucernu. Holmes s ní pomalu zakroužil kolem sebe a pronikavě se zahleděl na dům a na velké hromady hlíny, zavalující celé okolí. Stáli jsme se slečnou Morstenovou vedle sebe a její ruka vklouzla do mé dlaně. Láska je zázračná a jemná věc. Do dnešního dne jsme se nikdy neviděli. Nepadlo mezi námi jediné slůvko. Nikdy jsme si nevyměnili jediný pohled svědčící o náklonnosti. A přesto teď, ve chvíli nebezpečí, naše ruce instinktivně hledaly jedna druhou. Později jsem se tomu divil, ale tehdy mi připadalo docela přirozené vyjít jí tímto způsobem vstříc. A také ona mi pak často vyprávěla, že se ke mně o pomoc a ochranu obrátila zcela bezděčně. A tak jsme tam stáli a drželi se za ruce jako dvě děti a v našich srdcích byl mír navzdory všem těm temným okolnostem, které nás obklopovaly. Tohle je ale podivné místo, řekla a rozhlédla se kolem sebe. Vypadá to, jako by si tu dali dostaveníčko krtci z celé Anglie. Něco podobného jsem viděl na svahu jednoho kopce u Ballaratu, kde pracovali zlatokopové. A pohnutky byly stejné, řekl Holmes. To, co vidíte, jsou stopy po těch, kteří tu hledali poklad. Nezapomínejte, že po něm pátrali 6 let. Žádný div, že to tu kolem vypadá, jak někde na štěrkovišti. V tom okamžiku se dveře domu rozlétly do kořán a vyběhl z nich Tadeuš Sholto s rozpřaženýma rukama a hrůzou v očích. S Bartolomějem není něco v pořádku, křičel. Hrůza mě obchází. Tohle není nic pro moje nervy. Opravdu téměř plakal strachy a v nervózní slabožské tváři vykukující z velikého astrachánového lince měl bezradný prosebný výraz vystrašeného dítěte. Pojďme do domu, řekl Holmes ostře a rozhodně, jak mýval ve zvyku. Pojďte, prosím vás, pojďte, žadonil Tadeuš Sholto. Já si vážně netroufám dávat nějaké příkazy. Šli jsme všichni za ním do bytu domovnice, který byl po levé straně chodby. Stařena přecházela sem tam a vypadala znepokojeně, ba ustrašeně. Zalamovala si prsty, ale zdálo se, že pohled slečny Morstenové ji poněkud uklidnil. Zaplať pán Bůh za tu vaši milou a klidnou tvářinku, zvolala. Dělá mi dobře, když vás vidím. Já jsem dneska tolik zkusila. Naše společnice ji pohladila pohubené upracované ruce a zamumlala pár laskavých s ženskou konejšivostí pronesených slůvek, po nich se do stařeniny bezbarvé tváře opět vrátila krev. Pán se zamkl u sebe v pokoji a přestal mi odpovídat, vysvětlovala. Čekala jsem celý den, kdy se ozve, a poněvadž mívá ve zvyku uzavírat se do samoty častěji, asi před hodinou mě přepadly obavy, že s ním není něco v pořádku. A tak jsem šla nahoru a nakoukla klíčovou dírkou. Musíte jít nahoru, pane Tadeuši. Musíte jít nahoru a podívat se sám. Vydávala jsem pana Bartoloměje Šolta v radostech i starostech celých 10 let, ale nikdy jsem ho neviděla tvářit se tak jako teď. Sherlock Holmes uchopil lucernu a šel napřed, neboť Tadeuš Šolto strachy drkotal zuby. Byl v takovém šoku, že jsem se cestou po schodech do něho musel zavěsit a vést ho, poněvadž se pod ním třásla kolena. Holmes dvakrát vytáhl z kapsy lupu a pozorně zkoumal jakési stopy na koberci z kokosových vláken, které mi připadaly jen jako pouhé šmouhy prachu. Vystupoval po schodišti pomalu, krok za krokem, s lucernou až u země a vrhal pronikavé pohledy vpravo i vlevo. Slečna Morstenová zůstala u vyděšené domovnice. Třetí zákrut schodů končil poměrně dlouhou rovnou chodbou, v níž po pravé ruce visel indický koberec s nějakým velkým vytkaným obrazem a do které vedly zleva troje dveře. Holmes postupoval chodbou pořád stejně pomalu a metodicky. Drželi jsme se mu v patách a naše dlouhé černé stíny se dloužily dozadu do chodby. Cílem naší cesty byly třetí dveře. Holmes zaťukal, ale nedostal žádnou odpověď. Pokusil se tedy zmáčknout kliku a otevřít dveře násilím. Byly však zevnitř zavřeny na širokou a pevnou zástrčku, jak jsme zjistili, když jsme k ním zvedli lucernu. Klíčem bylo sice otočeno, ale přesto nevyplňoval celou klíčovou dírku. Sherlock Holmes se k ní sklonil, ale okamžitě se znova narovnal a s hvíznutím se nadechl. V tomhle je nějaký ďábelský trik, Watsone, řekl. A byl tak rozčílený, jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Co tomu říkáte? Skrčil jsem se ke klíčové dírce a s hrůzou jsem ucouvl. Do místnosti dopadal svit měsíce a osvětloval jí matnou rozptýlenou září. Jakoby zavěšena ve vzduchu, neboť vše pod ní bylo ponořeno do stínu. Zírala přímo na mě tvář našeho společníka Tadeuše. Táž vysoká lesklá lebka, vroubená týmž věnečkem zrzavých vlasů, týž bezkrevný obličej. Rysy však skřivil děsivý úsměv. Strnuli v nepřirozeném šklebu, který v té tiché a měsícem ozářené místnosti drásal nervy hůř, než kdyby se ten člověk kabonil a mračil. Tvář se podobala tváři našeho malého přítele tak nápadně, že jsem se ohlédl, abych se ubezpečil, zda je v skutku s námi. Potom jsem si ale uvědomil, že nám říkal, že jsou s bratrem dvojčata. Hrůza, řekl jsem Holmesovi. Co budeme dělat? Musíme vylomit dveře, řekl. A vrhl se na ně celou vahou svého těla. Dveře zapraštěly a zaskřípěly, ale nepovolili. Spojenými silami jsme se do nich opřeli znova a tentokrát s náhlým lupnutím praskli a my jsme se octli v pokoji Bartoloměje Šolta. Místnost byla zařízena jako chemická laboratoř. U zdi naproti dveřím stála dvojitá řada lahviček se zabroušenými zátkami a stůl byl přeplněn bunzenovými hořáky s kumavkami a retortami. V rozích stály nádoby s kyselinou v proutěných koších. Jedna z nich zřejmě praskla nebo měla trhlinu, poněvadž z ní vytékal pramínek temně zbarvené tekutiny a vzduch byl prosycen podivně štiplavým dechtovým zápachem. U jedné zdi stál žebříček, kolem něhož se povalovaly kusy latí a omítky, a ve stropě nad ním se černal otvor dost velký na to, aby jim člověk prolezl. Pod žebříčkem bylo nedbale pohozeno dlouhé lano. U stolu na obyčejné židli s dřevěnými opěradly seděl pán domu, celý zhroucený, s hlavou pokleslou na levé rameno a s tím přízračným nevyspytatelným šklebem ve tváři. Byl stuhlý a studený. Zřejmě už byl mrtev několik hodin. Zdalo se mi, že nejen rysy ve tváři, ale i všechny údy má skřivené a pokroucené tím nejfantastičtějším způsobem. Na stole u jeho ruky ležel podivný instrument. Hnědá, jemně žilkovaná hůl s jakousi kamennou hlavicí připomínající kladivo a neuměle přivázanou silným provazem. Vedle ležel list papíru vytržený ze zápisníku, na kterém bylo načmáráno pár slov. Holmes jej přelétl očima a pak mi papír podal. Podívejte se, řekl a významně povytáhl obočí. Posvítil jsem si lucernou a četl jsem smrazením v zádech. Podpis 4. Pro pána Jana, co tohle všechno znamená, zeptal jsem se. Že to je vražda, řekl a sklonil se nad mrtvým. A to jsem čekal. Podívejte se sem. Ukázal na cosi, co vypadalo jako dlouhý tmavý trn vbodnutý do kůže mrtvého právě nad uchem. To vypadá jako trn, řekl jsem. Také, že to je trn. Můžete jej vytáhnout. Ale opatrně, je otrávený. Vzal jsem trn mezi ukazováček a palec. Vyklouzl z kůže tak hladce, že po něm málem nezůstala ani stopa a místo v pichu prozrazovala jenom nepatrná kapička krve. Pro mne je to neřešitelná záhada, řekl jsem. A místo, aby se vyjasňovala, je ta věc čím dál temnější. Naopak, odpověděl Holmes. Každým okamžikem je to jasnější. Potřebuji do řetězu událostí už jen pár chybějících článků, aby celý případ byl kompletní a souvislý. Od chvíle, kdy jsme vstoupili do pokoje, téměř jsme zapomněli na našeho průvodce. Stál dosud ve dveřích, hotový obraz hrůzy, spínal ruce a tiše sténal. Pojednou však ze sebe vyrazil pronikavý rozhorčený výkřik. Poklad je pryč, zvolal. Uloupili mu poklad. Tohle je ta díra, kterou jsme sem poklad spustili. Pomáhal jsem mu s tím. Byl jsem poslední, kdo ho viděl. Včera večer jsem odtud odcházel a když jsem šel dolů po schodech, slyšel jsem ho, jak zamyká dveře. V kolik hodin to bylo? V 10. A teď je mrtvý a až zavoláme policii, budou mě podezírat, že v tom mám prsty. No, všem podezření docela jistě padne na mě. Vy si to ale doufám nemyslíte, pánové. Nemůžete si přece myslet, že jsem to spáchal já. Přece bych vás sem nevodil, kdybych to udělal, Kriste pane. Já se z toho zblázním. Rozhazoval rukama a nepříčetně dupal v záchvatu jakési křečovité zuřivosti. Nemáte důvod k obavám, pane Sholto, řekl Holmes vlídně a položil mu ruku na rameno. Poslechněte mé rady, jeďte na komisařství a ohlašte celou věc policii. Nabídněte jim veškerou pomoc, kterou jim můžete poskytnout. Počkáme tu, dokud se nevrátíte. Mužík ho poslechl jako ve snách a slyšeli jsme, jak vrávorá dolů po schodech a jeho kroky zanikají ve tmě.
1: V kostele svatého Mikuláše v Clinsbury v malém městě na jihu Anglie byl ve zvonici ubit jedním z velkých zvonů známý akcionář Anthony Mitchell. Je to zločin nebo nešťastná náhoda? Inspektor McFeverham z místní policie zjistí, že Anthony Mitchell se stal obětí ďábelského vražedného útoku, který byl vlastně namířen proti jeho tajemníku Ivanhoe Dartonovi. Proč měl Ivanhoe Darton zemřít? Z vyšetřování inspektora McFeverhama a kriminálního asistenta Osborna vyjde najevo, že Ivanhoe Darton ukradl před 3 lety klenoty, jejichž cena byla 100 000 liber. S ním ve spolku byli tenkrát ještě Amery Lasters, který bydlí v močále a živí se pletením košíků a chytáním hadů, a elektroinženýr Henry Fenton, který nakonec ukryl klenoty v tajné skrýši ve zvonici. Protože Henry Fenton byl brzy po loupeži klenotů zabit ve strojovně zvonice elektrickým proudem, je tu podezření, že i on byl zavražděn. A to jedním z obou společníků, který se snaží chladnokrevně odstranit všechny účastníky. Tak by se stal jednoho krásného dne jediným majitelem o něch drahocenných klenotů. Kdo je tento vrah? Je to Amory Lasters, který utekl spolu s Ivanhoe Dartnem? Inspektorovi McFeverhamovi se sice podaří oba prchající zloděje dopadnout ve sklepě Anthony Mitchella a obvinit je z loupeže klenotů, ale to je taky všechno. S oběma vraždami ve zvonici nechce mít nic společného ani Lasters, ani Darton. Přece však to, co se inspektor McFeverham od nich dověděl, stačí, aby oba zločinci mohli být zatčeni. Chce je dát odvést. Proto volá policejní stanici v Clinsbury.
2: Prosím, pane inspektore, tamhle je telefon.
3: Děkuji, Hickoxy.

0: policejní revír Glinsbury, seržant Livingston.
1: Tady McFeverham.
0: To je dobře, inspektore, že voláte.
1: Poslechněte, seržante. Pošlete mi hned vůz a dva z našich lidí do vily Anthony Mitchella. Hlavní inspektor Perkins nad ním dá sebou zatýkací rozkaz vystavený na jméno Ivanhoe Darton a Amory Lasters.
0: Tak už jste je oba dva dopadl?
1: Ano, ve sklepě jsou tam teď zamčeni.
0: V pořádku, pane. Vůz bude u vás asi za 10 minut.
1: Dobrá, čekám tady.
0: Ale ještě něco, pane inspektore.
1: Co pak, seržante?
0: Zvony v kostele svatého Mikuláše.
1: Co se stalo? Tak mluvte.
0: Zvony v kostele svatého Mikuláše se právě znova rozezněly.

0: Skote, kde jste? Ozvěte se!
1: Pane,
0: vy jste tady Osborne?
1: Stalo se něco hrozného.
0: Kde je seržant Scott?
1: Tam vzadu, u severní zdi.
2: Pane, pane bože.
1: Zvony znova zabili.
2: Teď to tedy zasáhl i Scotta.
1: A právě na stejném místě, co byl včera večer zabit Anthony Mitchell.
2: Chudák chlapec.
1: Já to nemohu pochopit, pane.
0: Povězte mi, Osborne.
1: Ano, pane.
0: Kdy jste to tu zjistil?
1: Asi před 10 minutami.
0: A kde jste byl předtím?
1: Na policejní stanici.
0: A kdy jste policejní stanici opustil?
1: Asi před půl hodinou.
2: V té době jsem byl ještě u Dartna a lástal se.
1: Zastavil jsem se ještě v laboratoři. Přikázal jste mi, abych vyšetřil dopisy z onoho světa na otisky prstů. Jsou na nich jenom otisky reverenda Rose a seržanta Wellingtona.
0: Když jste odcházel ze stanice, slyšel jste ty zvony?
1: Ne, pane.
0: A právě v té době...

0: ještě pár hodin a uvázli bychom zase ve tmě.
1: Když okraj zvonu zasáhl jeho týl...
0: Musel seržant Scott stát obličejem k severní stěně.
1: Ale kdo zapěl v tom okamžiku pohon zvonu?
0: Na to je jediné vysvětlení. On sám.
1: Jak to?
0: Protože zřejmě odhalil, kam Henry Fenton schoval ty klenoty. Darton krátce před svým zatčením naznačil, že Fenton přišel na ďábelský nápad, jak zabezpečit přístup ke skrýši těmito zvony. Nebo jinými slovy, kdo chce otevřít úkryt, spustí zvonící zařízení a přitom je velkým zvonem zavit.
1: Jako první měl být tímto způsobem zprovozen se světa Ivanhoe Darton.
0: Pro něho byl určen ten první dopis onoho světa, který pak nedopatřením padl do ruky Anthony Mitchella.
1: Ale kdo napsal ten dopis?
0: No, řekněme, neznámý X.
1: Ten pan X musel být společníkem nebo důvěrníkem Henry Fentona.
0: A po Fentonově smrti se rozhodl odstranit Dartona a Lasterse, kteří si samozřejmě nechtěli dát ujít svůj podíl z ulovených klenotů. Pan X se chtěl stát jediným vlastníkem těch 100 000 liber.
1: A proto i ty přesné pokyny v tom dopise z onoho světa.
0: Správně, zborné. Neznámý X použil zašifrované zmínky o klenotech jako vnadidla, aby mohl svou oběť usmrtit.
1: Co chcete dělat, pane?
0: Chci najít polohu, ve které byl zavražděn. Jak to vlastně bylo v tom dopise? Postav se ve zvonici pod velký zvon čelem k severní zdi a pak... Ano, a pak byl dopis roztrhán. Postav se čelem k severní zdi. A nic se neděje.
1: Na té zdi nic není.
0: Jedině snad ten železný svícen. Tamhle nahoře ve výklenku. Když se postavím na špičky, mohl bych snad na něj dosáhnout.
1: Inspektore!
0: Co je?
1: Jen se podívejte, stopy vápna na pravé ruce mrtvého.
0: Opravdu, zdá se, že jsou to zašpiněného svícnu.
1: To znamená, že...
0: Že seržant Scott musel ten svícen vzít do ruky.
1: Nebo jinými slovy...
0: Kdo sáhne po svícnu, musí nějak rozhoupat těžký zvon ke smrtelné ráně.
1: Ale jak?
0: To poznáme.
1: Vy chcete za ten svícen vzít?
0: A hned poskočím.
1: Neměl bych radši já...
0: Ne, jste malý, nedosáhl byste na něj. Tak dávejte pozor, co se teď stane.
1: Nic.
0: Tak to zkusím ještě jednou. Možná, že se musí ten svícen...
1: Pozor, inspektore!
2: Zatracení!
0: Malém by se mě to nevyplatilo.
1: Nezasáhlo vás to?
0: Teď konečně víte, co jste chtěl vědět.
1: Nejde jen o to uchopit ten svícen.
0: Ale je třeba naklonit ho k sobě. Je to vlastně taková páka.
1: Ano, viděl jsem to docela zřetelně.
0: Vedle svícnu se otevřela tato dvířka sejfu, maskovaná vápnem, a hned na to se zavřela.
1: V tom taky přestaly zvony...
0: A svícen znovu zaskočil do původní polohy.
1: Jako by se nic nestalo.
0: Já sice moc elektrotechnice nerozumím, ale Fenton tady určitě vmontoval nějaké relé a když se otevřou dvířka sejfu, zapojí se proud pro pohon zvonu.
1: A tím se spustí motor ve strojovně pod námi úplně nezávisle na vypínači v sakristii.
0: Jakmile se otevřou dvířka ve zdi, stane se ještě něco. Relé dostane dávku energie, aby se sejf mohl za několik vteřin znovu zavřít. A přitom se proud pro pohon zvonu zase přeruší.
1: To je ale ďábelská hračka.
0: Tak, teď víme, proč a jak byly ty vraždy spáchány. Musíme tedy ještě najít toho, kdo je za tyhle vraždy zodpovědný.
1: Neznámého pana X.
0: Musí to být přítel Henryho Fentona. Kostelník mi dneska ráno říkal, že Fenton měl při montáži elektrického zařízení pomocníka. Nějakého Elmera Richarda.
1: Ano, zjistil jsem už i jeho adresu.
0: Myslím, že si budu muset s tím člověkem promluvit.
1: Ano, inspektor.
0: Ale nejdřív bychom si znovu měli prohlédnout ten safe.
1: Chcete opakovat ten experiment se svícnem?
0: Ano. Ano, ale jak se k tomu lépe dostat?
1: Přinesu vám židli.
0: Ne. Přineste mi raději ten krátký žebřík, co jsme dnes ráno viděli v té komorce pod podlahou.
1: Ano, pane.
0: Víte ještě, kde to je?
1: Ano, pod těmi prkny.
0: Mám vám pomoci?
1: Ne, už to jde. Znači ve zvonici potřebují žebřík.
0: Možná na nějaké opravy.
1: A kam ho mám postavit?
0: Sem na tuto stěnu. Tak, abych nemohl být zasažen zvonem.

0: Vím, že takhle by to bylo správně.
1: Ano. A teď prosím, odstupte, abyste mohl dobře sledovat, co se všechno stane. Vidíte, potřebovalo to jen o pár příček výš. Teď se musím nahnout vpravo a stáhnout svícen jako řadící páku k sobě. A sezame, otevři se!
2: No a?
1: Ne, ubohé uši.
2: Tak co je v sejfu?
1: Druhý sejf, který je zabezpečen kombinačním zámkem.
0: To tedy znamená, že ty klenoty může vybrat jen ten...
1: Kdo ví, na jakou kombinaci čísel je zámek nastaven.
0: Ten Fenton myslel na všechno.
1: No, zborné. Na co lidi nepřijdou, když jde o peníze, co? Možná, že by nikdo ten úkryt neobjevil, kdyby ten neznámý X neměl tak naspěch odstranit Dart na Alastrse.
0: A co budeme teď dělat?
1: Co navrhujete?
0: Mohli bychom dát sejf otevřít.
1: Násilím? Víte, proto bych byl, až kdyby to jinak nešlo. Ale mám lepší nápad. Dáme si sejf otevřít neznámým X. Chytíme vraha ze zvonice do vlastní smyčky.
3: Zvony. Zvony se znova rozezněly, inspektore.
1: Ano, doktore Weilere. Zvony si vyžádali novou oběť. Seržanta Scotta.
3: Můj bože, úbojý chlapec, ten vypadá.
1: Zemřel jako Anthony Mitchell.
3: To je strašné.
1: Dali jsme vás zavolat, jen aby byly splněny formality.
3: Poslechněte, inspektore, už jsem ve své lékařské praxi zažil lecos, ale tohle, je vůbec něco takového možné?
1: A nepomohl byste nám najít vysvětlení?
3: Tak já bych tomu mohl rozumět, inspektor. Opravdu nevím, jak bych vám mohl při vyšetřování pomáhat.
1: No, znal jste přece Henryho Fentona, ne?
3: Ano, ale jen docela povrchně. Viděl jsem ho vlastně jen dvakrát.
1: Slyšel jsem, že jednou to bylo tady ve zvonici hned na to, když byl smrtelně zasažen elektrickým proudem, jak chtěl připojit pohon zvonu na síť.
3: Ano, inspektore, ale to byla čirá náhoda, že jsem tu byl, když se stala ta nehoda s Fentonem.
1: No, samozřejmě, doktore. Ale přesto, proč jste tady přišel?
3: Na přesné podrobnosti si už nemohu vzpomenout. Vím jenom, že jsem byl tehdy do kostela objednán.
1: Objednán? Kým?
3: Mary Westovou. Ženou kostelníka.
1: Jak to?
3: Mary Westová se už u mě léčila delší dobu. Měla bolesti v kloubech. Jednoho dne, asi tak týden předtím, než zmizela v Ďáblově močále, přišla velmi rozrušená do mé ordinace. Vyšetřil jsem ji jako obvykle, udělal jsem jí pár zábalů z rašeliny a najednou se zhroutila a začala plakat. Když jsem se jí ptal, co se stalo, řekla něco hrozného. A když jsem na ní naléhal, vymluvila se. Naznačila mi, že musí mlčet, jinak že je v nebezpečí života. Myslel jsem, že je to banální hysterie, nebral jsem ji vážně. Ale asi za 3 dny jsem dostal od ní dopis. Prosila mě o naléhavou rozmluvu. Měl jsem přijít ve čtvrtek odpoledne ve 3:45 do kostela svatého Mikuláše, že prý mi něco důležitého řekne. Mně se zdála ta žádost trochu podivná, ale šel jsem tam.
1: Přišel jste tedy ve stanovenou dobu do kostela?
3: Ano, ale Mary Westová nebyla ani v zadní chrámové lodi, ani v zákristii. A protože dveře do zvonice byly otevřené, vystoupil jsem nakonec po točitých schodech. Myslel jsem, že snad tam nahoře Mary Westová právě uklízí.
1: Samozřejmě. A pak?
3: Když jsem došel skoro ke strojovně, slyšel jsem najednou zmatené, rozčílené hlasy. Vpadl jsem do strojovny a viděl jsem Henryho Fentona, jak leží se spálenýma rukama na motoru. Geronimo West a Monter Elmer Richard stáli vedle něho jako skamenělí.
1: Samozřejmě jste Fentona hned ošetřil.
3: Mohl jsem už jen zjistit, že je mrtev. Bylo to docela jasné, dostal ránu elektrickým proudem. Modré dráty vysokého napětí držel ještě v ruce.
1: Vím. Pak jste vystavil úmrtní list.
3: Nic jiného se dělat nedalo.
1: A protože ten Elmer Richard dosvědčil, že Henry Fenton si zavinil smrt prakticky sám, nebylo už podniknuto žádné další vyšetřování.
3: No, no, protože Henry Fenton z hrubé neopatrnosti zapomněl výjmout zákristí pojistky a tak odpojit vysoké napětí.
1: Abychom se vrátili k Mary Westové. Setkal jste se s ní ještě téhož dne?
3: Ne, inspektore, nesetkal jsem se s ní už vůbec. Už jsem nikdy neviděl Mary Westovou. Nakonec se začalo povídat, že se utopila v močále.
1: A s tím jste se spokojil?
3: A co jsem měl dělat?
1: Obdivuji vaši naivnost, doktore.
3: Jak to?
4: Když tehdy Mary Westová zmizela za tajemných okolností, tak jste vlastně měl sdělit policii, co oni víte. Nebo snad ne? Důvodů jste k tomu měl jistě dost. Jen si vzpomeňte na její zvláštní chování ve vaší ordinaci nebo na tu zvláštní zkusku v kostele, z které pak se šlo.
3: Máte pravdu, inspektore, když se na to člověk dívá z vašeho stanoviska. Ale podívejte se na věci také z mého hlediska. Všechno to, co mi pacientka v ordinaci svěřila, bylo vázáno lékařským tajemstvím. Chápejte, nemohl jsem si přece dovolit se zřetelem na svoje dobré jméno zamotat se do nějaké temné aféry.
4: Do temné aféry? Co tím chcete říci?
3: Že v této záležitosti nebylo všechno v pořádku. Mary Westová věděla něco, co se jí pak stalo osudným.
4: Myslíte, že to mělo něco společného s těmi citrony?
3: Ano, inspektore.
4: Možné to je, doktore. No, už vás nebudu déle zdržovat. Můžete odejít, jestli chcete. Jenom vás ještě prosím, zařiďte, aby ten nebohý chlapec byl převezen do márnice.
3: Hned se o to postarám, inspektore.
4: No, Osborne, dal jste všechno do protokolu?
0: Ano, pane.
4: A co si o tom všem myslíte? Zapalte si.
0: Děkuji. Myslím, že doktor Weiler ke konci svého vyprávění udělal zajímavou poznámku. Nemohlo to být tak, že Mary Westová, když uklízela v kostele, náhodou objevila ten úkryt klenotů? A protože se kromě toho ještě dozvěděla o spolku Henryho Fentna s novým společníkem, že právě proto musela zmizet?
4: Když se to tak vezme, stala se Mary Westová velmi důležitou osobou.
0: A kdyby tenkrát nezmizela, mohla by nám dnes jistě říct, kdo je ten neznámý X.
4: Ale protože si tu ženu nemůžeme přičarovat, musíme se spokojit s osobou, která by mohla něco vědět.
0: Myslíte Elmera Richarda?
4: Ano, Montera. Protože oba další pomocníci, kteří tehdy s Fentnem tam nahoře pracovali, odešli, jak jsem se zatím dozvěděl, do Southamptonu a Edinburghu. Máte jeho adresu?
0: No, ano, pane, mám adresy všech, kteří... Tady to je. Elmer Richard, elektrotechnik, 45 let, svobodný, Klinsbre, Nelsonova ulice 189.
4: Dobrá, hned se mu podívám na zoubek. Zatím zůstaňte tady, Osborne, ve zvonici. A ještě něco. Kdyby se vrchní inspektor Perkinson po mně ptal, řekněte mu, že jsem u...
0: U Elmera Richarda, Nelsonova 189.
4: Ano.

0: Přejete si?
1: Pan Richard?
0: No prosím, to jsem já. A kdo jste vy?
1: Inspektor McFerrin. Rád bych s vámi mluvil.
0: No dobrá. Pojďte dál. Ticho, Pluto! Prosím, pojďte dál.
2: Zlomil jste si nohu?
0: Ano, zlomil. Proto jsem taky doma. Tak o co jde?
2: Rád bych vám dal několik otázek.
0: V souvislosti se smrtí pana Michela?
2: Ano, pane.
0: Tak to si můžete ušetřit námahu, nemám s tou historií v kapli svatého Mikuláše nic společného. Ha,
2: samozřejmě, že ne. A přece, no, jistě pochopíte. Ostatně, to je velmi zajímavé, ta sbírka dravců tady na skříni.
0: Myslíte?
2: Všechny jste sám zastřelil a preparoval?
0: No ano, je to můj koníček.
2: No, nedejte si zatím zkazit náladu mou návštěvou, pane Richarde, mám k vám jen dvě otázky. A čím rychleji mi je zodpovíte, tím rychleji se mě zbavíte.
0: Ale k čertu, nic přece nevím.
2: No, počkejte, Richarde, napřed si poslechněte, co chci vědět.
0: No dobrá, tak spuste.
2: Když jste před třemi roky pomáhal stavět elektrické zařízení pro pohon zvonů pod technickým vedením Henryho Fenta v kostele svatého Mikuláše, nespozoroval jste tam něco neobvyklého?
0: Už je to všechno moc dávno, pane inspektore. Jak bych si po třech letech mohl ještě vzpomenout na nějaké podrobnosti?
2: Snažte se. Nespozoroval jste například, že se ve zvonici provádějí ještě nějaké neplánované montážní práce?
0: Počkejte. Vzpomínám si, že Fenton nikdy s námi ostatními nedržel sobotu. A možná, že pracoval i v noci.
2: Jak jste na to přišel?
0: No, jednou mluvil o tom, že musí ještě položit vedení pro světlo ve zvonici.
2: Přišli k Fentonovi někdy na návštěvu lidé, kteří vlastně ve zvonici neměli co pohledávat?
0: O tom nevím, pane inspektore, ale...
2: No?
0: Vzpomínám si na něco, co mi tehdy připadalo trochu zvláštní.
2: Tak povídejte, povídejte.
0: No, no. Jednou, když jsem šel večer domů, vzpomněl jsem si, že jsem nechal náprsní tašku v Modrákách, ve strojovně pod zvonicí. Musel jsem se tedy vrátit do kostela.
2: A potkal jste tam snad někoho cizího?
0: Nepotkal jsem vůbec nikoho. Ale slyšel jsem ze zvonice hlasy. Někdo se tam nahoře hádal s Fentonem. Ale nebylo nic rozumět. A protože jsem chtěl ušít konečně domů, tak jsem dál neposlouchal. Jenom ještě vím, že jsem se najednou ptal sám sebe, o čem se může Henry Fenton dohadovat ve zvonici s chlapcem.
2: S chlapcem?
0: Ano, byl to chlapecký hlas. Jednou se dokonce Fenton zasmál a řekl, za to jsem taky svému malému géniovi velmi vděčný.
2: V jaké souvislosti udělal tu poznámku?
0: Myslím, že dítě přišlo na nějaký bahajčí nápad, na který by Fenton sám asi nikdy nepřišel.
2: A bylo to opravdu dítě?
0: Ano, myslím, že bych to mohl odpřisáhnout.
2: Jak to vlastně bylo tenkrát s Mary Vestavou? Měla hodně práce v kostele?
0: To nemám ponětí, pane inspektore. Viděl jsem, že tu a tam uklízí vzadu, nebo mi je schody ve zvonici, ale co jinak dělala, to nevím. Jen si vzpomínám ještě, že naposled, když jsem ji viděl, byla dost vyděšená.
2: Vyděšená?
0: No ano. A jednou ráno, když jsme s Ryanem a Carperem, to jsou dva druzí pomocníci, přišli do práce, měla dokonce uplakané oči. A jednu tvář měla ale úplně modrou. Řekla nám sice, že nešťastně upadla, ale jsem si jist, že ji nikdo natloukl. No, tak to je všechno, co bych vám mohl říct, pane inspektore.
2: No, děkuji vám. Už vás nebudu déle zdržovat. Ale co jsem se vás to chtěl ještě zeptat? Neznáte náhodou ženu, která nosí takovéhle sponky do vlasů?
0: Dovolte.
2: No, prohlédněte si ji, prosím. Našli jsme ji v kostele svatého Mikuláše na Varhanách.
0: No, to je zvláštní.
2: Co?
0: Právě takovou sponku jsem našel jednou v zákristii. Ale jak se nakonec ukázalo, ta sponka patřila paní Vestové.
2: Tak. No, moc krát děkuji, pane Richarde. Zeptám se ještě kostelníka. Promiňte mi ještě jednou, že jsem vás vyrušoval. Doufám, že mě ten váš ďábelský pes nechá projít.
0: A jen se nebojte, pane inspektore. Vidí, že se loučíme jako dobří přátelé.
2: Ano, dá se to tak říct.
0: A nemějte mi to za zlé, že vám neřeknu nashledanou.
2: No tak tedy, s Bohem, pane Richarde.
0: S Bohem, pane inspektore.

0: Inspektor McFeverham.
1: Dobrý den, pane Veste. Potřebuju se vás na něco zeptat. Nebude to dlouho trvat.
0: Prosím, prosím, pojďte dál.
1: Děkuji.
0: A sedněte si.
1: Ne, ne, děkuji. Hned zase půjdu.
0: Promiňte, prosím, že to u mě tak vypadá, ale od té doby, co jsem sám, že mi to mohla udělat.
1: Právě proto jsem k vám přišel, pane Veste.
0: Prosím vás, neotvírejte staré rány. Kdybyste věděl, co mě to stálo, než jsem se z toho dostal.
1: Vaše paní byla často v kostele svatého Mikuláše, že?
0: Co to znamená často, pane? Musela tam uklízet každý den.
1: I v době, kdy Henry Fenton začal vyvěžit s montáží zvonícího zařízení?
0: Ano, no, tím se nic nezměnilo. Žena dělala svou práci a já taky svou. Do věže jsme prakticky nepřišli. Už proto ne, že si to Fenton výslovně zakázal.
1: Tak?
0: Od tehdejšího reverenda Watsona si vyžádal, aby nikdo nepovolaný a k ním jsme byli počítáni i já a má žena, nechodil do věže, aby montážní práce nebyly rušeny.
1: A řídili jste se podle toho?
0: Pokud to bylo možné, pane. Já vlastně jsem měl práci jenom v zákristii a vzadu v kostele.
1: A vaše žena?
0: Ta se samozřejmě nedala odradit, aby přece tu a tam neuměla točit té schody. Vždyť víte, jaké jsou ženy. Fenton ostatně dělá vždycky potom hrozný kravál.
1: Navštěvovali Fentona ve věži i jiní lidé?
0: To nevím, pane inspektore.
1: Aha. Ještě poslední otázku, pane Veste, bohužel vás ji nemohu ušetřit. Kdy jste viděl svou ženu naposled?
0: Bylo to ve středu odpoledne. Mary byla zrovna hotová se svou prací v kostele a řekla mi, že musí být ve 4 hodiny u doktora Weilera pro zábal z rašeliny. Vše chtěla být zase doma. Ale už se nevrátila, pane inspektore.
1: K doktoru Weilerovi ovšem taky nepřišla, vidíte?
0: Ne, pane.
1: A jak si to vysvětlujete?
0: Má žena byla nemocná a nevím, co jí to napadlo běžet do ďáblova močálu.
1: Vaše žena trpěla určitou depresí?
0: Ano, pane. Byla bohužel melancholicky založena. Měla to po otci.
1: Ano. Než odejdu, pane Veste, podívejte se. Tahle sponka mohla snad patřit vaší ženě.
0: Jak já bych to věděl, pane inspektore. Pro mě je sponka jako sponka.
1: Ano, samozřejmě. Já bych si taky takových hloupostí asi nevšiml. Ale ještě maličkost, vy jste byl dneska v ďáblově močále, víte?
0: Odkud to víte?
1: Protože tamhle vzadu pod skříní vedle těch sandálů stojí pár hrozně zablácených gumovek. Nebo snad chcete popřít, že jste měl ty mokré boty dneska na nohou?
0: Ne, ne, ne, samozřejmě, že ne. Ale neměl byste z toho dělat špatné závěry.
1: No, musím říct.
0: Byl jsem v ďáblově močálu, protože jsem dnes dopoledne musel vyřídit něco v Darlingshouse. Abych ušetřil čas, vzal jsem to kratší cestou kolem vlčí díry.
1: A co to bylo, co jste musel vyřídit v Darlingshouse?
0: Musel jsem si dát něco spravit u krejčího pana Paula.
1: Roztrženou sutanu, že?
0: Jak jste na to přišel?
1: No, podle toho černého širáku, co visí tamhle na zdi.
0: Nechápu.
1: No, víte přece, že seržant Wellington byl minulou noc v zákristii stražen k zemi mužem v černém širáku.
0: Ano, pane.
1: A že kriminálnímu asistentu Osbornovi se dneska ráno v podzemní šachtě kostela podařilo najít stopy nejen po sandálech, ale i útržek černé látky. Kousek sutany.
0: Slyšel jsem o tom.
1: A co byste tomu asi tak řekl? Mlčíte. No. Tak vám to řeknu já. Vy jste byl tím mužem v černém širáku, co přepadl minulou noc seržanta Wellingtona.
0: Poslyšte, pane inspektore...
1: Tak se přiznáváte. Další lhaní by tu taky bylo zbytečné.
0: Ano. Přiznávám se. Byl jsem tím mužem, co minulou noc srazil seržanta Wellingtona. A sice...
2: Tímto zabijákem!
1: Hm.
3: Inspektore.
0: Dobře, že přicházíte,
4: pane. Jsme za vámi kelneru Richardovi, ale ten nám řekl, že jste asi... Pane bože, jak to vypadáte?
0: Pan West pohladil mě zabijákem.
4: A kde je ten chlap?
0: Nemám ponětí, bohužel mi utek.
4: Zatraceně.
0: Nebojte se, pane, toho kostelníka si podám. Ale podívejte se, vrchní inspektore, co jsem tady našel.
4: Černý širák a pár dřevěných sandálů?
5: To znamená, že Geronimo West je tím mužem, který minulou noc sehrál se seržantem Wellingtonem v kostele tu ďábelskou hru.
0: Přesně tak, Osborne.
5: Kdo by si pomyslel?
0: Pod tíhou těchto důkazů nezbylo Westovi nic jiného, než se přiznat.
4: Jen aby se vám, Feverheme, podařilo objasnit i vraždu ve zvonici.
0: Doufám, že se to už brzy podaří, pane. Každopádně jsem teď na správné stopě. No proč by se West před chvílí snažil mě vřídit? Ten kostelník nám toho může říct ještě moc.
4: Už bude taky pomalu na čase, abychom s tím případem skoncovali, McFeverheme. Už jste četl dnešní noviny?
0: Ne, pane, měl jsem důležitější práci.
4: No, tak si přečtěte tenhle článek, ve kterém ostatně ještě není zpráva, že seržant Scott je další obětí. Nezlobte se na mě, McFeverheme, ale myslím, že bychom měli co nejrychleji zavolat pár lidí ze Scotland Yardu z Londýna. Vám by sám ten případ nevyřešíte.
5: Jen jestli kolegové ze Scotland Yardu by byli opravdu rychlejší než my. Jen si vzpomeňte, pane. Od chvíle, co jsme našli Anthony Mitchella ve zvonici, neuplynulo ještě ani 24 hodin.
4: Osborne, vás jsem se na vaše mínění neptal.
5: Promiňte, pane.
4: Pochopte mě přece, McFeverheme. Nemohu už víc riskovat.
0: Ale než lidi z Yardu získají informace o všech detailech, může být vrah už dovykne?
4: No, to je taky pravda.
0: Prosím vás, pane, dejte mi ještě trochu času. Věřte mi, jsem vrahovi ze zvonice těsně v patách.
4: Jste si tím tak jist?
0: Ano, vrchní inspektore. Od té doby, co jsem našel tento výstřižek z novin.
4: Ukažte. Zažloutlý článek ze zdejších novin. Vyšel právě před 3 lety, odkud máte ten výstřižek.
0: Našel jsem ho tady v psacím stole. Směl bych vám ten článek přečíst?
4: No, prosím.
0: Ukamžik. Hestersova společnost, která se zabývala úmyslem vysušit jižní části Ďáblova močálu, aby si tak zajistila půdu prosázení okopanin, musí zatím od svého projektu z finančních důvodů vstoupit. Jednání, která právě začala s městskou správou o převedení pozemku, musela být proto přerušena a tak dále. Že se Hestersova společnost opravdu vážně zajímala o koupy a o vysušení krajiny kolem takzvané vlčí díry, dokazuje už skutečnost, že sem byla právě dopravena část strojního zařízení a na bažinatém ostrovku byla zřízena pro případ špatného počasí pro dělníky Bouda.
4: No a?
0: No, když jsem ten článek četl, hned mi svítlo.
4: No co?
0: Přece jsem vám, vrchní inspektore, vyprávěl, že jsou v Queensbury lidé, kteří prý slyšeli ten hlas bažiny.
4: No, ano, vzpomínám si.
0: No a nebylo by možné, aby ten tajemný hlas byl hlasem Mary Westové?
4: Vy myslíte, že Mary Westová je uklízena v té Boudě v Ďáblově močále?
0: Protože toho moc ví o té historii sklenoty. Především asi ví, kdo byl ten Fentonův neznámý společník, nebo jinými slovy zná pravděpodobně vraha ze zvonice, toho neznámého X. Proto bych vám chtěl navrhnout, abychom důkladně prohledali celé okolí vlčí díry. A to hned. Jestli je Mary Westová ještě naživu, pak její život visí na vlásku. Ten neznámý X určitě ví, jakému hrozí nebezpečí, jestliže Mary Westovou najdeme a ona bude muset mluvit. Tomu bude chtít pan X všemi prostředky zabránit. Pokud ovšem ještě nenašel příležitost vybrat klenoty z úkrytu ve zvonici a zmizet z Klinsbre. Věřte mi, pane, každá vteřina je drahá. Vrak ze zvonice teď ví, že jsme mu na stopě. Jestli mu nemá padnout za oběť i Mary Westová, musíme se dostat ještě před ním k vlčí díře.
4: No dobrá, nebudu vás už zdržovat, McFeverheme.
0: Děkuji vám, pane.
4: Ale nezapomeňte, je to vaše poslední příležitost.
0: Vím, pane, vím. Osborne, pojďme do Ďáblova močálu.
4: Počkejte, půjdu s váma. Jako třetí.

0: Ukradený kaktus. Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mně letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho, ale za to je tam silně zastoupena lidová strana. Okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou pošmistrovou. Zkrátka, je to tak jako všude jinde. Tedy když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mě mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mě docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu zrovna leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní pošmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis?
1: Já vás budu žalovat, vy ničem. Zasršela na mě paní pošmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jste kdy viděl.
0: Ale paní pošmistrová, povídám jí soucitně, snad jste nečetla něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel.
2: To nic na ní,
0: pravil kriticky pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle ta lest byla příliš jednoduchá. Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusu.
2: To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pán potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná.
0: Holane, říká, to je ušlechtilá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzóna za 1200, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pán chce, no dobrá. A tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, podruhé gräzneri, pak jedna vitia, import přímo z Kostariky, pak jedna species nova, kterou poslal Fritsch, potom jeden melokaktus leopoldi, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let, a nakonec Pilocereus fimbriatus ze San Dominga. První kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane Holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to zas ne, křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky. Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najměte nové
1: alarmujte policii a takové ty krámy.
2: To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače.
1: Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor, a zrovna tehdy se nám ztratil ten Pilocerus fibriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku.
2: Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám po tom zloději kaktusu.
1: Abyste věděli, tihle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy. Tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty. Spolek kaktusářů a sdružení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i povětří. Teda, já jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vší důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by, třeba z té druhé sekty, ty Holbenovy kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratily, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takoví svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový Wislizen nebo Gresner, než kvůli Pilocerus fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást, ovšem krom nějakého toho kaktusu. Ale kdyby někdo z nich takového Wislizena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načež oba ti ctihodní páni mě řekli, že kromě těch dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak jaksi odpoután, trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvy. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si oběhl své známé zahradníky a povídám, mládenci, nehněju vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. Dva dny jsem byl sticha, a třetího dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovy světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných Holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly Holbenovy sbírky zavřeny. Asi za 10 dní, po těch 10 dní, jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám druhou zprávu. Podaří se zachránit i Holbenovy sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie chorobu, jež vypukla ve světoznámých Holbenových sbírkách.
2: jako zvláštní tropickou plíseň Malacorhiza paraguayensis wild. A doporučil postřikovat zachvácené exempláře tinkturou Harvard Lawsonovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v Holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard Lawsonův roztok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jeden tajný v tom závodě a já jsem se uvelebil u telefonu. Za 2 hodiny mě telefonoval ten tajný. Tak pane Holan, už ho tu máme. Za 10 minut jsem držel za límec takového malého človíčka a třepal jsem jim. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já sem jdu koupit jenom tu známou Harvard Lawsonovu tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není. Tak jako není žádná nová nemoc. Ale vy jste nám chodil krást kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať pán Bůh, vyhrkl ten človíček. Tak ona žádná taková nemoc není. A já jsem 10 nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho za límec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech, no asi tak 3x4 metry, v koutě na zemi deku, stoleček a židli, a to ostatní byly samé kaktusy, ale jak exempláře a v jakém pořádku, to teda člověk, aby pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému, ono to nemá takovou cenu, jak jsme si mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám, tak příteličku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajičku a šeptá, prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět.
1: Nic, křičím na něj, nejdřív musíte vrátit, co jste nám nakradl.
2: Tak on vám začínal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi 80. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik chybělo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl.
1: Co? Tohle, že je všechno?
2: Tu mu vyhrkly slzy, vybral ještě jeden běloučký Delighty a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal. Pane, na mou duši víc už jich od vás nemám.
1: To se ještě ukáže, hromoval jsem.
2: Ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet. To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty.
1: Jaké šaty, křičím já?
2: To se vám začervenal samými rozpaky a koktal. Prosím, ženské šaty.
1: Človíčku, divím se, proč zrovna ženské šaty?
2: Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou. Pane, ženské mají všechny možné vášně. Ale jak živy si nedělají sbírky? Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi. Že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh a ten si dělá sbírku světů. Proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy a v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a hořcově modré květy. Já jsem ho nazval Cephalocereus nympha aurea racek. Já se totiž jmenuju Ráček, račte vědět, nebo Mamillaria colubrina racek. A nebo Astrophytum caespitosum racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti. Kdybyste věděl... Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusy odnášel? Prosím, za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá. Poslouchejte, já jsem už neměl to srdce ty kaktusy mu vzít. Víte co? Řekl jsem mu. Já vás dovezu k starému panu Holbenovi a ten už vám utrhne obě uši. Lidi to vám bylo, když ti dva se zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 tisíc hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho Ráčka do Mexika, aby tam sbíral kaktusy. Oba svatosvatě věřili, že tam někde roste Cephalocereus nympha aurea racek. Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan Ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr Boha Otce, a buď se mu nepoklonil, nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka milí indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na Echinocactus visnaga Hooker, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan odevzdán ve svůj osud, vypustil duši. Tak, to je konec zloděje kaktusů.

0: Neuznal mu ženu.
1: Okresní soud, Praha, 7. srpna.
0: Josef Pitra seděl na židličce a myl si ve škopku nohy. U stolu seděl jeho přítel, nějaký Václav Šnábl, starší a solidní pán. Neříkal nic, jen tak koukal. Paní Pitrová chodila po sednici a pořád něco kroutila. Její manžel se na ni natřeně díval a kýval hlavou. Když paní vyšla na dvůr, tehdy Pitra obrátil se na kamaráda a povídá: to je ženská, co? Šnábl nic. Pitra opakoval: povídám, ohromná ženská. Šnábl zase nic. Solidně se kouká a aby něco řekl, to neřekl. Pitra: povídám, správná ženská. Ta se mi náramně vydařila. To přece musíš uznat, Šnábl. Šnábl si odfrkl a pravil: ženská jako ženská, v tom nejsou žádný zvláštnosti. Jedna je jako druhá. Neměl smysl pro ženské půvaby, protože byl člověk víc tak pro sebe, jak se říká, takový soukromý nebo tajný. Pitra se rozhorlil. To nesmíš říkat, Šnáble. V ženských jsou rozdíly a jejej. Já to mám náramně vyzkoušený. Na některou můžeš koukat hodinu a nic nevyzkoumáš. Není s ní žádné pořízení ani zábava, ale tahle, ta je. Ta má víc fortelů než mužskej. Rozum má jako stará. A s tou svou figurou by mohla jít na vejstavu. Pak, že nejsou rozdíly, jsou a velký. Měj se tu parádně, povídá Šnábl a vstal. Kam pak? Podivil se Pitra. Zas někam jinam, odvětil Šnábl. On šel totiž do hospody. Myslel si, co já mám poslouchat řeči o ženských. Pitra se rychle obul a pádil za Šnáblem. Uviděl ho, jak sedí za stolem a má před sebou panáka. To je skleničku šedé. Pitra se postavil před něho a povídá: tak jsem ovšem uvažoval a přišel jsem se zeptat, co máš proti mý ženě. Mně je všecko takový divný. Co bych měl? Odpověděl Šnábl. Nic nemám. Já nemám ze ženských pojem. Ale přece musíš uznat, dorážel Pitra, že moje žena je ohromná. Máš to marný. Co pak je to platný? Odpověděl zarputil Šnábl. Já s tím nechci nic mít. A potom mlčel, škardil se, zatímco Pitra velebil ctnosti své ženy. Dej mi svátek, přerušil ponuře jeho řeč. V té hospodě pak byla velká patálie. Stalo se to 5. června, jako dnes to pamatujeme. Šnábl se držel za tvář a Pitra křičel: kdo tupí mou ženu, tupí i mě! Pak se postavil do dveří a řval do tmavé noci: já ti dám, holomku, poklonit se máš mý manželce a nej neuznávat! Když pak okresní soudce doktor Majer odsoudil Pitru k pokutě 100 korun, tehdy obžalovaný vstýčil hlavu a povídá: co je 100 korun proti mý manželce? Ta má cenu nejmín 15 000.
1: Lidové noviny, 13. 6. 1937. Ferda Sirky Evropa a jeho manželství.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 23. července.
1: Nikdo neví, kdo je to František Wiesner. Avšak nejen celá Praha, ale i ve světě znají nepatrného mužíčka, který chodí po hospodách a prodává zápalky. Když si ho nějaký hospodský šprýmař pokřtěl jménem Ferda Sirky Evropa. A pod tímto jménem se stal nyní 61-letý prostáček populárním. Nejvíce prodává v proslulém hostinci u Fleku, neboť tam, jak Ferda říká, je spousta národa. Také nikdo netušil, že proslulý Ferda je ženat. Oženil se před 12 lety, ale jak si potají. Poznal svou vyvolenou v kavárně Pošta a hned k ní zahořel velkou láskou. Tenkrát bylo Aně Wiesnerové 27 let a byla myčkou v hospodě u Schmelhausu. Paní Anna si slaboduchého mužíčka zajisté nevzala z lásky a proto svůj sňatek tajila, obávajíc se asi, že by to poškodilo její pověst ve společnosti. Ferda se plahočil po hospodách a svůj nuzný výdělek přinášel domů manželce. Chtěl, aby mu žena ukládala peníze na knížku, aby měl bezstarostné stáří. Ta žena však šeredně zklamala jeho důvěru. Namluvila si nějakého Václava Trojana, takto 34letého zahradníka, a investovala do něho Ferdou vydělané peníze. Zahradník, před soudem řekl, že má zahradnictví v Jelením příkopě, se toulal po putikách a měnil Ferdovi úspory v alkohol. Za několik let propil chudákovi skoro 25 tisíc káče. Když Ferda na to přišel, šel si na policii postěžovat a policie posadila povedený párek za mříže. Když zavolali včera Ferdu k soudu, tu předseda vrchní rada Pazderský ho poučil, že proti své manželce nemusí svědčit. Mužík poučení neporozuměl, ale obrátil se na svou ženu, široce se na ní usmíval a z očí mu zářila velká láska. Povídal: moji ženu nezavírejte, protože ji mám rád, ale tam toho, ukázal na Trojana, zavřete. On mě krad peníze. Jak to? Divil se soud. No, já jsem spal na posteli a on na kanapi. Ze šrajtofle, prosím, krad, co jsem měl pod hlavou. Tohle byla pro soud novinka. Ukázalo se totiž, že paní Choť si přivedla galána do příbytku svého muže. Pan Trojan je muž povahy prudké a výřečné. Připustil, že paní Víznerová mu dávala peníze, ale nevěděl prý, že je krade svému muži. Soudil prý, že jsou to peníze z jejího výdělku. Paní Víznerová totiž postoupila z myčky na kuchařku a posléze na pokladní u Šmelhausu. Také se přiznal, že peníze Ferdovi z tobolky tahal, ale prý za to manželům vařil čaj. Paní Víznerová se ke všemu přiznala. Okrádala svého muže, ale musela to dělat. Proč? On mě vyhrožoval. Čím vám vyhrožoval? Že vás zabije? Že vám namlátí? Taky, ale hlavně, že mě udělá ostudu. Po dlouhém domlouvání vyjevila, že spatřovala ostudu v tom, že by se lidé dověděli o jejím manželství s Ferdou. Soud se obrátil na svědka. Pane svědku, chcete na Trojanovi náhradu? Ferda si opovržlivě změřil obžalovaného. On nemá ani korunu. Nebo máš prachy? Tak dej sem. O paní Víznerové říkají spisy, že má pověst dobrou a že ještě nebyla trestána. Za to o panu Trojanovi se ví, že už třikrát seděl a že se štítí práce. Soud na návrh státního zástupce doktora Svobody uznal Víznerovou vinou zločinem zpronevěry a odsoudil ji do žaláře na 6 měsíců s podmíněným odkladem trestu na 4 roky. Za tu dobu musí Ferdovi nahradit škodu. Pan Trojan dostal pro spoluvinu na zpronevěře, zločin nebezpečného vyhrožování a přestupek krádeže 9 měsíců těžkého žaláře nepodmíněně. Po odpykání trestu půjde do donucovací pracovny. Pan Trojan nejprve trest přijal, ale chtěl odklad. Když mu nebylo vyhověno, začal vřískat. Já to tak nenechám, trest neberu, to musí jít do Brna. Pan státní proti mě štve, já na takový soudy kašlu. Já se žádného soudu nebojím, jsem starý voják, byl jsem jako četař 2x zavřený. Hulákal ještě po chodbě, až za ním zapadly dveře žalářní kopky. Za to Ferda zářil, když si odváděl manželku od soudu. Usmíval se na ní bezzubými ústy, hladil jí ruku a žvatlal jako děcko.
0: Lidové noviny, 24.7.1935. Překvapení nejsou vyloučena.
1: Přestupkový soud.
0: Pan Športle kráčel kolem biografu a spatřil dívku. Ta dívka, nebo mladá paní, uzřela pana Športle. A tak se na sebe zadívali. Dívka byla pěkná, kšeltovní, tak říkajíc k tělu. A pan Športle je vysoký blondýn a za brejlemi zírají inteligentní oči. Bohužel, jak se v průběhu události ukázalo, měla dívka průvodce. Avšak to nemělo být překážkou. Dívčina nalezla příležitost, aby mohla ukázat panu Športlemu číslo svého sedadla. Pan Športle porozuměl tomu pokynu a řítil se k pokladně a žádal o lístek. Takový lístek, aby mohl sedět vedle té dívky. Pokladní mu mohla vyhovět, neboť toho dne byl program nevýslovně pitomý. Pan Športle vešel do sálu, když už se setmělo. Uvaděč vypátral mu elektrickou lampičkou jeho místo. Jak jsme pravili, byla tma, jen plátno bylo osvětleno. Ale to našeho hrdinu nezajímalo. Hmatem orientoval se ve svém okolí. Napravo nahmátl mužská kolena, odtáhl ruku. Avšak jeho levá ruka setkala se s něčím něžným, co vanulo ženstvím. Z lehonka vyšla mu vstříc měkká ženská ručka. Pan Športle ji pevně stiskl. Ručka opakovala stisk. Zatím na plátně nějaká slečna milovala jednoho pána, nějací jiní páni toho pána pomluvili a on odjel do cizích končin, zanechav slečnu, aby ronila stearinové slzy. A tu slečnu pak postřelila zlá macecha z revolveru a slečna ulehla do postele, vznášejíc se mezi životem a smrtí. Potom nastala přestávka. Jakýsi hlas zavřeštěl Eskimo a rozsvítilo se. Když se rozsvítilo, objevila se tato scéna. Pan Športle sedí ruku v ruce s jakousi 60letou mladicí, maličkou, ale s cvikrem a velkou bradavicí na nose. Po jeho pravici seděl průvodce oné dívky, která ho vylákala do biografu. Myslela jsem, lkala ta 60letá mladice před soudem, že životem mě vedla láska. Ale když se rozsvítilo, on zapomněl na doby naší lásky a hrubě odtrhl ruku. Copak pravím, co se stalo, hochu můj? Ale on byl hrubý, najednou vyskočil a běžel do fojeru. Já jsem šla za ním a žádala ho, aby koupil své dívce sodovku. Avšak najednou začal křičet, že je to skandál, lidi se stavěli a on mě nazval čertovou prababičkou. Žádám za jeho potrestání, neb to se nesmí trpět, aby si mladí lidé proti starým dovolovali. I tak se stalo,

0: audiopovídku Agáty Christie Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
1: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Líbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi sedával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů, zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýřsky založenou naturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek, ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce. Nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och, odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala, pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé, děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible. Muži jsou naštěstí z jiného těsta, řekl pan Bonington samolibě. Vždycky. V Poirotových očích se mihl záblesk. No, když jsou hodně mladí, tak snad ne, připustil pan Bonington. Vždyť je znáte ty zdejší hejsky. Dneska jsou ti cucáci všichni stejní. Žádná kuráž, žádná výdrž. Já si o nich myslím, že jsou k ničemu a oni, dodal s přísnou objektivitou, si zas myslí totéž o mně. Možná, že mají pravdu. Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, to je jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Tout de même, řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. No, omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši.

0: Něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte? Že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět. Hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mu číšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručel. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla 2 porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalém sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho jour fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry. Nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky. Nikdy toho moc nenamluví. Ten tak řekne na nejvýš dobrý večer, když přijde, a dobrou noc, když odchází. Ne, spíš z toho, co si objedná. Z toho, co si objednal? Vy se mi asi budete smát, pánové, začervenala se Molly. Ale když k nám nějaký host chodí 10 let, personál už musí vědět, co má rád a co ne. Nikdy si nepotrpěl na hovězí nebo na borůvky a nikdy si nedal bílou polévku, ale to pondělí večer si najednou objednal hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Dělalo to na mě dojem, že vůbec nevnímá, co si objednává. Poslyšte, řekl Hercule Poirot, to mi připadá mimořádně zajímavé. Molly se zatvářila potěšeně a nechala je o samotě. No tak, Poirote, zasmál se potměšile Henry Bonington, teď bych rád slyšel pár těch vašich dedukcí. A prvotřídních, jak máte ve zvyku. Radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal vocna, co? Prosím. Ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a bohůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, Poirote. Doktoři jsou 100 doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po třech týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív. Za nějakou chvíli už Hercule Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký, zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl, ano, to máte pravdu. Takový výstřední starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku, Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii. Policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu, stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché, prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor, jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z Míry? Že by ho vyvedla z Míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne méně než 48 hodin a ne víc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 22:00 večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi 7 hodin, tedy ve čtvrtek 3. A večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl? Jen toho synovce? Ještě měl bratra. Dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3 hodiny odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety. Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamyšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce Lorimera, můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do půlnoci. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne. Jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten motvím Sue Gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zabručil. Potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasmrádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur le docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte, drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea a nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně, byly bílé a pravidelně čištěné. No ano, všiml jsem si jich obzvlášť dobře, víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. Zbohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla, ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla se Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano. Vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné. Dávno z módy. A dost hajdalácky oblečené, celé odrbané. Ale přesto i tak měl něco do sebe. Jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu. Jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech, to bude Bonningtona zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Bonningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho úmrtí jsou některé okolnosti, monsieur, které činí zevrubné vyšetření velmi žádoucím. Na čím vám v tom mohu být napomocen? Mám za to, že je ve vaší kompetenci nařídit, aby průkazní materiály předložené u soudu byly zničeny nebo zabaveny podle toho, co sám uznáte za vhodné. V kapse županu pana Henryho Gascoigne byl nalezen jistý dopis, že ano. To je pravda. Dopis od jeho synovce, lékaře George Lorimera. Ano, správně. Dopis byl předložen při soudním vyšetřování, poněvadž upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření, ten časový údaj, potvrdilo? Přesně. Ten dopis je stále ještě k dispozici? Hercule Poirot očekával odpověď téměř s úzkostí. Když uslyšel, že dopis existuje a že se na něj může podívat, s ulehčením si oddechl. Jakmile měl konečně dopis před sebou, začal jej důkladně studovat. Byl napsaný propisovací tužkou a poněkud křečovitým písmem. Stálo v něm: milý strýčku Henry, nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor, podařilo se mu vyspovídat paní Amelii Hillovou, hospodyni a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana, kuriozního zevnějšku, by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amelia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hillová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. a pochopitelně čekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic tu nic? Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznalé. To nemůže mít nikdo paní Hillové za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoigneovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hillová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hillová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hillová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hillové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večeři se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercula Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeře. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé maníry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktoru vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamříkal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování. Nepřejí si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla o radu jedna starší dáma. Byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric. Zemřelý pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sytý ruměnec. Můj stric? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne. Mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. Strýce Henryho? Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl. Lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu! Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl borůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že borůvky mají spoustu vitamínů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere? Tak to vidíte, mon ami. Dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít a dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom jsi mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. To se mi líbilo ještě míň. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybo nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel, báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda? Obyčejná vražda? Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrici je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr bydlí ve velkém prorockém domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Anthonymu. Anthony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp, ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho a zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně 2x týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthonym projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. O 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si, obočím jak roští prostě, všechno jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl v 7:30 naživu. Následuje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, zarty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc a měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtvý zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané. Toho dorazilo. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas. Strašný gurmán. Náramně si potrpěl na dobré papáníčko. Hebian, to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk, jinak bych se musel moc smílit. Číšnice jim přinesla každému dva řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi dva dietní suchary.
1: Dcera mi volává vždycky po ránu a to já bývám mrzutej stejně jako kdokoliv jinej, teda kromě hrstky mě osobně neznámých veselých blbečků. Takže ty naše hovory, to je z její strany samý. A co je ti? A co seš tak protivnej? A já na to říkávám furt dokola, nic. A nejsem. Ačkoliv je mi toho samozřejmě hodně. Co Míša? Ptám se. A na jeho tátu se nezeptáš? Táš se ty snad na mýho tátu a na svýho dědu? Seš protivnej. No tak dobře. Tak jak pak se má Robert Redford bez krku? Ale no tak, volá dcera. Takhle o něm prosím tě nemluv. Co je na tom špatnýho? Co pak ho tak Míša nenakreslil, když jste ho tenkrát odvlekli k psycholožce? Protože v něm ten tvůj vidí jen a jen hyperaktivního pošuka? Předstírám údiv. A protože je na druhém konci ticho, tak rychle dodám. Je na tebe tvůj muž hodnej nebo tě zlobí? Ale no tak. Tak zlobí nebo je hodnej? Tak obojí, zašeptá Julie unaveně. Tobě já nic nevyčítám, ubezpečuji. Já vím, že toho máš s Míšou dost, ale co on? Julie si odkašle. Potřebuje čas. Vyřiď mu, že jestli tě bude zlobit, tak mu nakopu. Chvíli váhám, ale pak si přiznám, že jsem takhle po ránu ještě slaboučkej a tak dodám zadek. Julie mlčí, což je jedna z věcí, který odkoukala od své matky. A taky ví, jak tohle mlčení, který má být podle nich snad plný nějakých významů, nesnáším. Mlčení je podlá zbraň. Není to tak dlouho, co jsi mi volala a fňukala, a když ti jednou řeknu, co si o něm myslím, tak se tomu najednou divíš, tomu nerozumím. Já vím, řekne, protože neví. Vždycky, když po takovýmhle rozhovoru položím sluchátko, začnu chodit po pokoji jako lev v kleci. Jako ten, který ho jednou v zoologický zahradě náš Míša zatahal přátelsky za fousy, co mu vykukovali z klece. Chodím po svý garzonce jako lev, který ho furt někdo tahá za fousy.
2: No jo, no.
1: Povídá mi druhý den moudře Evžen.
2: A co mám říkat, asi tak já příbuzný.
1: Vzdychne a listuje přitom Dostojevským.
2: To je samý máma, táta, děda, bába, snachy, neteře, tchýně, kontratchýně. Z toho, aby se jeden posral, to je to samý, jak tady v těch knížkách Saša, Paša, Máša, Dvohájek, kdo se v tom má vyznat?
1: Řeknu ti, Evžo, že některý tvý asociace mi přímo vyrážej dech. Máma, táta, Saša, Paša. Opakuju po něm nevěřícně. Kam na to chodíš? Evžen sedí jako vždycky v mým parádním křesle, na který si dělá nárok od chvíle, co ho opravil. Nejdřív prohlásil, že se nějak kejve, podezřele rychle s ním něco proved, pak zvolal.
2: A hele, už se nekejme.
1: A od té doby se z něj nehne. Teda, když je tady. Ani knížky si na něj od té doby netroufám položit. Ale jinak je třeba říct, že je Evžen na opravy víc než dobrý. Nedávno mi zprovoznil starý budík, který jsem měl ještě po svý babičce a prakticky celý můj dospělý život nešel. A teď nejenom, že jde, ale dokonce zvoní. Evžen zahodí knížku do krabice od banánů, natáhne se v křesle tak, že musím ty jeho dlouhatánský haxny málem přeskakovat, když se kolem něj motám. Spokojeně pozoruje ten budík na regálu a pak rozvážně pronese.
2: Stejně by mě zajímalo, kam se poděje energie hodinového pera, když ho hodíš do kyseliny. Myslím ideální kyselinu, ideální budík. Kam se ta energie Hergot může asi tak podít?
1: Stojím v té chvíli na židli, hlavu až u stropu, kde se skoro nedá dejchat, v natažených rukách krabici Chiquita banana s plnou knih, kterou se snažím dát na vrchní polici a můžu říct, že je pěkně těžká, tak těžká, že se v tu chvíli nezmůžu na nic jinýho, než že heknu a z posledních sil poznamenám, že nejspíš do prdele. Stejně jako ta naše.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část čtvrtá. Smyčka se utahuje. Případ ukradeného zlata se zamotával stále víc a víc. Diviše málem zabil vůdce lupičské bandy. Ota narazil na tajemnou ďáblovu štolu. Pasíř, který vyrobil falešnou pečeť, byl zavražděn. Jakoby stál v pozadí někdo, kdo jím královským prokurátorem manipuluje. To se Oldřichovi pranic nelíbilo. Vypravil se za panem Eberhartem. Nutně si s ním potřeboval promluvit mezi čtyřma očima. Mincmistr ho přivítal v nádherně zařízené komnatě.
3: Musím vám blahopřát, pane královský prokurátore. Už jsem slyšel, že se vám lupiče, které Byřici hledají více než 2 roky, podařilo zneškodnit za 2 dny. Úctyhodný výkon. Ale proto tady asi nejste, že?
4: Máte pravdu. Chtěl bych vědět víc o vašich lidech, kteří se kolem toho zlata pohybovali. Co třeba váš perkmistr Fridlín? Důvěřujete mu?
3: Kdybych měl pocit, že je někdo z mých služebníků nespolehlivý, zbavil bych se ho. Kdyby se můj pocit ukázal oprávněný, nechal bych ho popravit. A co se týká Fridlína, už jeho otec sloužil mému otci. Fridlín byl několik let v Kutné Hoře, léta pracuje pro mě tady v Jílovém. Já bych o možnosti, že v tom má prsty, pochyboval. A kromě toho, co by si se zlatem počal? Zlato nejsou peníze. Jenom já v celém království mohu se zlatem obchodovat. Samozřejmě existují drobní překupníci, pár tajně prodaných hřiven zlata mě neohrozí. Mám mezi překupníky své lidi. A kdyby se najednou někde objevila taková hromada, i hned bych se to dozvěděl. S tak velkým množstvím zlata by si kromě mé maličkosti poradil jen náš král, pár bohatých rytířů nebo několik hodně majetných měšťanů.
4: Kdyby se zlato nenašlo, co by se stalo s vámi, pane Eberharte?
3: V prvé řadě bych musel další zlato někde sehnat. Dál předpokládám, že by mě král zbavil úřadu mincmistra, to v lepším případě. V tom horším bychom se my dva sešli spolu v rukou kata. Nemýlím-li se?
0: Oldřich se zamračil. Neměl vůbec dobrý pocit z toho, že Eberhard ví, čím mu král pohrozil v případě jeho neúspěchu. Mincmistr se usmál a pozval ho na večer. Pořádá pro přátelé hostinu a mimo jiných tam bude i perkmistr Fridlín a on, prokurátor, si s ním bude moci promluvit. Oldřich poděkoval za pozvání a kvapně odešel. U hostince na něho čekal královský voják se vzkazem, že se má ihned dostavit ke králi. To nebude příjemné setkání, pomyslel si Oldřich a měl pravdu. Přemysl ho nepřivítal vlídně.
5: Našel jsi už moje zlato. Děláš vůbec něco, nebo se jen tak potuluješ po Praze? Dal jsem si některé věci zjistit a mně se zdá ten odporný zločin jasný. Stačí jediné tvé slovo a dám mincmistra Eberharta Katovi. Ten z něj už pravdu dostane.
0: Oldřich se trpně podvolil královu hněvu. Věděl, že je Přemysl nervózní z blížícího se termínu konání turnaje a tím i z okamžiku předání zlata rakouským pánům. Proto odpověděl smířlivě.
6: Jak jste na to přišel, můj pane, že zlato ukradl Eberhard?
5: Je to jasné. Během cesty ani tady na hradě se ztratit nemohlo. Muselo zmizet už výlovem. Mincmistr zřejmě před mými lidmi i panem z Dobronina se hrál divadlo. Dospěl jsem k tomu na základě výslechu pana Mikeše. Jiné vysvětlení neexistuje. Divím se, že ty, takový zkušený vyšetřovatel, si na to nepřišel sám.
6: Můj králi, můžete si být jistý, že vám pan Mikeš řekl všechno? Netroufám si vám, můj pane, odporovat. Ale na základě mých šetření jsem přesvědčený, že vyslýchat útrpným právem pana Eberharda je zbytečné. Jsem si jistý, že on to neudělal.
5: Tak ty si myslíš, že jsi chytřejší než tvůj panovník? Dělej, jak myslíš, prokurátore. Ale pamatuj, pokud do začátku turnaje zlato nenajdeš.
0: Královský prokurátor vyšel ze sálu a cítil, jak mu po zádech stéká studený pot. S Přemyslem nebylo jednání nikdy jednoduché, ale tohle. Oldřich se musel opřít o rám okna, nohy se mu chvěly. Horečnatě přemýšlel, že by se král chtěl mincmistra Eberharda zbavit a použil k tomu jeho. Aby měl čisté ruce, potřeboval Oldřichovo obvinění. Proto byl tak vzteklý, že to nechce udělat. Nebo se zatím skrývalo něco jiného? Oldřich nevěděl. Nutně potřeboval znát víc o všem, co se kolem zlata a jeho převozu dělo. Bylo jasné, že si musí promluvit s panem Mikešem z Dobronína, a to co nejdříve. Oldřich seděl v šenku hostince u zeleného stolu a naproti němu se opíral o loket jeho vzdálený příbuzný pan Mikeš z Dobronína. Vyprávěli si o slyšení u krále a co se dozvěděli. Pan Mikeš byl stejného názoru jako královský prokurátor.
7: Oldřichu, to, že by zlato ukradl Eberhard, je naprostý nesmysl. Já si myslím, že se zlato ztratilo až tady na hradě. Výlovem jsem ho nespustil ani na okamžik z očí. Po cestě jsem ho měl neustále pod dohledem. Jediné místo, kde zůstalo zlato bez mého dozoru, bylo tady na hradě. Nemysli si, že obvinuji krále, ale přemýšlej. Kdyby král nechal zlato zmizet, víš, co všechno by tím získal? Nebuď zaslepený, Oldřichu.
6: Milý Mikeši, ať se ti to líbí nebo ne, hlavním podezřelým není král. Jsi jim ty.
7: Ha. Říká se, že jsi nejchytřejší soudce v zemi. Tak ukaž, že je to pravda. Protože já to skutečně nebyl. Přísahám. Otevři oči a dívej se hodně pozorně. Pozorně a všude.
6: Má pravdu. A možná bych se měl pozorně dívat všude. I na hradě. Na večeři u pana Eberharda se na všechno znovu vyptám. A důkladně.
0: Hostina u pana Eberharda byla opravdu slavnostní. Sešli se tam všichni, kteří v Praze něco znamenali. Oldřich se hned, jak to bylo možné, dal do řeči s hostitelem. Ačkoliv to neměl ničím podložené, panu Eberhardovi začal důvěřovat a řekl mu i to, o čem se bavil s Mikešem.
8: Pan Mikeš se hluboce

0: Než ho najdu, nabídněte si něco z mého pohoštění. Slyšel jsem, že jste střídmý člověk, ale stejně jako má každá špatnost hranice, měla by mít své hranice i každá ctnost.
1: Vy byste měl být profesorem teologie. Dobrá, děkuji za pozvání, rád přijímám.
2: Výlovem se Ota vydal na úřad perkmistra zaplatit pokutu za vstup do ďáblovy štoly. Tam se dozvěděl, že richtář Henslin s panem Fridlínem brzy ráno odjeli do Prahy. Zvědavost mu nedala a vydal se znovu k té záhadné štole. Na místě zjistil, že ji několik horníků připravuje k zavalení. Prý tak poručil pan Fridlín a hned, jak se vrátí z Prahy, štola bude zasypána. Když Ota odcházel, přitočil se k němu hrbáč oblečený v roztrhané kazajce a nabídl, že mu za pár drobných ukáže něco, co pána bude určitě moc a moc zajímat.
0: Co ty bys mi mohl ukázat zajímavého, hlupáku? Neotravuj a zmiz.
2: Ale špinavec se nedal odbýt, že dobře ví, jak vypadá královský erb a že v lese našel nějaké truhly, které ho mají na víku. Ota na nic nečekal. Vysadil hrbáček sobě na koně a prudce vyrazili k lesu. Tou dobou velitel Diviš se dvěma vojáky pátrali v místě, kde došlo k přepadení. Do této chvíle naprosto bez výsledku. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Diviš tomu nemohl uvěřit.
3: Pokud chtěli s tím zlatem ujet, museli tady mít ještě jeden vůz, na kterém by ho odvezli. Na zádech by ho neunesli. No a převést ho na koních, to by byla karavana, kterou by nikdo nepřehlédl. Musíme hledat dál, mimo hlavní cesty.
2: Diviš poslal své vojáky pátrat do okolí hospody a sám se vydal směrem k mítině. Cesta se změnila v rozbitý úvoz a Diviš si pomyslel, že snad zabloudil. Náhle zahlédl stavení, před kterým stál drobný mužík. Diviš se dal do vyptávání a k jeho nemalému úžasu muž okamžitě věděl, o čem je řeč. Potvrdil, že před dvěma dny viděl kolem projet vůz s velkými truhlami. Byli čtyři a na víku měli stejný znak, jako má vzácný pán na svém plášti. Ale ten člověk, co vůz kočíroval, měl něco jiného, nějakou květinu, růži. Za pár hodin jel zpátky, ale prázdný.
3: Tak přece. A k tomu zase znak pánu z Rožumberka. To jsou záhady.
2: Diviš se rychle rozjel pro své vojáky. Společně pak vyrazili do lesa zastavením a skutečně našli stopy povozu. Vedli k vysoké skále, zarostlé hustým trním. Tady končili. Vojáci sesedli a prodírali se skrz houští. Náhle se před nimi objevil vstup do staré štoly. Vojáci zapálili louče, Diviš tasil meč a postupovali dovnitř. Chodba se rozšířila a před nimi se objevila oválná jeskyně. Na zemi uprostřed stály čtyři masivní truhlice s erbem českého krále. Všechny byly otevřené a nad nimi stály dva muži. Jeden z nich je zaslechl a blesku rychle tasil meč. Panož Ota s hrbáčem na koni vjeli do lesa, který se za malou chvíli stal tak hustým, že museli se sednout.
0: Tak kde máš ty truhlice, které si tady údajně našel? Jestli jsi měl hal, zle se ti odměním.
2: Hrbáč se dušoval, že ne, vzácný pán se nemusí zlobit, on to místo najde. Jak pobíhal kolem, náhle radostně vykřikl a ukázal na vchod do staré štoly. Ota zapálil louč a vešli dovnitř. Oheň osvětlil oválnou jeskyni. Uprostřed stály jedna vedle druhé čtyři truhlice s královským erbem. Ota se k ním vrnul. Byly prázdné. Rozlížel se kolem, když tu zaslechl kroky několika lidí. Tasil meč, prudce se otočil a díval.

0: se do tváře Divišovi.
1: Schovej ten meč, Oto, a neblázni. Kdo to s tebou je? Co je zač? A kde je zlato?
0: Ota potvrdil Divišovi, že když přišel, truhly byly prázdné. Na jeho námitku, že zlato mohl ukrást hrbáč, jen mávl rukou.
1: Nebuď větší hlupák, než jsi, Diviši. Hrbáč našel tyhle truhlice před 2 dny a to už byly prázdné. Mně je spíš divné, že se tady válí plášť s rožumberskou růží. Kam se podíváme, tam na znak rožumberku narazíme. To není samo sebou.
0: Oba přátelé se vydali do hostince pro posilnění, ale ať si lámali hlavy, jak chtěli, vůbec jim ty dnešní události do sebe nezapadaly. Dohodli se, že Diviš v hostinci přespí a Ota se vydá do Jílového. Ráno se uvidí, co dál. Jakmile Ota vstoupil do své pronajaté komory, vrhlo se na něj několik mužů. Hodili mu na krk smyčky z lněného provazu, do úst mu vrazili roubík a svázali ruce. Ota se nemohl bránit, jen vztekle chrčel. V tom okamžiku se objevil jílovský rychtář Henslin a škodolibě se usmíval. Sáhl do Otova vaku a vytáhl z něj váček, ze kterého vysypal zlaté valouny. Ota si byl jistý, že váček není jeho a že mu ho rychtář podstrčil. Henslin se mu zlomyslně díval do očí a obvinil ho z krádeže zlata. Poručil, aby ho odvedli do sklepení ve věži. Biřici odvlekli Otu do tvrze mincmistra Eberharda. Vězení bylo hluboko pod povrchem. Tady asi bylo uloženo zlato, než ho odvezli do Prahy, napadlo Otu. Ale proč by ho rychtář falešně obvinil, tomu nebylo jasné. Netrvalo dlouho a byl předveden před rychtáře, se kterým byl v místnosti i urostlý muž, perkmistr Zlatý hor Fridlín. Ten se na Otu přísně podíval, rozbalil jakýsi pergamen a spustil.
2: Zahajuji jednání horního soudu. Ty, který si říkáš Ota, si obviněn z podvodu a krádeže. Ten glejt o údajném pronájmu revíru je falešný. Věrohodní mužové tě viděli slídit na cizích pozemcích. Navíc si ukradl váček s 500 000 zlata. Po zvážení všech tvých provinění se horní soud podle starodávného práva usnesl, že budeš oběšen. Trest bude vykonán zítra ráno. Odveďte ho.
0: Ota byl surově vržen do stejného sklepa jako předtím. Než biřici s loučemi odešli, stačil se rozhlédnout. Cela byla vytesána ve skále, uprostřed byl masivní kamenný kvádr, jinak nic. Tohle nevypadá dobře, pomyslel si. Potom se zabouchly dveře a on se ocitl v naprosté tmě. Diviš také neměl klidné spaní. Jen ulehl, budilo hostinský, že venku na něj čeká někdo, kdo nechce dovnitř, ale že prý je to životně důležité. Diviš vztekle popadl meč a vyrazil ze dveří. Opravdu neměl náladu na nějaké hloupé žertíky. Jaké bylo jeho překvapení, když venku uviděl zahalenou postavu. Jen co k němu záhadný neznámý přistoupil, poznal, že je to dívka. Něco mu šeptala do ucha a Diviš nedůvěřivě zakroutil hlavou.
1: U všech děsů, jestli to, co říkáš, není pravda. Jakože se Diviš jmenuji, useknu ti hlavu. Ale jestli je to tak, co budeme dělat?
0: Dívka se k němu znovu naklonila a povídala dál. Diviš v jednu chvíli hlasitě zasakroval a poručil jí, aby na něho počkala. Za malou chvilku se vyřítil ven, popadl dívku, vysadili na koně a tryskem vyrazili k Jílovému. Ota seděl v úplné tmě na kamenném kvádru a přemýšlel. Jak se odtud dostat? Napadnout biřice, až si pro něho přijdou? Téměř bez šance. Tak co s tím? Přeci tedy nebude jen tak sedět další hodiny, ráno nemůže být daleko a s ním i jeho poprava. Vztekle udeřil do kvádru, na kterém seděl. Najednou ucítil, že se kámen pod ním hýbe. Vyskočil, popadl ho a pokusil se s ním pohnout. A opravdu. Kámen se posunul a do kopky pronikl paprsek světla. Ota tlačil, jak nejvíce mohl, a najednou do kopky se vsunula nejdříve louč a za ní...
3: Diviši, Diviši, jsi to opravdu ty, to není možné. Jak jsi se sem dostal? Kdo ti řekl, že jsem tady?
0: Ota ze sebe chrlili otázky, ale Diviš si položil prst na ústa.
4: Tiše, Oto, ať tě neslyší stráže. Na nic se teď neptej a polez za mnou, opatrně.
0: Ota na nic nečekal, protáhl se za Divišem a po dřevěném žebříku se stoupil dolů. Ještě pomohl Divišovi vrátit otoční kvádr zpět na místo a už ho objímá a radostně poplácává po zádech. Diviš se jen usmívá.
4: No tak, nech to! Chováš se jak ženská. Raději, rychle pojď. Musíme odtud vypadnout, než nás někdo objeví.
0: Cestou ven narazili na těžké dřevěné dveře pobité železem. Dveře byly otevřené. Ota se na Diviše překvapeně podíval.
3: Tady já už jednou byl. To je přece ďáblova štola. Jak ses o ní dozvěděl ty?
0: Než se dostali k východu, Diviš vše Otovi vypověděl. Jak za ním v noci přišla neznámá dívka a řekla mu, že je Ota uvězněný v podzemní kopce. Také mu prozradila, jak se do cely dostat.
4: Řekla mi, že její otec byl kameníkem, který tvrz pomáhal stavět, a tak věděl o tajném vchodu i o způsobu, jak dveře ze štoly otevřít. Tajemství jí prozradil na smrtelném loži a ona musela přísahat, že to nikdy nikomu neřekne. Slib dodržela. Až do dnešní noci.
0: Na nechápavý Otův pohled mu Diviš připomněl děvče z hospody, kde bydlel. Dívka mu prý řekla, že se na ní Ota tak krásně usmál, že se do něho hned zamilovala. A když včera večer viděla, jak a kam Otu odvlekli, rozhodla se mu pomoci. Věděla, že ve vedlejší vsi bydlí velitel vojáků, kteří přemohli bandu lupičů, a tak se rozhodla poprosit ho o pomoc.
4: Vůbec neměla tušení, že my dva se známe. Riskovala svou duši, porušila přísahu umírajícímu, a to jenom proto, že se na ní takový ničema jako si ty jednou usmál. Chlape, ty máš ale štěstí.
0: Mezitím došli k východu, ale děvče už tam nebylo. Diviš nenechal Otu dlouho přemýšlet o tom, proč utekla. Posadil ho na koně a rychle vyrazili z Jílového pryč. V Praze Oldřich zjistil mnoho důležitých věcí. Markvart, ten voják v plášti s erbem růže, kterého Diviš znal, byl nalezen zavražděný. Také za ním přišla vdova po pasíři Jankovi od špitálu, který padělal pečetidlo pana Fridlína. Žena mu přinesla závažný důkaz. Po smrti manžela prohledala dům a našla nějaké staré nákresy pečetidel. Věděla, že pan Oldřich vyšetřuje také smrt jejího muže, a tak mu je přinesla. Oldřich se netrpělivě vrhnul na kresby. Jedna z nich ho udeřila do očí. Byl to náčrt pečetě pana Mikeše. Porovnal nákres se zbytky pečetě, které se jim struhlic, a byly naprosto shodné. Oldřich dlouho přemýšlel, až se rozhodl, co a jak udělat. Nechal zatknout pana Mikeše a listem požádal pana Eberharta, aby se dostavil ke králi. Oldřich z chlomu měl plán, do kterého musí být zasvěcený i sám panovník.

smilstvo. Jakýsi vnitřní hlas, který mě občas, ale ne vždycky varuje před neuváženým krokem, mě radí, abych tuhle tu kapitolu přeskočil, že se tím letčeho zvyvaruju. Jsou lidé, které toto téma pohoršuje. Ne, že by jich bylo moc, ale jsou. A jsou i takoví, které toto téma nepohoršuje, a podotýkám, že nejde o nějakou verbež, nýbrž o vzdělané lidi, vlastně inteligenty. Skuteční profesionálové, pracující se smyslnem, přišli už dávno na to, že co se neskrývá a co se přizná, je vlastně míň nápadné, než to, co se tutlá. Těmi skutečnými profesionály tu nemyslím majitele striptýzových lokálů, ale spisovatele, malíře a pak celou řadu dalších profesí. Tak například v některých zemích začali skuteční profesionálové, vyznající se v obchodu, slušně vydělávat na dětských panenkách, které mají na těle všechno, co má jejich malá majitelka, a to tam, kde to má být, jestli mi rozumíte. Zatímco panenky dodávané na trh diletanty mívaly mezi celuloidovýma nožkama jakýsi prázdno, které se dětem dost těžko zdůvodňovalo, nové panenky jsou bezproblémové pro svou upřímnost. A tak, když už tady probírám hřích po hříchu, nechtěl bych, aby se v těchto úvahách vyskytlo náhle nevysvětlitelné prázdno, a proto schutí do smilstva. Tedy myslím samozřejmě smilstvo jako námět k další úvaze. Hned na počátku tu je jedna nejasnost. Když někoho okradu, ublížím mu. Stejně tak, když někoho zabiju. Pýchou zraňuju pokorného a konec konců i jiného pyšného. Lakomstvím ubližuju chudému, ale smilstvo a to, co pod tím slovem se myslí, mi mnohdy připadá z tohoto hlediska spíš jako dobrý skutek, než jako hřích. Jen si vzpomeňte, když vás někdy opustí vnitřní síla a nejste schopni se vzepřít pokušení, ačkoliv se celou bytostí o to snažíte, o tom nepochybuju, shledáte, že druhý účastník tohoto hříchu se netváří, jako by mu bylo kdo ví jak ublíženo, dokonce někdy neskrývá svou vděčnost. A přitom skutek se odehrával za okolností, které z něj bezesporu nefalšovaný hřích činili. Sám fakt, že se vše dělo potají a následný strach z prozrazení jsou toho dokladem. Tak jak ono to vlastně je? Bible nám o tom říká asi toto. Jednoho dne bylo Mojžíšovi odevzdáno desatero a tam stálo černé na bílém, že nesesmilníš. Podle toho se dá usuzovat, že do onoho dne to byla celkem regulérní záležitost. A najednou přišel pokyn a bylo po legraci. A pak přišel pokyn za pokynem, upřesňovalo se nejen s kým se smí a nesmí to a s kým ono, ale i kdy se smí a jak se nesmí, co se může, co se nemá, jen s vysvětlením, proč se nikdo nenamáhal. Existuje teorie, že všechny tyto vesměs omezující zákony vymýšleli kmeti, protože mladík se zákonodárcem stát nemohl a že tudíž tak trochu zapracovala závist, o níž bude řeč v další kapitolce. Nevím, možná, že tomu tak bylo. Vím však, že tyhle zákony nejsou platné všude. Zatímco všude se odsuzuje krádež, ať byla provedena jakýmkoliv způsobem, vražda, ať byla provedena jakkoliv, nenávist, ať se projevuje tak či onak, tenhle hřích se vykládá různě. V některých zemích Orientu vládl dobrý zvyk, že hostitel nabídl hostu nejen pokrm, ale i dcerku. To by bylo u nás nemyslitelné. My zase jíme vepřový, což se příčí o něm orientálcům. Jsem přesvědčen, že mnohý Evropan by to vepřové oželel. I když na druhou stranu je třeba si uvědomit, že dotyčná dcerka nemusí vždycky vypadat jako star z Hollywoodu. Jinde se zase zavedla praxe mít víc manželek než jednu. A nebyl to jen Orient s harémy, byli to třeba i pokojní mormoni na břehu Solného jezera. V některých krajích byla pro snoubence povinná zkušební lhůta, při níž se měli dokonale poznat, aby se předešlo případnému zklamání. Jinde se zase na sebe snoubenci nesměli ani podívat, a to doslovně.
Zkrátka, čím víc budeme v téhle záležitosti se probírat, tím víc se utvrdíme v tom, že si tu lidstvo nějak nevědělo rady. Že všechno, co je spojeno se sexem, je zároveň obestřeno jakousi magií, pro někoho černou, pro někoho bílou, pro mě řekněme šedou. Ta magie je námětem na celou knihu. A to zase až příště. Teď bych chtěl upozornit na zajímavou skutečnost, že zatímco vznikaly a zanikaly nejrůznější zákony, pokyny, nařízení, proklínání, usměrňování a nevím co ještě, lidstvo si v podstatě dovádělo tak, jak si to naplánovala matka příroda, která ve své moudrosti to nechala na jednom každém, aby si tenhle ten problém nějak vyřešil. A nebo chcete-li, vyhřeš.

0: přes pole, přes lůky. Potěšení, kdeže jsi?
1: Přece tady.
0: Pro tebe mě zabolelo srdéčko.
1: Nemusí, Haničko, nemusí. Dobře víš, že mám rád jen tebe jedinou.
2: Rád? To říkáš ty, Petře. Ale kdo ví? Každý měsíc odcházíš na dlouhé dny hluboko do lesů.
1: Kácet stromy, lásko. Jsem přece dřevorubec.
2: Ale já zůstávám sama.
1: Až se vezmeme, tak...
2: Tak budu chodit s tebou.
1: A co když přijdou děti?
2: To se uvidí, až je budeme mít.
1: To se ví, že budeme. Dej mi na to pusu.
2: Dám, ale až si mě chytíš.
1: Tak ty takhle.
2: Pospěš.
1: Nadběhnutí?
2: A nechytím.
1: Jen co tě dostanu, na stohu byčet ti vysázím.
2: Dokaž to, dokaž.
1: Mám tě. A teď...
2: Podívej.
1: Nač? Na starou hrobku? Vždyť ta tu stojí od nepaměti.
2: Vždycky, když ji spatřím, zamrazí mě.
1: Vezmu tě do náruče a hned se zahřej.
2: Svítí zlou žlutí, jak nebe před bouří.
1: Co pak je? Celá se chvěješ.
2: Děsí mě železná mříž, co hrobku s paloukem kol dokola černými oky obklopuje a temným stínem přiklápí.
1: Není důvod se bát. Starého knížete do ní uložili před, no nejmíň před 100 lety.
2: Stařa říkala, že neumřel. Prý se upsal temnotě a jenom spí.
1: To si myslíš, že tam dole celé ty roky leží bez jídla a pití?
2: Jak se z něčeho takového můžeš dělat legraci? Takový živý mrtvý je ve skutečnosti nečlověk.
1: Jo, říká se mu fecht.
2: Ano, a vysmívat se fechtovi může jen blázen.
1: Nejsem blázen a nevysmívám se. Protože kdyby to byla pravda... Kdyby kníže jenom spal, tak mi, má milá Haníčko, nastanou velké potíže.
2: Slyšel jsi?
1: Někde v horách bouří. Můj děd knížeti dlužil 300 dukátů za hájovnu a pronájem lesa. Táta a já jsme dluh ještě zvětšili. Kdyby se teď kníže probudil, musel bych zaplatit za celou rodinu.
2: Prosím tě, čím?
1: To nevím. Ale jestli je fekt živý, skončím v žaláři nebo rovnou na šibenici.
2: To je ale divné hučení.
1: Lásko, to jenom hřmí za lesy.
2: A co ty břízky kolem kamene před hrobkou?
1: Máš pravdu. Dlouhé roky byly úplně suché.
2: A teď mají kmeny novou bělostnou kůži, jak svatební šaty. A kde trčely holé větve, se třepotá zelený závoj svěžích lístků.
1: Bílé šaty a závoj. Hned je poznat, co se ti honí hlavou.
2: Ještě před týdnem vyhlíželi jako vdovy. Pojďme se na ně podívat zblízka. Třeba se stal zázrak.
1: Podívej, Hano, žádný zázrak. Ze skály vytryskl pramen.
2: Temný pramen.
1: Ochutnám.
2: Ne, Petře!
1: Blázínku, to se jen černá skála odráží v čiré vodě.
2: Nesmíš se napít.
1: Ty se pořád něčeho lekáš.
2: Nevidíš, jak voda září temným plamenem?
1: Voda je jenom voda.
2: Tahle tryská z podsvětí.
1: Někdy si myslím, Haničko, že slyšíš trávu růst.
2: Říkám jen, co cítím. Rychle, obejmi mě. Pevněji.
1: Takhle?
2: Tak.
1: Už je ti líp?
2: Ano, ale chci pryč odtud.
1: Pojďme. Ale tou delší cestou kolem obory, ať se ještě trochu užijeme. Zítra časně z rána odcházím do lesa.
2: Napeču ti sebou koláče, chceš?
1: To víš, že chci. A teď poběž. Kdo bude první u Igorovy drnový boudy, tak si...
2: Tak si co?
1: Může něco psát.
2: Potom chci modré z nebe.
1: Budeš ho mít.

0: Stařo, stařenko, tetičko, dej mi hubánka.
1: Neblázni, Hano, už ti není pět.
0: Aspoň jednoho, jako kdysi.
1: Hubičky od Petra ti nestačí?
0: Pořád jich mám málo. A pak zítra zase odchází kácet do lesa.
2: Je to jeho práce, děvče.
0: Ale co já?
2: Aspoň mi budeš víc kruce větroplachu.
0: Upečeme Petrovi koláč. Že ano, tetičko, že mu upečeme koláč.
2: S tvarohem nebo s mákem?
0: Tvarohový, ten má nejradši.
2: Tak nač ještě čekáš? Cukr, mouka, vejce, kvásek, šup, šup, ať to lítá. Když děvče nedokáže upect koláč, nemůže se vdávat. A kde vůbec šížek?
0: Ráno se mnou letěl do lesa a pak frnk, nevím.
2: Já mu dám frnk. Krmím ho, starám se a když má obletět kraj a říct, kde je co nového, je stejný jako ty. Nejspíš se někde hubánkuje s nějakou číškovou.
0: Stařo, ty jsi nespravedlivá. Vůbec nemáš pochopení.
2: Ale jdi brbto.
0: Počkej, tohle tě bude zajímat.
2: Co?
0: U knížecí hrobky obrostly břízy zelení a ze skály vytryskl pramen.
2: Cože?
0: Jo, ale nějaký divný. Jako by měl v sobě temné světlo.
2: Pramen zapomnění. Jednou se napiješ a co jsi prožila, navždy z paměti zmizí.
0: Ještě, že se Petr nenapil.
3: To ví, to se ví, stařo, divné to je. Břízy se zelenají, voda ze skály teče.
2: Brzy se ozýváš, zelený ptáčku, brzy.
3: Já vím, že později jsem vyhlížel, jestli někde neuvidím Igora.
2: A viděl jsi?
3: To ví, to se ví, že ne. Drnová chajda prázdná je.
2: To se mi pranic nelíbí.
0: Co se děje, tetičko?
2: Napřed vytryskne pramen a teď zase zmizí Igor.
0: Nerozumím ti.
2: Až nová krev z krve se zrodí, až z kostí nové kosti vyrostou, až z masa nové tělo vzejde.
0: Co to říkáš?
2: Později se všechno dozvíš. Kdy se vrátí Petr?
0: Za 3 dny.
2: Ten den máš narozeniny, Hano.
3: To se ví, to se ví.
2: Číšku, musíš objevit Igora a zjistit, co dělá. Jen tak včas poznáme, jestli se temný probouzí, ale dávej dobrý pozor, ať neuvízneš v jeho osidle.
3: Kde pak? Igor je můj kamarád.
2: Nevěř nikomu, kdo jednou zlu sloužil, může sloužit dál.
3: Igorovi se věřit dá. Nosil jsem mu drobky a kapky vody, když ho fecht k bříži přikoval.
0: Fecht?
2: Jistě. O kom jsi smyslela, že se bavíme?
0: On je skutečný?
2: Přej si jediné, ať ho nikdy nespatříš.
3: Stařo, ty přece dokážeš fechta zastavit.
2: Ne. Ne, tolik síly sama nemám.
3: Tu ví, kdo ho tedy zastaví?
2: Ještě uvidíme. Hlavně číšku pořádně hlídej. Ve dne v noci.
3: Tu ví, to se ví, že budu. Tu ví, tu ví, tu ví.
0: A co koláče pro Petra, tetičko?
2: Co by? Pec je rozpálená, těsto vykynulo. Pust se do práce.
0: Mám je upéct sama?
2: Vdávat se budeš také sama.
4: Za hory, za lesy, potěšení.

0: Haničko, dívej se pod nohy.
1: Je, lomý kámen.
0: Na co, děvče, myslíš? Tohle není lomý kámen, ale bazalka.
1: Nezlob se, stařo. Nevím, co se to se mnou děje.
0: Ale já ano. Máš v hlavě jenom Petra.
1: Už 3 dny je pryč a mě je tak smutno.
0: Kácí buky hluboko v lese. Nemůže za tebou běhat každý den.
1: No však já vím.
0: Nevíš. Má svoji práci a ty taky. Chci tě naučit, co znám, abys jednou... Posloucháš mě vůbec?
1: Nevolal někdo moje jméno?
0: Nevolal.
1: Vždyť já, tetičko, už skoro všechno umím.
0: Neumíš. Splést si lomý kámen s bazalkou může jen...
1: Nezlob se, já jsem...
0: Zamilovaná.
1: To taky. Ale hlavně nešťastná. Poslední dny se probouzím a nemohu popadnout dech. Jako by mě studená dlaň srdce svírala.
0: Noční můra. Ale nic se neboj, Haničko. Zaženeme ji. Zítra je poslední den měsíce dubna. A to znamená...
1: Že mám dneska narozeniny. No,
0: ano, to také, ale zítra večer nastane...
1: Už vím. Čarovná noc, kdy se skály otevírají a poklady vydávají. Kouzelná noc, kdy na kopcích očistné ohně hoří.
0: Správně. Abychom ale u takového ohně noční můru zahnali, musíme dnes učinit rozhodnutí.
2: To ví, to se ví. Petr už se blíží. Už jde?
1: Konečně!
3: Hano! Haničko!
1: Petře! Petře!
2: Utíká, div si nožky nepřerazí. Ach, chichouvej, to jsou blázni. To se ví.
0: Číšku našel z Igora?
2: Našel. Skákal jsem z větve na větev a sledoval ho.
0: A co dělal?
2: Přinesl ke staré hrobce dýni. Potom stál, přešlapoval a něco mručel. Jakoby se sám se sebou hádal. A nakonec vykřikl havraní a zas utíkal pryč.
0: Dál pozoruj, co dělá Číšku, a hned mi dej zprávu.
2: Tu ví.
4: Dobrý den, stařo.
0: Dobrý den, Petře.
2: To každý ví, že si Petr na Haničku myslí.
4: A co je na tom špatného?
2: Neodpovím, pryč letím, tu ví.
1: Jenom tě popichuje, Petře. Má radost, že ses vrátil.
4: Blázen bláznivá je ten váš Čížek.
0: A nemá snad pravdu, nemyslíš na Haničku?
4: Myslím. Chtěl bych ji za ženu a přijdu si o ní říci, ale až...
0: Jaké až?
4: Až budu mít jistotu, že se o ní dokážu postarat.
0: Ne, žádné až, Petře. Přijď hned zítra. V poslední den dubnový. Poklekání, jak zvony dozní. Dřív ne. Jestli máš Haničku skutečně rád, bude tvá.
4: Přijdu. Přijdu hned, jakmile vzplanou ohně na skalách.

0: V tuto hodinu podvečerní, Haničko, právě před 18 lety.
1: Já vím. Narodila jsem se a moje maminka umřela.
0: Ano, umřela, ale na tebe přešla kletba našeho rodu.
1: Kletba?
2: Prastará kletba.
0: Ty jsi tu scházel, Číšku.
2: To se ví. A hned ti říkám, že Igor upletl velkou klec a chytil do ní havrany.
0: A neviděl tě?
2: Za koho mě máš?
1: Nechápu, proč se staráte o nějakého bláznivého Igora.
2: Igor není bláznivý, naopak.
0: Mlč.
1: Co kdybys mi, stařo, konečně pověděla o té kletbě?
2: To se ví, řekni, to řekni, ať ví, ať ví, ať ví.
0: Haničko, nad ženami našeho rodu panuje kletba krve, kostí a masa. Dávno již tomu, co kníže zdejšího kraje usiloval o moji bábu. Chtěl, aby se stala jeho ženou, ona však odmítla, protože byl špatným člověkem. Toho rozzuřilo. Upsal se silám zla, které z něho učinili fechta. A potom nad naším rodem vynesl onu kletbu.
1: Jakou?
0: Až nová krev se z krve zrodí, až nové kosti z kostí vyrostou, až z masa nové tělo vzejde, pak přijde má chvíle a ženu uchvátím.
2: A tuhle kletbu vsadil fecht do zrcadla.
1: Nerozumím.
0: Hned pochopíš. Dnes je ti 18 let a proto ti předávám tuto skřínku. Je jediným dědictvím po tvé matce. Otevři.
1: To je krásné zrcadlo.
2: Slyšeli jste?
0: To byl on.
2: Temný pán.
1: Já odmítám takové dědictví. Nechci ho.
0: Zrcadla se nemůžeš zbavit, Haničko. Naopak, musíš ho chránit. Jestliže fechtovi podlehneš a dobrovolně mu zrcadlo vydáš, bude zle.
2: Pak ho musíš následovat, kam poručí.
0: A nejen to. Až se tě temný pán nasytí, získá tvou duši. Tou pak jako klíčem otevře brány podzemí a síly zla zaplaví zemi. Tak splatí svůj dluh temnotám.
1: Už zas volal.
0: Moje babička i matka byly silné a zrcadlo uchránili. I tvoje matka. A teď si na řadě ty, Haničko.
1: Já nikdy fechtovi zrcadlo nedám.
0: Musíš být opatrná, zlu se snadno podlehne.
2: Fecht má pořád velkou moc a sílu.
1: Co mi pomůže, abych odolala?
0: Musíš si vzít Petra za muže.
1: To udělám ráda.
0: Zítra připravím v srdci lesa posvátný obřad. A jestli Petr za čarovné noci řekne, že si tě z lásky bere za ženu a spolu s tebou přebírá i dědictví zrcadla, pak nad tebou fecht ztratí moc. Jedině takovýto čin ho uvrhne zpět do spánku pod zem.
1: Navždy?
0: Ne. Ne, to bohužel ne. Narodí-li se ti dcera, přejde kletba na ní v den jejich 18. narozenin.
1: To je strašné.
2: Tu ví, to se ví.
1: Tetičko, nenadarmo ti říkají stařa, mocná vědma a čarodějka. Copak nemůžeš kletbu zrušit nebo fechta navěky uspat?
0: Já sloužím světlu, Haničko, ne temnotě. Nemám tolik síly jako on.
2: Jednou si říkala, že bys to dokázala.
0: Možná, ale to by se museli spojit tři věci najednou. To by se... Číšku, pozor.
2: Co je?
0: Chyť mu rozmrtí hlavku, co sedí na stropě a tváří se, že tu není.
2: To se ví.
1: To je divná můra.
0: Letí u okonu.
2: Mami, nemám. Mami, už je skoro mám.
0: Tak, kde je? Ukaž. Snad si Číšku nesnědl.
2: Zaletěla do hustého šípkového keře.
0: Tu můru nejspíš vyslal na výzvědy fecht.
1: Řekni, stařo, co se musí stát, aby přestal škodit?
0: Zaprvé by fecht musel udělat chybu, porušit pravidla kletby a zmocnit se zrcadla násilím nebo úskokem.
1: Mluv dál.
0: Dál se musí najít člověk, co by bez zaváhání dal svůj život za život druhého.
2: Tu ví, to není těžké. Lidé se přece mají rádi.
0: A bláhový Číšku. To vše se musí přihodit ve chvíli, kdy nad světem panují dobré síly.
1: Co zítřejší čarovná noc?
0: Ano, možná. Sama o sobě však nestačí. Nezapomeň, Haničko. Tři věci se musí spojit v jedinou.
2: Tu ví, to se ví.
0: Hned ráno půjdu ke studánce připravit vše na svatební obřad. Ty vyleď do kraje, Číšku, a hlídej.
2: Tu ví.
0: A Haničko, připrav do košíků jídlo a pití. A teď šupem na kutě. Zítra bude dlouhá noc.

0: pocitem mi hladíš tváře, oči mi prozařuješ.
1: Jen to ne, tví, ach jehovej, jen to ne.
0: Zrcadlo, cítím tě, čichám tě, hmatám tě. Tvé pablesky prosvěcují mé komnaty. Oživují můj hrad.
1: To ví, to se ví, zle.
0: Probouzíš mě, zrcadlo.
1: Fecht, vstává, zle je zle.
0: Už jdu, zrcadlo. Jdu za

0: teď k němu dva rychlé vraníky. Igore, dones havrany. Igore, kde se zastounáš?
1: Tady je, mám, pane. Koukněte, modročerní krasavci, jak jste si přál.
0: Polož klec a ustup. Máchněte perutěmi, havrani modročerní, a v jeden ráz projděte ze světla do temnoty. Máchněte perutěmi, hřívou potřeste a kopyty zahrabte. Podobu vraníků, kterou vám dalo mé zaklínání, ukažte. Krásní jste. Však jako vítr buďte rychlí, jinak vaše kosti hlína pohltí.
1: Ty se vám povedli, pane. Hned je zapřáhnu. Hou, hou, zobáku dráp, jen žádné spínání, no tak. Hou. A ještě provléci obratě a hotovo, pane. Kam poroučíte?
0: Za Petrem Dřevařem. Je na čase vybrat starý dluh.
1: Vy žartujete? Ten má v hrnečku sotva pár stříbrňáků.
0: Má něco jiného, čím dluh splatí.
1: Jestli myslíte, že vám dá Haničku, tak to se mýlíte.
0: O Haničce řeč není. Zatím ne. Dneska mi zaplatí za dětka, za otce i za sebe.
1: Má akorát sekeru, ale ta vás, počítám, nezajímá.
0: Má něco mnohem důležitějšího, něco, co nemám já. Má... Nastav ucho, Igore, dnes není radno mluvit na hlas.
1: Pane, to přece nesmíte.
0: A to říká kdo? Ty snad?
1: Ano, já.
0: Mlč! Čekal jsem už příliš dlouho. Víc než 100 let jen tma, vlhko a otupělý sen v kopce.
1: Ale pane, výhra získaná lstí nevydrží.
0: Babské řeči!
1: No, co když na takovou splátku Petr nepřistoupí?
0: Dluh nebo život? Tak stojí otázka.
1: Nejednáte podle práva.
0: Tak dost, Igore, už mě to nebaví. Práskni do koní!

0: ať každý ví, že prastará kletba zrcadla se probouzí.
1: Šíšku, okamžitě přestaň.
0: Pravdu hlásám, temný pán z hrobky dnes do světa vykročil.
1: Jestli žertuješ a krajem zbytečně strach roznášíš.
0: Slyšel jsem hukot jeho hlasu, tupý jekot, co z hrdla se mu dral, když dunivě vytruboval o zrcadle, co světlem mu oči otevřel.
1: Ach, Číšku, pak je zle.
0: To se ví, co jiného říkám. Zavři se a nikam neodcházej, Hano. Letím za stařou.
1: Leď, spěchej, ptáčku.

0: potěšení, kdeže jsi?
1: Haničko.
0: Kdo volá?
1: Přece já, Haničko. Tvůj Petr.
0: Petr?
1: No ano, lásko moje, otevři. Musíme si promluvit.
0: Petře! Co se ti stalo?
1: Nerozumím.
0: Máš jiný hlas?
1: Jo tak. Včera večer hořelo.
0: Cože?
1: Ne, nelekej se, nic se mi nestalo. Jen jsem se nadýchal kouře, víš, a bolí mě v krku.
0: Máš divné oči. Úplně z nich mrazí.
1: Saze mi do nich napadaly. Do rána se mi ve studánce vyplachoval.
0: Chudáčku můj. A proč máš rukavice?
1: Přece hořelo, lásko. Mám na rukou puchýře.
0: Ano, ale kde jsi vzal takové panské rukavice?
1: Stařa mi je dala. Potkal jsem ji v lese u studánky.
0: Našel jí už Čížek. Prý se temný pán probudil a vyšel do světa.
1: Právě proto jsem tu.
0: My dva se však máme sejít až večer po klekání.
1: Ne, stařa vzkazuje, abychom na nic nečekali a nechali si požehnat. Oblékni se, kočár čeká.
0: Kočár? Kde jsi vzal kočár, Petře?
1: Půjčil jsem si ho od mlináře, abychom ujeli každému nebezpečí.
0: Jsi hodný, hned se obléknu.
1: Nezapomeň si vzít šperky, lásko.
0: Vždyť žádné nemám.
1: A co ta malovaná skřínka na stole? Co v ní je?
0: Jen zrcátko. Dědictví po mé matce.
1: Ukaž, půjč mi ho.
2: Kdy pojedeme, pane?
0: Co tu dělá Igor?
1: Poveze nás.
0: Proč právě on? Prisloužil temnému pánovi.
1: Snad kdysi dávno, Haničko. Pojď už a nezapomeň na zrcátko. Vetkni si ho za pás, ať znásobí tvou krásu.
2: Pane, trest stíne každého, kdo si podle pravidel neřídí.
1: Hubodrž. Pojedeme, Haničko.
0: Podej mi ruku, Petře.
3: Stařo, zleje.
4: Já vím.
3: Jen jestli víš všechno.
4: Abych nevěděla, vždyť lesům, obilí a vodě rozumím.
3: Pak se podívej, co dělá Hana a Petr a hlavně, co provádí fecht.
4: Lesní studánka nám ukáže, co třeba. Studánko čirá, oko do hlubin země, tváři, v níž zrcadlí se nebe. Květem chrpy tvé vody do kruhu míchám, ústa a oči ti otevírám. Nasyť mou duši vidinami a ukaž mi, ukaž, kudy s tím fechta běží. Igor rozhoupává zvon v kapli na rozcestí a Petr s Hanou nad posvátným kamenem klečí, ruce vzájemně propleteny. Při matce zemi, ne! Ne, to není Petr, ale fecht! Vím jasně, jak po tváří Petra chtivá lebka fechta prosvítá. Čížku, teď Haničku musíš střežit. Rady a odvahy dodávat. Rychle, leď, spěchej za ní.
3: Tu ví.
4: Dál studánku ukazuj, i když moje srdce se děsí.
1: Přísahám, Haničko, že mojí navždy budeš a nikomu tě nedám.
0: Petře, muži můj, lásko a srdce moje, zde přijmi můj poklad nejvzácnější. Vezmi si jej a dobře uschovej.
3: Ne, Haničko!
0: Kdo to volá?
3: Zrcadlo, ne!
1: To jen vítr v soutěskách vyje. Však ženo moje, ne toto zrcadlo, ale tvá láska je pro mne darem nejvzácnějším.
0: Právě proto tě zrcadlo svěřuji. Je v něm naše štěstí.
3: Ne, ano, ano, ne!
0: Kdo to volá?
1: Ale to jen vítr na špičky hor hvízdá. Dáváš mi ho dobrovolně.
0: Z lásky ti jej dávám.
1: Výborně. Tím prokazuješ, že jsi tou pravou. A od této chvíle začínáš splácet dluh lásky.
0: Nerozumím.
1: Světlem zrcadla tě, Hano, přitáhnu a navěky k sobě připoutám.
3: Naletěla z děvče.
0: Co to říkáš, Číšku?
3: Utíkej!
1: Co ten pták tady?
0: Což nepoznáváš Číška, Petře?
3: Ani nemůže.
0: Zbláznili jste se oba.
3: To se teprve uvidí.
1: Práskni do koní, Igore, popožeň vraníky, ať jsme na mítině včas. Dřevorubec Petr s obličejem oloupaným jak jablko netrpělivě čeká, až mu navrátím tvář.
0: Pane na nebi, co se to děje?
1: Pán nebes nade mnou nemá moci. Jedeme!
5: Je, drápe! Je, zobáku! No tak, drápe, zobáku, zamrte!
0: Kdo jste, pane, když ne Petr? Proč jste mě oklamal jeho tváří? Co jste za člověka?
1: Za člověka? Bylo by dobré být ještě člověkem. Aspoň bych vychutnal pomstu, až mi bude stoupat do hlavy. Já jsem fecht, temný pán. Až nová krev z tvé krve se zrodí, až kosti z tvých kostí vyrostou, až maso z tvého masa novým tělem se stane, to vše pak bude navždycky mé.
0: Pane bože!
1: Jsi Hana, dědička krve, jména a zrcadla. Zrcadlem, do kterého ženy tvého rodu před tebou hledívaly, jsi teď ke mně navždy připoutána.
2: Konec cesty, pane. Petr čeká pod jedlí, jak domluveno.
1: Až mu vrátím tvář, dohlédni, aby do západu slunce hory opustil. Jestli nedá mým lesům navždy s Bohem, bude vyset.
2: Ano, pane.
1: Začni, Igore, sloupni mi tvář.
2: Tady ne.
1: Chceš snad Hanu šetřit?
2: Jak vám tvář stáhnu, musím ji Petrovi hned nasadit. Kdybych jí nesl kus cesty, třeba by správně nepřilehla a vše, co jste získal, by se rázem proměnilo v dým.
1: Prospěch pána máš na zřeteli, Igore.
2: Paní, radím vám,
0: dívat či nedívat, není to, Igore, už úplně jedno.
1: Jenač se dívá. Stejně tuší, že pro ní slunce navždy zapadá, jako když si pro mne. Jdeme!
3: Jen se dívej, Haničko. Dobře se dívej, aby si věděla, koho zvolit.
0: Jaké rozhodování, ptáčku. Můj život končí.
3: Kdo ví?
0: A proč právě já, Číšku? Čím jsem se provinila?
3: Zrcadlo dala se nepravému.
0: Podvedl mě.
6: Ah, to pálí jako samo peklo. Aby tě ťaz vzal, fechte.
3: Haničko, máš ještě šanci. Ale srdcem vybírej, jinak jsi navždy ztracena.
0: Číšku, můj zlatý, věř, že tam na tom muže, co bolestí křičí, když tvář mu zpět nasazují. Vidím a poznávám oči, co s láskou mě hladívaly. Rty vidím, co něžně mě líbávaly. Tvář vidím, kterou jsem do dlaní celá rozechvělá brala.
3: Tu ví, to málo je. Co ještě ti srdce říká?
0: Že tentokrát tomu, kdo nosí Petrovu tvář, mohu věřit. Jen jeho miluji.
3: Dobře si volila.
0: Ale co to? Proč si Petr bere ranec a odchází? Ostružení se za ním zavírá. Proč, Číšku, řekni proč?
3: Toho se nelekej.
1: Zase ten pták. Zažeň ho, Igore. Tak. A ty vystup z kočáru, Hano. Pojď. A pověz, co na opačném konci mítiny vidíš.
0: Temný pramen ze skály tryská.
1: Voda zapomnění.
0: A hned vedle hrobka se sloupy a nad ní kopule.
1: Železnými mřížemi obénaná.
0: Místo smrti.
1: Náš společný domov.
0: Proč mám zemřít tak mladá?
1: Nezemřeš, budeš žít. A každý den si pod nebesa vyjdeš. Však jenom do této ohrady ze železa černého. Pak se za mnou zpět dolů navrátíš.
0: Ne!
1: Ale ano. Tam dole lůžko manželské stojí. V něm studené kosti mi budeš hřát a dechem mladosti mou zmrzlou kůži pohladíš. Vejdi.
0: Ach, pane na nebi, rozlom pečetě, co poutají mě ke zlu.
1: Pána nebes, marně voláš.
7: Igore, vypsáhni. Buď paní k ruce, kdykoliv se objeví.
8: Jistě, pane.
1: A teď dolů do hrobky. Ženu mu.

0: Oh, drape, zobáku. Poďte.
1: Pěkně si mě potrápil. Tváře mě hoří, hlava bolí.
0: To jsi ty, Petře? Slíbil jsi, že opustíš Fechtův kraj?
1: Jsi jeho sluha, Igore. Monstrum, které žije už třetí lidský věk, ale o síle lásky nevíš nic.
0: Mýlíš se.
1: To určitě.
0: Nerozumíš, ale nevadí. Drápe, zobáku, při perutích soumraků volnost mějte.
1: Takhle to tedy chodí. Havrany v koně si temný pán proměnil.
0: Jo, tak to chodí. Ani netušíš, jak strašlivý trest na tebe dopadne, až Fecht zjistí, že jsi v horách zůstal.
1: Musel jsem se vrátit. Miluju Haničku víc než svůj život.
0: Radím ti, uteč, dokud tě nohy ještě poslouchají.
1: Vytrvám a Haničku zachráním.
0: Osleplý láskou jí nepomůžeš. Oslabený strachem o její život prohraješ svůj.
1: Nemám z Fechta strach.
0: Tak teď to můžeš dokázat. Slyš, vrata hrobky se otvírají.
1: Stojte při mě, Buzi.
0: Fecht tě vyčenichá, i kdyby ses do země zavrtal.
2: Igore! Igore!
0: Hleďme. Zdá se, že bohové se přimluvili. Místo zkázy přichází něha.
2: Igore! Ale to je přece...
0: Ano, má paní. Ten, na koho se díváte, je Petr.
2: Petře!
1: Haničko moje. Igore, otevři mříže.
0: To nikdo nedokáže, jen temný pán sám.
1: Tak je přelezu.
0: A můžeš zkusit, co chceš, ale bez jeho vědomí je nikdo nepřekoná.
1: Haničko.
0: Počkej, nech to mě volala. Čím mohu posloužit, má paní?
2: Chtěla jsem se napít vody z temného pramene, aby mi věčné zapomenutí ulevilo. Ale už nechci, protože ses mi vrátil, Petře.
1: Co dělá Fecht?
2: Usnul. Plášť mezi sedm svícnů rozložil. A jak se na něj natáhl, jako by se do sebe propadl. Čelisti sklaply zelené světlo, v očích zhaslo.
0: Sedmkrát sedm svící ve svícnech hoří?
2: Ano, vysokým žlutým plamenem.
0: Tedy máte celou noc, než se temný pán probudí. I když je mříž mezi vámi, ten čas patří jenom vám.
1: A co ty, Igore?
0: Nebudu přece u vás postávat. Půjdu se projít.
2: Jsi milý.
0: To mi ještě nikdo nikdy neřekl.
3: Tuví, Tuví! Slyšte všichni novinu moji.
2: Číšku!
3: Fecht podváděl a proto staře světlo proti temnotě, dobro

0: obstarám. Ale kdo to staře odnese?
1: Já.
2: Ty se nesmíš těch věcí ani prstem dotknout, Petře. Igore! Igore!
1: Podej mi skrz mříže ruce, Haničko.
0: Tady má dlaň. A k ní druhá.
1: Na tváře ji přitisknu a pro štěstí do každé misky dlaně polibek vložím.
2: Petře, utíkej! Čas půlnoční nepočká!
1: Už běžím, už běžím!
2: Igore!
3: Kdo mě to volá? Ty, ptáčku, kamaráde.
2: Já. Doneseš staře ke studánce pár věcí, které Hana Fechtovi vezme.
3: Cože? Ani za nic. Staře patří ke kruhu světla a když jí dneska přijdu pod ruku, bude se mnou zle.
0: Igore, vím, že sám se musíš rozhodnout. Přesto prosím.
2: No tak, brachu, vždyť víš, že Fecht Haničku podvedl. A pak zrcadlo musí někdo přinést zase zpět.
3: Dobrá, zkusím to. Ať se stane, co se stát má.
0: Děkuju. Teď ale vzívejte všechny bohy, ať nade mnou bdí, protože jdu do hrobky vzít Fechtovi, co stařa potřebuje.
2: Tu ví, a Igor, ať vše do půlnoci.

0: co mám stařo přesně vykonat?
1: Vlož ruce do kotle, Petře.
0: Do kotle? Vždyť se spálím. Voda varem kolotá a přísadami všelijakými víří.
1: Kdyby láska a dobro byly levně kmání jako zlo a nenávist, byl by na světě dávno ráj. Miluješ Haničku?
0: Ano, ale...
1: Miluješ a přece váháš?
0: Mám strach. Však co si mi zvedá bradu a ramena?
1: A nač tedy čekáš? Ruce do kotle vlož a opakuj po mně. Já o pomoc žádám mocnosti světla. Ne pro sebe, pro Haničku, prosím, aby pečetě svazku se zlem byly zlomeny. O její svobodu žádám a život svůj k boji proti mocnostem temnoty nabízím. Ruce z kotle ven.
0: Nespálilo mě to, neopařilo.
1: Své srdce a život si nabídl upřímně. A prosba byla přijata.
2: Hej, stařo, Igor přichází.
3: Mám, co si chtěla, stařo. Zrcadlo, vlasy i pláště kus.
1: Igore, víš, co se s tebou stane, když fecht tvůj pán v boji prohraje?
3: Když jeho nebude, nebudu ani já.
1: A nemáš strach?
3: Právo a spravedlnost musí být zachovány. A já vím, že o mě stejně nikdo nestojí, protože temnému pánu sloužím.
2: Tu ví, to pravda není. Co Hanička?
3: Jediná je.
2: Já tě snad rád nemám. A...
1: Igore, když fecht bude přemožen, ty sám v prach se rozpadneš.
3: Inu v prach se změnit není zas tak špatné. Na pole dopadnu, osení zelené, země vzejde vesele, bude klapat mlín.
1: Jestliže dobrovolně přijímáš osud, který na tebe čeká, odevzdej, co přinášíš. Půlnoc už pluje hlubinami nebes. Proto Petře vhoď do ohně šalvěj, ať vyvalí se dým. Lomy kámen přidej, ať nad hrobem tmy odemknu bránu budoucnosti.
2: Tu ví, udělej, jak řekla.
1: Vyrobím loutku temného pána. Z hlíny a bahna jí uhnětu. Kůži z křehkého listí usoukám. Krev zelenou, co na slunci vadne, z trávy načerpám. Páteř a kosti střešňových větví, co snadno se zlomí, do těla zasadím. Teď pravé vlasy fechta a kus jeho pláště. Přelude temného pána, panáku fechta, žij!
2: Tu ví, povedlo se. Stařo, loutka fechta ti v dlaní spí.
0: K čemu nám bude?
1: Až přijde čas, pomůžu ti. Do loutky fechta stříbrné hřeby vrazím. A tvůj protivník se slábne. A teď svlékni.

0: košili, Petře.
1: Ale proč?
2: Jak jinak ti stařa má na tělo namalovat ochranné ornamenty?
0: Nad lokty, teraz je střába, ať paže bez únavy se míhají. Na hrdlo vlčí štěk, ať dech neschází. Na prsa sítě pavučiny, co rány rychle hojí.
1: Jsem bludištěm, kde stopy se kříží a nepočkají.
0: Buď plamen, co žárem očišťuje, buď ostřím, co zlobu setne. A zde stříbrný tesák na boj s temnotou přijme.
1: Cítím horkost i ledový vítr. Cítím, že jsem.
0: Teď zrcadlo mi podejte, ať dávnou kletbu zlomím.
3: Troufáš si?
2: To se ví, jinak by Hanička prohrála duši.
0: Zrcadlo odráží obraz na stuhlé hladině stříbra, proto ze stříbra vyčaruji proti temnotě zbraň.
3: Jsi moudrá, stařo.
0: Až nová krev z krve se zrodí, až kosti z kostí vyrostou, až se maso z masa novým tělem stane, to vše jednou mělo být i tvé. Však fechte, slyš, to nikdy se nestane. Volám babici, ženu a panu. Volám ty, co v rukou drží životy lidí. Sudičky milé, jen pro vás pálím pryskyřici šalvěj a mátu. Nadýchejte se voné oběti a požehnejte mému konání. Hle, nožem si hlubokou rýhu do dlaní ryji a krví svou hladinu zrcadla zaplavuji. Nalokejte se čerstvé oběti a k životu probuďte stříbro zrcadla. Prosím vás a žádám, aby každému, kdo bude zrcadlo zaklínat, namísto obrazu žhavé stříbro do očí vstříklo a srdce na uhel spálilo.

0: Slunce je tam, co měsíc byl v noci. Hrobka ve slunci žlutě svítí, ale fecht nikde.
1: Přijde, nemůže jinak.
2: Určitě se zjeví. Když mu Hanička zrcadlo do lože vracela, svíce už dohořívaly.
0: Pozor! Hrobka se otvírá!
1: Přichází.
3: Tu ví a Haničku vleče s sebou.
0: Pustí, fechte! Pustí!
4: Hleďme. Vrabci se slétli. Vrabci, co jako bojovní orly se cítí.
1: Propust, Haničku, k ničemu ti není.
4: Že ne? Že právě ty, stařo, bys na kletbu zapomněla. Kdepak? Znáš mou sílu a dobře víš, že větší je nežli ta tvá.
2: Pane, stařa vás varuje podle práva.
4: Co to meleš, Igore? Ty něco víš? Přikazuji ti, mluv.
2: Dnešní den si právo a spravedlnost vyberou daň za váš podvod, pane.
4: Ach, takhle tedy. Ty jsi mě zradil. Víš vůbec, Igore, co z tebe zbyde, když padnu?
2: Vítr si vezme můj prach.
4: Hlupáku, chceš zahodit nesmrtelnost?
0: Dost řečí! Projdi mříží, fechte, je čas se být!
4: Lidský červe, ty se mnou chceš bojovat. Přišel jsi z prohanu, ale dostaneš smrt. Mám meč z ocele třikrát zakalené. Proti němu tvůj tesák nemá šanci. Kryj se, mládenečku. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
0: Nic to není.
4: Ne. Tak tedy znovu. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
2: Stařo, dělej něco, nebo ho temný pán zabije.
1: Nemohu, dokud Petr Fechta nezasáhne.
4: Aby tě ďábel vzal, to pálí.
0: Jsem plamen, co žárem očišťuje.
4: Nech si hloupé průpovídky tu ránu ti vrátí.
1: Teď je má chvíle.
6: Fechte bohleď, mám tě ve své moci. Tvoji podobu jsem do panáka vtělila a zde mám stříbrné jelice.
4: Neskoušej to na mě, stařo. Kde bys vzala kus mého těla?
6: Stačily mi vlasy a pláč děcí.
4: Ne, to nesmíš.
6: Podnu tě do stehna.
4: Schromila jsi mě.
6: Bojuj, Petře. Zlo má stále velkou sílu. Tedy připravím loutku o levou ruku.
4: Proklínám tě. Za tohle draze zaplatíš.
0: Zvedni meč, fechte.
4: Uhni, červe. Ani chromého mě nedostaneš. Odskok. Smyk. Úkrok. Přibodl jsem tě k zemi, mládenečko.
0: Bolí to.
4: Teď už nevstaneš.
0: Že ne? Jsem bludištěm, kde stopy se kříží. Jsem ostřím, co zlobu setne.
4: Ano, tak se koukni, co já držím v ruce.
0: Zrcadlo.
4: Správně. A teď s vámi všemi skoncuju. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej.
6: Zrcadlo tě neposlouchá, fechte.
4: Hlupáci. Tak tedy kletbou vás zahubím. Až nová krev z tvé krve se zrodí.
1: Svou krví hladinu zrcadla zaplavuji.
4: Až kosti z tvých kostí vyrostou.
1: K životu stříbro zrcadla budím.
4: Až maso z tvého masa se novým tělem stane.
1: Ať havé stříbro do očí fechta stříkne.
4: Ty ďáblice! Pálí to zrcadlo, já hořím.
1: Srdce na uhelmu spálí.
4: Zrcadlo, ach ne.

0: Dokonáno je.
1: Tu ví, mříže kolem hrobky praskly.
2: Železné pruty se rozstavily jako vosk.
3: Hrobka se zhroutila. A pramen?
4: Není tu.
5: Zvítězili jsme.
3: Jsem volná? Jsem opravdu volná?
5: Všichni jsme volní a svobodní. Kletba na dobro zmizela spolu s fechtem.
2: Haničko, lásko moje.
3: Petře, ty krvácíš. Tady, tady a tady též. Utrhnuji trocel. Plát na pruh a brzy budeš zdrav.
2: Pořádně obvaz utáhni. Neboj se.
3: Hotovo, lásko. Tady má dlaň a k ní druhá.
2: Chci víc? Tvé rty mi dej.
3: Spěcháš, ale mě to těší.
1: To se ví. Vždyť jsem to říkal, že lidé se rádi mají. Tu ví.
5: Čišku. Čišku, podívej, je třeba se rozloučit.
1: Igore, co se to děje?
4: V prach se mění. Ubývám.
3: Igore.
4: Lehce odcházím. Nad zemí ve vánku se vzdáší.
5: Slyšíš, Čišku? Tvůj přítel je spokojen.
1: Tu ví, kdo ví, ale já ne.
3: Přece ho, staro, nenecháš odejít. Vždyť nám pomáhal přemoci zlo. Prosím, tetičko, prosím, zachraň ho.
5: Pokusím se. Volám vás, sudičky, co v rukou soukáte nit života lidí. Volám babici, ženu a panu. Vás volám, sudičky, co lidem měříte života roky. Vás, které v kotli osudu nechte mi míchat životy lidí. Volám a prosím, život za život, co do boje Igor vsadil, ať získá zpět.
4: Je, Číšku, kamaráde, já letím.
1: Tu ví, to se ví.
4: Tu ví, to se ví. Narostla mi křídla a malinký jsem jako ty.
1: Tak poleď vzhůru, ke slunci poleď. Se mnou stále víš.
5: Spokojení.
3: Ach, stařo, tetičko.
2: Jste hodná a laskavá.
5: Poslyšte, vy dva. Dnes večer vás u studánky svatebním obřadem navěky spojím.
1: Tu ví, to se ví. A my půjdeme za svědky. Chcete?
3: To se ví, že chceme. Viď, Petře?
2: Inu, proč ne? Jasně, jasně, že chceme.
1: Tu

0: Milá Sally, důvěrnice a utěšitelko bolavých srdcí, poraď mi, jak vyzrát na naši mámu, ale ne, aby si smyslela, že ji nemám ráda, to ne. Celá naše početná rodina uznává její kvality. Když ale ona mi do všeho mluví
1: a... Darino!
0: Ano, maminko?
1: Co tak to tam povídáš?
0: Ale jen takový nenásilný úvod, víš, trochu všeobecností o rodinných interakcích.
1: O čem?
0: No, o mezilidských vztazích a tak.
1: No to je nějaký divný, ne?
0: Proč?
1: No mezilidské, a jaké jiné by mohly být?
0: Ale to se teď tak přece říká.
1: Jenom aby, ať si neutrhneš ostudu.
0: Slyšeli jste jí? Jedná se mnou, jako kdyby mi bylo 15. Setře mě při každé příležitosti a hned je se vším hotová. Ach jo, pochopitelně žádný dopis do mladého světa nepošlu. A dokonce ho ani nenapíšu. Snad, kdyby mi bylo tak o 5 let méně, nebo aspoň o 4, ale v mém věku. Konec komandování. Bude mi 23 a tak tohle já právě nedokážu. A jsem v takové kritické situaci, potřebovala bych nějak diplomaticky zpracovat mámu a vůbec poradit. Víte, jedné osobě z naší rodiny se podařilo mámu fantasticky převést a že se nám tvrdě bránila. To vám byl souboj. Celá série partií, ve kterých máma dostávala jeden mat za druhým. Někdy po několika tazích ještě si ani nestačila uvědomit, že se hra rozjela. Ukázalo se, že naše máma má své slabiny. Což vlastně znamená, že kdybych přišla na správné zahájení, chce to pečlivé studium všech kombinací a tahů onoho slavného utkání. Rekonstrukce bude celkem snadná, šachovou literaturu na to nepotřebuju. A stačí mi můj deník. Já vám ty partie přehraju a budu si představovat, že je se mnou sleduje množina Salin, tedy vy, milí posluchači. Třeba společně na něco přijdeme. Tak. Začalo to v minulém roce, myslím, že koncem května. Hned to najdu. Listopad, srpen, červen, květen, tak v květnu to nebylo. V květnu jsem k nám poprvé přivedla Vencu a taky naposled, jen si ho máma změřila.
1: Darino, nemluvíš nějak moc dlouho?
0: Maminko, ten úvod by měl být nepřerušovaný.
1: No já jen, abys nevykládala nějaký nesmysly. A vůbec ty jsi naivka, jsi schopna o naší rodině vykecat všechno možný.
0: Neboj se, já si dám pozor. Muselo to být začátkem června. 2., 3. pořád o ní ani slovo. 6. A tady to je. No bodejť, 7. června. K datu jsem si připsala pátek a před to černý. A ještě jsem to podtrhla. Černě. Pátek je pro nás černý den. V pátek se matka hádá v samoobsluze, v rybárně, v masně i v zelenině. Píše do knih stížností. V pátek prohlašuje, že v sobotu a v neděli na nic nesáhne, že nebude vařit pro tolik dospělých lidí, ale půjde na procházku na Vyšehrad. My zůstáváme klidní. Už tam nebyla několik let. Tak, v pátek večer to začalo. Od této chvíle napněte prosím pozornost. Přichází otec. Potichoučku odemyká. Nějak podezřele pomalu.
1: Jo, ještě něco, Darino.
0: No, prosím. Co zas?
1: O tatínkovi mluv s úctou. Víš, jak si ho všichni váží.
0: Spolehni se. Tak teď nevím. Neměla bych ten tátův příchod vynechat? A už je pozdě. Otec právě vchází do předsíně. Všimněte si, prosím, jak bude mít nasládlý hlas.
2: Kde pak je maminka?
0: Hádej, jdeš pozdě.
2: Měl jsem schůzi.
0: Táhne z tebe.
2: Jen 2 piva. Kde jsou ostatní?
0: Po téhle otázce musím vždycky podávat přehled situace. Alan se rýpe ve stereu.
2: Jeňa?
0: Chrní, společensky unavený, koupili mu obraz.
2: Výborně, za kolik?
0: Nevím.
2: A další?
0: Michal tu byl schotí i s malým.
2: A dopadlo to jak?
0: Michal před chvílí volal. Už prý nikdy nepřijdou. Máma sjela Anči, že kazí kluka, snad jí dokonce řekla, že je trtlo.
2: Takže Anči...
0: Jo, zase brečí.
2: Je kapánek přecitlivěla. Nějak si na sebe s maminkou ještě nezvykli. A co to Mášek? Hlásil se ráno?
0: Hlásil, že mu nesplachuje záchod.
2: A spravil mu to Alan?
0: Předpokládám, že ano.
2: Výborně. Celkem všechno vlatí. Jo, a co Radva?
0: Zavřená na záchodě, okousala kuře. Vezmeš si kousek z kaší?
2: Okamžitě ji pusťte. Kočka je hladová, protože jí nikdo nic nedá, kromě mne. Mňau, no pojď, pojď, Radvičko, pojď. Spapáme to spolu. Je to dobrý. Dala si do toho kary?
0: To vařila máma.
2: A kde je vlastně maminka? Už šla do Hajan?
0: Sedí na vaně. Sedí.
2: Já se těšil na idylický večer.
0: Tatínku, Radva se ti hrabe v talíři, jedeš po tvoro.
2: Ale nech jí, ať to dožere. No, tak. A já bych zahájil pátrání. Tak ty jsi přišla v kolik?
0: V 9:30.
2: Nějak pozdě.
0: Jenomže já měla opravdu schůzi, máma o ní věděla.
2: Nerýpej. A maminka v tu dobu?
0: Už byla v koupelně.
2: A Jeňa přišel v kolik?
0: To nevím, přede mnou.
2: Tak je to on. Jdeme.
0: Teď šlo o to projít nehlučně z kuchyně před síní, pak halou kolem koupelny a do pokoje ke klukům. To byste museli vidět. Konečně slyšíte to. Takhle chodí táta po špičkách. Teď stojí u dveří koupelny a přešlapuje.
2: Pouští vodu.
0: No a vždycky přece pouští vodu, nechce, aby jsme slyšeli, že brečí.
2: Nebrečí.
0: To je hysterický smích.
2: A jak to poznáš?
1: Bože, to je život, no tohle to je nějaký život, to je přece strašný život. Všechno tady leží jenom na mě, dospělí lidi, a všechno tady leží jenom na mě.
2: Ale maminko, Teresko.
0: Nech jí, tati.
1: Maminko, pořád jenom mami tohle. Ani vidět vás nechci nikoho. Já vás nechci ani slyšet nikoho.
0: Tak pojď, tati.
2: Sakra, Alane, stiš to. Rušíš noční klid.
0: V jednom kuse s tím něco provádí a nikoho k tomu nepustí.
3: Tak si to zmákni sama, lisko. A po druhý po mně nechtějte, abych něco spravoval. Jdu spát a nebudit. Ráno vstávám v 5.
2: V sobotu? Jendo, Jeníku, slyšíš?
4: Neslyším.
0: A cítíš něco?
4: Jo.
2: No, v kolik jsi přišel?
3: Nemá cenu ho štípat, je tvrdý.
0: Musí to být kvůli němu.
3: Co?
0: Že máma sedí na vaně.
3: To je s tvýma dedukcema. Seděla už, když přišel domů, ani ho neviděla.
2: Darinku, ale to znamená, že... No, že jsme v konci.
3: To jste, Sherlockové, na špatný stopě.
2: No, jak aby jsme to vzdali a šli si lehnout. Co říkáš, Dary?
0: Ty jsi ale bezcitný, táto. Přece víš, že to bude chtít probrat.
2: Ještě dnes?
0: Vždycky to tak je, ne. To je přece vzorec, jako bys to neznal. Teď to má v sobě, rozumíš? Chce nám to říct, ale nemůže sama začít. Ergo začít musíme my, ona se musí zdráhat. My musíme.
2: Já nic nemusím.
0: Musíš. Probíhá takzvaný mechanismus...
2: Tyhle blbosti máš od těch psychologů, co? Jdu spát.
0: Táto, neopovaž se. Prosím tě, Alane, prober se. Jak je tam dlouho?
3: Od 17:30.
0: Kolik jsi přišel domů?
3: Ve 17:45.
0: Tak si v tom ty.
3: To teda ne. Abys věděla, o mě nejde. Já v ničem nejedu.
0: Tak ty teda ne. Michal s rodinou to taky nejsou. Ti to byli odpoledne a ona sedí od 17:30. Ty jsi přišel... Hele, odkud jsi přišel?
3: Přihořívá, slečno Marplová.
0: Nech si to.
3: No co? Rostomilá, inteligentní stařenka, frustrovaná stará pana, která strká...
0: Pitomče! Přiznávám se, ztratila jsem sebeovládání, vrzla jsem mu jednu.
3: Au! Tati!
2: Děti. Maminka čeká.
3: Tak ať mě nebije.
4: Kdo tě bije, brácho? Ukaž mi, vám dám přes držku. Au! Teda, Darino, máš štěstí, že jsi ženská.
0: Stydím se za to, ale i Jeňovi jsem jednu vrzla. Ale pokud jste některá vyrůstala se čtyřmi bratry, navíc jako nejmladší člen rodiny, tak určitě pochopíte, že jsem se musela naučit bojovat o své místo na slunci už jako batole. Těžko se však najde mezi váma taková nešťastná holka jako já, která se musela od malička prát s klukama a...
3: A teď se pere o ně.
4: A když nějaký ho klofne, tak ho máma stejně vypere.
0: Jste nemožní. Oba jednáte se mnou jako s pitomečkem všichni. Styděla bych se k nám někoho pozvat, děláte mi jen ostudu.
2: No tak děvčátko.
4: Nebreč, huso.
3: Nevyšiluj, Darino.
0: Chtěla jsem... Myslela jsem,
4: jo, to,
0: vy byste mi měli pomoct a ne to nechávat na mě. Máma je tam už skoro 4 hodiny.
4: Bačke, pouští vodu?
0: Pouští.
4: Pomožte mi, strčím hlavu do dřezu.
0: Ale nesmíš nastříkat v kuchyni.
4: No, veďte mě.
0: Tak jsme ho vedli, tedy skoro nesli. Z klukovského pokoje přes halu kolem koupelny přes předsín do kuchyně.
4: Pusť mi tu vodu na hlavu. Studenou, vole!
0: Musím to utřít.
4: Nech to. Jde se.
0: Šlo se. Z kuchyně přes předsín do haly před koupelnu. Jéňa šel po svých.
5: Maminko, Terinko.
0: Mami, není ti tam zima?
6: Ale ne, teďko mi došlo. Ty musíš vědět, oč jde.
0: Tati, pochop. Vzorec. Stejně jí musíme umožnit, aby to řekla sama.
5: Ach, tak maminko, co nám chceš říct sama?
0: Tati, prosím tě, nech toho. Mami, co říkáš, že bychom zítra uvařili sami a ty bys měla...
1: To bych prosila. Zítra jdu na Vyšehrad. A v neděli...
5: Taky na Vyšehrad, že, maminko?
1: Ne, navštívím snachu Anči. Potěším se s vnoučkem.
6: Aby je někdo varoval.
3: Není třeba, k tomu nedojde. Mami! Já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych...
1: To jsem dělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkala, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane?
3: Slyším. A co bys řekla tomu, že by...
1: Dneška si nečistíš pravidelně zuby. Slyšíš?
3: Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral?
4: Já, no dovol, proč já
1: se... Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma, pomalu 40?
4: Budeme 31.
1: Měl se zdržet manželky.
0: Mami, nebuď nespravedlivá.
3: Jeňo, za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným.
1: Kdyby za něco stál...
4: Zdejchla se s horším. Prodal se v obraz.
1: Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy?
4: Ty jsi přitáhla. Pořád jak si spolu rozumíte.
1: Popila, než se spustila. Za kolik jsi říkal?
4: 4 táci.
1: Ale skoro 3 mi dlužíš. A máš platit alimenty. Takže není co oslavovat. A co ty, Darino?
0: Co já?
1: Co jsi vybrala za brýle? Ten tvůj účes. Pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne.
3: Mami, nebuď nespravedlivá.
4: Ona za to nemůže, že na ní nikdo neletí.
0: Vy blbouni, co kecáte?
4: Neježiš, jsem to myslel dobře.
0: Já vůbec neječím. Jak to, že nikdo? A co Rýša?
3: Ten Trouba.
0: A Bobo.
4: Žena.
0: Vždyť je rozvedenej. A co Venca?
3: O půl hlavy menší než ty. Trpaj zlý.
0: No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi.
1: Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí.
0: No. Mně vlastně taky ne.
5: No tak, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají.
1: Co poznají?
5: No, že to jako s nima myslíš... Já, maminko, už je pozdě. Že bys konečně vylezla a řekla nám...
0: Tiše. Mami, mami. A spravil Alan Tominovi ten záchod?
1: To snad už víte, ne? Já přece dobře vím, že všechno víte. Že vám všechno řekl.
0: Ale já nic nevím, fakt, mami.
5: Alespoň já, maminko, nemám nejmenší tušení a mám úplně čistý svědomí.
1: A proč máš nasládlej hlas?
4: Já fakt nic nevím. A co na sebe vím, to ty víš taky.
0: Mami, že je něco s Tomášem? Co provedl? Zase se s nějakou zapletl?
1: Ten darebák. Co ten se mě už natrápil. Od 15 let jeden průšvih za druhým.
5: Ale maminko...
1: Jaký pak ale? To jste už zapomněli, co dělal v 9?
4: Že byl párkrát za školou.
1: A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala?
5: Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Teresko. To se musí uznat.
1: To já vím taky. Ale potom ta strašná parta, co jsem se ho jednu dobu natáhala z hospody u Horymíra. A vy jste mě v tom nechali.
4: Máme přehání.
1: A co ty maléry v práci?
2: Ale nic strašného se přece...
1: Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. Co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit.
3: To je fakt, nadřel jsem se tam jako mezek.
0: Všichni jsme pomáhali, ne?
1: To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co?
0: Nastěhoval si tam Blanku.
1: Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co?
0: Nastěhoval si tam tu
4: děvku,
1: která si tam za jeho zádama tahala chlapy.
5: Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko?
1: Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo?
4: Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není.
1: Ale nemluv a řekni všechno. A zítra zprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku.
3: Tak jo. Tak ráno...
5: Maminko, že bychom si udělali kafe. He?
1: Ne, počkej, ty se hned probereš tak i bez toho kafe.
3: Puste mě ke slovu. Ráno volal Tomáš.
0: No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál?
3: A pak mi řekl...
4: No tak co?
3: Pak mi řekl, že...
0: Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše.
7: Čeče, já mám holku.
3: Zas?
7: Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne...
3: Co?
7: No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš.
4: A stuhnul jsi?
3: Skoro.
0: Tak mluv.
4: Jaká je?
0: Kolik je jí?
4: No jak vypadá?
0: Je hezká.
3: Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky.
4: A jo, černý je krásný,
0: co
4: že?
0: Co to meleš?
4: No, četl jsem to v jedné knize.
0: On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška?
3: Ale to ne. Dost tmavá, ale...
4: Jo tak, cikánka. No co má bej?
1: To se ptáš mě?
3: No fakt, mami. O co jde?
2: Co tě Teresko tak vzalo?
1: Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit?
4: No leta na to má, ne?
0: Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluje zbytečně.
1: To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě.
4: Bytě, ten barák patří OPBA.
3: Mami, vždy ti neznáš, třeba...
4: Přece ti nevadí, že...
1: Konec všemu je konec. Sama, nepochopená.
0: Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník.
1: Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu.
4: A kam bys najednou měla chodit?
0: Mami. Nejsi ty rasistka.
2: Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou.
1: Vím, ale černošku si žádný z nich nevzal.
3: Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd.
1: Ne.
3: Ano.
1: Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady, slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu. A ať mě překročí.
0: Mami, stojíš radvě na ocase.
1: Ta kočka musí z domu. No, a hned...
2: Ne, maminko, ne. Pojď, Radvinko, pojď na mě. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se.
1: Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v kterých by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum.
2: Mami, fuj.
0: A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já. Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých. Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste. Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala.
1: Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. Musíte vařit častěji.
0: Zesmutněli jsme. Pak jsme se pohádali, kdo bude mít nádobí. Vyřešila to máma. Poručila mi, abych je umyla a sama se vrhla na okna. Potom popis uklízení také přeskočím. Ha, 9. června, neděle. Za 10:50 začala máma prostírat.
1: Myslíš, že mám dát i nože a vidličky?
0: Mami.
1: Většina lidí z baráku je na chalupě, třeba ji ani nikdo nezahlídne.
8: Tak mami.
1: A táto, to víno schovej, dejte chladit kofoli.
5: Ale maminko...
1: Alane! Alane, vem to, slyšíš?
8: Slyším. Haló? Mami, volá Tomáš.
1: Jak to? Odkud?
8: Odkud voláš? Z budky. Cože? Co blbneš? Mami, asi nepřijdou.
1: No, sláva. Tak to zvládl chlapec. Už se jí zbavil, děti. Alane, dej mi to. Tominku! Tak honem povídej, jak jsi to dokázal. Co? Že se urazila? Ona? A na koho? A proč? Tomáši, dechni na mě.
0: Jej, vždyť vy neslyšíte Tomáše, to musím napravit.
7: Ani pivo. Nepozvali jste Martinu.
1: Jakou Martinu? Kdo je to?
7: No její holka.
1: Holka?
7: No, děcko.
1: Děcko? Slyšíte? Ona ještě ke všemu má... Ale to si přece Alanovi neřekl.
7: Jak jsem to mohl říct, když jsem to ještě nevěděl? Nejsem jasnovidec.
0: Složila se. Táto, tak dělej něco.
5: Tak ukaž. Tomine.
7: Co je?
5: Měli byste pohnout. Maminka už prostřela a já mám hlad. Tak ahoj.
1: Ne. Jedna to ještě, ale dvě ne.
9: Kam jdeš?
1: Před dveře lehnu si tady, ať tu třeba umřu. Radvox!
0: Zamažeš si šaty, tak ať!
8: Mami, uhni kousek, to bude Michal s rodinou.
10: Co tam vázne?
8: A tak neulákej, hned to bude. No jo!
10: Puste mě!
8: No tak.
11: Babi, my se jdeme s mojí mámou podívat na tyto boženu. Je moc opálená.
12: Co je to tu za blázinec?
5: Maminko, pošoupni se kousek.
1: Michale, já tady ležím, protože...
12: Teď neležíš.
11: Je, babičko, ty musíš klečet. Mámo, honem pojď, babička klečí.
5: Zavřete tomu klukovi pusu.
10: Dušane, zavři klapačku.
12: Tak co to znamená, mámo?
1: Michale, synu, na kolenou tě prosím, vždyť ty je znáš. Jsi s nima pořád ve styku, vidíš do nich. Postav se za mě.
11: Dědo, co provedla babička?
8: Budeš tiše.
11: Proč?
12: Proto. V tom se mnou, mami, nepočítej a vstáň. A nebuď hysterická. Alan mě informoval. A ber na vědomí, že nepřicházím jako syn, ale ve funkci.
8: Cože?
0: To byste museli znát našeho Michala, úřednický pedant, ale pro svoje ovečky by se strhal. Mluv na mámu s citem.
12: A moji klienti nemají cit? Je mou povinností kurátora hájit jejich zájmy. Tak, Božena Demeterová, mimochodem patří do mého rajonu. Pochází z cikánské etnické skupiny, věk...
11: Cikán mívá černé oči, chodí nocí zlou...
0: Propáda, krále, Dušane, neopovaž se tohle říkat před tetou Boženou, nebo tě dám kleč... Promiňte.
1: Teta Božena, co to na mě osud ušil?
12: Má 24 let, jedno dítě za svobodná, druhé...
1: Kriste, pane, kolik jich má?
12: Druhé na cestě s Tomášem. O dceru se stará, do práce chodí řádně, nemá záznam v rejstříku trestu.
5: No, tak co ti vlastně vadí?
8: No vidíš, mami.
0: Co ti vadí?
1: Co mi vadí? No, co mi vlastně vadí?
11: Volej Kolínka, viď, babi?
1: Dušanku, ty moje zlatíčko. Anči, Aničko, mami, a co tomu říkáte? Taková tragédie.
0: Promiňte, ale vy strašně dramatizujete.
1: Kdo dramatizuje? Ke komu mluvíš?
0: No přece k vám.
1: A jak to mám poznat? Poslechni. Za celý ty léta se nebyla schopna najít způsob, jak mě oslovovat.
0: Michale, už zase.
12: Matko, nenapadej mou ženu.
11: Babi, máma už je přece velká. Křičí se jenom na malý lid.
1: Já nikdy na nikoho nekřičím, Dušánku. Nechci po tvé matce, aby mi říkala maminko, jak by mi říkat měla, kdyby byla pořádná snacha. Ale oslovovat osobu, s níž mluvíme, patří k základním pravidlům slušnosti. Ještě chybí, aby mi říkala paní.
11: Babi, schovej mě, za dveřma je cikám.
0: A, Tome, jdete k nám, že? No, jen dál. Oběd proběhl normálně. Obě používali příbory. Po moučníku při kávě to začalo. Na mámě bylo vidět, že soustřeďuje všechny síly k zahajovacímu gambitu. V tu dobu jí asi došlo, že první partii prohrála, aniž její protivnice vyrazila z toho svého D8. Druhou chtěla vyhrát za každou cenu. Už po její první větě bylo zřejmé, že se pokusí opoziční hru.
1: Víte, slečno, nebo paní?
13: Božena.
1: Aha. No, tak Božka, jsem sice zásadně proti potratům, ovšem...
0: Božena na ní vrhla pohled, tedy doslova vrhla. Jenomže to byste museli vidět její oči. Dvě černé propasti a z toho zase jako dvě benátská zrcadla a ještě jako světla semaforů. Dávali příkazy, vystřelovali je. Tomáš dostává zelenou.
14: Já jsem taky hnedka říkal Božence, že ty budeš proti, že Božko?
1: Aha... No, když snad ne vždycky, ovšem tedy někdy to...
0: Boženin pohled se zabodl do matčiných očí, ale máma do toho tvrdě šlape na červenou.
1: V některých případech přece jen
0: Božka
1: to...
0: opět vysílá signál doprava, kde sedí Tomáš.
14: A právě proto Boženka prohlásila, že necháme rozhodnout tebe.
0: Mama se nevzdává.
1: No, to je od ní sice pěkný, ale mohli jste mi taky třeba nic neříkat a udělat to.
13: Co?
1: No,
13: co jsme měli udělat?
0: Co jsi měla na mysli, mami?
15: To měli dát toho fakana pryč.
1: Moje zásady mi nedovolují, abych něco takového navrhovala, ale...
0: Další signál Tomášovi.
14: A taky Boženka rozhodla, že kdyby z toho kluka odmítla přijmout do rodiny.
1: Kluk? Jakýho kluka zase?
14: No přece toho mýho. Tak ona se prej o něho postará sama, jako o Martinu, a ani bych se nemusel ženit.
1: Klacku jeden, nestydíš se, vlastní dítě by... By si, vlastní dítě bys to, no, táto, prosím tě, řekni něco.
2: No co, já bych řekl, jak se tak koukám, že, no, že by svatba měla být co nejdřív. No a co, kdybychom oficiálně oslavili zástupy? Co říkáš, maminko? Darino, podej skleničky.
0: Chudák máma, v tu chvíli mě jí bylo líto. Situace se stávala přehlednou, na výhru to opět nevypadalo. Že by alespoň remíza.
1: Takže všechno jako obvykle leží na mě.
0: Poté se rozprostřela po Boženině tváři jakási zvláštní odevzdanost. Z jejich očí už nešlehaly blesky, naopak ohnivé temné propasti zastřela clona těžkých víček. Tady jsem ujela nějak do kýče. 3 centimetrové řasy pravé se zakmitaly a pak se pokojně položily na snědé líce.
14: Viděla jsi, mami, Boženka souhlasí.
1: Tak dobře. Vypracuje se plán, rozdělí úkoly, udělá rozpočet. Alane, tušku a papír.
0: Opět zakmitání řas a opět clona.
14: Boženka souhlasí, mami.
1: Tak předně, Tomáš. Zaprvé kytka. Táto, ty máš známého usadu Alesu.
0: Světelný signálek. Jen takové zajiskření.
14: Boženka chce orchideje.
1: Dále prstínky. No můžete si na ten den půjčit naše, teda ode mě a od táty, mě stejně nenosíme. Šaty Tomáš má a vy, Božka, vy musíte mít něco decentního. Anči, půjčíš jí svůj šedivý kostým a tu halenku od...
0: Ajejejejeje. Světelná raketa, další úplný ohňostroj.
14: Víš, mami, Boženka by chtěla...
1: Tak dost, a... Tome, nevysvětluj. Tomu jsem taky rozuměla. Chce bílý šaty a závoj 3metrový nebo 4metrový. A věneček ne? O, konečně to by nám mohla vypůjčit Kabelková na Barandově, dělá tam šatnářku.
0: Exploze, šlehající plameny.
1: Kam jde? Božka? O, Tomine, co to znamená?
14: To se Boženka urazila.
1: Zase.
12: Byla zbeztaktní. Pravá ukázka, jak ještě stále některým občanům chybí citlivější přístup.
15: Tak mám to odšpuntovat, nebo ne?
0: Mami, uvaží, že Božena musí mít komplex, protože na tu svatbu sama nemá a je nucena to o tebe přijmout. A mezi aktem darování a aktem přijímání vzniká rozpor, který může překlenout
15: jen... Tak já nalývám, jo.
1: A pro mě to znamená co, Darino?
0: Že když někomu něco dáváš, nemůžeš to takhle inzerovat. Dávej tak, aby obdarovaný mohl mít pocit, že bere jen proto, aby ti udělal radost.
1: No dobře. Ale na to se budu muset teprve přeladit.
2: Tak maminko, na zasnoubení tvýho nejmladšího syna pozvedněme číše a zapějme.
1: Tomine, synáčku,
16: Ty už mě taky opouštíš. Tak si připijeme, děti.
0: Tome, ty darebo, co tu trčíš, polož sklenku a utíkej pro snoubenku.
4: Tak vidíš, Darino, sedím desiať sukeň mala a preca sa nevydala.
17: Darino, ty věříš, že má jen jednu sukni, koukni se na nějak je oháknutá.
0: Boženko, víte, co si myslím?
17: Nevím.
0: Že asi těžko vám ty šaty někdo tak brzo ušije.
17: Já mám kamarádku Krejčovou a není drahá. Ale my už musíme jít. Jdeme na fotbal. Tome, Martino, zvedejte se. Za všechno vám, mladá paní, moc děkujeme.
0: Co? A to říkáte mně?
17: Pardon, já jsem tak zvyklá z kšeftu. Když budete něco potřebovat.
14: Božena je v zelenině, jako vedoucí prodejny.
0: Ale to... A kolik máte pod sebou prodavačů, Boženko?
14: Božka to zastane všecko sama, tak se mějte. Jdeme na bohemku.
0: Abych nezapomněla. Božka, a kde byste chtěli mít tu svatbu?
17: No přece na Vyšehradě.
0: Mat.
11: Co jsi říkala, Darino?
0: Že babička dostala mat a buď tiše. Na Vyšehradě. Slyšíš, Anči? To tebe nenapadlo. Tak my se tam přece vypravíme, táto.
11: Darino, a kdo dal babičce mat?
0: Teta Božena, tady máš žvíkačku a strcí do pusy. Pak mám v deníku tuhle poznámku. Poté se Ančí naklonila k Michalovi a špitla. Když jsem se já tehdy zmínila o Vyšehradě, tak se jí to zdálo daleko.
17: Jo, paní, ještě jsem vám chtěla říct tohle. Tomáš měl v bytě hrozný binec. Povaloval se tam nějaký kámoš s děsnou cuchtlí. No tak jsem je vyfackovala a byt jsem dala do pořádku. On se Tomáš musí naučit po sobě uklízet a taky doma něco dělat, že Tome?
14: Božena říká, že vůbec nejsem takovej lempl, jaký ho ze mě pořád děláte.
17: Opravdu není. Tak, naschle. A kdybyste holky potřebovali na mou svatbu něco spíchnout, tak mi řekněte zavčas.
0: Co se zehníte? No slyšíte? Tak co je vám k smíchu?
11: Darino, já ti něco pošeptám. Babi má mat, kde je mat? Mat je u baby.
0: Budeš tiše.
11: Když já jsem tu žvíkačku sněd, dáš mi novou.
0: Tak přestaňte, zbete na celý dům. Jestli to slyší, bude si myslet, ještě se urazí. Ne, tak vážně. Ne, vážně. Co na ní říkáte?
17: No, černá dáma.
0: Tak, abyste poznali můj názor. A hlavně ty, Anči. A Darina taky. Holka má sexepílu, že by mohla dát pěti takovým, jako jste vy, a ještě by ho měla dost. No co ty na to, Jeňo?
4: Já? Proč zase já? Ale ne, řekni něco.
8: Dělo.

0: a byla svatba. Ani ne za měsíc. Sjeli se tety a strejci a bratranci a sestřenice z Olomouce, z Jihlavy, z Valašska i ze Slovácka. Ti poslední s několika demižonky. Naši. Z Boženiny strany se nedostavil nikdo, neměli jsme odvahu ptát se jí máli jaké příbuzné. Se svatebními dary byla matka spokojená. Žádná věc se nevyskytla třikrát. Matka v pozvánkách prozřetelně naznačila, co ještě mladí potřebují do domácnosti. Božena vypadala senzačně. Tomáš se natřásal jako holub.
1: Jeňo, vole, víš, co si všichni myslej? Že si beru italskou filmovou hvězdu.
0: Došlo k jistému kompromisu. Božena ustoupila od věnečku.
2: No jo, máte pravdu. On by mi nikdo nevěřil, že jsem ještě nepřišla o poctivost, když je tu Martina.
0: Bylo na ní vidět, že se s těžkým srdcem vzdává části svého snu. Máma ustoupila stran prstýnku.
3: Na nový zlatý prstýnky táto nemáme. Obětujeme ty naše, nechám je předělat.
0: Byla to pěkná svatba. Všechno, jak má být, nic zvláštního se nepřihodilo, takže bych klidně mohla přejít k další události. Moment. Přece jen se něco odehrálo, co stojí za zmínku. Zábava byla v plném proudu. V jednom pokoji se shromáždila starší garda z Moravy.

0: hale obsluhoval Alan svoje stereo? Když kolem půlnoci někdo zazvonil, máma mě poslala otevřít, ale za dveřmi další hudební produkce.
1: Už

0: Mami, pojď sem, já nevím, jestli mám otevřít.
1: No jistě, pěkně hrají. To budou asi od Tomina z práce.
0: Ujcus, kde se tu bere?
2: Božka, šerový, vyhradě, sarsal.
3: Pro pána táto, tak schovej něco.
4: Ale co?
3: No, nevím, všechno.
2: Boženka, tady ti stará posílá něco do vejbavy.
0: Páni, no. To je koš.
3: Kdo ví, co v něm je?
0: Představuju vám svýho strejdu.
2: Julius Demeter, primáš, rukulívám, losplaně, rukulívám.
0: A tohle je Lájoš.
5: Lájoš Mirga, paninko.
4: Božka, božka, mry piráni, savi tu sál, lubni bári, joj, kecendikes, ajcen kames, joj, amančores, dyliňares.
5: Aj, božka, soske premanou žarđal, guta tu temaro vašora sovange krđa lubnije, te mere žito sara lubni bari, gađe stu keljal, rom tuke na hazlačo.
0: Ta sode z duma more, marel tu to del, tu penkaj sala zvaker, pal save lubni a pirehas.
3: Jak to mluví, rozumí jim někdo? Tome.
6: No asi italsky, ne?
7: Hele, kamaráde, Lajoši, co to povídá?
5: Dixova kerel demači mi tu a bantinel. Ptám se jí potvory, proč na mě nečekala.
0: Kaj, sala spanč, berš čapen! Sala zapadlo, penhojna! Berte na veše vás!
7: A co ti říká ona?
5: Co by říkala, nadává!
0: Ptám se ho darebáka, kde byl těch 5 let? Bez tak seděl v lapáku!
5: Dygla dylini, sova kerl, tak kaj soma zapadlo me! Čašov, čormandine, jabučka, java, podmínečně! Akorát 6 měsíců a nevím...
0: Preč hory manna dyňa na ně koruna! Sa oloverovské rehasle lubněnca! Čanda v tuke, poj!
3: Božka je úplná Carmen, výborně to hrajou.
0: Řekla jsem mu svoje, o Martinu se nestaral, válel se s babama a kvůli alimentu mu honili po celé republice.
5: Božka, čaje, somanca kerdžal, Miro žero dyliňarđal, devla, devla, so te kerel, či te dživel, či te merel. Holka, holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mý hlavu, bože, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt?
0: Jaj, jo, v peske kerla me riben, te tut poražinel, kaske, hoda penezimange, me tukete pačav, lubarina, preteskněl, sičák.
5: Pal světozman, chala, odělala mi srdce, mrcha, au! Jednu mi vrazila.
7: No to jsme si všimli, a co ty na to?
5: Co, že ji podřežu, bestii? Jaj, murdera vtud, au, druhou, třetí.
0: Bešmandar, noďa, imarďa, ať mi nechodí na oči.
5: Kamaráde, viděl jsi 3 přesuvu.
7: No, počítal jsi dobře, ale neber si to tak, to splaskne. Hele, neseděl bys...
5: Za tebe, co jsi provedl a kolik ti dali?
7: Ne, myslím jako model, namaluju tě.
5: No, kolik za to chceš?
7: No, cestou se domluvíme, pojď, vyprovodím tě.
5: Kirveske na džava, piráni.
0: A pir pamande, ara, džá, džá, imar.
5: Ojlomange parila. A neměl bys zaplatit ty mě, kamaráde? Udělám ti cenu, tak kolik?
0: Jaj, ta tu sala smiro pirano. Strejdo, proč si ho přived?
2: Nezlob se, božka, chtěl ti zaspívat, cestou se namazl, boženka, no tak. Tahle holka mnou s paní byla ostrá, už jako malý prtě, je po tátovi, ona se narodila až po jeho smrti, jako osla. Aj, aj, aj, aj. Provodli mýho bráchu na svatbě Tonky Balášový. Ta ti si brala bílýho. To mám tenkrát...
3: Cože? Bože, bože no. Táto, kluci, schovejte nože.
2: Hej, paninko, klid, já už jdu. Božka, nepřihrála bys mi myslivečkou na cestu, no tak. Jsi hodná holka. No, na rozloučenou, na rozloučenou.

0: Kor, z toho se v životě nevzpamatuju.
1: Co je v tom koši?
2: Je, mami. Podívej, krásná dětská výbavička, tohle je rozkošný. Jo, takový mrňavoučký džíny.
0: No jo, to je pěkný, pěkný věci. A jen jestli to všechno někde neto.

0: Ale Boženko, vždyť máš nás. A podívej, kolik nás je.
1: To vidím. Hodně.
2: Božka, ale jak si Lajošovi střelila a bez zmíření, ty si prostě máš.
1: Já vím. Hele, už to polož, měl si dost. Tak běž napřed, běž. My se nenápadně vytratíme. Alan nás odveze. Chtěla jsem vám říct, že moc vám všem děkuju.
0: Boženko, taky jsem něco chtěla. Tomáš není žádná výhra, ale buďte na něho hodná. Je to ještě takový kluk.
1: Nebojte se, paní, já už si s ním poradím. Tomáš je docela hodný, jen trochu rozmazlený. Jemu by bývalo prospělo, kdyby vyrůstal v děcáku, jako já.
3: Jestli všichni, kdo si píšou deník, mají tak trapné pocity, když si své zápisky po čase čtou. Myslím hlavně na místa, kde píšu sama o sobě a tak. To si teda připadám úplně pitomá. Třeba tady. Zápis z 8. srpna. Při obědě jsem seděla u stolu s Vencou a s Lídou. Venca se zeptal, nepojedeš se mnou v neděli na Mácháč, půjčil jsem si surfing. Když jsem řekla, že bych snad mohla, zatvářil se udiveně a řekl, já se ptal Lídy.

0: nebo zeslábneš.
1: Nemám chuť.
2: No jo, bere ho to, kluka. Mně to taky tenkrát pěkně sebralo.
3: Jo, sebrali tě na záchytku.
4: Ticho, děti, co jsem vám říkala, abyste tyhle věci nevytahovali.
0: No, Tomáš by měl zavolat do porodnice.
5: To jo, a nečekat, že to někdo udělá za něho.
3: Jako vždycky všechno.
4: Vy jste necitelní. Ale nevím to, já nachystám zmrzlinu.
3: Haló? Jak to, že voláš? No to vím, že z porodnice. Tome, prosím tě, pojď si to vzít.
1: Nemůžu, je mi zlé.
3: Sakra, tak ženský, vemte to některá.
6: Haló? Je boženo, cože? Tomáš, zacpal si uši. Ale stiš to, neslyším vlastního slova. Mami volá Božka, prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 cm. A jak se bude jmenovat, jak? Výborně, vyřídím, spolehni se, gratulujeme. A moc necourej, co? Domů, neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel jsi do stavu otcovského.
1: Jo? A jak to?
2: Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si.
4: Na lačný žaludek nesmí. 3,20, 51, no nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček.
6: Však Dušánek se taky narodil v prosinci.
4: Ale ne 24. jako tenhle chlapeček.
6: Víš, mami, ale on to není kluk.
4: Cože? Jak to?
7: Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma Darino.
6: Ne, teta Božena nemá chlapečka.
4: No Tomáši, už se asi nedá nic dělat, viď?
1: A nevadí, když to mám za sebou, jeňo, cvaknem si, po.
6: Víte, jak se jmenuje? Hádejte.
4: Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika.
6: A kde pak? Má krásné jméno po babičce, Terezie.
4: No ne, no. Ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo.
7: Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka.
4: To máš pravdu, Dušánku. Pojď, půjdeme ke stromečku, táto, zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti.
6: To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a... A táta vchází do dveří. Nějak rázně.
8: Dobrý večer, děti, kde pak je kdo?
6: Ahoj, tati.
8: Nic mimořádného, doufám.
6: Jako obvykle jdeš pozdě.
8: Darino, nedělej ze mě alkoholika. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všecky partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať se stkví. Bude jí hlášení.
6: Jeňa v Aťasu tvoří. Odpoledne jsem ho kontrolovala.
8: Dobře. Alan?
6: Stále stejná situace. Ráno si bral čisté ponožky, čistí si zuby 2x denně, přišel mu dopis, adresa psaná ženskou rukou.
8: A víš, co mu píše?
6: Tati.
8: No nic. Já vím, že ty bys něco takového neudělala. To až potom, maminka. Co Michal?
7: Táta utek.
8: Pro pána, kam? Anči, co se stalo?
6: Dušík to popletl. Michal honí po vlasti klienty, 3 12-leté kluky. Sebrali v Samci čokoládu a odjeli někam na Slovensko.
8: Ano, doufám, že se vrátí, Michal. A co to máš?
6: Kontrolovala jsem, dostane odměnu, v práci si ho chválí.
8: Výborně. A Božena? Ještě pořád chce jít do zaměstnání?
6: No jistě, v pondělí nastupuje a Terku chce dát do jeslí, ale to máma...
8: Nespolkne a bude rambajs. Terka nemá ještě ani rok. Kdo nám zbývá? Kde je Radva?
6: Zavřená na záchodě, okousala...
8: Pustí?
6: Ale okousala...
8: Povídám, pustí! Zapomněl jsem na někoho?
6: Na mámu.
8: No, tak vidíš. No. Tak co pak je s maminkou?
6: Předně obrovský rambajs, řekla nám to správcová.
8: A proč?
9: Kvůli černé dámě. Prý se k tomu se běhl skoro celý.

0: Lidům.
1: Boženka se urazila.
0: To se dá předpokládat, ne?
1: Ale neinzultovala jí snad maminka.
2: Podrobnosti jsem nestačila zjistit, možné je všechno.
1: Pro pána, kde je teď?
2: Mama? Sedí. No na vaně, co smyslel?
1: A je. No, tak jdeme, ale po špičkách.
2: Jdeme. Z kuchyně do předsíně přes halu ke koupelně. To dupání. To už víte, že dělá táta, když jde po špičkách.
1: Pouští vodu.
3: Vždycky přece pouští vodu.
1: Maminko, Teresko, už jsem doma.
4: Ach, já ubohá, stará, sedřená ženská. Všechno od jak živa leží vždycky na mě, co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch pokakaných zadečků na umě.
1: Je nějaká divná.
5: Babi má v koupelně mata.
2: Co to pleská?
1: Jakýho mata?
5: No mata, co jí ho dala teta Božena.
1: Maminko, Terezie, co tam děláš?
6: Co bych dělala? Koupu Teresku.
1: Ne.
6: A zítra přivezete od Tomáše kočárek. Pojedu s Terinkou na Vyšehrad.
1: Ne.
6: A Dušánka vezmu sebou, potřebuje tvrdší výchovu.
5: Ne.
6: Vezmu i tu chudinku Martinu a rozhodla jsem se. Jeňa se o dceru bude soudit, Maruška musí být taky u nás.
5: A Mata si nenecháš, babičko?
6: Nechám, to víš, že nechám. Tady ti posílá žvíkačku a zavři pusu.
5: Ale babičko, já nemůžu se zavřenou pusou mluvit.
2: Tak na dnešní partii se vznáší otazník. Prohrála jí máma nebo vyhrála?
6: Darino, ty mi budeš s těma dětskama pomáhat. Svoje nemáš, tak co?
2: Tak co? Slyšeli jste to? Ona mě snad úplně odepsala. Proč bych nemohla mít svoje děti? Proč bych se nemohla vdát? Ale já jí možná převezu. Ona taky všechno neví. Například to, že mi Pepa říkal, jak jsem ohromně prohlídla. Nechala jsem si totiž udělat trvalou afro. A brýle navene nenosím. Božka mi sehnala šaty, takový romantický model. Pepa mě teď denně vyprovází. Bavíme se o všem možném. Uvažuji o tom, že bych ho pozvala k nám, ale bojím se trapasu. A nejsem si jista, jestli o to stojí. Včera mě s ní máma zahlídla, stáli jsme na rohu.
6: Darino, vypila Terka kaši, už měla jít dávno spát.
2: Vypila 200. Je zvláštní, že se o něm dosud nezmínila.
6: Darino, co to bylo včera za dlouhána?
2: Už je to tady. Kolega z práce.
6: Kolik měří, prosím tě, nejmín 2 metry.
2: Jenom 196 centimetrů.
6: Ale to je stejně moc, nevlezl by se k nám. A podívej se, proč Terina řve, má dudlík. Tyhle dlouháni nemají žádný sex appeal, samá ruka, samá noha.
2: Náhodou má.
6: Tak proč řve?
2: Pro mě teda Pepa sex appeal má. Jenomže ona to neuzná. A když si umíní, tak s ní nikdo nehne. A já nemám tu drzost jako Tomáš. A nejsem Božka. Já to na ní sehrát neumím.
6: Darino, už toho pleskání nech. Stejně si nás zostudila a každý, kdo nás zná, nás v tom pozná. Zaspívej něco Terce, aby usnula. Je prý na to zvyklá.
2: Pojď, cikánečko. Strejda Alan šel na rande, takže ti tetička může pustit ukolébavku. Vy zatím, moji trpěliví posluchači, přemýšlejte. A když na něco přijdete, tak mi brnkněte, ale ne nějaký fór, jako natřít Pepu sa zema. Pepa je blondiák. A jej malá, a jej a neteskní.

0: Haló?
1: Tady Mladý svět. U telefonu Sally.
0: Je, Sally. To si hodná, že voláš.
1: Co mi zbývá? Tisíce posluchačů na pětě očekává, co vám poradím, ne? Poslechněte, Darino, vy studujete psychologii.
0: Ale to já jenom tak. Čtu si pana doktora Plzáka a doktora Pondělíčka a paní doktorku Siřišťovou
1: a... A jo, tak to chápu. Zase jedna amatérka.
0: A co se ti... Promiňte, a co se vám nezdá?
1: Podívejte se, děvče, vylíčila jste celkem výstižně vaše rodinné interakce. Správně jste charakterizovala svou matku jako extrovertně dominantní typ, který se sice snaží režírovat ostatní, ale manipuluje sám sebe. Jak to, že jste z toho nevyvodila žádný návod k vlastnímu jednání?
0: Jaký?
1: Stačí přece, abyste přivedla Pepu k vám.
0: Ale on se k tomu moc nemá. Jak ho mám přilákat?
1: To je trdlo. Pozvete ho na kafe a naznačíte, že jste sama doma.
0: Ale když on kafe nepije?
1: Tak řekněte, že mu chcete něco ukázat. Třeba sbírku kaktusů.
0: A když si dá říct?
1: Pak už necháte všechno na matce. Musím končit. Mám tu telefonát.
0: Zkusím to. A hned zítra. Vezmu si ty šaty od Božky. Pepa sbírá pivní tácky. Řeknu mu...
2: No tak, Darino, proč to nebereš? Vařím terce čaj.
0: Haló? Tady byt...
3: Bulín.
0: Je, Pepo, to jsi ty.
3: No, to jsem já.
0: To jsem ráda, že tě slyším.
3: No, já jsem taky rád, že tě slyším. Darino, musím ti něco říct.
0: Jen mluv, Pepo.
3: Víš, já tě mám rád, ale...
0: Pepo, miláčku, já tě mám taky ráda.
3: Tak vidíš, to jsem rád.
0: Já jsem taky moc ráda, že jsi mi to konečně řekl.
3: No jo, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Darino, nezlob se, ale já k vám nepřijdu. Tohle bych nezvládl.
0: Proč? O co ti jde, Pepo? Ty se spolekal vlastního citu?
3: To ne, ale tvé rodiny. Nezlob se, ale já jsem člověk poklidnej. A padla na mě hrůza, když jsem vás poslouchal.
0: Pepo, Pepo, počkej. Pepo, táta má sbírku pivních tácků.
3: Taky nějaký z ciziny?
0: No.
3: Ne, nejde to. Fakt. Já prostě na tohle já nejsem.
0: Haló? Haló? Proč jen jsem všechno o nás vypleskala?
4: Co je? No, Darino, co brečíš? No tak co se stalo?
0: Pepa.
4: Jaký Pepa?
0: Ten Dlouhán.
4: No, co je s ním?
0: Volal, že ho k nám nikdy nedostanu. Mám mě rád, ale on se nás polekal.
4: Cože? Nás? A to si dovolil říct?
0: Jo.
4: Ty jsi ho k nám zvala?
0: No.
4: A on řekl, že nepřijde?
0: No.
4: Tak to bych se na to podívala. Dej sem číslo jeho telefonu. A hned můžeš udělat poslední zápis do svého dívčího deníku.
0: Mami! Mami!
4: A je to. Je to vůbec možné? Všechno, co je, je možné. Konec citátu. Vyhrála jsem. Svatba bude. Máte po ruce tušku a papír, Pepo? Jo, tak si pište. Za prvé kytka. Náš táta má známého usadu a lesu.
0: Pepa přichází s obrovskou kyticí orchidej.
4: Ale prstýnky, jestli nemáte na zlatý, budou stačit pozlacený.
0: Dušánek a Martina mi nesou závod.
4: Svatba samozřejmě na Vyšehradě. Hostina pro změnu může být v salonku u Hory Míra.
0: A Pepovi to tak sluší.
5: Slečno Darino Nečasová, berete si zde přítomného Josefa Bulína dobrovolně za manžela?
0: Ano.
5: Pane Josefe Bulíno, berete si zde přítomnou Darinu Nečasovou dobrovolně za manželku?
0: Pepo, pěkně zřetelně.
6: Ano.

0: tomto okamžiku začíná dobrodružství Dicka Senda.
1: Budeme s ním putovat po oceánu i pevnině známého i neznámého světa.
0: Světa plného tajemství a nebezpečí.
1: Ten příběh začíná na palubě lodi Poutník.

0: vítám vás na palubě, madam.
1: Děkuji, kapitáne. Za sebe i za malého Jacka. I za bratrance Benedikta.
0: Počasí, jak vidíte, je příznivé, posádka dobrá. Věřím, že pan Velden vás bude moci v San Francisku brzy přivítat.
1: Odplujeme tedy, pane Hale?
0: Ano, ano, hned dám rozkaz. Ovšem...
1: Ovšem?
0: Poutník, jak sama víte, není osobní loď. A tak tu nenajdete pohodlí, jaké jste zvyklá. Cesta je opravdu velmi dlouhá.
1: Nic už mě, pane, nemůže odradit. Slibuji vám, že si ani jednou nepostěžuji na malou kabinu nebo na špatné jídlo.
0: A ne, ne, paní Veldová, kabina se vám snad bude líbit. A pokud je o stravu, máme nového kuchaře. Sami zatím nevíme, jak nám bude chutnat, to poznáme až cestou, ale věřím, že se Negoro předvede v nejlepším světle, když na palubě máme manželku majitele naší lodi.
1: Ne, opravdu si s námi nedělejte starosti, kapitáne. Vím, že poutník je rybářská loď a vím také, že s vámi cestuji na vlastní nebezpečí. Můj manžel by jistě se mnou souhlasil.
0: Tak tedy, vyplujeme!

0: plachty vylétly vzhůru po stožárech a před poutníkem se vlnilo 13 000 kilometrů neskrotného oceánu.
1: Máme teď chvilku času, abychom se seznámili s okolnostmi této cesty i s lidmi na palubě plachetnice.
0: Známe už kapitána Hala. Jeho loď skončila lov za jižním polárním kruhem.
1: Kapitán je výtečný námořník a jeden z nejobratnějších harpunářů. Dokáže proniknout se svou lodí až do prostřed ledovců. A přesto je v podpalubí jeho lodi pěkná řádka sudu bez velrybího tuku. Proč?
2: Ještě nikdy nebyl tak mizerný lov. Vyjel jsem ze San Francisca s 5 námořníky a jedním plavčíkem.
1: Jenom?
2: To je dostačující. Chtěl jsem doplnit posádku na Novém Zélandu. Tam je vždycky dost harpunářů a námořníků, kteří dokonale ovládají řemeslo a dávají se najímat na velrybářskou sezonu. Tentokrát jsem ale neměl šťastnou ruku. Muži, které jsem přibral ke své posádce, to byla tlupa velmi podezřelých lidí a moc toho neuměli. To jsem ale zjistil až v lovištích. Tak jsem tedy obrátil loď v Aucklandu, jsem ty ničemi vysadil a chtěl jsem najmout novou posádku. Ale všichni volní námořníci už odpluli na jiných velrybářských lodích.
1: Takže teď odplouváte z Aucklandu se svojí starou posádkou, kterou jste si přivezl ze San Francisca.
2: Ale s novým kuchařem. Tam ten vařil opravdu mizerně.
1: Přibral jste ovšem na palubu cestující. Není také to příčinou vaší špatné nálady?
2: Ne. Paní Veldnová je vzácná žena. A pan Veldn je výborný šéf. Obou si velmi vážím. Proto mě mrzí, že se vracím s tak malým úlovkem.

0: Dovolíte, paní Veldnová?
1: Prosím, právě vybaluji.
0: Pak nechci rušit.
1: Ach, ne, ne, ne. Mám tu jen svá zavazadla. O Jackovi věci se postará Nan.
0: Jackova chůva? Slyšela jsem, že jí říkáte moje malá černá Nan.
1: Byla už mojí chůvou a měla jsem ji ráda jako matku. Patří do naší rodiny, takže na Jacka se dívá jako na svého vnuka. Až s tímhle budu hotová, rozbalím ještě věci bratránka Benedikta. To je další dítě v naší rodině.
0: Ten dlouhý hubený pán?
1: Ano, to 50leté dítě. Viděla jste ho?
0: Jistě, typický učenec se zlatými brýlemi.
1: Bytost neútočná a dobrá, která nikdy neví, co má dělat se svýma dlouhýma rukama a nohama a která je naprosto neschopná řešit jakoukoliv i nejobyčejnější záležitost. Benedikt by nebyl schopen uspořádat své věci do skřínky. Ovšem své sbírky hmyzu má uspořádány dokonale.
0: Vaše kajuta není příliš pohodlná.
1: Budu tu s Jackem a s Nan. Je úplně dostačující. A jsem ráda, že nás kapitán Hall vzal na palubu poutníka. Můj manžel často dojíždí sem na Nový Zéland za obchodem. Vzal nás sebou a chtěl se s námi zase vrátit do San Francisca. Ale před odjezdem celé rodiny náš malý Jack vážně onemocněl a tak manžel musel pro neodkladné obchodní záležitosti Auckland opustit. Už jsou tomu 3 měsíce, co odcestoval. No, Jack se uzdravil a my s poutníkem se dostaneme do San Francisca přímo.
0: Chápu, jinak je cestování odtud velmi složité.
1: Jistě, odtud do Austrálie, tam čekat na spoj Melbourne-Panama a znovu čekat na linku Panama-Kalifornie.
2: A teď už známe vše, co je třeba, abychom mohli sledovat příběh, který začíná na palubě této lodi. Moře je nádherné, kapitáne, vítr příznivý, posádka výborná.
3: Ano, to jsou moji chlapci ze San Francisca.
4: Kapitáne, tam!
3: Cériku!
4: Vrak!
3: Vím! Hej, chlapci! Vrak po větru vpředu, při pravém boku! Připravte člun!
2: 2. únor. Poloha poutníka 45 stupňů 57 minut jižní šířky a 165 stupňů 19 minut západní délky.
3: Nikde nikdo. Jen ten pes.
5: Proč pořád štěká? To zvíře není na lodi samo, kapitáne.
3: Ale, Eriku, jestli některý nešťastník tu katastrofu přežil, zahynul jistě hladem a žízní, protože voda zaplavila skladiště. Na lodi mohou být jen mrtvoly.
5: Ne, to by pes takhle neštěkal.
3: Je to marné, Riku, podívej. Přeražené stěžně, stržená ráhna a v dohledu žádná troska. To neštěstí se stalo už před několika dny.
5: Jaké neštěstí?
3: No, tam, kde je ta široká díra, došlo k nárazu. Loď se převrátila a díra se odstla 2 metry nad vodou. Jen proto se vrak nepotopil. Vezmeme psa a vrátíme se, Riku.
5: Ten pes nás odtud nechce pustit. Tak co? Kam máme jít? Ukáž. No, ukáž.
3: Podívej. Vede nás na záď. Pomalu, Riku. Narozhoupej loď.
5: Kajuta. Nejde otevřít.
3: Zapadl zámek. Pusť. Tady je jich 5. Samí černoši.
5: Ještě dýchají.
3: Ale to se ti jen ne. Opravdu. Jsou živí.
1: Nešťastníci. Honem jídlo!
3: Ne, paní Vednová. Příliš dlouho hladověli. Trochu vody. Negoro!
5: Postarám se o psa, kapitáne. Negoro má jistě v kuchyni nějaké zbytky.
3: Negoro! A tak co je s tím chlapem? Co pak mě neslyší?
5: Dojdu pro něho. Hej, Negoro! Kapitán vás volá.
6: Slyšel jsem. Tady je voda pro ty lidi.
5: A něco pro psa. No, kapitán přece rozkázal.
3: Niku! No tak chytni to psa, slyšíš? Chytni ho a uklidni. Nač ten pohrabáč, Negoro?
6: Viděl jste? Chtěl mi prokousnout krk?
3: Ale proč? Vy toho psa znáte?
6: Já ne, nikdy v životě jsem ho neviděl.
5: Co je zvláštní?
3: Jak se jmenovala vaše loď?
7: Valdek, pane.
3: Americká?
7: Ano, pane.
3: Tak vypravujte, jak se to stalo.
7: Před 10 dny se srazila v temné noci s nějakým parníkem. My jsme zrovna spali.
3: A co posádka Valdeku?
7: Když jsem se svými druhy vystoupil na palubu, posádka už tam nebyla.
3: Poslyšte, mohla přejít na palubu lodi, která se s vámi srazila?
7: Doufejme, že se tak stalo.
3: A vás by těšilo, kdyby se posádka zachránila?
7: Proč ne, pane?
3: Vy tedy nejste otroci?
7: Ach ne, jsme svobodní lidé. Pracovali jsme v Melbourne pro jednu anglickou firmu a vracíme se zpátky do Spojených států. Valdek nebyla otrokářská loď. A vaše, kapitáne?
3: Poutník je americká loď.
7: Pak jsme tedy měli štěstí. Velké štěstí, pane. Mysleli jsme, že jsme padli do rukou
3: obchodníků s otroky.
7: Ano, pane.

0: celé rovníkové Africe kvetl obchod s černými otroky.
1: Lodi otrokářů vyplouvali od břehu Angoly a Mozambiku, obratně se vyhýbali anglickým a francouzským hlídkovým lodím.
0: Své živé zboží rozváželi do některých kolonií Tichého oceánu.

0: Kapitáne, vaše posádka se přeci jen rozrostla.
1: Ti chlapci sice nejsou námořníci, ale pomáhají, jak mohou. Chlapci. Tomovi je už skoro 50 let, má dospělého syna.
2: Není to ten obr, který dokáže pohazovat Jackem, jako by byl míček?
1: Ne, to je Herkules. Jack je jim ohromně nadšený. Tomův syn se jmenuje Bud. A ti ostatní dva, Osten a Akteon.
2: Všichni jsou urostlí a silní.
1: No, na středoafrických trzích by měli velikou cenu. Když jsme je po 10 dnech útrap zachránili, měli největší obavu z toho, aby se nedostali do sítí obchodníků s otroky.
0: Řekl jste po 10 dnech?
1: Ano. Loď, která Valdek prorazila, se pro těch 5 už nevrátila. Zavinila srážku a uprchla. Zůstali 2000 kilometrů od nejbližší země, bez vody a bez jídla. Ta trocha zbytku, kterou našli ve své kajutě, je živla do té doby, než upadli do bezvědomí. Našli jsme je opravdu v nejvyšší čas. Krásný pes, co? Pojď sem, Dingo.
3: Dingo se jmenuje?
1: A nemusíte se obát, paní Veldnová. Váš Jack je s Dingem nejlepší kamarád. Klidně ho můžete pohladit.
3: Skutečně? Pojď sem, pejsku.
1: Pejsku? Když se postaví na zadní nohy, je velký jak dospělý člověk. Jeli australští psi se nebojí ani jaguára.
3: A já ho mám pohladit?
1: No, Jack by o tom nepřemýšlel.
3: Dobrá. Pojď. Pojď sem. Skutečně. Je velmi hodný.
1: No, vidíte.
3: Kapitáne.
1: Prosím.
3: Co to má na obojku?
1: Písmena S a V. Vím asi, co ta dvě písmena znamenají. Kapitán Valdeku, jak mi říkal Tom, Dinga našel polomrtvého hladem na západním břehu Afriky při ústí řeky Kongo. Snad jsou to začáteční písmena jména Dingova bývalého pána. To zvíře strašně truchlilo, asi jeho pán zemřel. Na palubě Valdeku se s nikým nespřátelilo. A teď, divte se, s vaším Jackem si Dingo hraje jako štěně a nás ostatní přehlíží.
3: A Negora nenávidí.
1: Ano, ale proč?
2: Ta dvě písmena. Co tuší kapitán Hall?
0: Samuel Vernon.
2: Ano, SV. A dál?
0: Roku 1871, tedy 2 roky před začátkem tohoto příběhu, jistý francouzský cestovatel chtěl projít Afriku od západu na východ.
2: Chtěl projít, to znamená, že neprošel.
0: Buď byl zajat domorodci, nebo cestou zemřel. A do této chvíle se nenašla po něm jediná stopa.
2: Až na Dinga a obojek z písmeny SV.
0: Pokud je ovšem kapitánova domněnka správná.
4: Kapitáne?
1: Co je, Diku?
4: Stala se taková zvláštní příhoda. Malý Jack se učí číst. Má kostky, na kterých jsou nalepená písmenka. Určím mu nějaké slovo a Jack to slovo sestavuje z kostek. Hráli jsme si na palubě, byl u toho Dingo. Rozhodil jsem kostky a řekl slovo sever. Jack našel písmeno S, ale najednou přiskočil Dingo a to písmeno mu vzal. Písmene E si ani nevšiml.
1: A totéž udělal s písmenem V?
4: Ano, kapitáne.
1: Písmena, která má na obojku. A Dingo ta dvě písmena zná.
5: Velryba! Předu po levém boku!
1: Velryba? Jaká?
5: Ještě nevím, kapitáne.
1: Vím to tak. Velryba grónská. Naplníme lecejím tukem dobrou stovku našich prázdných sudů. Pojď sem, Jacku, a podívej se. Představ si, že to obrovské zvíře nemá ještě ani nejmenší tušení, že je pozorují velrybáři.
6: A neublížíte mu?
1: Ne.
6: Určitě ne?
1: No jistě, že ne. Díku, odveď Jacka k matce. Musíš povědět mamince, Jacku, že jsi viděl velrybu. Ty, Díku, se hned vrať, budu tě potřebovat.
2: Je to nutné.
3: ne, kapitáne.
1: Paní Vernová, taková příležitost. Víte, co by se o mě vyprávělo, kdybych přijel s prázdnou?
3: Takové obrovské zvíře a vás je pár.
1: Ale ne, celá posádka poutníka, to není málo.
3: 5 mužů?
1: 4 budou veslovat, 1 sedne ke kormidlu a já vezmu harpunu.
7: A co mi, kapitáne? 5 černých chlapů taky něco dokáže.
1: Velrybářský člun, Tome, mohou vést jen dobře vycvičení námořníci. Ale chlapci, počítám s vámi 3/4 veleryby.
4: A já, kapitáne?
1: Zůstaneš tady, Díku.
4: Kati?
1: Ano. Ať se stane cokoliv. Nespouštěj člun na vodu a neopouštěj loď.
4: A co se může stát?
1: Vlastně nic. Je krásné počasí. Přeji nám štěstí, chlapče. Bude-li poutník muset plout za námi, dám ti znamení. Tom a jeho přátelé ti pomohou dostat loď do pohybu. Jedním okem pozoruj loď, druhým náš člun.
8: Dingo, co to je? Takhle nás povzbuzuješ? Zaštěkej hezky veselé, no!
3: To je špatné znamení.
1: Nejsem pověrčivý, paní Velnová.
3: Negor.
9: Cmys nežlade!
4: Sem, Dingo, sem ke mně.
9: Uvažte ho!
4: Radši se vraťte do kuchyně, Negoro.
9: Co pak se kvůli tomu zmetkovi nesmím ani objevit na palubě?
4: Odejděte. Tak odejděte, Negoro!
1: Hercule.
10: Ano, kapitáne.
1: Hlídejte dobře toho člověka.
10: Budu ho hlídat.
1: Tak, chlapci! A zaberte! Spoléhám na tebe, Diku! Ve všem na tebe spoléhám!
3: To byla poslední slova, poslední pohled do očí. Za malou chvíli vypadal kapitánův člun už jenom jako malý bod na nekonečném oceánu.
0: A za necelou hodinu zmizel i ten nepatrný bod. Kapitán Hal a jeho 5 chlapců prohrálo svůj boj s ohromnou velrybou.
4: Byl jsem úplně bezmocný, paní Veldnová.
3: Vím, Deku. Všechno jsem viděl.
4: A Jack?
3: Byl v tu chvíli s chůvou v kajutě. Ale teď už všechno ví.
4: Táhle je daleko do moře, hned jak kapitán hodil první harpunu. Měla obrovskou sílu, útočila na ně. Viděl jsem, jak se 3 harpuny minuly cíle, odrážely ji veslem. Hned jak dal kapitán znamení, stočili jsme ráhna, aby byl pod plachtami vítr. Spustit člun a plout kapitánovi na pomoc znamenalo ztratit čas. Spustil jsem ale ze závěsu zadní člun a vlekl jej za lodí, aby do něho mohli naskočit. A v tu chvíli se to stalo.
11: Pozor! Otočte člun! Tak co je?
12: Nemohu, kapitáne! Kormidlo je zlomené!
11: Stočte to honem! Jde proti nám! Útočí čelem!
0: Člun zasáhla strašná rána a plavidlo se rozpadlo na kusy.
11: Držte se! Chyťte se trosem! Pevně se držte!
0: Nový úder!
4: Oca jsem bičovala vlny.
3: Ubila jak smrti.
4: Když jsem tam dorazil s člunem, nenašel jsem po nich ani stopy. Jen několik trosek. Zlámané veslo. Víc nic.
3: Jsme uprostřed oceánu, Diku. Nemáme kapitána, nemáme posádku.
7: My budeme posádka, paní. Dick nás všechno naučí. Uvidíte, že budeme dobrá posádka.
9: A kdo bude kapitánem? Loď musí mít velitele. Já...
4: Loď už má velitele.
9: Ano? A kdo pak je to? Tenhle? Tenhle nebo tenhle?
3: Je tu jen jeden kapitán. Kapitán Dick Sand. A bylo by dobře, kdyby každý věděl, že si bude umět zjednat poslušnost.
13: Diku Sande, uvědomuješ si odpovědnost, kterou ti chystá budoucnost?
0: Budeš mít sílu unést ji?
4: Musím se odvážit pohlednout do očí těm, kdo ve mě věří.
3: Kapitáne Diku Sande, osud lodi je ve tvých rukách. Ty zachráníš loď i všechny, kdo jsou na ní. Diku, kapitán Hal mi o tobě řekl. Má pravý námořnický cit a ten mu pomáhá i tam, kde vědomosti ještě nestačí. Diku.
4: Pokusím se o to.
7: Na nás se můžeš plně spolehnout, kapitáne Dicku.
4: Já cítím, že to dokážu. Přátelé, vykonejte vše, co nazvíčím, a půjde to.
7: Jen rozkazuj, kapitáne Dicku.
4: Tak já zůstanu u kormidla a vy uvolněte rychle lana.
7: Uvolnit lana?
4: No ano, odvázat. A ty, Bate, udělej to tež. Dobře zatáhni. Z hůru Herkule vytáhni plachty. Pořádně, do toho. Ne tak silně, Herkule, vždyť strhneš stěžně.
14: Však jsem sotva zatáhl.
4: Tak jen naznačuj, že pracuješ, to úplně postačí a plachty budou nahoře. Raz, dva.
6: Já taky potáhnu.
9: Tak pojď, kamaráde, stoupni si za mě. Zaber. Hej, Rup.
6: Hej, Rup.
9: A ještě?
6: A ještě?
9: A to. Joj, kamaráde Jacku, měl jsem strach, že to lano přetrhneš, anebo že se plachty nahoře utrhnou a poletí až do nebe.
6: Já mám strašnou sílu. Viď, Herkule?
13: A mořský vítr příznivě přijal do své náruče loď, které velel

0: 15letý kapitán.
1: Jaký směr dáš lodi, Dicku Sande?
0: Zamířím přídí k východu, přímo k americkému pobřeží.
1: Nevrátíš se na Nový Zéland, je to blíž.
0: Plujeme s větrem v zádech.
1: Máš jen dva kompasy a měřič rychlosti. Ostatním přístrojům...
0: Ano, těm nerozumím. Ale americký břeh se táhne hluboko k jihu, nemůžeme jej minout. A vítr je příznivý.
1: Tak šťastnou plavbu, Dicku Sande.
2: Tome, pojď ke kormidu a drž loď stále tímhle směrem. Herkules, Bet, Akteon a Osten za mnou. Napneme všechny plachty. Vylezu nahoru a uvolním je. Vyhlídejte lana, napínejte a upevňujte.
3: Šťastnou plavbu, kapitáne.
1: Co víme o Dicku Sandovi?
3: Málo.
1: Paní Vernová, Dick teď stojí u kormidla, loď pluje rychle. Věříte, že Dick dovede loď k cíli?
3: Jistě. Je to loď mého muže a já ji Dickovi svěřila.
1: Znáte ho tedy dobře?
3: Říká o mně, že jsem vlastně jeho matka.
4: Matka?
3: Svou pravou matku nepoznal. Našli ho na ulici. Asi 3 hodiny po narození.
4: A jmenuje se Dick?
3: Ne. Své pravé jméno nezná. Soucitný člověk, který ho našel a odnesl do útulku, mu vymyslel jméno Dick Sand. A pod tímhle jménem byl zapsán do matriky.
1: Ale o takových dětech se říká, že...
3: Nevím, co se o nich říká. A nezajímá mě to. Vím, jaký Dick je. Houževnatý, přímý, čestný. V ústavu pro sirotky se naučil číst, psát a počítat. Byly mu 4 roky. A v 8 letech se postavil na vlastní nohy. Dal se najmout na loď jako plavčík. A tak se potkal s kapitánem Halem. Ten si chlapce opravdu zamiloval. Stejně jako můj manžel... Když mu Dicka kapitán představil.
4: A stejně jako vy, paní Veldnová.
3: A jako náš Jack. Ti dva jsou jako bratři. Chtěli jsme, aby Dick dokončil školu a potom, aby se naučil všemu, co souvisí s plavbou. Kapitána říkal, že dobrý námořník musí znát rybolov stejně dobře jako plavební umění. Dítě, které od počátku života poznává, že práce je zákonem života, bude mít sílu a vůli vykonat velké věci.

0: Ne, kapitáne, nic se neděje.
1: Za tohle větru nemůžeme pobřeží Jižní Ameriky minout. Až uvidíme zemi, určitě budeme někde blízko Valparaíza. Naše příč se přesně kryje s kompasem.
2: Kapitáne.
3: Podívej se na tohle.
1: Kdy jsi to zjistil?
3: Teď. Šel jsem kontrolovat do kabiny otočný kompas a našel jsem ho rozbitý na podlaze.
1: Drž kormidlo, Tome.
3: Jak se to mohlo stát? Včera byl v pořádku.
1: Byl upevněný v měděných kruzích na trámu.
3: Trám je nepoškozený.
1: Jsme odkázáni už jen na kompas v kormidelnické budce. Víš, co to znamená?
3: Zajistit jeho bezpečnost.
1: A nedělat kolem téhle věci zbytečný rozruch.

0: Vystřídám tě, kapitáne, stojíš u kormidla celý den. A kdyby přišla bouře, pak tě loď potřebuje odpočaté.
1: Asi máš pravdu, Tome. Na chvilku si odpočinu. Služby?
0: Herkules a Akteon jsou na přídi. A z kompasové budky nespustím oči.
2: Byla tak hluboká tma, že i paluba se ztratila v temnu.
3: Jen kompasová budka slaboučce svítila. Byl klid. Klid.
2: Takový klid, že dokázal ukolébat i Tomovi citlivé smysly. Měl oči otevřené, ale ty jakoby neměli schopnost vidět.
3: Na palubu se vplížil stín.
2: Došel na zahrad. Vložil pod schránku s kompasem těžký předmět, který držel v ruce. Stín chvíli zpovzdálí pozoroval osvětlený číselník kompasu. A pak se rychle vrátil, aniž ho někdo spatřil.
0: Cože? To snad není možné. Že bych usnul? Ne, ne. Přece stojím a držím kormidlo. Ale tolik se vychýlit 45 stupňů. Musel jsem usnout. Tak rychle, rychle přijď k východu.
2: Každou otočkou vychyloval Tom loď více a více k jeho východu. Kus železa pod kompasovou budkou si zahrál na kormidelníka a nešťastný Tom řídil loď do směru, který určil Negor.

0: 23. února. Už jsme přece měli být v klidných vodách.
1: Ale plujeme rychle. Vítr je sice prudký, ale žene nás naším směrem k americkým břehům. Vidíš ho, kapitáne? Houska na spadnutí a on si vyšel na palubu.
0: Dingovi bouře nevadí, ale ostatní mají toho houpání až po krk.
1: Nemluvím o Dingovi. Negoro! Vypadá to, že se mu tohle počasí líbí. Dívá se k obzoru.
0: V tohle počasí nemůže nic vidět.
1: Už zašel. Zdá se, že je spokojený.
0: Dalekohled, Tome. Ne, nic nevidí. Nic. Na ty mraky bych si mohl skoro sáhnout. Jaký je tlak?
1: Zase klesl. Na 728.
0: Herkule, zajistit loď. Všechno důkladně upevnit.
2: Jisté, kapitáne.
0: Až mraky spadnou, změní se v uragan. Už se hlásí. Dalekohled. Ještě jednou se podívám. Za chvilku neuvidím ani příč.
3: Ještě nic, Diku?
0: Nic, paní Veldnová.
3: Ale říkal si, že americký břeh už nemůže být daleko.
0: Udivuje mě právě, že ho ještě nevidíme.
3: A nemýlíš se v odhadu rychlosti?
0: Tu znám přesně. Plujeme rychlostí 18,5 km za hodinu. To znamená víc než 370 km za den. Přeměř to, Tome. Uvidíte, že se nemýlím. Tak co? Kolik?
1: Díku.
0: Co se stalo?
1: Pojď sem. Vidíš?
0: Přetržené lano, měřič rychlosti.
1: Prodřelo se.
0: Nevím, jestli se prodřelo časem, nebo... Nemůžeme teď zjišťovat přesně rychlost lodi. Kompas je jediný přístroj, který nám zbývá.
1: A ten ukazuje, že plujeme správně.
0: No, jistě, Tome.
1: Tak, 709.
0: Všechny plachty zkasat.
2: Všechny?
0: Všechny, Herkule. Nebo se každým okamžikem rozbijeme o pobřežní skály.
1: Ty věříš, že pevnina je blízko? Vždyť nic.
0: Podívej.
1: Zase ten chlap. Jako by něco určitého na obzoru viděl. Dokonce tím směrem natáhl ruku.
0: Že by rozeznal v dálce, v mlze, k zemi.
1: Ale já nevidím nic.
2: Pozor! Velká vlna!
0: Držte se, chyťte se! Čeho můžete?
1: Herkule, jsi v pořádku?
2: Všichni jsme to přežili, kapitáne.
0: A kde je Negoro?
1: Tamhle. Drží se kompasové budky. Asi na ní upadnul.
0: Cože? Negoro, vy jste rozbil kompas.
1: Nic jsem nerozbil, vždyť ukazuje.
0: V pořádku. Ale zakazuji vám chodit na záď.
1: Co?
0: A ke kompasové budce přivaž Dinga, Herkule.
1: Vy mi chcete něco zakazovat?
0: Sad! Tenhle revolver nosím vždycky u sebe, Negoro.
1: Romeo!
4: Přitačím tě k podlaze, že tě z ní nikdo neseškrábne. Klekni tak. A leň. Tak.
0: Tohle mi zaplatíš, Negře.
4: Kapitáne Sende, mám toho lotra hodit přes palubu?
0: Ne. Teď ještě ne.
5: To je zvláštní, jak rychle se změnil vítr. Tlačil nás zezadu a teď máme vlny i vítr na levém boku. Musím stočit loď o 45 stupňů. To je záhada. Amerika. 120 zeměpisných stupňů dlouhá přehrada mezi Atlantickým a Tichým oceánem. A slunce, i když není za mlhou vidět, vychází denně před námi a za námi zapadá. Kam se poděla Amerika? Ať už Severní nebo Jižní Amerika, nemohli jsme ji přece minout. A přece pevnina se neobjevuje. Nemám na vybranou. Musím spoléhat na kompas, i když jeho údaje nemohu kontrolovat druhým kompasem. Druhým kompasem. To by mohlo znamenat, že mě vede špatně, že jeho údaje...
2: Země! Země!
5: Země? Kde, Herkule?
2: Tamhle! Na severovýchodě!
5: Konečně! Konečně! Dalekohled, Tome! Ne, je to ostrov, jenom ostrov. Stoč, kormidlo, Tome, tady nemůžeme přistát!
1: Proč, kapitáne?
5: Tady můžeme jenom ztroskotat, podívej se!
1: Ano, jenom skály a skály!
5: A silný vítr v zádech! Musíme ostrov obeplout a mířit dál. Dál do oceánu. Mapu.
3: Jaký ostrov to byl, Diku?
6: Země, kterou jsme právě minuli, musí být tento ostrov ztracený v tichém oceánu. Jiný v těchto vodách není, paní Veldnová.
3: Ano. A jak daleko leží od americké pevniny?
6: Asi 3700 kilometrů.
3: Cože?
6: Ano, je to tak, paní Veldnová.
3: Ale pak naše loď vůbec neplula, když jsme tak daleko od pevniny.
6: Paní Veldnová, nevím, neumím si to záhadné zdržení vysvětlit, jestliže ovšem nebyly údaje kompasu falešné, ale ani to si neumím vysvětlit, jak by se to mohlo stát.
3: A co ten ostrov?
6: Musel to být velikonoční ostrov.
3: A pak to tedy znamená, že znáš naši polohu.
6: A že za tohoto silného větru můžeme do 10 dnů dosáhnout kteréhokoliv místa na pobřeží Jižní Ameriky.
2: Země před námi!
7: Herkule, do toho!
4: Teď nefouka, Čeku. Musíme plout pomalu, abychom nenarazili na nějakou skálu.
1: A co, ať si fouká, aspoň budeme dřív na pevné zemi.
5: To mi právě dělá starosti. Vítr je nestálý, vidíš? Zesiluje, otáčí se. Zatím nás žene ke břehu. Těžko najít vhodné místo k přistání.
1: Co tedy uděláš?
5: No, v krajním případě najedu s lodí na břeh.
1: Ale pak už nevyplujeme.
5: Je nebezpečí, že se vítr úplně obrátí. Křižovat proti němu? Co když nás zažene zpět na moře?
1: Podivuje mě.
5: Co to je?
1: Nikde žádná loď, žádný přístav, žádné město.
5: Vidíš? Tamhle. Mezi námi a břehem jsou jen 2 kilometry. Jedině v té malé zátoce se dá přistát. Všude jinde jsou nízké pobřežní srázy. A tam je určitě mělčina, jedině tam. Zavolejte paní Veldnovou.
8: A v tom okamžiku se stala pozoruhodná věc, které si nikdo nestačil povšimnout. Dick soustředěně vedl loď k bezpečnému místu a nespustil oči z přibližující se mělčiny.
3: Dingo se vrhl napříč s pohledem upřeným na pobřeží. Poznává snad ten břeh?
8: Negoro asi zaslechl Dingovo žalostné vití. Jakási neodolatelná moc ho vyhnala z kajuty. Opřel se o pažení a pozoroval zuřivý příboj.
3: Dingo si ho nevšímal. Jeho smutné vití patřilo jen této zemi.
8: Snad jenom Negoro věděl, co Dingův nářek znamená.
5: Paní Veldnová, nedovedu loď do přístavu. Musím najet na břeh. Jsem nucen obětovat loď, abych zachránil vás.
3: Udělej to, co považuješ za správné, Diku.
8: Jediným otočením kormidla vrhl loď do úzkého klikatého průlivu a hnal ji proti pevnině.
3: A v okamžiku se lidé z poutníka stanou trosečníky.
9: Zvláštní země, Diku. Podívej se na ty ptáky, přilétají až k nám. Nebojí se.
5: Nemají strach z člověka, jako by se tu ještě neozval výstřel z pušky.
9: Rostou tu stromy, jaké jsem ještě nikdy neviděla. Co se děje? Snad přece nějaký člověk.
5: Zdá se, že se Dingo snaží najít nějakou stopu, ale nezdá se, že by cítil blízkost člověka nebo zvířete. Pobíhá sem tam.
3: Jako Negoro.
5: Cože?
3: Každou chvíli někam odchází. Zeptej se ho, co to má znamenat.
5: A neodpovím. Jeho služba po ztroskotání poutníka skončila.
3: I tvoje služba vlastně skončila, Diku. Ale prosím tě, abys byl i na zemi naším kapitánem.
5: Vydáme se na cestu. Jídla i vody máme dost. Musíme dokonale zabalit všechno, co jsme zachránili.
3: Ano, ano.
5: Stalo se něco, paní Veldnová?
3: Vzal z Diku všechny peníze, které byly na palubě?
5: Jistě, paní.
6: Asi 500 dolarů, víc tam nebylo.
9: A myslíš si, že bych si na tak dlouhou cestu vzala sebou jen tak malou částku?
6: Opravdu, to mě nenapadlo. Někdo tady se musel k vraku vrátit dřív než my. Někdo...
9: Tom a jeho chlapci byli pořád s námi.
6: Negoro. Jedině on se toulá po pobřeží. Všichni jsme stále pohromadě.
9: Ne všichni. Taky můj bratránek Benedikt mi dělá starosti. Dnes ráno sebral svou tornu a síťku na hmyz a ještě se nevrátil.
6: Nevrátil? Podívejte se k lesu, paní.
9: Benedikte!
7: Prokletý kraj! Už ať jsme ho tu pryč. Proč jste přistál zrovna tady, Diku? No podívejte, nenašel jsem ani jediný exemplář pro svoji sbírku.
6: Vždyť té všelijaké hmyzí havěti je tu víc než dost.
7: Ale ani jediný druh amerického hmyzu, který je ozdobou světových sbírek.
9: Pojď, milý Benedikte, zítra budeš mít určitě větší štěstí.
7: Zítra už chci být odtud pryč.
9: Právě o tom jsme teď s Dikem hovořili. Ráno vyrazíme.
7: Tak je všechno v nejlepším pořádku. Co, Diku?
6: Jistě, pane, všechno je v nejlepším pořádku.
1: Není, Diku? Negoro zmizel.
4: Pevněji, Diku. Pořádně ukáni.
6: Víc už to nejde, Herkule. Opravdu.
4: Opravdu? Pust mě k tomu, Diku.
6: Ještě skoro půl metru.
4: A balík je hned o polovinu menší, co?
6: A musím dát Dinkovi jíst, asi má hlad.
4: Ten před chvílí se mu dal všechny zbytky od snídaně. Počkej. Je tři.
6: Věc? Nebo člověka?
4: V tom se nevyznám. Tome, co je s Dingem?
10: Co by s ním mělo? Větří člověka.
6: Tome.
10: Ano, Diku?
6: Ten člověk je Negoro.
10: Ne, poslouchej. Říká nám, že tam v houští je člověk.
4: A proč ten člověk nejde k nám?
10: Asi se bojí Dinga. Ten ho k nám nepustí.
6: Pak musíme jít za ním my. Dingo! Sem! Ke mně! Hej! Vystupte! Nebojte se!
11: Angličané!
6: Američané! Konečně, člověk, buďte vítán!
11: Přivedla mě jsem zvědavost, viděl jsem vaše stopy. Co pamatuji, nikdy jsem v těchto místech člověka nepotkal.
6: Ztroskotali jsme, naše loď se rozbila o úskalí.
11: A příboj dokončil zkázu. Na své cestě jsem se rozhledl po pobřeží, s vaší lodi už nic nezbylo. No je tedy na mě, abych já přivítal vás. Jsem tu vlastně doma. Vítám vás v Bolívii.
6: V Bolívii?
11: No ano, jste v rovníkové části bolívijského pobřeží, které sousedí s chilskými břehy. A vaši ruku, mladý příteli.
8: Srdečně potřásl Dickovi rukou, o černoch jen zavadil pohledem a ruku jim nepodal.
11: A ta dáma, co sem přichází?
6: Paní Veldnová.
11: Dovolíte, paní Veldnová, abych se představil? Jmenuji se Harris. A narodil jsem se v Jižní Karolině. Před 20 roky jsme s bratrem opustili Ameriku a odjeli jsme sem do bolivijských pamp. Já hospodařím na jihu, na chilských hranicích a můj bratr má statek 370 kilometrů odtud v San Felice. Právě teď jsem na cestě k němu.
6: To znamená, že nedaleko odtud musí být Atakamská poušť.
11: Velmi správně, mladý příteli. Právě za tamtěmi horami, které nám uzavírají obzor. Chcete-li jít se mnou, bratra to jistě potěší a postará se vám o dopravní prostředek k cestě do města Atakama.
9: Budeme vám i vašemu bratru velmi povděční, že, Diku?
6: Jistě, paní Veldnová.
9: Že, Tome?
11: A ti černoši nejsou vaši otroci?
9: Ve Spojených státech už nemáme otroky.
11: Aha, jistě, mohl jsem to pochopit, když jste se těch černých gentlemanů ptala na jejich názor. Jsou tedy ve vašich službách.
9: Nejsou a nikdy nebyli v mých službách, pane Harrisi.
10: Bylo by pro nás ctí, kdybychom vám sloužili, paní Veldnová. Ale my nepatříme nikomu, pane. Já sám jsem sice býval otrokem a jako otrok jsem byl v Africe prodán, to mi bylo 6 let. Ale můj syn Bat se už narodil jako syn osvobozeného otce. A všichni mý kamarádi se narodili ze svobodných rodičů.
11: K tomu vám mohu jen blahopřát, pánové. Ostatně na bolivijském území otroci nejsou. Nemáte se čeho obávat.
6: A který můžeme vyrazit?
11: Takhle? Ne. Paní Veldnová a její synek pojedou na mém koni. A naložte i nějaké menší zavazadlo.
4: To je zbytečné, pane Harrisi. Nač přetěžovat vašeho koně, podívejte, stačím na ty balíky sám.
11: Jste pěkný silák. Na afrických trzích byste měl velkou cenu.
12: Ale kupci by za mnou museli moc rychle utíkat, aby mě chytili.
11: Výborně, výborně. Přivedu svého koně.
6: Ještě okamžik, pane, nesetkal jste se dnes v noci s Portugalcem?
11: S Portugalcem?
6: Ano, jmenuje se Negoro, byl to náš lodní kuchař a tady nám zmizel.
11: Utopil se snad?
6: Ne, odešel patrně podél řeky. Vy jste přišel z té strany a proto se vás ptám, zda jste se s ním nesetkal.
11: Ne. Nepotkal jsem nikoho a pustil-li se váš kuchař do lesa sám, vystavuje se nebezpečí, že zabloudí. Ale je možné, že ho dohoníme.
6: Jak to dohoníme? Myslel jsem, že půjdeme po pobřeží. Jít pralesem a pouští skoro 400 kilometrů.
11: Mladý muži, na tomto pobřeží, které znám ostatně velmi málo, není ve vzdálenosti 500 až 700 kilometrů ani jedno město.
6: Na sever snad ano, ale na jihu přece...
11: Museli bychom dojít až do Chile. Odtamtud jsem přišel a nemohu se bohužel vracet. Bratr mě čeká. Jsou u něho obchodníci, s nimiž máme důležité jednání. Velice lituji. Mohu vás doprovodit jenom na sever. Ale nebojte se, znám cestu lesem, která nám naše putování velmi zkrátí.
3: Přijímáme nabídku pana Harrise, Dicku. Je to od něho velmi milé.
6: Jistě, paní.
11: Pak tedy na cestu. Za 10 dnů vás přivítá bratrova hacienda.
8: Karavana prosečníků vedená Harrisem se vydala na dlouhou, obtížnou cestu.
9: Šli stále lesem. Byla tu panenská půda, vlhká a teplá, na níž rostla nejbujnější vegetace.
8: Další dny cesty.
9: Nekonečný, hluboký, panenský les.
6: Les? Ano, les. Od chvíle, kdy jsme opustili pobřeží, jdeme lesem. Dobrá, vyhýbáme se poušti, říkal Harris, ale bezpečně vím, že podél Atakamské pouště se táhne pampa. Žádná voda, žádné stromy. A tohle přece není. To není možné.
11: Nestřílet!
6: Proč ne?
11: Nestřílet!
6: Proč jste mi srazil pušku? Vždyť to byly žirafy!
11: Vy se v tomhle kraji mohli objevit žirafy. Určitě jste se zmýlil, Dicku. Zvířata utíkala rychle.
6: Ale přesto...
11: Říkáte žirafy. A mohli to být docela dobře. Antilopy, to se stává i velmi zkušeným lovcům.
6: Snad. Ale proč jste mi srazil pušku? Mohlo být jasné, jaké zvíře jsme potkali.
11: Není třeba prozrazovat naši přítomnost v lese. Nemusíme lovit, abychom si opatřili jídlo. Zítra už budeme na místě.
7: Au! Co je? Kdo to křičel?
13: Já, něco mě právě kouslo.
3: Had?
13: Ne. A už to mám. Už ho mám.
6: Komár?
13: A komár je to moucha.
11: Taky zapte.
13: Tuhle mouchu? Nikdy.
6: A proč ne?
13: Protože mě odměnila za všechno má dosavadní zklamání. Rozkošný hmyzeček, tohle je konečně objev.
6: Objev je to přece moucha jako každá jiná.
13: Objev je to nádherný dvoukřídlý hmyz, který je okrasou jediné země. Nikde jinde na světě ji nenajdete a já ji objevil v Americe.

0: kolik. Právě v těchto krajinách.
1: Snad jsme je přehledli. Tome, hned se vrátím, paní Veldnová. Tome!
2: Tiše, Díku.
1: Co se děje?
2: Podívej se na Dinga.
1: Větří.
2: Čenich má zvednutý a srdce mu ježí. V dálce něco cítí.
1: Člověka?
2: Když cítil Harry, se byl mnohem klidnější.
1: Negora, ten chlap sleduje naši stopu.
2: A není daleko od nás. Ale proč to dělá?
1: Buď se v tomhle kraji nevyzná, a pak mu jde jen o to, aby nás nestratil z očí. A nebo se tu vyzná, a pak...
2: Ale jak by mohl Negoro tenhle kraj znát?
1: Je to všechno tak zvláštní.
2: Co, Diku?
1: Dingo mi to připomněl. On cítí člověka na takovou dálku.
2: Jistě.
1: Jsme prý pouze jeden den cesty od Haciendy Harrisova bratra.
2: Ano, Harris to říká.
1: A přitom Harrisův kůň necítí blízkost své stáje. A na cestě...
2: Co?
1: Chtěl bych ti to ukázat. Pojď.
3: Vezmeme Dinga sebou.
1: Zavolej ho, letiš. Nechci, aby Harris něco spozoroval.
4: Ponořili se do pralesa. Měsíc osvětloval jejich cestu.
0: Dingo se pustil po zvláštní stopě.
4: Spěchali za ním.
1: Stát. Tady se podívej, Tome.
4: Větve na stromech byly urvány a polámány ve výšce mnohem větší, než kam dosáhne člověk.
1: A tady ty stopy.
2: To jsou stopy obrovských zvířat.
1: Slonů? Ty větve nahoře a ty stopy tady.
2: Ano, slonů. Nejsme v Americe, Diku.
1: Vím. Řekl jsem paní Waldnové, že půjdu hledat chyninovník.
2: Je to americký strom a tady nikde neroste.
1: Ano, ale potřeboval jsem nenápadně odejít a nepolekat paní Waldnovou a nikoho z našich. Potřeboval jsem se s tebou poradit, Tome.
2: A kde tedy jsme?
1: Tiše, Dingo, tiše.
2: Vrátíme se.
1: Ale Dingo chce, abychom šli za ním. Cestu zpátky snadno najdeme. Dingo se zastavil?
2: Nechce jít dál. Něco našel. Diku! To je strašné!
1: Uříznuté ruce!
2: Tohle jsem už viděl, když jsem byl malý. Vzpomínám!
1: Pojď pryč, Tome, musíme rychle zpátky!
2: Co se to jen stalo, Diku?
1: Už je to jasné. Ano, ostrov v oceánu to nebyl. Velikonoční ostrov, ale nějaký jiný ostrov, který leží na západ od této pevniny, tak jako Velikonoční ostrov leží západně od Jižní Ameriky. Kompas nás klamal. Obepluli jsme v bouři z horn a dostali jsme se z Tichého do Atlantského oceánu. Nenašli jsme na této pevnině chyninovníky, ale potkali jsme žirafy a slony. Negoro a Harris jsou smluveni. Rovníková Afrika, Tome.
2: Afrika otrokářů a otroků.
1: Zpátky a rychle.
2: Dingo, Dingo, kam zmizel?
1: Nemáme čas ho hledat.
2: Ale bez Dinga.
1: Najde nás, pojď rychle, Tome.
5: A jejich kroky se dotýkaly země kropené krví otroků, kteří zůstali mrtvi pod biči otrokářů.
4: Lodi ve skrytých přístavech plnili své podpalubí lidským zbožím a odvážili je tajně do dalekých zemí.
5: A někdo z těch, kteří byli prodáni, neměl naději, že se vrátí do země, která je zrodila.
6: Co s těmi lidmi uděláš?
7: Jedny prodám jako otroky, druhé...
6: Starý Tom nebude mít asi velkou cenu, ale ostatní čtyři jsou silní chlapi a na trhu v Kazonde hodně vynesou.
7: Podařilo se ti to znamenitě odlákat ty lidi do vnitrozemí.
6: Tak si to chtěl.
7: Ano, ale teď je musíme přivést do cesty Alvezoj.
6: Jednoduché. 18 kilometrů odtud táboří u řeky karavana otroků.
7: Kdo je vede?
6: Ibn Hamis.
7: Ach, výborně, to je tedy tvá hacienda. Dál?
6: No, čeká tam jenom na můj příchod, aby se karavana vydala do Kazonde. Je s ní několik domorodých vojáků, které budeme při zajímání Dicka Senda a jeho společníků potřebovat. Postačí, když mému mladému příteli napadne zamířit k řece.
7: Pořád ještě myslíš, že je v Bolívii.
6: Udělal jsem všechno pro to, aby tomu nepřestal věřit. Nemůže myslet na návrat na pobřeží cestou, kterou

0: jsme už spolu prošli. Ztratil by se v pralese. Bude se snažit dojít k řece, která teče k pobřeží a plavit se po proudu na nějakém prámu. Nic jiného mu nezbývá, proto to udělá. O tom, že právě na tohle čekáme, nemá tušení.
1: Ježe. Slyšíš?
0: Ručím za to, že mě nemohli sledovat.
2: Tak kdo to tedy je?
0: Dílo! Střílej! Střílej!
2: Nuž! Dobijeme ho!
0: Zmizel.
2: Ne, podívej, trefil si. Výborně, Harry, si konečně jsem se ho zbavil.
0: Ale nikde tu není.
2: A co tahle krvavá stopa? Zpět do tábora už nedobijeme.
0: Poslyš, Negoro, ten pes musel mít na tebe pořádně spadeno. Proč?
2: Staré jenom přátelství. Dík, Harrisy. A teď rychle, znám Dicka Senda. Musíme být s vašimi lidmi u řeky dřív než on.
3: Kudy povede další cesta, Dicku Sende?
4: Rozhodl ses?
5: Nesmíme se vracet k pobřeží stejnou cestou. Musíme najít řeku nebo nějaký její přítok, který bude dost velký, abychom se po něm mohli plavit.
4: Míte kompas?
5: Čemu kompas, když jeho údaje nemohu kontrolovat? To jsem poznal už na lodi.
3: Tehdy v noci.
4: Negoro byl u něho na zádi?
3: Upadl na budku s kompasem.
5: Cítím Negorovu ruku ve skáze poutníka.
4: Dotýkáš se pravdy, Dicku Sende.
3: Dicku, kde je Harris? Nikde ho nevidím.
5: Harris tu už není, paní Veldnová.
3: Šel napřed?
5: Utekl. Smluvil se s Negorem, že nás zavleče až sem.
3: Ale proč?
5: To nevím. Vím jen to, že se musíme okamžitě vrátit na pobřeží.
6: Nejde s námi Dingo, Dicku.
5: Asi se pustil po Negorově stopě.
6: A Negor ho zastřelí.
5: Nemůžeme na Dinga čekat, doufejme, že žije. Je dost chytrý, aby nás zase našel. Pojďme.
3: Jak je ti, Jacku?
7: Mám žízeň, maminko. A kde je můj bratr Dick?
5: Tady, Jacku.
7: A můj kamarád Herkules?
8: Tady, Jacku.
7: A co kůň?
8: Kůň, ten odešel, ale teď budu dělat koně já. Už je ti líp?
7: Trochu.
8: Tak hop, doufám, že nemám tvrdý hařbet.
7: Jede se mi výborně. A kde je statek pana Harrise?
3: Brzy tam budeme, Jacku. Ano, brzy.
4: A zase dál a dál.
3: Houštinami, aby se nevzdálili od potoka.
4: I cestami, po kterých kdysi kráčeli lidé vedení na porážku.
3: Zbytky lidských kostí, už napolo ohlodané zvěří.
4: A na některých byly ještě otrocké okovy.
3: A stále s nimi vedro.
4: Nesnesitelné až k mdlobám.
5: Přijde bouře, Tome.
6: A přijde rychle. Už se blízká. Vzpomínám si na takovou bouři. Bylo to strašné. Padaly i nejsilnější stromy. Neunikneme. Pod námi je bažina. Není kam se skrýt.
8: Neboj se, Jacku. Jestli se blesk přiblíží k nám, roztrhnu ho na dva kusy.
7: Proč je najednou taková tma?
8: Jen ať se blízká, Jacku. Uděláme si z blesku lucerny a uvidíme dobře na cestu.
5: Vidíte? Už jenom 5 kilometrů a budeme v bezpečí. U těch pahorků musí bažiny končit.
6: Zahledl jsem něco vpravo od nás. Blesk to osvětlil. Jenom krátce, ale vypadalo to jako...
5: Ano, tábor asi 500 metrů od nás. Budeme se dívat tím směrem, až to místo osvětlí blesk. Dívejte se všichni. Támhle. Co jste viděli?
8: Něco jako stany, ale nikde žádný člověk.
3: Lidé jsou asi v těch stanech.
6: A co když je to opuštěný tábor?
8: Vyzkoumám to. Čekejte tady na mě.
9: Můžeme jít klidně za Herkulem, jsou to mraveniště.
5: Cože? 4 metry vysoké...
9: Mraveniště. Všeka z bojový buduje stavby tak důmyslné, že by si nezadal ani před nejslavnějším architektem. Tento hmyz ovšem...
5: Tak ho vypudíme.
9: Žije jen v Africe.
5: Třeba je to nějaký zvláštní americký druh.
9: Ale to je směšné, Dicku, tento všekas.
5: Ať je to směšné nebo ne, mraveniště je tu a my se v něm ukryjeme.
9: Ale všekas, rozumíte? Všekas.
5: Nemáme na vybranou. Tak co, Herkule?
8: Připravte si nože, našel jsem otvor. Rozšíříme ho tak, abychom se vůbec mohli dostat dovnitř.
10: bouře vypukla s neslýchanou prudkostí. Déšť už nepadal v kapkách.
4: Byla to souvislá vodní clona jako Niagarský vodopád.
10: Pod takovým přívalem se rozrývá půda, planiny se mění v jezera a rozvodněné toky zaplavují širé kraje.
4: Hledat úkryt v mraveništi.
11: Zvláštní. Ani jeden. Bylo by zajímavé srovnat, jak se americký všekas, i když to zní nesmyslně, liší od známých druhů, které žijí...
12: Je to pevná stavba, pane Benedikte. Pevnější než chatrč, kterou by postavil člověk.
11: Ale zajímavé je proč. Proč všekazy mraveniště vyklidili? Včera ráno tu ten moudrý hmyz ještě byl.
12: Skutečně?
11: No ovšem. Jsou tu ještě tekuté šťávy, které nestačily zaschnout. A odmysly pečlivě i všechny larvy. Není tu ani jediná. No to se nestalo bez důvodu.
12: Souhlasím s vámi. Jestliže záhadný put přinutil hmyz mraveniště opustit, pak tu nějaké nebezpečí jistě je. Ale jaké?
10: A venku bez přestání rachotil hrom a štěkaly blesky.
4: Ani diluviální déšť by nemohl tuhle bouři uhasit.
10: Déšť? Jakoby nebe chystalo světu novou potopu.
12: A my můžeme klidně spát.
10: Tvůj spánek je ale neklidný, Dicku Sende.
13: Dicku, voda.
12: Vnikla jsem vstupním otvorem, měřil jsem ji.
13: Kolik?
12: Půl druhého metru.
13: Už ale nestoupá.
12: Proč jsi mě nevzbudil? Sám jsem se probudil před chvílí, voda jsem vtrhl hrázem. Tam nahoře, co spí ostatní, je sucho.
13: Zdá se, že ano.
12: Chytrý hmyz myslí na všechno. Vnitřky svých domů staví v patrech, jako člověk.
13: Musíme je vzbudit.
14: Jsme vzhůru, Tome.
3: Já taky.
12: Tak přestěhujte se všichni do vyšších pater.
13: Co budeme dělat?
12: Především dobře uvažovat. Neopatrnost by nás mohla stát život. Tak dolní část kužele je zatopená.
3: Zatím nám nic nehrozí.
12: Jak to? Vždyť přece voda stoupá.
3: Jsme jako dělníci v potápěcím zvonu. Voda, která stoupá, stlačuje vzduch k horní části. A ten zabraňuje vodě, aby stoupala.
12: Rozumím, paní Veldnová.
3: Jenomže vzduch se tu nemůže obnovovat.
12: A pak je to první věc, kterou musíme zajistit.
14: Prorazíme ve stěně odpor.
3: Ne, vzduch by unikl. A vnitřní hladina by stoupla do výšky vnější hladiny.
13: A jaká je vnější hladina?
12: Musíme věřit, že vrchol kužele vyčnívá ještě nad vodu, jinak...
3: Udělej to.
14: To je moje práce, Dicku.
12: Moje, Herkule. Protože se ti musím postavit na ramena, jinak k vrcholu nedosáhneme.
4: Ozval se ostrý sykot, stlačený vzduch unikal.
10: Ale proraženým stropem vnikl dovnitř paprsek světla.
4: Do práce se dali nože.
10: Vrchol kužele se rychle rozpadal na kousky.
4: Otvor se šířil, vzduch vnikal volně dovnitř.
10: A s ním vklouzly i paprsky vycházejícího slunce.
12: Podívám se ven.
14: Jen se pevně rozkroč, Dicku. Chytni se za okraj. Já postoupím o schod, víš? Jde to?
12: Jde. Ještě kousek? Tak?
14: Ještě?
12: Už budu venku.
14: Ještě?
12: Aha.
13: Jsme obklíčeni.
12: Ano.
14: Kolik je jich?
12: 100 kroků od nás je tábor a všude kolem loďky domorodců.
14: Probíjeme se. Chci taky pušku.
13: Já taky.
12: Já nůž.
4: Ale než stačili zorganizovat svůj útěk, loďky přistály ke stěnám mraveniště.
12: Jsme v pasti.
4: Všichni byli surově vytaženi ven a aniž mohli říci jediné slovo a naposled si stisknout ruce, byli od sebe odloučeni.
10: Na prvním člunu rodina paní Veldnové. Člun zamířil rovnou k táboru.
4: Na druhém Dick Hercules, Tom i jeho syn Bud, Acteon Austin a Jackova chůva Nan. Člun se vydal k jinému místu na pahorku.
12: To není náhoda, že jsme takhle rozděleni. To musel někdo předem připravit.
15: Až budem přistávat, uteču.
4: Stalo se to ve chvíli, kdy člun narazil na břeh. Herkules se vytrhl svým dvěma strážcům a oháněl se puškou jako kyjem.
10: Za okamžik už zmizel pod klenbou strom.
4: A v téže chvíli byli Dick Sand a jeho druhové strženi k zemi a spoutáni jako otroci.

0: Dále sem jde karavana. Lidé přivázaní ve dvojicích k dvoumetrovým na krk vsazeným břevnům. Kolem pasu těžké řetězy.
1: Jdou, nemohou odbočit. Ruce mají volné, aby mohli nést náklad, a nohy, aby mohli sami jít.
0: Několik set kilometrů jim bude odpočítávat poháněčův bič.
1: Černí lidé, vyrvaní z rodných vesnic náhončími otrokáře Alvéze, jsou hnáni na trh do Kazonde.
0: A Dixent?
2: Ne, jsem běloch. Asi proto se nikdo neodvažuje mě svazovat s některým z otroků. Ruce a nohy mám volné, ale na očích mě má můj osobní strážce. Čekám, kdy se objeví Negoro nebo Harris.
0: Negoro a Harris.
1: Kdo jsou ti, kteří zavinili Dickovo utrpení?
0: Zločinci vyhoštění z vlasti, odsouzenci nebo uprchlíci z vězení a bývalí otrokáři, kteří unikli o práci.
1: A jejich zaměstnavatelem je největší středoafrický otrokář José Antonio Alves. Kdo je Negoro?
3: Vedl jsem otrokářské karavany. Při jedné cestě byla loď s černým nákladem v podpalubí zajata Angličany a já byl odsouzen do životí. Uprhl jsem, skryl jsem na loď, která plula na Nový Zéland. Chtěl jsem se za každou cenu vrátit do Afriky, mé řemeslo dosud výborně vynáší.
1: A teď začal pro Negora pracovat řetěz jemu příznivých náhod.
3: Při doplňování posádky jsem se dostal na loď kapitána Hala. Z jeho lodí jsem se chtěl dostat do Chile, které leží na polovině cesty z Nového Zélandu do africké Angoly. Smrt kapitána Hala, to byl příznivý okamžik pro to, abych se mohl zmocnit lodi a vést ji k africkým břehům.
1: Ale byl tu Dixent.
0: A byl tu Dingo.
1: Musel se dostat k svému cíli, jak?
3: Pomohl jsem tomu, že se kontrolní kompas rozbil, zničil jsem měřič rychlosti a kusem železa jsem odvrátil magnetickou střelku od správného směru.
0: V příhodném okamžiku, který jako zkušený námořník uměl odhadnout, železo odstranil. Střelka se vrátila do své polohy a loď se vydala na pouť k Africe.
1: A kdy nastal ten příhodný okamžik?
3: Dixent nemohl tušit, že jeho loď obeplouvá nejjižnější výběžek Ameriky. Poznal jsem v mlze holmu v mis. A to byla chvíle, kdy kompas měl opět normálně působit. Loď nabrala kurz Afrika.
1: To všechno Dick ještě nezná.
0: Jde pralesem. Jeden z předlouhé karavany. Nikoli otrok, ale chlapec, jeho dny se sčítají. Tak určil Negoro.
1: Dickovy myšlenky se snaží rozplést úzel záhad a podivných okolností.
0: A hledají cestu k svobodě.
2: Herkules je volný, ale cítím, že nejde v našich stopách. Snad sleduje paní Veltnovou, jenom on jí může pomoci. Jí Jackovi Benediktovi.
0: Vůdce karavany nařídil krátkou přestávku. Průvodci už jsou unaveni bičováním, křikem a poháněním vězňů.
1: Začal se nenápadně rozhlížet.
2: Tam jsou. Všichni? Ano, všichni.
1: Okamžitě zvolnil krok a znovu se skryl do nenápadnosti. Pomalu zmenšoval svou vzdálenost od nich asi tak na 50 kroků. A stále se přibližoval.
0: Tom uhodl jeho úmysl a upozornil své druhy, aby dávali pozor.
1: Snažil se dostat těsně k ním.
0: Bič mu švihl po zádech a další rána. Rozuzení strážci tloukli ze všech sil.
1: A náhle ticho. Žádný úder. Dick stačil zahlédnout zdviženou ruku vůdce karavany. Ten řekl několik slov, jimž Dick nerozuměl.
0: Strážci ustoupili.
2: Dostali asi přísný rozkaz, že se s nikým nesmím domlouvat. Ale také, že mě nikdo nesmí zabít. Kdo dal ten rozkaz? Harris? Negoro? Jistě Negoro. Účet se mnou si chce vyřídit sám.
0: Znamení k odchodu!
2: Poledne hodinu odpočinek. Ne kvůli nám, ale vůdcové jsou unavení. My jdeme. Už 450 kilometrů. Naše kroky se nesmí zvolnit, kdo padne, zemře. Levy, levhardi, gepardi. I útok krokodýlu už máme za sebou. Několik žen a dětí odvlekli a nikdo z nás je nemohl bránit. I dobrá stará Jackova chůva. Nan je první obětí z těch, kdo přežili zkázu poutníka. Kdo bude na řadě teď? Stále mám na očích smrt. Jíme hrst kukuřice, pijeme kalnou vodu. A jdeme, a jdeme. Vesnice kolem naší cesty hoří, na stromech visí oběženci. 200 vražd, aby byl získán. 200 otroků. Noc. Řvou lvy a jiny. Konec dnešní cesty. Je 10. květen. 25. den našeho pochodu. To je jediná jistota, kterou mám. Jediná jistota. Jistota.
1: Neusínej, Dikusende. Ještě chvíli, ať jsou tvé smysly bdělé.
2: Spát. Zítra zase jít. Jít. Jít.
1: Poslouchej přece, poslouchej, jak blízko tebe tiše zašustila tráva.
2: Neslyším nic. Dívám se do hluboké tmy, nic nevidím. To už přichází sen. Dingo, moji strážci, sedí u ohně, ty sně našeršíš, Dingo.
0: To není sen, Diku.
2: Opravdu. Dingo, neštěkej. Jsi chytrý, nikdo nás nesmí slyšet. Co je s tebou? Jistě budu tě hladit. Ne? Mám hledat? Co mám hledat? Ano, obojek s písmeny SV, ale ten přece znám. Mám ještě hledat? Ale co? Počkej, něčeho jsem se dotknul. Je to správné? Stojíš úplně klidně. To je tedy to, co jsem měl hledat? Kousek rákosu pod obojkem. A v něm lístek. Dingo. Dingo.
1: Jeho úkol je skončen. Čeká ho cesta zpátky k tomu, kdo ho poslal.
2: Ale kdo je to? Paní Velknova? Herkules? Tma, nemohu nic přečíst. Blíž k ohni. Opatrně.
4: Paní Veldnová, Jack jsou 3 až 4 denní pochody před karavanou. Harris a Negoro jsou s ní. Je s nimi pan Benedikt. Spojení s nimi jsem nemohl navázat. Našel jsem Dinga, byl postřelen, ale vyléčil se. Nezoufejte, Diku, myslím na vás na všechny. Utekl jsem jen proto, abych vám mohl pomoci.
2: Herkules! A Dingo je s ním! To je naděje.
0: Svítá. Znamení k odchodu.
2: Zas. Ještě prý 10 dnů cesty. A pak se rozhodne osud nás všech. Jaký to bude osud?
5: Vítám vás v Kazondě, pánové. Jsem José Antonio Alves. Cesta byla příjemná. Jen předstupte, teď už se nemusíte ničeho bát. Vaše putování prošlo mnohými nástrahami, slyšel jsem. Polovina karavany prý podlehla zlým nemocem. Ale to jen zvyšuje cenu každého z vás. Prý jste Američané.
6: Ano, Američané, jsme svobodní lidé.
5: Není třeba zvyšovat hlas. Slyším dobře a rozumím každému vašemu slovu.
6: Byl bych rád, abyste mi dobře porozuměl, pane. Jsme černí, ale jsme svobodní občané Spojených států. A vy jste taky černo.
5: Jsem José Antonio Alves. Je to portugalské jméno. Coimbra. Podívej se na ně.
7: Vypadají dobře, pane. Ramena, svaly. Všechno v nejlepším pořádku. Jenom tenhle starý se mi nezdá. Ukaž zuby. Ty!
6: Nemám rád, když se mnou zachází jako s koněm.
7: No tohle ti přijde zatraceně draho.
5: Vykoň, bro. Nic takového. I ten starý má pořád svou cenu. A nechci, aby se mé zboží poškozovalo. Kroč se.
7: Ale uhodil mě. Mě. Vašeho pobočníka, senore.
5: Ještě budeš mít možnost si to s ním vyřídit.
2: Přátelé,
5: kolik zubů ti vyrazil?
2: Je několik slov, dokud si nás nevšimají. Dingo mi přinesl lístek od Herkula. Ten jde za námi. Harris a Negoro unesli paní Veldnovou, Jacka a pana Benedikta. Nevím, ale kam. Je možné, že jsou někde tady.
5: Kdože je tady?
2: Přece vy, pane Harrisi.
5: Jak jste to mohl vědět?
2: Tušil jsem to.
5: Tak jistě tušíte i to ostatní.
2: Paní Veldnová?
5: Ano, nežije. Jak by mohla ta ubohá matka přežít smrt svého dítěte?
2: Cože?
8: Ovládni se, Dicku, teď bys byl jeho další obětí. Přiblíž se k němu a potom udeř.
2: No, co se stalo? Stalo se. Jsem rád, že jsme se z toho dostali, aspoň my.
5: Ano, a já jsem rád, že jste se smířil s osudem.
2: Já ano. Ale vy... Ne!
8: Jedním rozmachem vytrhli Harrisovi nůž a vrazil mu ho do srdce.
5: Zabít ho! Smrt za smrt!
7: Ne! Ne. Jeho život patří mně, Alvézi. A já pomstím i Harrisovu smrt.
1: Co chystá Negoro?
2: Dokonal svůj zločin. Má volné ruce. Proto se on i Harris objevili. Poprvé od chvíli, kdy zmizel na pobřeží, jsem ho zase uviděl. Proč jenom nestál on na místě Harrise?
1: Proč zarazil ruku, která už byla připravena ukončit Dickův život?
2: Je mi už jedno, zda žiju nebo ne. Paní Veldnová a Jack už nejsou Tom a ostatní zemřou v otroctví. Ať se mnou stane cokoliv, ať mě odličou kamkoliv.
8: Negoro se nevzdá pomsty.
2: Nezáleží mi na tom.
8: Zná ona hrozná mučení, která jsou tajemstvím domorodců.
2: Nezáleží mi na tom.
1: A přesto ukojení Negorovy pomsty nebude úplně.
2: Proč? Zabil Veldnovy. Zničil poutníka. Z mých přátel udělal otroky. A mne má v rukou.
1: Ale nemá v rukou Herkula.
9: Dicka jsem nikde neviděl, otče.
6: Někde ho vězní. Toho na trh nedají.
8: Zabij ho. Jestli to už neudělali.
10: Musíme stát pořád pohromadě. Máme jedinou naději, že nás všechny koupí jeden otrokář.
9: Mečet!
10: Co se děje?
9: Ty k nám!
5: Vy čtyři. Postavte se vedle sebe.
11: Ano, pane.
5: Otočte se.
11: Ano, pane. Pane.
5: Ještě.
11: Ano, pane. Ano, pane.
5: Ukažte zuby.
11: Ano, pane. Ano, pane.
5: Vy tři se líbíte tomuhle arabskému pánovi. A tenhle starý tu zůstane.
11: Dám se tebe.
5: Ještě jednou se ukažte.
11: Maria se tam.
5: Ten starý taky. Pán je spokojen.
11: Nemajte.
5: Bere i tohle. Bude krmit dobytek.
9: Kam půjdeme, pane?
5: Nejdřív do Tanganyiky, potom někam do Zanzibaru. Pěkně se projdete. Nejmíň 2,5 tisíce kilometrů.
9: 2,5 tisíce. Všechno vydržíme, otče, vydržíme. Třeba na rukou tě ponesu, ale dojdeme.
6: A co, Dick?
8: A co? Herkules.

0: Kláním se až k zemi mocnému Moany Lungovi, velkému králi Kazonskému, ať dlouho žije, zdar jemu, královně i jejich říši.
1: Máš?
0: Král dostane svůj podíl z obchodu, jak bývá zvykem.
2: Víc. Za to, že v mém království můžete obchodovat, chci víc. Když ne, dělejte si trhy jinde.
0: Víš sám, králi, že na tvou podmínku přistoupíme.
2: Musíte přistoupit. Tady vaše trhy úřady nenajdu a všude jinde je to nebezpečné, co?
0: Ano, králi.
2: Tak co dáš?
0: Pombe a medovinu.
2: Víc.
0: Ohnivou vodu.
2: Hodně ohnivé vody. A dál?
0: Můj přítel a tvůj dávný známý Negoro má pro tebe zvláštní dar.
2: Přijď ho!
3: Jsem tu, králi. A jsem šťasten, že tě po tak dlouhé době smím opět spatřit.
2: Počkej, mluvil tady Alves o daru. Co pro mě máš?
3: Běložskou krev, králi.
2: Bělocha. Zabít Bělocha.
3: Alvesův agent Harris byl zabit Bělochem. Jeho smrt musí být pomstěna.
2: Já poručím, co se musí a nemusí. Ty platíš.
3: Za každou kapku jeho krve, kapka ohnivé vody.
2: Ale musí být opravdu ohnivá, ne ta tvoje medovina, Alvesi, která lechtá jenom hrdlo.
3: Bude ohnivá, králi. Bude tak ohnivá, že neudrží žár a její plamen pronikne na povrch.
2: Ne, takovou neznám, že nezí rychle. A musí být hodně, moje řízeň je velká. A až ji uhasím, jak bude čas na tvoji pomstu. A ta bude tak strašná, jak mnoho ohnivé vody naliješ zem.
0: Do téhle nádoby?
2: Řekl jsem.
4: Pečky silné kořálky začaly zaplňovat ohromnou měděnou káč.
5: Pepř, skořice a několik hrstí mořské soli jen zostřovali její chuť.
2: Nehoří, podvedl si mě, řekl
0: jsi. To ní pochodeň, králi.
4: Král opatrně převzal hořící fakuly.
3: Přistup, jenom přistup, králi, a ponoř!
5: Modravé plameny se rozlétly po hladině v nádobě.
2: Oheň!
6: Alves obrovskou kovovou nabíračkou míchal hořící tekutinu, která vrhala do široka sinalé blesky na šílící dav.
5: Krále už nebylo možno zadržet.
2: Dej sem!
6: Popadl nabíračku a plnou hořícího punče si ji přiložil k rtu. Velká sběračka plná hořící tekutiny se rozlila po králově šatě.
2: Hořím!
6: Zapotácel se a než ho mohl někdo zachytit, přepadl polovinou těla do hořící nádoby.
5: Oheň se rozléval po králově těle víc a víc.

0: Nebojte se, Alvézi, nic se nemůže stát. Nikdo nás neobvinuje, naopak. Králova smrt byla nad přirozeným zásahem, jakým velký duch obdařuje jen své vyvolené. Oheň, který vycházel z králova těla, byl oheň posvátný. Chápete?
1: Kdo by tomu chtěl věřit, Negoro?
0: Už uvěřili. O to se postarali vaši agenti. Dal jsem jim přesné instrukce, co a jak mají říkat. Můžete klidně vyjít z úkrytu. A dokonce se musíte zúčastnit králova pohřbu. Královna si to přeje.
1: Jak jste to dokázal, člověče?
0: Královna Moana je přece přirozenou dědičkou kazanského krále, ano?
1: Ano.
0: Stačilo, abych se k ní dostal dřív než jiní. Podařilo se to. Aby odstranila z cesty jiné nápadníky trůnu, musela dát na mou radu. Okamžitě zahájit smuteční obřady, projevit tak vladařskou autoritu. Dát zajmout a popravit králova bratrance, který by mohl na sebe strhnout moc. To už se stalo. A co se stane? Královna nemusí zemřít a být pohřbena spolu s králem. Ale naopak se zbaví ostatních králových žen, obzvláště těch nejmladších, které by mohly odstranit ji. Ty teď zemřou místo ní. Jak vidíte, královna je mi zavázána. A náš obchod se bude dál slibně rozvíjet.
2: Prales se otřásal zvuky bubnu a rohů. Pohřební obřady mají svou předehru.
3: V královském harému vládne hrůza. Ženy jsou spoutány a čekají na svou smrt.
2: Hluboký a divoký potok protínající královské město je přehrazen. Jeho tok je už odveden stranou. V suchém dně odkrytého koryta je vykopán královský hrob. Do něho budou uloženy ostatky krále a těla obětí, jež ho mají doprovázet na jeho posmrtné cestě. Jednou z nich bude Tixent.
4: Ano, to vás čeká, pane kapitáne. Budete přivázán ke kůlu v čele hrobu. A pak se otevře hráz a pomalu bude stoupat voda, až ještě dnes v noci spolu jednou provždy zúčtujeme.
2: Pochodně osvětlují hrob vyložený černými těly, která se zoufale zmítají v řetězech, jimiž jsou připoutána k zemi.
3: Byla nejhlubší tma, když smuteční průvod nesoucí ostatky krále dorazil k břehům potoka.
2: Do jeho dna je zaražen velký, červeně omalovaný kůl. K němu je připoután Dick. Jeho tělo nese známky mučení, jemuž se na Negorův rozkaz musel podrobit. Čeká na smrt jako muž, nemá už nejmenší naději.
3: Královna zvedla ruku. Koryto dna se začíná zaplňovat vodou. Těla pokrývající dno příkopu už jsou zaplavena.
2: Tixent už má kolena ve vodě, jejíž hladina se dosud zmítá bojem lidí o doušek vzduchu.
3: Voda stále stoupá.
2: Konec.
3: Nic už nenasvědčuje tomu, že na dně potoka je vykopán hrob, kde právě zahynulo 100 obětí na počest slavného úmrtí kazanského krále.
2: Krále, který posvátným ohněm z prosté kořalky vykročil na cestu k svým velkým předkům.
0: Paní Veldnová, jste v Kazonde. Nic vám to asi neříká.
5: Ne.
0: Tak tedy. Zde byli prodáni Tom a jeho společníci. Cestou sem zemřela vaše chůva.
5: Nan je mrtva?
0: Ano. A zde zahynul Tixent.
5: Jak? Zahynul?
0: Zákeřně zabil Harrise a zaplatil svou smrtí. Jsou tomu právě 3 dny. Jste v Kazonde sama, paní Veldnová.
5: Nože?
0: Paní Veldnová, jsem obchodník. Vy, váš syn a ten pitomec, který běhá za každou mouchou, máte obchodní cenu, proto vás prodám.
5: Jsem svobodná občanka.
0: Budete otrokyní, budu-li chtít.
5: Nesmysl, kdo si koupí běložku?
0: Znám jednoho, zaplatí, kolik budu chtít.
5: Kdo je to?
0: Váš muž, paní.
5: Ne.
0: Vezme 100 000 dolarů a přiveze je sem.
5: To se nikdy nestane.
0: Stane, paní. Odjedu do San Francisca za vaším mužem. Peněz na cestu mám dost.
5: Peněz ukradených z poutníka.
0: Přivezu vašemu muži dopis od vás. V něm bude, že jsem váš věrný sluha, který vás vysvobodil z rukou divochů.
5: Takový dopis nikdy nenapíšu.
0: Napíšete. Nejste tu sama, je tu i váš syn. Venku čekají moji lidé, dám pokyn a Jacka už neuvidíte. Tak co, napíšete ten dopis?
5: Napíšu. Ale...
0: No, paní Vednová?
5: Chcete-li udělat dobrý obchod, nesmíte klást nepřijatelné podmínky. Výměnu naší svobody za částku, kterou požadujete, můžeme provést, aniž můj muž musí přijet až sem do země, kde, jak víte, se Bělochovi může leco stát. Já si rozhodně nepřeji, aby jsem jezdil.
4: A s částkou souhlasíte?
5: Ano.
4: A že jsem vás zachránil?
5: Ano, to taky napíšu.
4: Dobrá. Přivezu pana Verna do přístavu Mokamedesu na anglském pobřeží. Alves vás přivede v určený den na dohodnuté místo. Poroučím se, paní Verdnová.
6: Vašeho nejlepšího koně, Alvesi. Tenhle dopis má cenu, jakou si nedovedete představit. Půjde-li všechno dobře, za 3, za 4 měsíce jsem zpátky na pobřeží i se starým Verdnem.
7: Spolehněte se, Negoro, všechno bude, jak jsme se domluvili.
6: A nesnažte se mě podvést. Z toho mračna dolarů i vám pořádně zaprší.
3: Tato slova by Negoro nikdy nevypustil z úst, kdyby věděl, co bude následovat.
2: Období dešťů už dávno skončilo. Ale náhle 19. června se nebe zatáhlo a neustálá průtrž zaplavila celé území města Kazonde.
3: Pole už byla úplně zaplavená, hrozil hlad.
2: Kouzelníci z Kazonde marně vybízeli bohy, aby ochránili zemi před katastrofou.
8: Nejrychlejší poslové, ať najdou kouzelníka, který prý jediný ze všech umí zahánět bouře a trhat mračna.
3: 20 běžců se vydalo do skalního města, kde onen kouzelník sídlí. Stalo se to ráno. Týden potom, kdy první kapky strašné průtrže se dotkly země.
2: Kouzelník vešel přímo na tržiště. Obrovský dav domorodců se držel v úctivé vzdálenosti.
3: Zastavil se, rozhlédl. Dav, který ho obklopoval, se pod jeho pohledem vrhl k zemi.
2: Kouzelník vypadal děsivě. Měl vůbec tvář. Byla to zvláštní, úděsná maska, neproniknutelná, podivná.
3: Mohutná kouzelníkova postava se vypjala k nebi.
2: Všichni se podívali do mraků, kam ukazovala kouzelníkova ruka. A skutečně, obloha byla náhle světlejší a průtrž se měnila v déšť.
3: Zázrak?
2: Kouzelník se roztančil a znovu přitiskl dav k rozbahněné zemi. Nikdo se ani nepohnul. Kouzelník se náhle obrátil ke královskému sídlu a natáhl ruku.
3: Jako by to byl povel. Královna se objevila a s ní všichni dvořané. Stála jako zmrazená kouzelníkovým pohledem.
2: Velitelským gestem jí přikázal, aby se přiblížila.
3: Došla k němu? Zastavila se.
2: Teď se kouzelník před ní hluboce poklonil.
3: Náhle popadl k velkému úděsu lidu i dvora královnu za ruku a zamířil s ní k Alvézově chatě. Královna jej poslušně následovala.
2: Nárazem ramene vyrazil kouzelník dveře a vstoupil se skrocenou královnou dovnitř. Ukázal hrozivě na Alvéze a poručil mu, aby vyšel. Alvézovi nezbývalo, než poslechnout.
3: Dav začal ječet a málem se na Alvéze vrhl.
2: Kouzelník jediným gestem všechny zarazil. Začal obcházet Alvéze a dával mu najevo, že on by mohl být tou pravou příčinou pohromy. Opět vztyčil ruku, ukazoval na mraky, hrozil jim, zaklínal je. Jeho tváře se vzdouvaly a kouzelník mocně foukal proti zhluku těžkých par, jako by měl sílu je rozehnat.
3: Celý dav dělal totéž. A královna se odstala v jakémsi vydržení. Prostor se naplnil řevem. Dešť byl řidší a obzor jasnější.
2: A v tom znovu kapky prudce začaly tepat zemi.
3: Dav se obrátil proti kouzelníkovi. Nezahnal zlé duchy mračen.
9: Kázo!
3: Dav se obrátil směrem, kam kouzelník ukázal. Byl to zlý okamžik pro paní Veldnovou, Jacka i Benedikta.
9: Garavido!
3: Ano, oni to jsou, kdo rozhněvali bohy mračen. Kouzelníkovo gesto i jeho výkřik mě především obvinují.
2: Strašný řev ji obklopil, vzala Jacka do náruče a zůstala klidně stát před rozvášeným davem.
5: Náhle vše stichlo. Kouzelník znovu získal ztracenou moc. Jeho obrovská postava došla až k Veldnovým.
10: Zastavil se. Rozmáchnutím paží odklidil všechny do bezpečné vzdálenosti. Hrozivě se přibližoval. Dav znovu padl k zemi. Věřil, že kouzelník našel příčinu zla. Nalezl konečně i lék. Jediným prudkým nečekaným pohybem vyrval Jacka matce a zvedl ho k nebi. Všichni čekali, že mu rozbije hlavu o zem, aby usmířil bohy.
11: Ne, ne.
10: Kouzelník se rozhořčeně obrátil ne. K Alvézovi.
5: V okamžiku byl Alvéz obklopen domorodci.
11: Ne!
5: Byl bezmocný.
11: Ne!
5: Nemohl zabránit smrti chlapce, který měl cenu desítek tisíc dolarů.
2: Kouzelník se vypěl ještě výše.
5: Jack strašlivě vykřikl a jeho matka omdlela.
2: A teď se kouzelník s Jackem nad hlavou pomalu obrátil ke královně. Podíval se na ní a pak na matku. Pomalu spouštěl ruce. Zdvihl i matku a odnášel ji i s dítětem pryč. Benediktovi poručil, aby šel před nimi.
11: Nesmíte je pustit! Zastavte je!
2: Rozběhl se za nimi, Dav ho porazil k zemi.
5: Královna ho dala svými strážemi zatknout.
8: Odejdi, mocný kouzelníku, a krví těchto cizinců. Zažehnej deště, které nás chtěli usmrtit.
5: Dav se vydal za ním.
2: Jediným posunkem jej zarazil. Oběť provede sám. Nikdo nesmí vědět, kde pak pohřbí jejich těla. Takovými gesty hovořil kouzelník k Davu.
5: Odcházel důstojným, ale rychlým krokem do nitra pralesa, až došel k jakési řece, jejíž prudký tok směřoval k severu.
2: Tam v hluboké jeskyni byla přivázána piroga. Kouzelník do ní vstoupil, odstrčil nohou plavidlo.
5: Prout loďku uchopil a rychle ji vzdálil od břehu.
12: Tak, tady ti představují paní Veldnovou a Jacka kapitáne. A teď ať se všechny mraky nebes provalí na ty kazonské idioty.
5: Jak to mám všechno pochopit? Všichni žijeme, jsme na svobodě. A Dick, jak se vůbec mohl zachránit?
13: Jsou přece kouzelníci, paní Veldnová.
5: Ale jak se stal Hercules kouzelníkem? A jak...
12: Těch jak je příliš mnoho, paní Veldnová. Toulal jsem se pořád kolem vás, nic mi neuniklo a když královna poslala pro toho zázračného muže, počkal jsem si na něj i na jeho průvodce. Jsou snad ještě teď přivázáni lianami ke stromu s roubíkem v puse. Vzal jsem to kouzelnické nádobíčko, všechno jsem obkreslil přesně podle toho, jak on to měl na sobě a to ostatní už znáte.
5: A ty, Diku?
13: No, voda mi stoupla až nad hlavu, ztratil jsem vědomí, když jsem přišel k sobě, ležel jsem v dutině pod břehem a vedle mě klečel Herkules a ošetřoval mě.
14: Zas Herkules!
12: Hromé, vždyť jsem zaklínač, kouzelník a věštec a ne zachránce tonoucích. Prout vyvrátil kůl, k němuž byl náš kapitán uvázán a zanesl v noci až k tomu prámu, kde jsem ho vylovil, to by dokázal každý i tuhle dingo.
13: Dingo by se těžko mohl vplížit v noci mezi oběti, nahromaděné v příkopu, počkat tam, až se protrhne přehrada, potopit se, vyrvat mě i s kůlem a odtáhnout do bezpečí.
14: Dingo umí hodně, ale tohle by určitě nespedl.
12: A taky neumí kormidlovat jako náš kapitán Dick. Podívej, jak náš člun letí.
11: Jde břehu, rychle!
2: Předu sedno řečiště prudce propadalo o 30 metrů a voda se řítila dolů neovladatelnou silou.
5: Ještě kilometr a člun by byl býval stržen do propasti.
13: Dingo, Dingo, ještě jsme nepřistáli a on už zmizel.
15: Půjdeme ho hledat?
13: No, nic jiného nám nezbývá.
15: Tudy běžel, tudy.
5: Ticho, ticho.
13: Pomalej, Herkule, pane Benedikte, musíte ticho. S námi v houfu.
11: Jen jděte a nerušte.
13: Musíme počkat, Herkule, pan Benedikt má objev.
15: Ticho. Dingo taky čeká, tamhle je.
11: Ticho, naprosté ticho a nikdo ani hnout, prosím.
15: Vždyť stojíme, pane Benedikte.
11: A nemluví.
13: Vždyť nemluvíme, pane Benedikte.
11: Mám! A teď už každému dovolí hýbat se a mluvit. No. Tak tohle, sestřenko, a tohle, Diku, tohle je jedinečný hmyz svého druhu a afrického původu. Kde mám rýle?
5: zůstali u pana Alvéze, Benedikte.
11: Nevadí. Je to brouk? Není. Je síťokřídlý či blanokřídlý?
16: Není.
11: Správně. Nenáleží tedy k žádnému z 35 řádů popsaných učenci a mohl by být zařazen spíš do řádu, no, sestřenko?
5: Pavouku, bratránku.
11: Ne.
5: Vždyť je to pavouk.
11: Byl by to pavouk, kdyby. Nemám sice brýle, ale na to ještě vidím, že má 6 noh.
13: A kolik jich má pavouk?
11: 8, dyku. A protože tento hmyz jich má
16: 6.
11: Správně, je to objev světového významu a ponese mé jméno Hexapodus Benedictus.
14: Honem, pojďte se.
5: Vidat, Jack už je u Dinga.
13: Co tam Dingo našel, Jacku?
14: Boudu.
15: Jakou boudu?
14: Rozbořenou.
13: Tak se podíváme dovnitř za Dingem. Stojí tu nehnutě a pořád se dívá do jednoho místa.
15: Tady. Na zemi lidské kosti.
5: V téhle chýši zemřel člověk.
15: A Dingo toho člověka znal. Znal i tohle místo, proto ten jeho útěk zloděl.
13: A ten člověk, co tu zemřel, byl jeho pán. Musel to být on. Sledujte Dingův pohled, ten svislý trám.
5: SV.
13: Ano, SV, písmena, která Dingo poznal mezi všemi ostatními. Má je i na obojku a tohle...
5: Krabička.
13: Se zprávou uvnitř. Zavražděn. Okraden průvodcem Negorem. 3. prosince 1871. Zde 220 kilometrů od pobřeží. Dingo, ke mně... S. Vernon.
5: Ten lístek všechno vysvětluje. A ta písmena na trámu.
13: Napsal Vernon vlastní krví.
5: Pořád se na ně dívá. Dingo nemůže zapomenout.
2: Podívejte. Teď, jak se mu zježila srst.
13: Pohřbíme Vernonovy ostatky.
2: Počkej. Počkej teď. Díku, nech Dinga. Něco se děje.
13: Větří člověka.
15: Negoro! Negoro, ničemu, konečně tě zaškrtím!
13: Už není třeba, Herkule. Dingo vykonal svoji pomstu.
2: A zaplatil za ní. Nechoď sem, Jacku.
14: On Dinga zabil.
2: Pojď, Jacku, pojď pryč, pojď. Pojď a tady na mě počkej.
13: Kousl mu hrdlo a on ho ve stejném okamžiku propadl.
5: Proč se ale Negoro sem vracel?
13: Tady. Vidíte? Čerstvě vyhloubený otvor.
5: Zlaté francouzské franky.
13: Když zabil Vernona, ukryl svou kořist a dnes, když se pro ně vrátil, Dingo ho našel.
2: Pani Vernona, jděte prosím k Jackovi. Tuhle práci už dokončím sám.
17: Co ještě říci, aby byl příběh uzavřen?
5: Je třeba utrhnout na kalendáři ještě pěknou řádku listů, aby se na něm objevil 15. listopad 1877.
17: A nařídit hodiny jednu minutu před druhou.
18: Pozval jsem vás, milí příteli Herkule.
2: Ano.
18: Abyste s mojí rodinou, s paní Veldnovou, Jackem a Dickem, prožil tuto chvíli, kdy se stane velká věc.
2: Ano, pane.
5: Ujišťuji vás, Herkule, že vůbec nevím, co to vlastně můj manžel připravil za překvapení, ale bude to opravdu něco velkého. Už delší dobu se tváří velmi tajemně.
2: A ty, Dicku?
13: Nemám nejmenší tušení.
14: Ale já to vím. Dick se stane opravdickým kapitánem.
5: To jistě. Ještě udělá jednu zkoušku a hned potom mu dá tatínek tu největší a nejkrásnější loď.
14: A já na ní budu plavčíkem, jako byl Dick.
18: Já na ní budu
13: kormidelníkem. Jiného nechci, Herkule.
18: Pozor! Teď. Jdi otevřít, Dicku.
13: Já, pane Veldne?
18: Právě ty. Protože teď vstoupí tvoje budoucí posádka. Přivezli jsme ti až z Madagaskaru.
13: Plate. Akteone. Ostene. Tome.
17: Teď už skutečně můžeme příběh uzavřít.
5: Ne, ještě ne. Co Hexapodus Benedictus?
3: Fenomenální exemplář entomologických sbírek? Co se to stalo v pracovně pana Benedikta v ten den, kdy se vrátil do San Francisca?
17: Vzal lupu a nasadil si náhradní brýle.
3: A pak?
17: Zazněl výkřik.
11: U čerta!
3: Tak ostře se Benedikt dosud nikdy nevyjádřil.
11: Vždyť je to ten nejobyčejnější pavouk s dvěma ulomenýma nohama.
17: A když se z tohoto šoku pan Benedikt po krátké, leč vyčerpávající nemoci uzdravil, rozhodl se, že se napříště věnuje pouze pěstování kaktusů.
3: A protože mu právě jeden z jeho vzácných druhů začal rozkvétat...
17: Omluvte laskavě jeho nepřítomnost u Veldnových
3: v poslední scéně tohoto příběhu.

0: Jak je tu krásně, těch barev a zvuků. Pohleďte, Holmesi, tamhle na ty nádherné červenavé kytičky.
1: Ale Watsone, jaké pak kytičky? To je přece kakost bahení. Příroda je jistě krásná, v tom s vámi plně souhlasím, ale mnohem větší požitek z ní budete mít, až se ji naučíte také pořádně znát. Vidíte například tamhle tu vysokou rostlinu, trochu podobnou bodláku a trochu příbuznou salátu? To je locika kompasová.
0: To není příliš hezká.
1: Snad, ale za to je velice zajímavá. Pokud roste na suchých místech, což je pro ně typické stanoviště, stáčí své listy kolmo k zemi ve směru severojižním. Můžete se podle ní skutečně orientovat jako podle kompasu. Zde v těchto vlhkých místech na to ovšem spolehat nelze. Ostatně locika se sem dostala jistě jen nedopatřením.
0: Och, to je zajímavé.
1: O každé rostlině bych vám mohl povědět něco zajímavého. Leč již jsme na místě.
0: Jak? Na místě? Chcete snad říci, že jdeme na návštěvu do tohoto osamělého domu? Domníval jsem se, že jdeme pouze na vycházku, Holmesi.
1: Proč nespojit příjemné s užitečným? Dnes ráno, ještě než jste ráčil vstát, volal mě pan Bradley, to je majitel tohoto víkendového domku, a požádal mě o jistou pomoc. Proč nevyhovět? Je-li to spojeno s tak pěknou procházkou?
0: Jistě. A oč vlastně jde, smím-li to vědět?
1: O kukačku. Byla ukradena. Bližší se dozvíte za chvíli, stejně jako já.
2: Dobrý den, pánové. Vy jste zřejmě pan Holmes a toto je váš přítel Watson.
1: Přesně tak, pane Bradley. Nuže, přikročme hned k věci. Povězte nám všechno, co o vloupání do vaší chaty víte.
2: Totiž vloupání není, tuším, ten správný výraz. Račte rozumět, zámek je zcela neporušen a byl dokonce řádně zamčený.
1: Přesto však kukačkové hodiny jsou pryč.
2: Ano, starobylé a vzácné kukačkové hodiny, dovoluji si upozornit. Nedávno mi za ně jistý zájemce nabízel 100 liber.
1: Skutečně? Říkáte, že zámek jste dnes ráno našel v neporušeném stavu?
2: Ano.
1: To tedy znamená, že kukačky ukradl někdo z vašich přátel. S prominutím.
2: Spíš někdo z přátel mého syna.
1: Jaký starý váš syn?
2: 16 let, hloupý teenager. Nechal udělat kopie klíčů pro všechny své kamarády. Představte si.
1: To je zlé. Pro kolik přesně nevíte?
2: Pro 5 chlapců. Musím bohužel říci, že ani jeden z nich nemá tak dobré vychování, abych o něm mohl s jistotou prohlásit, ten to neudělal.
1: A váš syn?
2: No, abych pravdu řekl, netroufal bych si ručit ani za něj.
3: Ano, mohl potřebovat narychlo peníze
2: a... Mohl, ale náhodou byl můj syn včera stále se mnou. Byli jsme spolu v Londýně na kopané a vrátili jsme se až dnes ráno, takže on to prostě udělat nemohl.
1: Kdy asi k vloupání došlo?
2: To bohužel nevím. Rozhodně však až po našem odjezdu, to jest po 5 hodině odpolední, a před příchodem mé paní.
1: A ta přijela na chatu?
2: V 7 ráno.
1: To je ovšem velmi značné časové rozpětí. Nikdo z těch 5 nebude mít přirozeně alibi na celou tu dlouhou dobu.
2: To sotva skutečně.
3: Žádný svědek, který by něco pozoruhodného věděl?
2: Tedy jeden svědek by byl, avšak ten ví jenom tolik, že se v chatě svítilo někdy večer. Nemá bohužel vůbec ponětí, kolik mohlo být hodin, takže vám asi moc nepomůže.
1: Uvidíme. Jak se jmenuje ten váš svědek?
2: Torricelli, ale říkaj mu Uncle Youngfair.
1: Nuže, strýčku, pane Torricelli, co vlastně o vloupání víte?
4: O vloupání, madonna mia, o vloupání nevím vůbec nic, signore. Já jenom vím, že na chatě včera večer světlo.
1: V kolik hodin?
4: Nemám tušení, prostě večer.
1: A to jste nevěděl, že majitel zde není? Nebylo vám divné, že se tam svítí?
4: Já nevěděl, já dověděl až ráno, že byli v Londýně.
1: Dobrá. Vypravujte nám tedy co nejpodrobněji všechno, co se stalo.
4: Nestalo se vůbec nic. Zkrátka, já šel kolem a všiml si, že tam okna svítí. To je všechno, finito.
1: To je málo. Hezky podrobně, prosím. Každou maličkost. Co jste dělal, co jste viděl, co jste slyšel.
4: Kapito. Ale stejně vám to nebude pomoct. Byl jsem jen tak na procházce. Já nedíval na hodinky. Já nevím, jak dlouho. Já se to blal po lukách a po lese. Skalka, když se začalo smívat, vracel jsem se largo domů. Ani bych býval to světlo v chatě nevšiml. Má cesta vedla dost daleko, ale najednou do úplného ticha se ozval blízko rakosník. Tak jsem se podíval tím směrem a zrovna někdo v chatě rozsvítil. Pak se ozval zase nějaký pták.
1: Jak?
4: Já nevím, toho já neznám, ale znělo to asi takhle, poslouchejte.
1: Člověče, to je skvělé, bukač noční, bezpečně poznávám. Jak to dokážete tak nádherně napodobit?
4: Ale to nic není. Já jsem imitátor, víte, já se živím předváděním různých klasů zvířat. Ponejvíce ovšem dělám slepici, psa, kozu a podobně. Ale to víte, profese je profese. Dokážu napodobit skoro na první pokus i hlas ptáka, kterého jsem nikdy neslyšel a vůbec ho neznám.
1: No to je výtečné, příteli, výtečné. A co bylo dál?
4: Dál? Vlastně nic. Já tam chvíli ležel tiše na zemi a čekal, zda se ten pták ještě ozve.
1: A ozval se?
4: Sí, ještě asi třikrát. Pečlivě jsem poslouchal a pak jsem si to zkusil sám. No šlo to krásně, prima primissima. Hned se ozvali další, tedy ptáci.
1: Bukačov.
4: No vidíte. A já umím dalšího ptáka. Sí, signore, tyhle vycházky do přírody jsou pro mě náramně užitečná věc pro mou profesi, chápete? A kromě toho, já mám ty podvečerní procházky prostě velice. Člověk vidí tolik zajímavých věcí. Byste nevěřil, pane, že nějaká kytka se najednou z ničeho nic plaší a začne kvést v noci?
1: Věřil.
4: Ano, já myslel...

0: lepší člověk se vymaní z té civilizace a cítí se jaksi volnější, řekl bych tak přírodnější. Nemyslíte si, ne, holby si?
1: Ano, ano, něco na tom je. Teď ovšem hodinky máte. Si, a jak vidím, jsou právě 4 hodiny.
0: Si.
1: Nemohl byste to panu Bradleymu prozatím odkukat, když je teď dočasně bez kukačky?
0: Ale s radostí.

0: Kde jste byl včera večer, mladý muži?
1: Co je vám do toho? Kdo vůbec jste?
0: Sherlock Holmes.
1: Opravdu?
0: Opravdu. A vyšetřují krádež drahocenných kukačkových hodin z chaty pana Bradleyho. Máte od ní přece klíče, Charlie.
1: To mám, ale já o žádných kukačkách nic nevím.
0: Jistě však víte, co je to alibi. A jistě chápete, že jste jedním z podezřelých. Nuže?
1: No, dobrá. Byl jsem s jednou slečnou na projížďce.
0: Od kdy do kdy?
1: Od 7 do 10, ale úplně na druhé straně.
0: Ano. Kdo vám to může dosvědčit?
1: No, třeba dopravní strážník v Readingu. Platil jsem tam asi v 9 hodin pokutu.
0: Dobrá, ověříme si to. Tak podívejte, Henry, buďte rozumný a řekněte nám vše, co z vás může sejmout podezření. Vysvětlil jsem vám snad situaci dost jasně.
2: No, dobrá, tak si tedy pište. Do 4 ve škole, pak 30 minut jízda domů, od 5 do 7 na tréninku rugby, pak domů, od 8 až do půlnoci v posteli četl smaragdový náhrdelník, potom spal až do rána. Stačí?
0: Může vám to všechno někdo dosvědčit?
2: Všecko. Kromě toho čtení ovšem. Vy si snad berete do postele ke čtení svědka?
0: A co vaše rodiče? Mohou aspoň oni potvrdit, že jste byl od 8 až do rána doma?
2: Ovšem, že ano. Totiž vrátili se před půlnocí z kina a od té doby už mohou potvrdit, že jsem byl pořád doma.
0: Děkuji. To mi stačí.
3: Kam teď, Holmesy?
0: Přirozeně za dalším z 5 podezřelých. Jmenuje se Jim. Dobrý den. Mohli bychom mluvit s vaším synem Jimem?
4: Oh, pane, nevím, kdo jste, ale jste-li Jimmyho přítel. Měl byste snad vědět, že je se skupinou The Devils na zájezdu v Americe. Už 3 dny. Trnou hrůzou, aby se mu v té strašné zemi něco nepřihodilo.
0: Nuže, Watson, naše pátrání se chýlí ku konci. Jimmy je 3 dny v Americe a Robert je už týden v nemocnici. Zbývá nám tedy ještě jediný podezřelý, Winston.
3: Na toho jste zapomněli?
0: O ne, pane Bradley. Toho jsme si pozvali sem, protože jsme jej nezastihli. Každou chvíli musí...
3: Už je tady.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den, Winston. Já jsem Sherlock Holmes, jistě už víte, že vyšetřují...
5: Já, ale ano, řekli mi to kamarádi. To jste ovšem na špatné stopě, pane Holmesi. Já jsem žádné kukačky neukradl. Vůbec jsem tu od minulého týdne nebyl.
0: A kde jste tedy byl včera, řekněme, o 4 hodin odpoledne?
5: No, to je těžko říct. Prostě jsem se jen tak potloukal po městě.
3: Aha, potloukal po městě.
6: Svědky na to přirozeně nemáte.
5: No, nemám. Co pak to nechápete? Jimmy je v Americe, Robert v nemocnici, mladý Bradley byl s tátou v Londýně, no tak co? Bloumal jsem zkrátka sám, tvrdnul jsem v hermě u automatu a pak...
0: To je mi pěkná zábava. Jak dlouho jste vydržel takhle marnit čas?
5: Do 8. Pak jsem šel do kina.
0: Do kterého?
5: Carioca.
0: Co hráli?
5: Nějaký western.
0: Vstupenku máte?
5: Prosím, tady je.
0: Ano. To ovšem ještě není důkaz.
5: Moment. Pár minut před koncem tam omdlela jedna paní při tom, jak tomu Billovi prostřelí břicho. A vynášeli ji ven. Byl při

0: tom zmatek, bylo to v mé řadě, to si přece můžete zjistit, ne?
1: Ano, to jistě. Děkuji a můžeš jít. Pane Bradley, případ je vyřešen.
2: Proboha, ale proč jste ho jen tak pustil, to přece on...
1: Ale vůbec ne, pane Bradley.
2: A kdo tedy potom? Ostatně nikdo z nich nemá vlastně alibi.
1: To je omyl. Jeden je v Americe a jeden v nemocnici.
2: No dobrá, dobrá, ale z ostatních tří to mohl být kdokoliv.
1: Ne, ne, jenom jeden. Jenom jeden z nich nemá alibi, další dva mají. Je to tedy evidentní.
2: Nechápu pořád.
1: Uvažujte se mnou, pane Bradley. Winston, který právě odešel, byl prokazatelně od 8 do 10 v kině. Charles platil v 9 hodin v Readingu pokutu, což jsem si již ověřil. To je tedy perfektní alibi. Zbývá Henry. A ten alibi nemá vůbec. V 9 hodin údajně ležel v posteli a četl, ovšem nikdo mu to nemůže dosvědčit. Přirozeně, že ne, protože Henry byl v 9 hodin nikoli v posteli, nýbrž zde ve vaší chatě. On má ty kukačky, nebo spíš on je měl a už je zajisté prodal. To však už snadno dořeší policie. Mohou být rádi, že já jim označím viníka. Sami by na to jistě nepřišli.
3: Promiňte, Holmesi, že vám do toho skáču, ale co pořád máte s těmi 9 hodinami? Proč právě alibi na 21. hodinu považujete za rozhodující? Vždyť dosud stále nevíme, kdy se vlastně v chatě svítilo.
1: Ale víme, Watsone, víme. Řekl nám to přece svědek Torricelli.
3: Oho, ten nám neřekl vůbec nic, pokud se dobře pamatuji.
1: Ba řekl, Watsone, jenže vy jste to nepostřel. Jakéhože ptáka to slyšel pan Torricelli?
3: Rákosníka.
1: Správně. A ten se ozývá mezi 20. a 21. hodinou.
3: Ano, ale to pořád ještě nikterak...
1: Moment. Slyšel ještě jiného ptáka, že?
3: Ano.
2: Bukače nočního.
1: Tak, tak. A bukač noční, pokud vím, bývá slyšet mezi 21. a 22. hodinou. Vidíte, jak se nám to krásně zbíhá právě do oné 9. hodiny večerní. Ale to ještě není vše. Pan Torricelli si zároveň povšiml, že se začaly otvírat květy knotovky noční. A knotovka noční se rozvírá právě kolem 9. Můžeme tedy nadevší pochybnost stanovit, že pan Torricelli viděl v chatě rozsvěcet asi v 9 hodin.
2: Oh, to je úžasné. Pověst o vás zřejmě nelže, pane Holmesi, co vy všechno víte.
1: Vidíte, Watsone, ono nestačí jen chodit do přírody. Ono nestačí prostě jen koukat. Člověk musí umět také dobře pozorovat, jak jsem vám to připomínal již v našem prvním případu, který jste kdysi nazval skandál v Čechách. Pro detektiva je přece pozorování nezbytným zdrojem vědomostí.
2: Máte pravdu, pane Holmesi. Já tady žiju uprostřed přírody a tyhle věci ani neznám. To je hanba, veďte.
1: Hlavně je to škoda. Oh, cítíte tu pronikavou vůni, pane Bradley?
2: Ano.
1: To je vemeník dvoulistí. Kdybyste byl dobrý pozorovatel, věděl byste podle toho i bez vašich vzácných kukaček, že je teď 19 hodin.
3: Za hodinu začne zpívat opět rákosní.
4: Herec Masaryn se rozhodl, že si zajede do Moskvy podívat se na divadlo. Uprostřed měsíce září nasedl do zeleného vlaku, jedoucího na východ, s kufrem, brašnou přes rameno a s dárkovým balíčkem od babičky. V kapse měl pas, vízum a skromně peněz. Žena ho dovedla do správného vagónu, políbila ho a dala mu několik dobrých rad o cestování obecně a o cestě vlakem do Moskvy zvlášť. Děti byly ještě ve škole. Masaryn si stoupl k oknu, mával a vlak se dal do pohybu. Masaryn byl ještě mladý herec, nikoliv příliš mladý, ale také ještě ne středního věku, prostě tak starý, že mohl hrát jak staršího, tak mladšího. Ideální věk pro herce. Hrál v malém finském divadle, byl zvyklý na všechno, na cestování, na dřinu, na nouzi. Jedna část divadelního souboru zkoušela Tři sestry. Premiéra měla být koncem podzimu. Druhá část hrála právě domácí hru, jak psi koušou. Pro nedostatek místností na zkoušení a také díky onemocnění Iriny dostali sestry týden mimořádné dovolené, již měli herci využít k sebevzdělávání. Masaryn, který si vybojoval roli Veršinina, si i hned rezervoval místo ve vlaku jedoucím na východ. Chtěl se ponořit do nefalšované ruské atmosféry. Jeho výkon v roli plukovníka musí být nepřekonatelný. Velipek a Masaryn uměl jen velice málo rusky. Trochu se naučil jako dítě od babičky. Masarynův rod pocházel z Ruska. Část rodu žila dodnes v Moskvě, část byla rozptýlena po velké zemi. Jedna větev rodu, Masarynova, pak vyráběla a prodávala zmrzlinu ve městě Helsinky. Když se babička dozvěděla, že Masaryn jede do Moskvy, pozvala vnuka k sobě a podala mu poměrně velký balíček v silném hnědém papíru, převázaný válečným papírovým motouzem. Vem tohle teď je pole. To je moje moskevská sestřenice. Je tam kousek sýra, kus salámu, květinový šampón, co ještě, panenka a autíčko pro Poliny děti. Vlastně vnoučata. Napíšu ti její adresu. Babička napsala adresu ruskými a finskými písmeny a pro jistotu přidala fotografii tety Poli, vybledlý obrázek mladé ženy, která měla vysoká ňadra a vlasy do drdolu, na tváři ale přesto laskavý výraz. Fotka pocházela z roku 1925, kdy Pola učila ve Voroněži číst děti. Vem si ještě tenhle, řekla babička. Vzala z dubové komody druhou fotografii a vyndala ji z rámečku. To je její rodný dům v Moskvě s velkým dvorem. Nemůžeš se splíst. Na vybledlém snímku byl prostorný dvůr, nad ním téměř bezmračné nebe. V pozadí se tyčil dvojkostel. Jednu část tvořily cibulovité věže, jedna větší, pozlacená uprostřed a čtyři menší kolem. Z druhého křídla vyrůstala poschodovitě sklenutá zvonice s malou, pozlacenou cibulí na špici. Při levé straně dvora stál dost velký dvouposchodový dřevěný dům s mansardovou střechou, za plotem mrašily stromy a keře. Napříč dvorem se táhla dlouhá, nízká, kůlně podobná stavba. Na trávníku stál rovně jako svíce hnědák zapřažený do vozu. Žena nesla na tyči vodu, jednu ruku měla nataženou. Bylo tu i něco jako studna. Před studnou zkoumalo dítě květinku, dvě další děti zápasily v trávě a na zemi jako malá tečka seděl úplně malý prcek a řval pusu do kořán. A před kůlnou slepice a kohout s velkým hřebínkem.

Je to zvláštní. Přejedeš hranici a stromy jsou stejné, krajina stejná, cesty a pahorky stejné. Domy se začnou trochu měnit barvou i tvarem. Chvíli se upřeně díváš a připadají ti známé a normální. Ve Výpory Masaryn vystoupil, vyměnil si peníze a koupil si láhev. V Leningradě už spal a v Moskvě se probudil. Hotel přetékal okázalou, přežilou elegancí. Masarynův pokoj byl v 9. poschodí. Ženština, která seděla v hale a v případě potřeby dovedla být pěkně rázná, mu podala klíč spolu s několika mateřskými radami, který Masaryn nerozuměl. V pokoji zapnul rádio, svlékl se a osprchoval. Poobědval v prostorné restauraci v přízemí. U jeho stolu seděl Japonec, podle oblečení letec nebo navigační důstojník. Aviatik se zdvořile usmál a Masaryn kývl hlavou. Japonec jedl polévku, Masaryn žvíkal předkrm. Na levé půlce Japoncova obličeje svítila jizva po popáleninách. Následek leteckého neštěstí? Masaryna napadlo, jak se asi letci dívají na kolegu, kterého postihlo neštěstí a on vyvázl. Přináší štěstí nebo smůlu? Měl chuť se zeptat. Samozřejmě, že se však nezeptal. Po hlavním chodu Japonec měl rybu, Masaryn roštěnou. Japonec pravil jako v odpověď na Masarynovy myšlenky. Hiroshima, 45. Ukázal na svoji tvář a vyndal z náprsní tašky fotografie. Malý japonský chlapec, obličej v obvazech, z kterých smutně zářily kulaté černé oči. Japonec ukázal palcem na sebe. Pak předvedl obrázek desetiletého školáka v džínách, který držel v ruce míč. My son, řekl letec. Odkašlal si a fotografie zase rychle schoval. Potom vstal, zákusku si ani nevšiml, uklonil se a šel. Masaryn sledoval ohromeným pohledem. Myslel snad příliš hlasitě? Masaryn si došel pro babičin balíček, podařilo se mu ulovit před hotelem volný taxík, vsoukal se do něj a ukázal adresu tety Poli. Šofér převracel lístek ve velkých dlaních, kroutil hlavou nad staroruským písmem Masarynovy babičky. Nakonec však zařadil rychlost a vydali se na cestu do severní části staré Moskvy. Kvůli síru, vysvětlil Masaryn finsky. Salám může být trvanlivý, ale sír je sír. Jím si nemůžeš být nikdy jistý. Když pak jeli 3/4 hodiny, párkrát objeli poslední čtvrť a zeptali se několika kolem jdoucích na cestu, taxikář zastavil před dveřmi 3-patrového činžáku. What, pravil a dodal, tam. Jeli tut. Masaryn hleděl nedůvěřivě na omítnutý barák, který mu vracel pohled mnoha očima. Dům byl postaven v 50. letech, odhadoval, a v duchu se ptal, co tím chtěl architekt říci. Rozhlédl se. Stejné domy na druhé straně ulice. Kde je kostel? Chci vidět dvůr, řekl. Dvůr? Zamířili na dvůr. Kostel nikde. Studna taky ne. A kůň? Za to auta tu stála 3. Zamířili k domovníkově špeluňce, Masaryn se zeptal na tetu Polu, ukázal babičkou napsané jméno a adresu. Stařík obracel papír a kroutil hlavou. Masaryn předvedl podobenku učitelky. Stařík vyjádřil hlasitý obdiv. Taková žena mu byla po mysli. Milý strýčku, tohle je stará fotka. Té holubičce musí být dneska už nejméně 70, řekl šofér. Domovník se za krasavici urazil a zamumlal něco o nestárnoucí vnitřní kráse, kterou léta nedokáží rozhlodat. Pak potřásl hlavou a prohlásil, že nikdo toho jména v činžáku nebydlí. Nakonec všichni 3, Masaryn, taxikář a domovník, zaklepali na dveře nejstaršího nájemníka domu a zeptali se staré paní, neznala-li ženu jménem Pola, která vypadala kdysi takto.
Stařena vyzkoušela 3 páry brýlí, dokonce i 2 na sobě, studovala obrázek, nakonec však zakroutila hlavou. Je to moje babička, snažil se Masaryn. Jsem její vnuk. Já vnuk. Masaryn lhal pouze trochu, pro dobrou věc. Stará žena a domovník porovnali fotografii s Masarynovou tváří. Nepřesvědčil je. Tvář této ženy vyjadřuje charakter, vysvětloval domovník s autoritou znalce lidí. Velké oči, vysoké čelo, rýhy kolem úst vypovídají o ráznosti a rozhodnosti již v tak mladém věku. Masaryn si prohlédl obrázek pozorněji. Byl velice zretušovaný. Obličej tety Poli byl hladký, téměř bez jediného stínu. Zatímco vaše oči, vytkla mu stará žena, vaše oči jsou malé a pichlavé. Měl bych vlastně nosit brýle, přiznal Masaryn ve své rodné řeči. Pak mával balíčkem a pokusil se vysvětlit, že je to dárek, že je tam i něco, co se může zkazit. Chtěl bych to tu nechat. Domovník potřásal hlavou. To nejde, lituji, to si nemůžeme vzít na odpovědnost. Napíšete stvrzenku, navrhl taxikář, jestli se babička najde, balíček ji předáte. Totožnost si samozřejmě ověříte. To jste to teda vymyslel, řekl domovník ironicky. Mladí muži pracují v branži 60 let. To by si kdokoliv mohl přijít a nechat jakýkoliv balíček, jakýmkoliv jménem pro kohokoliv. Masaryn si vzpomněl na fotografii dvora. Vyndal ji z pasu a ukázal. Stará žena první poznala kostel za dvorem. To je kostel Šimona Stility. To tady je kůň. Teta Pola, babička, bydlí tady, řekl Masaryn a ukázal na dřevěný dům. Domovník pohlédl přísně na taxikáře. To je odtud aspoň 10 kilometrů. Tenhle mládenec přijede z ciziny, přinese babičce dárky a vy ho zavezete tak špatně, jak jen můžete. Občane, odvezte cizince k Stylitově kostelu. Tam snad trefíte, ne? A ne, abyste mu tu zajišťku počítal. Taxikář se zachmuřil a zamířil do centra města. Masaryn se opět těšil z okružní jízdy a sledoval pozoruhodnosti. Stačil přečíst na jednom rohu jméno ulice Novaja Bašmanaja a křikl na řidiče stoj. Pak se zeptal, zda ještě stojí červená kasárna. Taxikář ukázal rukou, tímhle směrem, přes park, přes most, tam, ale to už nejsou kasárna, teď to jsou úřady. Kasárna nebo úřady, v tom není velký rozdíl, soudil Masaryn. Zaplatil za jízdné až k těm úřadům, vzal svůj balíček a pokračoval v cestě pěšky. Taxikář zakroutil hlavou, spíš jen, aby se neřeklo, neboť ve skutečnosti byl rád, že se zbavil přízraku. Masaryn prošel parkem ve stavu mírného vzrušení. Došel k altánku, v němž se dávali Moskvané již po 200 století, a také usedl na lavičku. Z křoví se ozýval šustot a šepot. Masaryn zvědavě čekal a po chvilce se z křovitého porostu vynořili mladý muž a mladá žena. Vytřepávali si oděv, sbírali jeden druhému ze svetrů lopuchy. Zamilovaný páreček, pomyslel si Masaryn schovývavě. Obity je nouze. Pak si však všiml proutěného košíku. Našli jste? Zeptal se Masaryn fínsky a trochu rozpačitě za ty svoje představy. Žena zakroutila hlavou a ukázala, že košík je téměř prázdný. Na dně bylo pár malých houbiček. To je skutečně málo, politoval houbaře Masaryn. Ve Finsku byl mimořádně dobrý houbový rok. To přirozeně houbaře neutěšilo. Mužův pohled se zakalil a jakoby náhle něco uviděl, vnořil se opět do podrostu, sledován ženou. Masaryn kráčel dál, došel nakonec aleje, prošel bránou a stál na široké třídě. Že by tohle byla Staraja Bašmanaja, uvažoval a dychtivě se rozhlížel. Jméno ulice však nikde neviděl. Kousek od něj však byl most. Masarynovi poskočilo srdce, že by byl na správné stopě. Opakoval si v duchu, bydlela napřed v Německé ulici, pak se přestěhovala do Staré Bašmanské,
odkud chodila pěšky do červených kasáren. Masaryn si dal ruce za záda, zabimbal balíčkem a vykročil pevným plukovnickým krokem k mostu. Tam je cestou takový ponurý most, pod mostem hučí voda. Když ho jde člověk sám, padne na něj smutek. Snažil se připomenout si slovo za slovem repliky své role, avšak zadrhával hrůza, měl by to už umět nazpaměť. A tu, jak došel k mostu, Masaryn uviděl uniformovaného muže opírajícího se o zábradlí a hledícího do vody. Veršenin. Plukovník Veršenin tam stál živý, o něco menší, než si ho Masaryn představoval, bez vousů, štíhlý a na svůj věk silný, také uniforma byla novodobější. Plukovník hleděl do vody v hlubokém zamyšlení. Masaryn soustředil všechnu svou obrazotvornost a slyšel Veršeninovy myšlenky. Kdyby jeho dvě dcery spadly do téhle studené vody, nemohl by udělat nic k jejich záchraně, neboť řeka byla prudká a on už nebyl mladý. Jeho mladé dcerky ve studené vodě, jen v košilkách. Jeho malé dcerky v ohni požáru, jen v košilkách. Jeho malé dcerky pronásledované nepřátelskými houfci v patách tatarské hordy. A jeho neschopnost, bezmoc. Čím to bylo? Nesnažil se seč mohl? Pokoušel se dokonce i číst knihy. Neměl však dost síly. Nebo četl nesprávné knihy. Nebo přestal uprostřed. Kdo ho za to může kárat, že uprostřed čtení začal snít o tom, jaký bude život na zemi za 100, za 200, za 1000 let? Plukovníci přece nesní, odporoval Masarynův kritický vnitřní hlas. Tenhle ale snil, je to citlivý člověk, byť to je plukovník. Je podruhé ženatý, druhá žena je stonavá, nervózní, nosí copy, čte básně, čas od času vypije kapku jedu, aby potrápila svého manžela. Masaryn potřásl hlavou. Snad tenhle Veršenin je šťastně ženatý. Jeho žena vyučuje na střední škole matematiku, fyziku a chemii a dělá silniční cyklistiku v ženském družstvu CSKA. Masaryn udělal pár kroků, opřel se o zábradlí a také se zahleděl do proudu. Pak začal finsky, jako by mluvil sám k sobě. Plukovníku, řekl jste ve Třech sestrách, že dřív bylo lidstvo zaměstnáno válkami a celou jeho existenci naplňovali vpády, tažení, vítězství. Ale teď je to všechno přežitek. A zůstalo potom obrovské prázdné místo, které zatím nemáme čím naplnit. To jste řekl pár let před rusko-japonskou válkou, více než 10 let před první světovou válkou a 40 let před tím, než hunská stáda nacistů zaútočila ze západu. Války neskončily, plukovníku. Naopak, staly se neličtějšími a nesmyslnějšími než dříve. Vy to přece víte nejlíp, jako voják, profesionál. Ale řekněte, plukovníku, existuje ještě naděje, že ta nejhorší vojna, ta ještě nepodstoupená válka, že nepřijde? V čem je naše naděje, plukovníku? Stali se snad lidé lepšími, jak jste předvídali? Vy a poručík Tuzembach? Veršenin pohledl udiveně na Masaryna, pak se opět zahleděl do vody, jako by hledal odpověď v jejich vírech. Potřásl hlavou. Takže tedy naděje není, zkusil to Masaryn ještě jednou. Kde nadežda? Plukovník se na něj znovu podíval, pak se usmál, v očích se mu objevily jiskřičky, pokynul Masarynovi a ukázal pod sebe na břeh, kde jeden z rybářů, starý muž, právě vytáhl z vody kroutícího se okouna. V zápětí se ozvala dětská říkanka. Po mostě kráčeli, držíce se za ruce, brašny na zádech, ve vlasech mašle,
dvě školačky. Já hraju na harmoniku, ty zas mňoukáš na housle, Jurij břinká na piano, chceš anebo ne? La la la, li la li la li li la la la la la la la. Byla to odpověď? Byla to otázka? Uvažoval Masaryn. Hleděli za poskakujícími děvčátky, Veršinin zamával Masarynovi, vykročil směrem k červeným kasárnám a brzy zmizel ve schonu ulice.

Masaryn, balíček v podpaží, bloudil po městě a hledal svoji pratetu. Leč marně. Našel kostel Šimona Stility. Bylo v něm muzeum ochrany přírody, úplný trpaslík uprostřed nových 20-poschodových budov. Dvůr tety Polin nenašel. Nikdo si nevzpomínal, že by tu něco takového kdy viděl. V okolí byly staré elegantní domy, v jednom bydlel básník Lermontov, ve druhém pobýval Gogol, avšak kde byla slepičárna tety Poli, kde kůň, kde řvoucí dítě? Masaryn se vzdal, unaveně se vlekl k hotelu. V hotelu povečeřel, dvě balkánské kotlety s přílohou byly hrozně tučné, také asi měly být. Proti němu seděl opět japonský letec a jedl rybu. A tu se Masarynovi přihodila drobná nehoda. Píchl nožem do jedné ze šťavnatých kotlet a z masa vystříkla tenká sprška tuku na náprsenku jeho košile. Pokud Masaryn klel, tak výhradně ve své mateřštině. Japonec se zasmál rychle a nervózně, avšak Masaryn se neurazil, neboť někde četl, že muži Dálného východu se smějí pouze proto, aby zakryli svoje rozpaky, aby nestratili svou tvář. Masaryn se také usmíval, aby získal naspět svou tvář, kterou ztratil, když klel. Výborně se bavili, třeba že Japonec nezískal naspět to, co jeho tvář ztratila, když spadla atomová bomba. Pak Japonec vstal, uklonil se a odešel. V pokoji Masaryn namočil košili do vlažné mýdlové vody a doufal, že zvolil správný roztok k odstranění mastných skvrn. Zapálil si doutník a zahleděl se na nebe. Boleli ho nohy a bylo mu těžko od žaludku. Cítil se osamělý. Když člověk přijde sám do velkého cizího města, musel by být bez citu, kdyby neměl pocit osamělosti, hájil se Masaryn. Monotónní tok myšlenek přervalo zazvonění telefonu. Masaryn se ohlásil svou lámanou ruštinou. To je kapitán Yamamoto? Zeptal se ženský hlas nářeční angličtinou. Ne. Kdo jste? Zeptala se žena podezřívavě, jak je to také ve velkém městě na místě, byť to bylo tak klidné město, jako je Moskva. Jsem člověk bez košile, jinak bezradný, řekl Masaryn. Co děláte v pokoji kapitána Yamamoto? Zeptala se energická ruská žena s nebojácnou přímočarostí. No bydlím tady, řekl. S kapitánem? Myslím, že bydlím sám. Přijel jsem teprve dnes. Masaryn si uvědomoval, že jeho slova působí zmateně. Třeba kdybyste popsal, jak kapitán vypadá, navrhl, aby dokázal, že je schopen logické výměny myšlenek. A proč ho vůbec hledáte, toho onomata, Yamamoto? Opravila žena. Buďte tak laskav a řekněte kapitánovi, až ho potkáte, že vůz čeká v 10 ráno před hotelem. Ale já, jak... Začal Masaryn, žena však zavěsila. Masaryn chvíli sbíral myšlenky, pak si vzal novou košili a sjel výtahem do přízemí. Potřebuju sodu na žaludek, opakoval si v duchu. Mířil do restaurace, v hale se však zastavil. Před vyšákem stáli v kroužku tři japonští letci a dvě panenkově krásné letušky. Všichni měli skloněné hlavy. Jeden z letců byl určitě Yamamoto. Pokud Yamamoto byl ten, který... Společnost zřejmě odcházela k letu. Masaryn si řekl, že počká, aby se s Yamamotem rozloučil. Najednou se však vyřítil k výtahu a spěchal do svého pokoje. Vrátil se ke skupince ve chvíli, kde ceremonie skončila. Japonci se na sebe usmívali, tiskli si ruce, uklánili se, chápali se svých elegantních tašek a odcházeli hlavními dveřmi hotelu. Masaryn spěchal za svým soustolovníkem a dostihl ho dole na schodech. Tady podal překvapenému Japonci balíček tety Poli. For your son. Pro vašeho syna, odechoval těžce. Hračky, pro vaši ženu šampon s květinovou vůní. Sýr je pro vaši pratetu, pokud nějakou máte. Salám můžete sníst sám. Vemte si to, prosím. Načež spěchal zpátky do schodů, dřív než jeden z nich začne litovat, běžel až do svého pokoje, svlékl se, zhasl a lehl si.
Samozřejmě, že balíček rozbalí, blesklo mu hlavou, než usnul. Rozřežou sýr a salám na kousky, budou hledat malou bombu. Přesto šťastnou cestu, Yamamoto, šťastnou cestu, všichni motové. Nechcou vám bozy příznivý, nech hvězdy osvěcují vaši krásnou cestu. Masaryn usnul a energická žena toho večera již nezavolala. Ráno řekli Masarynovi v předprodejní kanceláři hotelu, že na podzim touto dobou moskevská divadla hostují v jiných městech. Za to mohou nabídnout cirkus, koncerty, zoologickou zahradu, sportovní utkání, módní přehlídky. Těžkými kroky vyšel Masaryn z hotelu a zamířil k taxíku, o kterém předpokládal, že je volný, otevřel dvířka. Šofér, mladý muž připomínající boxera Rybakova, zvedl oči od knihy a zakroutil hlavou. Na chodníku stála copatá dívka. Přistoupila k Masarynovi. Vy jste snad kapitán Yamamoto? Vypadám snad, začal Masaryn ironicky, ale pak pokračoval, kapitán musel nečekaně odletět. Velice se omlouvá. Požádal mě, abych vám to vyřídil. Žena vzdychla, čekáme už hodinu. Objednal si tenhle taxík a mě na objížďku po muzeích, dodala spěšně. A co kdybych chtěl místo něj, navrhl Masaryn. Dívka se na něj chvíli dívala, pak se usmála. Proč ne? Ten je stejně ztracený. Nastupte si. Boxer šofér vrhl na Masaryna úžaslý pohled, pak nerad odložil knihu a nastartoval. V Treťakovské galerii se Masaryn zastavil jako očarovaný před jedním obrazem a odmítal pokračovat v prohlídce. Světlý obrázek Vasila Polenova Moskevský dvůr z roku 1879 nebyl nijak velký ani nijak nápadný. Avšak Masaryn studoval každý jeho detail. Ach, babičko, babičko, mumlal a potřásala hlavou. Copatá průvodkyně, jmenovala se Věra, si stoupla vedle něj a zeptala se, líbí se vám? Moc. To je kostel Šimona Stility, vysvětlovala Věra, vědoma si své povinnosti. Já vím, řekl Masaryn. A ta žena, která nese vědro, je prateta Pola. Nese vodu tomu koni. Pak pleskne ty peroucí se děti a zvedne ten nejmenší plačící uzlíček do náruče a bude ho utěšovat. Věra vrhla na Masaryna tázavý pohled. Vy teda máte fantazii, řekla. A teď pojďte, je tu ještě mnoho co prohlížet. Masaryn poslušně následoval copaté moskevské děvče. Nemusel chodit sám.

0: V předměstském činžovním domě, prohnilém od kuchyňských par a prosakujícího deště, žil chudý malíř Argon. Ač měl jeho pokojík sotva 3x3 metry, vypadal nepřiměřeně prostorný, protože v něm nebylo vůbec nic, kromě jediné židle u zdi. Stůl, polička na knihy, krabice s barvami i malířský stojan byly už dávno prodány a směněny za chléb. Teď zde zbyla jen židle a Argon. Ale jak dlouho zde zůstanou i ti dva? Blíží se čas večeře. To mám ale citlivý nos, myslí si Argon, který se počichu vyznal v směsici různých vůní a dovedl je třídit podle vzdálenosti a barvy. Tahle okrově žlutá z vepřového masa šíří se od řezníka u tramvaje. Tady je zase smaragdová zeleň jižního větru, který vane od krámku ovocnáře. Od pekaře se line vzrušující chromová žluť. A teď melancholická azurová motř z ryb. Budou to asi makrely, které opéká v přízemí pitná. Ano, Argon už od rána nic nejedl. Jeho tvář je zelená, čelo svraštělé. Ohryzek mu skáče na krku nahoru a dolů, záda má schrbena, prsa propadlá. Zastačil obě ruce do kapes a třikrát za sebou zhluboka zívl. Špičky jeho prstů se dotkly nějakého špalíku. Hleďme, co pak to je? Červená kříde. Nepamatuje se na ní. Pohrává si s ní mezi prsty. A ještě jedno dlouhé zívnutí. Tolik bych chtěl něco jíst. Bezmyšlenkovitě a bezděčně začal si Argon pro zábavu kreslit křídou na zeď. Nejdříve namaloval jablko. Velké. Takové, co jedno stačí k najedení. K němu nůž na ovoce, aby se mohlo hned jíst. Hlasitě polkl zbíhající se sliny a pak kreslil máslový rohlík a bochník chleba. Velký jako hlava dospělého člověka. Argon v duchu vidí lesklou vypečenou patku, lákavé pukliny, rozpraskanou kůrku. Cítí opojnou vůni kvasnic. A dál hned vedle, hrodu másla jako cihla, teď si nakreslí třeba kávu. Čerstvě uvařenou, z níž stoupá horká pára. Hrnek jako džbán. A na podnosu 3 kostky cukru, velké jako krabičky ocírek. K čertu. Ustaraně zabořil tvář do dlaní. Něco jíst. Jeho vědomí se začalo zatemňovat a on se viděl, jak pobíhá mezi džunglí bochníků chleba, horami konzerv, mořem mléka, pobřežím z cukru a zahradami, v níž rostou sýry a kusy hovězího. Unavil se tím tak, že na něho padl spánek. Probudila ho rána, jako by nějaký těžký předmět spadl na podlahu a zvuk tříštícího se porcelánu. Nastal už soumrak, byla úplná tma, co to může být? Napínal zrak tím směrem, odkud se zvuk ozval a zatajil dech. Rozbitý hrnek. Kolem dokola střepy a něco, z čeho se ještě kouří. Zřejmě káva. Hned vedle jablko, chléb, máslo, kostky cukru, lžíce, nůž a podnos, který se naštěstí nerozbil. A obrázky nakreslené křídou na zeď zmizely. To není možné. Argon se po špičkách přiblížoval. Je to klam, což pak je něco takového možné? Ano. Přece je to snad skutečnost. Klame ho snad ten přidušený zvuk roztékající se kávy? A co znamená ten pocit, jako by mu prsty klouzaly po kůrce chleba? Dodal si odvahy a chutnal jazykem. Argune, což pak ani tomu neuvěříš? Ano, je to pravda. Věří tomu, je strašné tomu uvěřit, ale je to skutečnost. Dá se to jíst. Jablko má chuť jablka. Je to Reneta. Chléb má chuť chleba. Je z americké mouky. Máslo chutná jako máslo. Obsah odpovídá nálepce na obalu. Není to margarín. Cukr má chuť cukru. Sladko. Vše má pravou chuť. Nůž se leskne, že se v něm zrcadlí tvář. Když se Argon vzpamatoval v mžiku, všechno snědl. Nahle zneklidnil. Vzal do ruky červenou křídu a znovu si ji prohlížel. Ale ať se na ní díval, jak chtěl, na nic nepřišel. Co kdyby si to ověřil a ještě jednou vše opakoval? Když bude mít opakování úspěch, dá se říct, že je to pravda. Pomyslel si, že by měl pokus provést zase s něčím jiným, ale byl nedočkavý. A tak nakreslil ještě jedno jablko. Sotva si řekl tak a hotovo? Odlouplo se od zdi a skutálilo se dolů. Byla to tedy pravda. Je to skutečnost, kterou může opakovat. Vlna radosti mu ochromila celé tělo. Argon se rozesmál jako zlatá rybka lapající po dechu. Zákony ve vesmíru se změnily. Změnil se osud, neštěstí minulo. Přichází doba sitého žaludku. Svět, v němž přání se stávají skutečností.
1: Už já jsem ospalý.
0: Co kdybych si tedy nakreslil postel? Křída je sice nyní stejně drahocená jako život, ale taková postel nezbytně patří k plnému žaludku. A pak vůbec neubývá. Tak není třeba se nějak uskrovňovat.
1: To bude nejblaženější spánek v mém životě.
0: Jedno jeho oko se hned zamhouřilo, ale druhé nemohlo usnout. To pro starosti o nejistý zítřek. Ale i toto druhé oko nakonec usnulo. Po celou noc se však jeho různě naladěným očím zjevovaly barvité sny. Tak nadešlo obávané jítro. Argonovi se zdálo, že byl pronásledován divou zvěří a spadl z mostu. Nebo snad z postele? Když otevřel oči, žádná postel nikde nebyla. Byla zde jenom jediná židle, jako vždy. Ale co příhody z minulého večera? Argon pohledl bázlivě na zeď a údivem natáhl krk. Byl tam červenou křídou nakreslen šálek, rozbitý. Lžíce, nůž, slupka a ohryzek z jablka, papír od másla. A pod tím postel. Obrázek postele, se které určitě musel spadnout. Z věcí, které včera nakreslil, vrátilo se na zeď a změnilo opět v obrázky jen to, co se nedalo jíst. V tom pocítil bolest v kříži a v zádech. Takovou bolest, jaká se cítí vždycky, když člověk spadne z postele. Položil jemně ruku na dolík v pokrývkách nakreslené postele a pocítil tam, na rozdíl od jiných studených částí, slaboučké teplo. Přijel prstem ostří namalovaného nože, ale nebylo to nic jiného než čáry červené křídy, které se lehce smazaly a zanechaly jen špinavé šmouhy. Zkusil si nakreslit na zkoušku nové jablko. Ale to místo, aby se stalo skutečným jablkem a skutálelo se dolů, nedalo se ani sloupnout jako přilepený kus papíru, nýbrž zmizelo zcela normálně z povrchu zdi, jakmile přesně přejel dlaní ruky. Radost nebyla tedy ničím jiným než snem jedné noci. Všemu je konec. Vše je zase stejné jako dříve. Opravdu? Ne. Utrpení se vrátilo s pětinásobně větší silou. A prázdné břicho je také pětkrát neodbitnější. To určitě proto, že věci, které snědl, změnily se mu v žaludku, v křídový prášek a vápno ze zdi.

U vodovodu vypil z dlaní na jednu asi litr vody. Pak vyšel do pusté zamlžené ulice, kde se teprve rozednívalo. Sklonil se nad stokou, která vytékala z kuchyně veřejné jídelny, vzdálené asi 100 metrů. Ponořil ruce do špinavé vody, mazlavé jako dehet. A co si vytáhl? Byl to drát spletený do tvaru košíku. Když jej propláchl v blízkém potůčku, zbyly v něm věci, které vypadaly, že by se dali jíst. I když to bylo tak odporné, že při každém soustu usilovně myslel na polknutí, musil to sníst. Zatraceně. Tomu se říká skutečnost. Zbytek nepřemýšlel. Jak seděl na židli s výraji v ruce křídu a odával se snění o kouzlech, začala jeho intenzivní touha krystalizovat postupně v očekávání. A když se opět přiblížila chvíle soumraku, změnila se jeho naděje, že snad spolu se západem slunce začne kouzlo opět působit v pevné přesvědčení. Hlučně hrající rádio ohlásilo odněkud časovým signálem 5 hodin. Argon vstal a nakreslil na zeď chléb, máslo, krabičku sardinek a k tomu kávu. Potom pro jistotu pod to hned nakreslil stůl, aby věci zase jako včera večer nespadly a nerozbily se. Pak čekal. Konečně se začala temnota plížit z koutů pokojíka vzhůru po stěnách. Řekl si, že si ověří průběh, jakým se kouzla dějí, a rozsvítil. Již minulého večera se přesvědčil, že světlo lampí je kouzlu neškodné. Slunce zašlo. Obrázkům na zdi přibývalo na přízračnosti. Jakoby se mezi zdí a argonovýma očima válela mla. Obrázky na zdi byly stále blečí a blečí, mlha stále houstla, nakonec se srazila, vzala na sebe hmotné tvary. Je vyhráno, pomyslil si. A obsah obrázků se změnil ve skutečnost. Z kávy lákavě stoupala vlhká pára. Chléb byl ještě teplý, jak byl čerstvě upečen. Zapomněl na otvírač konzerv. Když jej kreslil, držel argon levou ruku nastavenou, aby nespadl. Obrázek se měnil ve skutečnost takřka pod rukama hned při kreslení. Doslova si otvírač ze zdi vykreslil. Najednou argon o něco zakopl. Do včerejší postel opět existovala. A nejen to, se stěny se skutálela i střenka od nože, čepel včera večer smazal prstem, papír od másla a rozbitý hrnek. Když argon nasytil hladový žaludek, ulehl na postel. Tak, a co teď? Bylo už zcela jasné, že kouzlo neúčinkuje za slunečního světla a že se zítra tedy opět musí zabývat nepříjemnými starostmi. Nedalo by se na to nějak chytře vyzrát? Mám nápad, blesklo argonový hlavou. Zatemním okno a budu žít ve tmě. Aby to mohl provést, potřeboval nějaké peníze. K zaclonění slunce potřeboval něco, co v denním světle nestrácí svou hmotnost. Jenže nakreslit peníze je trochu těžší. Dobrá, vezme rozum do hrsti. Namaloval peněženku, celou vyboulenou, jak byla plná. Když ji otevřel, viděl, že se to povedlo. Byla napěchována spoustou bankovek. Uklidňovalo jej, že tyto peníze, podobné zlatu spadaného listí stromů a mizející za denního světla, nezanechávají po sobě žádné stopy. Přesto však byl opatrný a šel schválně až do vzdálené ulice, aby si tam koupil 2 tlusté přikrývky, 5 archů černého balicího papíru, kus plsti, krabičku hřebíků a 4 laťky 0,5 cm silné. Potom si ještě koupil sbírku kuchařských předpisů, kterou si cestou vyhledl v antikvariátě. Za další peníze si zašel na kávu. Káva nebyla o nic lepší než ta, kterou si vykreslil ze zdi. To jej z neznámého důvodu naplnilo hrdostí. Nakonec si koupil noviny a malířské potřeby. Nejdříve přitloukl pevně dveře a napjal přes ně 2 archy balícího papíru a přikrývku. Zbývajícím materiálem zatemnil okno a okraje připevnil latěmi. Tíživý pocit nekonečna, který jej přepadl, zároveň s pocitem bezpečí,
ho zbavoval vědomí. Natáhl se tedy na postel a za chvíli usnul. Když otevřel oči, cítil, že je v jeho těle nataženo ocelové pero, jež se však nechce vymrštit. U vědomí velkého bohatství se Argon šťastně usmál. Od tohoto okamžiku není ničím v ničem omezován. Všechny možnosti jsou připraveny, aby se staly skutkem na povel jeho ruky. Jaká to úžasná chvíle. Ale na jejím dně jakoby nejasně zabolelo utrpení. Takovou bolest pocítil jistě Bůh chvíli před stvořením světa. Argon nakreslil velké stojací hodiny. Chvějící se rukou nařídil jejich ručičky přesně na 12. Tato chvíle se měla stát počátkem kalendáře nového života. Cítil, že se mu špatně dýchá, a tak namaloval na zeď sousedící schodbou okno. Ale co to? Okno je stále jen obrazem. Nemění se v okno skutečné. Po chvilce rozpaku si uvědomil, že okno nemá žádný venek. Nemá tedy to, co každé okno musí mít, a nemůže se proto zhmotnit. Dobrá, namaluje tedy okno pozadí. Jaká scenérie by byla nejlepší? Hory podobné Alpám? Nebo moře jako v Neapoli? Rozhodl se, že prozatím namaluje hory. Ale co bude za těmi horami? Budou tam města, moře nebo poušť? A jací lidé tam budou bydlet? Jaká tam budou žít zvířata? Zatím to ještě neví. Musí se však rozhodnout. Ale to už není práce souvisící jenom s přeměnou nakresleného okna v okno skutečné. Je to otázka stvoření světa. Jeho štětec rozhoduje o světě. Co pak to může nechat náhodě? Ne. Nemůže jen tak bezmyšlenkovitě udělat venek pro okno. Musí namalovat obraz, jaký ještě nikdo nenamaloval. Argon se ponořil do myšlenek. První týden prožíval mučivé dny, vymýšleje nové nápady na svět, v němž nebude nic nemožného. Buď pronikne správně do hloubky faktů, nebo ho jejich vzájemné protiklady nakonec uvrhnou zpět do bývalého světa a odsoudí opět k hladovění. V křídě je život. Musí se chopit světa. Druhý týden. Třetí týden. Čtvrtý týden. Konečně se Argon rozhodl. Dosavadní výsledky byly úplně zoufalé. Dále otálet už rozhodně nemohl. Aby se vyhnul povinnosti přidělat oknu vnější okolí vlastní rukou, odváží se velkého rizika a ponechá vše náhodě. Nakreslí na zeď dveře a podle toho, co za nimi najde, určí i venek okna. Když tam najde jen dřívější pohled na činžovní dům, bude to daleko lepší, než se stále jen omezovat na úkol namalovat výhled z okna, ať je tam cokoliv. Jen když tím najde východisko. Argon si opět po dlouhé době oblékl plášť. Není to přece přehrané říct, že rozhodování o světě je slavnostní událost. Obraz dveří namaloval rychle. Těžce oddychoval. Bylo to zcela pochopitelné. Očekávání, co neznámého je za těmito dveřmi, bylo nesnesitelné. Kdy tam může číhat třeba i smrt. Vzal zakliku, couvl o krok a otevřel dveře. Do očí se mu zarl dynamit a explodoval. Po chvíli otevřel Argon bázlivě oči. V poledním slunci se oslnivě bělala příšerně rozlehlá planina, kam oko dohlédlo až k obzoru, nebylo jediného stínu. Obloha byla bez jediného mráčku, takže se až černala. Přihnal se suchý, horký vítr, vířící prach a písek. Už je to tak. Krajinu tvořil pouhý obzor načrtnutý proto, aby určoval základní kompozici obrazu.
Musí začít se vším od začátku. Musí nakreslit hory, nakreslit vodu, nakreslit stromy a trávu, ptáky i zvířata, nakreslit ryby a všechno ostatní a umístit to do této pustiny. To jest, musí znovu nakreslit svět. Argon se vyčerpaně zhroutil na postel. Vyhrkly mu slzy a koulily se mu bez přestání po tvářích. Jedna za druhou.

V kapse mu něco zachrastilo. Byly to noviny, které si koupil poslední večer a na které pak zapomněl. Na první stránce byl velký titulek Incident na 38. rovnoběžce. Na druhé straně byla ještě větší fotografie Miss Nippon, japonské královny krásy. A pod ní malé titulky Výtržnosti u pracovního úřadu v okrese N, Hromadné propouštění zaměstnanců z továrny. Argon si upřeně prohlížel polonahou Miss Nippon. Zmocnil se ho jakýsi nepřekonatelný stesk. To je to, na co zapomněl. Ostatní věci nejsou důležité. Přišel okamžik, kdy je třeba začít vše od Adama a Evy. Ano, tak je to. Evu si nakreslí. Dal se do díla. Za několik minut stála před Argonem nahá Eva. Udíveně se rozhlížela kolem. Hleďme, kdo pak jste? Já, jak je to možné, vždyť já nemám šaty. Jsem Adam a vy jste Eva. Argon se začervenal a trochu se styděl. Že jsem Eva? A proto jsem taková, že? Ale proč vy máte na sobě šaty? Adam v šatech, to je trochu divné. Náhle změnila tón. To je lež. Já nejsem žádná Eva, jsem Miss Nippon. Jste Eva, opravdu. Nevěřím, že by Adam nosil šaty a bydlel v takovém špinavém...

0: Lupičem? Ale kdež? Jsem Adam a kromě toho malíř a zároveň projektant světa. Nechápu, řekla dívka. Já to také nechápu, ale smířil jsem se s tím. Když Eva spatřila pochoutky, které Argon během hovoru hbitě vykouzlil, zvolala. Už vám věřím. Ta křída takhle vytvoří cokoliv, že? Nože dobrá, budu Evou, není to tak špatné, starou se z nás určitě boháči. O peníze vůbec nejde. Musíme začít všechno od začátku. Miss Nippon se zatvářila nechápavě. Tak vy říkáte, že o peníze vůbec nejde? Nechápu vás, rozhodně vám nerozumím. Tak se tedy podívejte ven, co je za těmito dveřmi. Vykoukla dveřmi, které malíř pootevřel a hned je zase přirazila. To je ošklivé. Tak ostře pohledla na Argona a ukázala na pravé dveře, zakryté přikrývkou. Ale tady za těmito dveřmi je něco jiného, ne? Ale ne, to za nic nestojí. Bývalý svět celý zmizí. Jeho jídlo, stůl, postel i vy sama. Teď jste Evou nového světa. Musíme se stát otcem a matkou nového světa. Já nechci zmizet. Zmizíte, řekl. To snad musím nejlépe vědět já sama. No, Evo, ty tomu nerozumíš. Kdybychom svět nepřeměnili, čeká nás jenom hlad.
1: A hleďme. Nějak rychle jste přešel k týkání, to je ale nezdvořilost.
0: Já, že bych hladověla, to mě udivuje. Mé tělo má velkou cenu, jsem nejkrásnější Japonka.
1: Pane,
0: tvé tělo je totožné s mou křídou. Nevytvoříme-li mu svět, existuje jenom v představě. A to je stejné, jako kdyby neexistovalo.
1: Dobrá. Jestliže mi křídou vykouzlíte, co budu chtít, zůstanu.
0: Ale na oplátku splníte mou podmínku.
1: Jakou?
0: Slibuješ-li, že zde opravdu zůstaneš nastálo? Splním ti cokoliv.
1: Chci polovinu vaší křídy, pane.
0: Tak to nejde. Vždyť neumíš ani malovat.
1: Umím. Abyste věděl, byla jsem původně návrhářkou.
0: Oba jsme umělci.
2: Argon na chvíli svěsil hlavu, ale pak se napřímil a řekl. Souhlasím. Důvěřuji ti.
0: Potom velice pozorně rozlomil křídu na dvě stejné poloviny a jednu podal Evě. Ta se ihned obrátila ke zdi a začala cosi kreslit. Byl to revolver. Malíř se zděsil. Nech toho, co to děláš, něco takového. To je smrt. Při tvoření světa je nutno především patřičně rozlišit věci. Zvolal, nesmíš. To znamená konec, nech toho. Ale už bylo pozdě.
2: Eva držela v ruce malý revolver. Pozdvihla jej a vzala si na mušku Argonovu hruď.
0: Pohnete-li se střelím. Ruce vzhůru. Hlupáček Adam neznal přísloví, že slib je začátkem oklamání. To vy jste mě přinutil ke lži.
1: Však uvidíte, co udělám.
0: Co je to?
2: Co to zase maluješ, Evo?
0: Kladivo. Abych měla čím vyrazit dveře. To nesmíš, bláhová. Pohnete-li se střelím. Argon se k ní vrhl. Zároveň však třeskl výstřel.
2: Chytil se za prsa.
0: Kolena se mu podlomila a on klesl na podlahu. Bylo však podivné, že nevytryskla krev.
1: Hlupák Adam,
0: zasmála se Eva. Pak se rozmáchla kladivem a udeřila do dveří. Okamžitě vniklo dovnitř světlo. Bylo to světlo skutečné. Sluneční jas. I hned pohltilo Evinu postavu jako mlhu. Zmizel i stůl, postel, i francouzské lahůdky.
2: Kromě Adama sbírky kuchařských předpisů, povalující se na podlaze a židle, se všechno opět změnilo v obrázky na zdi. Malíř mátožně vstal. Rana v prsou byla zacelena. Avšak přitahovalo a podmaňovalo jej něco silnějšího, než je smrt. Zeď. Zeď jej volala.
0: Jeho tělo, které se po 4 týdny živilo pouze obrázky ze zdi, stalo se také pouhým zdivem.
2: Teď už nebyl žádný odpor nic platný.

0: Argón, vrávol Alkesti. A pak jí byl pohlcen právě nad obrazem Evy, jako by tím byla naznačena jeho převaha. V době, kdy sem přišli obyvatelé domu, protože zaslechli výstřel a ránu vyvrácených dveří, lpěl Argon už pevně na zdi, proměněn v obraz. Lidé zde nespatřili kromě židle a kuchařské knihy nic jiného než počmáranou zeď. Když si všimli Argona nad obrazem Evy, řekl kdosi, pan malíř asi velmi toužil po ženě. Někdo jiný prohodil, ale pan Argon je namalován úplně jako živý, vidíte. Co to tu prováděl? Vylomil dveře, ještě ke všemu je zeď plná čmáranic, to takhle nenechám, ale kam zmizel takový mazal, brumlal si zlostně správce domu. Když lidé odešli, ozval se ze zdi šepot. Křídou se svět přeměnit nedá. A na zdi se objevila kapka. Bylo to právě v místech, kde měl Argon proměněný v obraz oči.
1: Za Přemkem Baštýřem. Zemřel Přemek Baštýř. Obávám se, že je málo těch, kterým jeho jméno něco říká. Do strašnického krematoria se přišla rozloučit jen hrstka přátel ze zaměstnání a dojem prázdné obřadní síně nevznikl jen díky 5 baštýřovým dětem, které usedly do první řady. A přece, v Přemku Baštýřovi odešel člověk nevšední čistoty a osobnost, jakých má Praha po skrovnu. Sám jsem zesnulému před 3 lety slíbil, že o něm pomlčím, dokud bude naživu. Netušil jsem, že budu závazku zproštěn tak záhy. Svedla nás náhoda. Jednoho jarního večera roku 1965 jsem navštívil sprchové lázně ve Slezské ulici. Neměl jsem tehdy vlastní byt, a tak jsem si alespoň jednou v týdnu dopřával této koupele, která stála pouhou korunu. Právě jsem odkládal oděv, když tu vešel do lázní asi 50letý muž v nepromokavém plášti. Byl to zjevně stálý zákazník, neboť s lázeňskou ani nepromluvil, a ta se na mne hned obrátila s prosbou, zda bych pána nepustil napřed, že bude hned hotov. Takové jednání se mi nelíbilo, zejména proto ne, že muž ani nečekal na můj souhlas a tak, jak byl, v nepromokavém plášti vešel do sprchové kabiny. Velmi mě to popudilo, avšak lázeňská, jak jsem si všiml, na mne neustále významně mrkala. Pak mě vzala stranou a se schovývavým úsměvem, s jakým hovoříme o pošetilém jednání dětí, mi vysvětlila, že není třeba se znepokojovat, neboť pán v kabině je prý pošuk. A skutečně za okamžik se rozletěly dveře a objevil se v nich muž se splihlými vlasy v plášti, z něhož crčela voda. Rychlým krokem prošel k východu, zanechává je za sebou mokrou stopu. Byl to Přemek Baštýř. V té chvíli jsem to ještě nevěděl, měl jsem jen jistotu, že mi náhoda přivedla do cesty podivína jako stvořeného pro nedělní fejeton. Oblékl jsem se a vyběhl za ním. Venku byla téměř tma, ale slábnoucí mokrá stopa mě vedla bezpečně. Nápadné bylo, že šel velmi rychle, chvíle mi téměř běžel, jako by měl s někým důležitou schůzku nebo jako by spěchal na vlak. Náhle mi však zmizel ve dveřích vinárny Supetar. Vstoupil jsem jen několik vteřin po něm, takže jsem viděl, že prošel až do zadního lokálu, tam se rozhlédl po hostech a hned se vrátil k nálevnímu pultu. Barmánka jako by věděla, že se vrátí, mu již nalévala do sklenky Jakamarus. Baštýř s ní nepromluvil, jen zvolna popíjel. Když nesla do zadní místnosti víno, zvedl se a odešel. Okamžitě jsem barmánku upozornil, že nezaplatil. Zdálo se mi, že jí má připomínka zmátla, poněkud příkře mi odpověděla, že o tom ví a že si dělám zbytečné starosti. Vyběhl jsem za Baštýřem. Chtěl jsem nasadit ostré tempo, neboť jsem už věděl, jak umí Přemek pospíchat, ale baštýř si před vinárnou zapaloval cigaretu, takže jsem do něho skoro vrazil. Pohotově jsem přešel na druhý chodník. Baštýř se celkem volně ubíral směrem k vinohradské vodárně, na nároží zabočil vlevo a loudavým krokem zamířil do parku. Při takovém procházkovém tempu bylo obtížné ho nenápadně sledovat. Park byl navíc takřka bez lidí, takže jsem byl nucen posadit se na lavičku. U fontány se zastavil a zašlápl cigaretu. Pak se rozhlédl do všech stran a nečekaně se přehoupl přes zítku kašny. Prošel padajícím proudem vody a než jsem se vzpamatoval z údivu, razoval po cestě směrem do vnitřního města. Šel tak rychle, že jsem se musel dát do běhu, aby ho nestratil z očí. Před vchodem do baru Sklípek jsem si byl vědom toho, že vejdu-li za ním, riskuji prozrazení. Pootevřel jsem dveře a opatrně nejdříve nahlédl dovnitř. U barového pultu neseděl. Mokré šlápoty mizely pod závěsem, oddělujícím bar od tančírny. Avšak sotva jsem se vysoukal na vysokou stolici a posadil se tak, abych byl zády k hostům. Zmáčený baštýř se vrátil a usadl přímo vedle mě. Vrchní mu beze slova nalil jakamarus. Ve chvíli, kdy zvedal sklenku k ústům, mě baštýř spozoroval a okamžitě unul pohledem stranou. Promiňte, řekl jsem po chvíli, nerad bych vzbudil dojem, že vás špehuji, ale jsem novinář a vaše jednání mě neobyčejně zajímá. Baštýř neodpověděl, jen se zavrtěl na židli. Snažil jsem se ho přesvědčit, že v mém povolání je určitý stupeň drzosti a vměšování do lidského soukromí nezbytný. Mlčel. Odhadl jsem, že přílišná dotěrnost a sveřepost by mohla napáchat víc škody než užitku. Vsadil jsem na zbližující moc alkoholu. A když dopil, zeptal jsem se, zda by se mnou nevypil ještě jeden jakamarus. Ku podivu souhlasil. Rozhovořil jsem se pochvalně o zvláštní chuti tohoto nápoje. Kysele se usmál. Teď, když vím, kdo byl Přemek Baštýř, uvědomuji si, jak trapně jsem si počínal a jak to bylo pro něho průhledné. Po půlnoci, když mi pouhý pohled na plochou láhev aromatického likéru způsoboval nevolnost, se nade mnou Přemek slitoval. Škoda, že jste od novin, pane, řekl. Kdybyste byl od policie, neměl bych důvodu něco před vámi tajit, protože jsem nikdy nic nezákonného nedělal. A vše, co podnikám, si čestně zodpovím, jak před zákonem, tak před svým svědomím. Jediný váš článek v novinách by však mohl zhatit všechno. Snad se v Baštýřově pozůstalosti ještě najde jídelní lístek ze Sklípku, na jeho šrub jsem napsal prohlášení, že si vše, co mi Přemek Baštýř sdělí, ponechám jen a jen pro sebe a zveřejním pouze v případě jeho úmrtí. Odložil tenkrát svůj nepromokavý plášť, který již dávno oschl, a začal. Jsem vdovec, pane, a jako úředník v malostranském čalounickém družstvu mám věru, co dělat, abych udržel svých 5 dětí na jisté úrovni. Nejstarší dceru Olgu vodím do tanečních a nejmladšího Jarouška do školky. Po návratu z kanceláře uklízím, peru, vařím, dohlížím na úhlednost domácích úkolů, vysvětluji algebru, zkouším anglická, ruská a německá slovíčka, stříhám nehty, míjí nádobí, vypravuji pohádky a zašívám. Říkáte znovu se oženit? No nemám už chuť k navazování známostí. A víte o nějaké, která by si chtěla uvázat na krk 5 dětí? V kouběhu života jsem si vymezil jediný večer v týdnu pro sebe. Jako veverka vyběhnu z kola na svůj jakamarus a než se kolo zastaví, jsem opět zpátky. Ten večer je dnes, pane. A co ty sprchy, ta fontána? Pokusil jsem se usměrnit jeho vyprávění. Vše odkryji postupně, pane, řekl baštýř. Můj večer není pevně stanoven. Podmínkou je, aby nepršelo. Proč právě tato podmínka? Otázal jsem se nedočkavě, neboť pomalostí svého vyprávění dokázal ten člověk vybičovat mou zvědavost na nejvyšší míru. Nemám to svědomí, pane, pokračoval baštýř, utrácet peníze za pití. Při pomyšlení, že prolevám hrdlem punčocháče pro Jarouška nebo brusle pro Květu, hořkne mi sebelepší nápoj na rtech. Jednoho večera jsem seděl v kosím hnízdě a tu vešel do lokálu promoklý host. Když ho společnost u stolu spatřila, zahučela překvapením, že je venku takový liják. Ti, kteří se chystali zaplatit a odejít, objednali si ještě další pití, neboť se jim nechtělo do deště. A to mě inspirovalo. Vypočítal jsem, že vrchnímu se vyplatí poskytnout mi sklenku lihoviny zdarma, neboť můj příchod do podniku, všiml jste si jistě, že chodím pouze do podniku bez oken, tedy můj příchod v mokrém plášti vyvolá věrný dojem, že venku prší, což okamžitě vyvolá zvýšení konzumace. Myšlenka je to krásná, řekl jsem, ale v podstatě se jedná o obelhávání veřejnosti za účelem zisku, toho se nebojíte? Přemek, vidím ho jako dnes, po těch slovech hněvem zrudl. Ano, tady jsem se ho dotkl na místě nejcitlivějším. Nikoho neobelhávám, pane, řekl. Nejednou se mi stalo, že se někdo při pohledu na můj promočený plášť zeptal, to tam tak prší? A na takovou otázku, pane, vždy odpovídám, ne, já jsem se sprchoval. Tedy čistou pravdu. Připouštím, že lidé obvykle nevěří, že přicházím ze sprch, ale to už není moje věc. Pročetl jsem důkladně trestní zákonik. O tom, že by člověk nesměl být mokrý, když neprší, tam nenajdete jediné zmínky, pane. To byl tedy Přemek Baštýř, poctivec, svědomitý živitel rodiny a přitom člověk s vlastní originální invencí. Kolik je takových mezi námi? Vinou chvilkové nepozornosti řidiče nočního kropicího vozu má Praha opět o jednu rázovitou postavu méně a ztrácí další ze svých kouzelných poetických nejistot. Neboť spatříte-li dnes člověka, jak vchází do lokálu promoklý, bude to pouze důkaz, že venku prší. Nic víc.

0: Byl jednou jeden člověk, budu mu říkat Keawe. Byl to znamenitý námořník a dlouho se plavil na ostrovních parnicích. Nakonec, jak už to tak bývá, zatoužil Keawe zhlédnout širý svět a cizokrajná města. Nechal se tedy najmout na loď plující do San Francisca. Jak jalový začátek. Chybí vzlet a metafora kulhá, proklatá povídka. Snad nikdy ji nedokážu napsat. O bože, kde je můj talent? Kam se podělá má inspirace? Vždyť ostrov pokladů jsem tvořil s takovou lehkostí. Ubohých pár stránek a stojí mě více sil než román.
1: Dobrý večer, mistře.
0: Kdo jste? Jak jste se sem dostal?
1: Přiletěl jsem na perutích vašeho zoufalství. Jmenuji se Keawe.
0: Jakže?
1: Nemohu už déle nečinně přihlížet, jak se s mým příběhem trápíte.
0: Tyž jsi...
1: Výplod vaší fantazie.
0: Pojď blíž. Jsem do světla petrolejky, ať si tě prohlédnu. Takovou mátohu, takové nedochůdče, že bych stvořil... Vždyť si celý v mlhách.
1: Nemám zatím jasné obrysy. Na mé postavě je třeba ještě zapracovat, ale společnými silami...
0: Co?
1: Z mlžného oparu vystoupím.
0: A chceš mi radit při psání do mého příběhu zasahovat?
1: Je to i můj příběh, pane.
0: Tahle povídka již týdny hloubí propast mé beznaděje. Abych ji zmohl, spojil bych se třeba se samotným...
1: Zadržte. A nerouhejte se, stačí, když se spojíte se mnou.
0: S tebou. Co ty bys mi mohl...
1: Začnu vyprávět náš příběh po svém.
0: Víš, s kým mluvíš, ty má toho zříše stínu. Já jsem Robert Louis Stevenson. Velký vypravěč a slavný spisovatel. Nepotřebují tvé nedomrlé nápady.
1: Hned se rozplynu, jak raní mlha u řeky. Také mám svou hrdost.
0: Počkej. Konec konců ztratil jsem už spoustu času. Jestli k tomu přidám ještě chvilku, navíc neubude. Poslouchám. Začni své vyprávění. Dal se najmout na loď plující do San Francisca.
1: A na lodi se plaví se mnou i můj přítel Lopaka.
0: Lopaku nech teď stranou. Loď už zakotvila v přístavu a ty se procházíš po městě.
1: San Francisco, krásné město. A těch boháčů, co v něm žije, bydlí nahoře na kopci, kde stojí jeden palác vedle druhého.
0: A ty se právě po tom kopci promenuješ, prohlížíš si paláce a říkáš si...
1: To jsou krásné domy. Jak je asi blaze těm, co v nich bydlí a nestarají se o zítřek.
0: A jak si to tak říkáš, ocneš se před jedním takovým palácem?
1: Schody se mu lesknou jako stříbro, okna se třpití jako démanty, stojím tam všecek úžaslítou krásou. A jak tak stojím, všimnu si, že se na mě někdo dívá. Za průzračným oknem je ho vidět jako rybu, uvázlou v louži na skalnatém břehu.
0: Bravo, to je metafora hodná básníka. Možná mi přece jen k něčemu budeš. Pokračuji.
1: Je to jakýsi postarší plešatec, celý ustaraný a uvzdychaný. Dívám se na něho, on se zazdívá na mne a tu se stařík usměje, kývne hlavou, zve mě dál, jde mi až ke dveřím naproti a já mu říkám...
2: Obdivuji váš dům, pane. Je opravdu nádherný.
3: Měl byste chuť prohlédnout si i komnaty?
2: Nebude-li vás to obtěžovat, rád se pokochám jejich krásou.
3: Nuže, račte vstoupit. Tato hala, obložená vzácným ebenovým dřevem...
0: Popis domu vynechte, jen zpomaluje to k vyprávění.
1: Mluvíte mi z duše, mistře. Hned vpadnu staříkovi do řeči.
2: Věru, krásný dům. Kdybych v něm bydlel, celý den bych se smál. Ale vy mi připadáte velmi smutný. Jako by vás něco trápilo.
3: Mohl byste mít dům zrovna takový. Třeba hezčí. Stačí pár dolarů.
2: Má padesátka, která mě hřeje v kapse, by sotva stačila na kliku u dveří.
3: 50 dolarů, to věru není mnoho. Ale budiš. Když víc nemáte, za 50 dolarů vám patří.
2: Dům za 50 dolarů.
3: Lev, dobrý muži.
2: Já vám nerozumím.
3: Jsem bohatý, ale všechno mé bohatství i tento dům se zahradou pochází z půllitrové láhve. Mám ji schovanou tady v té skřínce. Hned vám ji ukážu. Pohleďte. To je ona.
2: Vždyť je to obyčejná láhev s dlouhým hrdlem.
3: Obyčejná. Taky zkuste rozbít.
2: Není to škoda. Sklo je pěkně mléčně bílé. Hraje duhovými barvami. Uvnitř láhve se odlesky duhy mihotají jako oheň a stín.
3: Jen směle do toho. Zkuste s láhví bouchnout o zem.
2: Pro mě, za mě. Když jinak nedáte, praštím s ní, že se rozletí na 1000 kousků.
1: Odrazila se od země jako míč.
3: Vždyť vám říkám, že ji nerozbijete.
2: To bych se na to podíval. Vší silou s ní bouchnu o zem. A byl by v tom čert, aby...
1: Tu jsem blázen.
3: I kdybyste s ní do úmoru tloukl o zem, zůstane celá.
2: Na omák i na pohled by měla být skleněná.
3: Je skleněná, ale ze skla taveného pekelnými plameny. Žije v ní skřítek. Je to ten pohyblivý stín, který se uvnitř láhve mihotá. Kdo tu láhev koupí, tomu skřítek slouží. Až zatoužíte po čemkoliv, splní každé vaše přání. Chcete lásku, slávu, peníze, dům nebo celé město, stačí říct a budete je mít. Tuhle láhev držel v ruce Napoleon, když královal nad polovinou světa. Nakonec ji však prodal a byl poražen u Waterloo. Plavila se na lodi i s kapitánem Cookem a proto objevil tolik nových ostrovů. Jenže potom ji taky prodal a zabili ho na Havaji. Jakmile se prodá, je veta po její ochraně a síle. Skřítek začne sloužit novému majiteli.
2: A to říkáte, že byste ji prodal?
3: Jsem už starý. Nic mi nechybí.
2: Přejte si, aby se vám mládí vrátilo zpátky.
3: Prodloužit život. To jediné skřítek nedokáže. Od nemoci odpomůže, ale když svíčka dohořívá, pak je marné hledat u něj pomoc. Všechno ostatní je pro něj hračka. Kupte ji a máte po starostech. Tak co, plácnem si?
2: Musel jste mi povědět jen polovinu pravdy. Tu druhou polovinu jste mi zatajil.
3: Tak jako tak bych vám ji řekl. Jinak bych nemohl obchod uzavřít. Když někdo umře dřív, než lahev prodá, patří po smrti ďáblu a čeká ho věčné zatracení.
1: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Teď už se nedivím, že se tak snažíte láhev prodat.
3: Ale pane, ne tak zhurta. Nechte si to vysvětlit.
1: Říkám vám rovnou, z našeho obchodu nic nebude.
3: Vy netoužíte zpříjemnit si život, dát navždy vale strasti a starostem?
1: Věra tomu, kdo není spokojen s tím, co má. Raději už půjdu. Po věčném zatracení rozhodně neprahnu.
3: Počkejte! Stačí využít skřítkovy moci s mírou. A potom, tak jako já, lehev prodat a klidně dožít až do smrti.
1: Nezdá se mi, že byste byl klidný. Máte kruhy pod očima, propadlou tvář a pořád vzdycháte.
3: Vzdychám, protože to jde s mým zdravím z kopce. Umřít a na věky patřit ďáblu se nikomu nechce.
1: Kdo ví, co je v tom ještě za další čertovi. A pak... Ta láhev je nějak podezřele levná.
3: Kdysi dávno ji ďábel přinesl na svět a její cena byla nesmírná. Nestačili ani miliony, abyste ji koupil. Jenže prodat se smí jenom se slevou. Kdo ji prodá za tolik, za čí koupil, tomu se vrátí, jako když přilétne holub do holubníku. A tak za poslední staletí neustále klesala v ceně. Nyní je úžasně lacina. Sám jsem ji koupil od jednoho zámožného souseda tady na kopci a zaplatil jsem za ní pouhých $90. Prodat ji mohu na nejvýš za $89.99. Ani o centík dráž. Jinak se mi lahev vrátí. No, nechcete si ji vyzkoušet?
1: Už je pozdě.
3: Dejte mi $50, láhev si vezměte a přijte si, abyste měl těch $50 zpátky v kapse, tak se přesvědčíte, co láhev dokáže.
1: S ďáblem nechci mít nic společného.
3: Ale za zkoušku přece nic nedát.
1: Podej čertu prst a bude chtít celou ruku.
3: No, což přijdou jiní, odvážnější a ještě mi poděkují. Zbohem, pane.
1: Počkejte, já to tedy zkusím.
3: Dejte mi $50. Tak. A tady máte láhev. Přejte si, co jsem vám řekl a uvidíte, co se bude dít.
1: Skřítku v láhvi chci mít $50 naspátek v kapse. Opravdu. Už mi zase cinkají v dlani.
3: Báječná láhev, vidíte. Mějte se hezky, panáčku. A satan vás vem místo mě.
1: Už mám dost těch vašich šprýmů. Vezměte si svou láhev zpátky.
3: Koupil jste ji levněji než já. Je vaše.
1: Bylo to jen na zkoušku?
3: Ne. Dal jste mi peníze, já jsem vám dal láhev. A teď nemám jiné přání, než abyste se odtud klidil.
1: Podvedl jste mě.
4: Hej, sluhové! Vyhoďte toho muže!
0: Že to s tebou ten stařík ale sehrál.
1: Musel jsem se chovat tak, jak jste mi předepsal. Nemohl jsem přece...
0: Já vím. Nebylo to špatné. Zdá se, že mi přece jen k něčemu budeš. Pokračuji. Octl ses na ulici, láhev pod paží a v kapse $50. Máš nějaký nápad, co teď budeš dělat?
1: Postavím láhev na zem a odejdu.
0: Tak to udělej.
1: Dvakrát se ohlédnu a baňatá láhev stojí tam, kde jsem ji nechal. Ohlédnu se po třetí, zahnu za roh a ouha, něco mě kleplo do lokte. A hle, trčí tam dlouhé hrdlo a láhev mám vmáčknutou do kapsy námořnické kazajky.
0: No vidám, v tomhle ti stařík nelhal. Takhle se láhve nezbavíš. Poslyš, Keáve, každý námořník nosí v kapse vývrtku. Máš ji tam i ty. Co kdybys vytáhnul... Zátku.
1: To právě zkouším. Když vývrtku zašroubuju, pokaždé se zas vyšroubuje a zátka je celá jako dřív.
0: Koukám, celý ses z toho spotil a rozklepal.
1: Chodit po městě s touhle ďábelskou láhví, to pomyšlení mě děsí. Kdybych teď umřel, čeká mě věčné zatracení. Vrátím se na loď a poradím se s Lopakou, co dělat.

0: Spojitěž kávic, kamaráde, máš láhev, vztahuje tě do záhuby a přitom si z jejich darů nic neužil. Na tvém místě bych si něco přál, budeš s ní mít ještě spoustu starostí, tak na tom koukej aspoň něco vydělat.
1: To se ti lehko řekne, brachu, ale mě najednou nic netěší.
0: Proč bys se špatným nebral i dobré?
1: Co se mnou bude, jestli se jí nedokážu zbavit? Kdo ji koupí?
0: Něco jí poruč a když ti přání splní, sám ji od tebe odkoupím.
1: Ty?
0: Toužím pořídit si škuner a obchodovat s ním po ostrovech.
1: Já zase prahnu po krásném domě se zahradou. Vlastně bych chtěl královský palác kolem dokola obklopený terasami.
0: A kde by měl stát ten tvůj palác?
1: No přece na Havaji, na horském ubočí, jižně od Hawkeny.
0: Odvezeme tedy láhev zpátky na Havaj. A jestli vše dopadne tak, jak si přeješ, láhev od tebe koupím. Dávám ti své slovo.
2: O, díky bohu, že se dali mé myšlenky do pohybu a vyšlehl plamen inspirace. Konečně z teku tvé hradby proklatá, povídko, už mi neunikneš. Již cmálá kůň mé fantazie a ten tě dostihne. Keáve, lopako vzhůru, loď do Honolulu zakrátko odplouvá. Několika tahy pera vás přenesu ze San Franciska zpátky na Havaj.
1: Mistře, to není plavba, ale střemhlavý let.
2: Vystupte na molo, jsme v Honolulu. Na nábřeží potkáš Keávem jednoho známého. Je poslem smrti. A to, co ti sdělí, tě velmi zasáhne. To jen, abys byl připraven.
3: Buď pozdraven, Keave. Vítej zpět na Havaji. A přijmi, prosím, projev mé nejhlubší soustrasti.
1: Proč mi projevuješ soustrast?
3: Ty to nevíš? Tvůj strýc, ten dobrý stařec, umřel. A tvůj synovec, ten krásný hoch, utonul v moři.
1: Ach, bože. To jsem se musel vrátit do rodného kraje proto, abych oplakal své nejdražší.
3: Je mi to líto, Keave. Kdybys něco potřeboval, víš, kde mě najdeš.
2: Dlouho, Keáve, chodíš a pláčeš, dlouho už naříkáš, tvůj žal nebere konce, i na láhev si zapomněl. Přestaň už trochlit. Podívej, tvůj přítel Lopaka tě přišel navštívit.
0: Keáve, neměl tvůj strýc na Havaji v Kajském okrese nějaké pozemky?
1: Jeho pozemky leží na horském úbočí, jižně od Hawkeny.
0: A ty budou teď patřit tobě?
1: Jsem jeho jediným dědicem.
0: Odpusť, ale pořád mi to leží v hlavě. Napadlo mě, co když to všechno způsobila láhev. Na horském úbočí jižně od Hawkeny je přece místo pro tvůj dům. Alespoň tak si o tom mluvil.
1: Máš pravdu. Zrovna na tomhle místě jsem si dům představoval.
0: Říká se, že tvůj strýc v poslední době náramně zbohatnul.
1: Ano.
0: Pozemek na stavbu domu máš? Peníze taky.
1: To je strašné. Jestli mám synovce a strýce svým bezděčným přáním na svědomí. Nechci tuhle odpornou láhev nikdy vidět. Natož pak ještě vyslovit nějaké přání. Rozmáchnu se a vší silou s ním mrštím do moře. Tam je její místo!
0: Takhle se láhve nezbavíš. Podívej, už se ti z moře vrací zpátky. Musíš ji prodat.
1: Proklínám chvíli, kdy jsem vstoupil do domu k tomu starci. Proklínám okamžik, kdy jsem ji vzal poprvé do ruky. Lopako, prosím tě, kupí, já už s ní déle nevydržím.
0: Slíbil jsem ti, že ji koupím, ale napřed mi ukaž, co dovede.
1: Ne, to po mně nechtěj.
0: Pomýšlel si přece na dům. Zajděme k tomu novému staviteli. Vyprávějí se o něm divy. Uvidíme, jestli se láhev předvede.
3: Jen se račte podívat. To jsou mé nákresy několika nových domů. Pokud však toužíte po něčem nevšedním, pak vám doporučuji tenhle.
1: To není možné.
3: Vám se ten dům nelíbí?
1: Naopak. Nákres přesně spodobuje moji představu.
3: Ale mně se zdálo, jako kdybyste vykřiknul leknutím a ne radostí.
1: Ne, totiž já...
0: Můj přítel o takovém paláci už dlouho sní.
3: Snadná pomoc. Já proměňuji sny ve skutečnost. Za pouhých 100 000 dolarů mu bude říkat pane.
1: 100 000 dolarů.
3: Mohu vám nabídnout i něco levnějšího, ale pokud vím, přál jste si...
1: Held vody, mohu-li vás obtěžovat.
3: Hned vám vodu přinesu.
0: Kave, co je s tebou? Vypadáš, jako by tě už smrt měla na záznamu.
1: 100 000 dolarů je přesně suma, kterou jsem zdědil po strýci. Všechno způsobila láhev. Stačí ti už tenhle důkaz.
0: A co ten krásný palác? Ty ho nechceš?
1: Toužím po něm. Chci ho. Děsí mě však, jaká k němu vede cesta. Dělej, co dělej. Pochází od ďábla.
2: Jako když práskne bičem, nový palác už stojí na horském úbočí. Strmými útesy spadá pod ním černá láva až k pohřebišti dávných králů. Všemi barvami kvete zahrada, z jedné strany papájový sad, z druhé chlebovníkový. A komnaty. Obrazy v zlatých rámech, bicí hodiny, na komodách hrací skříňky, knihy, vzácné zbraně ze všech koutů světa. A duchaplné hry pro samotáře na ukrácení dlouhé chvíle. Ale ty snad dlouhou chvíli nemáš, Káve.
1: Nevím, co dřív. Jestli na horní terase vdechovat vánek od pevniny a dívat se do sadu na květiny, nebo se na přední terase opájet mořským větrem a ze strmého horského valu vyhlížet lodě na moři.
2: Je vše tak, jak jsi vysnil ve svých představách?
1: Mé představy byly ubohé proti tomu, co teď vidím.
0: Tu krásu slovy nelze vyjádřit. Ale co když si to všechno získal dědictvím a skřítek s tím nemá nic společného? Jestli láhev od tebe koupím a nedostanu škuner, pro nic za nic strčím ruku do ohně. Dal jsem ti své slovo, že tě láhvy zbavím. Snad mi tedy neodepřeš ještě jednu poslední zkoušku.
1: Zapřísáhl jsem se. Další úsluhu od ďábla už nepřijmu.
0: Jenom bych chtěl skřítka vidět, abych měl jistotu.
1: Skřítek je ďáblův služebník, lekneš se ho a nebudeš pak o láhev už stát.
0: Co řeknu, to platí. Peníze leží tady mezi námi. Poruč skřítkovi, ať se ukáže.
1: Nezahrávejme si s osudem, kdo ví, co se může stát.
0: Vyvolej skřítka z láhve.
1: Dobrá, sám si to chtěl. Skřítku, ďáblův služebníku, ukaž se. Bože, ochraňuj nás.
0: Jako kdyby sám ďábel po nás vztahoval ruce.
1: Vykoukl a zmizel jako ještěrka.
0: Tak odporné zjevení jsem v životě dosud nespatřil. Kdybych ti nedal slovo, nedotkl bych se té láhve už ani nohou.
1: Varoval jsem tě, ale ty jsi chtěl skřítka mermu mocí vidět.
0: Neboj se, své slovo dodržím. Jen co získám škuner a pár dolarů, co nejrychleji se láhve zbavím.
1: Tak už si ji vezmi. Do druhé ruky ti dám svítilnu a... Pánbu s tebou, lopako.
0: Ale na kraj už padla tma.
3: A cesty jsou teď v noci neschůdné.
4: Nezlob se, příteli. Ale dokud ta láhev nezmizí z mého domu, nebudu mít klid. Když si vzpomenu na to ďábelské zjevení, které láhev skrývá, nedokážu pojíst, usnout ani se pomodlit.
3: Chodit tak pozdě součeskou tam, co spadá černá láva až po hřebišti dávných králů, je nebezpečné, ale jít kolem hrobu v tuhle noční hodinu s ďábelskou láhví pod paží.
4: Odpust, Lopako, že ti za tvé přátelství oplácím nevděčností. Snad kdybych to ďábelské zjevení před chvílí nespatřil, nechal bych tě i sláhví tuto noc pod mou střechou, ale pochop, že nyní...
3: Také jsem dosud ochromený hrůzou. Tím raději bych zůstal přes noc v bezpečí.
4: Odnes si z mého domu obraz, hrací skřínku, sošku, cokoliv se ti zlíbí. Jenom ať už je láhev z mého domu pryč.
3: To, co mi nabízíš, mohu mít díky láhvi už také. Ale když jinak nedáš, půjdu. Měsíc teď svítí na obloze, ale zakrátko může zapadnout za mraky. Dej Bůh, aby ti bylo v domě blaze a mě se na škuneru dařilo. A navzdory ďáblu a jeho láhvi, abychom se oba nakonec dostali do nebe.

0: Lopaka odešel, ty stojíš na přední terase, díváš se za jeho rozsvícenou lucernou, jak se sune po pěšině dál směrem k pohřebišti, třeseš se, spínáš ruce, modlíš se za přítele, velebíš Pána Boha za to, že sám si z neštěstí vyvázl. Mohu to tak napsat, Keáve?
1: Dříve byste se mě, mistře, takto neptal. Jsem rád, že jsem získal vaši důvěru.
0: Neodpověděl jsi mi na otázku.
1: Protože v mých myšlenkách už zasvít jasný den a dům vypadá tak rozkošně, že mě přešla hrůza. Sklo, zlacení, krásné látky a obrazy se třpití jitřním leskem. Chodím po komnatách a zpívám si, pověst o mém domě letí celým krajem.
0: A čas ten také letí. Jednoho dne se vypravíš na návštěvu k přátelům. Ze sedla koně se ti svět kolem zdá ještě krásnější. A což teprve, když kousek za Honolulu spatříš dívku, která se koupe v moři. Je krásná jak Venuše a se ti dech zatají. Závidím ti, Keáve. Co bych dal za to, kdybych teď mohl být na tvém místě? Kdybych na chviličku mohl být zase mladý.
1: Buď pozdravena, neznámá dívko. Kořím se tvé kráse, před kterou hvězdy závistivě blednou. Prozrať mi své jméno.
2: Jsem Kokua, Kianova dcera. A kdo jsi ty?
1: Když ti řeknu, kdo jsem, možná mé jméno znáš a neodpovíš mi upřímně. Pověz mi, jsi vdaná?
2: Jsi snad ty ženatý?
1: Do této chvíle jsem na ženění ani nepomyslel. Povím ti pravdu. Potkal jsem tě tady. Uviděl jsem, že máš oči jako démanty a mé srdce se jako pták rozlétlo k tobě. Jestli mě nechceš, jen pověz a já půjdu po svých. Ale jestli ti nepřipadám horší než druzí mladíci, tak pověz a já zajedu k tvému otci, abych ho požádal o tvou ruku.
2: Doprovoď mě domů a uvidíš, co ti můj otec odpoví.

0: Rychle, jako když letí šíp, odbudou se námluvy pod pobřežním skaliskem, že než dupajícího koně vzhůru do kopce. Radosti si prospěvuješ, až se to ozvěnou nese ke slujím neboštíku. Se zpěvem dojedeš před svůj palác. Tvůj čínský sluha dostal příkaz napustit ti mramorovou vanu. Pospěš do koupele, ať ti horká voda nevystydne.
1: Co je to?
0: Poděsilo tě snad něco, Keawe?
1: Při svlékání do koupele jsem objevil na svém těle bílou skvrnku. Vypadá jako... Bojím se to nahlas vyslovit.
0: Malomocenství.
1: Mistře! Proč mě ženete do takových hrůz? Zkouška, kterou jste mi připravili, je nad mé síly. Ochotně odejdu z Havaje vlasti svých otců. S lehkým srdcem opustím tento dům. Statečně se nechám odvést do Kalaupapy, kde mezi mohutnými útesy přebývají malomocní. Ale proč jsem k tomu všemu musel potkat svoji milou? Proč potkal jsem Koku, jak osvěžena vycházela z moře? Koku, svůdkyni mé duše, Koku, světlo mého života. Už na ní nepohlédnu, už ji nikdy nepohladím. To je to, co, pane, neunesu. Zbavte mě, prosím, toho břemene.
0: Ne, na tomhle náporu trvám.
1: A kdo mi tedy pomůže?
0: Skřítek vláhy.
1: Ne, to už nikdy.
0: Bílé skvrnky na tvé kůži by tě možná zbavilo.
1: Když si na něho vzpomenu, krev mi stydne v žilách. Mám si snad znovu zahrávat s ďáblem.
0: Ale co jiného ti zbývá, chceš-li se vyléčit a vzít si Koku za ženu?
1: To bych se musel vypravit za lopakou a láhev, které jsem se tak rád zbavil.
0: Znovu od lopaky koupit.
1: Ach, Kokuo, vlastní drahou duši dám za tebe v sásku.
2: Prosím tě, Keawe, nechoď ke mně blíž. Hlavně se mě nedotýkej. Mrzí mě, co se ti stalo, rád bych ti pomohl, ale nemohu. Jak vidíš, mám krásný dům a škuner. Jakmile jsem dosáhl všeho, po čem jsem toužil, láhve jsem se zbavil. Zbytečně si ke mně vážil cestu.
1: Komu si láhev prodal, lopako?
2: Advokátovi Kahikimu, ale ten už ji také nemá, prodal jí soudci.
1: Kde ho najdu?
2: Vidíš ty paláce na pobřeží? Všechny pocházejí ze skřítkovy láhve.
1: Mě zajímá, u koho je láhev nyní.
2: Vystřídala už mnoho majitelů. Naposledy jsem slyšel o jakémsi mladíkovi z Britské ulice. Ale jestli ji ještě má, to nevím.
1: Zajdu za ním.
2: Hodně štěstí, Keawe. Ne! Nepřibližuj se!
1: Chci se s tebou jen rozloučit.
2: Už ani krok!
1: Já ti přece neublížím, neboj se.
2: Hlavně se mě nedotkni.
1: S Bohem, lopako.
3: Britská ulice, nádherný dům se zahradou, v oknech elektrické světlo.
0: To už je tak pozdě, že rozsvítili.
1: Je večer, pane. Trvalo mi velmi dlouho, než jsem Britskou ulici našel.
0: Zdá se, že jsi na správné adrese.
3: Otevřel mi smrtelně synalý mladík, má černé kruhy pod očima a vypadá, jako by se chystal na šibenici. Když jsem se zeptal na láhev, zavrávoral a opřel se o zeď.
2: Láhev?
1: Chci ji koupit zpátky.
2: Koupit?
1: Jakou má teď cenu?
2: Cenu? Vy ji neznáte.
1: Člověče, s vámi je těžká domluva. Kdybych cenu znal, tak bych se vás neptal.
2: Od vaší doby, pane Keawe, cena láhve silně poklesla.
3: Alespoň ušetří. Kolik pak vás stála?
4: Dva centy.
3: Cože, 2 centy?
4: Ano.
3: Ale láhev se musí prodat vždycky jen se slevou. To znamená, že...
4: Ji mohu prodat za 1 cent.
3: A kdo ji koupí, ten... už ji dál neprodá. Láhev mu zůstane až do smrti a po ní ho ďábel odnese do horoucích pekel.
4: Na kolenou vás prosím, kupte ji. Celé své jmění vám k tomu přidám.
3: Jaké zoufalství vás donutilo koupit láhev za takovou cenu?
4: Spronevěřil jsem v obchodě peníze, byla po mně veta, čekal mě žala.
3: Kvůli tomu jste zaprodal svoji duši?
4: V tu chvíli bylo snaží upsat se zlu, než jít do žaláře.
3: Tady je dobrá rada, drahá. Koupit láhev... to je věčné zatracení. Nekoupit ji, to znamená nikdy nespatřit svou milou. To je peklo už tady na zemi. Láhev koupím, ale rychle, než si to rozmyslím.
4: Tu máte, pane, berte, mám ji přichystanou. Díky bohu, že už mi nepatří. Do smrti se za vás budu modlit. Do smrti vám nepřestanu děkovat.
3: Zpátky, člověče! Tu ruku, kterou jste ke mně vděčně vztáhl, dejte zase zpátky. Nebo znovu zaklepete na bránu neštěstí.
4: Co je vám, pane?
3: Někdy je lepší nevědět, aby vám neuprchlo klidné spaní. Skřítku v láhvi. Ať jsem zase čistý. Zbav mě malomocné skvrny na mé kůži. Pleť mám zase hebkou jako dítě. Nesklamal jsi. Skřítku v láhvi. Ale za tvůj zázrak ti draze zaplatím.
0: Uslyším v dáli vyzvánět svadební zvony.
3: To nepište, pane. Vždyť už je dávno po svatbě.
0: Tedy alespoň zmínku, jaká byla. Diktuj mi kávy do péra.
3: Nevěsta je krásná, radost pohledět, procházíme mezi šťastnými tvářemi, hraje hudba a já sklíčený na duši oplácím nucené úsměvy a pak se najednou musím uchýlit do ústraní, tam mi vyhrknou slzy. Stydím se, pane, říkám to jen vám.
0: Vím, co tíží tvoji duši, ale snad ve svadebním reji zapomeneš, jak draze si svou milovanou zaplatil. Krásně hrají. Běž si zatančit.
3: Neslyším hudbu, pane. Jen praskot věčného ohně.
0: Vzmuž se, káve.
3: Utřu si oči, umyji tvář a vrátím se mezi svatebčany.
0: Nechme to už být. Popisovat tak smutnou svatbu mě nebaví.
3: Ale další dny, co přijdou, nejsou jiné.
0: Kokua se tě přece snaží rozveselit. Nešetří vlídným slovem, tančí, zpívá, šveholí.
3: A já schnu úzkosti a stále častěji se uchyluji do ústraní. Po nějaké době i jí nohy stěžknou. Písniček ubývá, najednou je v našem domě ticho. Jeden druhému se vyhýbáme.
0: Takhle to dál nejde. Náš příběh ztrácí spát a utápí se v smutku.
3: Tak něco vymyslete, pane.
0: Už to mám. Jednoho dne jdeš potichu domem a tu zaslechneš jakési štkaní. To kokoa kdesi v koutku usedavě pláče. Díkni, Keave. a promluv s ní.
3: Nedivím se, Kokuo, že tady v domě pláčeš. A přece, co bych za to dal, abys byla šťastná?
5: Jak mohu být šťastná, když vidím tebe, jak jsi nešťastný?
3: Co tě rozveselí, řekni. Splním ti každé přání.
5: Dokud jsi žil v tomto domě sám, byl jsi smích a zpěv. Vzal jsi mě a kdo ví, co ti chybí. Od toho dne ses neusmál.
3: Trápí mě, že ti takhle kasím život. Ale kdybys tušila, co tíží moji duši, pochopila bys, jak mnoho jsem tě miloval. A miluji tě stále, jen se bojím toho, co mě čeká.
5: Svěř se mi.
3: K čemu? Když mi nemůžeš pomoci.
5: Zbavím tě tvého smutku. Jen mi řekni, co tě trápí.
3: Mám se jí tedy svěřit, mistře?
0: To udělám za tebe, aby se nám rozběhnutý příběh nezastavil. Už to píšu. Všechno jí od začátku vypověděl. A teď můžeš pokračovat.
3: Nyní už víš, Kokuo, proč propadám zoufalství?
5: Kvůli mně si zatratil svoji duši. Upsal se z ďáblu, abys mne získal. A já, bláhová, už o tvé lásce pochybovala.
3: Podívej. To je ta láhev.
5: Jde z ní hrůza.

0: Odjeďme, Keáve, na francouzské ostrovy. Odplujme co nejrychleji lodí na Tahiti. Vždyť za 5 centimů se dá láhev prodat 4x.
1: Samo nebe mi tě seslalo. Odvez mě kam chceš, koku.
0: Hned začnu chystat věci na cestu.
2: Rychle truhlu, se kterou se splavil jako námořník.
1: A teď na dno truhly láhev.
0: A na ní šaty, ty ze všech nejkrásnější.
1: A nejhezčí bibeloty.
0: Musíme vypadat jako boháči, jinak nám to o láhvi nikdo neuvěří.
2: A den je pryč, jako když sfoukne svíčku. A už je tu ráno a loď do Honolulu, pak San Francisco a Fí odtamtud poštovní brigantinou na Papetí a potom na Tahiti, ostrov moudrých lidí. Najmout si dům, blísknout se s kočárem a koněmi a rozhazovat peníze.
1: Brzy jsme známí po celém městě.
0: Všude se hovoří o cizincích z Havaje.
2: Tak zkuste láhev prodat.
1: Mnohokrát jsme se o to už pokoušeli. Těžko je o tom vůbec začít, natož pak někoho přesvědčit. Nevyčerpatelný zdroj bohatství a zdraví za pouhé 4 centimy. Kdo tomuhle věří? Lidé se jen smějí. A když se jim řekne, jak je láhev nebezpečná, zamyslí se, zvážní, leknou se a couvnou. Co si jen počneme, kokuo?
0: Ve městě už těžko něco pořídíme, kde kdo se nám vyhýbá.
1: Protože máme pověst ďáblových spřeženců.
0: Tak.
1: Doufal jsem, že se vše v dobré obrátí, ale už tomu nevěřím. Tu láhev neprodáme. Obchází mě z toho hrůza. Kokuo, prosím tě, pomoz mi, zachraň mě.
0: Pověz mi, Keáve, co mám udělat a já to udělám.
1: To kdybych věděl.
0: Nezoufej. Snad přijdu na to, jak tě láhve zbavit.
1: Ta láhev se mě drží jako klíště a už mě nepustí. Tady na světě i na věčnosti už patřím skřítkovi. Na tom se těžko něco změní.
0: Večer už pokročil. Před spaním se půjdu trochu projít.
1: Teď? Tak pozdě.
0: Na obloze svítí měsíc. Je krásná, jasná noc.
1: Podívej, jak vítr žene mraky, měsíc se za ně za chvíli schová, není radno se tak pozdě v noci procházet.
0: Neměj strach. Za chvíli se vrátím.
1: Půjdu tedy s tebou.
0: Ne, ne. Chci si všechno sama v klidu promyslet.
2: Kokua odešla, postavil si láhev na podlahu, sedíš před ní a pozoruješ stín tkvějící se uvnitř. Jít spát se bojíš a když konečně usneš, za chvíli se zase vzbudíš. Posadíš se na lůžku, okenice mi prosvítá měsíc, ale místo vedle tebe je prázdné. Kokua se dosud nevrátila. Slyšíš? Někdo se dobývá dovnitř.
3: Hej, Keáve, otevři.
1: Kdo jsi, starče?
3: Otevři a dozvíš se, proč jsem přišel.
1: Právě odbyla půlnoc. Není radno v hodině duchů někomu otvírat.
3: Máš strach?
1: Na návštěvu je příliš pozdě.
3: Bojíš se? Není divu, když máš pletky s ďáblem.
1: Rozum mi říká, abych nechal dveře zavřené.
3: Tvůj rozum ti radí špatně. Přišel jsem koupit láhev.
1: Cože?
3: Slyšíš dobře?
1: Už odsouvám petlici. Pojď dál, vítej.
2: Lida, najednou si sama uchota.
1: Podívej, je to zázrak, tahle láhev ti splní každé přání.
2: A kolik ten zázrak stojí?
1: 4 centimy, směšná cena. No,
2: za cestu do pekel si ještě platí.
1: Můžeš ji přece prodat, tak už neváhej a vezmi si ji.
2: Pomalu, pomalu, vidím, jak se třeseš, aby ses jí zbavil.
1: Dej mi 4 centimy,

0: a přej si, po čem tvé srdce touží. Vidím, že kulháš, přej si, aby se ti uzdravila schromlá noha.
1: Já vím sám nejlíp, co si mám přát. 1, 2, 3, 4, tady jsou peníze.
0: Láhev je tvá, starče. Ať ti slouží.
1: Směješ se mi. Abych se já nakonec nesmál ještě tobě.
0: Za 4 centy mi ten starý hlupák koupil. Jsme zachráněni, Kokuo. Co pak ty nemáš radost? Pláčeš?
2: Jen mi padlo smítko do oka.
0: Na pohled to byl obyčejný tulák, ale zdání klame, nač mohl ten starý spustlík láhev chtít?
2: Třeba s ním měl dobrý úmysl.
0: Byl to mizera, přitom osel. Už za 4 centy mi se těžko prodával, za 3 se vůbec neprodá. Kdo má tu láhev teď, toho vezme ďábel.
2: Strašné je zachránit se a přitom druhého zahubit.
0: Co to říkáš?
2: Mně by to nebylo k smíchu, trápila bych se tím a za toho nešťastníka bych se modlila.
0: Tak se tráp pro mě za mě.
2: Odpusť, ale osud toho, kdo má láhev, mi nejde z hlavy.
0: Díky za upřímnost, že ti osud toho starce tak leží na srdci. Ale že se tvůj manžel zrovna zachránil od věčné záhuby, do které se vrhl jen z lásky k tobě, z toho se neraduješ. Jsi falešnice, Kokuo.
2: Ne.
0: Co jsem řekl, na tom trvám. A teď půjdu zapít svoji radost.
2: Prosím tě, Káve, neodcházej, nechci být teď sama.
0: Přichystej do truhly naše věci, zítra za úsvitu odplouváme. Vracíme se na Havaj.
2: Na Havaj, tak brzy.
0: Čemu se divíš? Raději půjdu, nebo mi ještě zkazíš radost.
1: Popíjíš a svou radost zaléváš rumem. Žena zůstala doma. Ona měla pravdu a ty to v hloubi srdce víš. Proto si tak vydatně přihýbáš ze sklenky, abys umlčel hlas svého svědomí. A co je to kolem tebe za kumpány? To jsi tedy vybral společnost, ten surovec, co sedí vedle tebe.
3: To je velrybářský dělmistr.
1: Spíš zběhlík z lodí, zlatokop a trestanec. Měj se před ním na pozoru, je to halamá, otevř huba. Rád pije a druhé opíjí.
3: Horší je, že se nám už nedostává peněz.
4: Hej ty, pořád se chvástáš, jaký jsi boháč. Slyšel jsem něco o zázračný láhvi. Poručí, ať se o nás postará, nebo nám vyschne v hrdle.
3: Peněz mám plnou truhlu. Vrátím se domů a řeknu ženě.
4: Na té truhle ti sedí žena. To je mi tě líto, brachu. Ženským peníze do rukou nepatří, jsou samá faleš. Třeba tě podvádí.
3: Ukážu jí začet toho loket.
4: Správně, tak se na ně musí.
1: Z toho, co si Keávě vypil, máš v hlavě pěknou motanici.
3: Konec konců ani bych se nedivil, kdyby mě klamala. Proč by se jinak tak málo radovala, že jsem z toho vyvázl?
1: Co chceš dělat?
3: Přistihnout ji. Přičinu. Přikradl jsem se domů, potichu otvírám zadní dveře, pohlednu do pokoje.
1: No, pověs mi, co vidíš.
3: Ne. Ne, to... Ne, to není možné. Na zemi sedí Kokuo a před sebou má láhev. Zírá na ní, pláče, lomí rukama.
1: Opři se o zeď, ať neupadneš. Dům se s tebou točí jako kotouč dýmu. Podlamují se ti kolena.
3: Jak se to mohlo stát? Vždyť jsem ji prodal tomu tulákovi.
1: Tuláka poslala Kokua. Dobře věděla, že jí by láhev nikdy neprodal.
3: Ten starec byl jen nastrčený.
1: zatratila svoji duši, aby tě zachránila.
4: Myslíš to s tou láhví vážně?
5: Má jí moje žena. Jestli mi k ní nepomůžeš, dneska večer už se nenapijem.
4: A co když jsou to jenom babský povídačky?
5: Zajdi za ní a přesvědčíš se. Za tyhle 2 centy ti láhev prodá. Přines mi ji a já ji od tebe za centim koupím. Platí totiž pravidlo, že se musí prodat vždycky laciněji.
4: A proč ji od ní nekoupíš sám?
5: Mně by tu láhev nikdy neprodala.
4: A tohle ti mám věřit.
5: Až vyjdeš z domu, přeji si mít plné kapsy peněz. Nebo to, po čem právě toužíš. Uvidíš, co se stane.
4: Jestli mě houpeš, běda tobě. Tenhle žert tě přijde draho.
5: Počkej ještě. O tom, že jdeš ode mne, se nezmiňuj.
4: Máš mě za hlupáka?
3: Je pryč. A já, abych tady čekal, až se vrátí a naplní můj osud, taky bych mohl utéct. Jak ubohé a podlé. Počkám, ať se stane, co se má stát.
1: V téhle aleji čekala Kokua minulou noc, až se stařec vrátí. Ty se také dočkáš. Konec našeho příběhu se už blíží.
3: Skoncujme to co nejrychleji, pane. Všem nadějím jsem dal už s Bohem. Děj se, co děj, všechny mé cesty vedou do pekel. S Bohem bílé schody do nebe. S Bohem všichni, kteří tam na mě čekáte. Se mnou je konec. Moji duši vezme ďábel.
1: Káve, ten chlapík se už vrací. Slyšíš, jak si opile prospěvuje? Ďáblovu láhev má v kapse od kazajky a z druhé láhve si přihýbá rumo.
6: Tak jsem tady. Hádej, co nesu.
3: To vidím. Tady máš centim a dej mi láhev.
6: Ještě korok a rozbiju ti hlavu.
3: Pomátl ses.
6: Že jsem tuhle báječnou láhev dostal za 2 centimy, to mi nejde na rozum. Ale ty ji za centim rozhodně nedostaneš.
5: Ty mi ji neprodáš?
6: Můžu tě dát hltnout rumu.
3: Nic si nepochopil.
6: Ruce pryč od ty láhve.
5: Ale kdo jí má, upsal se ďáblu a je ztracen.
6: To se mi bez ní. A na cestu do pekel se mi náhradem hodí.
5: Člověče, vzpamatuj se.
6: Povídali, že morály láhev je moje a basta.
5: Za tuhle cenu už ji nikdy neprodáš.
6: Copak jsem hňup, abych se jí zbavoval. Každému, kdo na ní sáhne, tomu pazour urazím.
3: Víš, co tě čeká?
6: Báječný život. A začíná právě v tuhle chvíli.
3: Počkej.
1: Nech ho. Komu není rady, tomu není pomoci.
3: Kam jde ten pošetilec?
1: Odchází. A s ním mizí z příběhu i láhev.
3: To je konec?
1: Ne. Jak vítr se musíš ještě přijenat za Kokuou. Padnete si do náruče.
3: Tak já už běžím.
1: Počkej ještě. Přistup blíž sem do světla petrolejky.
3: Stáhněte už plamen, mistře. Svítá.
1: No vidá. Z možné mátohy je postava, jak se patří.
3: Díky, mistře, za jasné obrysy i za to, že unikl jsem zatracení.
1: Tak už běž. Vrať se tam, kde je tvoje místo. Za příběhem dělám tečku.
3: S Bohem, pane. A dobré ráno.
1: Spíše dobrou noc. Vždyť už se rozednilo. Nejvyšší čas odebrat se na lože. Jak blaze se mi bude usínat. Má povídka je díky Bohu konečně hotová.

0: Žluté růže. Paní Bendová se chystala zatopit k večeři, držela v ruce chrastí a chtěla je vstrčit do otevřených kamen. Někdo zaklepal, řekla dále. Otočila se na proutěné židličce, aby se podívala, kdo jde. Vešel vysoký štíhlý muž. Zřejmě smekl už před dveřmi modrý plstěný klobouk. Měl na sobě žlutavý baloňák. Nebyl od nich z městečka, znala tu každého. Městečko nebylo velké a ona desítky let pracovala na úřadě, než šla do penze. Vzala ze stolečku vedle kamen brýle a nasadila si je, aby si ho lépe prohlédla. Byl bledý. Měl pozdravit, ale trvalo mu věčnost, než řekl.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, odpověděla mu. Přešlapoval a pak se zeptal.
1: Vy jste paní Bendová.
0: Jsem, co pak chcete?
1: Paní Bendová, já jsem z Prahy. Přijel jsem vám říct, že váš Zdeněk se zabil před 3 dny na Kavkaze.
0: Otočila se, strčila otýpku do plotýnky a zapálila ji. Oheň vzpál. Dívala se do něho strnule. Muž v žlutém baloňáku se chvěl, už také nevěděl, co by řekl, a chtěl odejít, protože svou povinnost, kterou mu uložili v Praze, splnil. Byl přesvědčen, že ji splnil dobře, že neříkal žádné dlouhé přípravné úvody, při kterých už může ranit člověka mrtvice. Řekl ještě...
1: Jak se něco bližšího, paní Bendová, dovíme, dáme vám vědět.
0: Neřekl ani nashledanou, otevřel a zavřel tiše dveře. Paní Bendová zůstala sama. Byla v tom počátečním stavu, kdy si neuvědomovala, že se něco stalo. Pootočila se zas na židličce, aby si toho člověka ještě jednou prohlédla. Ale nikdo tam už nestál a ona přesto věděla, že tam byl a že to řekl. Čekala na něho vlastně už několik dní, co nešla od jejího Zdeňka žádná zpráva. Čekala na něho celé roky ode dne, kdy Zdeněk přeskočil plůtek, pod ním škvetly růže a řekl jí tiše.
1: Mami, já budu lézt. Vidí, že můžu lézt.
0: Chvěla se o něho pokaždé, když odjížděl do hor. Jednou přijel se zlomeným prstem, po druhé s podvrtnutou nohou. Ale vždycky se objevil, aby jí to oznámil. Nikdy nepřišel někdo cizí. Dneska přišel cizí člověk a to byl konec. Bylo to jako tenkrát, když jí přišli říct, že se zabil Václav. Její muž byl v kraji nejlepší odborník na hromosvody. Každý hromosvod připevnil na střechu jinak, podle vlhka, anebo podle stromů, anebo podle něčeho jiného. Lezl často na strmé a vysoké střechy. Zpočátku se vázal, ale po letech už lezl bez přivázání jako v cirkuse. Děti a dospělí ho pozorovali a báli se za něho. Tenkrát se otevřely dveře a v nich se objevil předseda Národního výboru Vaškův nejlepší kamarád Pepík Dolejš. Už ve dveřích začal plakat. A ona, která věděla, že Václav přidělává na nové vysoké škole hromosvody, řekla, nebreč, jednou se to muselo stát. Pohřbila muže a upnula se k dítěti. Sehnala mu učitele na kytaru a platila mu i profesorku na cizí řeči. Sama škudlila, ale Zdeněk to nevěděl, žil jak na zámku. Celé městečko na něho bylo pyšné. Maturoval s vyznamenáním, přijali ho mezi prvními na lékařství. Byl hezký jak princ z pohádky o šípkové růžence. Vždyť i jejich domeček zarůstal vždycky žlutými a červenými růžemi. Měl zvlášť rád ty žluté růže a vozil si jich kytice do koleje, aby mu vydrželi až do soboty, kdy se vracel. To přeskočil plot, přelezáním se nezdržoval a volal, jako když byl malý.
1: Mami! Mami!
0: Když přijel domů, děvčata z městečka začala promenovat před jejich okny. A on, jako většina hezkých kluků, si jich ani moc nevšímal a hrál si v podkrovním nezařízeném pokojíčku na kytaru, zpíval písničky o horách. Těch hor se bála nejvíc. Vlastně byl Zdeněk po tátovi. Na zemi nebylo v dnešní době kam se rozhlédnout a on chtěl do výšin.

0: Za 4 dny našli paní Bendovou v bezvědomí u kamen. V nemocnici odmítala jíst. Píchali jí glukózu a teprve Zdeňkův kamarád, co byl v nemocnici na praxi, ji přesvědčil, aby jedla. Doma o pár dnů později pak našla lístek, že má přijít na poštu. Byly tam dopisy horolezců, kteří byli se Zdeňkem na Kavkaze a přivezli jeho věci. A byl tam také dopis, v němž jí pojišťovna oznamovala, že jí posílá za Zdeňka 30 000. Stála u okénka a dívala se na úředníka, jak přepočítává zelené 100 koruny. Řekla mu děkuji. Díval se na ní pátravě, mohl taky přemýšlet, co si za svého syna koupí. Vyšla ven. Už se smrákalo, slunce se schovávalo za kopce. Šla pomalu za město, kde tekla pohorská říčka. Vyndala z tašky peníze a pustila první 100 korunu po proudu. Jak usedla na čirou vodu, lekl se jí pstruh a vyrazil spod kamene po vodě, nadskočil nad hladinu a vyrazil do vzduchu plno krůpějí své řeky. A pak pouštěla po vodě 1 100 korunu za druhou. Zelené papírky létaly unášeny větrem až do prostřed řeky a v proudu tančily po vlnách a mizely v šeru a v dálce. Šla pak domů a v domku vyšla do té hořejší místnosti, která byla úplně prázdná, a jen uprostřed ležel papírový transparent, který tu napsal v rozjařenosti Zdeněk.
1: Boj se nás, horo smrti.
0: Vzala ten velký papír, nacpala ho do kamen a zapálila. Druhý den na večer bylo v městečku pozdvižení. Místní kluci prý našli v řece poklad. Vykoupili hračkářství, papírnictví, cukrářství a uzenářství. Střílelo se z dětských pušek a samopalů. Zmrzlina byla vyprodána a salám se jedl bez chleba. Někteří občané, co peníze nenašli, žádali zavést vyšetřování a peníze zabavit. Ale než k tomu došlo, byly vlastně utraceny. Paní Bendová o tom uslyšela a šla se na tu radost podívat. Sedla si na lavičku a dívala se na boží dopuštění, kterému se nemohla vyrovnat žádná pouť. Napadlo jí, že ty děti si vlastně hrály s jejím Zdeňkem. Šel kolem pan poštmistr, co jí vyplácel peníze s tak pronikavým pohledem. A když ji uviděl, někam se ztratil. Vrátil se za chvilku, sedl si vedle ní a dal jí do klína kytičku pozdních fialek. Ani to nevnímala. Dívala se pořád na ty děti a poprvé se za ten poslední čas usmála. Balonky lítaly jeden za druhým do nebes a stoupaly snad až k samotnému Pánu Bohu. Když se zotavila, vybrala své úspory, pozvala řemeslníky a zařídila pro Zdeňka tu místnost nahoře. Celý pokojík obložila dřevem a dala sem knihovničku a Zdeňkovi horolezecké knihy. U pana sklenáře Fojtíka nechala zasklít velkou fotografii Zdeňka, jak leze ve stěně, a velkou fotografii Zdeňkova miláčka, nejlepšího horolezce světa, Rakušana Hermana Bůla, který zahynul v Himálaji na Čogolise. Na té fotce byl Bůl, jak přechází nad 700-metrovou hlubinou takový malý můstek, kterému se nedalo moc věřit. Pak teprve napsala horolezcům, aby jí přivezli ty věci. Dovezli jí krosnu, kterou nechal v táboře, rezervní boty, batoh. Paní Bendová napsala 3 měsíce před výročím Zdeňkovy smrti do Prahy tento dopis. Vážení páni horolezci, brzy to bude rok, co zemřel můj syn Zdeněk a jeho přítel Karel. Zaplatila bych ráda tomu horolezci, který do těch hor zaletí. Chtěla bych, aby vzal sebou Zdeňkovi květiny z mé zahrádky. Moc vás prosím, vaše Bendová. Paní Bendové odepsali.
2: Milá paní Bendová, je nám velice líto, ale není možné to, co chcete. Nesehnali jsme nikoho na položení květin. Horám zdar, Krutina.
0: Když paní Bendová dostala odpověď, začala v Zdeňkově pokojíčku studovat cestu. Vyřídila si pas, v Praze si objednala letenku a koupila si horolezecké boty, péřovku, cepín a lano. V kufříku měla většinou jen horolezecké věci. Nahoře v batohu ležela kytice žlutých růží, zabalená do mokrého hadříku. Do výročí Zdeňkovy smrti chyběly 2 dny. Příští ráno oznámila správci tábora, že jde hledat vzácné květiny a jestli se dnes nevrátí, přespí na nějaké salaši. Naplnila si termosku čajem, vzala si půlku chleba a kus špeku, který dal v zimě soused ze zabíjačky. Na dno batohu horolezecké boty, péřovku, lano a cepín. Nemohla to ani zdvihnout na záda, bylo to těžké na jejich 60 let. Vydala se do míst, kde byla ta smrtící hora. Pálili jí od slunce oči a tak je sklopila a dívala se jen na tu zřetelnou cestu. Batoh byl příliš těžký. Přebírala si drobnými prsty, co by tu mohla nechat a pak si to vzít na zpáteční cestě. A pak šla dál. Když se setmělo, najedla se a napila. Zabalila se do péřovky a na nohy si obula místo kožených mokasínů silné, drahé horolezecké boty, aby jí neumrzly v noci nohy. Schoulila se do klubíčka a do náruče si vzala zabalené růže, aby nezmrzly. Vzbudila se zimou. Cítila, jak jí omrzají nohy. Čekala, až se rozední a už nejedla, jenom se napila a šla dál. Odpoledne nechala na stezce horolezecké boty. Při západu slunce tu horu spatřila. Bylo to, jak jí říkali lidé. Musela tu horu z cesty jasně vidět. Znala jí z desítek popisů a fotografií. Byla to hora smrti. Jak tála pod sluncem, její stěny praskaly a duněly. Opustila stezku a vydala se přímo k ní. Bylo tu plno puklin a rozsedlin, které obcházela, ale přibližovala se k hoře. Když se dostala do její blízkosti, spatřila propast, ve které hučela voda. Našla malý můstek na druhou stranu. Podobal se tomu, po kterém přecházel na fotografii nejlepší horolezec světa Bůl. Udělala krok a začala se bát. Nešla dál. A tu jakoby se objevil její muž Václav a povídal jí: Mařenko, Bůl z toho dělá vědu, ale nic to není. Je to hračka. To já měl na střechách jiné problémy. A pak se jí zdálo, že jde Václav s ní a drží ji za ruku. Přišla na druhou stranu a spatřila mohylku. Stálo tam vytesáno v žulovém kameni. Zdeněk Benda, Karel Hnízdil, 12.6.1967. To bylo přesně před rokem. Sedla si a dívala se unavenýma očima k vrcholu, jako by chtěla spatřit svého Zdeňka ukrytého v hoře. Ale nikde nic neviděla, jenom bílou horu, která přestala v podvečera rámusit a stichla. Byla to hora krásná a vznešenější než všechny hory, které viděla a u kterých četla. Neměla k té hoře nenávist. Jenom tady pociťovala velikou únavu z celého života. Chtěla už odejít, když si vzpomněla na růže. Vyndala je z hadříku a položila je na mohylku. A pak šla a přešla zase ten můstek a už nemyslela na pana Bůla ani na tátu. Vydala se zpátky. Naposledy se otočila. Na bílém sněhu byly ještě vidět růže. Zářily zvláštní žlutou barvou, jakou nikdy neviděla. A nad nimi ty růže hlídala hora. Obrovská, krásná hora, veliká jak veliká růže.
3: Edgar Wallis, kriminální příběhy Johna G. Reedera. Část 5. Zelená mamba. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století.

0: Molisky, jeden z vládců londýnského podsvětí, cizinec, který řídil zločinecký gang a měl přezdívku Zelená mamba, byl stejně zákeřný a nebezpečný jako onen hbitý africký had. Dařilo se mu však jen do chvíle, dokud se mu do cesty nepřipletl známý detektiv z úřadu Sira Bredna. Molisky sedí v baru u čtyř námořníků.
1: Kdy jste se tady objevil, Rahbute?
2: Přijel jsem včera v noci.
1: A co naše zboží?
2: Už je na cestě, Molisky. Za dva dny ho budou vykládat v přístavu.
1: Odkud?
2: Tentokrát z Tunisu. Vaše oblíbené pomeranče a citrony. A v každém zapíchnutá uzonka, pouhým okem nezjistitelná tyčinka.
1: S čím?
2: Jako obvykle. Heroin a kokain. Čisté zboží.
1: Projde bez úhony?
2: Koho by zajímaly bedny s ovocem, drahý pane? Zlodí se vykládají ze všeho nejdřív, aby se neskazili. A navíc policie i Scotland Yard mají teď plnou hlavu něčeho úplně jiného.
1: Myslíte tu krádež v Omarově mešitě?
2: Lupiči z Fesu se vloupali do chrámu, zavraždili dva strážce a zmizeli s 9 velkými zelenými kameny slavného sultána. Obrovské drahokamy jsou zasazeny do zlatých plátů. Víte, jakou mají cenu?
1: Asi dost velikou, když se zloději nebáli svatokrádeže. Přizpůsobili mezi vašimi věřícími hotové zděšení. Jaká suma jim stála za to, Rahbute?
2: 1 000 000 liber sterlingů.
1: A zmizeli bez stopy?
2: I tak je teď čeká to nejtěžší. A to? Najít kupce.
1: To jste si přečetl v novinách.
2: To vím z doslechu. Zatím scháněli překupníka.
1: A našli ho?
2: Sedí před vámi, drahý pane. Nabízím 9 kamenů Sulimanových. Lupiči jsou ochotni prodat je za poloviční cenu, když se obchod uskuteční co nejdříve.
1: Jestli dobře hádám, El Rahbute, marocký lup, který míří do hlavního města Anglie.
2: Nemýlíte se, drahý pane.
1: A kdy pak to bude?
2: Hned, jak se o něm přestane psát v novinách. Mimořádně lákavý obchod. Výdělek 500 000 bez námahy a většího rizika. Jen najít movitého kupce, co dovede držet jazyk za zuby.
1: Pokud by šlo jen o to, sedí před vámi.
2: Vy?
1: Čemu se tak divíte, Rahbute? Říká se o mně, že Molisky je nekorunovaný král zdejšího podsvětí.
2: A už hezkých pár let, drahý pane?
1: Ano. A jako takový si nemohu dovolit koupit poklad z Omarovy mešity? A co víc? Budu-li chtít třeba ho v zápětí i darovat?
2: Když máte komu?
1: Budu mít. Budu. A už brzy. Rozhodně dřív, než se sultánovi drahokamy objeví v Londýně.
3: Jakže se jmenuje? Molisky? Podivné jméno.
4: Poněkud cizokrajné, že?
3: Říkáte, že to je jeden z nejmocnějších gangstrů?
4: Ano, jeho slovo je zákonem pro všechny jeho komplice. Víte, jak mu říkají? Zelená mamba.
3: Mamba? A to je, tuším, africký jedovatý had.
4: Smrtelně jedovatý hádek, Sire Bredne. Koho uštkne, ten je ve vteřině mrtvý. Přesně tak se chová i Molisky. Drží ochranou ruku nad desítkami podniků. Herny, bary, závodiště. Všichni majitelé mu ovšem musí za jeho péči platit.
3: A kdyby některý odmítl?
4: Mamba přikáže a dotyčný je zlikvidován. Beze stopy, beze svědků.
3: A cože se takovýhle nebezpečný člověk objevil v soudní síni a zrovna při procesu s padělatelem peněz? Měl s ním něco společného?
4: S Royem Kartnerem? Vůbec nic.
3: On tam přišel jenom jako divák?
4: To jsem si také myslel až do vynesení rozsudku.
3: Jaký dostal trest vámi odhalený pachatel, Riddere?
4: 15 let nucených prací v trestanecké kolonii v Parkhurstu.
3: Přiměřená výše?
4: V jeho případě ano. Téměř dokonalé padělky vyráběl ve velkých sériích, v nejvyšších hodnotách. Právem propadla státu i polovina jeho majetku.
3: On je ženatý?
4: Doposud ano. S jistou Meryl Kartnerovou. Obvinil jsem jí ze spoluúčasti. Díky jejímu protřelému obhájci jí však žádná nebyla prokázána.
3: Jak na to reagovala paní Kartnerová?
4: Během soudního přelíčení byla velice nervózní. Sotva jejího muže odvedli, šla si to vyřídit se mnou.
3: Ještě v soudní síni?
4: Ano, chtěla mě napadnout hned, jak jsme vycházeli. A víte, sire, kdo jí v tom zabránil? Molisky.
3: Oni se znají?
4: Myslím, že docela důvěrně. A co víc, on je do ní celý blázen.
3: Vládce podsvětí zahořel láskou.
4: K velice nebezpečné ženě, sire Bradne. Nevím, jestli si vybral tu pravou.
1: Samozřejmě, že bych ho mohl zničit, jako každého, kdo se mi postavil do cesty, ale co by nám to pomohlo? A zrovna teď. Byl by z toho zbytečný poprask, Meryl.
5: Kvůli takovému...
1: Riddere je mazaný a vyzná se. Nepodceňuj ho, drahá. Sama si měla na mále. Nezapomeň.
5: Já vím. Chtěl mě potopit, dostat za mříže a okrást o zbývající polovinu majetku.
1: Nepovedlo se.
5: Však to stálo dost peněz. Mám chuť se mu pořádně pomstit.
1: Nech ho na pokoji, alespoň nějakou dobu. Už kvůli mně. Mám před sebou skvělý obchod.
5: Ale to je tvoje věc, Molisky. S tím přece já nemám nic společného.
1: Ne tak docela. Ten job, co mě čeká, je překvapení pro tebe, drahá. Když mi to vyjde, dostaneš dárek, který ti vyrazí dech. Potřebuju jen trochu času a klid.
5: Budeš ho mít. A pokud jde o Riddera, ten už ti dá pokoj, uvidíš.
1: Varuji tě, Meryl. Nedráždi ho.
5: Říkáš, že je mazaný a že se vyzná? Ano. Já taky.
1: O tom nepochybuju. Ale nech ho být, dokud na nás nezapomene. Však se najde příležitost, jak mu dodatečně všechno spočítat.
5: Oh, Molisky, lásko moje, když já bych tolik chtěla, aby to bylo co nejdřív.
6: Kde jste se tak dlouho toulal, pane Riddere?
2: Byl jsem v kanceláři, paní Hambletonová.
6: No, já myslela, že jste si vyšli se slečnou Bellmanovou někam na procházku do parku.
2: Tak to bych moc rád, ale bohužel.
6: Řekněte si Rubrednovi, ať vás pouští dřív, když je venku, tak krásně.
2: Požádám ho o to vaším jménem.
6: To by vám asi příliš nepomohlo. Co se dá dělat? Dáte si čaj?
2: Ano, těším se na něj celou cestu.
6: Hned vám ho přinesu. Málem bych zapomněla, máte na stole balíček.
2: Kdy přišel?
6: Listonoš ho přinesl předpolednem. Zrovna jsem se vrátila z nákupu. Něco úředního?
2: Pojďte se podívat, paní Hambletonová. A to byste neuhodla.
6: Bomboniera. Samé nugátové bombony a těch druhů. Takové máte rád.
2: Však vy také. Nabídněte si.
6: Až po vás, pane Riddere. To je určitě dárek k vašemu svátku. Od slečny Bellmanové, že?
2: Ale to už mi dárek dala.
6: Tak od někoho z úřadu.
2: Proč by mi to posílali poštou?
6: Je to od někoho, kdo zná vaši adresu. John G. Riddere, Brooklyn Road, číslo 17.
2: Znát ji nemusí, stačí, když si ji zjistí.
6: A uvnitř není žádný lísteček s přáním?
2: Ne, není.
6: Pane Riddere, že vy máte nějakou tajnou ctitelku?
2: No, copak mě neznáte, paní Hambletonová, já a tajná ctitelka.
6: Tak už tedy nevím. Musí to být, nemůže, musí to být nějaká ženská.
2: Nějaká ženská?
4: A nemusí to být ctitelka. Já vám děkuji, paní Hambletonová.
6: A za co?
4: To vám řeknu až zítra. Z téhle bonboniery vám teď bohužel žádný bonbon nenabídnu. Nezlobíte se.
6: A proč bych měla?
4: A víte co, já vám koupím jinou. Největší ze všech, co prodávají, a sníme ji sami dva na posezení.
6: Sami dva ne, pane Riedre. Když tak se slečnou Belmanovou.
4: No ano, to je výborný nápad. A tuhle bonbonieru teď opatrně zabalíme a já ji hned zítra ráno zanesu na Scotland Yard do laboratoře.
6: A proč zrovna tam?
4: Protože díky vám mám vážné podezření, že s těmihle bonbony není všechno v pořádku. Otrušík, ano, sire Bredne. Otrušík si vybrala paní Kartnerová.
7: A tímhle jedem otrávila čokoládové bonbony?
4: Všechny. Do jednoho. Byla důsledná a netušila, že mohla mít na svědomí oběti dvě. Mě i moji hospodyni. Ta mě totiž zachránila. Díky ní jsem pojal podezření a když mi to v laboratoři potvrdili, dal jsem okamžitý příkaz k zatčení.
7: Ona si opravdu myslela, že jí to vyjde?
4: Být doma sám? Asi bych podlehl pokušení ochutnat oblíbený nugát. Navíc jako dárek k svátku. Člověka v takovou chvíli nic zlého nenapadne.
7: To máte pravdu. Doufám, že se dáma ke všemu přiznala.
4: Co jí zbývalo? Při důkladné prohlídce bytu našli v komoře zastrčenou plechovku se zbytkem otrušíku a na bonboniéře byly její otisky. Zachovala se jako amatér.
7: Tušíte proč?
4: Zřejmě jí vztek a zlost úplně zatemnili mozek. Jinak by, doufám, našla jiný způsob, jak mě zničit. Teď o tom může celé dva roky přemýšlet.
7: A co Molisky? Přišel si poslechnout rozsudek?
4: Kdyby jen to. Hned na chodbě...
7: Snad vás také nenapadly jako tenkrát ona.
4: Pustil se do mě, že jsem se rozhodl paní Kartnerovou zničit a že se mi to konečně podařilo.
7: Co pak se zbláznil?
4: Řval, že mě oddělá, a to takovým způsobem, že si to ani ve snu nedovedu představit. Nechal jsem ho obvinit z napadení korunního svědka a z nebezpečného vyhrožování.
7: Jak dlouho si pobude ve vězení?
4: Jenom 3 týdny, sire. Důležité ale je, že byl poprvé odsouzen. To je novum pro celý jeho gang. Jejich šéf ztratil nezranitelnost.
7: O to víc buďte ostražitý, Riedre. Molisky je lstivý a zákeřný.
4: Zelená mamba uhodí a uštkne.
7: Budete potřebovat policejní ochranu.
4: Ale jen na dobu, kdy bude zamřížen.
7: Proč? A pak?
4: Pak budu jednat sám.
7: Bude vás chtít zničit.
4: Pokusím se ho předejít, sire, a dostat ho jeho vlastními zbraněmi. Když bude potřeba, pomůže mi policie a inspektor Settler.

0: Byli dva a všude chodili s ním. Vypadalo to, že má k sobě přišpendlený. Bejt sám, tak jsem ho umlčel za vás, šéfe.
1: A já bych nechal umlčet tebe, Henry.
0: To teda nevím proč.
1: Protože by jim došlo, že to bylo na můj příkaz. Kdyby tě dostali, když jsem byl za katrem, měli by nás na lopatě oba.
2: Skázal jsem vám, abyste ho nechali na pokoji, než se vrátím.
0: A chcete ho teda oddělat, šéfe, nebo ne?
2: Chci, ale jinak, než jsme zvyklí. Pokusil se ho někdy někdo podmáznout? Tajně, beze svědků. Co kdyby si dal říct? A pak to na něj prásknout. Ať si ho oddělají oni.
0: To by ale musel zakopnout o pořádný balík prachu.
2: Na lídrovi bych nešetřil, Henry.
3: A co to zkusit jinak, šéfe?
2: Jak?
3: Žije sám? Nemá žádnou ženskou.
4: Proč tě to zajímá, Bile?
3: Pro ženskou je chlap schopnej udělat ledacos.
2: To tě napadlo jen tak?
3: Jen tak, šéfe.
2: Nebyla to náhodou narážka na někoho z nás?
3: To bych si nedovolil, šéfe.
2: To bych ti ani nedoporučoval, Bile. No, Reader se točí kolem jisté paní. Vlastně slečny Delmanové.
3: A co jí pořádně zmáčknout? A trochu jí vyděsit.
0: Jo.
3: Třeba by to na něj platilo.
4: Možná i víc, než ty prachy, šéfe.
2: No což, zkusit se to může. Jedno si ale pamatujte a všichni. Reader, pánové, Reader je můj. Tak, teď se dejte do práce. Už máme zboždění.
4: Pomeranče a citrony už dozrály?
2: Zítra se dozvím, kdy je začneme rozvážet. To bude tvoje práce, Bile. Henry, ty a tvoji lidé obejdete rajony a vyberete prachy. Z dlužníky to vemte zkrátka. Času měli dost a dost.
0: Spolehněte se, šéfe.
2: Spojkou bude Stone. Všechno půjde přes něho. A já si vezmu na mušku Reedera.
4: A můžete hned začít, šéfe. Podívejte se ven na ulici.
3: Reeder.
0: A je sám.
3: Co tady chce?
2: Třeba si vyšel jen tak na procházku.
4: A když ne?
2: Zvedněte se a zmizte. Zadem, přes dvůr.
4: A co vy, šéfe?
2: Já tu počkám. Třeba se dozvím, proč kolem nás začal šmejdit.
5: Slečna Belmanová byla pozvaná na večeři do klubu Champion.
6: Podivný podnik, s podivnými členy. Kdo ji tam pozval?
5: Údajně předsedkyně klubu, jistá Annie Lemaire.
6: Oni se znají?
5: Poznali se nedávno. Paní Lemaire na chodníku málem omdlela. Slečna Belmanová jí poskytla pomoc a paní Lemaire ji za to pozvala do klubu na večeři.
6: A kdy tam má jít?
5: Už tam šla. Předevčírem, v 8 hodin večer.
6: Stalo se tam snad něco?
5: Jen taková drobná nepříjemnost. V 8 hodin byl klub plný policistů.
6: Jaké udání?
5: Ani ne. Domluvil jsem se s inspektorem Settlerem, že v 8 hodin tam vpadne policie, provede razí a ověří si totožnost všech podezřelých hostů. Ku podivu byl mezi nimi i Molisky.
6: Chytře vymyšleno, Reedere.
5: Víte?
6: Ale počkejte... Vy jste se tam objevil také. Nebyla to chyba?
5: Nebyla, sire. Šel jsem jen doprovodit svoji známou.
6: Jste mazanější, než jsem si myslel. A co Molisky viděl vás?
5: S chutí jsem ho oslovil. Předevšemi. A pak jsem se rozčílil. Kdo si dovolil pozvat slečnu Belmanovou do podniku, který je pod kontrolou policie?
6: A jak na to reagoval Molisky?
5: Byl celý bez sebe.
6: To pozvání... Slečny Belmanové tedy byla léčka.
5: A celá ta scénka s omdlením paní Lemaire měla jediný cíl. Zmocnit se mé známé a mě tak přitisknout ke zdi. Nedal jsem na sobě nic znát. Vzal jsem si ho stranou a mezi čtyřma očima jsme si promluvili.
6: Poslyšte, Reedere, ale to patrně neudělalo nejlepší dojem na jeho komplice.
5: S tím jsem také počítal, sire. A pro příště, pokaždé, když se s Molisky někde setkám, ještě ten den udeří mamba.
6: Udeří a uštkne. A koho?
5: Pokaždé někoho z jeho gengu.
6: A kdo to odnesl předevčírem?
5: Jistý tedy Elfield. Molisky ho bývalý důvěrník. V noci ho zatkla policie. Byl obviněn z krádeže luxusního automobilu. Reader. Ano. Ano, díky, inspektore. Hned jsem tam. Mo Lisky se sešel s El Rahbutem.
6: Kdo to je?
5: Jeho obchodní partner z Maroka.
6: Z Maroka? V londýnském tisku v poslední době velice populární země. Vzpomínáte na ty titulky? Sulimanovi smaragdy uloupeny, Omarova mešita zneuctěna, lupiči zmizeli beze stopy.
5: Vy mě udivujete, sire Bredne. Vás to tak zaujalo? No,
6: titulky jako z koubojek.
5: A vidíte, minulo několik týdnů a v novinách o drahokamech není ani zmínka.
6: Výhodné pro lupiče, Ridre. Pokud by se chtěli pokladu zbavit, mají konečně čistý vzduch a potřebný klid. Mo Lisky zná toho Maročana dlouho?
5: Obávám se, že ano.
6: A kde teď spolu jsou?
5: V baru u čtyř námořníků, Liskyho oblíbený podnik. Rád bych ho tam zastihl, až bude sám.
6: Chcete si promluvit mezi čtyřma očima?
5: Už proto, aby se jeho lidé hned zítra dozvěděli, koho v noci policie zatkla. Jednali spolu dlouho, Settlere?
7: Ani ne. Dávali si pozor. Jakmile kolem nich někdo prošel, hned zmlkli. Sedl jsem si, jak nejblíž jsem mohl.
5: Ale vás inspektorem Mo Lisky nezná.
7: Ne, nikdy jsme se neviděli. Raz jí v klubu řídil můj kolega. Mo Lisky ho znám jen z úřední fotografie.
5: A o čem spolu mluvili? Zaslechl jste něco?
7: Rahbut odjede do Maroka.
5: Kdy?
7: Zítra.
5: Nevíte kam?
7: Tu hádám jen z té znělé sykavky. Fes.
5: Díky ukradeným smaragdům nejznámější marocké město. Že by s tím měl také něco společného? No,
7: a proč ne? Nejedná přece s řadovým gangstrem.
5: A kdy se vrátí, nevíte?
7: To jediné řekl nahlas. Když vstal a loučili se, řekl za týden.
5: No, tak za týden. Kde tady asi bydlí? V hotelu?
7: To vám řeknu zítra, Lídre. Dal jsem příkaz sledovat ho na každém kroku.
5: Mo Lisky tam zůstal?
7: Volal jsem vás z téhle budky, tady na rohu v parku. Od té chvíle sedím na lavičce. Je odtud dobře vidět na vchod do baru. Ale vyjít jsem ho zatím neviděl.
5: Zajdu tam.
7: Nebude to podezřelé?
5: Mo Lisky ví, že tam občas projdu. Už jsme spolu v baru i mluvili. Jen tam nakouknu a když ho náhodou zahlídnu, zase si spolu promluvíme.
7: A koho zatkneme v noci?
5: Jednoho z jeho nejbližších, inspektore. Ale pak si dáme týden volno. Počkáme, až se náš podezřelý Maročan vrátí do Londýna.
8: To jsem já, šéfe. Stone, otevřete.
9: Pojď dál. Co tak brzy, vždyť je půl čtvrté ráno.
8: Volal mi Rahbut. Zrovna dorazil. Po telefonu se vám to nechtěl říkat, co kdyby.
9: Nikdo tě nesledoval.
8: Ulice jsou jak vymetené, nikde ani človíčka.
9: Co chce Rahbut?
8: Máte zajít do banky. Chce se s vámi sejít.
9: Kdy?
8: Dneska v noci.
9: Dneska to nejde. Mám schůzku s Reedrem.
8: Už zase.
9: Stone! Ten mizerný detektiv mě pořád sleduje a pořád za mnou leze. Musím to s ním skončit.
8: Bylo by na čase, šéfe. Chlapcům se to přestalo líbit. Jak se vy dva sejdete, vždycky to někdo z našich lidí odskáče. Už toho mají plný zuby. Stát se to ještě jednou, tak...
9: Tak co? Přestali by ve mě věřit? Začali by mě podezírat? Nechtějí mě náhodou zlikvidovat, Stone?
8: Zatím to nikdo z nich neřekl nahlas, šéfe.
9: Nikdy jsem s policií nic neměl a tuhle schůzku jsem si vyjednal sám. Dneska večer v 10 hodin v Malu.
8: Na tak odlehlém místě, šéfe. Není to nebezpečné.
9: Aspoň to bude beze svědků. Chci na Reedrovi, aby s tím špehováním už jednou přestal. Jinak revolver nosím pořád sebou a pořád je nabitý. Tohle řekni chlapcům, Stone. Nesmím ztratit jejich důvěru, to by byl můj konec. Ale váš taky.
7: Přijel v noci. Ještě spí. Dům hlídá policie. Máme ho probudit?
10: Prohledejte celou tu jeho špeluňku, a kdyby se stavil na zadní. Tady máte povolení. Je to příkaz státního zástupce a netýká se jen jeho, ale všech Maročanů, co přijíždějí do Anglie.
7: A my se sejdeme večer, lídre.
10: Ne, inspektore. S Moliskem si to vyřídím sám.
7: V žádném případě. Schůzka na odlehlém místě a v noci, to může být past. Jen si vzpomeňte na slečnu Belmanovou. Přijedu pro vás, lídre. Aspoň vám budu krýt záda. Kdy se máte sejít?
10: Až v 10. Ještě je čas. Tam nahoře u pomníku.
7: Jděte. Já půjdu z druhé strany.
10: Někoho přepadli.
7: Kde?
10: Tamhle nahoře, u těch vysokých stromů. Tady. Tady někde to muselo být.
7: Počkejte, lídre. Posvítím nám. Tamhle. Tamhle někdo leží.
10: Molisky. Někdo ho bodnul dýkou.
7: Nesáhejte na ni. Doběhnu pro auto a odvezeme ho.
6: Takový konec vládce podsvětí asi nečekal. Přežije to?
10: Snad ano.
6: Aspoň bychom se dozvěděli, kdo ho přepadl.
10: Ale to už víme, sire. Ta ostrá zahnutá dýka, co mu málem probodla srdce, má rukověť zdobenou maurským vzorem.
6: El Rahbut, ale proč to udělal?
10: Nejspíš ze strachu, že bude prozrazen. Musel se dozvědět o té Moliskyho schůzce se mnou, ale hlavně o tom, že oni Molisky požádal sám.
6: Navíc ta policejní prohlídka sotva se tady objevil, ta ho musela pořádně vyděsit.
10: Ano, překvapili ho, ještě spal.
6: Našli tam něco?
10: Pokud něco propašoval, tak to schoval jinam.
6: O to víc se mohl začít bát, že na to policie přijde, budou-li ho sledovat.
10: Když policie odešla, dal si zřejmě všechno dohromady a vyložil si to po svém, že ho Molisky chce podvést a zradit.
6: A rozhodl se, že ho umlčí.
10: V noci ho sledoval až do toho parku, tam ho bodnul a zmizel. Abyste rozuměl, sire, Molisky přišel na naši schůzku o něco dřív.
6: To El Rahbutovi pomohlo?
10: A Molisky mu se to stalo osudným.
6: No a co, když ho lékaři přece jenom zachrání?
10: V tom případě máme jedinou jistotu, sire Bredne. Že se El Rahbut s ukradeným sultánovým pokladem v Londýně už nikdy neobjeví.

0: Chcete vidět zlatou Prahu? Maličký majitel pohřebního ústavu, pan Bamba, vyšel z města a sestoupil k řece. Pak se vydal k dubinám. Pane Bamba, otočil se. A hele, pan Kytka, řekl pan Bamba, copak u vody, jdete si na inspiraci? Ne, řekl pan Kytka, ale jdu právě od vás a vaši fyziku jsem doma nezastihl. Pane Bamba, neměl byste pro mě trošku času? Pro básníka, dicinky, řekl pan Bamba. Tak tedy, naše surrealistická skupina by chtěla, abyste jí půjčil na jeden večer ten váš magazín.
1: A to snad ne, nebo vy jste chtěli v mým skladišti na rakve dělat kabaret?
0: Žádnej kabapisk, pane Bamba, abyste věděl. My přísaháme nejen na Bretona a Eliarda, ale i na Karla Hynka Máchu.
1: No a?
0: A u vás by byla přednáška k výročí jeho smrti. A tu přednášku by přednesl Jan Zvojkovic.
1: Jan Zvojkovic? Vždyť je připoután 20 let na lůžko.
0: Právě proto běžím za vámi, pane Bamba, řekl básník, abyste věděl, že my do toho vašeho magazínu na rakve přineseme staříčkého básníka i s tou jeho postelí.
1: To tedy bude hlína, prohlásil pan Bamba.
0: Přesně tak, řekl básník Kytka. A díval se v chůzi přes kamennou zítku, za kterou se popásali dva bejčci.
1: To se bude taky fotografovat, ne? Optal se pan Bamba a vystupoval na špičky.
0: Přesně tak.
1: A ty pornografie se pošlou do Parízu k rukám samotného André Bretona.
0: To jsou krávy jako bejci, dodal básník.
1: Kde?
0: Optal se pan Bamba a vystupoval na špičky. Když dovolíte, já vás pozvednu. A majitel pohřebního ústavu zvedl ručičky jak peroutky a obrovitý básník jej lehce zvedl. Když se pan Bamba dosyta vynadíval přes kamennou zítku, prohlásil.
1: To nejsou bejci, ale krávy.
0: Už chcete na zem?
1: Už dost,
0: řekl pan Bamba a pokračoval v

druhé straně cvičili hasiči. Přilby se blištěly a rozhazovali mosazná prasátka. Dva hasiči klečeli u stříkačky, jeden držel hubici hadice, byl pořádně zakročen, protože očekával mocný proud vody. A trubač stál s jednou rukou v pase a druhou tiskl trubku k ústům a šilhal na velitele, který mu teď dal znamení. A trubač troubil, ale z hubice hadice nevystříkl ani krapet vody. Aha, mají polámaný libido, řekl básník. Já ale mám magacín na rakve ve sklepení a pro uhlí chodím do prvního patra, řekl pan Bamba. Tím to bude paranoidnější, liboval si pan Kytka a otočil se a zakřičel přes vodu. Ať vám ty vaše stříkačky fungujou. Ty krávo jedna jordánská, křičel hasič, jen ať ti funguje ta tvoje. Jen jestli se dostaneme s tou postelí do mýho sklepa, trnul pan Bamba. A co kdyby pršelo? Nebylo by dobrý zasunout tu postel i s básníkem do mýho pohřebního vozu a jet s ním podle podloubí a staříčký básník by ťukal na lidi a ukláněl se? Přesně tak, prohlásil básník, bylo by to schizofrenické, ale pane Bamba, vy máte nápady. Nechtěl byste chodit do surrealistické skupiny? Nechtěl, řekl skromně pan Bamba, jsem členem okrašlovacího spolku. Tak hlavně, aby byl dostatek těch černých sametových látek, co máte na dekoraci katafalku. Vyčabrakovali bychom jimi to vaše sklepení. To je pravda, dodal pan Bamba. S těma sametama, když se jen pohne, sypají se z nich neboštíci. Přesně tak. Ale co kdybychom nechali natisknout pozvánky na tu máchovskou přednášku, na ty fialové pohřební stuhy? Optal se básník a zakřičel přes vodu. Ať vám ty vaše síkačky fungujou. Ty krávo jedna jordánská, chceš dostat přes držku? Volali hasiči a vběhli až po kolena do řeky a hrozili. Tak fotografie mýho magazínu budou až v Paříži, liboval si majitel pohřebního ústavu. Tak, protože my, surrealisté, jsme hnutí mezikontinentální, řekl básník a ukázal hrdě na sebe. Jsme muži zasažení bleskem, muži ležící u nohou sfingy. A otočil se a zakřičel přes vodu. Ať vám ty vaše stříkačky fungujou. Hasiči nechali montování stříkačky a i s velitelem vběhli po kolena do řeky a hrozili šroubováky a francouzskými klíči. Ty krávo jedna Bambová, chceš spadnout do labatýho podržce? Pan Bamba se polekal, ale to jsem já nekřičel. Zakřičel. Až půjdeš s pohřbem, křížek ti vo hlavu odlučem, chraptěl velitel. Podívejte se, člověče, co jste to spískal, mračil se pan Bamba. Hasičů je hodně a budou zadávat pohřby konkurenci. A hasičský pohřby jsou slavnostní. Ozvlášňujeme těm dobrým mužům život, prohlásil básník a stulil dlaně v troubu a křičel. To jsem křičel já, Kytka. I ty parchante, Kytku, hulákal velitel. My tě fosolíme taky. Pan Bamba si zamnul ručky. Pane Kytka, vy nejste jen básník, ale i charakter. Hele, co kdyby jsme sundali z drogerie toho bílýho anděla a pověsili ho potom v mým magazínu nad postel? Nebo jestli by nedovolil hodinář Cerha sundat ty jeho veliký hodiny nad krámkem a instalovat je nad čtoucího stařičkýho básníka? Bylo by to milý, kdyby ta vteřinová ručička, veliká jak moje noha, tikala v tom máchovským večeru. Zalikával se pan Bamba a básník polikal. Pane Bamba, řekl po chvíli, dvojitá maniakální del.

za vámi protéká. Já chodím a takhle špendlíčkem kopám a hledám nápady a vy mi to sypete z rukávu. Ale pan Kytka obrátil oči k bračnům a přimlouval se. Ne já, ale tohle je básník. A ukázal na majitele ústavu. Přeháníte, řekl skromně pan Bamba. Ne, ne, řekl básník. Ovšem, pohané, víry neznajíce, pravdy došly. Tedy, pane Bamba, ujednáno, napřáhl ohromnou ruku. Ujednáno, řekl pan Bamba a vložil svou dlaničku do básníkovy tlapy. Pak pan Kytka vytáhl hodinky. Tak, řekl a vytáhl z náprsní kapsy pohlednice. Za chvilku hodím tyhle aspekty do poštovního vozu pražského vlaku. Pan poštmistr mi vyloučil tyhle artefakty z přepravy. Prej to jsou pornografie. Pan Bamba rozevřel pohlednice jak vějíř, pak se chytal za hlavu. Jak to děláte? Trnul. Prostříhám matce pohlavní zdravovědu, pak jeden ceník intimní toalety žen, pak kralickou bibli, řekl básník a rukou zastavil majitele pohřebního ústavu. Potom se posadím na místě zvláště odlehlém a svěřím se automatickému šepotu. A lepím ty pomíchané vystřihovánky na secesní fotografie nahých žen. A co tomu říkají v poštovním vagóně? Předevčírem, včera, zrovna tak tomu bude i dnes. Hodím aspekty do špíry vagónu a zabubnuju pěstí. Zřízenec vezme pohlednice, dá razítka. Já poodstoupím do kolejí a dívám se, jak se chytá za hlavu, jak ukazuje do vagónu, aby jeho kolega honem všeho nechal a přišel. Pak se dva dívají na aspekty a chytají se za hlavu. Potom ten se zeleným kaučukovým kšiltem vystupuje na mašinu, která je na vodě u graniku. Stroj vedoucí si pucuje ruce pucbolí, dívá se na aspekty a chytá se za hlavu taky. Atraktivita surrealistických objektů je, pane Bamba, obrovská. Když já jsem členem okrašlovacího spolku, bránil se pan Bamba, ale komu to posíláte? Krásným slečnám, které nechtějí žít v sexuální nesvobodě, řekl básník a dodal věštecky. Neboť skutečnost je alkoholická. Přesně tak, řekl pan Bamba a zvedl hlavičku. Ale když jste mě povysadil u té zítky, abych uviděl ty dva bejčky, vzpomněl jsem si na ten případ, jak služka ukazovala svěřenému chlapečkovi zlatou Prahu. A když ho postavila na podlahu, ten kluk se skácel mrtvej k zemi. Slyšel jste to? Neslyšel, zbystřil básník. To by nebylo všechno. Vrchol byl na soudě, když soudce křičel, jak se to jen mohlo stát. A ta služka, obrně jako vy, se optala toho maličkého soudce, chcete vidět zlatou Prahu? A soudce řekl, chci. A ta služka stiskla do dlaní hlavu toho soudce a vyzdvihla jej ke stropu. A když postavila toho soudce, skácel se a byl mrtvej taky. To je sirák, řekl básník. A zvedl oči k nebi a žaloval. Já to špendlíčkem hledám a kopám na náměstích a on, ukázal na majitele pohřebního ústavu, a on mi to takhle sype z rukávu. Pane Kytka, přitulil se pan Bamba, ten případ mi nedává spát. Můj tatínek mi tolikrát ukazoval krásnou Prahu, ale nikdy se nic nestalo, že by lidi byli dneska křehčí. Pojďte a zkusíme to. Když vy mě neuzvednete, řekl básník. Ale vy mě, jsem proti vám jako děťátko, řekl pan Bamba. Na druhé straně vody motor už pracoval, trubač znovu přiložil k ústům zlatou trumpetu, hasič držel zlatou hubici hadice a byl zakročený
aby proud vody s ním necloumal, a všechny hasičské helmy se blištěly jak zlaté přilby. Velitel dal znamení, trubka se rozkřičela po loukách. Mocný proud vody vytryskl a házel s hasičem sem a tam. Tak co? Volal velitel hasičů a teatrálním gestem ukazoval na proud, který se chrlil obloukem až do prostředka řeky. Stříká nám to nebo nestříká? Teďka jo, volal básník. Ale co tenkrát, když jste hasili v Drahelicích? Ty krávo, jedna jordánská, počkej, až tě potkáme, křičel velitel hasičů a odepjal od pasu sekírku, vběhl do vody a dva hasiči, kteří klečeli u stříkačky, vytrhli svoje sekery a vběhli za velitelem a pak všichni hrozili zlatými sekírkami a rozhazovali zlatá prasátka a křičeli, držku ti rozflákáme. Jsem proti vám, jako děťátko, připomenul pan Bamba a oči se mu leskly. Chcete vidět zlatou Prahu? Optal se básník. Chci, řekl pan Bamba a zavřel oči.

navždy svoji. Když nedlouho po svatbě se Valentínovi manželství rozpadalo, byl sklíčen, ale co si jeho smutek nadlehčovalo. Odedávno měl tušení, že mu je souzena samota. Zamlada byly jakési náznaky ke známostem, ale všechny se rozplynuly a všechny bez větší lítosti, až se musel sám sobě smát. Tak i teď osaměl a chystal se na stav mládenecký. Šla léta v tichu a míru. Ale jak jich přibývalo, jako by mu cosi chybělo. Ostýchal se to vyslovit, až nebylo pochyb. Byla to žena. A tu se náhle objevila. Byla tak krásná, že Valentína jímala závrať. A úžas, jak je možné, že si ho všimla. A co víc, z jejich pohledů dýchá cit jaksi nepojmenovatelný, ale trvalý a den pod ní sílil. A Valentín vplul do manželství. Tonul ve štěstí, jehož se mu dostalo bez přičinění, bez boje. Ostatně boj mu byl cizí, nikdy o nic nebojoval, vždycky se jen vzdal. Ale budu mít dost sil, abych takový dar unesl? Říkám dar, ale což jestli mi osud Karolinku jen půjčil? Na zkoušku jsem mlý hoden. A do jeho štěstí se vloudil strach. Ten se ozval, když ho jednou Karolínka objala. Pan doktor mi řekl, měla byste si dopřát lázně. Ne, ne, nic mě nebolí, to jen pro osvěžení, šeptla mu do ucha. Třeba bych tam trošku ubrala. Valentín byl zmaten. Nikdy mu nenapadlo, že by měla nadváhu. Na každý pád teď už nemá Karolínku. Teď ji půjčí on doktorům a musí na ně dohlédnout, co s ní dělají. Jenže ty lázně byly velmi daleko a ona také. Občas volala, žertovala, odpočni si ode mne. To každému muži udělá dobře. Nemám proč se odpočívat. Od ničeho a od nikoho. Uvidíš, jak ti ten čas uteče. A to opravdu utíkal. Pořád se něčemu na sobě divil. Řeklo by se, že při tom stesku ztratí chuť k jídlu, ale on zřejmě ze stesku propadl žravosti. Vrhl se na ledničku, kterou Karolína napěchovala vším možným k snědku. Dosud měl k technice nechuť. Nejsložitější mechanismus, jaký byl s to pochopit, byl deštník. Teď, ke svému údivu, dokázal zmáčknout správný knoflík na sporáku, aby to ohřál, to uvařil. Tak přešly dva týdny a nastal třetí a poslední. Nejvyšší čas připravit se na Karolínin návrat. Musí najít byt tak, jak jej opustila. Tím potvrdit naše štěstí, jehož znakem je trvání, bezpečí, stálosti. Tento byt se za tu dobu dosti změnil. Za prvé, umít nádobí vršící se v dřezu, utřít a uložit. Pak je to prádlo. Nosil jsem jen dvě košile, jinak jsem vystačil s touto textílií. Lze ji také označit jako košily a taková se po dvou, třech dnech pere. Bůh ví proč. Tato věc by však snesla označením tričko. Či svetýrek. Svetr se klidně nosí měsíc. Je to ovšem prádlo. Nepochybně spodní. Sice neviditelné, ale páchnout by nemělo. Pračka je ovšem mechanismus od deštníku hodně vzdálený. Řekněme, že postačí dobrá vůle máchnout pod vlíkačkami párkrát ve vodě a vyvěsit na terase. Karolínka trvala na dosti časté výměně cíchy na peřině. Vyndat cipek z cíchy není problém, za to vecpat jej dovnitř. Chce to popadnout přední rohy sypku a vmáčknout je do zadních rohů cíchy. Znamená to vlézt zepředu hlavou dovnitř až po břicho, rohy nepustit a složit kam patří. Pak jsou tu její květiny.
jak se v líbeznosti podobali své paní. Zaléval je poctivě, ale teď nastalo vedro. Víc vody, nejvíc kaktusům, hostům ze Sahary, věčně žíznivým. A teď vzhůru k podlaze. Co se Karolínka nazametala rozházených zápalek a popela z mé dýmky, nudlí a rýže popadaných z mých talířů, říkala jim pod stol prty. Jsem s Luxem. Ale pozor, technika. Ale když našel správné tlačítko, hadice se vzepjala a jako had šílený žízní se vrhal na koberec, na polštáře i záclony. A přišel den poslední. Skoro by si přál, aby se Karolínka spozdila. Vždyť má ještě tolik, co dělat. Nějaký přece musí uhostit. Jenže lednička je vyjedená. Budiš. Aspoň mě donutí vymyslet něco nevšedního. A tu si vzpomněl, jak v jednom ženském časopise, Karolínka si v něm ráda četla, našel recept. To se prořízne podélně rohlík, obsah se vydlabe, takže vznikne korýtko. To se vymastí... Čím? Tady. Jakási pasta. Třeba to bude ona. Pak se do něho vloží párek, přivře se vrchní částí rohlíku a strčí do trouby. Tu zapnu, až Karolínka zazvoní. Pak už jen čekání. Bezmocné, odevzdané. Zazvonilo. Valentín zmáčkl knoflík na troubě a pak Karolínce do náručí. Byla ještě krásnější. Osmahlá, trošku hubenější, ale na pravých místech. Usadil ji, položil před ní horký rohlík, ona se podivila a řekla: Valentínku, já mám předepsanou jakousi lehkou dietu. Snad později večer se spolu posadíme a budeme si tolik toho povídat. Zatím se dám do rozbalování a ty si běž lehnout, jako vždycky odpoledne, víš? A Valentín už byl zase ten, kdo se vzdává. Ulehl a poslouchal sladké zvuky domova. Rachot nádobí, šum vody do dřezu, z koupelny se hlubokým altem rozezněla pračka. Neodolal. Škvírou ve dveřích spatřil Karolínku, jak poletuje lehounce jako stuškonoska, jak vynáší kaktus v květináči, z něhož tekla po kapkách hnědavá voda. Rohlík někam ze stolu zmizel. Do snu tiše bzučel Lux. Byla to píseň oblížící se líbezné noci a po ní nekonečné řadě dnů plných strachu, jestli nemá Karolínku opravdu jen půjčenou.

0: Revoluce. Dům starší, ale ošetřený. Odpovídal rodinnému typu bývalého rady Roberta Dadřicha a jeho ženy Felicie. Řadou jejich synů a dcer netřeba se zabývat, odpovídala průměru. Její počet však potvrzoval až impozantní plodnost otcovu. Tedy do doby, kdy se začala tlumit. Zprvu k jeho znepokojení, později k ututlanému zoufalství. Neboť s jeho odpadem se začala zvedat matka Felicie. Dosud se její existence brala na vědomí, teď nabývala váhy údernosti. Její živelnost strhávala dospívající potomky k extravagancím a dochodu rodiny vnikala vykolejení. A tu v otci Dedřichovi vykypěl otcovský put. Před nedělním obědem zavolal. Až dojíte, zůstaňte sedět. Promluvím. Ten tón zarazil. Dojedli a seděli. Rodino, blíží se mezi nás cizí síly. Buď ze zhůvěřilého venčí, nebo z našich temných hlubin. Teď vyvstávají, aby narušili, co je nám nejdražší. Nejdražší je nám rodina. Přesněji rod. Odkaz předků. Tím je bez všech pochyb naše příjmení. I stalo se, že šafář místo pradávného Bedřich zapsal do křestní knihy Dedřich. Jenže jméno bylo zde posvátné, nedotknutelné a tak jsme a budeme Dedřiši. To jméno volá, silte, množte se. Stlumil hlas. Snad mi přiznáte, že jsem po této stránce přispěl. Nadechl se. Hoši, co se od vás čeká? Otcovství. Co od vás, dívky? Mateřství. První předpoklad mateřství je ženství. Jak jímavá je naše mateřština. Gramaticky zdůrazňuje, muž řekne, dvojtečka, byl jsem. Žena, dvojtečka, byla jsem. Muž, jsem silný, žena, jsem silná. Naproti tomu Němec, ich war, žena, ich war. Francouz, je suis riche, francouzka, je suis riche. Eskimák, Ghonkujak, eskimačka, Ghonkujak. A tu mě, dívky, bolí, že nosíte kalhoty, čímž ženství odsouváte. Dívky, pryč s kalhotami, vzhůru do sukní. Hoši se drží kalhot, ale nedůsledně. Věší je na kšandy, na ty ubohé sliské cancoury. Roztrhl přesku a zamával opaskem nad hlavou. Celý muž věší kalhoty na drsnou kůži, na níž kdysi visel meč. Netřeba ho. Opasek sám je zbraní lačnící po holých zádech spratkových. Rodina se bavila. Vidím do vás, mládeži. Šilháte po budoucích chotích. Budiš. Ale jejich volba bude věcí rodiny. Mám plán. Přivedeš mladý muži tři dívky. Sehraj scénu. Drcnu do lahve a víno se rozlije. Dívka, označme ji A, zamává elegantně kapesníčkem, aniž jej smočí. Dívka B vrazí do komory, popadne hadr a utírá louži pode mnou a leští mi boty. Dívka C sundá z krku krajkový šátek a něžně jím mne mé čelo, aniž k němu víno došplíchlo. Synu můj, to je ta pravá. Budiš tvou.
1: Takže diktatura.
0: Otec se zarazil. Co to slyším? Syn promluvil latinsky, za toho chválím. Synu, tvůj děd Josef Dedřich ovládal latinu a řečtinu, tvůj praděd i hebrejštinu. Nařizuji, abyste si všichni našli pramen k osvojení latiny. Ovšem ty, vzdělanče, si mi vmetl do tváře diktaturu jako zlo.
1: Raději bys byl slyšel volnost, rovnost, bratrství. Čí bylo toto heslo? Revoluce. Jen ta vede k pokroku. A to diktaturou. Jsem rozhodnut si ji podržet ještě z jednoho důvodu. Po celou dobu seděla v koutě matka Felicie a kousala se dortů. Otec. Ponořme se do nejzasších hloubek rodu, kdy jsme byli smečkou lidoopů. Vládla jí žena. Tu zasáhla síla nade všecky mocná. Vývoj. Přišel hlad a ten pozvedl muže na lovce, plniče útrop. Ženy poklesly na udržovatelky ohně pod trestem smrti. Felicie stiskla rty, divže je nepřekousla a nevyplivla. Otec uzavřel. Zakazuji, abyste mi říkali tati. Jsem pro vás výhradně otec.
0: Rodina se zvedla a šla po svém. Dojetí nad sebou zatím ušetřilo otce tušením, že ono po svém bude směr všech. Jak šli dny, ztrácel přehled. Zahlédl, jak matka vplétá děvčátkům mašle do vlasů a z písní na rtech je kam si odvádí. Přiřítily se dívky bůh ví čím rozčilené, zda radostí nebo studem. Otec škvírkou ve dveřích spatřil matku, jak dává křížky na čelo třem synům a z okna jim mává na rozloučenou. Dům šel po svém. Prázdnil se. Jen matka sílila v sebejistotě a účinnosti svých gest. Ploužil se domem s oběma rukama na kostrči. Bolest v ní se sunula i do nohou. Otekly mu tak, že ráno se mu nepodařilo svléknout přes ně kalhoty pyžama. Povzdechl. Horlil jsem, jak se mají dívky oblékat, a já sedím v pyžamu, z něhož se nedostanu. Jednoho rána spatřil, že se mu u postele zvedá pára z lavoru. Vysoukal pyžamo, šplouchal, cákal, blaženost ho zalila. Pak vylezl z vody a zanechává je po podlaze louže, klopítal do kuchyně, kde Felicie cosi mlela v mlýnku. Přitiskl ji v náručí a šeptl: konečně sami.

0: Blažený dům. Onen činžovní dům byl v jistém směru naprosto jedinečný. Vládl v něm až neuvěřitelně přátelský vztah sousedský, miluj souseda jako sebe samého, hraničící až k vřelé dotěrnosti. K technické opoře tohoto stavu přispěla prádelna. Muži si je vyprosili od svých žen pro sobotní sedánky. Leda, že by se schylovalo ke katastrofě a pak by byla prádelna přístupná bez mezí. Blížilo se léto, prádelna jindy namoklá útulně vysychala, radost posedět. Během jednoho sobotního odpoledne došlo k čemusi nezvyklému. Přihnal se neznámý, neohlášený muž.
1: Prosím vás, žije tu ještě ta stará bába Pačuchová?
0: Soused Krocan, nikým nezvolen, ale uznávaný jako spolehlivý mluvčí, zvolil tón mírně dotčený. Myslíte, pane, onu ubohou, opuštěnou ženu?
1: Hele, dneska ji litujete, ale takovým babám se z čista jasna zapalujou lejtka a to si, pánové, užijete. Já jsem vám pro ní něco přines.
0: Měl tu objemnou škatuli, strhl z ní kus plátna a objevila se důkladná drátěná klec. V ní pták se zahnutým zobákem a krásným peřím.
1: Kuky, choval ho náš soused, ohromný vědec. Ten teď umřel bez potomků a my si s tím ptákem nevíme rady. Mně napadlo, že by se hodil té vaší bábě, když nesežene chlapa, ať má aspoň ptáka.
2: Co žere? Zeptal se věcně Krocan.
1: Tady, pytel zrní. Ten taky zůstal po našem neboštíkovi. Jo, a ještě něco. Pták měl kolem sebe pořád plno profesorů a od nich se naučil mluvit. Ta bába si s ním může povídat.
0: Kuky máchl křídly a zaskřehotal.
3: Všecko visí na gravitaci.
0: Host se chystal k odchodu.
1: Kdyby ho Pačuchová nechtěla a vy taky ne, přijdu mu zakroutit krkem. Vy jste na to moc nobl. Maucta.
0: Dojem rozhodně hluboký. Berme toho ptáka jako dar nebes. Bude to strážce našeho poslání. Když někdo něco chce, my mu k tomu pomůžeme. Pačuchová někoho chtěla?
1: Bude ho mít.
0: Sestavili delegaci, ta popadla klec a zaklepala Pačuchové na dveře. Zaječela.
4: Bože, návštěva, má první v životě. Vy byste si mě nevšimli, ani kdybyste na mě šlapali.
2: Je váš i s pytlem. Milujte se.
0: Onen soused přišel zas.
1: Ten náš neboštík nechal po sobě ještě tadyhle křečka. Teď je zahrabaný do kupky sena. To má místo plechu. Strčte ho do klece. Žere to též, co kuky.
4: Jaké nadělení,
0: vyjekla stará paní a slzy jí tekly po roztřesené bradě. Dojetí se dotklo i Krocana. Vzýváme matičku přírodu. Posílá dalšího živáčka a stará paní, umrtvovaná samotou, bude mít celistvou rodinku. Není to memento i pro nás? Jsme dostatečně vděční za rodinky svoje? Důsledně učitelští k svým dětem? Pozorní ve dne i v noci k svým manželkám?
5: Pánové se rozešli zaraženi. Spíš, než by se rodinky rozehrály, ožily manželky. Tak jako muži v prádelně, tak se kupili v jizbičce Pačuchové a porovnávali svá mínění.
4: Pták má ohromně silný zobák, ptám se proč. Na drcení zrní by mu stačily zoubky jako křečkovi.
1: Takový zobák chce zabíjet.
0: Starou paní jako by přejel mráz.
4: Ten ne, zvolala jedna z žen. Má obranu, jakou žádný zobák neprorazí, horoucí lásku ke všemu živoucímu.
0: Niterné ticho. Mně se zdá, že pták hubne a křeček bachratí. To se doneslo mezi muže. V sobotu je oslovil Krocan bez úsměvu.
4: Buďme obezřetní. To, že pták hubne, může být klam oné ženy. Té je bližší pták než savec. Jeden z mužů zavzpomínal. Děda honil křečky a práskal do nich motykou. Vyžírali mu pole a co nedožrali, to si nacpali do pelechu. Krocan ještě pořád svůlí směřovat na mítla.
6: To může být akt hospodářské prozíravosti před tuhou zimou.
3: Křeček je žrout.
4: Ba, zloděj. Žena ho viděla, jak ptákovi před očima krade jeho příděl. Toho pytle se zrním pořád ubývá. Krocan uznamenal, že situaci obchází katastrofa. I svolal pány mimo sobotu a s nimi se do prádelny vecpaly i manželky. Jedna oči navrch hlavy vypískla.
3: Křeček z přežrání kadí černé bobule a ten pták s pitomělý hladem se na ně vrhá a žere je. Už je úplně vypelichaný, vypadá jako vypráskané koště. Tuhle zařval, Darwin je vyřízený.
6: Co já vím, kdo je Darwin, ale on ho zabil zobákem.
4: Krocan zesinal.
3: Takže žrout, zloděj a vrah.
4: Povstal, vzhlédl ke stropu jako ten, v němž se cosi zlomilo.
3: Muži, ženy,
4: zaposlouchejme se do tepu našich srdcí. Zahleďme se do jiskření našich mozků. Žili jsme čistě, zdravě, nevinně. Tu mezi nás vstoupila zvěř a s ní vidina, že svůj domov povýšíme až po úplný ráj. Jenže není andělského ráje, kolem něhož by nečíhal posel pekla. Tak i ráj boží. Vetřel se do něj had. Krocan ruce v pěst.
3: Udeřila naše hodina. Vzhůru do boje s biblickým hadem.
4: Občané vytvořili útvar a vrazili do pokojíku. Na zemi se válel křeček s nohama vzhůru, nad ním chřestil pták zobákem.
3: Otevřte okna, zuřil Krocan, pekelný puch se valí domem.
4: Na posteli ležela v mdlobě Pačuchová.
7: Křečíčku, ty jsi mi umřel, už si nestihl v podzemí vykopat mi hrobeček, kde je ptáček?
4: Krocan se nad ní sklonil.
3: Už tu není, stařenko, uletěl.
4: A ukázal do okna.
7: Někam tam,
4: k Austrálii.
7: Ach, ano, to je země, co se tyčí do oblak. Tam na mne ptáček čeká, poletíme spolu ještě výš. Dočkáš se, slyšíš, jak mi srdéčko tichne?

0: Ač dosud máme v paměti smrt bratra, drahého Hamleta, a v srdcích bychom spíš měli nosit žal a celou zem proměnit v jednu bědující tvář, rozumem jest nám ovládnout náš cit, na bratra myslet ve zmoudřelém smutku a pamětlivě přitom být též sebe. Jak všichni víte, mladý Fortinbras hned nelenil a drze požaduje ta území, co pozbyl jeho otec. Pokud jde o nás, udělali jsme v té věci toto. Napsali jsme norskému králi, strýci Fortinbrase, aby mu zarazil další postup, neboť tíhu nákladů, odvodů a celých příprav ponesou norští poddaní. A proto vy, Kornelie, a vy, Voltemande, z pozdravy půjdete za starým králem. Však zmocňujem vás jednat s ním jen o tom, co detailně a přesně stanovují zde přiložené dodatky a články. S Bohem, a teď ať za vás mluví spěch. A teď vy, Laerte, co je nového? Něco si mi chtěl, ne, Laerte, tak ven s tím. Bude-li to jen trochu rozumné, král tě rád vyslyší.
1: Laskavé svolení k odjezdu do Francie, můj pane.
0: Máš otcův souhlas? Mluvte, Apolonie.
2: Prosil tak úporně, můj vzácný pane, až ze mě vypáčil zdráhavý souhlas. Proti své vůli jsem mu povůli.
0: Čas je tvůj, chlapče, k prospěchu ho užij. Teď, Hamlete, náš synu,
3: jak příznivá je tahle nová přízeň.
0: Proč temný mrak vám pořád halí tvář?
3: Jaký pak mrak? Jsem až moc na výsluní.
4: Černý plášť smutku odhoď, Hamlete, a na krále hleď přívětivým okem. Nemůžeš přece věčně klopit zrak a pátrat v prachu po vznešeném otci. Tak už to chodí. Každý jsme tu host. Náš zdejší svět je cesta na věčnost.
5: Tak už to chodí, madam.
4: Je to nutné? Tak si to brát a tvářit se tak smutně?
3: Já, madam, já se netvářím, já jsem. Já nejsem jenom tenhle černý plášť a černý šat a černé pentle žalu. Ba ani příval předstíraných vzdechů, potoky slz, co proudem plíští z očí. Truchlivá tvář, co fňuká na funuse, tiátr smutku se vším všudy, ne. To nejsem já, to vše se jenom tváří. Já ale v sobě mám, co nelze hrát.
0: Velmi vás šlechtí, milý Hamlete, že za otce tak dlouho truchlíte. Povinnost nám všem velí držet smutek, ale jen na čas. Zatvrdit se v něm je přece bezbožné a paličaté. Zženštilost je to, okázalá vzpurnost, nevědomost a nedostatek kázně. Odhoďte, prosím, planý zármutek a pokládejte nás teď za otce. My veřejně a rádi prohlašujem, že jste náš nástupce a zdědíte náš trůn, že láska, kterou chováme my k vám, se vyrovná té největší, jakou kdy otec cítil k synovi. Váš záměr odjet do Wittenbergu se naší vůli velmi protiví. Zůstaňte proto tady s námi, prosím. A buďte naše útěcha a radost. Náš první dvořan, synovec a syn.
4: Poslechni matku, Hamlete, když prosí.
5: Vás, madam, poslechnu, jak nejlíp umím.
0: Tak odpovídá milující syn. Budete ve všem rovný nám. Má paní, Hamletův milý, dobrovolný souhlas nám vnesl úsměv do duše a my na jeho počest každý přípitek oblakům ohlásíme salvou zděl, až nebe na pozdrav se rozburácí ozvěnou pozemského hromu. Jdem!

0: Jak vyčpělý a zbytečný a sprostý mi připadá náš svět. Hnus je to, hnus. Zahrada plná plevele, co žene na semeno. Jak bují, jak se všude rozlézá, fuj. Že došlo to až sem. 2 měsíce jsou to. A kdyby 2, tak skvělý král, Bůh slunce byl. Matku měl rád tak, že zakázal by nebeskému vánku, aby snad neofouk tu její tvář. Proč jen mám paměť, Bože? Lpěla na něm, jak by jí sídlem rostla chuť a stačil měsíc. Ne, radši na to nemyslet, ne. Tvoje jméno hříšnosti je žena. Za pouhý měsíc k tomu ve střevících, v nichž zarakví šla svému manželovi plačíc jak Niobé. A pak... Bože, i zvíře, které nemá rozum, by bylo smutné díl. A pak se vdala za mého strýce, bratra mého otce. Co otci podobá se míň než já Herkulovi.
1: Buďte zdráv, pane.
0: Horácio. No ne, jsi to ty, no ne.
1: Já, Vysosti, váš věrný služebník.
0: Můj dobrý přítel, žádný služebník. Co přivádí tě z Wittenbergu, pověz? Proč pak jsi přijel do Elsinoru?
1: Na pohřeb vašeho otce, můj pane.
0: Od spolužáka to zní jako vtip. Chtěl jsi říct jistě na matčinu svatbu.
1: Byla, můj pane, pravda brzo poté.
0: Šetřili, Horácio, šetřili. Z pohřební hostiny nosili zbytky na svatební stůl. Můj dobrý otec, myslím, že ho vidím.
1: Kde? Kde, můj pane?
0: Jenom ve své mysli. Byl to muž, Horácio, skvělý muž. Takového už nikdy neuvidím.
1: Myslím, že jsem ho včera viděl, pane.
0: Koho jsi viděl?
1: Krále Vysosti.
0: Krále? Ty jsi viděl mého otce?
1: 2 noci po sobě, když tady pánové Bernardo s Marcelem drželi stráž, v pustině hrůzné půlnočního času zjevil se přízrak. Postavou váš otec, od hlavy k patě v brnění jak král, pomalým krokem majestátně kráčí kolem nich. Úplně bez sebe to řekli mě. A já tu 3. noc šel na stráž s nimi. A tam, jak řekli, na minutu přesně, přesně v té podobě, co popsali, se přízrak zjevil znova. Celý váš otec. Já znal ho dobře.
0: Oslovil si ho?
1: Oslovil, můj pane. Odpověď ale nedostal jsem žádnou.
0: Velmi divné je to, že já tam nebyl s vámi.
1: Vyvedlo by vás to z míry.
0: Půjdu dnes na stráž. Třeba přijde zas.
1: Určitě přijde.
0: Jestli to bude mít podobu otce, oslovím to. I kdyby samo peklo mě chtělo umlčet. Prosím vás všechny, jestli jste dosud o tom nemluvili, ať v tajnosti to zůstane i dál. A cokoliv se stane dneska v noci, zvažte to rozumem. Však jazyk zvažte. Poručím se teď láskám vašim. A naschledanou těsně před půlnocí. Na hradbách. Duch otce? V brnění? Já tuším něco zlého. Kéž by už byla noc. Buď klidná, duše. Vždyť skutky zlé a proradné zem neukryje. Spatří světlo dne.

0: Buď s Bohem, sestřičko. A pilně piš. Ať s každým dobrým větrem v plachtách mám od tebe zprávu. A Hamletovi dvorné pozornůstky měj za rozmar a za vzplanutí vášně. Zvaž úhonu, k níž přijde tvoje čest, když příliš uvěříš té jeho písničce a ztratíš srdce, cudnost vydáš v plen dočerným jeho žádostem a prosbám. Poupata máje červ až příliš často poplení dřív, než plně rozvinou se. To vnitřní rose zářivého mládí se daří nejvíc na kažlivé sněti. Dej pozor, nemít strach je nebezpečné. Mládí je zrádné, chtíč v něm číhá věčně.
1: Andělem strážným budiš mi tvá rada, já vezmu si ji k srdci.
2: Ty jsi ještě tu? Laerte, požehnám ti, pojď. Zapiš si za uši několikrát. Neříkej, co si myslíš. Mysli na to, co děláš, ale nedělej, co myslíš. Buď nanucený, ale nevnucuj se. Když nevyhneš se rvačce, rvi se tak, že všichni rváči se pak vyhnou tobě. Naslouchej všem, však sám mluv jenom málo. Ber každou radu, žádnou nedávej. Na šatech nešetři a oblékej se draze, vkusně, ne však výstředně. Vždyť podle šatů poznáš člověka, zvlášť ve Francii, kde ti nejlepší nejlépe vědí, jak se obléknout. Dlužníkem nebuď a sám nepůjčuj. O půjčku přijdeš, s ní i o přítele a na dluh zajde každá šetrnost. A především, buď vždycky věrný sobě. Z čehož pak jasně, jak den z noci plyne, že nikoho sám nezradíš. Tak s Bohem. Kéž požehnaně zraje tahle rada.
0: Loučím se s vámi s pokorou, můj pane. Buď s Bohem, Ofélie. Pamatuj na moje slova.
2: O čem pak s tebou mluvil, Ofélie?
1: O princi Hamletovi. Prosím pěkně.
2: Doneslo se mi, že princ teď často vyhledává tvou společnost a ty mu nasloucháš až příliš ochotně. Tak s pravdou ven. Co spolu máte? Mluv.
1: Poslední dobou pro mě nachází jen samá drahá slůvka.
2: Drahá? Jsi neskušená husička. A levné slovo draze zaplatíš. Drahá. A ona mu to nejspíš věří.
1: Já teď už nevím, co si o tom myslet.
2: Já ti to povím, jak děcko jsi. Falešné sliby máš za bernou minci. Draho ty dělej, chceš-li mu být drahá. A abych k smrti neuštval to slovo, dodám jen dost, dost hloupostí, má drahá.
1: Namlouvá si mě ve vší počestnosti.
2: Už toho nech. Vší počestnost je všivá.
1: A posvětil svá slova přísahami, že samo nebe jich snad tolik nezná.
2: Vějičky na ptáčky, jak bych to neznal. Vášnivá krev vždy rozvazuje jazyk. Ta prudká vzplanutí, má drahá dcero, svítí však nehřejí a vyhasnou vždy dřív, než všechny sliby ztratí dech. Tak nepleč si je s ohněm. Ode dneška se dělej vzácnější. Omezíš schůzky. Nesmíš už přiběhnout, jak pánci pískna. A Hamletovi věř jen, že je mladý. A navíc je to princ. Co může on, na to ty nesmíš ani pomyslet. Zkrátka a dobře, milá Ofélie, těm jeho slibům nevěř. Kuplíři jsou to, co nosí přibarvený šat, však pod ním číhá nestydatý chtíč. Mluví jen o posvátných, zbožných poutech, aby tím snáz tě mohli svést. Už nikdy, a říkám to snad jasně, nepromarníš jedinou chvilku s princem Hamletem.

0: výsosti. Už to přichází.
1: Andělé strážní, stůjte všichni při nás. Ať už si dobrý duch či démon zkázy, nebeský vánek či zhoubný závan pekla, ať úmysly máš zlé či laskavé, tvá podoba tak vybízí ptát se, že ptát se musím. Můj otče, odpověz. Odpověz mi, králi Dánů. Co znamená, že ty, ač mrtvola, se v plné zbroji zjevuješ v těkavém měsíčním svitu, jak strašný stín? A my, pouhé hříčky přírody, trnem v hrůzných představách, co rozumem nám pojmout není dáno.
0: On na vás kývá, abyste šel za ním, jako by někde o samotě vám chtěl něco říct. Nechoďte, princi.
1: Já za ním půjdu, Horácio. Jinak nepromluví.
2: Nedělejte to, princi.
1: Proč bych se měl bát? Života necením si ani zamák. A mojí duši ublíží jen stěží. Je přece nesmrtelná jako on. Pořád mi kyne. Veď mě, půjdu za tebou.
2: Nesmíte, výsosti.
1: Marcele, ty ruce pryč. Zas volá. Pánové, ty ruce pryč.
0: Výsosti.
1: Výsosti. Jestli mě nepustíte, nadělám duchy z vás. Půjdu za tebou, tak jdi.
0: Je schopen všeho, tak je rozrušen.
2: Nesmíme ho teď poslechnout. Jdem za ním.
0: Jaký jen tohle vezme konec. Za ním.
2: Něco je schnilého ve státě dánském.
0: Nechme to nebi.
2: Radši ne. Jdem za ním.
1: Kam mě to vedeš? Stůj, dál nepůjdu.
3: Už skoro svítá a já se brzo vrátím do mučivých a serných plamenů.
1: Ubohý duchu.
3: Nelituj mě a dobře poslouchej, co ti chci říct.
1: Jsem připraven, tak mluv.
3: Musíš být taky připraven mě pomstít.
1: Cože?
3: Jsem duch tvého otce. Souzeno mi je v noci obcházet a ve dne v plamenech pak držet půst, v očistném ohni pálit světské hříchy. Tajemství věčnosti však nesmím vykřičet do uší smrtelníka. Hamlete, jestliže s otcem miloval, tak slyš,
1: Bože,
3: pomsti zvrácenou a hnusnou vraždu.
1: Vraždu?
3: Říká se, že ve spánku mě na zahradě uštkl had. Tak uši celého Dánska byly obelhány odpornou hnusnou lží. Věz, že ten had, co uštkl tvého otce dneska má, na hlavě jeho korunu.
1: Můj strýc.
3: To kresmilné, cizoložné zvíře k vilnému hříchu svedlo královnu, co tvářila se jako sama ctnost. Ta strašná zrada, Hamlete, ta zrada, tak podvést mě, kdo věrně ctil ten slib, co u oltáře jednou provždy dal. Jak hluboko to klesla s darebákem, co dary přírody mi nesahá pokotníky. Ale už dost. Už cítím závan jitr a musím teď být stručný. Když jsem usnul v zahradě jako každé odpoledne, v té nestřežené hodině tvůj strýc se přikrad ke mně s jedovatou trestí a do uší mi nalil leprózní výtažek, co tak zhoubně působí, že v lidské krvi těká jako rtuť. Bratrovou rukou ve spánku jsem přišel o život, o trůn, o svou královnu. Mé hříchy ani nestačily odkvést a žádná zpověď, žádné rozhřešení či pomazání, žádné účty, nic. Jen hlava stěžklá břemenem mých vin. O hrůza hrůzoucí, o hrůza hrůza. Jestli máš trochu citu, tak to nestrp. Nedopusť, aby z královského lože byl pelech chlípnosti a smilné krve. Ať jakkoliv si budeš počínat, svou duši nepošpiň a nedotkni se v ničem matky. Nech ji nebesům. ostny, co nosí uvnitř sebe, ji pobudají dost. Teď už rychle s Bohem.
1: A mysli na mne.
0: Nebeští zástupové, slyšeli jste? Slyšela z země? Přidám k vám i peklo. Fuj, vydrž srdce. Podržte mě svaly a pěkně vzpříma. Myslet na tebe? Jak by ne, duchu, dokud paměť sídlí v blouznící lebce. Myslet na tebe. Z tabule paměti teď vymažu vše zbytečné a titěrné a hloupé. Moudra z knih, podoby a dojmy, co vtisklo do ní neskušené mládí. V obsáhlé knize mého vědomí zůstane jen tvůj příkaz a nic víc. Nic, pranic. Přísahám ti při nebi.
4: Výsosti.
2: Výsosti. Výsosti, princi.
4: Ať ochrání ho Bůh.
0: Až na věky.
2: Tak co je výsosti?
4: Povídejte, princi.
0: A vy to vyzvoníte.
4: Já ne, můj princi, přísahám.
2: Já taky ne.
1: Přísaháme, princi.
0: Poslouchejte. Prý v Dánsku není lotr, aby to nebyl zatracený lump.
4: Aby řekl tohle, nemusel ten duch vylézat ven z hrobu.
0: Pokud vás touha tlačí vědět víc, potlačte ji. Teď, milí přátelé, kolegové a kamarádi moji, mám prosbičku.
4: A jakou výsosti?
0: O tom, co viděli jste, ani muk.
2: Budeme mlčet, princi.
0: Přísahejte.
4: Přísahám. Budu mlčet.
2: Já taky přísahám.
0: Na můj meč.
2: Vždyť už jsme přísahali.
0: Na můj meč, povídám.
3: Přísahejte.
4: Pro Boha. Já jsem z toho celý pryč.
0: Jsou věci mezi nebesy a zemí, o nichž se filozofům ani nesní. Poručím se vám, pánové, a s láskou. Co chudák Hamlet může udělat na důkaz přátelství a lásky k vám, to s boží pomocí též udělá. Pojďte a prosím, jazyk za zuby.
3: Doba se zbláznila a vzal to děs, že spravovat mám vykloubený čas.

0: mě v zápěstí a pevně stisk. Pak trochu ucouvl na délku paže. Tou druhou rukou zastínil si oči a jel se zpytovat mou tvář, jak by ji chtěl kreslit. Dlouho tak stál a zíral. Pak zatřásl mi paží, po třikrát pokýval hlavou nahoru a dolů a vydal ze sebe tak hluboký a přežalostný vzdech, že mi to málem utrhlo srdce. Teprve pak mě pustil a s hlavou otočenou přes rameno šel zpátky ke dveřím a poslepu, aniž by na okamžik ze mě spustil světlo svých očí, zase odešel.
1: Pojď, jdeme za králem a honem. Tohle jsou jasné znaky šílenství, jímž prudká láska samu sebe ničí a vede často k zoufalejším činům, než jakékoliv jiné utrpení, jemuž jsme vystaveni. Mrzí mě to. Nebyla jsi k němu někdy příliš příkrá?
0: Ne, pane, ale jak jste přikázal, vrátila jsem mu dopisy a schůzky odmítala.
1: A proto zešílel, že já ho dřív a lépe neodhad. Obával jsem se, že mu jde jen o žert, jímž tě chtěl zneuctít. Čert, aby vzal tu moji podezíravost. V mém věku člověk má často rozumu až příliš, zatímco mladým se ho nedostává. Pojď, půjdem za králem a řeknem mu to. I když to možná neuslyší rád, horší by bylo tu věc ututlat.

0: Vítejte, Rosenkranci, vítejte, Guildensterne. Už dlouho vás chcem vidět. Zároveň je nám třeba vašich služeb. Proto ten spěch. Jak jistě víte, Hamlet už není tím, co býval. Co zatím je, krom smrti jeho otce, že se tak odcizil sobě samému, to nevím. Vy dva jste přece vyrůstali s ním a dobře znáte jeho povahu. A já vás proto žádám o laskavost. Prosím vás, pozdržte se trochu déle na našem dvoře a zjistěte, zda sužuje ho něco, o čem my nevíme. Však vědět to, pomohli bychom vyléčit tu bolest.
1: O vás dvou mluví pořád, pánové. Prokážete-li nám tolik laskavé a dobré vůle, že zdržíte se u nás trochu déle, dostane se vám královského vděku.
2: Zůstaneme rádi oba.
3: A k vašim nohám dovolte nám složit naprostou bezvýhradnou oddanost.
0: Dík, Rosenkranci, Guildensterne, díky.
1: Dík, Rosenkranci, Guildensterne, díky.
2: Kéž naše přítomnost a naše činy jsou Hamletovi ku prospěchu.
1: Amen.
4: Vyslanci z Norska se vrátili,
5: pane můj a králi.
0: Vy jste byl vždycky otcem dobrých zpráv.
5: Opravdu, veličenstvo. Služba Bohu a mému tolik laskavému králi je mi tak drahá jako vlastní duše. A myslím, pakliže mě neklame můj tolikrát už vyzkoušený čich, že jsem našel pravou příčinu i důvod Hamletova šílenství.
0: Řekněte mi to, přeji si to slyšet.
5: Přijměte nejdřív vyslance. Má zpráva zákusek, ať je po té hostině.
0: Prokažte jim tu čest a uveďte je.

0: Vítejte, páni. Co vzkazuje náš bratr, norský král?
1: S přáním všeho dobrého vás zdraví. Hned, jak jsme vznesli první bod, dal rozkaz zarazit verbování vojska. Fortinbras byl králem pokárán a musel slíbit, že se už nikdy nepokusí zvednout zbraň proti vaší výsosti. A vás pak, pane, tímto listem žádá, abyste umožnil mu volný průchod přes vaše území a slibuje,

0: že bude plně respektovat bezpečnost státu a vaše další podmínky.
1: To se nám líbí. V příhodnějším čase a po úvaze pošlem odpověď. Za dobrou práci přijměte náš dík. Odpočiňte si. Večer budeme jíst a pít.
2: A je to šťastně za námi. Protože ptát se, pane můj, má paní, co je to majestát, co povinnost, proč den je den, noc noc a čas je čas, je pouze marnit čas i den, i noc, a duše důvtipu je ve stručnosti, a rozvláčnost je jeho zdobný út, řeknu to stručně. Princ, váš syn se zbláznil. Já říkám zbláznil, neboť bláznovství se projevuje tím, že někdo blázní. O tom však dost. Zbláznil se, dobrá. Teď však ohledejme původní důvod toho efektu. Či důvodný spíš původ defektu, neboť ten efekt defektní má důvod i původ. Tolik můj úvod a teď poslouchejte. Mám dceru. Mám ji, protože je má. A protože má smysl pro povinnost, dala mi tohle. Posuďte to sami. Nebeskému stvoření a idolu mé duše, přesličné slečně Ofélii, ošklivý výraz, přesličná slečna, na jejíž skvostná, navýsost bělostná ňadra kladu tyto.
3: Tohle, že psal Hamlet.
2: Strpení, madam, přečtu, co tam stojí. Nevěř hvězdám proradným, nevěř pravdě, umí lhát, nevěř slunci, nemám rým, věř jenom, že mám tě rád. O, drahá Ofélie, rýmování mi jde jako těžká rýma, mé nespočetné vzdechy se ne a ne rýmovat, ale věř, že miluju tě mnohem líp s Bohem. Pokud je moje tělo mé, má nejdražší, jsem navždy tvůj Hamlet. Tohle mi ukázala má dcera a poslušně mi navíc pověděla, kdy, kde a jak jí činil milostné návrhy.
1: A jak ona přijala tu jeho lásku?
2: Za koho mě máte?
1: Za čestného a poctivého muže.
2: Takový doufám, taky jsem. Co byste však řekl, kdybych poté, co jsem viděl, k čemu se schyluje, a já to věděl, věřte, než se mi dcera svěřila, co byste řekl vy a královna, kdybych jim dělal prostředníka, či obě oči přimhouřil a dělal jakoby nic? Co byste tomu řekl?
1: No.
2: Ale já to tak, věřte, nenechal. A dceři promluvil jsem do duše. Zkrátka a dobře, Hamlet dostal košem. Nejdřív byl smutný, potom přestal jíst, pak spát, pak z vyčerpání dostal závrať, až skončilo to tím, že se nám zbláznil. Což bohužel je stav, v němž nachází se teď.
1: Vy věříte, že je to tím?
3: Snad možné to je.
2: Stalo se někdy už, to bych rád věděl, že jsem řekl s určitostí, je to tak, a pak to bylo jinak?
1: O tom nevím.
2: Ať přijdu o hlavu, když to tak není.
1: Jak hodláte dál postupovat?
2: Prochodí často celé hodiny po téhle galerii.
3: Ano, vím.
2: Až zase přijde, pustím k němu dceru. Vy a já budeme tady za závěsem a uvidíme. Jestli nemiluje a nepomát se z lásky k Ofélii, pak místo státu spravovat chci statek a povozníky.
1: Za pokus to stojí.
3: Už jde. Načte si. Hleďte, jak je vážný.
2: Honem, pryč! Schovejte se, prosím vás. Já ho hned oslovím. Tak jděte, prosím.
4: Jak se máte,
2: princi?
4: Děkuji, dobře.
2: Znáte mě, princi?
4: Velmi dobře. Prodáváte maso?
2: Já? Ne, princi.
4: Škoda. Přál bych vám slušné živobytí.
2: Slušné, princi?
4: Ano, pane. Kdo se dneska živí slušně, prosím vás? Jeden z 10 000.
1: To je pravda, princi.
4: Máte dceru, pane?
2: Mám, princi.
4: Ať si dá pozor na slunce. Početí je požehnání, ale ne pro vaši dceru. Co by si počala, kdyby počala? Tak pozor, příteli.
2: Co tomu říkáte? Pořád mluví o dceři.
1: Co to čtete, princi?
4: Slova. Slova, slova.
2: Čeho se dotýkají?
4: Ona se nedotýkají.
2: Myslím, o čem ta kniha je, princi.
4: O pomluvách, pane.
2: O.
4: Ten mizera tu škodolibě píše, že starci mají šedé vousy, svrasklé tváře, z očí jim prý teče samý hnus a sliz, vtipu mají neobyčejně hojný nedostatek a sténa poubla. V čemuž já, pane, věřím velmi vehementně. Myslím si však, že není vůbec slušné takhle o tom psát. Vy byste se mohl dobelhat až k mému věku, pane. Jen umět chodit pospátku jak rak.
2: Mluví jak blázen, jistý smysl to však dává.
1: Je tu průvan, nepůjdete dovnitř, princi.
4: Do hrobu?
1: Tam v skutku průvan není.
2: Šílencům se často poštěstí, co zdravý rozum neporodí nikdy. Teď ho tu nechme a já vymyslím, jak to zaonačit, aby se setkal s Ofélií.
1: Poníženě prosím, výsosti, mohu vás zbavit své společnosti?
4: Ničeho se, pane, nezbavím s větším potěšením. Jen života. Jen života. Jen života.
1: S Bohem,

0: Nejvzácnější princi.
1: Nejdražší princi. Přátelé moji, jak se máte, Guildensterne? Rosenkranci, jak se máte, kamarádi moji? Čím jste oblažili tu vaši štěstěnu, přátelé, že vás posílá k nám do vězení?
0: Do vězení, princi?
1: Dánsko je vězení.
2: Pak celý svět je vězení.
1: A pořádné. Samé cely, samotky a hladomorny. A Dánsko je z nich nejhorší.
2: My si to nemyslíme, princi.
1: Pak pro vás Dánsko vězení není. Nic není špatné nebo dobré samo o sobě. Záleží na tom, co si myslíme. Pro mě Dánsko vězení je. Ale teď upřímně a ve jménu přátelství, co pak vás přivádí do Elsinoru?
2: Chtěli jsme vás vidět. Nic jiného v tom není.
1: Protože jsem žebrák, neoplývám ani díky. Ale děkuji vám. Ujišťuji vás, přátelé, že moje díky nestojí ani za zlámaný groš. Přišli jste z vlastní vůle? Rozhodli jste se svobodně? No tak, na rovinu, jak to bylo? Mluvte!
0: Co na tom máme říct, výsosti?
1: To mi musíte říct vy. Při našem přátelství, při vzácném souzvuku našich mladých let, při závazcích, co ukládá nám trvalá a věčná láska, při všem, co vymyslel by výmluvnější jazyk, než mám já, řekněte mi přímo a na rovinu. Poslali pro vás nebo ne?
2: Co na to říct?
1: Já čekám, pánové. Ven s tím, máte-li mě rádi.
0: Poslali pro nás, výsosti.
1: A já vám řeknu proč. Vy nic nevyzradíte a vaše tajné pikle s králem a královnou nestratí pranic na své dokonalé kráse. Jak skvělý výtvor přírody je člověk. Vznešený rozumem, schopnostmi nadán nekonečně. Tělem i pohybem dokonalost sama. Andělským půvabem a chápáním jako Bůh. Výkvět všech krás světa. Pravzor všeho tvorstva. A přece, co pro mě znamená ta kvintesence prachu? Já už v lidech zalíbení nemám. Ba ani v žádné ženě. Třeba, že váš úsměv naznačuje, že myslíte si své.
2: Nic takového nám nepřišlo na mysl, výsosti.
1: Tak proč ten úsměv, když jsem řekl, já už v lidech zalíbení nemám?
2: Pomysleli jsme si, výsosti, jak asi přijmete ty herce, když nenalézáte zalíbení v lidech. Předstihli jsme je cestou. Směřují sem a chtějí vám nabídnout své služby.
1: Co je to za herce?
2: Ti, které jste mýval v oblibě. Herci z města.
0: My o hercích a už je máme tady.
1: Rosenkranci a Guildensterne, vítejte do Elsinoru. Podáte mi ruce? No tak, vaši ruku. Dobrý mrav káže, že k uvítání patří jistá obřadnost. Chci uvítat vás, jak se sluší, aby snad mé uvítání herců, a to musí být hodně okázalé, nevypadalo nakonec srdečněji, než já teď vítám vás. Vítejte! Ale můj strýček, tatíček a tetička, mamička se pletou.
0: V čem, výsosti?
1: Blázním pouze severo-severozápadním směrem. Když fouká vítr od jihu, rozeznám vola od kola.
3: Klaním se, pánové.
1: Jde mi říct, že přijeli herci, dám na to krk. Dávejte pozor. Máte pravdu, pane. V pondělí ráno se to stalo, vím to jistě.
3: Mám pro vás novinu, můj pane.
4: Přijeli herci, výsosti.
5: To je mi novina.
3: Na mou čest, výsosti.
4: Na herce herec harcoval?
3: Nejlepší herci na světě, pokud to jde o tragédie, komedie a hry historické, pastorální, pastorálně komické, historicko-pastorální, tragicko-historické, tragicko-komicko-historicko-pastorální, hry krátkodlouhé i dlouhokrátké a dalekosáhle a všeobsáhle nepopsatelné. A zde už jsou.
1: Vítejte, páni. Vítejte všichni.
5: Dobrý den, výsosti.
6: Dobrý den, výsosti.
1: Rád tě vidím.
7: Výsosti.
1: Vítejte, drazí přátelé. Co takhle jednu pořádnou řeč? Tak ukažte, co umíte.
7: Jakou řeč, výsosti?
1: Počkej, snad si vzpomenu. Barbarský Pyrhus, jehož černá zbroj temná jako noc a jeho úmysl se krčí v břiše osudného koně a v hrůzném vzezření má vepsaný hrůzostrašný erb. Vstekem a ohněm rozpálen, pokryt začernalou krví, oči jak karbunkuly, ďábelský Pyrhus jde hledat krále Priama. Teď pokračuj.
3: Moc dobře jste to podal, výsosti, se správným akcentem a s citem.
7: A už ho vidí, jak marně udeřit chce na řeky. Prastarý meč mu vypovídá službu a vypadne mu z ruky. Pyrhus zlostně udeří na Priama, ve vzteku ho mine, ale už jenom svist ukrutného meče povalí na zem bezmocného starce. Pak Troja, jak by cítila tu ránu, v plamenech hroutí se a hrůzný třesk ohluší Pyrha. Meč, co Priamovi už málem srazil mléčně bílou hlavu, ve vzduchu visí jako přibitý a Pyrhus jako tyran na obraze bez vůle stojí zcela omráčen a neudělá nic. Před bouří často zmlknou nebesa. Oblaka strnou, vítr oněmí a celá šírá zaoblená zem stichne jak smrt, jen aby v zápětí nebesa rozťal burácivý hrom. Tak Pyrhus se zas vzburcuje a dokonává dílo strašné pomsty. Kladiva kyklopů tak nekovala Martovu zbroj, co přestát měla věky, jak Pyrhův krví ubrocený meč teď padá na Priama. Pryč s tebou, štěsteno, ty děvko. S něm bohů kéž by ti vzal všechnu moc. Ať louko tě si zláme tvoje kolo a jeho náboj skutálí se z nebe až někam do pekla.
3: Není to už dlouhé.
1: Pošlem to holiči i s vaším vousem. Prosím tě, mluv dál. Ten je tak ještě na odrhovačky a oplzlosti, jinak usne. Recituj dál ty verše o Hekubě.
7: Kdo viděl zachumlanou královnu?
1: Zachumlanou královnu?
3: Zachumlaná královna, to je dobré.
7: Jak bosky pobíhá a slzami chce uhasit ten požár. Na hlavě kus hadru, žádný diadém a kolem vyhublých, vytahaných beder deku v záchvatu děsu jen tak přehozenou. Kdo tohle viděl, jed měl na jazyku a proklínal tu zrádnou štěstěnu. Kdyby však sami bozy slyšeli, když Pyrhus zvráceně jí před očima, jejímu muži rozsekával údy, ten náhlý výkřik zlomeného srdce, pak, pokud lidský žal je může dojmout, bozy by žalem celý ustrnuli, planety pláčem smáčely by zem.
3: Co je to s ním? Celý zbled a v očích má slzy. Už dost, prosím vás, už dost.
1: To stačí. Brzo si poslechnu i zbytek. Dobře se o herce postarejte, pane. Hleďte si jich, slyšíte? Neboť v nich, jak v živých kronikách, se obtisk čas. Lepší mít špatný epitaf po smrti, než zaživa u nich špatnou pověst. Uveďte je rovnic.
3: Pojďte, pánové.
1: Teď jděte s ním, přátelé. Hrát budete zítra.
8: Ano, výsosti.
9: Děkujeme, výsosti.
4: Poslyš, příteli, umíš sehrát vraždu krále Gonzaga?
5: Ano, pane.
4: Zítra to zkusíme. Mohl bys v případě nutnosti nastudovat řeč tak 10-20 řádků, kterou bych sepsal a vložil do textu hry?
5: Ano, pane.
4: Výborně. Pro dnešek se s vámi loučím, milí přátelé. Vítejte v Elsinoru.

teď jsem sám. Já lump, já sketa, trapný ubožák. To volá do nebes. Ten herec tady představu pouhou, vymyšlený žal, se hraje tak, že obětuje duši a celý zbledne cizím utrpením. V očích má slzy, v obličeji děs, hlas zlomený a celou svoji bytost dá do služeb té smyšlence. A pro nic, pro Hekubu. Co je mu do Hekuby nebo jí do něj, že pro ní pláče? Co by dělal mít motiv jako já a důvod k žalu? Slzami zaplavil by jeviště. Úděsnou řečí rozťal lidem sluch. K šílenství dohnal viníky a zděsil nevinné. Nevědomé zmát a zrak i sluch by uvedl v ohromený úžas. Ale já, líný, otupělý lump, chodím jak ve snách, činu neschopen a ani slovem neumím se vzít za krále, jenž byl podle oloupen o korunu i o život. Zařídím to tak, že herci předvedou strýci vraždu mého otce. Budu ho sledovat a nespustím z něj oči. Jestli sebou jenom cukne, hned budu vědět, na čem jsem. Ten duch by mohl být ďábel, neboť ďábel ví, jak převtělit se třeba do anděla. Co když jen využil mé slabosti a smutku? Duchové to dělávají a chce mě zatratit. Budu mít důkaz a pořádný. Dám se hrát hru a tím svědomí krále pěkně polapím.

0: Rosenkranci, Guildensterne. Jak vás přijal?
1: Velice zdvořile.
2: Sám nikdy neřekl nic, ač na otázku nám odpověděl vždycky.
0: Na nějakou zábavu by se nedal nalákat?
1: Po cestě náhodou jsme dostihli nějaké herce. Řekli jsme mu o nich a tvářil se, že slyší rád tu zprávu. Už dorazili ke dvoru a myslím, že mají příkaz dneska večer hrát v princově přítomnosti.
2: Je to tak. A požádal mě, abych jeho jménem pozval též vaše veličenstva.
3: Rád přijdu. Velice mě těší, že o něco projevuje zájem. A podporujte ho v tom, pánové. Co nejvíc mějte ho k těm zábavám.
1: Budeme výsosti.
2: Budeme výsosti.
3: Vy jděte též, má paní. Tajně jsme dali poslat pro Hamleta, aby tu jakoby náhodou potkal Ofélii. My s jejím otcem pak z úkrytu chcem ho tajně pozorovat.
0: Ráda vás poslechnu. Kéž vaše krása, Ofélie, je šťastnou příčinou synova poblouznění. Doufám, že vaše ctnost způsobí, že zase najde rozum i sám sebe. Bylo by vám to ke cti oběma.
4: Já také doufám, madam.
2: Ty se tu procházej a my, můj pane, se skryjem. Vem si tuhle modlitební knížku, ať není nápadné, že jsi sama. Tak už to chodí. Děláme to všichni. Zbožná tvář a zbožný mrav jsou krycí barvou samotného ďábla.
3: Tak pravdivá jsou tahle jeho slova, že do svědomí švihla mě jak bič. Ani tvář děvky skrytá pod líčidly není tak odporná jako ten můj skutek, což klebí se pod šminkou krásných slov. O, jak mě tíží.
2: Už slyším jeho kroky. Skrýme se.
5: Být nebo nebýt? To je otázka. Je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány? A nebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy? Zemřít, spát, a je to spát a navždy ukončit úzkost a věčné útrapy a strázně, co údělem jsou těla, co si můžem přát víc, po čem toužit, zemřít, spát, spát. Možná snít? A právě v tom je zrada. Až stichne vřava pozemského bytí, ve spánku smrti můžeme mít sny? To proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, jíž se říká život. Neboť kdo vydržel by kopance a výsměch doby, aroganci mocných, průtahy soudů, znesvěcenou lásku, nadutost úřadů a ústrky, co slušnost věčně sklízí od lumpů, když pouhá dýka srovnala by účty a byl by klid? Kdo chtěl by nést to břímě, úpět a plahočit se životem, nemít strach z toho, co je za smrtí? Z neznámé krajiny, z níž poutníci se nevracejí. To nám láme vůli. Snášíme radši hrůzy, které známe, než abychom šli vstříc těm neznámým. Tak svědomí z nás dělá zbabělce a zdravá barva rozhodného činu se roznemůže s bledlou meditací. Záměry velké významem a vahou se odvracejí z vytčeného směru a neuzrají v čin. Už ticho, pst. Má krásná Ofélie, vzpomeňte si na mě ve svých modlitbách.
4: Jak jste se měl tu celou dobu výsosti?
5: Děkuji za optání, dobře. Dobře.
4: Dal jste mi kdysi dárky výsosti. Už dlouho je chci vrátit, prosím. Tady jsou.
5: Omyl, já jsem vám nic nedal.
4: Dal, vzácný princi, dal. A k tomu slova, jimž vdechl jste tak velkou, něžnou krásu, že dali dárkům nedozírnou cenu. Už oni měli, pro mne klesli v ceně. Laskavým slovem nejsou posvěcené. Vezměte si je zpět.
5: A co vy? Jste počestná?
4: Počestná, princi?
5: Jste krásná?
4: Jak to myslíte, princi?
5: Jestli jste počestná a krásná, pak ať vaše poctivost s krásou neobcuje.
4: Proč by krása neměla obcovat s poctivostí výsosti?
5: Protože při tom obcování krása přivede poctivost do bordelu. Ale poctivost krásu k poctivosti nepřivede nikdy. Kdysi to býval protimluv, dneska je to všeobecná pravda. Miloval jsem vás kdysi.
4: Říkal jste to a já vám věřila.
5: Ale neměla jste. Neboť když roubujete na lidskou náturu ctnost, nic z toho nevzejde. Nikdy jsem vás nemiloval.
4: Tím víc jste mě oklamal.
5: Jdi do kláštera. Nebo chceš rodit hříšníky? Já sám jsem poměrně počestný, ale můžu se obvinit z takových věcí, že by bývalo lepší, aby mě matka neporodila. Jsem velmi pyšný, pomstychtivý, ctižádostivý a stačí jen písknout? A hned se ve mně hlásí hříchů víc, než si umím představit, pomyslet či stihnu uskutečnit. Proč tvorové, jak já, se mají plazit mezi nebem a zemí? Jdi do kláštera. Kde máš tatínka?
4: Doma, výsosti.
5: Tak ho tam zamkni. Ať dělá blázna jen ve svém vlastním domě. Zbohem.
4: Dobrý bože, dej, ať se uzdraví.
5: Jdi do kláštera, jdi. Zbohem. A jestli se chceš mermomocí vdát, vdej se za hlupáka. Chytří muži vědí, jaké obludy z nás naděláte. Jdi do kláštera, rychle, jdi. Zbohem.
4: Jak vzácný duch tu pad. Zrak dvořana, řeč vzdělance, meč vojáka jsou pryč. Naděje národa a výkvět země, zrcadlo krásy, dokonalost formy, vzor vzorných mužů. A teď leží v troskách. Já ze všech nejvíc zubožená žena, blažená kdysi hudbou jeho slov.
3: Že láska, říkáte? Mně se to nezdá. A to, co říkal, znělo nesouvisle, leč šílené to není. Nosí v duši nějaký smutek. Až ho donosí, může se z toho vyklubat jen něco neblahého. A proto musí pryč. Je třeba jednat rozhodně a rychle. Odjede okamžitě do Anglie.
2: Dělejte, co uznáte sám za vhodné, můj pane. Však smím-li radit, ať ho královna hned pohře vyspovídá. Vyslechnu kvůli vám jejich rozhovor. Když z něj nic nedostane, ukliďte ho hned do Anglie anebo někam stranou. Jak uvážíte?
3: Tak to bychom měli. Když blázní princ, je na místě být bdělý.
5: Prosím vás, říkejte tu řeč, jak jsem vám ji přednesl. z lehounka a svižně, ať vám plyne z úst. Jen žádná velkohubá pompa, prosím vás. Herci si v ní občas libují. To by ty verše mohl rovnou vykřikovat obecní vyvolavač. A menší gesta neštípejte dříví. Vyjádřit vášeň strhující jako příval, vichr nebo smršť, to vyžaduje kázeň, která teprve dá slovům ústrojnost.
6: Spolehněte se, výsosti.
7: Ano, výsosti.
0: Spolehněte se.
5: Ale přehnaně krotcí taky nebuďte. Řiďte se ve všem uměřeností. Svá gesta přizpůsobte slovům a slova zase gestům. A úzkostlivě ve všem dbejte přirozenosti. Neboť vše, co takhle vybočuje z míry, odporuje smyslu herectví, jehož cílem odjakživa bylo a dodnes je nastavovat zrcadlo životu. Ukázat dobru jeho dobro, hříchu jeho hřích a každé době její pravou tvář. Jděte a připravte se. Tak co, pane? Přijde se král podívat na náš kousek?
8: I s královnou. A budou tu co nevidět.
5: Řekněte hercům, ať si pospíší.
8: S radostí, pane.
5: Hej, Horácio!
9: Tady jsem, výsosti. K vašim službám.
5: Tobě já věřím, milý Horácio, jak nikomu na světě.
9: Můj pane.
5: Ne, ne, já nemám proč ti lichotit. Co bych jen z toho měl, když živí tě a obléká jen tvoje dobrá mysl? Proč bychom chudým měli lichotit? Úlisné jazyky se lísají jen ke spupným a směšným hlupákům a podlézavost podle zisku měří. Od dob, kdy umím poznat, kdo je kdo, si moje duše vyvolila tebe. Neboť jsi muž, co poznal utrpení, leč trpělivě nedává to znát. A za dary i rány osudu je stejně vděčný. Ale dost už dlouhých řečí. Večer se bude před králem hrát hra a velmi připomene okolnosti otcovi smrti, o nichž jsem ti řekl. Až dojde na ten výjev, prosím tě, celou svou duši upni na krále a nespouštěj ho z očí. Nedá-li během té scény najevo svou vinu, pak duch, co jsme ho viděli, byl ďábel. A moje domněnka je černější než samo peklo. Pozorně ho sleduj. Já z něho taky oči nespustím. A společně pak posoudíme, co řekla jeho tvář.
9: Když během hry mi unikne jen jedno jeho hnutí, pak jeho krádež půjde na můj vrub.
5: Už přicházejí. Musím dělat blázna. Najdi si místo.

0: Jak pak žijete, náš drahý Hamlete?
1: Ze vzduchu, takže drahý nejsem. Pojídám vzduch nadívaný sliby. Kapouna byste jimi nenakrmil.
0: V téhle odpovědi se nevyznám, Hamlete. Taková slova z vašich úst mi unikají.
1: Vám unikají slova z mých úst? Kdo by to řekl? Říkáte, že jste kdysi hrál divadlo, pane, na univerzitě?
2: Ano, výsosti. A platil jsem za dobrého herce.
1: A koho jste hrál?
2: Julia Cezara. Brutus mě zabil na Kapitolu.
1: Brutální vražda od Bruta zabít na Kapitolu tak kapitálního blázna.
3: Pojď sem, milý Hamlete. Sedni si ke mně.
1: Ne, matinko. Přitahuje mě silnější magnet.
2: Oho, slyšel jste to, můj pane?
1: Smím si vám lehnout do klína, slečno?
4: Ne, princi.
1: A položit hlavu do klína vám smím?
4: Ano, princi.
1: Myslíte na něco necudného?
4: Nemyslím na nic, princi.
1: Děláte dobře. Když do klína si paní lehne panic, není na tom necudného pranic. Ale něco na tom je. To musíte nechat.
4: Co musím nechat, princi?
1: Ale nic.
4: Jste velmi zábavný, princi.
1: Kdo, já?
4: Ano, princi.
1: Šašek k vašim službám. Radujme se, veselme se, co nám taky zbývá, že? Podívejte na mou matku, jak vesele se tváří. A můj otec zemřel, ještě to nejsou 2 hodiny.
4: 2×2 měsíce to jsou, princi.
1: Tak dlouho? V tom případě pošlu smutek k čertu a obléknu se do kožichu. Pane bože, 2 měsíce je po smrti a ještě na něho nezapomněli. Pak je naděje, že velký muž může ve vzpomínkách lidí přežít svou smrt i o půl roku.
0: Kéž nikdo z vás tu nežehrá, až uctivě vám vyjevíme, o čem je ta naše hra.
1: Je to prolog nebo verše do prstínku?
4: Je to krátké, princi.

0: 30krát už Bůh slunce ve svém voze nad zemí mořem přejel po obloze. Úplňků 12 z hůry napažit, 30krát stříkl půjčený svůj svit, co naše srdce byla spojena posvátným poutem Boha jména.
1: Kéž slunce s lunou dalších 30 let nám světlem lásky posvěcují svět. Poslední dny však nejste ve své kůži, pobledlí tak, že dech se ve mně úží a já se o vás, pane, musím bát. Vás to však nesmí znepokojovat. Láska a strach jdou u žen ruku v ruce. Čím větší jsou, tím víc nám sevřou srdce. Víte, že láska mě k vám navždy pojí. Čím větší je, tím víc se o vás bojím.
0: Přišel čas, abych se už rozloučil. Vidíš, jak rychle ubývá mi sil. Ty ale, lásko, musíš tu žít dál. Ctěná a šťastná. A moc bych ti přál dobrého manžela.
1: Jak strašná slova, že mám vás zradit, já a vdát se znova? S manželem druhým nešťastná bych byla. Vždyť druhou svatbou vás bych zavraždila.
0: Věřím tvým slovům. Věrnost svatá je ti. Leč často měníme svá předsevzetí. Což úmysly snad smyslům neotročí. Nesejde z mysli, kdo nám sejde z očí. Úmysl zprvu neoblomný bývá. Počase spadne jako zralá slíva.
1: Ať zemřu hlady, do tmy propadnu se. Ať nemám klid a strádám v jednom kuse. Ať znám jen zmar, ať prokletá jsem žena. Tvář radosti, ať zbledne mi jak stěna. Ať nepokojně souží pořád znova, když provdám se, až ze mě bude vdova. Ať věčný nepokoj mi nedá spát. Když co by vdova, budu se chtít vdát.
2: A co když teď poruší ten slib?
0: Jak velká jsou tvá slova. Teď mě nech. Únava zmáhá všechny moje smysly. Snad oklamu den spánkem.
1: Klidně spi. Kéž mezi nás nic zlého nevstoupí.
3: Jak se vám ta hra líbí, madam?
4: Zdá se mi, že ta dáma toho slibuje až podezřele mnoho.
3: Ale své slovo dodrží, uvidíte.
5: Znáte děj té hry? Není v ní nic nepatřičného.
3: Kdepak? Všechno je to jenom jako. Otrava v tom je, ale jenom jako. Všechno, jak se patří.
5: Jak se to jmenuje?
3: Past na myši. Proč past, ptáte se? To je obrazně řečeno, víte? Ta hra zobrazuje jeden mord. Ve Vídni se to stalo. Vystupuje v ní kníže jménem Gonzago a jeho žena Baptista. Dost drsný kousek. Ale co na tom? Vašeho veličenstva a nás, kdo máme duše nevinné, nás se to netýká. Potrefená husa, ať si kejhá. Nás nikdo nepotrefil. Tak spust už vrahu, nech už těch grimas a začni. Krkavec krákorá okoralým hlasem.
6: Můj černý záměr spojence má v čase. Jed po ruce mám, nikdo nedívá se. Hrůzná směze z bylin natrhaných v noci, třikrát kletých hekatinou mocí. Kéž tvá zlá kouzla, strašlivá tvá síla, by zdravý život rázem ukončil.
3: Vraždí Gonzaga jedem na zahradě, aby si přisvojil jeho majetek i moc. Teď uvidíte, jak vrah si získá lásku Gonzagovy ženy.
7: Král vstává.
3: Co ho tak vyděsilo, slepá střelba?
7: Jak je vám, můj pane?
6: Přerušte hru!
8: Světlo! Dejte mi světlo! Pryč!
9: Horácio, příteli, všiml jsi. Slovo toho ducha má cenu zlata. Viděl jsi krále, když přišla řeč na jed? oka jsem z něho nespustil.
3: Rosenkranzi, Guildensterne, to jsou k nám hosti. Teď trochu hudby. Kde jsou flétnisté?
10: Dovolíte, abych vám řekl pár slov výsosti.
3: Vemte to třeba od Adama, pane.
10: Výsosti? Jeho veličenstvo král.
3: Aha, král. Co je s ním?
10: Uchýlil se do svých komnat a je mimořádně indisponován.
3: Vidím, že by.
10: Zlostí. Hnula se v něm žluč.
3: A co já s tím? Jděte za jeho lékařem, bude to moudřejší. Moje očistná kůra by mu nejspíš hnula žlučí ještě víc.
10: Královna, vaše paní matka je velmi rozrušena a posílá mě za vámi.
3: Buďte mi vítán.
10: Promiňte výsosti, ale tato zdvořilost není na místě. Dejte mi prosím rozumnou odpověď a já vám vyřídím, co vzkazuje vaše paní matka.
3: Já nemohu, pane.
10: Nemůžete co, výsosti?
3: Dát vám rozumnou odpověď. Nejsem příčetný. Ale každá odpověď, na kterou se zmůžu, je vám, vlastně paní matce, plně k dispozici. Takže už dost a k věci. Matka říká,
9: že... Říká, že vaše chování ji plní údivem a úžasem.
3: Úžasný syn, když vlastní matku dokáže plnit úžasem. Ale matka plněná úžasem bude mít nějakou přílohu, ne? Servírujte.
9: Máte za ní přijít do ložnice. Chce s vámi mluvit, než půjdete spát.
3: I kdyby byla 10krát naší matkou... Poslechneme ji. Chtěl jste ještě něco?
9: Měl jste mě kdysi rád, výsosti.
3: A mám doposud. Přísahám při těchhle prackách zlodějských.
9: Co je příčinou vaší rozhárané mysli, výsosti? Svěřte se, příteli. No tak, jinak se nezbavíte vlastního trápení a škodíte sám sobě.
3: Flétna je tady. Půjčte mi ji. Zahrajete mi na tu flétnu, Guildensterne.
10: To nemohu, výsosti.
3: Prosím vás o to.
10: Nemám ponětí, jak se na to hraje.
3: Je to snadné jako lhaní. Tady ty dírky ucpávejte palcem a prsty, tady do toho foukejte ústy a ono to začne vyluzovat líbeznou melodii. Tohle jsou ty otvory, vidíte?
10: Ale... Já jim neumím poručit, aby vyloudili harmonický tón. Chybí mi dovednost.
3: Tak vidíte, jak bezcennou věc ze mě děláte. Chcete na mě hrát? Tváříte se, že víte, jak na to. Tajemství mého srdce chcete ze mě vyrvat. Přeskoušet si mě chcete od nejnižších tónů až k těm nejvyšším. A v tomhle nástroji je hodně hudby, hodně krásných hlasů, ale vy je neumíte rozespívat. A to si k sakru myslíte, že hrát na mě je snazší? Ať už jsem pro vás jakýkoliv nástroj, rozladit mě můžete, ale nevyloudíte ze mě nic.
11: Královna si s vámi přeje okamžitě mluvit, výsosti.
3: Vidíte tamhle ten oblak? Připomíná velblouda, vidíte?
11: Na mou duši, úplný velbloud.
3: Spíš lasička, podle mě.
11: Exbet má jako lasička.
3: Nebo jako velryba?
11: Úplná velryba.
3: V tom případě půjdu za matkou. Brzo, brzičko. Kvůli ním blázním až na doraz. Kdo to má vydržet? Přijdu brzo.
11: Vyřídím to.
3: Nechte mě o samotě, přátelé.
9: Černočerná noc, čas čarodějnic. Hruby jsou do kořán a samo peklo morovým dechem otravuje svět. Teď horkou krev bych mohl pít a páchat skutky, že roztřás by se ten. Dost, půjdu k matce. Kéž nezradí mě srdce. Neronova duše kéž neovládne moji hruď. Budu k ní krutý, nesmím však být zvrhlý. slovy ji pobodám, však dýkou ne. V tomhle má řeč i duše budou lhát. Skřísnu ji, ať se kaje ze svých vin. Má slova ale nespečetí čin.

0: nelíbí se mi. A je nebezpečné nechat ho takhle šílet. Rosenkranzi Guildenstern, nepřipravte se. Příkaz vám ihned vystavím a on pojede pěkně s vámi do Anglie. Jsme jednou král a nemůžeme trpět nebezpečí, co každou hodinu nám hrozí z jeho kousku.
1: Nachystáme se.
0: Ten postrach se nám příliš vymkl z rukou. Je na čase ho spoutat.
1: Pospíšíme si.
2: Pospíšíme si.
0: Můj hřích je hnusný, zapáchá až k nebi. Nejstarší kletba na něm ulpívá, bratrovražda. Ne, nemohu se modlit. Ač touhu silnou mám i odhodlání. Má vina však je silnější než přání. A jako ten, kdo dvojí úkol má, bezradně váhám. Nevím, s čím dřív začít. A nepodnikám nic. K čemu je slitovnost, když nepohlédne tváří v tvář hříchu? K čemu modlitba? Buď odvrátí náš pád, a když už padnem, což nemá moc nás zbavit našich vin? Pohlednu vzhůru. Zločin jsem už spáchal. Však jaká modlitba mi pomůže? Odpusť mi hnusnou vraždu? Ne, to nelze. Vždyť pořád mám, co získal jsem tou vraždou. Královnu trůn a všechno, co jsem chtěl. Smím žádat o milost, však těžit z hříchu? V prodejných proudech prohnilého světa za zlato zločin promění se v právo a za úplatek zakoupit lze zákon. Tam nahoře to ale neplatí. Co teď, co zbývá? Pokání. Mám zkusit, co zmůže? Co však zmůže pokání, když na pokání nezmůžu se já? Zoufalý stav. Mám v duši temno smrti. Čím víc se toužím vyprostit, tím víc se zaplétá. Pomozte, andělé. Poklekni, pícho. Ocelové srdce, buď poddajné, jak svaly nemluvňátka. Všechno se může v dobré obrátit.
1: Teď nadešla má chvíle, teď se modlí. A teď to udělám. Pošlu ho do nebe a sebe pomstím. To je třeba zvážit. Lotr mi otce zabije a já, jediný jeho syn, já toho Lotra, mám poslat do nebe. To není pomsta, ale odměna. Otce mi vzal, když sytost znal, ne půst. Hříchy v něm kvetly jako jarní kvítí. Já ho mám poslat na věčnost, zrovna když se hodlá kát a připraven je na tu dlouhou cestu. Ne. Zpět meči dočkej příhodnější chvíle. Až opilost ho zmůže nebo chtíč. Až bude říjet v krvesmilném loži. Klít při hazardních hrách. Či chystat čin, co ke spáse ho jistě nepřivede. A pak ho sraz. Ať patami si kope k nebi. A duše zčerná mu jak peklo. V němž jednou skončí. Jdu. Má matka po mně touží, což smrt ti oddálí, však život neprodlouží.
0: Slova jdou k nebi, myšlenky však ne. Což prázdné slovo k nebi dosáhne.
2: pořádně si ho poddejte, až přijde. Že jeho kousků právě bylo dost, že vaše milost nehodlá už hasit, co natropil si on. Už budu mlčet. A žádné servítky. Moc prosím.
3: Jen buďte bez starosti, Polonie.
4: Matko! Matko!
3: Rychle.
4: Matko!
3: Schovejte se. Už přichází.
5: Tak oč jde, matko?
3: Velmi si, Hamlete, urazil otce.
5: Velmi jste, matko, urazila otce?
3: Jalových řečí zanech, Hamlete.
5: Vy hříšných řečí, matko.
3: Co je to s tebou?
5: A co s vámi, matko?
3: Zapomněl jsi, kdo jsem?
5: To ne, to ne. Jste přece žena bratra svého muže. Královna jste a bohužel má matka.
3: Tak dobře. Ať to s tebou zkouší jiní.
5: Tady si sedněte a seďte, matko. Dokud vám nenastavím zrcadlo, v němž nahlédnete do nitra své duše.
3: Co mi chceš provést? Já se zabít nedám. Pomoc! Hej! Kde jste, kdo?
4: Co to děje? Pomoc! Pomoc!
5: Co, krysa? Chcípneš! Vsadím se, že chcípneš!
2: Zabil mě?
3: Co jsi to udělal? Můj bože.
5: Co já vím, je tam král?
3: Jak krvavý a zbrklý čin si spáchal.
5: Ubohý čmuchale a blázne. Zbohem. Já měl tě za lepšího. Máš, co jsi chtěl. Strkat nos do všeho je nebezpečné. Přestaňte lomit rukama, no tak! Klid! Chci vám zlomit srdce. Pakliže ovšem se zlomit ještě dá a zvyk je neobrnil tak, že nepronikne do něj už ani sebemenší cit.
3: Co jsem to udělala, že se o mě tak sprostě otíráš?
5: Na tenhle obrázek se podívejte. A tady na ten. Portréty dvou bratrů. Hleďte, ta ušlechtilá božská tvář. Zjev a tvar ve všem všudy božský. Jak každý bůh by vtiskl mu svou pečeť, aby dal světu muže, jak má být. To byl váš první manžel. A ten druhý? Rzivý klas je to. Zhoubnou snětí spálil zdravého bratra. Kam jste dala oči? Jaký ďábel vás napálil tou hrou na slepou bábu? Což stud se zapomněl už rdít.

0: posteli, v pelechu hříchu pářit se a tokat v tom hnusném chlívě.
1: Hamlete, už dost. Dýkami slov mě bodáš do uší. Dost, Hamlete.
0: A s padouchem a vrahem, lumpem, co není ani tisícinou vašeho dřívějšího manžela, král Neřest, zloděj království a vlády, z police ukrad vzácný diadem a šup s ním do kapsy.
1: Už dost.
0: Král Šaček, celý ve strakatém. Spaste mě. Vezměte mě pod svá křídla, nebeské stráže. Co chceš, vzácný zjeve?
1: Zbláznil se. On se zbláznil.
2: Nezapomínej. Tohle navštívení má nabrousit tvůj otupělý záměr. Tvou matku pohleď úžas jal a hrůza. Sklidni tu její rozdrásanou duši. Promluv na ni, Hamlete.
0: Co je vám, paní?
1: Co je tobě, že vytřeštěně zíráš do prázdna a povídáš si s pouhopouhým vzduchem? Nač se to díváš?
0: Na něj, jak bledě plane jeho zrak, ten zjev, ten úděl, kázat kamenům by mohl a naslouchali by mu. Nezíraj tak. Lítostným pohledem jen v lítost zvrátíš můj strohý úmysl. Můj čin pak ztratí účin i barvu. Z krve budou slzy.
1: Komu to říkáš?
0: Vy nevidíte nic?
1: Nic. Vůbec nic. A přece vidím všechno.
0: A nic jste neslyšela?
1: Nic. Jen nás dva.
0: Vidíte, tamhle už se krade pryč. Můj otec v šatech jako zaživa.
1: Je to jen pouhý výplod tvého mozku.
0: Šílená má slova nejsou. Přesvědčte se sama. Řeknu vám rovnou, co jsem řekl. A přesně, šílenec by to nesvedl. Probůh, matko, mastičkou ze lži hojíte si duši? Ne moje šílenství, váš hřích tu mluví. Pod vrstvou hnoje nechtějte skrýt plevel, tím víc se rozbují. Odpusťte, že kážu. Však v naší zbytnilé a tlusté době ctnost sama musí omlouvat se hříchu, doprošovat se, aby mohla sloužit.
1: Roztěl jsi mi srdce bedví, Hamlete.
0: Tak zahoďte tu horší polovinu. S tou lepší žijte poctivější život. Dobrou noc. Ale nechoďte spát k strýci. Když ctnost vám schází, předstírejte ji. Zdržte se dnes a příští odříkání už bude snazší. Teď už dobrou noc. Dřív vyproste si boží požehnání, pak pro vaše si přijdu já. Ten mrtvý je mi moc líto. Uklidím ho a jeho smrt si řádně zodpovím. Ještě jednou dobrou noc. Jen dobro chci. A musím krutě vraždit. Začátek špatný, horší konec má vždy.
1: Co mám dělat?
0: Musím jet do Anglie. Víte to?
1: Já zapomněla. Dohodli se o tom.
0: Ten chlap mě prožene i po smrti. Musím to střevo někam odtáhnout. Dobrou noc, matko. Vida.

0: tajný rada. Jak stich a zvážnil, o čem náhle hloubá. Když žil, tak byl jen užvaněný trouba.
1: Tak pojďte, pane, všechno má svůj konec.
0: Dobrou noc.

0: Pro vzdychání a vzliky mají důvod. Musíte nám jej řádně vysvětlit. Kde je váš syn?
1: Kdybyste věděl, co mě potkalo, můj pane.
0: Co je? Jak je Hamletovi?
1: Běsní jak moře, když soutěží s vichrem, kdo z nich má větší moc. A jak je v ráži, uslyší, jak se za závěsem něco hne, vytáhne rapír, krysa, vykřikne a naslepo a v pomatení smyslů zabije starého dobrého muže.
0: Strašný čin. Být tam já jsem po smrti. To jeho řádění je nebezpečné. Ohrožuje vás, mě a vůbec všechny. Jak zodpovím si tenhle hrůzný čin, budou mě vinit. Měl jsem prozíravě v ústraní držet toho šílence a nespouštět ho z očí. Co dělá teď?
1: Odklízí mrtvé tělo Polonia. Jeho šílenství má světlé chvilky, jak hlušina, v níž občas probleskne Ryzíkov. Zaplakal nad tím, co spáchal.
0: Dřív, než se slunce z rána dotkne hor, pošlem ho lodí pryč. Náš majestát a pak musí omluvit ten hrůzný čin a vyrovnat se s tím. Hej, Guildensterne!
2: Tady jsem, můj králi.
3: Tady jsem, můj králi.
0: Už zas vás potřebuji, přátelé. Šílený Hamlet zabil Polonia a tělo odtáhl z ložnice své matky. Najděte ho a buďte na něj vlídní. Mrtvolu složte v kapli, pospěšte si. Gertrude, dojdem. Svým moudrým přátelům teď sdělíme, co máme v úmyslu. Jak tenhle unáhlený čin nás kruší. Úžas a děs sváří se nám v duši. Rosenkranzi, Guildensterne, tak co?
3: Nechce nám říct, kam dal tu mrtvolu veličenstvo.
0: A kde je teď princ Hamlet?
3: Hlídá ho stráž a čeká na váš rozkaz.
0: Přiveďte ho.
3: Hej, Guildensterne, přiveď jeho výsost.
0: Tak kde je Polonius, Hamlete?
4: Na večeři.
0: Na večeři? Kde?
4: Ne, že by jedl, spíš je pojídán. Právě se jím zaobírá jistý sněm zvídavých a pletichářských červů. Pokud jde o stravování, je vám takový červ vládce všeho míra. Jiné tvory krmíme, abychom nakrmili sebe. Ovšem sebe krmíme, abychom nakrmili červy. Tlustý král, hubený žebrák, všechno jedno. Dva chody, pravda, ale u jednoho stolu. Tak už to chodí.
0: Bohužel.
4: Člověk může chytit rybu na červa, který snědl krále, a sníst rybu, která snědla toho červa.
0: Co tím myslíte?
4: Nic. Jen chci předvést, jak král může poctít státní návštěvou i střebo žebráka.
0: Kde je Polonius?
4: V nebi. Pošlete tam někoho, ať se po něm podívá.
0: Jděte ho hledat honem!
4: Však on vám neuteče.
0: Váš skutek, Hamlete, i bezpečnost, která mi leží na srdci tak těžce, jak tíží mě váš čin, si žádají, abyste rychle odjel. Připravte se. Vítr je příznivý a loď už čeká i s doprovodem. Vše je nachystáno na cestu do Anglie.
4: Do Anglie?
0: Ano, Hamlete.
4: Skvěle, takže do Anglie. S Bohem, drahá matko.
0: Váš milující otec, Hamlete.
4: Matka. Otec a matka jsou manžel a manželka. Manžel a manželka jsou jedno tělo. Takže s Bohem, matko. A teď do Anglie!
0: Rosenkranzi, Guildensterne, buďte mu v patách, na palubu s ním a hned. Dnes večer musí zmizet. Jděte! Vše potřebné je hotovo a spečetěno. Prosím vás, pospěšte si. Jestliže král Anglie si cení naší přízně a naše moc mu k tomu dává důvod, Vždyť zarudlé a pořád čerstvé jizvy po dánských mečích budí strach a úctu. Pak nepřijme snad chladně naše žádost, výslovně vyjádřenou v našich listech, aby byl Hamlet bez prodlení sťat. Učiň tak, králi Anglie, a věz, že vyléčíš tím horečku mé krve. Dokud se nedozvím, že se to stalo, nepoznám štěstí. Vše, co mám, je málo.

0: je ta krásná dánská královna.
1: Jak je ti, Ofélie?
0: Jak poznala bych, povíš mi, tu pravou lásku svou. Má čapku s mušlí v ruce hůl, sandály na nohou.
1: Co to má znamenat, holčičko moje?
2: Myslíte? Tak si poslechněte tohle.
3: Umřel nám, paní, umřel nám.

0: Kámen leží.
1: Pro boha, Ofelie.
2: Prosím vás, poslouchejte.
0: Rubáš má jako padlý sníh.
1: Pohleďte, pane.
0: Do hrobu kvítek pad, kdo slzami ho vykropil, kdo ho má tolik rád.
3: Jak je vám, krásná slečno?
0: Dobře, zaplať pámbu, dobře. Zítra je svatý Valentín a brzo musím vstát, aby mě zahlédl u okna a měl mě navždy rád. Z postele vstal, šaty si vzal a přivedl si ji z rána.
1: Of.
0: Jak pana šla, když odešla, tak nebyla už pana.
3: Ale krásná Ofelie, to snad...
2: Krásná, nekrásná, skoncuju to ve vší slušnosti.
0: Ach, běda bože, pomoz mi, ten prevít hamba fuj, vzal si, co chtěl, a potom šel a říkal, že je můj. Co dal mě slibů svatebních, jen abych se mu dala, vzal si, co chtěl, a potom šel a já s ním husa spala.
3: Jak dlouho už takhle vyvádí?
2: Všechno se zase v dobré obrátí, musíme přece býti trpělivý.
0: Ale chce se mi plakat, když si představím, jak ho ukládají do studené země. Brr! Bratr se to dozví.
1: Ofelie.
0: Děkuji vám za vaše vzácné rady. Teď kočár, prosím. Dobrou noc, mé milé dámy. Dobrou noc, dámy. Dobrou noc. Dobrou noc.
3: Jed zármutku jí mysl rozvrátil. Smrt otce za to může. Neštěstí nechodí samo Gertrudo, leč v houfech. Nejdřív jí otce zabili, teď Hamlet musí pryč. Postaral se o to sám svým hrůzným činem. V hlavách lidí je zmatek. A o Poloniově smrti se vedou divné, nebezpečné řeči. Tajně ho pohřbít bylo pošetilé.
4: Kde je král? Vrať mi, otce králi. Vrať mi ho, lotře!
1: Klid, klid, Laerte.
4: Mít v sobě jenom kapku klidné krve, jsem bastard, otec paroháč, a matce tím vpálím na nevinné čisté čelo cej děvky.
3: Gertrudo, pusť ho. Tak mluv už, člověče.
4: Kde je můj otec?
3: Mrtvý.
1: Král ho však nezabil.
3: Jen ho nech, ať se vyptává, nač chce.
4: Jak se to stalo? Já se nedám podvést. Za každou cenu pomstím svého otce.
3: Kdo ti v tom zabrání?
4: Mně? Nikdo na světě, to přísahám. Své malé prostředky tak využiji, že i s tím málem vystačí máš dost.
3: Dobrá, chceš vědět, kdo ti zabil otce? Znamená to, že pomstu pozná každý. Přítel i nepřítel. Kdo ublížil, i ten, kdo ne.
4: Jen ten, kdo ublížil.
3: Chceš tedy vědět, kdo to je?
0: Prosím vás, puste mě! Puste mě!
4: Pustte jí!
0: Prosím vás!
4: Co je? Co znamená ten rozruch? Kéž horečka mi rozum sežehne a slané slzy vypálí mé oči. Tvé šílenství mi někdo zaplatí, až misky vach mi budou přát. Ty růže májová, sestřičko má milovaná, což dívčí rozum hyne stejně snadno, jak život starce. Láska zjemňuje a nejlepší část zušlechtěné duše posílá za tím, koho miluje.

0: Buď s Bohem, holoubku.
1: Být při smyslech a chtít mě přesvědčit. Víc bys mě k pomstě pohnout nemohla.
0: Zpívej si se mnou. Tra la la la la la la. Nádherný refren, že? Falešný správce, to je ale rána. Unesl, prosím, dceru svého pána.
1: V tom nesmyslu se skrývá smysl.
0: Tady máš rozmarinku. Na. Na památku. Na. Mysli na mě, lásko. A tady violku. To, abys na mě nezapomněl.
1: V tom šílenství je vzkaz. Mysli na mě a nezapomeň.
0: A tobě dám fenikl a orlíček, na? A tobě routu, na?
1: Ne.
0: Já si vezmu taky. Můžeme jí říkat bylina lítosti. Ale ty nenos z lítosti, ty ne. A tady je sedmikráska. Ta sedmikráska lásky. Dala bych ti fialky, ale jak umřel otec, všecky zvadly. Všecky. Prý měl lehkou smrt. Můj krásný Robin, láska moje.
1: Zármutek, žal a trýzeň, peklo samo. Dokáže v půvab proměnit a v krásu.

0: a vás a všechny křesťanské duše. Buďte s Bohem.
1: Viděli jste to? Bože, viděli?
2: Sdílím tvé hoře, Laerte. A prosím, vyslyš mě. Vyhledej své přátele, ať je to kdokoliv, a poslechni a posuď všechno, co ti o mě řeknou. Jestli ti řeknou, že jsem vinen, byť jenom nepřímo, dám království, život i korunu a vše, co mám. A ty s tím naložíš, jak budeš chtít. Nejsem-li vinen, podřídíš se nám. A my pak s tebou budem usilovat, aby tvá duše došla k lidu.
1: Způsob, jak umřel. Utajený pohřeb, bez všech poct, žádný pomník, žádná deska či důstojný a náležitý obřad. To všechno volá přímo do nebe a já se musím ptát.
2: Tak je to správné. Spravedlivý trest padne, komu padne. Pojď se mnou, prosím.

0: Tak, Horácio, pamatuješ si, co jsem ti zatím řekl?
1: Jak by ne, Výsosti.
0: V duši mi háral divný nepokoj a já jsem nemohl spát. Zmítal jsem sebou, jak vzbouřenec v řetězech. Najednou, a tím to chválím náhlá vnuknutí, neuvážené činy poslouží nám někdy líp, než krásné záměry, když se lžou. Vyšší moc nám řídí osud, jakkoliv my se snažíme jej spackat.
1: Svatá pravda, Výsosti.
0: Vezmu si župan, vyjdu z kajuty a tápavě své strážce hledám ve tmě. Nahmátnu dopisy a honem zpátky. Strach přemůže mé dobré vychování. Rozlomím pečeť královského listu a čtu v něm velké svinstvo, Horácio. Výslovný rozkaz, řádně zdůvodněný ohledy na prospěch Anglie i Dánska i na hrůzy, co číhají prý ve mně, aby mi ihned po přečtení listu, broušením sekery se nezdržovat, usekli hlavu.
1: Je to vůbec možné?
0: Sám si to přečti, až budeš mít čas. Když jsem padl do sítí těch darebáků, neměl jsem možnost připravit si prolog k té jejich hnusné hře. Tak jsem si sedl a jejich list jsem krasopisně přepsal. Chceš vědět, co jsem napsal?
1: Ano, pane.
0: Dánský král žádá velmi naléhavě vazala svého anglického krále. Má-li jak palma kvést dál jejich láska a věnec z klasů splétat věčný mír? Nemá-li válka přetnout přátelství? Má-li a nemá-li se dlouze linou, aby pak z listu zkrátka vyplynulo, že ti dva, co ho nesou, okamžitě bez průtahů a taky bez zpovědi, musejí zemřít.
1: A kde jste vzal pečeť?
0: I v tom mi nebe přišlo na pomoc. U sebe měl jsem pečeť svého otce, co stejná je jak státní pečeť Dánska. Složil jsem list, jak složen byl ten první. Podepsal, spečetil a vrátil zpět. Takže ten podvrh nikdo nepoznal.
1: Takže ti dva teď plují vstříc své smrti.
0: Doplatí jenom na svou horlivost. Kvůli nim nemám špatné svědomí. Strkali pořád nos, kam neměli. Když nýmandi se pletou mezi meče dvou mocných soků, je to nebezpečné.

0: Tvé svědomí teď musí spečetit mou nevinu a mít mě za přítele. Když teď si vyslechl a s pochopením, že ten, kdo zabil tvého pana otce, o život usiloval mě, milý Laerte. Tak co mi neseš?
1: Dopisy, můj pane, pro vás a pro královnu od Hamleta.
0: Od Hamleta? A kdo je doručil?
1: Prý námořníci, já je neviděl.
0: Laerte, přečtu si je. Na vědomost dávám vaší velkomožnosti, že se nacházím zcela bez prostředků ve vašem království. Zítra si dovolím požádat o dovolení, abych směl osobně navštívit vaši královskou osobu. Podal vám zprávu o mém neočekávaném a nadočekávání podivném návratu. Hamlet, co to má znamenat? Jsou zpátky všichni?
2: Rukopis poznáváte?
0: Psal to Hamlet. Bez prostředků. A v doušce píše bez doprovodu. Vyznáte se v tom?
2: Jsem zmaten výsosti. Ale ať přijde. Mé skormoucené srdce pookřeje. Až do chřtánu mu budu moci vrazit. To ty jsi to udělal.
0: Když je to tak, jakože je, jak by to bylo jinak. Uděláš, co ti řeknu?
2: Udělám. Nechtějte ale, abych hledal smír.
0: Leda sám se sebou. Vím, jak to navléct, abych ho přiměl přijmout jistou výzvu, která ho jistě vrhne do záhuby a na nikoho nepadne stín viny. I jeho matce se to bude jevit jak nehoda, nic víc.
2: Rád udělám, co řeknete. Zvlášť, když mi umožníte být nástrojem té pomsty.
0: V šermířském umění prý nemáš soka. A zvláště s rapírem to umíš tak, že by to byla krásná podívaná, kdyby prý někdo s tebou změřil síly. Hamlet tak žárlil na ten chvalospěv, že jako jed ho ochromila touha, aby se svrátil a hned se s ním utkal. A z toho plyne...
2: Z toho plyne co?
0: Miloval svého otce, Laerte. Nebo si jenom nalíčený smutek, tvář bez srdce?
2: Proč tahle otázka?
0: Jak dokážeš, ne slovy, ale činem, že s pravým synem?
2: Podřežu ho v kostele.
0: Vraha by neměl chránit ani chrám. Vždyť pomsta nezná hranic. Co však to udělat takhle? Svedem vás dohromady, uzavřem sásky a on, že nedbalý, je šlechetný a důvěřivý, neprohlédne zbraně a ty si šikovně a snadno zvolíš neotupený meč a zrádnou ranou pak pomstíš svého otce.
2: Udělám to a meč si navíc potřu prudkým jedem.
0: To ještě promyslíme. Zvaž čas a způsob, jak to nejlíp provést. Než aby nevyšla ta naše lest a špatný výkon prozradil náš záměr, radši to neskoušet. Musíme proto mít něco v záloze, kdyby náš plán se zvrátil proti nám. Co třeba tohle? Uzavřem sásku na tvou udatnost a mám to. Až se oba uřítíte, hleď proto přitvrdit své výpady, bude chtít pít a já mu pro ten případ připravím pohár, kdyby náhodou unikl tvému smrtelnému jedu ten můj oskolí. Co se děje, drahá?
3: Neštěstí nikdy samo nechodí. Tvá sestra Laerte se utopila.
2: Utopila? Kde?
3: Tam, kde se nad potokem sklání vrba a zrcadlí v něm stříbro šedé listy. Přišla tam svěnci zvláště spletenými z hvozdíků, chudobek a vstavače a vplétala je do vrbových větví. Jedna se pod ní zlomila a ona i svěnci spadla do plačící vody. Šat se jí doširoka rozestřel a nadnášel ji jako vodní výlu. Zatímco ona broukala si písně, jako by nevnímala, co jí hrozí, či jak by byla ve svém rodném živlu. Zakrátko ale šaty stěžkly vodou a stáhly chudince tu píseň zertů do zabahněné smrti.
2: A ona utonula.
3: A ona utonula.
2: Vody máš dost. Ubohá Ofélie. A já k ní nechci přidávat svůj pláč. Příroda je však silnější než já. A ať se stydím, slzy musí ven. Ať sebou vezmou všechno, co mám z ženy. S Bohem, můj pane. Nosím v sobě slova, co vyšlehnout bych chtěla plamenem. Však tahle bláhovost je hasí.
0: Pojďme, Gertrudo. Dalo mi práci sklidnit jeho zlobu. A teď mám strach, že rozhoří se znovu. Pojď honem za ním.

0: Copak si zaslouží křesťanský pohřeb, když se svévolně pokusila o spasení?
1: Ale to víš, že jo. Takže klidně kopej dál. Vyhledávač mrtvolí vyhledal a shledal, že pohřeb má mít křesťanský.
0: Jak tomu mám rozumět? Utopila se v sebeobraně, nebo co?
1: Úředně potvrzený je to.
0: Muselo to být v sebeútoku. Na to dám krk. Věc se má totiž následovně. Když se jednou utopím vědomně, je to vědomí konání. A každý konání má tři části. Nejdřív něco konám, pak to dělám a nakonec vždycky provedu. Takže ona se utopila vědomně.
1: No jo, jenže milej sousede.
0: Nech mě domluvit. Tady je voda. Máš to? A tady je člověk. Máš to? A když ten člověk k té vodě jde a potom dojde, i kdyby sám nechtěl, máš to?
1: Jo.
0: Když ovšem naopak ta voda dojde k němu a utopí ho, no pak se ten člověk neutopí, i kdyby chtěl, protože ho utopí ta voda. Kdo si sám nepřivodí smrt, ten si život neskracuje.
1: No, tak pravý zákon.
0: To si píš, že pravý. Zákon na úřední vyhledávání mrtvol. Jo, v mládí se to milovalo a čas mi pěkně utíkal a všechno mi bylo málo a co jsem chtěl, to jsem si vzal.
2: Co pak ten chlap nemá kouska citu? Kope hrob a přitom si zpívá.
3: To dělá zvyk. Už mu to ani nepřijde.
0: Jo, stáří, stáří, všecko zmaří. Pařátem si nás poddá. A úsměv, co nám zářil v tváři, už dávno vzala voda a hopla.
2: Ta lebka kdysi měla jazyk a uměla zpívat. Třeba patřila nějakému vysoce postavenému pleticháři, který chtěl z moci úřední vodit za nos samotného boha. A teď je v rukách tady toho osla. Že je to možné?
3: Je, výsosti.
2: A nebo patřila nějakému dvořanovi a v jednom kuse mlela dobré jitro, vaše veličenstvo. A jak se vy nacházíte, vaše veličenstvo?
0: No, ty kus rejčem dejte mě. Nahat, bílej rubáš není. Vykopu díru do země. To bude poležení. Hopla.
2: Aha, tady máme další. Lebku advokáta, že by. Kam se poděly ty jeho kličky, smyčky, úhyby a fígle? Proč pak dovolí, aby ho tenhle hulvát mlátil po hlavě? Proč pak ho nežaluje pro ublížení na těle? Promluvím si s tím chlapíkem. Pro koho kopeš ten hrob?
0: Pro nikoho, pane.
2: Kdo je ten nikdo?
0: On to není ten, pane.
2: Tedy je to žena?
0: Ženská to taky není.
2: Tak koho budou pohřbívat?
0: Jednu mrtvolu, pane. Bejvala to ženská, dej Bůh pokoj její duši.
2: Ten chlap se vyzná. Každým slovem ho musíš chytit do kleští, jinak se ti vykroutí jak úhoř. Děláš hrobníka dlouho?
0: Každý den v roce, pane. A poprvý, když náš starý král Hamlet porazil Fortinbrase.
2: Takže jak dlouho?
0: No už bratru 30 let.
2: Jak dlouho musí člověk ležet v zemi, než schnije?
0: Když není schnilej dřív, než umře. Dneska vám je spousta mrtvol tak prolezlej syfilidou, že se vám rozsypou pod rukama. Vydrží vám takových 8-9 let. Tady je lebka, vidíte? Ta už je například v zemi celých 23 let.
2: Čí byla?
0: Ale takovýho jednoho prevíta bláznivýho. Králův šašek to byl.
2: Ukáž.
0: Jo, v mládí se to milovalo A čas mi pěkně utíkal.
2: Ubohý Joriku. Já ho znal, Horácio. Byl samý vtip a fantazii měl skvělou. Snad tisíckrát mě nosil na ramenou. Tady bývaly rty, které jsem tak často líbal. Kde jsou tvé pošklepky, tvé žertíky, tvé písničky? Kde je ten příval vtipu, po němž celý stůl řval smíchy? Přešel tě smích? Ani vlastní šklep tě nepobaví? Klesla ti čelist i nálada? Pst, tiše, pojďme stranou. Jde sem král, královna, celý dvůr. Koho to nesou? A bez obřadu. Takže je to někdo, kdo v zoufalství si sáhl na život. Určitě někdo z vyšší společnosti. Zůstaňme ve skrytu a dívejme se.

0: do země. Uložte ji. Ať z neposkvrněného těla jí vzejdou fialky. Má sestra bude anděl.
1: Ofelie.
2: Ať kvítí padá na kvítí. Buď s Bohem. Manželku Hamleta jsem v tobě viděla. Svatební lože jsem ti chtěla stlát. A teď ti kvítím, zasypávám hrob.
0: 10x trojmo, trojí prokletí, ať padne na toho, kdo způsobil, že jsi přišla o rozum. Ta hlína počká, dokud tě ještě jednou neobejmu.
3: Čí zármutek se tu tak roztahuje, co? Ptá se tě Hamlet. Dánský princ!
0: Čert vem tvou duši!
3: To není zrovna zbožné přání. Přestaň mě škrtit, jestli můžu prosit. Já nejsem popudlivý ani rváč. Však číhá ve mně jisté nebezpečí. Tak se měj na pozoru. Ty pracky princ!
4: Trhněte je rychle!
2: Hamlete!
4: Výsosti, jen klid, jen klid!
3: O tomhle se s ním pořád budu přít až do krve a posledního dechu.
2: O čem, můj synu?
3: Že jsem jí měl rád. 40 000 bratrů dohromady by nemohlo jí milovat jak já. Co pro ní uděláš?
5: Je blázen, Laerte.
2: Pro lásku boží? Nechte ho už být.
3: Řekneš mi k sakru, co chceš pro ní udělat? Chceš brečet? Rvát se? Držet půst? Pít ocet? A nebo snad chceš sežrat krokodýla? To umím taky. Fňukat si sem přišel. Předvést mi, jak se skáče do hrobu!
5: Jen blázní! Však za chvíli ho tenhle záchvat přejde. A on pak krotce jako holubička, když vysedává zlatá holoubátka, nám mlčky svěsí křídla.
3: Poslyšte. Tohle si od vás nezasloužím, pane. Měl jsem vás vždycky rád. Však nevadí. Ať Herkules si jak chce pouští děs, kočka si mňoukne, štěkat bude pes.
5: Prosím vás, Horáci, ohlídejte ho. Laerte, co jsme si včera dohodli, to taky uděláme a hned. Buď trpělivý. Ať tenhle hrob má nehynoucí pomník. Za chvíli Hamlet nebude už živý. Však do té doby buďme trpěliví.
6: Tuhle sázku prohrajete, výsosti.
3: Já si to nemyslím. Ale nevěřil bys, jak je mi těžko u srdce.
6: Jestli vám něco říká v mysli ne, poslechněte ten hlas. Řeknu jim, že se necítíte dobře.
3: Nepřipadá v úvahu, napřed tuchy nedám. I když spadne vrabec, je v tom zvláštní prozřetelnost. Stane-li se to teď, nestane se to příště. Nestane-li se to příště, stane se to teď. Nestane-li se to teď, stane se to příště. Být připraven, toť vše. Když žádný člověk neví, co na tomhle světě opouští, co na tom opustíme-li tenhle svět trochu dřív? Nechme toho.

0: Přijměte tuhle ruku, Hamlete.
1: Odpusťte, Laerte, ublížil jsem vám. Jste přece šlechtic, tak mi odpusťte. Všichni tu vědí, vy už jistě také, že velmi trpím rozvrácenou myslí. A když jsem zranil vaši čest či city, nešetrně ve vás vzbudil nelibost, bylo to, prohlašuji, šílenství. Ublížil Hamlet Laertovi? Nikdy. Když Hamlet odcizí se Hamletovi a ublíží v tom stavu Laertovi, pak přece Hamlet nečiní, co činí. A kdo to činí? Jeho šílenství. Popírám tímto přede všemi, pane, že jsem vám křivdil ve zlém úmyslu. Snad vaše šlechetnost mi odpustí.
2: Smířil jste můj cit, co nejvíc volal po pomstě. Pokud jde o čest, chci být zdrženlivý. Neusmířím se, dokud zkušení a moudří znalci cti mi nepotvrdí, že tenhle smír mi nepoškodí jméno. Však do té doby vás chci pokládat za přítele a tomu přátelství se v ničem nesprotivím.
1: Přijímám. V bratrské sázce budu se být rád.
0: Dejte jim zbraně, prosím. Sázku znáte, Hamlete?
1: Velmi dobře, veličenstvo. Ráčel jste vsadit na slabšího, pane.
0: Jen žádné strachy. Viděl jsem vás oba. Má pověst lepšího, což svědčí pro nás. Když Hamlet v prvním nebo druhém kole získá bod, a nebo když ztratí dva, však získá třetí, král připije na Hamletovu vytrvalost a do poháru vhodí větší perlu, než je ta, co už čtyřem dánským králům zdobila korunu. Týčí se sem. Ať bubny trubkám ohlásí tu zvěst, trubky zas kanonýrům na hradbách, kanony nebi, nebe celé zemi, že Hamletovi právě připil král. Začněte. Sudí, buďte ostražití.
1: Můžeme, pane?
2: Můžeme, výsosti.
3: Zázrak!
4: Ne!
3: Sudí!
4: Zásah, evidentní zásah.
3: Dobře. Můžeme.
0: Stop! Víno! Tahle perla, Hamlete, je vaše, na zdraví. Dejte mu ten pohár.
3: Až potom. Postavte to někam stranou. Můžeme! Další zásah!
0: Vyhraje Hamlet.
5: Tady máš šátek. Otři se, můj synu. Královna připíjí ti na úspěch.
3: Děkuji, matko.
0: Nepij, Gertrudo.
5: Promiňte, ale připiju mu, pane.
0: Z otráveného poháru je pozdě.
5: Otřu ti tvář. Pojď sem.
3: Matko, teď už ho bodnu, pane. Mé svědomí se tomu skoro vzpírá.
1: Tak do třetice, Laerte. Vy však se mnou jen laškujete. Kdy už se do toho opřete? Tak! A teď vážně.
3: Jak myslíte? Můžeme. A máš, co jsi chtěl.
1: Ještě není konec. Ztratil jste svou zbraň? Půjčím vám tedy svou.
0: Ne!
1: Zásah, Laerte!
0: Odtrhněte je od sebe! Jsou zběsilí!
1: A teď ještě jednou!
4: Oba dva krvácejí, výsosti!
1: Co je vám, matko? Postarejte se o královnu!
3: Jak je vám, Laerte? Lepený ptáček jsem, co chyce sám. Má vlastní lest mě právem zabila.
1: A královna?
0: Jen omdlela z té krve.
5: Ne. Víno. Hamlet. Můj Hamlet. To víno bylo otrávené, synu.
1: Tak sprostá vražda. Zamknout všechny vchody! Zákerná vražda!
3: Najděte mi vraha!
2: Před tebou stojí, Hamlete. Jsi zabit. Na světě není lék, co by ti pomohl. Za chvíli život z tebe vyprchá. Vražedný nástroj držíš v ruce sám. Ostrý a otrávený. Zákezná léčka se obrátila proti mně. Už nikdy nevstanu. Tvá matka byla otrávena. Už nemůžu. To král.
1: Ostrý a k tomu napuštěný jedem? Ať jed teď ukáže, co umí.
0: Zrada! Chraňte mě, přátelé, jsem jenom zraněn.
1: Zákeřný podlý krvesmilný vrahu. Vypí to, že tam leží perla. Pij a budeš ležet taky s mojí matkou. Kéž nebe samo dá ti rozřešení.
2: Jdu za tebou. Je po mně Horacio? Ubohá královno, buď s Bohem. A vám, kdo bledí, se tu třesete. Vám, němým divákům téhle hry, vám jen mít čas. Smrt je tráp a nesplouvá, když zatýká. Vám bych rád něco řekl. Odcházím, Horácio, ty však žij. Všem, kdo ji neznají, mluv pravdu o mně a mojí věci.
6: Tak s tím nepočítejte. Jsem duší Říman víc než dán a jed tu ještě zbývá.
1: Jen poraněná pověst Horácio tu po mně zbude, když nic nevypovíš. Máš-li mě, příteli, jen trochu rád, na chvíli odlož svoje věčné štěstí. S bolestí dýchej v tomhle sprostém světě a vypověz můj příběh. Proč ta děla?
6: To mladý Fortinbras se vrací z Polska a anglickým vyslancům vzdává čest salvou z děl.
1: Horacio, umírám. Ten hulvát jed už porazil mou duši. Čerstvých zpráv z Anglie se nedožiju. Králem však věštím bude Fortinbras. Já dávám mu svůj skomíravý hlas. Vyřiď mu to a sděl mu okolnosti, které mě k tomu... Už to nedopovím.
6: Šlechetné srdce puklo. Dobrou noc, můj milý princi. Chóry andělské, ať skonejší tvou mysl.
1: Jak hrůzný úlovek. Jsi pyšná smrti. Hostinu chystáš ve své věčné kopce, že s jednou ranou, jako na jatkách, srazila tolik knížat.
6: Dejte vystavit ta těla vysoko všem na odiv. A dovolte mi, abych směl všem říct, jak se to všechno stalo. Uslyšíte o smilných, krvavých a zvrhlých činech. O vraždách spáchaných jen omylem, či vynucených úskokem a lstí, o těch, kdo jiným jámu kopali a sami do ní spadli. O tom všem vám povím pravdu.
1: Vyslechnem vás hned a přizvem k tomu výkvět této země. Se smutkem v srdci přijímám své štěstí. Mám dávná práva v dánském království a chvíle velí chopit se jich teď. Čtyři kapitáni, ať
6: pozvednou Hamleta jak bojovníka. Královsky ved by si být králem on. Vojenské pocty vzdejte mu. Ať jemu na počest rozezní se hudba. Odneste mrtvé. Válečnému poli ten pohled sluší, zde však hrůzně bolí. Ať pálí salvy z děl.

Jedinečná raketa. Králův syn měl před svatbou i konaly se všeobecné radovánky. Čekal na svou nevěstu celý rok, než konečně přijela. Byla to ruská princezna a celou cestu z Finska ujela na saních tažených 6 soby. Saně měly podobu veliké zlaté labutě a princeznička ležela mezi křídly té labutě. Až na paty sahal dlouhý hermelínový plášť, na hlavě měla malinký čepeček ze stříbeného brokátu a byla bledá jako sněhový palác, v němž od malička žila. Tak byla bledá, že nad tím všichni lidé žasli, když projížděla ulicemi města. Je jako bílá růže, volali a zasypávali ji z balkónů kvítím. Princ na ní čekal u hradní brány, aby ji přivítal. Měl snivé fialkové oči a vlasy jako z ryzího zlata. Když princeznu uviděl, poklekl na jedno koleno a políbil jí ruku. Na obraze jste byla překrásná, zašeptal. Ale ve skutečnosti jste ještě krásnější než na obraze. A princeznička se zarděla. Prve byla jako bílá růže, řekl mladý panoš svému sousedovi, a teď je jako červená růže. A celý dvůr tím byl nadšen. V příštích 3 dnech, kde kdo pořád říkal bílá růže, červená růže, červená růže, bílá růže, a král nařídil, aby panošovi zdvojnásobili plat. Jež to vůbec žádný plat nedostával, nebylo mu to moc platné, ale pokládalo se to za náramnou poctu a okamžitě o tom přinesl zprávu dvorský zpravodaj. Po těch 3 dnech se slavila svatba. Byl to velkolepý obřad a nevěsta a ženich kráčeli ruku v ruce pod nebesy z purpurového aksamitu vyšívaného perličkami. Pak byl státní banket, který trval 5 hodin. Princ a princezna seděli v čele tabule ve slavnostní dvoraně a pili z jasného křišťálového poháru. Z toho poháru mohli pít jen ti, kdož se věrně milovali, neboť když se ho dotkli rty neupřímné, ihned zešedl, zakalil se a přestal zářit. Je zcela jasné, že se milují, prohlásil panoš, křišťálově jasné. A král mu podruhé zdvojnásobil plat. Jaká podsta, volali všichni dvořané. Po banketu měl být ples. Nevěsta a ženich měli spolu zatančit tanec růží a král slíbil, že zahraje na flétnu. Hrál velice špatně, ale nikdo se mu to nikdy neodvážil říci, když to byl král. Popravdě řečeno, znal jenom 2 písničky a jakživ nevěděl docela jistě, kterou z nich vlastně hraje. Ale ono to bylo jedno, protože ať dělal cokoliv, stejně kde kdo volal rozkošné, rozkošné. Posledním číslem programu byl veliký slavnostní ohňostroj, který měl být zahájen přesně o půlnoci. Princeznička jak těživa ohňostroj neviděla a proto král rozkázal, aby se královský pyrotechnik v den svatby obzvláště vyznamenal. Jak vlastně takový ohňostroj vypadá? Ptala se princezna jednou ráno prince, když se s ním procházela po terase. Jako polární záře, pravil král, který vždycky odpovídal na otázky položené někomu jinému, jenže ne tak umělé. Já ho mám dokonce radši než hvězdy, protože člověk vždycky ví, kdy se objeví. A překrásný je, jako když já hraju na flétnu. No, musíte ho prostě vidět. A tak na konci královské zahrady postavili ohromné lešení,
A jakmile královský pyrotechnik všechno náležitě připravil, dali se rakety spolu do řeči.

Ten svět je vážně nádherný, zvolala malá jiskřice. Jen se koukněte na ty žluté tulipány. Ani kdyby to byly skutečné prskavky, nemohly by být půvabnější. Já jsem tak ráda, že cestuju. Cestování úžasně povznáší mysl a odstraňuje všechny předsudky. Královská zahrada, to přece není svět, vyhloupá jiskřice, řekla statná římská svíce. Svět je nezměrný. Na to byste potřebovala 3 dny, abyste si ho pořádně prohlédla. Každé místo, které máte v lásce, znamená pro vás svět. Ozvalo se dumavé kateřinské kolo, které se kdysi v mládí zamilovalo do staré dřevěné bedničky a od té doby se honosilo svým zlomeným srdcem. Jenže teď už láska není v módě, zabili ji básníci. Tolik toho o ní napsali, že už

zásuvce a znala poslední dvorské novinky. Ale kateřinské kolo vrtělo hlavou. Romantika je mrtvá, romantika je mrtvá, romantika je mrtvá, bručelo. Patřilo k těm, co si myslí, že když se jedno a totéž znova a znova nesčíslněkrát opakuje, je to nakonec pravda. Najednou se ozvalo ostré, suché zakašlání a kdekdo se ohlédl. To zakašlala vysoká, domýšlivě se tvářící rachejtle, přivázaná ke konci dlouhé tyčky. Vždycky zakašlala, než pronesla nějaký výrok, aby na sebe upoutala pozornost. Ehem, ehem, udělala. A všechny rakety zbystřily sluch až na chuděru kateřinské kolo, které pořád ještě vrtělo hlavou a brumlalo: romantika je mrtvá. Volám vás k pořádku, volám vás k pořádku, vykřikovala jedna prskavka. Pletla se tak trochu do politiky, vždycky hrála významnou roli v místních volbách a tak uměla užívat patřičných parlamentních výrazů. Dočista mrtvá, zašeptalo ještě kateřinské kolo a usnulo. Jakmile nastalo naprosté ticho, rachejtle si odkašlala po třetí a spustila. Mluvila pomalu a zřetelně, jako kdyby diktovala své memoáry, a tomu, k němuž se obracela, se vždycky dívala přes rameno. Chovala se zkrátka náramně vybraně. Ten má ale štěstí, ten králův syn, pravila, že se žení zrovna v ten den, kdy já mám být vypálena. Líp mu to už vyjít nemohlo, ani kdyby se to tak bylo umluvilo napřed. Inu, princové mají vždycky štěstí. Božínku, řekla malá jiskřice, já myslela, že je to právě naopak, nás, že mají vypálit na počest prince. S vámi to tak asi je, odpověděla rachejtle. Určitě to tak s vámi je, o tom vlastně ani nepochybuju, ale se mnou je to jinak. Já jsem raketa zcela jedinečná a pocházím z jedinečných rodičů. Má máti byla nejslavnější kateřinské kolo své doby. Proslula tím, jak ladně tančila. Při svém velkolepém veřejném vystoupení se 19krát otočila kolem dokola, než zanikla, a při každém tom otočení rozhodila do vzduchu 7 růžových hvězd. Měla 3,5 stopy v průměru a byla z toho nejlepšího střelného prachu. Můj otec byl raketa jako já, a to francouzského původu. Vyletěl do takové výšky, že lidé dostali strach, že se k ním už nevrátí. Ale vrátil se, neboť to byl veliký dobrák a předvedl nesmírně skvělý sestup v pršce zlatého deště. Noviny psali o jeho výkonu velmi lichotivě. Dvorský zpravodaj ho dokonce nazval triumfem pyrotechnického umění. Pyrotechnického, chcete říct pyrotechnického, poznamenalo bengálské světlo. Já vím, že se říká pyrotechnické, vidělo jsem to napsané na své vlastní plechovce. No a já říkám pyrotechnické, odpověděla přísným tónem rachejtle, a bengalské světlo se cítilo tak zdeptáno, že hned začalo pouštět hrůzu na mladé jiskřice, aby ukázalo, že i tak je osobností značně důležitou. Říkám prostě, pokračovala rachejtle, říkám, co jsem to říkala? Mluvila jste o sobě, odvětila římská svíce. No ovšem. Já věděla, že jsem hovořila o něčem zajímavém, když jsem byla tak hrubě přerušena. A hrubost nesnáším. A vůbec každé špatné chování, neboť jsem nesmírně citlivá. Tak citlivý jako já není nikdo na celém světě. To vím docela jistě. Co je to citlivá osoba? Zeptala se prskavka římské svíce. Osoba, která má sama kuří oka a proto všem ostatním šlape na prsty, odpověděla tichým šepotem římská svíce
a prsk.

0: Kafka div nevyprskla smíchy. Čemu se smějete, prosím? Vyzvídala raketa. Já se přece nesměju. Směju se, protože jsem šťastná, odvětila prskavka. To je důvod velice sobecký, řekla hněvivě Rachejtle. Jakým právem jste šťastná? Měla byste myslet na druhé, totiž měla byste myslet na mě. Já na sebe myslím pořád a očekávám, že zrovna tak se budou chovat všichni ostatní. To je to, čemu se říká porozumění pro druhé. Krásná ctnost a já ji oplývám vysokou měrou. No dejme tomu například, že by se mi dnes večer něco stalo. Jaké by to bylo pro všechny neštěstí? Princ a princezna by už nikdy nebyli šťastní. Celé jejich manželství by bylo v troskách. A král? Ten by to prostě nepřežil. Na mou duši, když začnu přemýšlet o tom, jak důležité tu mám postavení, dojme mě to divné k slzám. Jestli chcete všem ostatním poskytnout nějaké potěšení, zavolala na ní římská svíce, tak byste se radši měla držet v suchu. No bodejť, přitakalo bengálské světlo už v lepší náladě, to dá kde komu rozum.
1: Kde komu? Rozhorlila se Rachejtle.
0: Vy zapomínáte, že já nejsem žádný kdekdo, že jsem osobnost neobyčejná, mimořádná.
1: Rozum může mít opravdu kdekdo, když nemá žádnou obrazotvornost.
0: A já obrazotvornost mám. Já nikdy nic nevidím tak, jak je to ve skutečnosti. Všechno vidím vždycky docela jinak. A k tomu, že se mám držet v suchu, tady zřejmě není nikdo, kdo by aspoň trošku dovedl ocenit vznětlivou povahu. Ale mně je to naštěstí jedno. Jediné, co našince udržuje při životě, je vědomí, že všichni ostatní jsou nesmírně méně cení. Tento pocit v sobě pěstuju odjakživa. Jenže nikdo z vás nemá ani kouska srdce. Vy se tu smějete a veselíte, jako kdyby se princ a princezna nebyli zrovna vzali.
1: No dovolte, zvolala malá ohnivá koule. Proč se neveselit? Vždyť je k tomu náramně radostná příležitost a až se vznesu do výše, povím o ní všecičko hvězdám. Uvidíte, jak budou mžikat, až jim budu popisovat tu hezkou nevěstu.
0: Ha, to je ale ordinérní názor na život, ušklíbla se Rachejtle. Ale to se dalo čekat, ve vás nic není, jste dutá, prázdná. Prosím vás, vždyť princ a princezna se třeba odstěhují do kraje, kde je hluboká řeka. A třeba budou mít jediného synáčka, chlapečka s plavými vlásky a fialovýma očima, jako má princ. A ten chlapeček si třeba jednoho dne vyjde na procházku s chůvou a ta chůva třeba usne pod velikánským černým bezem a ten chlapeček spadne do té hluboké řeky utopí se. Strašlivé neštěstí. Ubožáci, takhle ztratit jediného syna, to je vážně hrozné. Já se z toho už nikdy nevzpamatuju.
1: Ale vždyť oni svého jediného syna nestratili, řekla římská svíce. Vůbec žádné neštěstí je nepotkalo.
0: Já taky neřekla, že ho ztratili, odvětila Rachejtle. Řekla jsem, že by ho mohli ztratit. Kdyby už byli svého jediného syna ztratili, nemělo by smysl cokoliv k tomu dodávat. Toho, kdo brečí nad rozlitým mlékem, toho já nesnáším. Ale když si pomyslím, že by svého jediného syna ztratit mohli, jsem z toho celá pryč.
1: Kéž byste vážně byla celá pryč, křiklo bengálské světlo. Jste ta nejafektovanější osoba, jakou jsem kdy potkalo.
0: A vy jste ten největší nevychovanec, jakého jsem kdy potkala já, ocekla Rachejtle. A moje přátelství k princi nemůžete vůbec pochopit.
1: Ale vždyť ho ani neznáte, zabručila římská svíce. Nikdy jsem netvrdila, že ho znám, odpověděla Rachejtle. Kdybych ho znala, nejspíš bych vůbec nebyla jeho přítelkyní. Znát své přátele, to je velmi nebezpečné. Vážně byste se měla držet v suchu, řekla ohnivá koule. To je to nejdůležitější. To nejdůležitější pro vás, o tom nepochybuju, odvětila Rachejtle. Ale já si zaplakat můžu, když se mi zachce. A skutečně začala ronit opravdické slzy. A ty stékaly po její tyčce jako dešťové kapky a málem utopily dva malinké broučky, kteří si právě zamýšleli založit společnou domácnost a ohlíželi se po nějakém pěkném, suchém místečku. Ta musí být skutečně romantická, usoudilo kateřinské kolo. Vždyť ona pláče, i když není proč plakat. A zhluboka si povzdychlo a vzpomínalo na dřevěnou bedničku. Ale římská svíce a bengálské světlo se notně rozčilili a pořád zplna hrdla vykřikovali humbuk, humbuk. Byly nadmíru praktické a kdykoliv se jim něco nezamlouvalo, říkali, že je to humbuk. Pak, jako nádherný stříbrný štít, vyšel měsíc, rozzářily se hvězdy a z paláce zazněla hudba. Princ a princezna zahajovali tanec. Tančili tak krásně, že do oken nakukovali vysoké bílé lilie a sledovali je a veliké rudé máky pokyvovali hlavami do taktu. Pak tlouklo 10 hodin, pak 11 a pak 12 a při posledním úderu půlnoci vyšli všichni na terasu a král poslal pro královského pyrotechnika. Ať začne ohňostroj, pokynul král. A královský pyrotechnik se hluboce uklonil a odebral se na druhý konec zahrady. Šlo s ním 6 pomocníků a každý z nich nesl na konci dlouhé žerdě rozžatou pochodeň. Byla to v skutku velkolepá podívaná. Uí, uí, dělalo kateřinské kolo, jak se točilo do kolečka. Bum, bum, dělala římská svíce. Pak se nad celou zahradou roztančily jiskřice a bengálské světlo obarvilo všechno na rudo. S Bohem, vykřikla ohnivá koule, když se vznášela do výše a rozhazovala modré jiskřičky. Bing, bing, odpovídaly prskavky, které se náramně bavily. Všechny rakety měly ohromný úspěch až na tu jedinečnou Rachejtli. Ta tak provlhla pláčem, že ji vůbec nemohli vypálit. To nejlepší v ní byl střelný prach a ten byl tak promáčen slzami, že nebyl k ničemu. Veškeré její chudé příbuzenstvo, s nímž by byla jakživa nepromluvila leda s posměchem, vylétlo střelhbitě k obloze jako nádherné zlaté kvítí s ohnivými korunkami. Hurá, hurá, provolával dvůr a princeznička se radostně smála. Mně si patrně nechávají k nějaké zvlášť významné příležitosti, říkala si Rachejtle, jinak to nelze vysvětlit. A tvářila se nadutěji než jindy. Na zítří přišli dělníci všechno uklidit. To je zřejmě deputace, pomyslela si Rachejtle. Přijmu ji s patřičnou důstojností. A tak zvedla nos a přísně se zachmuřila, jako by přemýšlela o něčem velice důležitém. Ale dělníci jí vůbec nevěnovali pozornost. Až když už byli na odchodu, jeden z nich si jí povšiml. Hele, zavolal, tady zbyla nějaká zkažená raketa a hodil ji přes zeď do strouhy. Zkažená raketa? Zkažená raketa? Říkala si Rachejtle, když fičela vzduchem. Vyloučeno. vážená raketa, tak to ten člověk povídal. Skažená a vážená, to zní skoro stejně. A často je to dokonce totéž. A dopadla do bahna. Moc komfortní to tady není, poznamenala. Ale jsou to bez pochyby nějaké módní lázně. A poslali mě sem, abych si tu spravila zdraví. Však taky mám nervy pořádně otřesené a potřebuji klid. Potom k ní připlavala žabka s očkama jako blízkavé drahokamy a v zeleném kropenatém kabátku. A koukám, že k nám přišli hosti, řekla žába. Inu, není nad bahno. Dejte mi deštivé počasí a strouhu a hned je mi blaze. Co myslíte, bude odpoledne pršet? Moc bych si to přála, ale nebe je dočista modré a bez mráčků, škoda. Odchrchlala si Rachejtle. Je, vy máte líbezný hlásek, zvolala žába. Zní skoro jako kuňkání a kuňkání je samozřejmě ten nejmelodičtější zvuk na světě. Však večer uslyšíte náš zpěvácký spolek. Sedáváme ve starém kachním rybníce hned u statku a jak vyjde měsíc, tak spustíme. Lidi jsou z toho úplně pav, kdekdo je v posteli vzhůru a poslouchá. No vážně, zrovna včera jsem slyšela, jak statkářka říká své matce, že kvůli nám nemohla v noci ani oko zamhouřit. To jednoho potěší, když se doví, jak je populární. Udělala zlostně Rachejtle. Dopalovalo ji, že se nemůže dostat k slovu. Líbezný hlásek, vážně, pokračovala žába. Doufám, že k tomu kachnímu rybníku přijdete. Já se teď musím kouknout po svých dcerách. Mám 6 moc krásných dcerušek a hrozně se bojím, aby nepotkali štiku. To je úplný netvor a bez rozmýšlení by si je dala k snídani. Tak s Bohem, ujišťuji vás, že rozhovor s vámi mě udělal velikou radost. Rozhovor? No vy jste dobrá, vybuchla Rachejtle. Vždyť jste celou tu dobu mluvila jenom vy. To není žádný rozhovor. Někdo poslouchat musí, odpověděla žába, a já ráda odmluvím všechno sama. Ušetří to čas a aspoň se mnou nikdo nezačne hádat. Ale já se hádám ráda, řekla Rachejtle. To snad ne, pravila žába blahoskloně. Hádat se to je strašně vulgární. V dobré společnosti mají přece všichni stejné mínění. Tak ještě jednou s Bohem, tamhle už vidím dcerušky. A žabka odplavala. Jdete hrozně na nervy, volala za ní Rachejtle, a nemáte vůbec žádné vychování. Nesnáším osoby, co mluví ustavičně o sobě jako vy, když jeden chce taky mluvit o sobě jako já. Tomu říkám egoismus. A egoismus je vlastnost nanejvýš odporná a zvlášť odporná je povahám, jako jsem já. O mně je totiž všeobecně známo, že mám hluboké porozumění pro druhé. Ze mě byste si měla vzít příklad, lepší vzor byste ani nenašla. Když tedy máte takovou příležitost, měla byste ji honem využít, protože já se co nevidět vracím ke dvoru. Jsem u dvora úžasně oblíbena. Princ a princezna měli včera svatbu na moji počest. O takových věcech vy ovšem nemáte ani ponětí, protože jste nána zvenkova. To nemá smysl něco jí povídat. Promluvilo šídlo, které sedělo na vrcholku statného hnědého orobince. Vůbec žádný smysl to nemá, vždyť ona už je pryč. Inu, to je její škoda, ne moje, odpověděla Rachejtle. Nepřestanu k ní přece hovořit jenom proto, že mi nevěnuje pozornost. Sama se ráda poslouchám. To je jedno z mých největších potěšení. Často vedu sama se sebou dlouhé rozhovory a bývám tak duchaplná, že někdy nerozumím ani jedinému slovu z toho, co povídám. Tak to byste měla přednášet filozofii. Pravilo šídlo, rozepjalo půvabná, průsvitná křidélka a vzneslo se k obloze. Udělalo hloupost, že tu nezůstalo, řekla si Rachejtle. Taková příležitost zušlechtit si ducha se mu určitě hned tak nenaskytne. No, mně to může být jedno. Génius jako já dozajista dojde jednoho krásného dne uznání. A zapadla ještě trochu hlouběji do bána. Po chvíli k ní připlavala rozložitá bílá kachna. Měla žluté nohy s plovacími blanami a pro svou kolébavou chůzi byla pokládána za velikou krasavici.
2: Kvá, kvá, kvá,
1: řekla. Vy máte ale divnou figuru. Smím se zeptat, jestli jste se takhle už narodila, nebo jestli je to následek nějakého úrazu? Žijete zřejmě odjakživa na venkově, odpověděla Rachejtle, jinak byste musela vědět, kdo jsem. Ale já tu vaši nevědomost omlouvám. Čekat, že někdo jiný bude zrovna tak jedinečný jako já, to by ani nebylo fér. Budete se bez pochyby divit, ale já dovedu vylétnout až k obloze a sestoupit zpátky v pršce zlatého deště. To na mě nedělá valný dojem, řekla kachna. To přece nemůže nikomu prospět. Prosím, kdybyste dovedla orat pole jako vůl, nebo tahat káru jako kůň, nebo hlídat ovce jako ovčácký pes, to by pak něco znamenalo. Vidím, milý zlatý tvore, pravila Rachejtle velice pohrdavým tónem, že patříte k nižším vrstvám. Osoba mého stavu není nikdy užitečná. Máme jisté přednosti a to je víc než dost. Já sama nemám pražádný poměr k jakékoliv pracovitosti, zvláště ne k takové, jakou propagujete vy. Ba jsem odjakživa toho mínění, že těžká práce je prostě útočištěm těch, kdo nemají co dělat. Inu, řekla kachna, která byla velice mírumilovná a nikdy se s nikým nepřela, jeden má rád holky, druhý zase vdolky. Buď jak buď, doufám, že se tu usídlíte. Vy jste dobrá, ani nápad, zvolala Rachejtle. Jsem tu pouze jako host, jako vzácný host. A musím říct, že mi to tady připadá dost nudné. Není tu ani společnost, ani samota. Je to tu prostě takové předměstské. Nejspíš se vrátím ke dvoru. Vím totiž, že jsem předurčena k tomu, abych ve světě udělala senzaci. Já se taky kdysi zanášela myšlenkou vstoupit do veřejného života, pokyvovala hlavou kachna. Tolik věcí volá po nápravě. Předčasem jsem dokonce předsedala jisté schůzi a usnesli jsme se tam, že zatracujeme všecko, co se nám nelíbí. Ale moc velký účinek to asi nemělo. Teď žiju pro domácnost a starám se o rodinu. To já jsem pro veřejný život stvořen, pravila Rachejtle. A zrovna tak všichni moji příbuzní i ti nejnepatrnější. Kdekoliv vystoupíme, všude vzbudíme velkou pozornost. Já jsem vlastně ještě nevystoupila, ale až vystoupím, bude to velkolepá podívaná. A co se domácnosti týče, v té se rychle stárne a mysl se odvádí od cílů vznešenějších. Ach, vznešenější životní cíle, to je něco. Povzdychla si kachna, což mi připomíná, že mám hrozný hlad. A odplavala po proudu a říkala kvá, kvá, kvá. Vraťte se, ječela Rachejtle, já toho mám na srdci ještě spoustu. Ale kachna už ji neposlouchala. Ale vlastně jsem ráda, že je pryč, řekla si Rachejtle. Je to duch středostavovský. A zase zapadla hlouběji do bána. Zrovna začala dumat o osamělosti génia, když tu po břehu přiběhli dva kloučci v bílých halenkách a s kotlíkem a otýpkou chrastí. Tak tohle je jistě ta deputace, pomyslela si Rachejtle a dělala, co mohla, aby vypadala vznešeně. Hele, vykřikl jeden ten klouček, přeražená berla, jak se ta mohla dostat, asi z paláce. A vytáhl rachejtli ze strouhy. Přeražená berla, opakovala si rachejtle, vyloučeno, velevážená perla, tak to řekl. Velevážená perla z paláce, to je báječná poklona, vidí ve mně zřejmě ctihodnou dvorní dámu. Přihodíme ji na oheň, řekl druhý kluk, aspoň se to bude v kotlíku dřív vařit. Nakupili tedy z chrastí hraničku, rachejtli dali navrch a rozdělali oheň. To je báječné, zvolala raketa, vypálí mě za bílého dne, aby mě kdekdo viděl. Teď si kapánek zdřímneme, řekli kloučci, a až se probudíme, bude se to už v kotlíku vařit. A lehli si do trávy a zavřeli oči. Rachejtle byla značně provlhlá a tak trvalo hezky dlouho, než se rozpálila. Ale nakonec se přece jen vzněla. Teď vyletím, křičela a celá strnula a napřímila se. A vím, že vyletím až nad hvězdy, až nad měsíc, až nad slunce. Vyletím zkrátka tak vysoko, že... A vyletěla do vzduchu. Nádhera, křičela, takhle poletím věčně, to mám, panečku, úspěch. Ale nikdo ji neviděl. Pak měla najednou zvláštní pocit, jako by jí brnělo celé tělo. Teď vybuchnu, křičela, podpálím celý svět a nadělám tolik rámusu, že celý rok nebude nikdo mluvit o ničem jiném. A skutečně vybuchla. Pink, pink, pink. Udělal střelný prach. To bezesporu udělal. Ale nikdo to neslyšel, ani ti dva kloučci, protože tvrdě spali. Z rachejtle zbyla jenom ta tyčka a ta spadla na záda huse, která si vyšla podle strouhy na procházku. Pro pána krále, zvolala husa, tak oni už začnou pršet i hole, a vrhla se do vody. Já věděla, že vzbudím obrovskou senzaci. Vydechla rachejtle a bylo po ní.

0: Tak jsme se tuhle šli koupat ke Klobouku, byli jsme čtyři. Já, Bejval Antonín, Éda Kemling a Zilvar z Chudobince. Když jsme šli a bylo horko, tak se mezi nás připletl malý chlapec jménem Venda Štěpánků, že jako taky půjde s námi. My jsme byli neradi, protože je malý chlapec a kdyby se mu něco stalo, na kom to bude? Na nás. Pročež Bejval na něho křikl: jedeš? Já jsem taky na něho křikl: jedeš? A všichni jsme na něho křičeli: jedeš? Ale on nešel pryč a poráčel s námi. A porád říkal: já taky, já taky. Tak už jsme nic neříkali, ale mluvili jsme spolu. A bylo nás teda pět. Tak jsme se svlékli a hovada nás štípala, poněvadž u Klobouku je plno hovad. Nejlepší jest proti hovadímu štípnutí se namazat bahnem, ale my se stejně namažeme, aby jsme vypadali jako černoši. Bejval Antonín si udělal šmouhy, aby vypadal jako zebra, ale já jsem si namaloval vousy, aby jsem vypadal jako pan strážmistr Kordule, co vodí vandráky a loupežníky do basy. Všem se to líbilo a každý to dělal po mně a Venda Štěpánek to taky dělal po mně, ačkoliv nemá z toho ještě rozum. A váleli jsme se po louce, někteří mluvili, ale já jsem nemluvil a dívali jsem se, jak lidé kosí seno. Pak jsem viděl, jak z dálky přijížděl vlak a tak jsem si myslil, jestli pak přijeli cesťáci. Já jsem rád, když přijede cesták, protože on pak přijde k nám do krámu a tatínek se s ním hádá. On pokaždé říká: dejte mi pokoj, já nic nechci, zůstalo by mě to ležet, lidi nekupujou, jsou špatné časy. Pan cesták taky mluví, že jsou špatné časy a že to není nic platné. Tak se hádají hodnou chvilku a potom pan cesták vytáhne notes a zapíše si objednávku. Pak zastrčí notes, podá tatínkovi ruku a řekne: nejúctivější služebník, já se vám klaním. Mně se pan cesták velmi líbí, protože je vždycky celý nový, vousy má voňavé, vlasy taky voňavé a chodí si jako ve svátek. Když do krámu vstoupí maminka, tak pan cesták řekne: ruku líbám, milost paní je porád jak ta růžička. Maminka se směje, pohrozí mu prstem a praví: vy jeden. Proto mám vlak rád, že vozí cesťáky a také proto, že z něho jest rozhled do širé krajiny. Až budu velký, tak budu porád cestovat a budu mít kožený kufr. Pročeč jsem nyní velice hodný, a chodím sám a nejsou na mě stížnosti a všecko čtu, nejvíc krváky, abych byl vzdělaný. Já se vůbec neperu. A když se peru, tak jenom s rampepurdou, ale to jenom tak, my se přitom smějeme. Taktéž musím hlídat mančinku a nosím ji v peřince po pokoji zabalenou v peřince a zpívám ji. On jmenoval se Hardvard Bill, narodil se v Nevadě, ženu propil v Arizoně, zlato v Kanadě, což se jí velice líbí. Když mančinka v peřince usne, tak ji postavím do kouta a ona spí opřena o stěnu, a je hodná a já čtu v knížce. Naši jsou rádi, že se starám o sestřičku, jelikož maminka musí pomáhat tatínkovi v krámě odbejvat lidi. My máme koloniál a vedeme všecko. Kávu, cikorku, cukr, líh k pálení biče, kartáče, čaj i likéry všeho druhu, jakož i citrony, ba i čekuládu. Vším posloužíme. A chodí k nám moc lidí, taky z vesnic. Já jsem nejradši, když přijede před náš krám valník Bejvalů a přiveze zboží, které tatínek objednal z Prahy i ze zámořských osad. To jest pro mne velká sláva a plesání. Tu nejdřív vstoupí do kvelbu Jakub a praví: zdravíčko, tak by jsme byli tady. Načež pacholci složí bedny a když jí jsou hotovi, dostanou po skleničce kořauky, kterouž to vypijou a řeknou: pán Bůh naděl, a jdou pryč. I hned potom začnu bednu obskakovat a tatínka mořit, aby začal pakovat, a tatínek dělá drahoty a praví: Tomá, čas, dej mi pokoj, radši si vezmi knihu a uč se. Avšak já nepřestávám mořit, a když je tatínek umořený, tak popadne sekáček, kladívko a kleště a počíná otvírat bednu. On to dělá velice pomalu a přitom po mně po očku šilhá a já vím, že se mi směje, jelikož jsem celý netrpělivý. A já jsem netrpělivý proto, jelikož jsem žádostivý, jaké tam budou obrázky a jestli jich bude hodně. Jestli jsou v bedně obrázky, jakož i pohádky, to se pozná okamžitě. A jak se to pozná? Když je bedna celá špinavá a umouněná, tak v ní jistě není nic a já jdu od ní pryč, protože mne to nebaví. Ale když přijde bedna celá bílá a voní po syrovém dřevě, tak v ní jistě jsou i obrázky, i pohádky a taky plakát. Když tatínek odklopí víko, tak to zaskřípe a rupne, pod tím jest papír, pak dřevitá vlna a hned na vrchu plakát. Tatínek plakát rozdělá a na něm je vymalovaná krásná slečna, velice růžová a má modré oči a pije kávu, přičemž se neobyčejně veselé usmívá. A pod ní jest napsáno tiskacím písmem: Pověst letí kol a kolem, pijme jenom kávu se sokolem. A tatínek se podívá na plakát se zalíbením a pak praví: Mami, pojď sem. Maminka přijde, utře si ruce a taky se podívá a řekne ach. Pak přijde Kristýna z kuchyně, taky se podívá a řekne ach, neboť se jim to líbí. Ten plakát pak tatínek pověsí do okna, aby to všichni lidé viděli a chodili kupovat cikorku. Avšak potom přijde to hlavní, neboť pod plakátem jsou pohádky a jest jich habaděj. Ty pohádky potom čítám a je v nich o čarodějnicích, o brech i trpajzlících, o hodném králi a zlé princezně, co nechtěla pít kávu se sokolem, pročež byla zakletá do žáby, až byla vysvobozena princem, co by se po kávě se sokolem utloukl, a pročež je strašlivě silný a děsně udatný a pojme princeznu za manželku a oni pak pijí kávu se sokolem ve svornosti až do smrti.
1: Každý má nějakého koníčka. Mým koníčkem bylo schánět se po poutavých příhodách. Kde se jen dala tušit z rozhovoru nějaká zajímavost, už jsem vytahoval z kapsy zápisník a tušku. A tak vznikla sbírka příběhů, z nichž některé vám teď chci vypravovat. Jsou ze všech koutů světa a skutečně se staly. Ten dnešní je o Kamelotovi, o pouličním prodavači novin. Roy je pouličním prodavačem novin. Každé ráno vybíhá z administrace newyorského deníku Herald a s náručí čerstvých výtisků běží ke křižovatce. Haló, inspektore, volává zdaleka na strážníka Ouharu. Nazdar, šéfe, odpovídá Ouhara. Modrý úsměv a pyhami posetá tvář pod čepicí uniformy dokazují strážmistrovu irskou krev. Vydělej, hurá, dělej, pobízí chlapce každodenně policista a přátelsky mhouří levé oko. Dnes proběhl Roy přidělenými 5 ulicemi jako blesk. Během hodiny rozprodal celý balík novin a vrací se k administraci. Ta se Ouhara podiví, jak rychle jsem prodal první vydání. Těší se za běhu ke křižovatce. Před vchodem do banky Manhattan však strážník nestojí, ba ani na druhém obvyklém místě u prodejny tabáku. Roy se zastavil a rozhlíží se. Aha, tam je. Policista hovoří u kraje chodníku poblíž parkující černé limuzíny se dvěma muži. Chlapec přeběhl ulici. Haló, inspektore! Volá hlasitě, aby si strážmistr povšiml, jak rychle dnes prodal noviny. Ale co to? O'Haran neodpovídá. Ani nepřivřel s úšklepkem levé oko, uvědomuje si chlapec. Proboha? Proboha, co to znamená? Strážmistr O'Hara pojednou nastupuje do auta, pánové za ním. Teď třeskla dvířka. Roy by přísahal, že v ruce jednoho muže zahlédl pistoli. Zapamatovat si číslo auta, proletělo chlapci hlavou. Ne, to nemá smysl, číslo bude stejně falešné, ale něco podniknout musím. Roy dlouhými skoky vyrazil z chodníku a dopadl na široký zadní nárazník auta. Vší silou zatěl prsty do chromovaných ozdob karoserie. Po několika minutách krkolomné jízdy mu bylo jasné, že dlouho se na kluském nárazníku neudrží. Limuzína však z nenadání odbočila do dvora jakési opuštěné továrny. Otevřely se dveře garáže, auto zabrzdilo. Než však mohl Roy seskočit, kdo si ho popadl za límec. Rome, vykřikl jeden z mužů vystupujících z vozu. Tohle nám chybělo. Roy pozoroval, že na zadním sedadle auta mu dává strážmistr O'Hara jakési znamení. Ano, zvedá ruce. A má na nich pouta. Já, promiňte pánové, chtěl jsem se svést. Vím, že se to nesmí, natahoval Roy. Muž, pořízek z vlasy na ježka, uvolnil sevření Roje.
2: Snad aby šel po svých mládenci. Co říkáte?
3: Blázníš. Co když něco zahlédl?
1: Muž v kožené bundě pokývl k autu.
3: Může znemožnit celou akci.
1: Bez velké námahy se Rojovi daří cedit slzy jako hráchy.
4: Puste mě. Já chci domů. Domů.
1: Muž v bundě něco pošeptal brunátnému pořízkovi. Ten uchopil chlapce pod rameny a smíkl jim do místnosti vedle garáže. Ještě než se dveře zabouchly, Roy zahlédl, že muži vystrčili strážmistra O'Haru z auta a sešněrovávají ho dlouhým lanem.

0: V místnosti byla neproniknutelná tma. Roy šátral podél stěn, vrážel do spousty starých silnou vrstvou prachu pokrytých předmětů. Po několika minutách chlapec objevil dveře. Byly zamčené. Roy se přikrčil u prahu a naslouchal. V garáži bylo ticho. Auto zřejmě neodjelo. Muži odvlékli strážmistra do nějakého jiného kouta opuštěné továrny. Proč Ouharu unesli? Musí to být pořádná lumpárna, když potřebují odklidit cesty uniformovaného policistu. Pojednou Roy zaslechl tichý zvuk. Bzučivý, pravidelný, přerušovaný tón. Co to může být? Chlapec prvu myslel, že vedle v garáži je zapnutý nějaký přístroj, ale potom se stále více utvrzoval v názoru, že zvuk pochází z této místnosti. Obezřetně se plížil tmou. Ruce ohmatávaly drsný povrch plechovek a barelů, bedny s nějakou mazlavou hmotou. Rojovi se zdálo, že bzučivý zvuk se přibližuje. V tom narazil loktem na ostrou hranu, sykl bolestí a třel si loket. Potom jeho prsty putovaly vzhůru po dřevěné leštěné stěně. Je to psací stůl. Za okamžik mu bylo jasné, že na stole je telefonní přístroj se špatně zavěšeným sluchátkem. Strážmistru Ouharovi hrozí nebezpečí. Roy dostal nápad. Sáhl po aparátu a vytočil 4 nuly. Tohle číslo si pamatoval z administrace Heraldu, kde během čekání na balíky čerstvých novin vyslechl mnoho místních i meziměstských hovorů. Ve sluchátku se ozval dvojitý ohlašovací tón. Najednou se rozlehly ve vedlejší garáži kroky a někdo hlučně zakašlal. Muži se zřejmě vrátili. Nezdálo se však, že by zatím startovali auto.
1: Tady poštovní ústředna. Koho voláte? Ozvalo se v telefonu.
0: Co teď? Mohu promluvit? Horečně uvažuje Roy. Ano, musím. Ale co pro boha, když před dveřmi někdo chodí a uslyší každé moje slovo?
1: Hovořte, hovořte, naléhá ústředna. Halo, koho voláte?
0: Mám šeptat, rychle vysvětlit, co se stalo? To je riziko.
1: Roje napadla spásná myšlenka. Zvýšil hlas.
0: Vrahové, pusťte mě odtud, křičel. Nikomu jsem nic neudělal, pomoc, pusťte mě.
2: To si počkáš, chlapečku, ozvalo se za dveřmi.
1: Roy poznal hlas brunátného pořízka, který ho zavřel do téhle místnosti.
2: Jen si křič, tady tě stejně nikdo neuslyší.
1: Halo, halo, koho voláte? Ptá se znepokojeně telefonistka.
0: Roy křičí. Chci domů. Proč jste mě odvlékli do téhle továrny? Jsem Camelot Heraldu, Camelot Roy.
1: Chlapci napadlo, že musí říct něco závažného, něco velice závažného, co by potvrzovalo pravdivost a naléhavost jeho zprávy.
0: Ano, ano, takhle. Proč jste unesli strážmistra Ouharu od banky Manhattan? Proč nás vězníte v téhle opuštěné továrně?
2: Drž hubu, kluku.
1: Ozvalo se zlostné zabušení na dveře. A sluchátko onemělo. Telefonistka na poštovní ústředně zavěsila.
0: Pochopila moje slova. Mluvil jsem dostatečně, srozumitelně a naléhavě?
1: Roy se opřel zády o stěnu psacího stolu. Věděl, že nyní nezbývá, než čekat.

0: Vrchní kriminální inspektor White vyslechl oznámení telefonní ústředny a během 3 minut zjistil, že křižovatka u banky Manhattan je skutečně bez policejního dozoru. Službu má konat, ano, strážmistr O'Hara. Chlapec se zmínil o jakési továrně, uvažuje inspektor. V tom ho znovu volá poštovní ústředna. Sděluje, že technici zjistili, že volání o pomoc přicházelo z bývalé továrny na keramiku v Bronxu. 2 pohotovostní auta se rozjíždějí k továrně a 4 k bance. Hned na křižovatce je čeká překvapení. U chodníku stojí dodávka a po zahlédnutí policejních vozů rychle odjíždí. Jeden přepadový vůz se ujímá pro následování, posádka zbylých vyskakuje do ulice a obsazuje východy banky. První policisté už vstoupili do bankovní haly. U hlavní pokladny stojí 4 muži s pistolemi namířenými na pokladníka. Ruce vzhůru, odhoďte zbraně. Muži se otáčejí, pohlížejí do ústí policejních samopalů. Pistole padají na zem. Po chvíli se ke křižovatce u banky přihnalo auto se zajištěným řidičem dodávky a zanedlouho přijeli také 2 vozy, které zakončily akci v továrně. Se 3 muži odtamtud bylo zatčeno gangstrů 8.
1: Chytrý chlapec, poklepal Royovi na rameno vrchní inspektor White. Na mou irskou duši, mhouřil levé oko strážmistr O'Hara, kterého od nelítostného spoutání bolelo celé tělo. Vždycky jsem mu říkal, vydělej, hurá, dělej. A on si to vzal k srdci.
0: Za 2 hodiny vyběhl Roy z administrace New Yorkského Heraldu s náručí zvláštního vydání novin. Loupežné přepadení banky Manhattan. Gangsterská tlupa dopadena. Volal a probíhal přidělenými 5 ulicemi. Lidé o překot kupovali noviny a Roy ukazoval hrdě snímek na titulní straně. To jsem já! Kupující se smáli, ale když si prohlédli obrázek a porovnali jej s chlapcem před sebou,

0: V režii Ladislava Rybišara jste slyšeli herce Stanislava Oubrama, který četl povídku Kamelot od Otakara Batličky.
1: Eduard Bass, historie ze staré Prahy. Stoletý adresář. Abel, Abele, Abenas, Abendroth, Adam, Adámek, Adamičko, Adamovský. Tak se začíná písmeno A v německé adresní knize královského hlavního města Prahy pro rok 1847. Je tedy už notně let tomuto památnému adresáři, který vyšel u synů Bohumila Háze v Anenském dvoře, stál 2 zlaté konvenční měny a označen byl jako ročník první. Vábí hned, aby se člověk podíval po některých známých. Ano, mezi Pakandlem a Paládiem je palacký Franz, historiograf římská 2.719 Gürtlergasse. Mezi Šafářem a Šafařovicem je šafařík Josef Pavel, kustod při univerzitní knihovně římská 2.146 v Jirchářích. Ze 3 jungmanů je poslední jungman Josef, gymnaziální prefekt ve výslužbě římská 2.749 Široká. Ale mnohé milé jméno se tu nenajde. Mezi 10 Havlíčky není žádný Karel. V předmluvě se praví, že adres je v knize přes 16 tisíc, ale nejsou v ní ti, kteří bydli v podnájmu. Také příručí, tovaryši, osoby služebné a studenti byli vynecháni, takže se málo dovídáme o uvědomělé mládeži posledního údobí předbřeznového. Rieger tu je jako praktikant trestního soudu, bytem na koňském trhu. Tomek jako tajemník muzea. Erben jako konceptní praktikant. Amerling jako doktor medicíny a asistent zoologie, ale nic o Pichlovi, o Tomíčkovi, o Sabinovi. Rodina Máchova zmizela, a ku podivu mlčí adresář o Fingerhutech. Arnoldové jsou tu oba. Emanuel, prodavač soli, tehdy v Dominikánské ulici, i jeho bratr Jan, farář v penzi na Senovážném náměstí. Jinak je ta kniha věrnou reprodukcí úředních záznamů a nevyhýbá se žádné osobě, která spadá do daného programu. Hned na 3. straně je uveden Archman Václav, mistr popravčí, Sanitrová 75. Mýval nízký domek, zároveň pohodnici, tam, kde později za Rudolfínem postaveno akademické gymnázium. Zajímavější pohled do staropražského života podává druhá část adresáře, seskupující jeho obsah podle povolání. Jde jen o vlastní vnitřní město bez okolí a bez předměstí, o město uvnitř hradeb. A v této metropoli bylo 650 kravařů, 650 pěstitelů krav. Kolik zelených prostor bylo mezi hradbami a jak málo bylo ještě to území zastavěno, o tom svědčí 100 zahradníků v městských zdech. Dopravu obstarávalo přes 150 fiakristů a přes 100 povozníků, nepočítáme-li nesčetné venkovské vozy, pravidelně sem dojíždějící. Dobovou zvláštností je, že tu bylo 8 lidí, kteří se živili roznášením obchodních dopisů, což bylo tehdy patrně levnější a rychlejší než doprava poštou. Advokátů bylo v Praze jenom 80, kdežto lékařů 3,5krát tolik na 280, nepočítaje ranhojiče. Nesmírné množství obchodníků je rozděleno ve 2 hlavní skupiny, napřed křesťanští, pak židovští. Nápadné je množství vetešníků a antikvářů. Malosvětský ráz města je rýsován i počtem 80 pivovarníků, k nim se připojuje téměř stejný počet palíren kozalek. Tomu odpovídá i podobné množství bednářů. Hostinců se počítá v Praze na 500, ale vedle nich je přes 180 traktérů, majitelů lidových kuchyní. Už tehdy bylo tu velké množství uzenářů, ale výroba salámu se řadila zvlášť. Podnikali ji 4 specialisté, vesměs Italové, mezi nimi již proslulý Uge. Italů tu bylo vůbec velice mnoho, jak v obchodu, tak v některých živnostech. Mimo jiné nacházíme tu jednoho výrobce makaronů a jednoho dovozce jedlých kaštanů. Ze starých živností, které vyhynuly nebo jsou dnes vzácné, shledáváme v předbřeznové Praze jednoho výrobce olůvkových tužek, jednoho brusiče brýlí, 4 výrobce flašinetů, 26 hřebenářů, 5 řezbářů dýmek, 16 jehlářů a 13 malířů karet. Malířů uměleckých, výslovně uvedeno historičtí nebo portrétní, je poměrně velmi mnoho, na 130, což svědčí ještě o vládě aristokracie. Ale že ta už padla, toho zas důkazem je, že mnozí z umělců se zabývali, jako Navrátil, malířstvím pokoju. Vše, čím se obchodní a výrobní Praha pyšnila, paráduje v posledním oddílu knihy na barevných stránkách inzertů. Objeví se tu firmy, jejíž jména se zachovala do našich časů. Röhrs, nábytkář na Perštýně, hodinář Suchý, obchodník hudebninami Jan Hoffmann, krejčí Matěj Motl, kloboučník Krize, Franz Kunerle s minerálními vodami, železník Trejbal, kožišník Žirolanc a parfumerie Brichta. Konfekčník A.F. Hospodář u kněžny Libuše v domě Stretyově v Železné ulici. Téměř všichni ještě upozorňují na své štíty. U Itala, u Amora, u císaře Marockého, u Zlatého Jehňátka, u Zeleného Hroznu. Zvlášť náročné jsou reklamy hotelů. Modrá hvězda upozorňuje na svých 115 nově zařízených pokojů. Arcivévora Štěpán ohlašuje 70 pokojů, 5 salonů, koncertní sál, jídelnu a kulečníkový pokoj. Zlatý anděl, 60 pokojů pro panstvo a 10 pro sluhy. Císař Rakouský, 60 pokojů. Hotel má zároveň velké konírny a kůlny pro vozy. U Štěpána na Václavském náměstí lze umístit 150 koní. Nedaleko od něho jsou přepichové lázně, Bajm Březina, které se chlubí, že mají nejčistší vltavskou vodu, kterou mohou zahřát na libovolnou teplotu. Nádvoří je zaskleno a přeměněno v nádhernou zahradu s oranžovníky a zdobnými rostlinami. Inzeráty jsou většinou německé, někdy i anglické, francouzské a italské, nicméně už se objevují i české. Tak například Eduarda Ferdinanda Schmidta, sklad na plátna a stolní osnové zboží u Rumburčanky, odporoučí svoji zásobu rumburských, holandských a slezských útkových pláten, damašků a žakardského stolního osnoví, spravedlivých francouzských batistů, kmentů, švýcarských mušalínů, jemných, hladkých a zdrsnatělých piků, též takových na ženské sukně. Vít Čihák doporoučí se k lakírování vozů, k rozličným druhům nápisů a obchodních tabul se zlatem i s barvami. Sklad šálů módních a nádherných výrobků od Weisse a Fonoviče u francouzsky zřízený uctivě poroučí bohatý výběr pro dámy a pány, slibujíc nejochotnější obsloužení a nejlevnější cenu. Také Maria Lederer, rozená Chavel, fabrikantka nevlněné zboží, poroučí se k líbému vyprání všech druhů kartonových, lesklých a dikitových pokrývek. Mají vedle všech potřeb k šití i výrobu kufrů a sklad císařsko-královského privilegia spravedlivého kovního kolomazu. Všelijaké zvláštnosti člověk v té staré knize najde. Tak například, že se granáty prodávaly ve spojení se semenářstvím a papírnictvím. Ale ten spravedlivý, císařský a královsky privilegovaný kolomas je ze všech zvláštností staropražského adresáře nejpodivnější.

Život je skoro podoben výletu ke vzdálenému horstvu. Jak je to zpočátku hezké. Kráčí se nám tak lehce a vesele. Všechno po cestě nás poutá a zajímá. Těšíme se na každou novou scenérii a s touhou hledíme k oněm modravým stráním v dáli, jimiž probělávají se věže kostelů a rozptýlené dědiny. Jaké tam budou teprve krásy? A což až dostoupíme hřebenu horstva, jaký tu asi rozkošný kraj objeví se za ním. Ale když konečně dojdeme o něch lákavých horských strání, shledáváme, že jejich dědiny nejsou krásnější než dole v kraji. A co se nám zdálí jevilo jako půvabná horská údolí, to, že jsou prozaické kamenité rokle. Avšak přece plahočíme se chutě do výše příkrými stezkami. Pravíce si, že vyhlídka stemene v neznámý rozkošný kraj za horami nahradí nám všechny trampoty. Támhle už je vrchol. Mýlili jsme se. Před námi nová kamenitá stráň. Nutno stoupat ji ještě výše. Několikrát šálí nás ještě omylné zdání. Ale teď, ano, teď stojíme konečně na nejvyšším vrcholu horstva. Bože, jaké zklamání. Vidíme pod sebou širou, jednotvárnou rovinu, v níž není ani stopy těch krás, kterými nás vábila rozjařená obraznost. A proto jsme se trmáceli až sem nahoru. Tu obracíme se bez děky nazad. A hle,

a známý. Uchvacuje nás rázem stezka touha. Ani nám nenapadá pustit se z hory dále na druhou stranu do té neznámé jednotvárné roviny. Všechno nás táhne nazad, k milému domovu. Chvatně se stupujeme naspět a míjíme s ironickým úsměvem chodce, kteří s upocenými skráněmi a nadějně zářícími zraky drápou se jako dříve my na temeno horstva. I já jsem již zklamán opustil vrchol života a toužebně vracím se naspět. Budoucnost již mě nevábí žádným třpitným vnadidlem. Všechny mé iluze jsou v minulosti. Chystaje se nyní na cestu do známého kraje pod Ohří. Mám dojem, jako bych se připravoval k návratu do mladých dnů. Jako právě teď. Hledal jsem cestovní mapu Čech ve své skromné knihovně, jejíž hlavní necností jest nenapravitelná nepořádnost. Jistě, že mi nezbude nežli přebrat jí rub na rub a že prožluklá mapa bude právě to poslední, co vytáhnu. Ale tentokrát proti všemu nadání vypadla z první knihy, která mi přišla do ruky. Byla to Bible, tištěná roku 1845, vázaná v červené kůži s vyzlaceným křížem na hřbetě. Kniha ctihodná a památná, posvátná schránka nejvýznamnějších upomínek rodinných. Prázdných listů vpředu a vzadu, jakož i vnitřní strany desk, používáno totiž k zápiskám týkajícím se nejdůležitějších událostí v naší rodině. Největší část psána je s rukou mého otce. Maně padl můj zrak na první zápisku vzadu. Dne 21. února 1846 narodil se syn můj, a sice ve 4 hodiny 20 minut odpoledne. Ten syn prvorozený jsem já. A k této řadí se 16 podobných zápisek o narození, křtu a kmotrech. Za 6 z nich zapsáno je ovšem hned úmrtí. 10 nás dorostlo. 5 bratří a 5 sester. Vlhnoucím zrakem dočítám ty stručné zápisky otcovi až k poslední. Ve středu na den svatého Václava 1870 narodil se nám poslední syn Jan. Jest dítě sváteční. Zdá se mi, že vidím otce, jak odloživ péro, zářícím okem zadíval se do vzduchu, kde viděl krásnou, skvělou budoucnost svého posledního. Vždy trochu věřil báji o dítkách svátečních. Připsal také u jiného mého bratra, připomínám, že je to dítě nedělní. Dejž Bůh, aby byl šťastným a oslavil rod můj. V té dlouhé řadě narození a úmrtí, kolik tu vyjmenováno různých českých míst a krajin. Jako právě u rodiny úřadnické, nemající vlastní půdy a střechy, těkající za chlebem z místa na místo, kam se uráčí cizí vůli neb osudu. Na břehu Sázavy, v Pošumaví, na blízku Ohře u Blaníka, v údolí Brdském, na Slánsku stály rozptýlené kolébky naše a také hroby zemřelých roztroušeny jsou po různých končinách domoviny. Ano, konám cestu po Češách. Navštěvuji v duchu venkovské zámečky, dvorce, dědiny, tiché hřbitovy. Jenže necestuji v přítomnosti. Nýbrž minulým svým životem. Otec večer obyčejně čítal. Jest mi, jako bych opět seděl ve známém pokoji, kde bývalo tak příjemno za dnů zimních, když jsem se za soumraku vrátil domů po veselém klouzání na zamrzlých kalužích nebo tuhé šarvátce sněhovými kulemi. Jak tu bývalo milo pohlížeti z tepla na bílou

chumelenici v oknech, ozdobených tu a tam fantastickými stříbrnými větvicemi a lístky ledové květeny, a naslouchat zvláštní hudbě kachlových kamen, v nichž důkladně praskala hořící sukovitá polena. Kamenným uhlím se v naší domácnosti tehdáž ještě netopilo. Za kulatým stolem seděl otec, zabrán do novin nebo nějaké knihy, vedle matka, nebylo-li jí třeba v kuchyni, zabývajíc se rovněž četbou a nějakou ruční prací, dokola pak časem i my děti, mladší arci zpravidla jenom nakrátko, neboť obyčejně pozdvihl otec hrozivě prst a pokáral přísným pohledem malé neposedy, kteří jej hlasitější zábavou nebo hádkou z četby vyrušovali a napomínání stávalo se nevrlejším a důraznějším, až pak nenapravitelní rušitelé klidu přestěhování do kuchyně nebo odvedení do ložnice ke spánku. Mně, nejstaršímu, méně vadilo nutné silencium, poněvadž jsem se mnohdy také rád pohroužil do nějaké knihy, ovšem za přítomnosti otcovi jen do takové, při níž nehrozila žádná pedagogická námitka. Osvětlení naší malé čítárny nebylo nikterak brilantní. O petroli se nám dosud nezdálo a lampy jsme tuším vůbec ještě neužívali. První lampa, na kterou se z pozdější doby pamatuji, byla na obyčejný olej, který se musel vždy po krátkém čase zvláštním přístrojem ke knotu pumpovat. Ale v čase, o němž vypravuji, stával tuším uprostřed onoho kulatého stolu pouze mosazný nebo plechový svícen se svíčkou jakosti dosti chatrné. Alespoň živě vzpomínám, jak často mě bavívalo pohlížení na přepodivné bohaté trápníky, které se každou chvíli na té svíčce tvořily, a na bezděčné drobné ohňostroje, které nepravidelně hořící knot časem syptě a prskaje prováděl. Méně těšily mě ovšem tyto úkazy, když jsem byl zabrán do nějaké poutavé lektýry a když třeba na místě nejnapínavějším otec uznal za potřebné zlepšiti blikavé a skomíravé světlo. Pokusil se upravit knot navlhčenými prsty a když to selhalo, vzal na pomoc důkladný železný štipec, který ležel vždy vedle svícnu. A zatímco jsem hořel nedočkavostí, abych po odbité operaci mohl čistit dále napínavý příběh, jak často se tu stalo, že štipec místo opravy plamen nadobro uhasil a v pokoji pojednou nastala čirá tma. Hmatáno pak po sirkách a několik rozškrtnuto nadarmo, než prskající modrý plamének s pronikavým sirným zápachem pomaloučku se rozhořel a svíčka znova rozžata. Vy všichni, kdož pamatujete těch nešťastných štipců a všeho ostatního, musíte uznati, ba věru svět pokračuje.

Dnem nejpamátnějším pro nás malé býval ovšem Štědrý den. Jako bývá v rodinách obyčejně. Kouzlo Štědrého večera tak mocně i později mne ovládalo, že jemu byla věnována první moje vytištěná báseň i první proza, kterou jsem napsal. A spisovatelstvo vůbec vyčerpalo tuto látku v nesčetných vánočních povídkách a básních tak důkladně, že se čtenářstvo rádo spokojí, odbuduli své štědrovečerní vzpomínky co nejstručněji. Naši rodiče velmi dbali o skvělou oslavu Štědrého dne a způsob, jakým se to dálo, opakoval se rok co rok do nejmenších podrobností s takovou přesností, jako by šlo o nějaký liturgický výkon nebo dvorní obřad. My děti znali jsme již zevrubně všechny tyto podrobnosti a vynechání jediné z nich bylo by se nás dotklo bolestně jako částečné znevážení svatého dne. Již den předtím zavládl v naší domácnosti neobyčejný ruch. Soustřeďoval se arci hlavně v kuchyni, kde konaly se již první přípravy k velkolepým hodům, o jakých se naší prosté tabuli jindy ani nesnilo. Avšak vedle ryb a jiných jedlých věcí, s nimiž měla matka plné ruce práce, objevovaly se v naší domácnosti i různé balíky, s nimiž se zase otec hlavně zabýval. Jeho vzezření bývalo přitom položartovně, polovážně tajemné a často mizel na dlouhé chvíle do jednoho pokoje, který pro nás malé v tu předvánoční dobu byl nepřístupným sanktisimem. Zachovávala se v naší rodině přísná legenda o tajemné návštěvě samého Ježíška. V prvních letech věřil jsem jí pevně. Později vyklala se ovšem tato víra čím dále tím povážlivěji, ale i ještě jako odrostlejší hoch, kdy jsem již prohlédl úplně, zavíral jsem jaksi násilně oči před tím světlem poznání, snaže se zachovat i alespoň stín tajemně blaživé nejkrásnějšími upomínkami dětství posvěcené iluze. A v ten Štědrý den, kdy mne otec poprvé vzal sebou do tajemného, pro mladší mé bratry a sestry zapovězeného pokoje, abych mu pomáhal strojit vánoční strom, bylo mi teskno, jako bych navždy ztrácel překrásnou, nenahraditelnou část svého života. O Štědrý den zachovávali jsme my děti svědomitě půst, méně proto, abychom uviděli zlaté prasátko, ve které jsem alespoň já nikdy nevěřil, jako spíše, abychom se ničím neprohřešili proti zvyklostem nejvzácnějšího pro nás svátku. Okolo 5:00 sedali jsme konečně k večeři. Byl nás vždy hezký počet. Měli jsme vytahovací stůl a toto zařízení bylo velmi praktické. Postupem času musel být stále prodlužován, neboť každým rokem přibývalo k němu o nového malého jedlíka. Již v Litni bylo nás s rodiči 8 osob a osůbek, později pak vzrostla naše rodina až na 12 členů, vedle nichž přisedal ke stolu ještě hospodářský příručí nebo praktikant, časem 2 nebo i 3, někdy též některý příbuzný nebo jiný host, mnohdy delší dobu u nás meškající. K rovnému počtu štědrovečerních hodovníků úzkostlivě se přihlíželo, spíše z piety ke všem vánočním tradicím, nežli ze skutečné pověry. Popřípadě vyrovnáván počet stolovníků usazením nejmenších dětí ke zvláštnímu stolku. V ten den lesklo se na sněhobílém ubrusu nejlepší nádobí a náčiní, které jsme měli, a svícny zdobil vždy otec papírovými krajkami vlastnoručně vystříhanými.
Počet i pořad jídel byl tradicí nezměnitelně ustálen. Vždy následovali za sebou rybí polévka, treska, černá ryba, jablkový závin, smažená ryba, šneky, modrá ryba, slaneček a dezert, skládající se z nakrájené vánočky, jablek, ořechů a lískových oříšků, načež naléval se punš do vysokých štíhlých sklenek. Onen závěrečný obyčejný slaneček přicházel na stůl jen proto, poněvadž otec jim zachovával jakousi reminiscenci na dětská svoje léta, kdy jakožto dítě rolníka slavíval štědrý večer způsobem sice o mnoho prostším, ale budícím v něm přece nejsladší upomínky. Při tom slanečku vždy se rozpovídal s okem zářícím o dávných, o něch dobách, kdy v selském statku slavíval štědrý večer o černém Kubovi v dolkách, slanečku a křížalách. Vždy před závinem jablkovým zvedl se otec od stolu a s tváří žertovně tajuplnou odcházel z pokoje, mna sobě ruce, což bývalo při něm výrazem radostného vzrušení. Zajisté, že v láskyplném jeho srdci otcovském obrážela se veliká část radostného toho rozčilení, jímž se naše dětské nitro zachvívalo. Po jeho odchodu z pokoje neměli jsme již poklidu. Bystřili jsme sluch, nedočkavě upírajíce oči na dveře, a když rozlehl se konečně hlas zvonku, opřekot pádili jsme s radostným křikem do pokoje dotud zapovězeného, za jehož prahem jsme však na chvilku stanuli v němém radostném úžasu ze všeho toho třpitu a jasu, jímž zářili větve vánočního stromu. Kolem rozestavěny byly židle, na každé položeny dárky pro některého člena rodiny s připojeným lístkem, na němž bylo napsáno jméno obdarovaného. Jako slepotou poraženi nepoznávali jsme ani my větší na nich povědomé písmo otcovo. Zdáloť se nám vpravdě písmem nebeským. A co tu bylo jásotu nad každým dárkem, ať třeba lacinou dřevěnou krabicí s liliputánskými domky a stromky, anebo některou knížečkou douchovou či rozumovou s prostičkými obrázky. A v jakém blahém rozechvění malých i velkých stráven ostatek štědrého večera za rozličných her a veselých řečí, až neodolatelná dřímota malým u stolu sklížela oči, nebo někdy větší z nás dočkali se zvonění na půlnoční. Za doby našeho bydlení v Litni vedla se právě válka krymská a její ohlasy zasahují silně v mé upomínky chlapecké. Pamatuji se, s jakou dychtivostí můj otec nové zprávy z bojiště očekával a jak živou účastí všechny fáze velikého dramatu válečného provázel. Jeho sympatie byly na straně Rusů. Již jako nadšený stoupenec myšlenky všeslovanské musil jim přáti vítězství. I za povahy snadno a prudce vznětlivé zářil v den, kdy došly zprávy čirou radostí, mnul si veselé ruce a rozjařen líčil matce, strýci a nám všem dětem hrdinské činy Rusů. Za to v dobách, kdy vojska spojenců dobývala úspěchů, kabonil se nad novinami jako noc, pohazoval jimi hněvivě a v mrzutém rozčilení prudce chodíval pokojem, hotov ulevit své vnitřní bouři zlobným výbuchem proti každému, kdo se mu v takovou nešťastnou chvíli namanul do cesty. Otec zabýval se rád a s láskou všemi slovanskými kmeny, ale největší sympatie choval k Rusům. A této náklonosti zůstal věren až do svého konce. Již tehdáž za krymské války horlivě se seznamoval s poměry ruskými. Kromě novin a map, na nich sledoval operace válečné, nejčastěji ležela před ním tlustá německá kniha, obsahující zevrubné vypsání ruského státu a života. Z ní vypravoval mnohdy matce i nám dětem zajímavější podrobnosti a já litoval velmi, že nebyla česká,
Tak to mohl jsem se bavit i pouze jejími obrázky, z nichž utkvěl mi v paměti zejména jeden. Ruský selský domek, celý ze dřeva jako vysoustruhovaný, kterým jsem byl přímo okouzlen. Nad to líčíval ještě otec, jak příjemno je asi v takovém dřevěném domku v teploučké trámové světnici, když venku chumelí se bez konce sníh a fičí mráz ukrutné ruské zimy. Tato zima měla pro mne zvláštní půvab již z té doby, kdy jsem začal číst podivuhodná dobrodružství pana Prášila. Na začátku knihy, dokud jsem z jiných příhod ještě nepoznal bezednou prolhanost Prášilovu, skoro jsem uvěřil historce, že hrdina knihy jednou na Rusy z večera před noclehem v zasněženém poli uvázal svého koně k železnému kříži u cesty, který však byl vlastně křížem na věži kostela, až po tuto špičku úplně do sněhu zapadlého, takže pak ráno, když sníh přes noc roztál, pan Prášil ležel dole na hřbitově a jeho kůň visel nahoře na kostelní věži. Jisto jest, že ruská zima, jak jsem si ji představoval, nebyla příliš vzdálena té prášilovské gaskoňády. A zima vůbec měla tehdy pro mne velikou přítažlivost svým sněhem a ledem, třpitnými rampouchy u střechy a divnými květy v oknech, sklouzačkami a sáňkami a zvláště svým štědrým večerem. Chvílí našich nejkrásnějších snů a vzpomínek po celý rok.

0: Dovolte, abych se představil, doktor Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se, slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Několik desítek let jsem zaznamenával kriminální kauzy, které Sherlock rozřešil. Nic proti tomu nenamítal. Mezi námi řečeno, byl a je velmi ješitný. Zakládal si na svém talentu úžasné koncentrace paměti, psychologickém postřehu a na dalších schopnostech, které opravdu měl. Zakládal si ovšem i na těch, které mu chyběly. Ale o tom pomlčíme. Když se dívám na tři svázané tlustospisy, v kterých je zaznamenána naše práce za rok 1894, přiznám se, že je velice zatěžko vybrat zajímavý případ, který by zároveň ilustroval pozoruhodné schopnosti, které mého přítele tak proslavili. Obracím stránky a čtu své zápisy o nechutném případu červené pijavice, o hrůzné smrti bankéře nebo o vypátrání vraha z bulváru des Italiens. Za vyřešení toho případu obdržel Holmes řád čestné legie a vlastnoruční děkovný list francouzského prezidenta. Zastavuji se však nad příběhem zdánlivě banálním, ale pro dnešní dobu poučným a zdaleka nebyl tak jednoduchý, jak se snad může zdát. Začínal jako obvykle přátelským pozváním.
1: Jel byste, Watson, se mnou do Birminghamu?
0: Rád.
1: A co vaše praxe? No,
0: zaskakuji za kolegu, když někam jede, no a on zase na oplátku je ochoten převzít ordinaci za mě.
1: Výborně. O pacienty je tedy postaráno. A co vy? Jak vidím, nedávno jste trochu marodil. Letní nachlazení bývá nepříjemné.
0: Skutečně jsem se minulý týden nachladil a musel jsem zůstat 3 dny doma, ale už mi nic není.
1: Vypadáte dobře.
0: A jak jste to tedy poznal?
1: Milí příteli, znáte přece moje metody.
0: Vydedukoval jste moje nachlazení?
1: Ovšem.
0: Z čeho?
1: Z vašich střevíců.
0: Co? Z mých nových bot? Ale jak pro boha?
1: Ty střevíce nenosíte déle než týden a podrážky jsou maličko ožehnuté. Právě mi je předvádíte, jak tak pohodlně sedíte v křesle. V první chvíli jsem si myslel, že jste si je v dešti někde promočil a pak trochu připálil při sušení. Dole pod nártem je ale malá kulatá nálepka s nějakou čmáranicí prodavače a ta by se ve vlhku odlepila. Takže jste musel sedět s nohama nataženýma ke krbu, což zdravý člověk sotva udělá, dokonce i v tak deštivém červnu, jaký máme letos.
0: Jste nepřekonatelný. A je to vlastně jednoduché.
1: Já vím, neměl bych nikdy vysvětlovat, jak jsem došel k svému úsudku. Řeknete jednoduché. Účinnější je říct rovnou výsledek. Ale nechme toho. Jedeme do Birminghamu.
0: Co nás tam čeká?
1: Nevím. Pojede s námi klient. Jmenuje se Hall Pycroft. Přišel za mnou se zajímavým zážitkem a jsem zvědav, co tomu řeknete.
0: Nenapínejte mě. Kdo je ten klient?
1: Solidní mládenec. Sympatická kulatá tvář, sportovní postava, upřímný pohled. Jde o případ, za kterým může být něco závažného, anebo vůbec nic. Až budeme ve vlaku, povím vám to sám. Pan doktor Watson mívá často dobré postřehy.
0: Tedy aspoň někdy.
1: Ano, a ovlivňuje moje pátrání, takže mu tu historii řekněte sám a já vás nebudu přerušovat, pane Pycrofte.
2: V té historii vystupuji v roli naprostého hlupáka, pane doktore. Ale ano, jestli přijdu bez náhrady o dobré zaměstnání, je to v dnešní době drahé po naučení. Proto hledám pomoc. Nejsem zrovna moc dobrý vypravěč.
0: To vám odpustíme.
2: Tak dobře. Stalo se mi tohle.
1: Prosím.
2: Byl jsem 5 let zaměstnaný u firmy Coxon, která udělala na jaře bankrot. Šéf propustil všech 27 úředníků. Dostal jsem sice skvělé doporučení, ale další zaměstnání jsem nesehnal. Z těch 3 liber týdně jsem měl jen malé úspory a nakonec jsem byl úplně na dně. Měl jsem sotva na známky, abych mohl odpovídat na inzeráty. Pak jsem se dozvěděl o volném místě u firmy Mawson a Williams v Lombard Street. To je jeden z nejbohatších podniků v Londýně. Je zavedený na obchod s akciemi. Chtěli žádost adeptů jenom písemně. Zřejmě mají grafologa. Tak jsem jim poslal i svoje doporučení od starého Coxna, ale nedělal jsem si nejmenší naděje. A představte si, že jsem odpověď obdržel obratem a stálo v ní, že když se dostavím příští pondělí, mám se hned ujmout svých povinností. Samozřejmě za předpokladu, že udělám i osobně dobrý dojem.
0: Měl jste štěstí.
2: Jak se vybírá z uchazečů, nikdo neví. Někdo mi říkal, že ředitel prostě sáhne dohromady žádosti a vytáhne první, kterou nahmátne. Tentokrát padnul šťastný los na mě a já jsem měl pochopitelně obrovskou radost.
1: Pracovní a platové zařazení bylo stejné jako u firmy Coxon?
2: Týdenní plat měl být dokonce o libru vyšší. A teď se tedy dostávám k tomu, co je na celé té záležitosti podivné. Ten den, co jsem dostal tu slibnou odpověď, přišla večer bytná a přinesla mi navštívenku, na které stálo Arthur Pinner, finanční zprostředkovatel. Nikdy jsem to jméno neslyšel a neměl jsem tušení, co ode mě ten člověk může chtít, ale samozřejmě jsem paní Bitné řekl, ať ten pán vstoupí. Byl to černovlasý muž s černým plnovousem a jednal se mnou úsečně a mrázně jako velice zaměstnaný člověk, který zná cenu svého času. Představte si, pánové, tu scénu v mém podnájmu, kde jsem ten den neměl skoro už ani na večeři.
3: Pan Hall Pycroft, nemýlím-li se?
2: Ano, ano, to jsem já. Mm-hmm. Co si přejete?
3: Věnujete mi chvilku? Rád bych si s vámi promluvil.
2: Prosím, prosím, posaďte se. Mm-hmm.
3: Vy jste byl naposledy zaměstnaný u firmy Coxon, vidíte, pane Pycrofte.
2: Ano.
3: A teď vás přijeli u Mosnových, že?
2: Ano.
3: 3 nebo 4 libry týdně?
2: Přesně tak.
3: Slyšel jsem několik mimořádně pochvalných zmínek o vašich finančnických schopnostech. Pamatujete se na pana Parkera, který byl u Coxnových ředitelem? Ten si vás nemohl vynachválit.
2: To mě těší. Vždycky jsem se snažil, ale nikdy by mě ve snu nenapadlo, že bych měl tak dobrou pracovní pověst.
3: Co dobrou? Vynikající. Dovolíte, abych se vás zeptal, jestli máte také dobrou paměť?
2: Docela ujde.
3: Sledoval jste pohyb trhu akcí i v době, kdy jste byl bez místa?
2: Jistě. Čtu burzovní zprávy každé ráno.
3: Je vidět, že vás práce zajímá. Nebude vám vadit, když si vás trochu vyzkouším?
2: Ale...
3: No?
2: Prosím.
3: Tak třeba, jak jsou na tom New Zealand Consolidated?
2: 104.
3: A British Broken Hills?
2: 7 až 7,6.
3: Výborně. To přesně odpovídá tomu, co jsem o vás slyšel. Příteli, vy jste příliš dobrý na to, abyste dělal úředníka u Mosnových.
2: Pane, pane Pinnere, já jsem hrozně rád, že jsem to místo dostal.
3: Ale prosím vás, vy byste měl mít vyšší ambice. Řeknu vám teď, jak by to vypadalo u mě v mé firmě. Nemůžu vám nabídnout tolik, kolik byste podle svých schopností zasluhoval, ale ve srovnání s tím, co vám hodlají platit u Mosnových, je to nebe a dudy. Abych nezapomněl, kdy máte nastoupit?
2: V pondělí.
3: Jen tak ze sportu bych se vsadil, že u nich nenastoupíte vůbec. Ten den totiž, když budete chtít, už budete obchodním ředitelem Franco Midland Hardware Company, společnosti, která má 134 filiálek ve městech a vesnicích po celé Francii. Nemluví ani o filiálkách v Bruselu a San Remo. Jde o železářské zboží.
2: Počkejte, počkejte. Nikdy jsem o té společnosti neslyšel.
3: Ovšem, že ne. Celý podnik vedeme bez velkého hluku, protože veškerý kapitál byl upsán soukromně a jde o podnik příliš dobrý na to, abychom do něj nechali nakukovat veřejnost. Zakladatelem je můj bratr Henry Pinner a hned po rozdělení dividend se stane předsedou správní rady. On ví, že se v téhle oblasti vyznám a tak mě požádal, abych mu vyhledal nějakého schopného člověka, který by nechtěl zrovna horentní plat. Prostě mladého, průbojného muže, který je ochoten přiložit ruku k dílu. Pro začátek vám ale můžeme nabídnout jen žebráckých 500 liber.
2: 500 liber ročně?
3: Jen pro začátek. Budete mít ovšem 1% provize z každého obchodu, který vaši agenti uzavřou a spolehněte se, že vám to udělá víc než celý plat.
2: Budu k vám upřímný. Firma Mawson mi sice nabízí jen 200 ročně, ale mám u nich zatím jistotu. O té vaší společnosti vlastně nic nevím, takže nezlobte se, ale nechci riskovat.
3: Vy jste, panečku, mazaný. Vy jste ten pravý člověk pro nás. Nedáte se jen tak hned přemluvit. A máte docela pravdu. Tak podívejte. Tady je 100-librová bankovka. A jestli myslíte, že se dohodneme, můžete si ji rovnou strčit do kapsy jako zálohu na budoucí plat.
2: Je to příliš náhlé. Ovšem, finanční stránka vaší nabídky je lákavá. Kdybych měl nastoupit?
3: Hned. Zítra v 1 hodinu už musíte být v Birminghamu. Dám vám dopis, který odevzdáte mému bratrovi. Najdete ho v Corporation Street číslo 126, kde jsou prozatímní kanceláře naší společnosti.
2: Nevím, opravdu nevím, jak vám mám vyjádřit svou vděčnost, pane Pinner.
3: Není třeba. Přítelíčku, není třeba. Musíme teď spolu vyřídit ještě nějaké maličkosti. Napište mi laskavě zde na papír. Máte pero?
2: Jistě.
3: Ano, prosím. Pište. Souhlasím s tím.
2: Souhlasím.
3: Že budu pracovat jako obchodní ředitel. Obchodní ředitel u Franco Midland. Hardware Company. Máte?
2: Hardware Company, ano.
3: Ano. Za minimální roční plat 500 liber sterlingů. Tak. Podpis, prosím. A datum. To je vše. A další věc. Jak to hodláte zařídit s firmou Moss?
2: Napíšu jim, že na to místo nereflektuji.
3: No, to právě ne. To je přesně to, co nechci. Abyste věděl, pohádal jsem se kvůli vám s jejich ředitelem. Šel jsem se ho na vás přeptat a on mě obvinil, že vás chci lichotivými sliby přetáhnout od jejich firmy. Rozčílil se a tvrdil, že se spokojíte radši s nižším platem u nich, než s vysokým u nás. A já mu odpověděl, vsadím se s vámi opět liber, že až dostane mou nabídku, nikdy už tady o něm neuslyšíte. A víte, co on na to? Vytáhli jsme Pycrofta ze stoky, ano, to řekl, takže od nás jen tak snadno neodejde.
2: Vždyť já toho pána v životě neviděl, to je ale nevychovanost. Dobře, nebudu na něj brát ohledy a když si to nepřejete, žádnou omluvu mu nenapíšu.
3: Beru to jako váš slib. Jsem rád, že jsem bratrovi našel tak schopného člověka. Tady je ten dopis pro bratra, 100 liber a ta adresa do Birminghamu. Přeju vám hodně štěstí.
2: To je asi tak všecko, co se mezi námi odehrálo a reprodukuji to tak věrně, jak mi to utkvělo v paměti.
1: Řekněte ještě doktoru Watsonovi, jak jste druhý den jel do Birminghamu.
2: Měl jsem obrovskou radost, že mě potkalo takové štěstí. Jel jsem hned ráno, abych nic nezmeškal. Ubytoval jsem se v hotelu a na schůzku jsem přišel o 15 minut dřív. Na domě visela na zdi tabule se jmény nájemníků, ale žádná Franco Midland Hardware Company na ní uvedena nebyla.
0: A to vás nenapadlo, že jde o podvod?
2: Napadlo, ale v tom ke mně přistoupil muž, který nápadně připomínal člověka, s kterým jsem mluvil večer předtím. Měl stejnou postavu i hlas, ale neměl fousy a měl světlejší vlasy. Představil se jako Henry Pinner, vysvětlil mi, že se firma teprve zařizuje a zavedl mě do podkrovní místnosti, kde byl jen malý stolek a dvě židle. A koš na papír. Očekával jsem reprezentační kancelář s dubovým nábytkem, s psacím stolem, koženými křesly, ale prosím, nikde nic.
3: Nedejte se odstrašit naší ubohou kanceláří, pane Pycrofte. Slavný Řím také nepostavili za den. Máme k dispozici spoustu peněz, ale zatím chceme zůstat pěkně z dohledu konkurence, jestli mi rozumíte. Posaďte se, prosím, a dejte mi laskavý dopis od mého bratra.
2: Prosím, tady.
3: A, děkuji. Zdá se, že jste na Artura udělal náramný dojem a jak ho znám, on posuzuje lidi přísně. My dva máme většinou dost rozdílné názory, ale tentokrát s ním souhlasím. Jste přijat s definitivní platností.
2: Jaké budu mít povinnosti?
3: Počítám s vámi na místo ředitele pařížského velkoobchodního skladu, odkud se bude anglické železné zboží rozvážet do 140 filiálek ve Francii. Koupě se uskuteční do týdne. Zatím zůstanete zde v Birminghamu a budete mi tady pomáhat.
2: Doufám, že to zvládnu.
3: Podívejte, mám tady pařížský adresář, kde jsou zajmény uvedena i povolání. Byl bych rád, kdybyste z něj vypsal všechny obchodníky se železářským zbožím i s adresami. Na speciální seznamy podle oborů není spolehnutí a Francouzi jsou vůbec velice nedůslední. Dokdy myslíte, že byste to vypsal?
2: Jak rychle to potřebujete?
3: Do pondělka? Ne, nebo do úterka?
2: Myslím, do úterka určitě.
3: Uvidíte sám. Zatím nashledanou. Vaši inteligenci a píly naše společnost dobře zaplatí. Nemějte strach. Bretr píše, že jste dostal zálohu 100 liber. Pokusím se o nějaký příplatek na hotel. Zatím nashledanou. Do úterka. Stačí.
2: Pachtil jsem se s tím až do včerejška. Pracoval jsem celou neděli. Když jsem mu seznam odevzdal, chtěl seznam další. Ať mu vypíšu obchody s nábytkem, protože také prodávají kuchyňské nádobí a že nemusím spěchat, ať si zajdu někam za zábavou. V tu chvíli se, pánové, ten člověk jakoby přátelsky na mě usmál a já jsem si s hrůzou uvědomil, že má na druhém zubu vlevo velice nápadnou zlatou korunku. Ten jeho bratr v Londýně má totiž stejnou korunku na stejném zubu. No a...
4: Pokračujte, pane Pycrofte.
2: No, v tu chvíli mě také došlo, že ten pán má stejný hlas i postavu. A že je na něm jiné jenom to, co se dá změnit břitvou a parukou.
0: Bratři si bývají podobní, ale že by měli stejnou zlatou korunku na stejném zubu, je skutečně mimořádná schoda.
2: Ano, myslím si, že je to podvod. Že se mnou jednal v obou případech tentýž člověk. Ale proč mě vylákal z Londýna do Birminghamu? Proč tam přijel ještě přede mnou a proč posílal dopis sám sobě?
0: Ta bankovka nebyla falešná?
2: Ne, to ne, rozhodně ne. Měl jsem z toho zamotanou hlavu a proto jsem navštívil pana Holmese, aby mi tu záhadu osvětlil.
4: Už víte, proč jedeme do Birminghamu, Watsone?
0: Ještě pořád ne.
4: Protože rozhovor s panem Arturem Harry Pinderem v prozatímních kancelářích internacionální společnosti bude pro nás oba zajímavý.
0: Dobře, ale jak se tam můžeme jen tak bez pozvání objevit?
2: Docela jednoduše. Jste moji přátelé, hledáte zaměstnání a je logické, že vás oba přivedu k předsedovi správní rady.
4: Přesně tak. Rád bych zjistil, pane Pycrofte, jaké máte pro pana Pinnera přednosti, že jsou vaše služby tak výjimečně cenné.
5: Poslední vydání, Evening Standard, poslední vydání, vražda v City. Neporazená loupež.
0: Tak kam chcete jít, pánové? Stavíme se na lehké občerstvení?
4: Kdo dnes platí, Vocne?
2: No, v kanceláři teď nikdo není. Ten pan Pinner tam zřejmě chodí jenom tehdy, když má se mnou schůzku, takže je zbytečné ho hledat dřív.
4: Ale to je zajímavé. Kancelář je tedy celý den prázdná?
5: Mrtvola v bankovním sejfu. Páchatel dopaden.
2: Proboha.
5: Poslední vydání.
2: To je on. Podívejte, tamhle na protější straně ulice. No ano, je to pan Pinner.
4: Kde?
2: Ten pomenší člověk. Teď si kupuje u Kamelota večer.
4: Aha, ano, už ho vidím. Zašel do průjezdu. Zdá se, že spěchá.
2: Právě v tom domě jsou kanceláře té jeho společnosti. Výjimečně přišel o něco dřív. Pojďte se mnou, zařídím, abyste se seznámili.
5: Evening Standard, poslední vydání.
3: To jste vy, pane Pycrofte?
2: Ano, dobrý večer, pane Pinnere. Nezlobte se, nejdu sám. Moji dva přátelé jsou bez místa a tak jsem si dovolil přivést je.
3: Cože? Ano, ano. Ale já dnes nemám totiž...
4: Jmenuji se Harris. Jsem účetní. Požádal jsem pana Pycrofta, jestli by mě nezprostředkoval nějakou pracovní příležitost u vás, pane Pinner.
3: Snad ano. Nevím ještě. Uvidíme. A co ten druhý pán?
2: To je pan Price, odtud z Birminghamu. Má velké obchodní zkušenosti.
0: Přinesu doporučení.
3: Ano, ano, v pořádku. Uvidíme.
2: Vám není dobře, pane Pinner?
3: Ne, ne, ne, ne.
2: Co je vám? Jste bledý, celý spocený. Potřebujete něco?
3: Ne, ne, ne, ne, ne, to přejde. To nic nebude. Pánové, doufám, že společnost využije vašich služeb. Dávám vědět, až se rozhodneme. Teď vás musím požádat, abyste odešli. Chci být sám.
2: Ale zapomněl jste asi, že jste mě sem pozval, abyste mi dal další pracovní úkoly.
3: Ano, ano, ano, ano. Ovšem... Konečně můžete tady okamžik počkat, pokud vaši přátelé taky mají čas, nebude to dlouho trvat. Za 3 minuty jsem vám k dispozici. Promiňte, pánové.
4: Co teď? Zřejmě nám chce fouknout.
2: Nemůže. Z té vedlejší kanceláře není žádný východ.
0: Co tam dělá? Má tam psací stůl, kam si ukládá osobní věci, třeba léky?
2: Ne, ne, místnost je prázdná. Je to jenom přístěnek v podkroví, tam se úřadovat nedá.
0: Měl už někdy nějaký bolestivý záchvat? Stěžoval si někdy na nějakou nevolnost?
2: Ne, tedy nevím. Vždycky jsem s ním mluvil jenom krátce. Nejspíš ho by děsilo, že nejdu sám.
0: Ha, asi nás podezírá, že jsme detektivové.
4: Ale proč klepe na dveře? Proč si neotevře?
2: Pane Pinnere? Pane Pinnere, potřebujete něco?
0: Zamknul jsem a teď nemůže ven.
4: Co tam dělá? Přátelé, vyrazíme dveře. Ano. Pomozte mi.
0: Tak.
4: Myslel jsem si to. Rychle. Doktore, vy ho nadzvíjete?
0: Ano.
4: Já uvolním smyčku.
0: Tak.
4: Držíte ho?
0: Ano, Holmesi.
4: Pane Pycrofte.
2: Ano.
4: Mám v pravé kapse nůž.
2: Ano.
4: Přeřízněte tu oprátku.
2: Jistě.
4: Tak, mocně. Ještě dýchá.
0: Ano, puls je nepravidelný.
2: Oběsit se na vlastní šlích. To je...
0: Ale drží potvory. No, počkejte, tak. Ještě kousek.
4: Máte to?
0: Ano, konečně. Hotovo.
4: Výborně. Odneseme ho zpátky do kanceláře, ano? Měl štěstí. Ty šle se pod tíhou těla natáhly a on kloukl patama do dveří.
2: Opatrně.
4: Snad jsme zasáhli včas. Položíme ho zatím sem.
0: Tak otevřte okno.
4: Ano.
0: A podejte mi karafu s vodou.
2: Tady, pane Watson.
0: Díky. Měl už duši na jazyku. No, budeme chvilku cvičit, pane Pinner. Tak, ležte. Tak a teď vzpažit... Přibažit.
4: Musíme přivolat policii. Rád bych jim, jako vždycky, předložil rozřešený případ, až přijdou.
2: Ale Pro mě je to naprostá záhada. Proč mě vylákal až sem a pak se šel oběsit?
4: Až na ten poslední čin je mi všechno jasné.
2: Ne, já tomu nerozumím.
4: Předně, chtěl ten člověk získat ukázku vašeho rukopisu. A proto jim šlo o to, abyste napsal prohlášení, že vstupujete do služeb té absurdní společnosti zde v Birminghamu.
2: Ale to přece... Proč?
4: Někdo se chtěl naučit imitovat vaše písmo.
2: To snad...
4: Za druhé chtěl docílit, abyste sice nenastoupil do zaměstnání u Mawsonových, ale abyste o tom ředitele tohoto podniku neinformoval. To znamená, že jistý člověk jménem Pycroft, kterého nikdy ředitel předtím neviděl, skutečně u něj v pondělí nastoupil. Darebák, který se naučil vaše písmo napodobovat, se v Londýně pravděpodobně vydává za vás, zatímco vy jste v Birminghamu vypisoval adresy železářských obchodů. Dali vám slušnou zálohu na plat, aby měli jistotu, že si to nerozmyslíte.
2: No ano, že mě to nenapadlo. Proč se ale ten člověk vydával za svého bratra?
4: Předpokládám, že je to velmi jednoduché. Celý ten podnik zřejmě připravili jenom dva muži. Jeden vystupuje pod vaším jménem v kanceláři renomovaného podniku a ten druhý změnil co nejvíc svůj zevnějšek a spolehal se na to, že si všimnete jen rodové podoby obou bratrů.
2: Ano, kdybych náhodou nespozoroval tu zlatou korunku, určitě bych ho ještě nepodezříval.
6: A ještě vzpaží.
4: Otázka je, co dělá ten druhý Hall Pycroft u firmy Mawson a Williams, pokud tam vůbec nastoupil. Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale já vám věřím, pane Holmesi. Vaše jasnozřivost...
4: Pouze dedukce.
2: Vaše... Ano, dedukce je určitě správná. Všeobecně se ví, že bankovní dům Mawson má v sejfech deponovány cenné papíry v hodnotě víc jak milion liber. Už dvakrát policie zlikvidovala pokusy o přepadení té banky a zloděje peníze lákají pořád.
4: Musíme k Mawsonovým zatelegrafovat.
0: Zhluboká dýcha. Můžete se posadit, pane Pinere?
2: Pošleme telegram s dotazem, jestli nastoupil úředník s mým jménem.
4: Pořád mi není jasné, proč tady ten chlap, sotva že nás uviděl, rychle opustil tuhle místnost a šel se oběsit. Jak je mu, doktore?
0: Už je skoro v pořádku. Můžete mluvit, pane Pinere?
3: Noviny. Ach bože, nechte mě umřít.
4: Co říká?
0: Noviny.
4: Noviny? Noviny. Ach ano. Ovšem, tady jsou. Evening Standard, který si pan Pinner koupil. Jsem já to ale idiot. Vždyť přece ten Camelot tam dole na ulici nám předem dával rozluštění. Tady máte, pane Pycrofte, čtěte.
2: Vražda v bankovním domě Mawson a Williams. Pokus o loupež. Pachatel dopaden. Minulý týden firma přijala do svých služeb nového úředníka Hola Pycrofta. A touto osobou, jak se ukázalo, nebyl však nikdo jiný než známý padělatel a zloděj Beddington.
4: Vidíte?
2: Který společně se svým bratrem... Byl teprve nedávno propuštěn po 5 letech z vězení.
4: Dál.
2: Způsobem, který dosud není jasný, podařilo se mu pod falešným jménem Pycroft, prosím, získat v kanceláři postavení, které mu umožnilo, aby si opatřil otisky zámku a zevrubně se obeznámil s bezpečnostním zařízením trezoru.
3: Puste mě.
0: Ne.
3: Puste mě. Já chci umřít.
0: Ne, to sdělte laskavě policii a ne nám, pane Pinere. Ani hnout.
2: Mohu pokračovat?
4: Prosím.
2: Takže Beddington se zmocnil značné části deponovaných akcií americké železniční společnosti a byl na útěku dopaden. Při prohlídce budovy bylo nalezeno v sejfu tělo hlídače, jeho šlepka byla roztříštěna úderem zezadu.
4: Pokračujte.
2: Beddington se nepochybně dostal do budovy pod záminkou, že tam něco zapomněl. Když zavraždil hlídače, vyloupil sejf a dal se z kořistí na útěk. Předpokládá se, že recidivista a vrah tentokrát neujde šibenici. Po jeho bratrovi...
0: Toho máme tady.
2: S kterým doposud vždy při minulých zločinech Beddington spolupracoval, policie pátrá, i když se tentokrát pravděpodobně zločinu neúčastnil.
4: Jako vždycky ušetříme policii trochu námahy.
2: Měl jste pravdu, pane Holmesi. Měl jste pravdu. Vaše jasnozřivost je geniální.
4: Já vím. Je to o mně všeobecně známo.
0: A někdo o tom i píše povídky, víte?
4: Co tomu všemu říkáte, Beddingtone?
3: Proč má umřít bratr? a ne já.
4: Pane Pycrofte, my s doktorem pana Beddingtona ohlídáme a vy buďte tak laskav a dojděte pro policii.
7: Ano. Cože? Ovšem, rozumím. Už běžím, pane Holmesi.
0: Podívejte se, Holmesi, na ten obrázek v novinách.
4: Ano.
0: Ve skutečnosti si oba bratři vůbec nejsou podobní.
4: Myslíte?
0: A tenhle náš pan Pinner si kvůli bratrovi, aby oklamal Pycrofta, dokonce oholil i vousy.
4: Jedno jsem zatím nedokázal rozluštit. Beddingtone, proč jste se chtěl oběsit? Vás přece trest smrti nečeká.
3: Tomu vy nerozumíte.
1: Čmuchal se špatnou pověstí.
8: Přišel jsem vám oznámit, že pro vás už dál pracovat nebudu, pane Voldene.
9: Neříkejte.
8: Pátrání nikam nevede, protože nechcete, aby někam vedlo. Vy víte, proč vás vydírají. Já to nevím. A filmovou společnost Eclipse to zajímá výhradně jenom proto, že z filmu, které jste natočil, se pořád ještě dá vytřískat hromada peněz.
9: Eclipse Films, ať se jdou bodnout.
8: Já se na to musím dívat jinak. Jestli se dostanete do maléru, tak na to firma doplatí. Najal jste si mě, protože vás o to firma požádala, ale byla to ztráta času. Vaše spolupráce stála za starou belu, pane.
9: Já už se s nima dohodnu. A vaší jedinou starostí je, abyste pány od Eclipsu udržoval v přesvědčení, že máme situaci pevně v rukou. Jasný? Jste soukromý detektiv a dostáváte zaplaceno za to, abyste podnikl několik bezvýznamných kroků. Na tu vaši branži to jsou přece lehce vydělané peníze, nebo ne?
8: Já vaše peníze nechci. Takže už klidně můžete odvolat ty slídily, co jste mi pověsil na paty.
9: Slídily?
8: Ano, slídily.
9: Já vám nerozumím. Já vás sledovat nedal, Dalmasi.
8: Ne?
9: Ne!
8: Tak v tom případě chytnu toho slídila za límec a pokusím se z něho vymáčknout, pro koho pracuje.
9: Kdo to zase je? Můj japonský sluha má dneska volno.
8: Já se podívám, kdo to je. Stejně jsem už na odchodu.
10: Ruce vzhůru! Fofre, tohle je přepadení!
11: Voldenův fízel. Nudy, vem si ho na starosta, prošacuj ho, jestli nemá bouchačku.
10: Tak jdeme, brácho. A žádný blbosti.
11: Je za 7:15, Voldene. Řekl bych, že člověku vašeho postavení dají prachy v bance i teď.
10: Ten čmuchal je čistý, Rikio.
8: Rikio?
10: Postav se sem ke stolu, zlatíčko. A ani hnout, nebo ti udělám díru do pupku.
11: Dáváte si s placením na čas, Voldene. Až moc na čas. Takže jsme se rozhodli skasírovat to rovnou.
9: Kolik?
11: Rovných 10 papírů. V malejch a starých bankovkách. A toho vašeho Sherlocka si vezmeme sebou a dojednáme s ním, jak nám ty prachy dodáte.
8: Nebyl tenhle gauner váš osobní strážce, pane Voldene? Jestli se teda opravdu jmenuje Rikio.
10: Drž ho, buď muchale.
11: Hrajeme čistou hru, Voldene, jinak by nám ten kšeft nevynes ani rozmáčklou mouchu. A vy ji hrajte taky. Jinak se ten váš Sherlock probudí na hromadě hnoje, jasný? Totiž neprobudí se.
8: A jestli ty peníze vyplázne, pustíte mě na svobodu, abych vás mohl hned udat, co?
11: Dneska 10 papírů, Voldene, a dalších 10 hadrů příští pondělí. Pokud ovšem nebude nikdo dělat nepříjemnosti. Jestli ano, dáme si zaplatit i za ně. A pořádně. Vem to bulvárem na východ, Nudy.
12: To není moc dobrý nápad. Vozit chlápka s pistolí u hlavy za denního světla po Wilshireu.
11: Drž zobák a jeď.
8: Proč asi Walden nezatelefonoval vrátnímu, když jsme jeli dolů výtahem?
11: Asi nechtěl, aby jsme se na něj naštvali, Sherlocku.
8: Aha. A proto připustil, aby mě dva gauneři klidně vyvezli na projížďku.
11: Nic se vám nestane, když bude Holden rozumnej. A nejsme žádní gauneři, víme?
13: Co to sakra dělá?
11: Je
13: tam blbec! Ten blbec tom žlutým taxíku mi tam vlít, no!
11: Pitomče! Jde sem policajt!
14: Heleďte, vycouvejte a vyřiďte si to někde jinde. A vy s tím žlutým taxíkem taky. Přes tuhle křižovatku se totiž jezdí.
8: Strážníku, pomohl byste mi vystoupit? Mám totiž nohu vraženou pod sedačku.
14: Jistě, pane, snad to nebude nějak zlé. Koukejte to tady uvolnit.
15: Potřebujete taxi, pane?
8: Jo, to se mi docela hodí.
15: Mám jít za nima, šéfe?
8: Ne, nech je být, Joe. Dohnat je nemůžeš a já o ně ani nestojím. Jel jsi za náma?
15: Jo, od té chvíle, co jste nasedli do toho auta, jsem se vás nepustil.
8: Na té křižovatce, to se ti povedlo.
15: Maličko, šéfe. Promáčknutej blatník. Jen počkejte, až na to šlapnu doopravdy.
16: Čumíš na drát, chlapečku, co? Tady jsou všichni, co něco znamenají.
8: Jo, tyhle hollywoodské večírky bývají většinou vydařeny.
17: Hledáte někoho, pane?
8: Ano, jsem John Dalmas. Slečna Krejová mě volala, že bude u vás paní Sutrová.
18: Miláčku, tady jsem tě nečekala.
8: No dovolte.
18: Nechceš si se mnou něco vypít?
8: Promiňte, paní.
17: Nejspíš bude venku. Na zahradě.
8: Děkuji.
17: Je to tady samá štětka a kolem nich se motají ochmelkové. Hrusný svět.
8: Venku mám taxík, slečno Krejová. Nebo jste snad

0: Řekněte raději o něco později, slečno Krejová, v půl čtvrté byl totiž ještě naživu.
1: Ale já... Ano, Derek se v řadě věcí choval jako lump. Když byl střízlivý, trpěl depresemi, když se opil, byl mizera. Hmm. Ale pokud byl jen trochu nalíznutý, byl celkem prima. A nehledě na to, že byl nejlepším režisérem sexy filmu, jakého kdy Hollywood měl.
0: Jeho doba skončila. S vulgární erotikou je konec a on to dobře věděl.
1: Byli jsme spolu na obědě, pil jako duha. Řekl, že se chce opít do němoty, Bůh ví proč.
0: Třeba kvůli těm 20 litrům, o které ho chtěl někdo připravit. Nebo jste o tom snad nevěděla?
1: To je možné. Derek byl tak trochu držgrešle.
0: Povídejte dál, slečno Krejová.
1: Pak jsme se pohádali, odešla jsem. Když jsem přišla domů, začala jsem si o něj dělat starosti. Telefonovala jsem mu, ale nebral to. Tak jsem k němu jela. Otevřela jsem si klíčem, který jsem měla a...
0: A?
1: Derek tam seděl mrtvý v křesle.
0: A proč jste mi tohle všechno neřekla hned do toho telefonu?
1: Strašně jsem se bála. Nechtěla jsem být sama, tak jsem jela sem na večírek k panu Sutrovi. Ale něco tam neklapalo.
0: Co neklapalo?
1: No, takový otřepaný trik, skoro se to stydím říct, ale...
0: Co?
1: Derek byl levák.
0: Levák?
1: No, já to přece musím vědět, ne?
0: Jistě. To ovšem znamená, že nespáchal sebevraždu.
2: Nazdárek, hochu. Prej potřebuješ píchnout.
0: Žádal jsem Eclipse Films o Collinse.
2: Collins nebyl k mání. A já zrovna točil palcema. Budu šoupat nohama, Johnny?
0: Seš velký a tlustej, Danny. Ty přece nemůžeš nikoho šmírovat, aniž by si toho nikdo nevšiml.
2: Jestli budu moct jezdit autákem, tak je to primám.

0: Utekla a zavolala mi. Zašel jsem tam. Zatím jsem o tom nikomu neřekl.
1: Pro pána Jána, Johne, tohle ti Poldové neodpustí. Něco takového ti nemůže projít.
0: Risknu to. A ty mi přitom pomůžeš. Ta pistole, kterou byl Walden zabit, má vypilované číslo. Já ji otevřel a vnitřní číslo vypilované nebylo. A to číslo mají na direkci v kartotéce zbrojních pasů.
1: A ty jsi tam zašel, poptal se po něm, oni ti ho dali a slíbili ti metal za to, že si je předběhl.
0: Klid, kamaráde, klid. Náhodou mám přítele z Press Chronicle. Zbrojní pas byl vydán jednomu jeho kolegovi, nějakýmu Dartu Barvendovi, asi před rokem. Toho Barvenda někdo odpráskl tou samou pistolí v dubnu na perónu Arkadského nádraží. Zrovna se chystal zdrhnout z města, ale už to nestihl. Ten případ nikdy nevyřešili, ale existuje podezření, že se Barvend domákl nějakých levot a pokoušel se vydírat jednoho z velkých šéfů.
1: A co ti ještě řekl ten tvůj kámoš?
0: No, tu pistoli vrátili Barvendově vdově. Možná, že má sama prsty v nějaké levotě. Pak mi ovšem nic neřekne. Ale je také možné, že po naší rozmluvě půjde za někým, o kom bychom měli vědět.
1: A já se mám té vdově pověsit na paty, až vyleze po té rozmluvě z baráku.
0: Jo, uhádl jsi.
1: To půjde. Ale proč to tajnost kaření s Woldenem? To nám může u Poldu vynést jenom špatnou pověst.
0: Když já už jsem takovej čmuchal se špatnou pověstí, Denny. Nevíme, co měli vyděrači proti Woldenovi, ale kdyby se to dostalo na první stránky novin, mohli by Eclipse Films přijít o fůru peněz.

0: Jsem soukromý detektiv John Dalmas, paní Barwendová.
1: Daltonová. Helena Daltonová.
0: Prosím?
1: Na Barwendovou zapomeňte.
0: A tak, promiňte, nevěděl jsem, že jste si změnila jméno.
1: O co vám jde, pane Dalmasi?
0: O pistoli, kterou měl kdysi Dart Barwend. Pokouším se zjistit, co se s ní stalo od té doby, kdy se dostala do vašeho majetku.
1: Nemám nejmenší ponětí, o čem mluvíte.
0: Ale ano, třeba si ještě vzpomínáte, že jste byla provdána za Darta Barwenda a toho, že v dubnu odpráskli.
1: Jdete na to hodně zhurta, co?
0: No jenom když je třeba, abyste mi neusnula z té poslední dávky, co jste si šlehla.
1: Byla jsem plonk a dala jsem ji do frcu. Nikdy jsem si ji už nevyzvedla.
0: Fajn. Vzpomínáte si na tu zastavárnu, kam jste pistoli dala?
1: Ne, někde na Main Street.
0: Tam je jedna zastavárna vedle druhé. Lístek náhodou nemáte.
1: Bohužel.
0: No toho jsem se obával.
1: Ze mě nic nevymáčknete, Sherlocku. Koukejte vypadnout. Mám náhodou pár dobrých přátel, tak aby vás to nemrzelo.
0: Aha, myslíte senátora Craiga Sutera?
1: Jak jste na to přišel?
0: Neměl by svůj ciferník nechat povalovat v bytě nějaké ženské?
1: Okamžitě položte tu fotku a vypadněte.
0: Včera večer jsem vás viděl na večírku, v Sutrově domě, ale byla jste tak opilá, že se na to asi už nepamatujete.
1: Jste vedle, Sherlocku. Tohle není žádnej senátor Sutro. A už konečně vypadněte!
0: Dobrý večer, pane Sutro.
2: Podívejme se.
1: Tenhle chlápek tvrdí, že je detektiv. Vyhoď ho.
2: Nemám moc času.
0: Právě jsem odcházel. Má úcta.
2: Stůjte. Než odejdete, tak vyklopte, o co tady běží.
0: Paní Daltonová měla kdysi pistoli a tou byl nedávno někdo zabit.
2: Paní Daltonová je přítelkyně mé ženy.
0: Ach ta.
2: Nepřeji si, aby byla obtěžována.
0: Detektiv s licencí má právo klást oprávněné otázky. Já jsem sem nevpadl násilím.
2: Uvědomujete si, že tady v městě něco znamenám, mladíku?
0: Jistě. Bylo mi

0: Potěšením, pane senátore.
1: Taxi! Halo, taxi!
2: Jsem tady, šéfe, vždy připraven.
1: Joe! Proboha, Joe!
3: Chtěl jsem vám říct, šéfe.
1: Ano.
3: Podíval jsem se na toho chlapíka v tom Cadillacu.
1: Ano.
4: Za tou károu nemá smysl jet. Nemoc rychlá.
1: Joe to dostal do břicha. Najdi někde telefon a zavolej sanitku. A pak mi dohlídni na tu blondýnku, Danny.
5: Kde pak? Ten nic neřekne.
0: Kdybyste mi nic řečnil, seržante, udělal byste líp.
6: A co vám mám vykládat, poručíku? Toho chlápka s pistolí jsem ani nezahlédl. Seděl v černém Cadillacu s vypnutými světly. Ale to už jsem vám řekl.
0: Mně se to nezdá. Musíte mít alespoň tušení, kdo to mohl být. Šli přece po vás.
6: Proč? Zasáhlo to taxikáře, ne mě. Třeba si nějaký ostrý hoch chtěl vyrovnat účet právě s ním.
5: Nebo s vámi.
0: Auto stálo venku, taxík stál venku. Nemuseli čekat, až vyjdete z baráku. Mohli si to rozdat už dávno předtím.
6: Vy si nejspíš myslíte, že vím, kdo to byl.
0: No nějaký jména byste nám říct mohl, abychom si to oťukali. Koho jste šel navštívit?
6: Byl jsem tam služebně. A v záležitosti svého klienta.
5: Tak ven s tím.
6: Nemůžete mě donutit, abych vypovídal.
5: Seržant Barnes.
7: Jo, je tady.
5: To je pro vás.
6: Děkuji.
8: Johnny, až tam skončíš, přijeď hned ke mně. Mám tady tu blondýnku, je úplně na mol.
6: Jak to?
8: No, to je dlouhý povídání. Dostaneme z ní, co potřebujeme, ale hoď sebou.
6: Jo. Díky, seržante.
0: Tak co, Dalmasi, kápnete božskou?
6: Musím nejdřív mluvit se svým klientem.
0: Dobře, dám vám šanci. Do zítřka, Dalmasi, jinak nám vrátíte licenci, jasný?
6: To pokládám za fér, poručíku.
8: Jakmile se tam přestali motat poldové, vešel jsem zadním vchodem do domu, Johnny. Zaklepal jsem na dveře a nic. Slyšel jsem mi ale, jak uvnitř telefonuje.
6: Komu telefonovala?
8: Nějakému Gainu Donnerovi, znáš ho?
6: Donner, jo, znám.
8: Určitě byla plná koksu a zřejmě ani nevnímala, co se děje. Na sekretáři byla fotka senátora Sutra. Tak jsem jí namluvil, že Sutro chce, aby se načas zdejchla, že jsem jeden z jeho lidí a že má odjet se mnou.
6: Mm-hmm.
8: Spolkla to i s napijákem. Jenom chtěla něco k pití. Tak jsem jí řekl, že mám v autě láhev. Vzala si klobouk a plášť a šla.
6: Kde je teď?
8: Spí vedle.
9: Hele, není tohle můj starý kámoš. Čmuchal. Co tak hledat? Napít dámě.
6: Co kdybyste mi teď, vy dva mizerní podvodníci, pověděli, kvůli čemu tady jsem?
8: Pane bože, co tě to chytlo, Johnny?
6: Schodil z mě, Danny. Poslední dobou jsem tě asi 10krát zahlédl, jak mě sleduješ. Myslel jsem, že děláš pro Voldena, ale když ses mi teď nečekaně přihlásil do práce, začalo mi svítat. A když si mi vykládal tu směšnou historku, jak si sem dostal tuhle dámičku, bylo mi to jasné. Kdo tě platí, Danny? Donner? Nebo Sutro? Nebo někdo, koho ještě neznám?
9: Ty jsi zatracený v šiváku! Au!
6: Jen klid, dámo.
9: Au, puste mě.
8: Máš pravdu, Johnny, schodil jsem tě. Už mi lezlo krkem hlídat hous bodystek, aby si navzájem nekradl rtěnky.
6: Kdo tě platí, Danny?
8: Nevím. Vytočím číslo, dostanu příkaz a stejným způsobem podám zprávu. Prachy dostávám poštou.
10: Vyhrá. Všichni ven. A pracky nahoru.
8: Neotvírej, Johnny, a lehni si na zem.
10: Otevři tlusťoku a neblbni.
8: Co chcete?
10: Svině. Jdi stranou.
11: Padá. Je to nějaká
8: nevota.
11: Co je, Denny?
4: Trochu mi to škráblo kůži.
11: Máš pěkné kamarády, chtěli nás dostat všechny tři. Zmátl si je, když si po nich vypálil z kukátka.
4: A jdou všichni k čertu.
11: Ta blondýnka je k smrti vyděšená, Denny, postarej se o ní.
4: A kam půjdeš ty?
11: Co bys mi navrhoval?
4: Sutro je tvůj chlapík. Skoncoval jsem s ním. Mám toho pokra.

0: Tenhle Gauner se nám trochu vymknul z ruky, Dalmasi. Právě jsme ho trochu poučili, jak se má chovat ve slušné společnosti.
1: Vypadá, jako by prošel parní mlátičkou.
2: Svině, Dalmasi. Jsou to jenom svinutý svině.
0: Nud je v pořádku, jednal podle příkazů. Seběhlo se to takhle. Riccio pracoval pro Woldena, když byli u hollywoodské elity v módě osobní strážci. Wolden pašoval alkohol z Ensenády. Riccio v tom viděl příležitost dopravit sem pod spolehlivým pláštíkem nějaký ten koks. Wolden ho přitom přistihl a dal mu padáka. Riccio toho využil a začal Woldena vydírat. Jenže Wolden neklopil tak rychle, jak si Riccio přál, tak se Riccio rozhodl jít tvrdě na věc. Vy a váš řidič jste mu to překazili.
1: Něco mi na vašem příběhu nesedí, pane Sutro. Není v něm dost strachu. Wolden měl tak nahnáno, že nechtěl jít na ruku ani mě, i když jsem pro něj pracoval. A dnes odpoledne měl zase někdo z něho tak nahnáno, že ho zastřelil.
0: Woldena? Wolden je... Wolden je mrtvý.
1: Myslím, že Wolden byl sám namočenej do pašování drog. Ale po zrušení prohibice toho chtěl nechat. Zakoukal se do dívky s bystrejma očima, která uměla počítat do 10.
0: Riccio, to ty jsi zabil Woldena. Mizero, to jsi nám zapomněl povědět, chlapečku.
2: Svině svinutý a zase rozvinutý.
1: Wolden byl zastřelen z pistole s vypilovaným číslem a tu mu potom někdo strčil do ruky. Ta pistole patřila původně Heleně Daltonové či Barwendové. Sice mi tvrdila, že už ji dávno dala do frcu, ale nevěřil jsem jí. A pak jste přišel vy, pane Sutro.
0: Dobře.
1: A začal jste mi vyhrožovat.
0: Dobře, a co podle vás bylo dál?
1: Od chvíle, co jsem začal pracovat pro Woldena, pověsil se mi na paty neohrabaný pitomý detektiv z Eclipse Films. Byl vidět na míle daleko. A platil ho ten chlápek, co zavraždil Woldena. Myslel si, že detektiv od filmu bude mít šanci dostat se mi k tělu a já mu v tom nebránil. A tím chlápkem jste byl vy, pane Sutro.
0: Máte pramalou šanci cokoliv z toho dokázat, Dalmasi. Moje slovo senátora má větší váhu než vaše báchorky.
1: Amatérská práce, pane Sutro. Dokonale sfušovaná vražda pistolí s vypilovaným číslem. Nevěděl jste, že většina pistolí má ještě jedno číslo. Uvnitř. Byl jste Woldenův přítel a mohl jste se snadno dostat k němu tak blízko, abyste mu přiložil zbraň ke spánku a vystřelil. Jenomže jste zapomněl, pane Sutro, že Wolden byl levák. Levák, pane Sutro. Když vás o tom informoval ten koupený detektiv, najal jste si zabijácké komando a vylákal nás všechny, i s Daltonovou, do domu v Palmsu. Jenomže to zabijácké komando zase odvedlo fušerskou práci.
3: Zbohem, Rudy.
0: Pro boha, dej pryč tu pistoli!
4: Sutro je mrtev, Dalmasi.
1: Já vím, udělala to jeho žena, poručíku. Vešla do místnosti, řekla zbohem Rudy a vytáhla pistolku. Sutro vystřelil taky, ale netrefil se. Proč to sakra udělala?
4: Věděla o té blondýnce Daltonové. Třeba taky věděla o těch jeho kšeftech. Řekla si, že je to její poslední šance.
1: Máte přiznání?
5: Od Sutra? Jo, ale ne na papíře. Nejspíš to sedí s tou poslední šancí. Manžel, děvkař, pašerák, drog, trvalé neschody.
4: Když bude státní návladní slušný, vynese jí to takových 15 měsíců.
1: Zasloužila by si kontrakt od Eclipse Films. Když jsem se domákl, co zatím je, bál jsem se, že na to zařve Woldenova reputace. Mohl jsem Sutra zastřelit sám, kdybych nebyl zbabilý a kdyby to nebyl senátor.
4: A kdybyste nebyl soukromý čmuchal se špatnou pověstí, Dalmasi?
1: Holden nebyl žádné lilium. Peklo mohla rozpoutat jedině ta záležitost s drogama, ale ta už je u ledu. Řekl bych, že případ Sutro je uzavřen až na několik nevyřešených otázek.
4: K čertu s nevyřešenými otázkami. Vždyť na nikom nezůstane nic přilepenýho. Ten váš kumpán Denny vezme rychle nohy na ramena a kdyby mě osud někdy přihrál tu fešandu Daltonovou, taky pošlu do Mendocina na protidrogové léčení.
1: A co ti dva, Riccio a Nudy?
5: Ty už máme pod zámkem.
4: Zbývá už jenom to zabijácké komando. Ti chlapi jsou určitě z Friska. U nás zabijáci z automaty nemají moc kšeftů.
1: Nemáte něco k pití, poručíku?
4: Nahodou jo.
1: Jo.
4: Teda, jestli pijete žitnou.
1: To víte, že jo.
5: Tak na co se napijeme?
1: No, my se napijeme jen tak.

podprsenka. Už druhý rok své pedagogické kariéry jsem měl učit v jedné menší vesnici na místní základní škole. Byl jsem mladý, začínající a svobodný učitel a tak mi nevadilo, že vzhledem ke vzdálenosti od domova tu budu některé dny v týdnu přespávat, neboť dojíždět domů by se mi opravdu nevyplatilo. Do sboru jsem rychle zapadl, jako bych tu už byl léta. O kanadské žertíky nebyla nouze a nikdo se pro žádnou legrácku neurazil. Blížil se tedy začátek školního roku a protože moje maminka byla velice pečlivá a nic nenechávala náhodě, nachystala velký balík, do kterého vměstnala propriety nutné k přenocování. Balík včas odeslala, spoléhajíc na služby naší pošty, tak aby dorazil na místo určení pokud možno dřív než já. A tak se taky stalo. Když jsem přišel ráno do sborovny, pozdravil mě balík jako hrom. Obsah jsem znal, proto jsem ho jednoduše pohodil na postel ve svém skromném pokojíčku. Pokojíček byl zároveň kabinetem a tak tam měli přístup i kolegové. Odpoledne jsem rozřezal provázky a kontroloval, co všechno mi maminka zabalila. Byla opět perfektní. Polštář, prošívaná deka, pyžamo, ručník, kartáček na zuby a pasta, mýdlo a... jedna podprsenka? Chvíli jsem na ní nepřítomně zíral, ale potom jsem si začal vytvářet vlastní teorii, jak se podprsenka do mého balíku mohla dostat. Úvahy nabíraly jasné rysy. Maminka mi balila věci a shodou okolností se stalo, že podprsenka se objevila právě u mě. Prostě ji omylem přibalila. Jist si svou teorií jsem podprsenku hodil pod polštář s tím, že až pojedu domů, vezmu ji prostě sebou a tím se všechno vyřeší. Ve středu jsem jel k mamince, cesta to byla dlouhá, takže jsem byl rád, že už jsem konečně doma. Došel ti balík? Dostal všechno v pořádku? Zdálo se mi až příliš zbytečné odpovídat na tak formální otázky, jenomže maminka chtěla mít jistotu. No a měl jsi tam pyžamo? Jo. A ten ručník? Jo. A tak to šlo pořád dál, až bylo najednou ticho a já do toho ticha povídám. A taky jsem tam měl podprsenku. Chvíli bylo opět ticho, ale tentokrát delší, jako když má uhodit a nechce se tomu. Prolomil jsem mlčení. Je to taková růžová podprsenka, taková normální. Růžová podprsenka, divila se maminka, jako by se snad ani růžové podprsenky nevyráběly. No růžová, povídám, taková větší. A maminka zase chvíli mlčela. Pak odcházela někam ven a nevěřícně vrtěla hlavou, jakože to je nějaký nesmysl. Za chvíli se ale vrátila a povídá, vždyť já žádnou růžovou nemám. To by snad musela být jedině nějaká starší, ale že by mě tam ze skříně vypadla. Ptala se a divila zároveň, až tomu sama asi začala věřit a já byl rád, že tuto delikátní záležitost nemusím dál komentovat. Taky přivez pátek domů. A tím jsme toto téma opustili. Další den ve škole byl normální jako kdykoliv předtím. Jako by se nic nedělo, jako by bylo všechno v nejlepším pořádku. Poznámky kolegů byly stejně vtipné a mně ani nepřipadalo, že by byly dnes snad o něco víc vtipnější než jindy. Až konečně o velké přestávce jsem si zaběhl do svého útulečku a na lustru se tam houpala moje podprsenka, tedy vlastně podprsenka mojí maminky. V hlavě se mi honily desítky otázek a odpovědí, jak to vysvětlím, co si budou o mě myslet. Z toho všeho mě ale byla jasná jenom jedna jistá věc. Někdo z kolegů tu byl a našel onu podprsenku. A teď už si o tom ve zborovně šuškají, co tu asi vyvádím. Nedalo se nic dělat, musel jsem zpátky do zborovny, mezi ně. Snažil jsem se chovat normálně, ale asi mi to moc nešlo. Ještě si nám neřek, jak se ti tady spí. Spalo se ti dobře? Nebojíš se spát sám? To já bych se bála. A už to šlo jedno za druhým. Zmohl jsem se v té chvíli jenom asi na dost hloupou odpověď, že se mě jako spalo dobře nebo normálně a že nevím, čeho bych se měl bát. Až padla ta zdrcující otázka. A Zdenku, co ta podprsenka? Čí pak je? Nevím, jak moc jsem měnil barvy do červena a jak jsem bledl, ale asi to bylo dost znát. Tak je to přeci venku. Teď nezbývá, než celou historii s růžovou podprsenkou vysvětlit, i když jsem měl neblahé tušení, že mojí verzi asi moc věřit nebudou. A tak jsem všem přítomným začal vypravovat o své hodné mamince, jak se mě snažila ulehčit to mé cestování, a že mě poslala balík poštou a do něj, že omylem přibalila i svou podprsenku. Abych přidal svému vyprávění patřičné věrohodnosti, řekl jsem jim taky o tom, jak jsem byl doma a jak moc se maminka divila, že se do toho balíku mohla přimíchat její podprsenka, ale abych jí tedy přivezl v pátek domů. Když jsem končil poslední slova svého vyprávění, už jsem se ani neslyšel.
Všichni řvali smíchy. Bylo mi trochu podezřelé, že se tolik smějí právě téhle mojí historce a teprve, když se začal smích tišit, uslyšel jsem slova, která mi brala dech. To není podprsenka tvojí, ale mojí maminky. Teď jsem zase přestával chápat souvislosti já. Jak by se mohla podprsenka maminky mé kolegyně dostat do mého balíku, když ten přeci balila moje maminka nějakých dobrých 40 kilometrů vzdušnou čarou od bydliště té druhé maminky, žijící kdesi ve Vysokém Mýtě? Myšlenkový tok otázek v mé hlavě ale opět přerušila další salva smíchu. Dělám, že se jako taky perfektně bavím, ale čím dál víc si přestávám být jist svou původní teorií o původu a skutečném majiteli už zmíněné růžové podprsenky. Když přišel balík do školy, zůstal nerozbalen ve zborovně. Byl tam zkrátka o den dřív než já. A tehdy jí to napadlo. Přinesla z domu pěknou růžovou podprsenku, mě neznámé, ale určitě značné velikosti, a pomalu ji ukazovátkem protlačila pod papírový obal až dovnitř balíku. Pak stačilo, abych vzal balík, přeřezal provázky a všechno vysypal na postel. A tam vypadla i podprsenka. Zdálo se být vše jasné. Teď mě začalo mrazit v zádech na novo. Vzpomněl jsem si totiž na maminku a proto povídám, ale já jsem doma slíbil, že ji v pátek přivezu. Smích opět nebral konce. Tak to asi nepůjde, protože to je podprsenka mojí maminky a já ji musím vrátit, protože ona ví, že jsem si ji půjčila. A taky na co? A zase mě ohlušil další výbuch smíchu. Ale já se teď už moc nesmál. Začal jsem přemýšlet, jak to v pátek doma vlastně dopadne. A měl jsem co vysvětlovat. Máš tu podprsenku? Zeptala se moje maminka, když jsem z tašky vyndával drobné osobní věci. No, nemám. A proč si ji nepřivezl? No víš, mami, ona nebyla tvoje. Takový údiv v maminčině tváři jsem snad nikdy jindy nespatřil. I když jsem se snažil mamince vysvětlit, jak celá ta historie vznikla, pořád mám pocit, že tomu mému příběhu asi nikdy doopravdy neuvěřila.

0: Je to už dávno, co takhle volali poprvé, ale slyším je, jako by to bylo dneska. Všechny, bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky.
1: Ať žijí Vlaštovky a Amazonky!
0: Slyšíte? Zase mě přicházejí potěšit, i když jenom ve snu. A vás potěší taky, když budete chtít. Stačí zavřít oči a představit si, že plujete na plachetnici po velkém jezeře, nebo se prodíráte neprobádanou divočinou na jeho březích.
2: S, dva, tři.
1: Třikrát hurá kapitánu Flintovi!
0: Vydá, teď dokonce provolávají slávu i mě. Tenkrát poprvé se docela trefili. Někdy si opravdu připadám jako vysloužilý pirát kapitán Flint. Karamba! Na titulních stranách mých knížek je pravda jiné jméno. Ale člověk nemůže být pořád tím, kým by chtěl. To jde jenom ve snech. A z těch vlastně moje knížky vznikly. I ta dnešní, která se jmenuje...
1: Trosečníci z Vlaštovky!
3: Do lodi teče!
0: Vlaštovka sklouzla dolů z útesu, ale byla na přídi pod čárou ponoru, ošklivě proražená. Dovnitř se hrnula voda. John vší silou hodil kotvu směrem k ostrohu a pak skočil za ostatními. V tu chvíli se voda převalila přes lodní bok.
3: Potopila se. Ona se potopila.
0: Kapitán John prožíval na vlastní kůži, jaké to je, když člověk ztratí svoji loď. Měl přece jen zkasat plachtu.
2: Je teprv třetí den prázdnin. Jak teď budeme žít na ostrově divokých koček? A co tomu řekne maminka?
0: Vzpomínáte? Tady jsme čtyři vlaštovky posledně opustili. Potom, co se dověděli, že jejich loňští spojenci Amazonky budou letos pod dohledem přísné pratety, je teď potkalo ještě horší neštěstí. Ztroskotali v podkoví zátoce u druhého břehu jezera, kam se vypravili, aby se podívali do údolí ukrytého nahoře ve vřesovišti, které objevili Titi s Rogerem. Teď stojí zmáčení na pobřeží a spolu s Amazonkami smutně koukají na místo, kde loďka zmizela pod vodou. Kapitán John se ale mezi tím několikrát potopil a vynesl z vraku všechno, co si vezli na výpravu. I batoh se zásobami, ovšem teď většinou už rozmočenými.
3: Je Vlaštovka hodně poničená.
2: Není to vidět. Zlomil se stožár a zapletla se do něj plachta. Loď je proražená, ale jak moc, to se dá říct, až ji vytáhneme.
4: Vy byste se o to chtěl pokusit, kapitáne?
2: Chtěl. Proto jsem taky vyhodil tu kotvu. Když budeme Vlaštovku moc chytit za kotvu, spíš ji dostaneme na mělčinu.
0: John se znovu potopil mezi loď a ostroh. Tam někde přece musí být kotevní lano. Tady, ano, tady je. Dlouhé a šedé vynese jako tenký had. Uchopil je a plaval podle vraku, až objevil kotvu. Postavil se s ní na dno a posunul jí o pořádný kus, až se lano napjalo a on už nemohl vystačit s dechem. Vyplaval na hladinu a funěl jako mrož.
2: Našel jsem kotvu.
4: Hurá! A víš co, Johne? Přivážeme k ní naše lano a budeme loď tahat ze břehu. Všichni, rozumíš?
2: Bezva, ale je tu hrozně kamení. Musím z lodi vyndat zátěž.
0: Zase se několikrát ponořil, protože pokud šlo o potápění, nikdo z Vlaštovek ani Amazonek se mu nevyrovnal a udělal, co Nancy navrhla. A pak pomalunku zkusili zatáhnout za lano. Šlo to. Cítili, jak se Vlaštovka zvedá nad dnem. Bez zátěže byla jen o něco těžší než voda. A pak...
3: Už ji vidím!
2: Počkejte, přeříznu zvedací lano. Ať můžeme sundat stožár a plachtu. Tak, a je to. Plachtu vytáhněte zvlášť.
3: Je v ní obrovská trhlina, ale to se dá spravit.
4: Víte co? Rozložíme plachtu na skále, ať uschne.
0: Udělali to. Pak vytáhli na břeh i zlomený stožár a nakonec spojenými silami nadzvedli prázdný trup Vlaštovky, který byl pod vodou docela lehký, a pustili se s ním k mělčině. Jak se přít nadzvedla nad vodu, uviděli strašnou díru, z které rychle proudila voda. Vytáhli loď na půl, vzepřeli ji na příč a vylili z ní poslední zbytky vody. A nakonec si převrátili dnem vzhůru a prohlíželi si dvě proražená prkna, jako by to bylo zranění někoho živého.
3: Chudinka malá.

0: A právě když se skláněli nad vlaštovkou, objevila se v zátoce veslice a v ní muž statné, no, možná trochu širší postavy, který si po horečném veslování otíral velkým šátkem spocené čelo. Ano, hádáte správně, byl jsem to já.
1: Ahoj, stričku Jimmy.
2: Konečně, kapitán Flint.
3: Ahoj, námořníci. Copak, snad jste nezlomili stožár a neprorazili loď. No to nic, to se jednou stane každému. No, tak do toho se musí pustit mistr loďař.
4: Nešlo by vlaštovku trošku vyspravit? Chtěl bych ji nejdřív zavést do loděnice a zeptat se, kolik by stála oprava. A teprve pak o tom říct mamince. Proto jsme ji taky vytáhli.
3: Vytáhli? A kde byla?
4: Narazil jsem s ní na skalní hrot. A hned se potopila.
2: Museli jsme všichni plavat.
3: A vy jste ji z té hloubky vytáhli? Sami? No, to jste pašáci. A s loďařem si starosti nedělejte. Moc to stejně stát nebude. A já dostal zrovna nějaké kapesné od svého nakladatele. Sami víte, že moje kniha by nikdy nevyšla, kdybyste mi ji loni nezachránili. A tak máte na peníze, co vynese, přinejmenším stejné právo jako já. Mamince o tom ani říkat nemusíte.
4: Budeme jí to muset říct. Nemůžeme přece tábořit na ostrově bez lodi. Asi se budeme muset vrátit na statek.
2: A máme poplachtění.
5: Můžeme vám půjčit amazonku. Stejně je tady prateta.
2: Ne, to nejde.
3: Vidím ještě jedno řešení. Ztroskotali jste? Tak proč byste nebyli trosečníci?
2: No, jasně.
3: Zůstaňte, kde jste, a dokud nebudete mít loď opravenou, abyste se mohli znovu vydat na moře, postavte si tu tábor a co nejlíp si to užijte. Nancy a Peggy vám sem pomohou převést věci z ostrova. My se s Johnem podíváme, co se dá dělat s vlaštovkou, a až pojedeme z loděnice, vezmeme se maminku. A vsadím se, že když budete mít tábor jako ze škatulky, nechá vás tady.
2: Hurá, ať je kapitán Flint!
6: Hurá!
0: Schváleno všemi hlasy. A zatímco amazonky stěhovaly se Zuzanou věci z ostrova divokých koček, udělali jsme s kapitánem Johnem z voskovaného plátna záplatu na díru v přídi, aby se nám vlaštovka cestou nepotopila někde v hloubce. Trochu jsme upravili přeražený stožár a jakž takž k němu připevnili přeloženou potrhanou plachtu. A tak vlaštovka přece jen sama vyplula z podkoví zátoky směrem k městečku. Jediné, co na ní bylo v pořádku, byla tytina vlajka s modrou vlaštovkou v bílém poli, která se hrdě třepetala na zlomeném stožáru, jako by nikdy neležela na dně jezera.
2: Máme to dobré, Zuzano! Máme to dobré! Maminka jede i s Bridget! Všecko dobře dopadne!
0: Amazonky se na tyty udiveně zadívaly, ale Zuzana rázem pochopila. Ano, dalo se přece předpokládat, že maminka by sotva sebou vzala lodního mazlíčka, kdyby měl den skončit smutným balením nového tábora a návratem badatelů k obyčejnému domorodému životu. Stálo mě to sice trošku výmluvnosti, ale nakonec se paní Walkerová všemu zasmála. Chtěla se jen na vlastní oči přesvědčit, že všechny vlaštovky jsou v pořádku, a tak si i s malou Bridget vlezla do mojí veslice a pluli jsme s Johnem, šťastným, že se maminka nezlobí, přes celé jezero až k novému táboru trosečníků, který mezitím vyrostl na břehu podkoví zátoky.
2: A jak to vypadá s vlaštovkou?
3: Bude to trvat nejmín týden, než bude zase na vodě. Ale pak bude jako nová.
2: Tak to už mi vůbec nevadí, že jsme ztroskotali.
3: Jenže by bylo lepší přece jen se poohlédnout po lepším tábořišti než tady u ústí potoka. Zatím je pořád hezky. Ale první déšť by vás úplně vyplavil.
2: Tak víte co? Odstěhujeme se do údolí, co jsme s Tity objevili.
4: Cože?
2: Jasně, je to po našem ostrově nejkrásnější místo na světě. Je taky u potoka, ale až nahoře na vřesovišti za vodopádem.
3: Aha, tam to znám, ale nebyl jsem tam nejmín 20 let. To údolí je opravdu skvělé tábořiště a je tam taková...
2: Ne, neříkejte to, kapitáne Flinte. Je to tajemství.
5: K čertu. Mohli jsme tam tábořit s vámi, nebýt pratety.
3: Ještě, že si připomněla, Nancy. Měli jsme se vrátit ke svačině a jestli si nepospíšíme, přijdeme pozdě i k večeři.
1: To bude zase mela.

0: Vlaštovky vzbudilo brzy ráno slunce. Dívali se přes jezero až k ostrovu divokých koček a smutně vzpomínali, jak to bylo krásné, když tam žili obklopeni vodou a věděli, že v přístavu si hoví malá loďka, s kterou můžou kdykoliv vyplout.
1: To je hrůza sedět tady na břehu a nemít loď. Odstěhujeme se do toho údolí radši hned dneska. Pojďte!
0: A tak začali stěhovat. Titi a Roger měli trochu strach, jestli se dvěma starším vlaštovkám bude jejich údolí líbit, tak jako jim, ale byly to plané obavy. Údolíčkem skoro dokonale skrytým ve vřesovišti a ohraničeným oběma vodopády na potoce, který jim protékal, byli John a Zuzana nadšeni právě tak, jako předtím oni.
2: Plavčíku, neřekl jsi nic kapitánovi a prvnímu důstojníkovi?
3: Kde pak? Jenom to, že jim něco ukážeme.
4: Nikdo z nich si ji nevšiml, viď, Rogere?
3: Ne, a to šli oba těsně kolem ní.
1: Čeho jsme si měli všimnout? Tak mluvte.
4: No, jeskyně přece!
0: Překvapení bylo dokonalé. A protože teď sebou měli baterku, mohli začít jeskyni prozkoumávat.
3: Johne, prohlédni si, jaký má strop. Není prasklý?
1: Ne, je tu samá pevná skála. A strop je hodně vysoko.
3: Senzační jeskyně. Sem se vejdeme všichni. Je tu chladno jako v ledničce. Budeme sem dávat zásoby.
4: Můžeme bydlet ve stanech, ale když budeme vědět, že se k nám blíží nepřítel, všecko schováme dovnitř. A nás taky.
3: Jasně, bude to naše zásobárna a pevnost proti útočníkům.
1: To je pravda. Amazonky budou určitě chtít podniknout nějakou válku.
4: Jen si vzpomeňte, jak nás loni přepadli a ještě tvrdili, že ostrov je jejich a ne náš. Ale že je to jejich údolí, to říct nemůžou.
3: A o jeskyni taky nevědí, je jenom naše.
1: A jak budeme tomuhle údolí říkat?
4: Třeba by se mohlo jmenovat po naší vlaštovce. Jste pro?
0: Byli. Údolí vlaštovky se dostalo na mapu a pak trosečníci a badatelé zároveň běželi dolů k jezeru pro další část nákladu, aby mohli postavit nový tábor. Zrovna vycházeli z modřínového lesa směrem k silnici, když John, který šel první, se najednou vrhl na zem.
1: Domorodci, skrýte se a tiše.
0: Všichni čtyři se přikrčili k zemi a ani nehlesli. Dole po silnici důstojně klusal černý kůň a táhl dřevěný kočár.
3: Vždyť je to paní Blackitová, maminka Amazonek.
2: A ta druhá je určitě prateta.
0: V kočáře vedle paní Blackitové upjatě seděla starší dáma a nad hlavou si držela slunečník. Proti ním seděly na malém úzkém sedátku za kočím dvě dívky ve volánových šatech se slaměnými klobouky na hlavě a s rukama v rukavičkách způsobně sepjatýma na klíně. Byl to příšerný pohled. Kočár zmizel a badatelé se na sebe zděšeně podívali.
3: Tohle přece nemohly být pirátky Amazonky.
4: Byly. A to je snad horší než ztroskot.

0: Alois Jirásek, Staré pověsti české. O Brunsvíkovi.
1: Když zemřel kníže Žibřit, tehdy Brunsvík, jeho syn, uvázal se u vládu nad českou zemí. Mladý kníže byl šlechetný a ke všem spravedlivý. Ve své říši však dlouho nezůstal. Maje na mysli hrdinství neboštíka svého otce, jeho čest a slavné jméno, rozhodl se v třetím roce svého panování, že se vypraví do světa hledat cti svému jazyku. Můj otec si dobil znaku orla, já pak chci si lva dobíti. Tak řekl své manželce, když jí úmysl svůj oznamoval. Mladá paní se nad tím velice zarmoutila a prosila ho, aby nejezdil, aby se nevydával v nebezpečenství. Když Brunsvík jí nechtěl vyslyšeti, rozplakala se a plačíc jej objala a znovu žádala, aby jí tu samotné v tesknotě a smutku nenechával. Než Brunsvík srdečně ji těšil, že nebude opuštěna, že vzkázal jejímu otci, aby tu s ní byl, a jej u vládě zastal. A sňav svůj prsten pravil. Tuto ti dávám na svědomí svůj prsten a tvůj prsten z tvého prstu beru. Nevěř nikomu, ať slyšíš cokoliv, nevěř, leč sama uzříš tento prsten. Jestliže ho v 7 letech neuvidíš, věz, že nejsem již naživu. Když pak její otec přijel, dal Brunsvík osedlati 30 koní a přichystav se s družinou, rozloučil se s Neomenií, svou manželkou, i s jejím otcem a vydal se do světa na dobrodružství jako pravý, statečný rytíř. I jel do rozličných zemí, jel pořád dál a dál a rytíři jeho a zbrojní s ním, až provody nemohly dále. Dostali se až na břeh širého moře, než ani tu nezastavil, ani neobrátil. Opatřil v sobě koráb, vsedl na něj se svou družinou, i koně sebou vzali a pustili se širým mořem do neznámých končin. Když odráželi od břehu, vál příznivý vítr a vál pak za dlouhý čas. Až jedné noci, to již čtvrt léta na moři jezdili, náhle se obrátil. Za temné noci rozehrálo se moře. Brunsvíkův koráb potácel se v bouři a divoké vlnobytí metalo jej hned vysoko a hned zase dolů do vodních propastí. Plavci byli u velikém strachu a ještě více se pak polékali, když náhle spatřili ve tmách dalekou žlutavou záři a když je všechny pojednou ovanula silná pronikavá vůně. Tu počali teprve naříkati a bědovati, neboť věděli, že ta zář i vůně jsou z Jantarové hory a že ta hora v noci zářící má tu moc, že všecko, ať lidi, ať zvířata, lodě, všecko, co jest v 50 mílích kolem ní, se všech stran k sobě živou mocí přitáhne, zrovna přitrhne. A kdo se na ně dostane, ten, že při té Jantarové hoře musí zůstati a nikdy, nikdy více se z ní nedostane. Proto se plavci tak lekali a bědovali, když viděli, kam je vyhržené. Marně se modlili, marně i sliby činili, aby se vítr obrátil. Neobrátil se, hnal je dál a jak se již na 50 mil před tu horu vichrem dostali, letěla loď rovnou přímo k Jantarové hoře. Letěla v žluté její záři, jež stoupala vysoko do tmy a byla rozlita daleko po rozbouřených vlnách. Loď se pak pojednou zarazila u břehu ostrova, prostřed něhož se ta Jantarová hora vypínala. Na ten ostrov Brunsvík vystoupil i jeho družina, i koně tam také z lodi vyvedli, jakmile se moře pojednou utišilo. To již svítalo a v slunečné pak záři seznali, že je ten ostrov opuštěný, lidu prázdný a že není na něm nic, čím by se mohli živiti. Jak jej obcházeli, spatřili na pobřeží mnoho zetlelých, rozpadlých lodí a mnoho lidských kostí, bělajících se v písku na palčivém slunci. I zastesklo se z toho Brunsvíkovi i všem. Viděliť, že ti tu bídně zhynuli a tušili, jaký žalostný konec je samé čeká. Smutně se rozhlíželi kolem a široširou mořskou plání, jejíž zelenavé vlny splývaly v nedozírné dáli s oblohou. Když se pak poněkud vzpamatovali a sobě po té bouři odpočinuli, přece se o to pokusili, aby se odtud dostali. Vsedli zase na svou loď a odrazivše ji od břehu rozpěli plachty, pak se vesel chopili a veslovali usilovně bez únavy. Loď jela, od ostrova jela a již se počali těšiti, že zmohou kouzelnou moc Jantarové hory. Jak ta naděje počala jim svítati, opřeli se tím více do vesel a pracovali až zrudli, až se jim po těle řinul pot. A loď jela, rychle jela, až pojednou se zarazila a stála tiše jako na kotvách. Opět u břehu ostrova pod Jantarovou horou. Brunsvík se tuze zarmoutil a všichni byli na mysli hrubě sklíčeni, vidouce, že již jim souzeno zůstati na tom neblahém ostrově. Dokud měli potravu na lodi, nebylo zlé. Za tu dobu, co tu meškali, ještě dvakrát se pokusili, aby se na lodi odtud dostali. Než pokaždé octli se zase zpátky u břehu jako poprvé. Když pak došly všecky zásoby lodní, zabíjeli koně a živili se jejich masem. Ale když snědli posledního, Brunsvíkova koně, nastal krutý hlad a ten je hubil. Zoufale hledali, čím by ho ukonejšili, než po všem ostrově nenalezli ani zrna, ani ptáčka nespatřili, nic, čím by se mohli nasytiti. Přitom vždy ještě čekali smilování Božího. Ale když nabyli jistoty, že nadarmo, zmohla se jich zoufalost, až pak tupě oddavše se svému osudu usedli nebo ulehli na břehu, u lodi a čekali smrti. A ta brala jednoho po druhém. Již jenom Brunsvík a starý rytíř jeden, Balát jménem, zůstali ze všech pod Jantarovou horou. Ten rytíř starý, když s Brunsvíkem sedě do širého moře hleděl, promluvil pojednou k mladému knížeti. Pane milý, kdyby tak věděla tvá paní, kdyby tak věděli tvoji zemané o tvém neštěstí. Slyšet to Brunsvík byl velmi žalostiv. A tomu Balát řekl. Nestýskej si, můj milý pane, poslechneš-li mne, mohl by ses odtud dostati, jenže nevím kam. A což ty, vece Brunsvík? O mne se nestarej. Jsem star a nedbám. Mně jest již zde ostati. Zachráníš-li se však a přijdeš-li kdy ke štěstí, rozpomeň se na mou věrnou službu. A co bys mě radil? Ptal se Brunsvík. Viděl jsi, pane a kníže můj, že jsem prvního roku za našeho pobytu přiletěl pták noh, a druhého roku také jednou. A tohoto roku přiletí zajisté zas, jak se zdá, že jeho obyčej, že na každý rok jednou sem přiletí. Ten tě má vyvésti, jestliže ráčíš. A jak by mne vyvedl? Brunsvík žasna se tázal. Starý rytíř ukázal na koňskou koži, která u lodi ležela, a řekl Brunsvíkovi, aby si do ní lehl a aby meč svůj vzal sebou. Když se tak stalo, zašil jej rytíř řemenem a vložil Brunsvíka v koži zašitého na Jantarovou horu. Nedlouho poté v povětří zašumělo a bylo cítit prudké vanutí větru jako před bouří. To bylo odletu ptáka noha, jak se blížil k Jantarové hoře na ohromných perutích. Když se pak ukázal nad horou, to jakoby nesmírný mrak se tam vznášel. Okamžik spočíval noh vysoko v povětří na rozpjatých křídlech, pak vráz se dolů spustil a sebrav Brunsvíka, jakoby zrnečko bylo, vznesl se do povětří a letěl pryč. Na ostrově pod Jantarovou horou bylo zase ticho a pusto. Smutně stály zetlelé rozpadlé lodi. Nehnutě ležely jejich stíny na písčitém pobřeží, kdež na slunci se bělaly kosti zhynulých. Jediný živý tu byl. Starý věrný rytíř Balát, jenž hladem zmořen, vysílen, seděl v písku, opíraje se o trosky vymřelého korábu a kalným zrakem teskně hleděl do výše za ohromným ptákem nohem, jenž se již v dáli tratil, unášeje jeho mladého knížete, Bůh ví kam. Pták noh letěl s Brunsvíkem nad širým mořem, letěl prudkým letem 3 dny a 3 noci a uletěl za tu dobu 100 a 100 mil od té hory Jantarové, až se snesl daleko na pustých horách a uvrhl Brunsvíka do hnízda mezi své mladé. Jak jej tam hodil, sám se zase vznesl a letěl za jinou kořistí. Hladová mláďata se vrhla na veliké to sousto a hněvivě křičíce trhala koži kolem Brunsvíka. Ten, jak se mu uvolnilo, vytrhl svůj meč a vstyčiv se, porubal všechny mladé nohy. Když se tak vyprostil, prchal odtud, nepřeje si hrubě oddechu, ubíhal těmi nehostinnými horami vzhůru, dolů, pustou, holou strání i lesnatým úvalem, až se dostal na kraj hlubokého údolí. Sotva, že jsem vkročil, divý řev a ryk dolehli k jeho sluchu. Chvíli naslouchal, nevěda, co činiti. Zpět však již nesměl. Musil kupředu a tak pánu bohu se poručiv, dal se tím údolím. I šel, až došel k vysoké skále a tu se zastavil, nebo předivnou věc uviděl. Krutý zápas líté saně se lvem. Zuřivě bojovali na život a na smrt. Řvaní jejich a ryku byl plný ouval a třásly se stromy i skála. Nu, milý bože, komuž pomoci? Pomyslil si Brunsvík, jenž stanův opodál hleděl na zápasící. Pro lva jsem vyšel. Pro znak lva tolik jsem zkusil. Nelze jinak, nežli lvu pomoci. Děj se, jak děj. Tak se rozhodl a vytasiv meč udeřil na zelenavou, kovově lesklou saň s 9 hlavami. Jak ji počal tepati a hlavy usekávati, upustil lev od boje a všechen krví zalit a udýchán, uštván zuřivým zápasem, ulehl, aby si odpočinul. Tak zůstal Brunsvík v boji sám. Byl jsem mužsky, rány jeho meče se na netvora jen sypaly. Ale saň byla nezdolná. Již počal Brunsvík umlévati, již sám nedorážel, již se jen bránil. V tom lev, oddechnuv si, vyskočil velkým skokem a jako bleskem zakousl se do saně a roztrhl jí vejpůl. Bylo po nebezpečenství. Brunsvík se však lekal nového. Bálť se nyní lva. Než lev na něj neskočil, nýbrž lehl u jeho nohou. Brunsvík chtěl odtud. Ale jak vykročil, vstal lev a šel za ním. A šel pak dál a dál, jak se Brunsvík bral údolím, všude za ním na každý krok. Mladému knížeti nebylo to milo, nevěřil ti lvu, a proto by se ho byl rád zbavil. I nazbíral si žaludů a bukvic a vylezl pak na vysoký dub. Tam, usednuv na mocnou halus, ukryl se v hustém listí starého stromu a čekal, až lev odejde. Čekal a čekal chvíli, půl dne, a lev seděl pořád dole pod dubem a hleděl nahoru do husté koruny. Nastala noc. Brunsvík ji prodřímal na dubu. Jak ho ráno probudil chlad, jakmile otevřel oči, první bylo, že se podíval po lvu, a lev byl ještě pod dubem. Seděl tu jako věrný pes a vyseděl tak i druhý den, smutně hledě do koruny, vyseděl i druhou noc a z místa se nehnul. Ale třetího dne, když Brunsvík z dubu neslízal, zařval zarmoucený lev tak silně, že se až dub zachvěl, a Brunsvík, přívalem hrozného zvuku ohromen, pustil se haluze a spadl na zem. Tak ležel hrubě potlučen a nemohl ani vstáti. Byl sláb a neměl co jísti. Nezůstal však bez pomoci. Lev, jenž od něho odběhl, vrátil se zanedlouho nesa ulovenou srnu a tu položil Brunsvíkovi k nohám. Mladý kníže již viděl, že lvu křivdil a že netřeba se ho báti. Proto, když lev přilehnuv, hlavu mu naklíndal, hladil ho po husté hřívě jako věrného psa. Od té chvíle počal ho míti rád a lev zůstal mu oddán po všechen čas, co v těch divokých horách meškali. 3 léta Brunsvík bloudil pustinou mezi lesy. A lev pořád s ním, všude a vždy, zvěř honě a pánu svému přinášeje. Jednou za těch toulek dostal se Brunsvík na vrchol vysoké hory, odkudž zahlédl před sebou širé moře a v tom moři daleko hrad nějaký. I zaradoval se, že vidí zase lidské obydlí, neb do té chvíle žádného nenašel ani neviděl. I pospíchal směrem k moři, prose pána Boha, aby mu dal tam dojíti. 15 dní minulo, nežli pronikl pustými horami a dostal se na břeh mořský. A ten byl pustý, písčitý a kamenitý. Brunsvík, puzen nadějí a touhou po tom hradě, jal se hned mečem rubati stromky a proutí a nanosiv vše na pobřeží, zrobil si a spletl široký vor, kterýž pak spustil na vodu. To učinil ve chvíli, kdy lev odešel na hon schánět potravu. Brunsvík tak schválně udělal, neb nechtěl ho sebou, aby mu nepřekážel. Právě když mladý kníže odrazil od břehu, vrátil se lev, nesa v tlamě ulovenou kořist. Než hned ji pustil a zařvav skočil do moře za svým pánem, skočil ohromným skokem a před níma nohama voru doskočil. Jimi se držel a plaval dobrou chvíli, až Brunsvík, pohnut oddaností tou, pomohl mu z nesnáze na vor. A tak plavali nyní spolu na chatrném člunu, na jednom konci Brunsvík, na druhém lev. 9 dní a nocí plavali na voru. Moře s nimi často hrálo, takže nejednou byl Brunsvík ve vodě do pasu, do hrdla. A nebe nad nimi se tmělo i všecko povětří, až pak pluli ustavičným hustým šerem nevědouce kam. Jen to viděl i pozoroval Brunsvík, jemuž v té tmě teskno bylo, že nejsou již na širém moři, neboť vpravo a vlevo černali se šerem obrysy hor. až se pak projasnilo. To, když podplynuli pod Karbunkulovou horu. Ta hora, velmi jasná, svítila jim rudou září, až posléze z té tmy vyjeli. A tu před sebou zhlédli hrad a strměl na výspě v plném slunečném světle. Byl to ten, který byl Brunsvík zhlédl z temene vysoké hory. Přistal ku břehu a provázený se svým druhým lvem vešel do hradu, v němž panoval král Olybrius. Divný byl, neobyčejný. Měl dvojí oči, jedny v obličeji, druhé vzadu hlavy. A divnější

0: Z vlasti jsem se vydal z vůle, sem přibyl jsem z nouze. Prosím, pomoz mi, abych se zas mohl vrátit ti domů. Tak Brunsvík žádal. Král mu pak odpověděl. Odtud můžeš jen železnými vraty. Těch ti však neotevru, těmi tě nepustím, dokavat neosvobodíš mé dcery, kterou mi unesl drak Bazilišek. Když Brunsvíkovi nezbylo, nežli aby zůstal mezi těmi obludami královými, nebo aby vysvobodil jeho dceru, odhodlal se, že se pokusí o draka Baziliška. Král Olybrius dal mu připraviti korábec a na tom plul Brunsvík s věrným lvem k ostrovu a hradu přemocného draka. Až k ostrovu doplul bez nesnází. Do hradu však se dostati nebylo skoro možná, neb měl ten hrad trojí bránu, u každé pak brány zuřivé obludy za strážce. Brunsvík musel podstoupiti s nimi boj. Zápas ten byl tuhý, od brány ku bráně tuší a hroznější a Brunsvík by si byl průchodu do hradu neproklestil, kdyby nebylo jeho věrného lva. Ten pokaždé, když pán již v zápase umdléval, přiskočil a tak dlouho se s obludami potýkal, dokud si Brunsvík, jak náleží, neoddechl. Tak pronikli posléze do hradního paláce a tu v nádherné síni zastal Brunsvík dceru Olibriovu, dívku spanilou, ale od paty do pasu hady obtočenou. Žasla, když rytíře zhlédla a nechtěla ani věřiti, že mocí se do hradu dostal. Myslilať, že strašliví strážcové bran usnuli. Pak prosila Brunsvíka, aby se nevydával v nebezpečenství ještě větší, aby se vrátil, dokud je čas. Jestliže strážce ve branách zahubil, draka Baziliška a jeho družiny nepřemůže. Aby tedy jen chvátal, žeť na velikém čase, protože touto chvílí Bazilišek, hrozný její teď pán, sem přicházívá. Brunsvík však zůstal a nelekl se, když se počala pojednou do síně valiti, hrnouti družina Baziliškova, pištíc a syčíc. Nejrůznější lesklí hadi, ještěři, hadové panenky a divné a jiné obludy, různo, v chumlech, v kotoučích, vše v hrozné směsici, v takové záplavě, že veliká síň byla jimi za chvilku plna. Brunsvík se dal s nimi hned a chutě v zápas, posilněn prstenem, jejž mu pana dala a jímž nabil síly za 20 mužů a ještě více posilněn touhou, aby nebohou panu vysvobodil.
1: Poslal jsem domů telegram s adresou, nečekal na večeři a vyšel do Florencie, nad kterou se začínalo stmívat. A šel jsem sám. Neptal jsem se, kudy mám jít, protože jsem věděl, že najdu cestu k Davidovi, který na mě čeká před Palazzo Vecchio. Šel jsem rychle kolem espresí a putiček, ze kterých mne ovanul italský jazz, tlumočený automatem na desky. Chvilku jsem bloudil, až jsem narazil na Piazza del Duomo a odtud už jsem šel po svých starých stopách na Piazza della Signoria. Přibližně na místě, kde upálili Savonarolu a oběsili jeho žáky, bylo zaparkováno mnoho Fiatek a Renaultek a jim podobných vozidel. Chodníky byly obsazené kavarenskými stolečky a ty opět lidem ze všech konců světa, ba i z Florencie. Stál jsem u jeho nohou, tedy u Davidových nohou. A díval jsem se skoro kolmo po jeho postavě k nebi plnému hvězd. Obešel jsem ho. Od té doby, kdy jsem toho panáka, jak říkají sochaři, kteří mají svou vlastní hantýrku, když jsem toho panáka spatřil poprvé, mnohokrát jsem si na něj vzpomněl. Dívám se na chlapce, jak celou svou vahou spočívá na pravé noze. Levou rukou snímá z ramene prak. Říká se,

0: není jisto, je-li to po Goliášově porážce či před ní. Ale mně je to teďka jedno. Vidím před sebou klidnou, rozvážnou nebojácnost, pocit, který hledám a málo kdy nalézám. Pocit, který se tak těžko odívá do slov. A je tu přede mnou a bude tu. A bude tu, až nebudu. Kámen. Kus mramorové skály o mnoha tunách hovoří o věcech křehčích skleněného vlasu. To dokázal udělat člověk svýma rukama a svou duší. Stál jsem tam asi dlouho, jak jsem přemítal, že být člověk přece jenom konec konců není špatné. A jak jsem přemítal o různých jiných věcech, které mi v té chvíli připadaly nadmíru důležité, protože když jsem se oklikou vracel, tak jsem si všiml, že kavárničky řídnou. Zasedl jsem za jeden stoleček. Ani jsem se nerozhlédl a přisedl ke mně muž v pruhovaném tričku s komickým slaměným kloboučkem na hlavě. Už tu byl šišník a muž pravil italsky. Dvakrát stregu dvojitou. Potom ke mně: mluvíte italsky? No, povídám, že ne. Přehodil výhybku na franštinu, pak němčinu a angličtinu. U té jsme zůstali. Neurazil jsem vás, když jsem vás pozval? Ptal se. No, ujistil jsem ho, že ne. Viděl jsem vás, jak jste si prohlížel Davida. Stál jsem vedle, ale vy jste mě nevnímal. Já se jmenuji Robert. Říkejte mě Bob. Co je vaše křestní jméno? Jan. Číšník před nás postavil dvě strégy. A já nevím, jestli víte, co je stréga, ale jistě jste to uhádli, že to je likér, já nechci říct kořálka. Italský likér. Žlutý. Velice dobrý. A populární. Ještě dvě připravte, povídá Bob a ťuká si se mnou. Na Davida Ján. Byl srdečný a velmi přirozený. Podle toho, že si chtěl hned tykat, jsem jej mohl považovat za Američana. Podle výslovnosti však mohl být spíš Brit. Když jsem se ho zeptal, odmávl to se smíchem. Brouzdám se světem a všude něco pochytím. Nejsem ani Ital, ani Francouz, ani Američan, ani Brit. Co jsi ty? Hádej. No, teď je to jedno venkoncem. Podle akcentu bys mohl být, no, těžko říct, Portugalec? Herec, směju se. No, to není národnost, to je mezinárodnost. Rus? Čech? Australan. Podali jsme si ruce. Číšník přinášel nové dvě strégy. Bob se zamyslel a pravil: vypijte ty dvě strégy na naše zdraví, kameriére, a přineste studené šampaňské. Pak se obrátil ke mně. Neurazíš se? Mně to nic neudělá, to platí společnost a stejně to odepíše od daní. Člověče, potkat v noci chlapa, který si prohlíží Davida, tak jako ty jsi to dělal, to mi nějak vrací víru v umění. Jak to, že rozumíš sochám, když jsi herec? Já nerozumím sochám, bráním se. Mám Davida rád, připomíná mi něco, co sám těžko chápu. Mám z něho radost. Nebo jak bych to řekl, mám pocit, že on ví, co bych já taky rád věděl. A nebo že to skoro vím, když se na něj dívám. Tak tedy ne David jako David, protože zabil Goliáše, ne, vůbec ne, protože zabil Goliáše. Pro mě je to vzkaz. Vzkaz, že není třeba se bát Goliášu, no, jak klidně stojí ten hoch. Až půjde kolem Goliáš, tak sejme prak a Goliáše odstraní. Mě ohromuje ta jistota vtělená do kamene, jestli mě rozumíš. Skočil mě do řeči. Duch poslušného dláta vede ránu. Kdo to asi je, přemýšlím. Prouškovaný tričko obepínalo obtloustlý trup s náběhem na bříško. No. Oholenej byl. Ruce měl čistý. Klobouček umatlaný s pentličkou roztřepanou. Diety platila společnost, snubní prste neměl. Domýšlivý taky nebyl, to by nechodil v tričku, kterému urostlosti nepřidalo. Co to je asi? Vzpomněl jsem si na profesora, jak pak se jmenoval, Kropáčka, profesora fyziky, který nám říkával, že nejkratší vzdálenost mezi oběma chodníky jest kolmice spuštěná z jednoho na druhý a že tudíž to jest nejbezpečnější přechod. On takhle mluvil, Kropáček. I spustil jsem kolmici. Čím si? To by nikdo neuhádl. Tak si představte, on vystudoval dějiny umění, chtěl být sochař, pak malíř, pak herec. No skončil jako poradce velké televizní společnosti, za kterou teďka cestuje po světě a hledá náměty určitého druhu, zvyky, slavnosti, folklor. A jeho úkolem je odstraňovat překážky, navazovat spojení, dělat smlouvy, prostě uskutečnit produkci. Televize monstrum, které leze do bytů pokojných občanů, tohle monstrum mě živí. Ne nejhůř, myslím si. A pozoruju, jak dolévá sobě i mě. Byl živý a bavil se. Musel se chudák ukrutně nudit, než se mu padnul do oka. Jen si představ, Ján, jen si představ, co by tady kolem nás bylo, kdyby už tenkrát měli televizi. Nic, zhola nic. Ani by neměli na nic čas. Každý den program. Florence by měla vysílačku, Píza by měla vysílačku i Siena. Papež by měl tu nejsilnější. A teď by si vzájemně začali umělce přeplácet. Čet si někdy Michelangelovi sonety? Ne, no tak já ti je koupím. Ty by vysílali ty sonety, ale kolik bych musel napsat pro denní programy? Řekněme dvakrát týdně. Tisíce sonetů, tisíce. A on by to svět, protože byl genius, ale jak dlouho? A jaký by pak ty sonety byly? A Petrarka, Boccaccio, všichni by psali, až by se upsali samo sebou. Výpravu by do papežské televize dělal Da Vinci, ale jak dlouho? Víš, jak by to musel odfláknout? To by nebyly Mony Lízy, to by byla pozadí. On by je uměl, jejej, on by je uměl. A Vinci by měl ještě svůj vlastní program, technologický. Víš ty, co všecko Vinci vymyslil? To by ovšem mělo úspěch, sám by to kreslil před kamerou, sám by si to uváděl. Ty lidi tenkrát, ty uměli všecko, ty nejenom uměli, ty věděli. Napil se, dolil a objednal další. Věděli, chlapče, věděli a hledali dál. Michelangelo tesal do kamene sám, svýma rukama. Tesal tak, že někdo, kdo ho pozoroval, napsal v dopise, že tři kameníci za trojnásobný čas by neutesali tolik, co ten člověk, a tomu bylo 60. A když dělal strop v Římě, ne Sixtinskou, tu druhou, no, pomocně, kapela Paulína, obrácení Petra na víru, no tak ležel na znak a maloval, a tomu bylo hodně přes 70. Všechno, co namaloval, vytesal a napsal, udělal sám, svýma rukama. A vezmi televizi. Špatná dekorace, nevkus vysílaný milionům očí a v ní před mikrofonem herec, zpěvák, špatně hraje a špatně zpívá. Sta lidí v ateliérech televize, stovky jiných v organizaci televize, statisíce těch, kteří vyrábějí a spravují, tedy hlavně spravujou. A on tam stojí, ten špatný zpěvák, hlasu má tolik, že by se přívozu nedovolal, a oni mu ten hlas zesílej, oni přidají echo, oni uberou pazvuky, zesílej spodek a vzhůru do éteru. Miliony sedějí doma a poslouchají a pozorujou něco. Proč? Protože už to tam bylo několikrát viděno a patrně je to dobré. Patrně dobré. Je tu kolem nás něco, co je patrně dobré? Tady je nádhera, dílo. Seděli jsme dál a mluvili jsme a pili jsme. Pak zhasli na chodníčku a přenášeli stolky dovnitř. Nechtěli jsme ten svůj vydat, i šli jsme za ním. Představ si, že by byl Shakespeare psal televizní hry. Dostával by dopisy a musel by psát podle přání posluchačů. Televize rozšiřuje nevkus a nemůže jinak, protože musí něco prodat. To je její pravý účel. Prodává se mnohým a musí se proto prodat mnoho. Namítl jsem, že u nás televize se nesnaží nic prodat. A je dobrá, otázal se. Prostě přemýšlel jsem, jak mluvit pravdu a nekálet do vlastního hnízda. Naštěstí přišel sám Padrone a přesvědčoval Boba, že Florencie spí a že se musí domů. K mému překvapení to Bob uznal. Dostali jsme dvě strejky na cestu a vystrnadili nás. Bob si dal se mnou schůzku na druhý den u Davida. Nedal se odbít, dokud nesehnal dročku a nedovezl mě domů. Když jsem se ráno probudil, našel jsem na útržku novin rukopis své dcery, který děl, že mě nemohla zbudit, že šla tudíž do paláce u Fitchi a do galérie. A že kdybychom se tam nepotkali, co prej má dělat. Stál jsem pod sprchou a přemýšlel jsem, jak se to má zařídit, aby dva lidi, kteří se nepotkají, se mohli dohodnout o tom, co budou dělat. Když jsem vycházel z pokoje, narazil jsem na osobu, která křičela Roma, signor, ambasadore, pronto! A volal mě starý přítel z našeho vyslanectví v Římě, že mě někdo z Prahy upomíná o článek, který jsem slíbil. Volal domů a tam dostal mou adresu. Když jsem domluvil, muž, který mohl být majitela nebo ředitela nebo vedoucí hotelu, mě pronikavě pozoroval. Vyšel za mnou na ulici a bylo mu divné, že mě volá naše vyslanectví k němu do hotelu. No, něco mi chtěli. A jak vědí, že jste u nás? No, proč by to neměli vědět? Vy musíte hlásit své pohyby 3x denně. A jak to děláte? Každý den vypustím 3 poštovní holuby. Zacházeje za rok jsem se ohlédl. Stál uprostřed ulice a díval se na střechu hotelu. Nemohl jsem si vzpomenout, kde mám schůzku s Bobem. Ani v kolik. Lelkoval jsem stínem úzkých uliček. V náramně vonícím krámečku jsem si koupil semena několika druhů rajských jablíček a pak jsem pozoroval florenské pásky. Mezinárodnost vzhledu pásku mě znovu zdrtila. Všichni mají stejné proporce obleku, stejné manýry, stejné účesy a nadčely, stejná znamení kchajnů. Stáli před biografem v naučených pózách a úmyslně překáželi provozu. Obešel jsem je, zastavil taxík a jel do hotelu. V hale seděl Bob. Zapomněl jsem, kde jsme se měli sejít, prohlásil. A v kolik hodin, dodal jsem já. Sprcha nás postavila oba dva na nohy. Bob objednal dročku se střížkou proti slunci, taženou koníkem, který měl uši prostrčené slaměným kloboučkem. Víte, bylo to blaho pohybovat se krokem ulicemi Florencie a přitom nenamáhat vlastní nohy. Ján, nadával jsem včera moc na televizi, vyzvídal Bob. Dost. Po šampaňským skoro vždycky nadávám na televizi. Já bych asi měl zajít k psychiatrovi. No a co máš vlastně proti televizi konkrétně? Konkrétně? Konkrétně mám proti ní, že je. Zjednodušil si odpověď. Pak se dal sám sobě do smíchu a pokračoval. Pro mě je to personifikace disharmonie světa. Disharmonie světa, ve kterém žiju. Je to vědecko-technický zázrak, který by mohl lidem rozsvěcovat hlavy a místo toho jim je zatemňuje. Přesně jako raketa. Jako raketa, kterou bys mohl vystřelit léky a život do obrovských dálek, a místo toho vystřeluješ atomovou smrť. No já jsem mu namítnul, že každého vynálezu se dá zneužít. První nůž přece vymysleli, aby měli čím stáhnout medvěda a jistě ne proto, aby měli čím zabít souseda. Stejným právem bys mohl ale říct, radoval se Bob, stejným právem, že nůž vynašli, aby vyvraždili sousedy a teprve, když už nebylo co vraždit, tak si všimli, že je taky dobrý ke stahování medvěda. No ale o to se nebudeme hádat. Oč myslíš, že mě jde? O to, aby lidi nepřicházeli na nové a nové vynálezy? No, tak se na mě podívej, vypadám jako idiot. Pro jistotu nečekal na mou odpověď a pokračoval. Vynalézat se musí. To se taky nedá zakázat ani zastavit nebo odnaučit, dokud budeme mít kousek mozku. Jenže, Ján, jenže musí být v člověku rovnováha, harmonie. Harmonie mezi mozkem a srdcem, jinými slovy mezi vědou a uměním. To je nutné právě proto, že je to možné. A že je to možné, no tak to přeci nemusíme ani do antiky, stačí 15. a 16. století. Zastavili jsme na červenou. Proti mramorovému pozadí Giottova domu přecházeli ulici tři páteři. Cvak, vyfotografoval jsem si. No vidíš, povídá Bob, a máš fotografii dokonalého středověku. Pak řekl něco kočímu, z čehož jsem porozuměl slovo ristorante, a vrátil se do 15. století. Tak povídá, začneme Leonardem da Vinci. Tak když mu bylo 19 let, jo. Když mu bylo 19 let, narodil se Albrecht Dürer. Dürerovi táhlo na 5. rok života, když se narodil Michelangelo. Tomu bylo 12 měsíců. A koho už to, prosím tě, támhle ta porodní bába plácá přes zadeček? No Tiziana. Když Tizianovi bylo 42, narodil se Tintoretto. A tomu je zrovna 10 let a už je tady Veronéze. Vidíš to, cítíš to, jak si ten štětec a dláto podávají z ruky do ruky během pouhých 106 let? Vystoupili jsme na chodníku před miniaturní hospůdečkou. Bob mluvil bez přestávky, současně platil dročku a dvěma prsty naznačoval číšníkovi, že by měl zájem o dvě strégy. Víš, to bylo umění. To bylo umění a teďka ti předvedu vědu. Tak prosím, můžeme začít zase Leonardem. Tak tomu bylo 21, když se narodil Polák Koperník. Jen tak mimochodem, ten Koperník, ten se dožil 100 let. No ale, když mu bylo zrovna 73, tak v Dánsku se narodil Brahe. Brahemu je 18 a rodí se Ital Galileo Galilei a jen je mu 5 let, tak tu máme Němce Keplera. A téhož roku, kdy umírá Galileo, přichází na svět Angličan Newton. No vidíš, a to máš všecko přibližně no, za 200 let. To je u mě harmonie vědy a umění, civilizace a kultury. No, byl tady asi v té hospůdce denním hostem, protože volal číšníky křestním jménem a ti jej oslovovali signor televisione. Hned ale pokračoval o svém miláčkovi da Vinci a dokazoval na jeho díle, že bez kultury není civilizace a ani naopak, že to nejde. Dozvěděl jsem se, že Vinci vynalezl z dýmadla vrtačku dělových hlavní, soustruh, mechanické letadlo, padák, sériovou výrobu jehel, buzolu, zemní vrtačky, transmisy, dvojitou kladku, parní dělo, záchranný pas, katr, lis, potápěčský úbor a ještě mnoho jiných věcí. A každý vynález, který hodil na misku vah, vyvážil citem, který přenesl na plátno, na papír, na pergamen. To padlo na druhou misku. Jen tak vzniká harmonický věk. Proto je v naší době disharmonie, protože mozek vede a srdce křadne. Bobe, povídám. A nejseš ty vlastně pesimista? Ani trošku ne. Ale jsem proti optimismu z náhradní hmoty. Erzac optimismus. Já jsem proti Goliášovi. Já jsem pro Davida. A teď právě jsem pro mezzolitro Chianti Brolio. A poslouchej, Bobe, nekomplikuješ si trošku život? Těžko říct, Ján. Víš, já hledám rovnováhu, harmonii. Ej, Francesco, due espressi grande.
1: Eliška Krásnohorská, Na Parnas. Kapitola z knihy Z mého mládí. Jdu za zimního večera v lednu roku 1863 v lehkých letních šatečkách ulicemi a vstupuji do osvětleného domu. Na schodech a v chodbách v tu chvíli není živé duše. Tetelím se, ne zimou, ale strachem. Jsem poprvé pozvána do společnosti, do skvělého domácího plesu. Jsem nešťastná, neboť starší sestra má Julinka, s níž jsem byla pozvána, lehce ochuravěla a vlídná hostitelka nepřijala omluvy mojí. Rozhodla určitě, abych tedy přišla sama, že se postará, aby se mi bez sestry nestýskalo. Bylo to v domě tak vysoce váženém, že pozvání samo sebou bylo pro nás neočekávanou ctí, nepřijíti bylo by bývalo nevděkem. Samotná tedy, 15letá, ale jako pouhé dítě neobratná a ostýchavá, měla jsem vejíti do velkého světa. Co si počnu bez ochrany sestřiny? O společenských formách, o etiketě jsem neměla ani pojmu. Jak směšně a neslušně asi bude se výjímati domácí, samorostlý můj způsob, kolika nejapných pochybení se asi dopustím. Byla bych trémou nejraději utekla. Ale to nesmělo býti. Rozhlížela jsem se tedy po dveřích a na ty, které se mi zdály nejvyšší a k tomu podobné, že by mohly vést k nějakému sálu, jsem zaklepala. Pozev zazněl zvnitřku i vstoupila jsem. U dveří zůstala jsem přimrazena. Uprostřed velikého pokoje jasně osvětleného, jehož stěny byly pokryty knihami bohatě seřaděnými, seděl obstarožný pán a četl. Byl postavy a tváře nejvyšší měrou důstojné a výrazné, každému českému dítěti známé i drahé. Zabloudila jsem do studovny Františka Palackého. A podivno, místo studu, místo lítosti, že nejapně jej vyrušuji, zmocnila se mne tajná, posvátná radost. Nebyla bych svůj neobratný omyl chtěla zaměniti za žádný skvělý skutek. Nevím, zdali a jak jsem se omluvila, ale Palacký se usmál, vyprovodil mne vlídně na chodbu a ukázal mi vchod do pohostinného bytu svého zetě, doktora Riegera. Sestra i já totiž byli jsme spolužákyněmi a přítelkyněmi neteří Riegerových, Bohumily a Boženy. Po jejich přání byli jsme pozvány. Sestra doktora Riegera totiž, provdaná za vyššího úředníka pana Machačku v Semilech, své dcery Bohumilu a Boženu svěřila vychovacímu ústavu a penzionátu manželů Svobodových, kdež byli našimi spolužačkami. Božena, jež byla miláčkem strýčka Riegera, krátce před návratem svým k matce, nabídla mi roztomile své přátelství a přála si, abychom si dopisovali. Na taneční zábavu, o které zde vypravuji, nemohla přijeti. Nebudu líčiti své rozpačitosti, svého dětinství a převráceného chování, jakým jsem mezi skvělou společností v salonech Riegerových zajisté vynikala. Ani tím zdržovati nebudu, jak jsem neujal vznešený, roztomilý stařeček, slavný Jan Evangelista Purkyně, a tak okouzujícím společníkem se mi stal, že jsem nenáviděla tanečníka, který mne s ním rozvedl. Vždyť chci vypravovat jen o těch, kdož mne na Parnas český provodili. Mluvila jsem právě s nějakým děvčátkem podobně rozpačitým, jako jsem sama byla, když se přede mnou zastavil doktor Rieger s mladým pánem, jehož jsem po pohledu již znala. Byl to Vítězslav Hálek. To tedy jest ten talent? Pravil k Riegerovi a s patrným překvapením se na mne podíval. Ano, tak myslím já, ale zkoumejte sám, přívětivě řekl doktor Rieger. Pan Hálek, slečna Pechová, bavte se nyní spolu. S těmi slovy odešel jinam. Chtěla bych vidět i ten tmavý šarlat, kterým asi mé tváře hořely. Jste velmi překvapena, jak se zdá, pravil Hálek. Snad ani nevíte, oč nám tu jde? Vykoktala jsem nějak, že arci nevím. Pan doktor Rieger chce z vás míti spisovatelku. Ač se mi na to zdá trochu brzy, nenadál jsem se, že jste ještě tak mladoučká, ale máte prý talent. Jak by mohl pan doktor Rieger mysleti, vždyť jsem nenapsala. Zajikala jsem se, napsala, vpadl Hálek svým bodrým způsobem. Slečně Božence jste poslala nějaké humoristické psaníčko, které se panu doktorovi zalíbilo. Pan doktor pátrá po talentech velmi rád. Dejš pán Bůh, ať se tenkrát nemýlí. Chtěla jsem říci, že nemýlili se doktor Rieger nikdy, tenkrát se mýlí jistě, ale než jsem se na odpověď tu přichystala, nabídl mi Hálek ráměřka, zatančeme si trošku. Jen tak pomaloučku, jako andělé. Tančili jsme pomaloučku a Hálek stále mile hovořil. Vypravoval mi o svém dětství na vesnici. I naslouchala jsem mu vděčně, dychtivě, ale málo mluvně. Projděme se trošinku. Vybídl mne po tanci a vedl mne staneční síně do salonku, kde se bavily dámy netančící. Dvě z nich ihned upoutaly mou pozornost. Obě mladé a sličné, postav impozantních, oděné v hedvábné šněrovačky a bílé rukávce s jakýmis diadémy nad čely. Ona dáma jest kněžna Taxisová, upozorňoval mne Hálek. A druhá blíže dveří, toť paní Karolina Světlá. Než jsem se z překvapení vzpamatovala, postavil mne před Světlou samo. Nepodobala se kněžně, ale královně. Milost paní, zde vám přivádím slečnu Pechovou, řekl Hálek a Světlá přívětivě k nám se obrátila s výrazem srozumění, svědčícím, že se jí již také o tom talentu bylo řeklo. Její duchem zářící hluboké výmluvné oči patrně zkoumaly mou mladou dušičku, nebylo asi příliš těžko vidět jí až na dno. Laskavě mluvila se mnou Světlá drahnou chvíli, ptajíc se mne, co nejraději čítám. Když Hálek myslil, že toho již dosti, vyzval mne opět k tanci. Vy jste se do milost paní tak zahleděla, že jste na mne zapomněla, zažertoval. Nezapomněla, ale myslela jsem, že se již jinde bavíte, pane Hálku, odvětila jsem. Toto, bránil se. Raději si počkám u vás, až roztajete, jako vaše zmrzlina. Přitom narovnal v mé ruce talířek, jehož malinovým obsahem bych bezmála byla polila hedvábnou sukni paní Světlé. Zmrzlina tála rychle, ale já jen pomalu. A Hálek nepozbyl se mnou trpělivosti. Čekal i provázel mne stále. Vzali-li mne jiný pán k tanci, počkal Hálek na místě a tanečníci vraceli mne jemu, jako by byl mou ustanovenou gardedámou. Seznámil mne též s Františkem Věnceslavem Jeřábkem a i tento vynikající spisovatel a velice příjemný společník věnoval mi laskavě pozornosti mnohem více, než jsem mohla pochopiti. Věděla jsem, že Hálek proto tak vytrvale mnou se obírá, aby se přesvědčil, co ve mně jest. A skličující toto vědomí zajisté nepřidávalo ducha plnosti těm řečem, na které jsem se vzmohla. Ale kdo by byl neroztál, když Hálek vší svou srdečností po několik hodin o to usiloval? Zbavila jsem se konečně ostychu. Hovořila, žertovala jsem a Hálek se mi ztratil. Viděla jsem jej, jak se živě baví a tančí s jinými dívkami. Již tedy ví, že se nedopátrá ve mně ani stopy toho talentu, po kterém bádati uložil mu pan doktor Rieger. Pomyslela jsem si přirozeně a bez zármutku, neboť jsem si na talent věru nečinila nároků. Ale sotva jsem se zabrala v jinou zábavu, již byl Hálek zas u mne. Ještě nejsme u konce, pravil. Dnes již náležím jenom vám na tak dlouho, dokud zde budete. Až po dlouhém rozmlouvání a tančení s Hálkem jsem spozorovala, že je stvalně po půlnoci. Byl čas, abych se odebrala domů. Poroučela jsem se doktoru Riegerovi. Jak jste spokojen, pane Hálku? Tázal se doktor Rieger. Co myslíte, co učiníme s tou slečinkou, aby se vyvinula? Necháme ji býti, pane doktore, odpověděl Hálek. Ta se vyvine sama, dodal krátce. Vidíte to, co jsem vám řekl, děl Rieger s uspokojením. Oba mi přáli dobrou noc a hezké sny. Jeřábek byl tak laskav, že mne doprovodil domů. Takž bylo oné noci usouzeno mezi Světlou, Riegerem, Hálkem a Jeřábkem, že ze mne bude česká spisovatelka. Záleželo ovšem ještě na mě, abych se jí opravdu stala. Byla jsem přijata na Parnas dříve, nežli jsem k prvnímu naň kroku se odvážila. Talent byl mi z tak závažných stran téměř vnucen jako dar a povinnost. Nechápala jsem, odkud se to všecko vzalo. A nechť mi rozum říkal, že přec asi něco na tom jest, když to tvrdí tak znamenití lidé, neozývala se v citu mém žádná radost, nýbrž jen zmatenost a nedůvěra v sebe. Vrátila jsem se z plesu sklíčenější, než jsem do něho vkročila, a doma padla na mne stará tesknota znásobenou tíhou, takže jsem po celý zbytek noci tajně do podušek plakala. Míti snad talent, ale vězeti v bezedné nevědomosti, která jej zajisté udusí, a nevěděti si rady ani pomoci. Byl to pocit žalosti, jakou tak živě může poznati jen duše mladá. Netušila jsem, že má trapný můj rozlad až příliš podstatnou, vážnou příčinu tělesnou. Ačkoliv jsem si již před plesem všimla, že nové, dříve vyzkoušené rukavičky se mi pojednou zdály nestejné, neboť do pravé jsem jen násilně vpravila prsty, a pak na plesu, že mě nesnesitelně tlačily bodky, nedbala jsem takové maličkosti, až jsem teprve za několik dní mimovolně shledala, že se mi na pravé ruce i noze utvořil bolestný otok, jenž se měrou slabší začal jeviti i na levých končetinách. Matka hned starostlivě šla se mnou na poradu k nejproslulejšímu lékaři pražskému profesoru Hamerníkovi, jenž rozpoznal, že trpím kostcem kloubovým, že nemoc bude chronická a že často bývá doživotní, čehož se ubohá matka tak ulekla, že mě bez odkladu dovedla k doktoru Podlipskému, též velice váženému, doufajíc, že z jeho úst uslyší diagnózu nadějnější. Však úsudek jeho zněl stejně jako předešlý, jenomže s dodatkem, že tato nemoc bývá nejen dlouhotrvající a často doživotní, ale též dědičná. Takž za onoho lednového večera, kdy jsem, dle maminčiných žertovných slov, učinila první krok do světa, rozhodl se můj osud dvojím způsobem. Otevřel mi báječnou vyhlídku na Parnas. Na cestu k němu dal mi však neblahou, strašlivou průvodkyni nemoc. Slíbena mi křídla Pegasova, ale vlastním mým údům přisouzeno ochromení a trvalá bolest. Bylo mi pohleděti do očí jistotě, že mi již nebude možno těmi hostečnými prsty dosíci dokonalosti ve hře na pianě a státi se učitelkou hudby, ba že natolik obratností již nemohu spoléhati, abych dle jiného svého plánu modistkou se stala. A co více, že též nejobvyklejší přirozené povolání ženské jest přede mnou přísně uzavřeno, neboť věděla jsem, že nemilosrdná choroba má se dědívá a mou vinou nesměl žádný lidský tvor zděditi bolest a utrpení. Snesla jsem zjevení toho všeho se zmužilostí, již jsem se sama divila. Nezapírám, že jsem se hojně vyplakala, ale tajně, po několik nocí. Poté však jsem se uklidnila a dovedla býti nejveselejší v rodině. Čím krutějšími byly počáteční zánětlivé mé bolesti, tím více jsem prováděla šprýmů, snažíc se, abych ulehčila trápení mamince, a dost brzy se mi podařilo, že jsme přivykli trpké nezbytnosti a přišli zase do své míry. Matka i sestra věnovali se mi s andělskou trpělivostí. Za to jsem se jim odsluhovala aspoň dobrým rozmarem. Nevěděla jsem, jestli to pravá, nelíčená můza básnická, jež mi podávala ruku prostřednictvím příznivců mých, doktora Riegra, Hálka a Světlé, a ne jen přelud její, ale za kratičký čas přiblížila se mi znova tak přívětivě, že jsem se vábení jejímu poddala. První americké šicí stroje přivezl švýcarský agent do Prahy. A kdež jinde mohly by býti účinněji vystaveny, než v ohnisku snah pokrokových, jímž byl dům Vojtěcha Náprstka. Má sestra Julinka i já byli jsme též pozvány jako svědkyně prvních ukázek strojového šití. Na nástroje praktické práce ženské šla jsem se podívat a výsledkem bylo poznání, že nástrojem práce mojí přeci jen se stane péro. První osobou, kterou jsem spatřila v útulných síních u halánků, byla Karolina Světlá. Nenadála jsem se, jak si mě zapamatovala. Zajisté tím přívětivěji, čím jsem byla nepatrnější a ostýchavější, hned se mnou zapředla hovor. Bylo tam volněji než na plesu. Mohlo se tam hovořiti nerušeněji a mnohem více. Zde jsem již k Světlé přilnula obdivem osobním a s jasným vědomím, že nezůstane při setkáních nahodilých a svazku neúplném, ale že srdce svého již nikdy od ní neodtranu. Zde jsem též prvně poznala sestru její Sofii Podlipskou, něžný ideální to zjev a líbeznost vtělenou, ale mé oko se vracelo vždy zase k rázovitým, přísně ušlechtilým rysům Světlé a k bystré určitosti jejich slov, z nichž každé mělo pro mne neodolatelně přitažlivý přízvuk opravdovosti. Světlá mě vybídla, abych sebrala vše, co jsem již napsala, a jí to přinesla. Ovšem jsem se chránila ukázat jí všechny své šaškoviny, které se líbily domácímu kroužku našemu. Nýbrž opsala jsem malý aršík veršů, které se mi zdály nejlepšími. A šla jsem poprvé k slavné spisovatelce. Když jsem jí se špatně skrývanou trémou podala svůj rukopis, všimla si nejdříve písma, jež se jí líbilo, ač nebylo sličné. Bylo jen pečlivé. Na písmě jest také znáti, má-li kdo snahu po určitosti a správnosti. Přečtu si vaše verše později. Nyní mi povězte, co čtete nového. Včera jsem dočetla Život v evropském otroctví od Hecklandra. Jak se vám líbila ta kniha? Pranic se mi nelíbila. Světlá s podivením na mne pohlédla. A proč se vám nelíbila? Právě týž román mne nedávno má sestra schvalovala, že jest to práce svou opravdovostí úchvatná. Zrovna opravdovost jí chybí docela. Nespůsobně jsem zvolala bez ohledu na slavnou posuzovatelku. Mne zrovna nejvíc pohoršilo, jak velké věci název slibuje a jak jest obsah planý. V čem spatřujete planost knihy té? V tom, že tam spisovatel nevylíčil ani jediného člověka v postavení takovém, ve kterém by byl otrocky odvislým. Proč tam nepostavil vojáka, jenž musí bojovat i třeba proti svému přesvědčení, nebo soudce, podřízeného úředníka či duchovního, kteří také dle zákona či předpisu třeba jim protivného musí jednati, a nebo dělníka, který pro samou práci nemá ani jediné svobodné chvíle. Jsou jistě ještě jiní otroci v Evropě, o kterých já ani nevím. Ale Hecklander tam vylíčil baletnici, která se mohla tedy chopit i jiného zaměstnání, když jí balet byl otroctvím. A pak člověka, který chce žít z překládání románů a nemůže nalézt knihkupce, jenž by mu tu práci dost dobře platil. Jakoby horších otroků v Evropě nebylo. Světlá na mne hleděla upřeně. Souhlasí vaši páni bratři a známí s tímto úsudkem? Tázala se. Nevím, milost paní, četla jsem tu knihu dosud sama. Druzí ji ještě neměli v rukou a nevím, budou-li ji čísti, když jim říkám, že za to nestojí. Tedy jest to úsudek zcela jen váš a od nikoho jste ho neslyšela? Od nikoho, milost paní. Pak i já jsem dobře soudila, slečno, neboť jsem si při pohledu na vaše písmo pomyslela, že jako máte správnou ruku, budete asi míti správného ducha. To byl první významnější hovor můj se Světlou, který mi zůstal každým slůvkem jasně navždy v mysli zapsán. Kamž by se byl jinak v paměti mé dávno propadl Hecklandrův román, byl by vymizel z mého vědomí jako 100 jiných nezajímavých věcí, které jsem četla před tolika léty. Odešla jsem od slavné spisovatelky oblažena pozváním, abych si brzo přišla pro její úsudek o mých verších. Ale její šlechetnost mi chystala zcela jiné překvapení. Sotva mi doma několik hodin uplynulo při obvyklé práci u šicího stolku, zazvonil někdo u našich dveří a já, běžíc otevříti, nevěřila jsem očím, nemohouc pochopiti tolik blahosklonosti. Paní Světlá přišla sama k nám. Usedla k posteli mé matky, tehdy churavé, a přede mne položila na stůl krásnou knihu, kterou mi darem přinesla. Že jsem asi nemohla promluvit i překvapením a dojetím, mohu si pomysleti. Četla jsem vaše verše a již jsem vzkázala Hálkovi, aby si pro něco ke mně přišel, pravila Světlá. Chci jej překvapiti vašimi básněmi, aby je otiskl v Lumíru, dovolí-li vaše paní matka. Dříve se vás, arci, musím zeptati, smím-li k ním napsati vaše jméno. Ne, křikla jsem nezdvořile, neboť starý ostych mnou zalomcoval nebývalou silou. Ale nějaké jméno musíme míti. Vymyslete si tedy jakýsi pseudonym, konejšila mne Světlá. Vymyšlené jméno již mám, pravila jsem. Bývala prý v Čechách rytířská rodina Pechů z Krásné hory a já, slýchajíc o tom, napsala jsem leckdy ze žertu pod své verše Eliška z Krásné hory nebo Eliška Krásnohorská. Výborně, tedy Krásnohorská, rozhodla Světlá. To jméno se dobře hodí pro veřejnost. Ale bojím se, že se mé verše pro ní nehodí, bojácně jsem namítla. O tom ať si rozsoudí Hálek jakož redaktor, když mému úsudku dost nedůvěřujete, slečno Krásnohorská. Zasmála se Světlá. Verše z brusu nové básnířky objevily se v Lumíru a objevovaly se tam častěji. K útěše všech i k útěše mé vlastní lze zaznamenati, že svět se velkolepostí mé poezie nezbořil.

0: Byl štědrý večer a já seděl v hostinci. Nikdy jsem nebyl zažil slavnosti té v kruhu rodinném. Nelitoval jsem však nikdy toho. Snad proto, že jsem toho vůbec nikdy nebyl seznal. Už dítěti byla mě krásná a poetická slavnost ta lhostejná. Já neměl nikdy příčiny, abych se na její příchod těšil, abych minulé litoval. Okolnosti v naší domácnosti nedovolovaly v den ten změny. Ryby jsem znal toliko z trhu, na kterém jsem dlouhé hodiny stával a na šplouchání mořených těch němých a tajemných zvířat se díval. Vánočních stromků seznal jsem toliko okny v bytech cizích, právě tak, jakžto novelisté až k omrzení krásně a často popisujou. Nemohu ani říci, že bych byl zvláštní nepokoj cítil, že já sám těch věcí nepožívám. Byl jsem dítě zvláštní povahy. Povahy takové, jaká se u dětí zatvrzelostí, u dospělých rezignací nazývá. Byla to zatvrzelost, jakou mívá žebračka, která stojí po celý den v zimě a mrazu, vidí skvosty a slyší nádheru šustit kolem sebe a nezávidí ničeho a nikomu. V den nadzmíněný mě ale bylo přece krušno. V celém velkém hostinci prázdno a ticho. Sám jsem seděl u stolu svého, zadumán a zamyšlen, a vzdálený dlouhý stůl, kolem něhož sklepníci pospolu večeřili a živě se bavili, nevyrušoval mne zdumání mého. Ano, tvořil spíše ještě fólii ku zvláštnímu mému naladění. Přicházel jsem si jakoby opuštěn od celého světa. Jako bych jediného přítele neměl, který by při slavnosti rodinné nenaleznul lepších přátel nade mne, jako by jediného srdce nebylo na tom širém světě, které by ke mně přituliti, se mnou se v rozechvění radovati mohlo. Podobal jsem se sám sobě, že jsem chladným ledem, při němž se každý mrazem nemile zachvěti, jehož urážlivé lhostejnosti se každý báti musí. Moji známí, přítelé jsem nemohl, nesměl a nechtěl říci, zajisté byli nyní dle svého způsobu blaženi, bavili se svými a zajisté si nikdo, pranikdo na mne nevzpomněl. Při své zarputilosti ovšem jsem necítil bolu přílišného, bylo mě ale přece krušno. Zadíval jsem se do třaskavého, plamenou květinou šlehajícího plynu, konečně mi přecházel světlem zrak, oko se odvrátilo, a tu teprve pozoruju, že nejsem přece samojediný v hostinci, že u protějšího stolu sedí ještě kdosi, na něhož jsem byl zcela zapomněl. Seděl zde s hlavou na stůl položenou, seděl tak, již když jsem byl přišel. Na svou otázku ku sklepníkovi, kdo by to byl, obdržel jsem k dalším otázkám málo pobádající odpověď. Nějaký opilý. Všiml jsem sobě nyní šatu jeho. Byl chudobný. A opět jsem se zadumal a díval upřeně, avšak bezúčelně, na spící osobu. Náhle jakoby perem vymrštěn vzchopil se muž se stolu a obrátil obličej plně k světlu. Pravou rukou sáhl rychle k očím. Po tvářích hřinuly se slzy. Ten zajisté není opilý. A je-li právě dnes? Bůh ví, proč že je, myslím sobě a hledám v tváři jeho stopy, zdaž jsem ho již někde nebyl dříve spatřil. Obličej nebyl mužně krásný, měl ale zjevný ráz mužného utrpení. Hluboké rýhy prorývaly čelo a tváře na důkaz, že muž ten, ač teprve asi čtyřicátník, kráčel přemnohou již hrbolatou cestou. V tom spozoruju, že i jeho oko, posud slzou omžené, udiveně na mne pohlíží. Viděl jsem, že jest mu pátravý můj zrak nemilým, snad urážlivým. Promluvil jsem. Služebník, pane.
1: A proč?
0: A proč ne? Slavíte štědrý večer jako já. Zdá se, že nám stejně uštědřuje. Nemáte nejspíš také žádného přátelského kruhu, kde byste...
1: Potom já se nikoho neptám.
0: Pravdu máš.
1: Zdá se, že jsem pána urazil. Inu, mladá krev nesnese ještě hrubiánství.
0: Dovolte, pane.
1: I dovolím. Jen mě řekněte, co chcete. Vím to, jak bývá mladému člověku, když sedí o štědrý večer v cizím hostinci, kde to vypadá jako v kryptě, kde sedí dva nebo tři lidé vzdálení v koutech, kde každý mlčí, jako by zítřejší den měl být dnem samovražd. Tu bývá ousko kolem srdce i starým hlupákům. A nedivil bych se mladým, kdyby náhle vytáhli z kapsy dvě nebo tři třídlové svíčičky a před sebou je rozsvítili.
0: Vstal, vzal svou sklenici skoro již vyprázdněnou a posadil se vedle mne.
1: Inu, je to pravda. Nelze upírat, že má štědrý večer mnoho poezie do sebe. Chtěj, nechtěj, vzpírej se třeba. V den ten opanuje tě jako nikdy jindy do roka slavnostní cit. Nazval bych jej citem zkrátka slunečně jasným. Hemžení lidstva, všeobecné přípravy, zářící zraky poskakujících zvědavých dětí, vše to přivádí i toho na jiné myšlenky, kdo se sám při slavnosti co dítě nikdy nezúčastňoval. U boháčů i u nádeníků je radost v dětských srdcích rozhoštěna, ale i dorostlému jest v den ten, jako by ho oblétali co prášky v slunečním paprsku samý malí andílkové s voskovými tvářičkami, s tou bavlněnou vlásenkou a odchlípnutým, chvějícím se pozlátkem. Zdá se mu, jako by veškerým vzduchem hučelo mocné, velebné gloria, dojemné jako zvuky Eolovy harfy, v mohutné harmonii tónů nejvyšších, s tóny netušeně hlubokými, jakoby nebeský chorál v Beethovenově snu.
0: Udiven zíral jsem v jeho obličej. Oči měl napolo sevřeny, na tvářích lehký plamen.
1: Pak ovšem, když si člověk večer samoten zasedne do hostince a štědrovečerní radosti sobě vyměří podle cen jídelního lístku, pak ovšem nepůjdete ještě, pane. Mohl byste mě snad kousek doprovodit? Nebojte se, nepřijdete ke slovu.
0: Šli jsme. Venku se chumelil sníh. Den štědrého večera ztrácí mnoho, když není den jasný a večer metelice. Chvilku jsme kráčeli mlčky vedle sebe. Šel jsem směrem, kterým neznámý druh zamířil. Vaše tvář je mě známa, pane?
1: Známa? Možno. Lidé stejných osudů mívají v tvářích mnohou podobnost. Vaše otázka byla ale jiná. Chtěl jste vlastně vědět, kdo jsem.
0: Možno.
1: Proč bych vám to neřekl? Chudoba, že není hanbou? Ne? Říkají to sice. Vidíme ale i u těch, kteří na vlhké slámě místo v kolébce matkami konejšení bývali, kteří bídu svou mají zanutnou osudem předurčenou a oni ani pro ni samu nepřemýšlejí, že se naskytnou okamžiky, kdy hadrem nebo nějakou morální záplatou nuzotu svou přikrývají. Odkud by bylo také toho bídného podlízání? Řeknu vám to zkrátka. Čím jsem? Žebrákem jsem. A čím jsem byl? Půl milionářem sice ne, ale před značným bohatcem. Měl jste někdy několik set tisíc?
0: Bohužel neměl.
1: A já bohužel měl. Nedbalost to byla, nebo velkopanskost, nebo hlupství. Nazývejte to, jak chcete, co mne zbavilo jmění. Byl jsem velkokupcem.
0: A nezbývalo vám nejspíš jako mnohým jiným v neštěstí přátel a příbuzných.
1: Totiž příbuzenstvo mě neumřelo zároveň s mým zlatem. Ale přátelstvo, Ostatně jsem se nikoho neprosil. Jednou ještě jsem měl tak trochu naděje, že zase zbohatnu. Bývá to tak. Uzdravující se důvěřuje sobě více, než síly stačí, a stane se recidivním, skápne docela. Stal jsem se pak a zůstal jsem již žebrákem, pyšnějším než benátský schudlý šlechtic Lazar. Škoda, že jsem neschudl zároveň na duchu. Pokud bylo peněz, bylo pyšné hlupství, když bylo po nich, nastala hloupá pýcha. Zároveň ale přemýšlení. To přemýšlení. Jednou jsem četl, že je to hloupé, velmi hloupé, když bohatými jsou pouze bohatci. Proč prý není také chudý bohat? Přemýšlel jsem o tom, buď je to nesmysl, nebo nemám já více zdravých smyslů. Nepřemýšlel jste o tom nikdy?
0: Postavil se před...

0: láve.
1: Ohlížet se nepotřebujete. Neviděl byste ničeho.
0: Postavil svíci na zem. Byli jsme na půdě. Vikýř byl zabedněn, v koutě ležela sláma, o nářadí ani pomyšlení. Bylo mě poněkud ousko.
1: Chceme-li sedět, sedněm na slámu.
0: Usedli jsme.
1: Nehorázné hlupství. Nedovedl jsem citům zabránit, byl bych věru nemyslil, že tlachat budu. Ještě něco, když už jsem v tom. Když jsem schudl, zamiloval jsem se. Chud a milovat. Bohatou milovat. Neboští Kotzebue, jejíž Sand snad jen proto zavraždil, že špatné tragédie dělal, napsal kdesi, že jest zamilovaný chudák svatebním hostem bez svátečního šatu, jenž se ani do dveří nepustí. No, mne také vyhodili ze dveří.
0: Počal jako dítě vzlikat a plakat. Vzal jsem ho za ruku. On mě s pláčem klesl na prsa.
1: Zítra se slaví narozeniny mé dávno provdané lásky. Budou hodovat. Já budu hlady mřít.
0: Bylo mě ho nevýslovně líto. Směl bych vám maličkostí pro okamžik pomoci.
1: Ne, ne, ne. Za žádný peníz ne. Já nevydělávám vypravováním své bídy. Prosím, jděte, jděte. Jděte již. Přijďte opět, Liboli. Nebo se někde náhodou uvidíme. Teď ale jděte.
0: Skoro násilně mne pozdvihl, zhasil svíci, uchopil se křečovitě mé ruky a táhl mne tak rychle přes schody za sebou, že jsem se až pádu obával. Otevřel domovní dveře.
1: Sbohem.
0: A již rachotil klíč zase za mnou. Prohlídl jsem sobě dobře dům a kráčel pak volně ulicí nazpět. Chumelice byla přestala. Když jsem byl došel až na roh, slyšel jsem v dálce za sebou opět odvírání dveří. Obrátím se, tam vzadu kmitla se září svítilny černá mužská postava. Nebylo pochybnosti. Nešťastník hleděl sobě ulehčit v zimní noci. Přišel domů, pohřešil jsem tobolku a hodinky. Nemohl jsem více usnout, konal jsem psychologická studia. Všechno pozdější pátrání bylo marné. V domě onom nebydlel nikdo mému neznámému podobný. Půdy oné neužíval již dávno nikdo a nalezli tam pouze starou rozcuchanou slámu a oharek v rozbité lávi.

Zvířata se stulila kolem lupiny. Z pahorku, kde ležela, krásně přehlédla okolní krajinu. Měla na dohled větší část plochy, farmy zvířat, dlouhou pastvinu táhnoucí se ječmenem a červené střechy budov statku s dýmem stoupajícím z komínů. Byl krásný jarní večer. Travinami a křovinami živého plotu pronikaly zářivé paprsky zapadajícího slunce. Snad nikdy se jim farma a s trochou překvapení si zvířata uvědomovala, že to je jejich vlastní farma, majetek výlučně jen a jen jejich, nezdála být tak nádherným místem pro život. Lupina zhlížela z pahorku oči zalité slzami. Kdyby vyslovila, co jí procházelo hlavou, pak by říkala,

že když se před léty rozhodla bojovat za svržení lidské rasy, takhle si budoucnost nepředstavovala. Že po takových scénách hrůzy a krveprolévání, oné noci, kdy je poprvé starý major vyzýval k revoluci, netoužili. Pokud ona sama nějak viděla budoucnost, pak to byla budoucnost, ve které by společnost zvířat byla osvobozena od hladu a biče. Zvířata si byla navzájem rovna a každé pracovalo podle svých schopností. Slabší byla ochraňována, tak jako ona ochránila ztracená kačátka tu noc, kdy mluvil starý major. Místo toho, a nikdo neví, proč se zvířata dočkala času, kdy se nikdo neodvažuje vyjádřit svůj názor, protože všude se potulují vrčící psy a kdy musí přihlížet, jak jejich druhové jsou poté, co se doznali k otřesným zločinům, trhání na kusy. Ani nepomyslela na nějaké povstání či neposlušnost. Věděla, že i dnes je to mnohem lepší, než bylo kdysi za dnu Jonese, a hlavně bylo třeba dělat vše proto, aby se zamezilo návratu lidí. Ať se stane cokoliv, zůstane věrná, bude pilně pracovat, plnit příkazy, jež dostane, a uznávat vedení Napoleona. Ale nebylo to přesně, v co doufala a o co spolu s ostatními usilovala. Protohle zvířata nestavila větrný mlýn, nečelila brokům z Jonesovy pušky. Takové myšlenky ji napadaly, i když se jí nedostávalo slov, jak je vyjádřit. Nakonec, v nutkání něčím nahradit chybějící slova, začala si pobrukovat píseň Zvířata Anglie. Ostatní zvířata, sedící kolem ní, se postupně přidávala. Přespívala píseň třikrát za sebou, velmi procítěně, ale pomalu a smutně, jak ji ještě nikdy nespívala. Právě skončila po třetí, když přišel pištík, doprovázený třemi psy, že jim musí něco důležitého sdělit. Oznámil, že dle zvláštního výnosu soudruha Napoleona je píseň Zvířata Anglie zrušena. Od nynějška je její zpěv zakázán. Zvířata byla ohromena. Proč? Zvolala Majka. Není ji už potřeba, soudruzi, řekl odměřeně pištík. Píseň Zvířata Anglie byla písní revoluce, ale revoluce už je nyní dovršena. Poprava zrádců dnes večer byla jejím posledním aktem. Jak vnitřní, tak vnější nepřítel byl poražen. V písni Zvířata Anglie byla vyjádřena naše touha po lepší společnosti ve dnech budoucích. Tato společnost však již dnes existuje. Je proto jasné, že tato píseň již neplní žádný účel. Jakkoliv byla zvířata zastrašena, přece jen by teď protestovala. Avšak v témže okamžiku spustili ovce své obvyklé bečení. Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné, což pokračovalo několik minut a znemožnilo jakoukoliv diskusi. A tak píseň Zvířata Anglie už nikdy nezazněla. Místo ní složil básník Minimus píseň jinou, která začínala slovy farmo zvířat, jen s tebou budem vždy stát. A ta se pak zpívala každé nedělní dopoledne po vstyčení vlajky. Ale nějak ani slovy, ani melodii zvířatům nepřirostla k srdci tak, jako píseň Zvířata Anglie.

Po několika dnech, kdy zděšení z poprav trochu opadlo, si některá zvířata vzpomněla, či myslela si, že si vzpomínají, že v šestém přikázání se praví, žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A i když se nikdo ani neodvážil zmínit se o tom nahlas v doslechu vepřů a psů, měli všichni pocit, že popravy, kterých byla zvířata svědky, se s přikázáním neslučují. Lupina požádala Benjamina, aby jí šesté přikázání přečetl, a když jí Benjamin jako obvykle řekl, že se odmítá do takových záležitostí míchat, došla si pro Majku. Majka jí tedy ono přikázání přečetla. Znělo: žádné zvíře nezabije jiné zvíře bez důvodu. Nějak se stalo, že poslední dvě slova se z paměti zvířat vytratila. Alespoň se nyní přesvědčila, že přikázání porušeno nebylo, neboť zde existoval naprosto jasný důvod pro popravu zrádců spolčených s Kulišem. Zvířata ten rok pracovala ještě víc než v roce předchozím. Přestavba větrného mlýna, který měl mít stěny dvakrát tak silné než dříve, jeho dokončení do stanoveného termínu a navíc pravidelné práce na farmě byly obrovským břemenem. V některých obdobích se zvířatům dokonce zdálo, že pracují déle a nedostávají víc žrádla, než tomu bylo v dobách, kdy farma patřila panu Jonesovi. V neděli dopoledne jim Pištík předčítal z dlouhého pruhu papíru sloupce čísel, která prokazovala, že produkce potravin různého druhu se zvýšila o 200%, 300% či 500% podle toho, o jaké položky šlo. Zvířata neměla důvodu, proč tomu nevěřit, zvláště když si už tak moc jasně nepamatovala na podmínky před revolucí. Byly ale dny, kdyby raději měli méně čísel a více žrádla. Veškeré příkazy byly nyní předávány Pištíkem nebo některým jiným prasetem. Napoleon se na veřejnosti neobjevoval častěji než jednou za dva týdny a když už vycházel, tak pouze v doprovodu své psí suity a černého kohouta, jenž kráčel před ním, sloužil jako trubač. Dlouze zakokrhal, vždy než Napoleon promluvil. Říkalo se, že i v domě Napoleon obýval místnosti oddělené od ostatních. Jídlo dostával také servírované zvlášť, hlídán dvěma psy. Na svátečním značkovém porcelánovém servisu, který se našel v příborníku obývacího pokoje. Bylo také rozhodnuto, že na Napoleonovi narozeniny a při dvou výročích bude vypálena rána z Jonesovy pušky. Mezi zvířaty se nyní již nesmělo o Napoleonovi mluvit jen jako o Napoleonovi, ale pouze formálně jako o našem vůdci, soudruhu Napoleonovi. A prasata pro něj ráda vymýšlela tituly jako otec všech zvířat, postrach lidstva, ochránce ovcí, přítel kačen a podobně. Ve svých projevech mluvil Pištík se slzami v očích o Napoleonově moudrosti, dobrotě srdce, jeho hluboké lásce ke zvířatům, ať jsou kdekoliv, zvláště k těm ubohým zvířatům, která ještě musí žít v nevědomosti a otroctví na jiných farmách. Napoleonovi se běžně začaly připisovat zásluhy za každý úspěch či šťastný krok. Často bylo možné zaslechnout, jak jedna slepice říká druhé: pod vedením našeho drahého vůdce soudruha Napoleona jsem snesla 5 vajec za 6 dní. 2 krávy u napajedla hlasitě sdělovaly, že díky vedení soudruha Napoleona je tato voda velmi lahodná. Všeobecná nálada na farmě byla dobře vyjádřena v básni s názvem Soudruh Napoleon, již složil Minimus. Sirotků spása, fontána štěstí, lahodnou šlichtou nám k belíky plní, zřímli jej srdcem jásá. Kdo má tak klidné a laskavé oči? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon.
Šlechetné prase, všechno nám dává. Po dvakrát denně se dosyta najím. Zeptej se, čí je to práce. Kdo mi vždy poskytne voňavou slámu? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon. Rodí se sele, doroste brzy. Od prvních chvilek se učí, kdo farmě zvířat se zasvětil celé. Kdo je hoden té nesmírné lásky? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon.

Napoleon tuto báseň schválil a nechal ji napsat na stěnu velké stodoly na opačný konec, než bylo 7 přikázání. Nad báseň byl umístěn portrét Napoleona z profilu, vyvedený pištíkem bílou barvou. Přes pana Weimpra mezitím Napoleon pokračoval ve složitém jednání s Frederikem a Pilkingtonem. Hromada dříví ještě stále nebyla prodána. Z obou zájemců měl větší snahu dřevo získat pan Frederik. Nebyl však schopen nabídnout odpovídající částku. Současně se také znovu objevily pověsti, že se Frederik se svými čeledíny připravují na útok proti farmě zvířat, kde chtějí zničit větrný mlýn, jehož budování v nich vzbuzuje zuřivou žárlivost. Kuliš se stále měl skrývat ve Stračíně. Uprostřed léta zvířata opět šokovalo vystoupení 3 slepic, které doznali, že inspirovány Kulišem utvořili tajný spolek, jehož cílem mělo být zavraždění Napoleona. Byly okamžitě utraceny a provedla se další opatření na zvýšení Napoleonovy bezpečnosti. V noci hlídali jeho lože 4 psy, každý v jednom rohu postele, a pod svinčeti jménem Šilha připadl úkol ochutnávat veškerou Napoleonovu stravu, aby se zjistilo, zda není otrávená. Asi v této době bylo oznámeno, že Napoleon dohodl prodej dřeva panu Pilkingtonovi. Také začalo jednání o výměně některých produktů mezi farmou zvířat a Lištínem. Vztahy mezi Napoleonem a panem Pilkingtonem, fungující vlastně jen prostřednictvím pana Weimpra, byly nyní téměř přátelské. Zvířata pochopitelně panu Pilkingtonovi nevěřila jako člověku, ale měla ho raději než pana Frederika, kterého nenáviděla a bála se ho. Jak léto plynulo a stavba větrného mlýna se blížila ke konci, zvěsti o připravovaném útoku byly častější a častější. Říkalo se, že Frederik proti ním přivede 20 ozbrojených mužů, že již podplatil magistrát i policii, takže až se farmy zvířat zmocní, nebude ze strany úřadů mít žádné potíže. Mimo to ze Stračína občas proskakovaly hrůzné zprávy, jak pan Frederik týrá svá zvířata, starého koně utloukl k smrti, krávy mu chcíply hlady, psa zabil tak, že ho hodil do pece, po večerech se bavil tím, že nutil kohouty bojovat spolu s žiletkami přivázanými k pařátům. Zvířatům se vařila krev v žilách, když slyšela, jaké věci se dějí jejich soudruhům, a někdy žádala, aby mohla v jednom šiku vyrazit k útoku na Stračín, vyhnat lidi a zvířata osvobodit. Pištík jim však radil, aby se nedopouštěla neuvážených činů, že je třeba spoléhat na geniální strategii soudruha Napoleona. Nepřátelství vůči Frederikovi přesto sílilo. Jedno nedělní odpoledne se objevil ve stodole Napoleon a vysvětlil, že vlastně nikdy neuvažoval o tom, že by hromadu dřeva prodal panu Frederikovi. Bylo by pod jeho důstojnost, jak řekl, jednat s darebákem takového formátu. Holubům, kteří byli stále vysíláni, aby šířili ducha revoluce, bylo zapovězeno zastavovat se v Lištíně a také dostali příkaz změnit své dřívější heslo Smrt lidstvu na Smrt Frederikovi. Koncem léta byla odhalena další Kulišova špatnost. Obilí bylo plné plev a bylo zjištěno, že při jedné ze svých nočních návštěv Kuliš smíchal semena plevele s osivem pšenice. Houser, který se spiknutí účastnil, doznal Pištíkovi svoji vinu a okamžitě spáchal sebevraždu spolknutím jedovatých bobulí. Zvířata se nyní také dozvěděla, že Kulišovi nikdy nebyl, jak se řada z nich domnívala, udělen řád zvíře hrdina první třídy. Byla to pouhá přežívající legenda, kterou kdysi po bitvě u Kravína rozšiřoval sám Kuliš. Nejenže nebyl dekorován žádným řádem, ale naopak byl dokonce pokárán za zbabělost již v této bitvě. Když tohle zvířata uslyšela,
neubránila se úžasu. Ale Pištík je celkem brzy přesvědčil, že se opět projevuje jejich selhávající paměť. Na podzim po namáhavém a vyčerpávajícím úsilí, neboť současně bylo také třeba dostat pod střechu úrodu, byl konečně hotov větrný mlýn. Zbývalo sice ještě nainstalovat strojní zařízení a Weimper jednal o jeho koupi, ale jako stavba již mlýn stál. I přes všechny obtíže a přes neskušenost zvířat, primitivní nástroje, veškerou smůlu a Kulišovu zradu byla stavba dokončena přesně v určený den. Znaveně, ale s hrdostí obcházela zvířata svoje mistrovské dílo, jež bylo v jejich očích ještě krásnější, než když ho postavila poprvé. Zdi byly navíc dvakrát tak silné. Tentokrát by ho mohl zničit snad jen dynamit. A když pomyslela na to, jak se nadřela, jaké potíže musela překonat a jakou obrovskou změnu v jejich životě přinesou otáčející se ramena mlýnu, točící se dynamo, když na tohle všechno zvířata pomyslela, spadla z nich veškerá únava. Začala kolem mlýna tančit a zpívat radostí. I sám Napoleon si v doprovodu psů a kohouta přišel hotovou práci prohlédnout. Osobně pogratuloval zvířatům k jejich úspěchu a oznámil, že mlýn se bude jmenovat Napoleonův mlýn. O dva dny později byla zvířata svolána do stodoly na mimořádnou schůzi. Téměř oněmněla překvapením, když jim Napoleon oznámil, že hromadu dříví prodal panu Frederikovi. Zítra přijedou Frederikovi vozy a začnou dříví odvážet. Po celou dobu, kdy se zdálo, že se Napoleon přátelí s panem Pilkingtonem, vedl ve skutečnosti tajná jednání s panem Frederikem. Veškeré styky s Lištínem byly přerušeny, Pilkingtonovi byly zaslány výhružné dopisy, holuby dostali příkaz vyhýbat se Stračínu a heslo smrt Frederikovi bylo změněno na smrt Pilkingtonovi. Napoleon současně zvířata ujistil, že pověsti o připravovaném útoku na farmu zvířat byly naprosto nepravdivé a zprávy o krutém zacházení pana Frederika se zvířaty silně přehnané. Všechny tyto fámy nepochybně pocházely od Kuliše a jeho agentů. Zdá se, že Kuliš se vůbec nikdy ve Stračíně neskrýval, že tam ve skutečnosti nikdy ani nevkročil. Žije si, jak se proslýchá, v poměrném pohodlí v Lištíně a dlouhá léta je vlastně pomocníkem pana Pilkingtona. Prasata byla nad Napoleonovou prohnaností u vytržení. Tím, že se na oko spřátelil s Pilkingtonem, donutil Frederika zvýšit nabídku o 12 liber. Ale skutečná Napoleonova genialita, jak podotkl hrdě Pištík, se projevila v tom, že nevěřil vlastně nikomu, ani Frederikovi. Frederik chtěl za dřívy zaplatit něčím, čemu se říká šek, což byl, jak se ukázalo, pouhý kousek papíru, na kterém byl napsán slib, že zaplatí. Ale na Napoleona nevyzrál. Ten totiž vyžadoval, aby Frederik zaplatil v opravdových 5 librových bankovkách ještě před odvezením dřeva. Dřevo je už tedy zaplacené a ze sumy, která za něj byla utržena, se zakoupí stroje do větrného mlýna. Mezitím bylo dřevo rychle odvezeno. Poté byla svolána další mimořádná schůze ve stodole, na které si zvířata měla prohlédnout Frederikovi bankovky. S blaženým úsměvem a oběma svými řády spočíval Napoleon pohodlně na loži ze slámy, bankovky vedle sebe, úhledně uspořádané na porcelánovém talíři. Zvířata po jednom uctivě procházela kolem oči navrch hlavy. Boxer dokonce bankovky očichal. O 3 dny později bylo ale na statku velké pozdvižení.
Smrtelně bledý pan Wimper se na svém kole řítil přes dvůr a vpadl do domu. V příštích chvílích byl z místnosti obývaných Napoleonem slyšet strašlivý řev. Zpráva o tom, co se stalo, se rozšířila po farmě rychlostí blesku. Bankovky byly falešné. Frederik dostal dřevo zadarmo. Napoleon okamžitě svolal zvířata a hromovým hlasem vyřkl ortel smrti nad Frederikem. Až Frederika zajmeme, řekl, zaživa ho uvaříme. Současně každého varoval, že po tomto hanebném činu lze očekávat nejhorší. Frederik by mohl se svými čeledíny provést v každé chvíli svůj dlouho očekávaný útok na farmu. Na všechny přístupové cesty k farmě byly vyslány hlídky a do Liščína byly mimo to vysláni 4 holuby se smířlivým poselstvím, které by snad mohlo pomoci znovu nastolit dobré vztahy s panem Pilkingtonem.

0: Růže pro Emily. Když slečna Emilie Griersová zemřela, šlo jí celé naše město na pohřeb. Muži šli z jakési uctivé lásky k padlému pomníku, ženy ze zvědavosti, jak vypadá vnitřek jejího domu, který už aspoň 10 let nikdo neviděl mimo starého sluhu, zahradníka a kuchaře v jedné osobě. Byl to veliký dřevěný dům do čtverce, kdysi bílý, ozdobený kupolemi, věžičkami a vyřezávanými balkóny v těžkopádném a lehkost napodobujícím slohu 70. let, postavený v ulici, která byla kdysi v našem městě nejvybranější. Ale garáže a čistírny bavlny se vmísily i mezi vznešená jména této končiny a zastínily je. Jen dům slečny Emilie zůstal, dál zvedal svůj zatvrzelý a koketní zánik nad vozy s bavlnou a benzinové pumpy. Trn v očích mezi trny v očích. A teď tedy slečna Emilie odešla, aby se setkala se zástupci těch vznešených jmen tam na tom zasněném hřbitově ve stínu cedrů mezi řadami anonymních hrobů vojáků Unie i Konfederace, kteří padli v bitvě u Jeffersonu. Zaživa byla slečna Emilie sama stělesněná tradice, sama povinnost, sama péče. Byl to jakýsi dědičný závazek poutající město a začal onoho dne v roce 1894, kdy plukovník Sartoris, starosta města, týž jenž byl otcem nařízení, že se žádná černovská žena nesmí objevovat na ulici bez zástěry, zbavil ji všech daňových povinností a tato úleva platila ode dne smrti jejího otce navždy. Ne, že by byla slečna Emilie přijímala dary ze soucitu. Plukovník Sartoris vynalezl složitou pohádku v tom smyslu, že otec slečny Emilie půjčil kdysi městu peníze, které chtělo město z obchodních důvodů oplatit nejraději tímto způsobem. Jen muž generace a myšlení plukovníka Sartorise mohl tohle vynalézt a jen jediná žena tomu mohla věřit. Když na místa starostů a přísedících začala nastupovat další generace s modernějšími názory, způsobilo toto zařízení trochu nespokojenosti. Prvního dne v roce jí poslali poštou daňovou upomínku. Nastal únor a žádná odpověď. Napsali jí dopis, v kterém ji žádali, aby navštívila podle své možnosti šerifovu kancelář. O týden později napsal jí sám starosta, nabídl jí, že ji navštíví nebo že pro ní pošle svůj vůz. A v odpověď dostal stručný dopis na papíře archaického tvaru, psaný vybledlým inkoustem a drobným plynulým krasopisem, znící v tom smyslu, že již vůbec nevychází. Bez komentáře byla připojena též daňová upomínka. Svolali zvláštní sezení obecního zastupitelstva. Navštívila ji deputace, zaklepala u dveří, jimiž neprošel žádný návštěvník od té doby, co před 8 nebo 10 lety přestala dávat hodiny malování na porcelán. Starý černoch je vpustil do temné síně, z níž stoupalo schodiště do stínu ještě temnějšího. Páchlo tu prachem a zastaralostí, byl to zápach uzavřeného, zatuchlého prostoru. Černoch je uvedl do přijímacího pokoje. Byl tam těžký nábytek, potažený koží. Když černoch otevřel okenici jednoho z oken, spatřili, že kůže je popraskaná, a když se posadili, jemný prach jim lenivě stoupal kolem stehen a točivě se v pomalých okruzích zvedal k jedinému paprsku slunce. Na začernelém zlaceném podstavci před krbem stála pastel, portrét otce slečny Emilie. Vstali, když stoupila, malá, obtloustlá, černě oblečená žena, ozdobená zlatým řetízkem, jenž jí spadal až k pasu, a mizel za ním a opírající se o ebenovou hůlku se začernalým zlatým držadlem. Kostru měla malou a drobnou, patrně právě proto se zdála otylá, třeba že o jiných ženách, podobně obtloustlých, by se řeklo, že mají plnou postavu. Vypadala nabobtnalá jako tělo dlouho ponořené ve stojaté vodě a také její pleť byla podle toho synalá. Její oči, ztracené v tučných prohlubních tváře, vypadaly jako 2 kousky uhlí, zatlačené do kusu těsta. Když tu tak přeletovali z tváře na tvář, zatímco návštěvníci hovořili o tom, co je přivedlo. Nepožádala je, aby se posadili. Stála jen ve dveřích a klidně naslouchala, až se ten, který mluvil, zakoktal a zarazil. Slyšeli pak neviditelné hodinky tikající na konci zlatého řetízku. Hlas měla suchý a mrazivý. Nejsem v Jeffersonu dlužna žádné daně. Tak mi to vysvětlil plukovník Sartoris. Snad by někomu z vás dovolili, aby se podíval do městských zápisů a přesvědčil se. Nahledli jsme tam. Jsme z městského zastupitelstva, slečno Emilie. Nedostala jste od šerifa upomínku, kterou sám podepsal? Dostala jsem nějaký dopis, ano, pravila slečna Emilie. Myslí si asi o sobě, že je šerif. Nejsem dlužna v Jeffersonu žádné daně. Ale v knihách není nic, co by to dokazovalo. Pochopte přece, musíme postupovat podle... Zeptejte se plukovníka Sartorise. Neplatím v Jeffersonu žádné daně. Ale slečno Emilie, zeptejte se plukovníka Sartorise. Plukovník Sartoris byl již takřka 10 let mrtev. Nejsem dlužna v Jeffersonu žádné daně. Tobiáši, Černoch se objevil, vyprovoď pány z domu. Tak je na hlavu porazila, jako kdysi před 30 lety porazila jejich otce, když šlo o onen zápach. Bylo to 2 roky po smrti jejího otce a krátce po tom, co ji opustil milenec, jediný, o němž jsme se domnívali, že se s ní ožení. Po otcově smrti vycházela velmi zřídka. Když odešel její milenec, lidé ji už takřka vůbec nevídali. Několik málo dam měl šílenou odvahu ji navštívit, nebyli však přijaty. A jedinou známkou života v tom domě byl Černoch, tehdy ještě mladý muž, odcházející a vracející se s nákupním košem. Jakoby vůbec muž, jakýkoliv muž, mohl pořádně vést domácnost, říkali dámy. A tak ani nebyli překvapeny, když to začalo s tím zápachem. Bylo to další spojení mezi hrubým, hemživým světem a vznešenými i mocnými Griersnovými. Která si sousedka si stěžovala u starosty, soudce Stevense, kterému bylo 80 let. Ale co si představujete, že s tím mám udělat, vážená paní, pravil. Vzkažte jí přece, aby s tím přestala, pravila žena, což na to není zákon. To jistě nebude třeba, pravil soudce Stevens. Je to patrně jen nějaký had nebo krysa, kterou ten její Černoch zabil na dvorku. Promluvím s ním o tom. Na zítří dostal 2 další stížnosti. Jednu z nich od muže, jenž přišel s ostýchavou prosebností. Opravdu s tím musíme něco udělat, pane soudce. Jsem poslední, kdo by chtěl slečnu Emily obtěžovat, ale něco musíme podniknout. Toho večera se sešlo obecní zastupitelstvo, 3 šedivé brady a 1 mladší muž, příslušník nastupující generace. Je to jednoduché, řekl. Vzkažte jí, aby si dala dům vyčistit. Dejte jí na to určitou lhůtu a když to neudělá, čertu s tím, pane, pravil soudce Stevens. Odvážíte se obvinit dámu rovnou do očí, že ohavně páchne? A tak příští noci překročili 4 muži, travnatý záhon slečny Emilie, kradli se kolem domu jako zloději, čenichali podél cihlové podezdívky i u sklepních okének, a jeden z nich sahal do pytle, který měl zavěšen na krku, a pravidelně mával rukou, jako by rozséval. Násilím otevřeli sklepní dveře, rozprášili tam vápno a rozprášili je i do všech ostatních přístavků kolem. Když se vraceli přes travnatý záhon, rozsvítilo se jedno z oken dosud temných a seděla tam za ním slečna Emilie se světlem v pozadí, a se vzpřímeným poprsím, jako by to byl nějaký bůžek. Přeplížili se tiše přes trávník do stínu akátů, jež tu vroubili ulici. Za několik týdnů zápach zmizel. A tehdy právě lidé začali vskutku litovat. Lidé v našem městě, kteří pamatovali, jak se stará paní Větová, její prateta, úplně zbláznila, Mysleli si o Grilsonových, že na to, co v skutku byli, pokládali sami sebe za lidi trochu příliš vznešené. Nikdo z mladých mužů nebyl nikdy dost dobrý pro slečnu Emily a podobně. Dlouho jsme je v duchu vídali jako nějaký živý obraz. Slečna Emily je jako útlá, bíle oděná postava v pozadí, její otec jako rozkročená silueta v popředí, stojící zády k ní a svírající jezdecký bičík. Oba pak byli zarámováni do kořán otevřenými hlavními dveřmi. Když to tedy dotáhla na 30 a byla dosud svobodná, nebyli jsme přesně řečeno potěšeni, ale došlo na naše slova. I kdyby bylo bývalo v rodině šílenství, nebyla by zatratila všechny vyhlídky, kdyby se byly skutku vyskytly v hmotné podobě. Když jí otec zemřel, rozneslo se, že jí nezanechal nic jiného než dům a lidé byli svým způsobem rádi. Konečně mohli mít se slečnou Emily soucit. Když zůstala sama a chudá, změnila se v lidského tvora. Teď tedy také měla poznat to staré známé chvění, to staré známé zoufalství, zda bude nebo nebude ohalejř míň či víc. Den po jeho smrti se všechny dámy přichystaly, že navštíví její dům, projeví soustrast a nabídnou podporu, jak už je to u nás zvykem. Slečna Emilie jim vyšla naproti ke dveřím oblečena jako obvykle a bez jediné stopy zármutku ve tváři. Řekla jim, že otec není mrtev. Dělala to tak po 3, zatímco ji navštěvovali duchovní lékaři a pokoušeli se jí přemluvit, aby jim dovolila zařídit s mrtvým tělem, čeho je třeba. Právě tehdy, když se chystali uchýlit se k zákonu a donucení, zhroutila se a oni pak jejího otce rychle pohřbili. Tenkrát jsme neříkali, že je šílená. Mysleli jsme si, že to tak musela dělat. Pamatovali jsme všechny ty mladíky, které její otec zahnal, a věděli jsme, že když jí tu nic nezůstalo, musí lnout k tomu, co jí oloupilo, jak už to lidé dělají. Dlouho byla nemocná. Když jsme ji opět spatřili, měla krátce přistřižené vlasy, s nimiž vypadala jako děvčátko mlhavě podobné andělům na barevných kostelních oknech. Byla jakoby tragická a pokojná. Město právě uzavřelo smlouvu na vydláždění chodníků a v létě po smrti jejího otce se dali do práce. Stavební společnost přišla s černochy, mesky a nástroji a s předákem, který se jmenoval Homer Barron, a byl to Yankee. Veliký, černý, pohotový muž s mocným hlasem a s očima světlejšíma, než měl tváře. Malí chlapci chodili za partami, aby ho slyšeli, jak nadává černochům, a aby slyšeli černochy, jak si zpívají při zvedání a dopadu krumpáčů. Brzy se znal ve městě s každým. Kdykoliv se někde na náměstí ozval smích, jistě byl v samém středu hloučku Homer Barron. Hned pak jsme ho začali vídat za nedělních odpolední, jak jezdí se slečnou Emilií v bričce se žlutými koly, tažené sehraným párem hnědáků z nájemní konírny. Zprvu jsme byli rádi, že slečna Emilie vzbudila zájem, poněvadž všechny dámy říkali, nikdo z Grilsonových to samozřejmě nemůže myslet vážně s člověkem ze severu, který je k tomu nádeník. Ale byli tu ještě jiní starší lidé, kteří říkali, že ani zármutek nemůže přimět skutečnou dámu k tomu, aby zapomněla na noblesse oblige. Ano, aniž to nazývali noblesse oblige. Říkali jen úbohá Emilie. Měli by za ní přijet příbuzní. Měla nějaké příbuzné v Alabamě. Ale už před lety s nimi její otec skoncoval, když šlo o nějaké pozemky staré paní Větové, té šílené ženy, a mezi oběma rodinami nebylo žádné spojení. Ani na pohřbu je nikdo nezastupoval. A jakmile staří lidé říkali úbohá Emilie, začalo se šeptat, myslím, že to tak opravdu je. Povídali si mezi sebou, samozřejmě, co jiného by to mohlo být. Rukama si zakrývali ústa, šustění hedvábí a atlasu na natahujících se hrdlech za žaluziemi staženými proti slunci nedělního odpoledne zatímco kolem míjel klapot sehraného spřežení. Ubohá Emílie. Nosila hlavu důkladně vysoko, i když jsme si mysleli, že je to její pád. Bylo to jakoby víc, než kdy dřív žádala uznání své důstojnosti jako poslední z rodu Grýrsnů. Jakoby bylo třeba tady té špetky pozemskosti, aby se tím víc ukázala její nepřístupnost. Jako tenkrát, když si koupila ten jed na krysy, arzén. To bylo víc než rok od té doby, co začali říkat ubohá Emílie. A zrovna v době, kdy ji navštívili dvě sestřenice. Chci nějaký jed, řekla drogistovi. Bylo jí tehdy přes 30, dosud to byla štíhlá žena, ostatně tenkrát tenčí než obvykle, s chladnýma povýšenýma černýma očima v tváři, jejíž pleť byla přes spánky a kolem očních důlků napjata, takže to byl obličej, jaký si asi představujete, uhlídače na majáku. Chci nějaký jed, řekla. Prosím, slečno Emílie, co to má být? Na krysy a takovou havěť? Doporučuji. Chci nejlepší, jaký máte. Co to bude zač, to je mi jedno. Drogista jich několik jmenoval. Ty zabijí všechno, i slona, ale vy chcete asi arzen, pravila slečna Emílie. Ten je dobrý, ne? Myslíte arzen? Ano, slečno, ale vy chcete... Chci arzen. Drogista se na ní zvysoka podíval. Také se na něj podívala, zpřímená, s tváří jako napjatá vlajka. Prosím, samozřejmě, řekl drogista, máte ho mít, jestli ho chcete, ale zákon žádá, abyste pověděla, k čemu ho užijete. Slečna Emílie na něj jen upřeně hleděla s hlavou trochu zvrácenou dozadu, aby se mu mohla dívat přímo do očí, až se pak podíval jinam, odešel pro arzen a zabalil jej. Balíček ji přinesl černošský poslíček. Drogista se už nevrátil. Když doma balíček otevřela, bylo tam na krabičce napsáno pod lepkou a hnáty na krysy. Tak jsme si tedy na zítří všichni řekli, sama se zabije. A říkali jsme, že to bude ze všeho nejlepší. Hned na počátku, když jsme ji začali vídat s Homerem Bernem, říkali jsme, vdá se za něj. A pak jsme říkali, přece jen ho ještě přemluví, poněvadž sám Homer poznamenal jednou, měl rád muže a vědělo se o něm, že pije večer s mladíky v klubu losů. Poznamenal tedy, že se nechce ženit. Později jsme pak za žaluziemi říkali, ubohá Emílie, když jeli kolem blesknoucí se bričce za nedělního odpoledne. Slečna Emílie s hlavou vysoko zdviženou a Homer Baron s kloboukem na stranu, s doutníkem v zubech, s uzdou a bičem v žluté rukavičce. Pak začaly některé dámy říkat, že je to pro město ostuda a že je to špatný příklad pro mladé lidi. Muži nechtěli zasahovat, konečně však dámy přinutili baptistického duchovního, lidé z rodiny slečny Emílie byli episkopálové, aby ji navštívil. Nikdy neprozradil, co se za toho rozhovoru stalo, ale znovu tam jít odmítl. Příští neděli opět jeli ulicemi a den na to napsala manželka duchovního příbuzným slečny Emílie do Alabamy. Tak tedy měla zas jednou pod svou střechou příbuzenstvo a my začali čekat, co se z toho vyvine. Nejdřív se nestalo nic. Pak jsme si už byli jisti, že se bude brát. Dověděli jsme se, že slečna Emílie byla u klenotníka, objednala pánskou toaletní soupravu ve stříbře s iniciálou HB na každém kuse. O dva dny později jsme se dověděli, že koupila kompletní pánské oblečení, včetně noční košile, a řekli jsme si, už jsou svoji. Byli jsme opravdu rádi, poněvadž ty dvě sestřenice byly ještě grýrsnovatější, než vůbec kdy byla sama slečna Emílie. A tak jsme nebyli překvapeni, když Homer Baron, dlažba ulice už byla dokončena nějaký čas předtím, najednou odjel. Byli jsme trochu zklamáni, že nedošlo k veřejnému vyhazovu, ale mysleli jsme si, že odjel, aby všechno přichystal pro příjezd slečny Emílie, nebo proto, aby jí dal příležitost zbavit se těch sestřenic. A chtěli jsme slečně Emilii pomoci, aby sestřenice obelstila. A opravdu, po týdnu odjeli. A jak jsme celou tu dobu očekávali, byl Homer Baron za 3 dny zpátky. Který si soused viděl Černocha, jak ho jednoho večera za soumraku vpouští kuchyňskými dveřmi. A to bylo naposled, co kdo z nás Homera Barona viděl. Nějaký čas jsme neviděli ani slečnu Emílii. Černoch vycházel a vracel se s nákupním košem, ale hlavní dveře zůstávaly zavřeny. Tu a tam ji vídali na okamžik u okna, jako ji viděli ti muži, co tam za noci rozhazovali vápno, ale takřka 6 měsíců se neobjevila v ulicích. Věděli jsme tenkrát, že i tohle se dalo čekat. Jakoby povaha jejího otce, jež tolikrát skřížela její ženský život, byla příliš zavilá a příliš zuřivá, aby mohla zemřít. Když jsme pak slečnu Emily zase spatřili, byla tlustá a šedivělí jí vlasy. Za dalších několik let byly čím dál šedivější, až nebyly vyrovnané černobílé ocelové šedi a přestaly se už měnit. Až do její smrti, 74, měly stále barvu té rázné ocelové šedi, jakou mívají vlasy činorodého muže. Od té doby zůstaly hlavní dveře jejího domu zavřeny. Až na období 6 nebo 7 let, kdy dávala hodiny malby na porcelán. Upravila jeden z dolních pokojů na ateliér, kam k ní současníci plukovníka Sartorice posílali dcery a vnučky s touž pravidelností a v témž duchu, jako je o nedělích posílali do kostela s 25-centovou mincí, aby ji při sbírce položili na talíř. V té době byly zrušeny její daně. Pak se páteří a duchem města stala novější generace, malující žákyně vyrostly a odpadly a neposílali již k ní svoje děti se skříkami na barvy, s nudnými štětci, s obrázky vystřiženými z ženských žurnálů. Hlavní dveře se zavřely za poslední z nich a zůstaly zavřeny navždy. Když se v městě začala zdarma roznášet pošta, jediná slečna Emílie odmítla dovolit, aby jí na dveře připevnili kovové číslice a na dveře schránku. Vůbec je nevyslechla. Den co den, měsíc co měsíc, rok co rok jsme viděli, jak je Černoch čím dál šedivější, jak se nahrbuje, jak vychází s nákupním košem a opět se vrací. Každého prosince jsme jí posílali daňovou upomínku, kterou pošta o týden později zas vrátila, aniž byla vzata na vědomí. Tu a tam jsme ji zahlédli v některém dolním okně, horní patro domu zřejmě uzavřela, jako vyřezané poprsí bůžka ve výklenku a nedalo se říci, zda se na nás dívá nebo nedívá. Tak přecházela z generace do generace vzácná, nevyhnutelně přítomná, neproniknutelná, klidná a zatvrzelá. A tak i zemřela. Onemocněla v domě plném prachu a stínů, kde jí byl k službám jen jediný roztřesený Černoch. Ani jsme nevěděli, že je nemocná. Už dávno jsme se vzdali všech pokusů dovědět se něco od Černocha. S nikým nemluvil, patrně ani s ní ne, neboť jeho hlas byl chraplavý a zarezavělý, jako by ho vůbec nepoužíval. Zemřela v jednom z dolních pokojů na těžké ořechové posteli se záclonou, šedivou hlavu opřenou o podušku, žlutou a spuchřelou věkem i nedostatkem slunečního světla. Černoch vyšel prvním dámám vstříc hlavním dveřím, vpustil je dovnitř s jejich stlumenými, sykavými hlasy a rychlými, zvědavými pohledy a pak zmizel. Prošel domem, vzadu vyšel ven a nikdy ho už nikdo nespatřil. Okamžitě přijeli oni dvě sestřenice. Druhého dne uspořádali pohřeb a celé město se přišlo podívat na slečnu Emilii, ležící uprostřed spousty koupených květin, zatímco portrét jejího otce hluboce snil nad katafalkem a nad sykajícími a truchlícími dámami a velmi staří muži, někteří z nich ve vyvkartáčovaných uniformách konfederace, hovořili v předsíni i na trávníku o slečně Emílii jako o své vrstevnici, neboť věřili, že s ní kdysi tančili a že se jí snad i dvořili, a zaměňovali čas za jeho matematickou řadu, jak už to mají ve zvyku staří lidé, jimž všechna minulost není cestou, zmenšující se v dálce, nýbrž obrovskou loukou, které se zima takřka nikdy nedotýká, oddělenou teď od nich úzkým hrdlem posledního desetiletí. Věděli jsme už, že v oné části domu nad schodištěm je jeden pokoj, kam po 40 let nikdo nevstoupil a který nutno otevřít násilím. Vyčkali, až bude slečna Emílie ve vší slušnosti pod zemí, a pak jej teprve otevřeli. Ono násilí, jimž bylo nutno vylomit dveře, jako by bylo pokoj do všech koutů přeplnilo prachem. Slabý, štiplavý přídech, jako v hrobce, ležel tu na všem v tomto pokoji, který byl vyzdoben a zařízen jako pro svatební noc. Ležel na záclonách vybledlé růžové barvy, na růžových stínidlech lamp, na toaletním stolku, na jemné soupravě z křišťálového skla i na mužských toaletních potřebách s kováním ze začernalého stříbra, ze stříbra tak začernalého, že monogram ani nebylo vidět. Tady mezi těmito věcmi ležel límeček a kravata, jako by je byl někdo právě svlékl. A když pak límeček zvedli, zanechal na povrchu bledý půlměsíc v prachu. Na jedné z židlí visel pečlivě složený oblek. Pod ním ležel pár němých bot a odložené ponožky. Muž sám ležel na posteli. Dlouho jsme tam jen stáli a hleděli dolů na hluboký, bezmasý šklep. Kdysi tu tělo zřejmě leželo v obětí s jiným tělem, ale teď je pokořil dlouhý spánek, který přetrvává lásku, který vyhrává i nad předstíráním lásky. Co z něho zůstalo, schnilo pod tím, co zůstalo z noční košile. A nebylo to možno oddělit od lůžka, na němž leželo. Na něm i na podušce vedle něho ležel týž povlak trpělivého, přetrvávajícího prachu. Pak jsme si povšimli, že na druhé podušce je vytlačena hlava. Jeden z nás z podušky něco zvedl, a když jsme se naklonili vpřed, zatímco nás jemný a suchý, neviditelný prach dráždil v chřípí, spatřili jsme pramen ocelově šedých vlasů.
1: Když už je řeč o tom komisaři Bartoškovi, pravil pan Kratochvil, tak si vzpomínám na jeden případ, který taky nevyšel na veřejnost. To je ten případ s tím dítětem. Tak jednou přiběhla na komisařství k tomu Bartoškovi taková mladá paní, žena jednoho rady od státních statků nějakého pana Landy, s ukrutným pláčem, že nemohla ani dechu popadnout. Tomu Bartoškovi bylo líto, třeba že měla spuchlý nos a byla celá flekatá od toho usedavého pláče, a chlácholil jí, pokud to takový starý mládenec a k tomu ještě policajt dovede. Ale Ježíš Maria, mladá paní, říkal jí, tak už toho nechte, vždyť on vám hlavu neutrhne. Vyspí se z toho a bude zas dobře. A jestli dělá moc velký randál, tak s vámi půjde tamhle hochman a dá mu nějakou pohubě. Ale vy, paničko, nemáte svému muži zavdávat podnět k žárlivosti. No a je to. Totiž, abyste věděli, tímhle způsobem na policii srovnávají většinu těchto rodinných tragédií. Ale ta paní jen potřásala hlavou a plakala tak, že bylo hrozno se podívat. Jinu krucinál, zkoušel to pan Bartošek zase jinak, tak on vám utek, víte. Poslouchejte, vždyť on se zas vrátí, ten lup mizerná. Ten vám tak stojí za to holomek, abyste pro něj takhle vyváděla.
2: Pane, pane, zakvílela ta mladá panička, vždyť mě na ulici ukradli dítě.
1: Ale děte, řekl pan komisař nedůvěřivě, prosím vás, co by dělali s dítětem? Třeba se jenom zaběhlo.
2: Nezaběhlo, vždyť jsou růžence teprve 3 měsíce.
1: Aha, aha, pravil pan Bartošek, který neměl ani ponětí, kdy takové dítě začíná chodit. A jak vám to, prosím vás, mohli ukrást? No, pomalu to z ní dostal. Tedy bylo to tak. Pan Landa zrovna jezdil úředně po státních stacích a paní Landová chtěla vyšít růžence pěkný brindáček. A zatímco v niťařském krámě vybírala hedvábí na ten brindáček, nechala stát kočárek s růženkou venku. Když vyšla ven, byla růženka i s kočárkem tatam. To bylo všecko, co za dobrou půl hodinu mohl z té vzlikající maminky Bartošek vyzvědět.
3: No tak, paní Landová, ono to nebude tak zlé. No koukejte se, kdo pak by kradl dítě?
1: To se spíš nějaký hrancem tam odloží, takový případ už jsem měl. Já myslím, že takové mrně nemá vlastně žádnou cenu. Ono se to nedá většinou prodat, ale kočárek má cenu. Kočárek a peřinky, no byly tam peřinky, že? Ty taky mají cenu. Taková věc už stojí za ukradení. Já myslím, že někdo ukradl jenom ten kočárek a ty peřinky. Řekl bych, že to byla ženská, protože chlap s kočárkem by snad byl trochu nápadný. Tak ona, ta ženská, to dítě zas někde pohodí, řekl ten Bartošek chrácholivě. Prosím vás, co by s ním dělala? Já myslím, že vám to nunátko ještě dnes přineseme, až se někde najde.
2: Ale když růženka bude mít takový hlad, ona už teď měla pít, pane komisaři.
1: Ale my jí dáme napít, sliboval komisař, jenom už jděte domů. A zavolal jednoho civilního, aby tu chudáka paní dovedl domů. Odpoledne zazvonil sám komisař u té mladé paní. Tak, paní Landová,

0: paní Landová zoufale. Tak to nám, paní, musíte dát fotografii nebo popis toho dítěte, řekl pan komisař úředně.
1: Ale pane komisaři, to víte, děti do jednoho roku se nemají fotografovat. To prý není dobře, prý dítě nechce růst.
0: No, tedy nám aspoň to mrně přesně popište. To tedy ta maminka udělala velmi obšírně. Prý má růženka takové pěkné vlásky a nosánek a taková krásná očička a váží 4490 gramů a má takový krásný zadeček a faldíčky na nožičkách.
2: Prosím vás, jaké faldíčky? Ptal se komisař.
1: Takové k zulíbání, pane komisaři. A takové vám sladké prstíčky a tak se vám na mámu smála.
2: Ale Ježíš Maria, paničko, podle toho ji přece nemůžeme poznat. Má nějaké zvláštní znamení?
1: Má růžové pentličky na karkulce. Každá holčička má přece růžové pentličky. Pro všechny svaté, pane komisaři, najděte mě mou růženku.
2: A jaké má zuby? Ptal se pan Bartošek.
1: Žádné, vždyť jsou jí sotva tři měsíce, kdybyste věděl, jak se na mámu smála.
0: Paní Landová padla na kolena.
1: Pane komisaři, řekněte, že mě jí najdete.
2: No, budeme hledět. Prosím vás, vstaňte. Koukněte se. Tady je otázka, proč jí ta osoba ukradla. Můžete mě říct, k čemu slouží takový kojenec?
0: Paní Landová na něho vytřeštila oči.
1: Přece to je to nejkrásnější na světě. Pane komisaři, co pak ve vás nejsou žádné mateřské city?
0: Pan Bartošek se nechtěl přiznat k tomuto nedostatku a řekl honem.
2: No, já myslím, že takového haranta by mohla ukrást jenom matka, která přišla o vlastní mládě a chce mít jiné. Víte, to je jako když vám někdo v hospodě veme klobouk, tak vy si vyberete jiný a jdete. Tak to už jsem zařídil. Nechal jsem ohlásit, kde komu v Praze umřel tříměsíční prcek. A naši lidé se tam půjdou podívat, rozumíte? Prosím vás, podle toho vašeho popisu ji nepoznáme.
1: Ale já ji poznám, vzlikala paní Landová.
0: Pan komisař pokrčil rameny.
2: Ale přesto bych vzal na to jed, že ta ženská toho zpratka ukradla kvůli nějakému hmotnému zisku. Jo, milá paní, ono se moc málo krade z lásky. Většinou to je pro peníze. Ale Hergo, tak už neplačte. My vám uděláme všecko, co můžeme.
0: Když se pan Bartošek vrátil na komisařství, řekl svým lidem.
2: Poslouchejte, dobak z vás má tříměsíčního fakana. Pošlete mě to sem.
0: Tak jedna paní strážníková mu donesla své nejmladší. Pan komisař si to nechal rozbalit a povídá.
2: Vždyť je to mokré. Tak vida, chlupy na hlavě to má a faldičky to má taky. Tohle tady, to bude nos, ne? A zuby to taky nemá. Prosím vás, paníčko, podle čeho se pozná takový kojenec?
0: Paní strážníková přitiskla své nejmladší k ňadrům. Vždyť je to má mánička, řekla pyšně. Co pak nevidíte, pane komisaři, že je to celý táta? Pan komisař se podíval nejistě na strážníka Hochmana, který se zježenými vousy a s vraštělým rypákem se šklebil na svého potomka a dělal mu tlustým prstem ti a říkal hof, hof, hofáčuk, hofadlo.
2: No, já nevím, bručel komisař. Ten nos se mně zdá trochu jiný. Ale snad ji ještě naroste. Počkejte, já se jdu podívat do parku, jak vypadají nemluvňata. To je to. Všelijakých kapsářů a šupáků si Lešinec hned všimne. Ale tenhle potěr v pezinkách, s tím přece nemáme co dělat.
0: Za hodinu se ten Bartošek vrátil s drcem.
2: Poslouchejte, Hochmane, vždyť je to děsné. Všechny tyhle děti jsou stejné. No jak pak mám udělat popis? Hledá se robátko tříměsíční, ženského pohlaví, má vlásky, nosánek, očička a na prdilce faldičky. Zvláštní znamení, váží 4490 gramů. Stačí to?
3: Pane komisaři,
2: řekl ten Hochman vážně,

0: Ty gramy bych tam nedával. On takový mrcek váží jednou víc a jednou míň. Podle toho, jakou má stoličku. Ježišmarja, běroval komisař, jak pak já mám tohle všechno vědět? Nemluvňata, to přece není náš referát. Poslyšte, řekl najednou s úlevou, co bychom to pověsili na krk někomu jinému, třeba ochraně matek a kojenců? Jenže my to tu máme jako krádež, namítal ten strážník. To je pravda, to je pravda. Bože, kdyby to byly ukradené hodinky nebo jiná rozumná věc, tak bych si s tím věděl rady. Ale člověče, já nemám ani ponětí, jak se hledají ukradené děti. V tu chvíli se otevřely dveře a jeden strážník přivedl plačící paní Landovou. Pane komisaři, hlásil, tahle panička chtěla jedné paní na ulici vyrvat z náručí kojence a přitom stropila velkou výtržnost a brajgl, tak se mi sebral. Pro Ježíše Krista, paní Landová, spustil komisař, co nám to děláte? Vždyť to byla má růženka, kvílela mladá paní. Žádná růženka, řekl ten strážník. Ta paní byla paní Roubalová z Budečské ulice a to dítě je její 3měsíční kluk. No, tak to vidíte vy, nešťastná osobo, začal hromovat pan Bartošek. Jestli se nám do toho budete ještě jednou plést, tak vám s tím praštíme, rozumíte? Počkejte, vzpomněl si najednou. Na jaké jméno slyší to vaše dítě?
1: My říkáme Růženka, Dudenka, Dididi, Bobeček, Cácorka, Košiláček, Andílek, Tátova, Mámina, Bakaná, Pusinka, Lulánek, Brouček, Ptáček, Zlato.
0: Když Mariana to na všecko ona slyší, ptal se komisař úžasle.
1: Ona všemu rozumí, pane komisaři. A tak se vám směje, když jí říkáme hav, hav, hav, hav, hav, hav. Nebo bu, bu, bu, bu, bu, tydli, mydli, nebo titi, titi.
0: No jo, to nám bude málo platné. Já vám, paní Landová, musím bohužel říct, že nám selhalo. V těch rodinách, kde bylo hlášeno dětské úmrtí, vaše růženka není. To už naši lidé všechno oběhli.
2: Paní Landová se dívala ustrnulé před sebe. Pane komisaři, vyhrkla náhle v záblesku naděje, já dám 10 000 tomu, kdo mě růženku najde. Vypište cenu, kdo vás uvede na stopu mého dítěte, dostane 10 000.
0: Já bych to nedělal, milá paní, řekl pan Bartošek pochybovačně.
1: Vy nemáte žádný cit, vybuchla mladá paní. Já bych dala celý svět za svou růženku.
0: No, jak chcete, brůčel pan Bartošek mrzutě. Já to ohlásím, ale jen už se nám do toho pro pána Boha nijak nepleťte. To je těžký případ, vzdychl, sotva se za ní zavřeli dveře. Počkejte, já vím, co se teďka stane. A ono se to opravdu stalo. Den na tomu 3 tajní přinesli každý po uřvané 3měsíční holčičce a jeden, to byl ten Pištora, strčil jenom hlavu do dveří a zubil se. Pane komisaři, nemohl by to být chlapeček? Chlapečka bych měl a lacino. No, tak tohle máme z té ceny, nadával pan Bartošek. Pomalu tu budeme mít celý nalezinec. Zatracený případ. Zatracený případ, říkal si dopáleně, když se vracel do svého mládeneckého příbytku. To bych rád věděl, jak to mrně teď najdeme. Když přišel domů, našel tam svou posluhovačku, takovou princmetálovou bábu hubatou, jak nadšením září.
3: Jen se pojďte podívat, pane komisaři, povídala místo uvítání. Pojďte se podívat na tu vaši barinu.
2: Abyste věděli, ten pan Bartošek měl od pana justice čistokrevnou fenu, boxerku, barinu, která se zapomněla s nějakým vlčákem. Víte, já se jen divím, že se tyhle různé druhy psů vůbec navzájem uznávají za psy. Já tomu nerozumím, podle čeho takový barzoj pozná, že jezevčík je taky pes. To my lidé se líšíme jenom jazykem nebo vírou a přitom se můžeme navzájem sežrat. Jo, teda ta barina měla s tím vlčákem 9 štěňat a teď u nich ležela, vrtěla ocáskem a blaženě se usmívala. Jen se podívejte, hlaholila ta posluhovačka, jak ona je na ty štěňata pyšná, jak se s nima chlubí ta mrcha, inu jako každá máma. Pan Bartošek se zamyslil a povídá, matko, je to pravda, dělají to mámy. No jak pak by ne, prohlásila ta posluhovačka, jen to zkuste pochválit nějaké mámě její dítě.
0: To je zajímavé, bručel pan Bartošek. Počkejte, to zkusíme.
2: Tak den na to vám byly všechny matky ve Velké Praze přímo u vytržení. Jak vyšli ven s dítětem v kočárku nebo v náručí, už byl u nich uniformovaný policajt nebo nějaký pán v buřince, šklebil se na to jejich rozkošné děťátko a dělal mu šmik-šmik pod bradou. To máte hezké dítátko, paní, říkali přívětivě. Jak pak je staré? No zkrátka, byl to pro všechny maminky den radosti a píchy. A už v 11 ráno přivedl jeden tajný ke komisaři Bartoškovi takovou bledou a třesoucí se ženskou. Tak tady jí máme, pane komisaři, hlásil služebně. Já jí potkal s kočárkem a když jsem jí řekl, jejej, to máte rozkošné dítátko, jak pak je staré, tak vám po mně tak zle střelila očima a schovala dítě ze záclonky. Tak jsem jí řekl, pojďte se mnou, paníčko, a nedělejte rámus. Skočte pro paní Landovou, řekl komisař. A vy osobo mě pro Krista pána řekněte, proč jste to dítě ukradla. Ta osoba ani dlouho nezapírala, hned se spletla. Byla vám to svobodná holka a měla holčičku s jedním pánem. To dítě jí poslední dny trochu stonalo s bříškem a dvě noci křičelo. Třetí noc mu ta ženská dala v posteli prs a přitom usnula. A když se ráno probudila, bylo prý to dítě modré. Když tedy ráno ta ženská viděla, že její dítě je mrtvé, šla to hlásit na faru. Ale cestou viděla ten kočárek paní Landové a tu jí napadlo, když bude mít jiné dítě, že jí ten pán bude platit alimenty dál. Tedy proto ukradla to dítě s kočárkem a ten kočárek pak nechala stát v chodbě cizího domu. A tu růženku si odnesla domů místo své Zdeničky. Zatím přišla ta paní Landová. Tak mladá maminko, povídá jí pan Bartošek, tady máte to své mrně. Paní Landovou polili slzy. To přece není má růženka, vyhrkla. Růženka měla jiný čepeček. Rom do toho, křikl komisař, rozbalte to. A když to leželo na jeho psacím stole, pozvedl to za nožičky a řekl, no tak se podívejte, jaké to má na zadečku faldíčky. Ale to už paní Landová klečela na zemi a líbala tomu škvrněti ručičky a nožičky. Ty má růženko, křičela v pláči. Ty ptáčku, ty bakaná, ty mamina prcinko, ty mé zlato. Prosím vás, paní, řekl pan Bartošek mrzutě, přestaňte, nebo se na mou duši vožením. A těch 10 000 dejte na nemanželské matky, rozumíte?
1: Pane komisaři, řekla paní Landová slavnostně, pochovejte to dítě a požehnejte mu.
0: Musí to být, bručel pan Bartošek. Jak se to bere? Aha. Ale koukejte, ono to začíná brečet. Nate, vemte si to honem.
2: A to už je konec toho případu.
4: To bude krásný den.
5: Bude, bude, Henry.
4: Mně se do toho Londýna zpátky nechce.
5: To mě těší. Ale co by si počal Scotland Yard bez svého slavného komisaře? Oh. Londýn by se stal rájem zločinu.
4: To je už teď, Lloyde.
5: Pojď, Dory nám udělala ledvinky a slaninu.
4: Kde vůbec je Dory?
6: No ale má trochu pohnuté ráno. Nadzvedla i ta zpráva, co jsme dostali.
4: Ano, jistě. Jaká?
6: Ale tady děvče ze vsi, Emotova holka, pěkná. Dostala se do maléru. Normální historie. Já jsem se kvůli tomu z Dory hned pohádal. Ženské nikdy nic nepochopí. Mládenec, který svede děvče, nemusí být hned lump. Já bych spíš fandil tomu mladému Sandfordovi. Je to spíš neotrkaný Jeliman než Don Juan.
4: A tenhle Sandford to té dívce zabařil?
6: Vypadá to tak. Ale zatím jsou to všechno jen dohady a klepy. Vždyť víš, jak to v takovém malém hnízdě chodí. Já vždycky říkám, že nevím nic. Nejsem jako Dolly. Raz, dva, všecko je mi jasné a obvinění hodím na krk, padni komu padni.
4: No, snad se zas tak nic neděje. Vezmou se a...
6: Já ti to neřekl?
4: Co?
6: Ta holka se utopila. Kvůli tomu je celý ten tanec.

0: pane? Sir Henry. Ruším jen nerada.
1: Prosím, co si přejete?
0: Omlouvám se, pane, ale je tu slečna Marplová.
1: Slečna Marplová?
0: Ano, je v obývacím pokoji a moc ráda by s vámi mluvila.
2: Sir Henry, já jsem tak ráda, že jsem vás našla. Náhodou jsem se dověděla, že jste tady na dovolené.
3: Veliké potěšení pro mě, slečno. Ale asi jdete za paní Bentryovou, že? Je někde ve vesnici.
2: Je. Viděla jsem ji, jak si povídá s Futitem. Řezníkem. Totiž jemu přijeli včera psa. Byl to hladkosrstý fox terrier, takový statný a rvavý, jaké obyčejně chovají řezníci.
3: Ano, ano.
2: Jsem ráda, že paní Bentryová není doma, protože chci mluvit s vámi o té smutné záležitosti.
3: O fox terrierovi?
2: Ale kdež, o Rosie Emmottové přece. Aha. Slyšel jste o tom?
3: Ano, ano, Bentry mi o tom vyprávěl. Smutná záležitost.
2: Sir Henry, ta dívka, Rosie Emmottová, se sama neutopila. Ona byla zavražděná. A já vím, kdo ji zabil.
3: No ale to je velmi závažné tvrzení, slečno Marplová.
2: Já vím. Proto jsem za vámi přišla.
3: Ale má drahá, já jsem u Bentryů jen jako soukromá osoba. Musíte se obrátit na místní policii.
2: To právě nemůžu.
3: Proč?
2: Protože, víte, já nemám vůbec žádné důkazy.
3: Aha. Chcete říct, že je to jen váš dohad?
2: I tak se to dá říct. Ale já to doopravdy vím. Znám totiž lidskou povahu. Když žijete léta na vesnici, je nemožné ji neznát. Otázka je, věříte mi nebo ne?
3: Já vám věřím. Já vám věřím, slečno Marplová, a velmi si vás vážím. Slyšel jsem, že jste už několikrát pomohla rozluštit velké záhady. Ale nechápu, co mám podle vás v této záležitosti podniknout já.
2: Hodně jsem o tom přemýšlela, Sir Henry. Jak jsem už říkala, nemá smysl chodit na policii bez ověřených fakt. A já je nemám. Tak vás chci jen požádat, abyste prostě o tu záležitost projevil zájem. Když to uděláte vy jako komisař Scotland Yardu, bude ti místní inspektor Druid velmi polichocen a vrchní konstábl Melchit roztaje ve vašich rukou jako vosk.
3: No, dobře. Ale co mi tedy můžete říct, abych měl aspoň nějaký důvod se do toho pustit?
2: Myslela jsem, že bych napsala jméno, to jisté jméno, na kus papíru a ten papír odevzdala vám. Jestli při vyšetřování dospějete k názoru, že ta osoba s tím nemá nic společného, pak jsem se mýlila a vy prostě papír zničíte.
3: Ale...
2: Bylo by přece hrozné, kdyby měla být popravena nevinná osoba.
3: Jak to myslíte?
2: Víte, inspektor Druid je sice inteligentní muž, ale průměrná dávka inteligence je často velmi nebezpečná. Prosím, tady je to jméno.
3: Dobrá. Je to tedy kapku mimořádná záležitost, ale založím svůj úsudek. Založím ho na vás, slečno Marplová.

0: Promiňte, pánové, jestli se vám do vašeho případu poněkud pletu. A ani vám teď nemohu říct proč.
1: Naopak je nám ctí, sire Henry, ale obávám se, že je to celé jednoduchá a špinavá záležitost.
0: Jednoduchá?
1: Napřed se myslelo, že ta dívka skočila do vody sama. Čekala totiž rodinu. Jenže náš lékař je velmi pečlivý chlapík. Všiml si oděrek na obou pažích, které vznikly před smrtí. Zrovna tam, kde by ji nějaký chlap uchopil, kdyby ji chtěl hodit do řeky.
0: A proč myslíte, že se to odehrálo přesně na tom místě?
2: Máme svědka, pane komisaři. Jimmy Browna. Je mu 12. Byl v tu dobu v lese na druhé straně. Slyšel výkřik a pak šplouchnutí. Pak viděl, jak proud unáší něco bílého. Utíkal a sehnal pomoc.
0: Neviděl na lávce nikoho jiného?
1: Ne, v těch místech je vždycky mlha a pak bylo už šero.
2: A ještě je tu ten lístek.
0: Jaký lístek?
2: Našli jsme ho v kapse sukně té utopené. Aha. Byl napsaný obyčejnou tuškou a i když byl rozmočený, podařilo se nám ho přečíst.
1: Tady je. Dobrá, sejdeme se na lávce v 8:30 RS.
2: Rex Sandford.
1: A bylo to v 8:30, nebo pár minut po, kdy Jimmy slyšel výkřik.
0: A kdo to vlastně je, ten Rex Sandford?
1: Architekt z Londýna. Staví tady jeden dům. Motal se kolem všech děvčat a nejvíc kolem Rosie Emmottové.
2: Ten Sandford ji přivedl do maléru. Doma má dívku, se kterou se chce oženit. Tohle by mu pěkně zavařilo. Tak vyzve Rosie ke schůzce na lávce, popadne ji a hodí do vody. Zaslouží si, co ho čeká.
0: Byl skutečně otcem jejího dítěte?
2: Ano. Rosie to řekla svému tátovi.
0: Zdá se mi, že jsem se ocitl v melodramatu z viktoriánské doby. Důvěřivá dívka, zhýralec z Londýna, přísný otec, schází už jen vesnický milenec.
2: Myslíte Joa Ellise?
0: Kdo je zase tohle?
1: Tesař. Bydlí u vdovy Barlitové. Správný chlapík. Ať dělala Rosie, co chtěla, všechno bylo dobré. Točila s ním jak s korouhvičkou. Počítal nejspíš, že se k němu jednoho dne vrátí.
0: Rád bych ho taky viděl.
3: Joe, jsou tu tři pánové a chtěli by s tebou mluvit.
4: Přijdu jen, co se opláchnu.
1: Sedněte si k nám, paní Barlitová. Řekněte nám, jaký je Joe podnájemník?
3: Lepšího si nedovedu představit, konstáble. Nedotkne se ani kapky alkoholu. Na svou práci je pyšný. Takových, jako on, je málo.
0: S takovým udělá nějaké děvče štěstí.
3: To udělá.
2: Kde tráví Joe většinou večery?
3: Doma. Vyřezává a pokouší se studovat dálkově účetnictví.
0: Včera večer byl také doma?
3: Jo, určitě.
0: Neodskočil si třeba na chvíli tak mezi 8:00 a 9:00?
3: Ne, pane. Byl doma.
2: Tak jsem tady. Joe, vyšetřujeme smrt Rosie Emmottové. Ty jsi jí znal, že?
5: Znal. Chtěl jsem si ji vzít za ženu.
1: Věděl jste o tom, že byla...
3: Jo, věděl. Nechal jí plavat. Stejně bys ní nebyl šťastný.
5: Počítal jsem, že za mnou přijde, když se to stalo. Byl bych se o ní postaral.
0: Kde jste byl včera večer, Joe?
5: Tady. Dělal jsem tuhle poličku pro paní Barlitovou. Byli jsme tu spolu.
3: Joe je moc šikovnej tesař, opravdu. Ráda se na něj dívám, když pracuje.
6: Byl jsem tamhle, na druhé straně lávky.
0: Viděl jsi někoho na téhle straně, Jimmy?
6: Chodil tam někdo po lese. Myslel jsem, že je to pan Sandford.
2: A na vesnické straně řeky si nikoho neviděl?
6: Nikdo tam šel a hvízdal si. Asi to byl Joe, tedy pan Ellis.
1: Bylo šero a mlha. Jak jsi ho mohl vidět?
6: Takhle si hvízdá jenom Joe. Pořád stejnou melodii. Chtěl bych být šťastnej. To je jediná, co zná.
0: A tady poblíž lávky si neviděl nikoho, když si běžel pro pomoc?
6: Zdálo se mi, jako by tam šli dva chlapi s trakařem. Ale už byli dost daleko. Ty jsem nepoznal.
1: Pane Stanforde, jsem vrchní konstábl Melchett. Ti pánové se mnou jsou komisař ze Scotland Yardu, Sir Henry Clittering a inspektor Druid. Nemám žádné právo vymáhat na vás nějaké prohlášení, ale zároveň vás chci upozornit, že cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Přeji si, aby vám to bylo jasné.
5: Já vám rozumím.
1: Víte, že včera večer utonula Rosie Emmottová?
5: Vím. Je to hrozné. Celou noc jsem nespal. Já cítím odpovědnost. Hroznou odpovědnost. Nechtěl jsem jí ublížit. Nevěřil jsem, že si to tak vezme.
1: Kde jste byl včera mezi 8 a 9 hodinou večer?
5: Byl jsem venku. Vyšel jsem si na procházku.
2: Šel jste na procházku se slečnou Emmottovou?
5: Ne, šel jsem sám.
2: Co nám řeknete k tomuto lístku, který jsme našli v kapse její sukně? Dobrá, sejdeme se na lávce v 8:30 RS. Popíráte snad, že jste ho napsal?
5: Ne, nepopírám. Napsal jsem ho. Rosie mě požádala o schůzku, naléhala. Tak jsem to napsal.
2: Tak je to lepší. Pro vás.
5: Ale já jsem tam nešel. Zítra se mám vrátit do Londýna, tak jsem si myslel, že bude lepší, když jí napíšu a navrhnu nějaké narovnání.
1: Pane Stanforde, existuje svědek, který vás v inkriminovanou dobu viděl v blízkosti místa, kde došlo k tragédii.
5: Co na tom záleží, jestli jsem byl poblíž nebo nebyl? Jaký to má vliv na to, že se Rosie utopila?
0: Ona se neutopila, pane Stanforde. Někdo jí do řeky schodil.
5: Že někdo? Můj bože, to pak... Já...
1: Jistě je vám jasné, Stanforde, že za žádných okolností nesmíte opustit tento dům.
0: Slečno Marplová, zatknou Stanforda. A musím uznat, že asi právem.
7: Nenašli jste nic, co by podpořilo moji teorii?
0: Zaprvé mohu tomu stěží uvěřit. A za druhé, Joe Ellis dělal celý večer v kuchyni nějakou poličku a paní Barlitová ho přitom pozorovala.
7: Ale to nemůže být pravda. Vždyť byl pátek večer.
0: Ano, pátek, ale...
7: Každý pátek večer rozváží totiž paní Barlitová vyprané prádlo svým zákazníkům.

0: Vyhledal jsem vás, pane Stentforde, protože vám chci říct, že já osobně udělám všechno pro to, abych vám pomohl. Ale jestli o mou pomoc stojíte, musíte mi přesně říct, co se mezi vámi a tou dívkou stalo.
1: Byla krásná. Velmi krásná. A asi se rozhodla, že mě dostane. Nedala mi ani chvilku pokoj a já... Byl jsem tady sám. Chtěla, abych si ji vzal. Nevěděl jsem, co mám dělat. Jsem v Londýně zasnoubený. Rosie byla krásná. Přitahovala mě. Bylo to s ní... Bylo to jako požár. Ale miluju svou snoubenku. Kdyby se dověděla, že se to stalo, byl by všemu konec.
0: Chápu.
1: Vyhýbal jsem se Rosie. Utíkal jsem před ní. Myslel jsem, že až se vrátím do Londýna, že to nějak urovnám, poradím se s advokátem. Choval jsem se zbabihle. A teď je všechno proti mně.
0: Vyhrožovala vám někdy, že si vezme život?
1: Nikdy. Neřekl bych, že patřila k tomuhle druhu žen. Měla ráda život.
0: Co víte o chlapíkovi jménem Ellis? Joe Ellis.
1: Ten tesařský mládenec?
0: Ano.
1: Jen... Že byl celý pryč do Rosie.
0: Byl žárlivý.
1: Asi ano. Ale on byl takový... Byl by trpěl mlčky. A Rosie si z něj dělala blázny.

0: Pani Barlitová, pani Barlitová, máte chviličku. Doufám, že neprobudím dítě.
1: V tom kočárku žádný není. Vozím v tom prádlo od zákazníku a zase jim ho rozvážím.
0: Mohu se s vámi kousek svést?
1: Když chcete.
0: Paní Barlitová, ten váš podnájemník...
1: Myslíte Joe'a?
0: Ano. Tak Joe, on byl trochu zblázněný do té Rosy, že?
1: Dělalo se mi z toho na nic. On by bejval líbal každý kus země, na který ta holka šlápla. A ona o něho měla zájem asi jak o loňský sníh.
0: Řekněte mi, co jste si o ní myslela?
1: Byla to špatná holka, pane. Před Joe'em bych to neřekla. Dělala si s ním, co se jí zachtělo. Tohle takový ženský dokážou. Fuj.
0: Žárlil Joe hodně na pana Stanforda?
1: Co by nežárlil? Měl to z té holky v hlavě všechno pomotaný. Ale jestli si myslíte, že by jí ublížil, tak to ne. To by Joe nedokázal. Měli jsme je oba. Stanforda i Rosie vyhnat z vesnice. My tu odjakživa žili spořádaně.
2: Tak, zdá se, že je to všechno jasné.
3: Udělal to Stanford. Rosie ho chtěla dostat, vydírala ho, možná chtěla peníze. Stanford se začal bát. Nechtěl, aby se to doneslo jeho snoubence do Londýna a taky zabil.
2: Máme svědectví toho kluka, Jimmyho, že tam v tu dobu byl.
0: Jimmy ale říkal, že tam byl také Joe Ellis. Poznal ho podle pískání.
3: Pískat mohl kdokoliv. Když ho bezpečně nepoznal, nemá svědectví žádnou cenu. Ale Stanforda viděl.
0: Já Jimovi věřím. Mluvil úplnou pravdu.
3: Jak to myslíte, Sire Henry?
0: Poblíž místa činu, blízko té lávky, byli všichni, které Jimmy jmenoval. Byl tam Stanford, ale taky Ellis. A dokonce tam byl někdo, koho Jimmy pokládal v té mlze za dva muže s trakařem.
2: Ale na to nemáte důkazy.
0: Důkazy nemám. Zatím. Ale rozhodl jsem se důvěřovat. Komu, to vám doufám brzy řeknu. Pánové, buďte tak laskaví a doprovoďte mě. Chtěl bych ještě jednou mluvit s Joe'em a paní Barlitovou. Lhal jste nám, pane Ellisi, pokud jde o páteční večer.
4: Nelhal. A nevím, co myslíte.
0: Mezi 8:30 a 8:30 jste nebyl tady v kuchyni a nedělal žádnou poličku. V tu dobu jste šel po stezce podél řeky směrem k lávce, a to pár minut předtím, než tam byla zavražděna Rosie Emmottová.
4: Zavražděna? Nebyla zavražděna. Já s tím nemám nic společného. Skočila tam sama. Sama! Byla úplně zoufalá z toho Stanforda. Co měla dělat s dětskem? Co? Nikdy bych jí nic neudělal. Nikdy.
0: Tak proč jste nám lhal o tom, kde jste byl?
4: Měl jsem strach. Paní Barlitová mě tam viděla. A když jsme se potom doslechli, co se stalo, tak mi řekla, že by to mohlo být na mě. Tak jsme se dohodli, že budu říkat, že jsem byl tady, a ona bude říkat, že tady byla se mnou.
1: Proč už ho nenecháte na pokoji?
5: Dobrý večer, paní Barlitová.
1: Vraha snad máte, ne? A to si ještě klidně chodí po vesnici. To čekáte, až zase zbouchne nějakou jinou holku?
4: Oni vědí, že jsem byl u lávky.
1: To je lež, byl jsi tady.
0: Paní Barlitová, vím všechno.
1: Vy?
0: Myslím, že by bylo lepší, kdybyste se přiznala. Jestli nemá Joe viset za něco, co neprovedl.
1: Joe?
0: Vy jste nesnesla pomyšlení, že Joe má někoho rád. Chtěla jste ho mít jenom pro sebe. Zamilovala jste se do něho. Byla jste ráda, že si z něho Rosie utahuje. Ale když jste pak poznala, že Joe jí chce pomoct za každou cenu, že by si ji vzal dokonce i s tím Stanfordovým dítětem, to už na vás bylo moc. Nemohla jste snést pomyšlení, že by vám ta lehkomyslná holka vašeho Joe'a přebrala?
4: Vašeho Joe'a? Co je to za nesmysl? Vždyť já bral paní Barlitovou jako svou tetu.
0: No právě. O to víc měla paní Barlitová na Rosie spadeno, že? Paní Barlitová, Vy jste ten večer jela náhodou kolem lávky s prádlem, které jste vezla v kočárku. To bylo to, co Jimmy v té mlze považoval za muže s trakařem, konstáble.
4: Aha.
0: Ano. Rosie čekala na Stanforda na lávce. Využila jste příležitosti a schodila jí do řeky. Jste silná žena, paní Barlitová. Pak jste Joea přemluvila, že by mohl být podezřelý a vymyslela to, co mělo být alibi pro něj, ale ve skutečnosti to bylo alibi pro vás. Mám pravdu nebo ne?
1: Máte pravdu. Nevím, co mě to popadlo. Ona byla nestydatá. Joe by s ní nikdy nebyl šťastný. Můj muž byl invalida, starala jsem se o něj až do smrti. A pak přišel ke mně do podnájmu Joe. Nejsem tak stará, pane, jak vypadám, je mi teprve 40, i když mám šedivé vlasy. A Joe byl jeden mezi tisíci. Byl jako malé dítě, tak důvěřivý. Byla bych se o něj starala a měla ho ráda. Ale pak přišla tam. Jsem připravena jít, pane. Nemyslela jsem, že na to někdo přijde. Joe, postarej se o hospodářství. A řekni, že už nebudu prát prádlo. Musej si sehnat někoho jinýho.

0: Tak na váš Londýn a další úspěšné případy.
1: Ale řekněte nám, jak jste na to přišel. Vždyť přece všechno jasně ukazovalo na toho Stanforda.
2: Už jsem vám jednou řekl, že je nutné někdy důvěřovat. A já jsem důvěřoval.
0: Komu?
1: A čemu?
2: Podívejte, něco vám ukážu. Přečtěte si to.
0: Vrahem je paní Barlitová, u níž je Joe Ellis v podnájmu, Mill Cottages číslo 2. Kdo to pro boha psal?
2: Slečna Marplová. Dala mi to odpoledne, hned ten den po vraždě.

0: Říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslila si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich, ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje, mělo by se to trochu povolit, v boku by potřebovala ubrat, na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel kníratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic? Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá... Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

Intimní odhalení ublížené ženy. Vzrušující příběh, ve kterém je duše ženy obrácena na ruby a pak zase na líc. Poznámka. Následující senzační odhalení jsou podle našeho názoru nejpůsobivějšími stránkami sebeodhalování, které byly zveřejněny v této sezóně. Pisatelka zde obnažuje svou duši a dupe si po ní. Zavádí čtenáře do nejintimnějších zákoutí v životě ženy a jestli čtenáře jen trochu známe, zasáhne je toto líčení do živého. Pisatelka se nijak nešetří. Chci začít tato svá odhalení vyprávěním o svém dívčím dětství. Nejprve bych ráda promluvila o svých rodičích. Byli dva. Můj otec a moje matka. A teď o svém otci prozradím něco, co jsem až dosud nikdy živé duši ani nepošeptala. Že se totiž narodil v kanadském městě Peterborough, poblíž Toronta. Otec zřídka kdy mluvil o tom, že se v Peterborough narodil. Ale vím, že mu to vrtalo hlavou. Vzpomínám si, jak jednou, když jsem byla ještě docela malá, přitáhl si mě k sobě, hladil mě zamyšleně po hlavě a mumlal si: narodil jsem se v Peterborough. Potom se odmlčel a zíral dlouho do plamenů v krbu. Pak si nasadil klobouk a vyšel ven. A zanedlouho se zase vrátil. Když už mluvím o tatínkovi, mohla bych o něm zaznamenat i něco jiného, co jsem poznala teprve postupně a co jsem nejdřív plně nechápala, že totiž měřil 5 stop, 9 palců a 7 osmin. Byla jsem tenkrát příliš mladá, abych pochopila, co těch 7 osmin znamená. Teprve později jsem poznala, že šlo o 7 osmin palce. Když tedy o tatínkovi mluvím a nechci o něm nic zatajovat, mohu také otevřeně přiznat, že byl vegetarián. Jako malá holčička jsem si myslela, že je luterán, nebo jsem si ho někdy představovala jako presbyteriána, teprve později jsem poznala pravdu. Byl vegetarián. Ale pouze jednou či dvakrát jsem ho slyšela zmiňovat se o tom faktu. Pamatuji si, jak si mě jednou posadil na koleno a řekl: celý život jsem vegetarián. A pak mi dal hubičku, postavil mě zase na zem a odešel z domu. Dlouho se pak nevracel, přišel teprve k jídlu. Poznala jsem postupně, že se tatínek vždycky vrací k jídlu. Myslím, že byl příliš hrdý na to, aby zůstával pryč. Maminka mi vyvstává před očima méně zřetelně. Částečně snad i proto, poněvadž jsem nikdy neznala její výšku tak přesně jako tatínkovu. Ale zaznamenávám tu o ní jednu věc, která se mi vždycky zdála odlišovat ji od většiny ostatních lidí a jak si ji zařazovat do nějaké zvláštní, samostatné třídy. Totiž to, že jako děvče žila několik let ve městě Little Rock ve státě Arkansas. Proč k tomu došlo, jsem se nikdy nedozvěděla. Maminka mi to nikdy nevysvětlila a nikdy o tom nemluvila. Ale myslím si, že se proto cítila nějak osamělá. Později, jak jsem pomalu vyrůstala, což se táhlo rok za rokem, začala jsem chápat, že maminka byla životem zklamaná. Uvědomovala si, myslím, že byla nějak ošizena, když si vzala tatínka. Pokaždé, když se na něho podívala, cítila nejspíš, že je tatínek pěkný prezent. V životě každé ženy dochází k poznání, že se vdala za toho nepravého. Stejně tak to bylo i s maminkou. Poznání, že je tatínek cvok, jí víc a víc zachmuřovalo život.
Jednou v jednom ze svých vzácných okamžiků svěřování mi řekla, že v tom Little Rocku v Arkansasu byl nějaký pan Jones, kterého by si byla mohla vzít. Pan Jones byl velice muzikální, hrál dokonce na gramofon, jenže byl špatný na plíce a pil whisky a byl komunista, takže si ho nevzala a on pak odjel kvůli těm plícím na západ a uzdravil se, nadělal spoustu peněz chovem dobytka a vstoupil do republikánské strany. Jenže zatím si už maminka vzala tatínka. Předpokládám, že každá žena zažije nějakou romantickou lásku jako maminka. A teď se chystám čtenáři povědět něco, na co už jistě netrpělivě čeká. Chci ho zasvětit do všech svých tajemství a svěřit se mu s takovými věcmi, jaké, myslím, žádná žena nikdy do světa nevytrubuje. Chci být sama k sobě naprosto upřímná a mluvit o sobě, jako by se to týkalo někoho jiného. Chci, aby čtenář sám posoudil všechno, co jsem prožila. Nevím, jestli je to dost jasné, co mám na mysli. Snažím se vyložit to tak prostě, jak jen dokážu. Ráda bych začala prohlášením, že jsem dlouhou dobu, jako spousta mladých dívek, byla hrozně nechápavá a neskušená. Pochybuji, že si lidé uvědomují ještě dneska přes všechna ta odhalení a zpovědi, které byly uveřejněny, jak nevědomé jsou takové mladé dívky. Já sama například až do věku... Ale počkat. Tohle je přece případný moment, abych skončila tuhle první kapitolu. V poslední kapitole, to jest v první kapitole, jsem svým čtenářům vyprávěla tím nejintimnějším tónem, jakého jsem schopná, všechno o svém dívčím dětství. Řekla jsem, že jsem byla vychována v nevědomosti, v té nechápavé zabedněnosti, která je údělem mnoha mladých dívek i dneska. Uvedu však jako jeden charakteristický příklad, že až do 9 let jsem skoro neznala pořádně pravopis. Psala jsem třeba myš s měkkým i a myšpule s tvrdým i, protože jsem z těch slov měla v hlavě myšmaš. Také počty mi dělali velké nesná.

se jmenují přítoky Amazonky a vždycky jsem si představovala, že Xingu se do ní vlévá se zhora. Tajila jsem to před lidmi kolem sebe, jak nejlépe jsem uměla. O tělovědě a zdravovědě jsem neměla ani to nejmenší ponětí. Nerozeznávala jsem hltan od hrtanu, pletla jsem si 12terník s 9cilem, meniskus a slinivka břišní pro mě byly španělskou vesnicí. Jednou jako malá holka jsem se nastydla a 3 dny jsem pak byla nemocná a vůbec jsem si to neuvědomovala. Svou první lásku jsem prožila, když jsem právě překročila 16. rok. Sotva jsem jej překročila, přistěhoval se k nám jako letní strávník jeden mladý muž. Jmenoval se Joe Granger a chtěl se stát duchovním. To mě mělo varovat, ale byla jsem mladá a bezradná. V každém případě mi připadal sotva větší než kluk, což možná byla pravda, poněvadž měřil jenom 5 stop a 1 palec, ale jinak to byl pořízek. Byla tu však jedna okolnost, kterou mi o něm rodiče tenkrát neřekli a kterou jsem potom zjistila náhodou. Totiž tohle. Joe nám platil $2 týdně za stravu, ale měl za to pomáhat tatínkovi sušit seno a být při ruce v hospodářství. Tak tedy ty první 2 nebo 3 týdny, co byl Joe u nás, jsem s ním sotva promluvila slovo. Ale jednou na večer, zrovna když jsem se pustila mezi živými ploty na louku, abych přihnala z pastvy domů naše 2 krávy, Joe stál u vrat chlíva. Kvetly právě šeříky a já měla na sobě kartonové šaty s větvičkami šeříku ve výstřihu a snítku jabloňových květů ve vlasech a kytičku divokého svlačce a ptačince za pasem. Kam jdeš? Zeptal se mě Joe. Dolů na pastvu, odpověděla jsem, zahnat domů krávy. Já teda půjdu s tebou, řekl on. Byla jsem v nějaké bezstarostné náladě, jako by mi to bylo jedno, co se mnou bude. Tak pojď, svolila jsem. Cesta vedla mezi živými ploty dobrých 100 kroků, nebo snad i více, ale Joe během ní neřekl nic jiného, nežli hele, koukni se na tu žluvu. Na žluvě je to pěkně brzo, nemyslíš? Z toho jsem poznala, že se drží na uzdě. Když jsme přišli na pastvu, 2 krávy tam stály ve stínu stromu. Ty vyžeň tu černou, řekl Joe, a já si vezmu na starost tu druhou. Měla jsem tak nějak zoufalou náladu, že mi bylo všechno jedno. Tak dobře, souhlasila jsem. Hnali jsme ty 2 krávy mezi živými ploty a Joe a já jsme šli za nimi. Ty krávy se dají snadno hnát, prohodil Joe. Nevím, co tím vlastně naznačoval, ale odpověděla jsem stejně bezstarostně, to se rozumí. Některé krávy, poznamenal najednou Joe, jsou daleko lepší dojnice než jiné. Ani jsem se nad tím nezamyslela. Vážně, řekla jsem, to bylo všechno, co mě napadlo. Vážně, odpověděl Joe, když jsem byl na jedné farmě v Cobourgu v Ontariu, dojil jsem tam 6 krav každý den. Nevím, jak by byl pokračoval, ale právě v tom okamžiku jsme už došli ke chlívu a tam byl tatínek. Joe se teď stal kazatelem, má svoje vlastní děti, ale když se ohlížím do minulosti, připadá mi to zvláštní. Často mi vrtalo hlavou, kolik těch krav dojil potom, co odešel z Cobourgu. K mému dalšímu milostnému dobrodružství došlo 2 měsíce na to. Vlastně hned na podzim toho roku. Šla jsem po silnici do vesnice a místní pošťák zastavil se svým povozem. Nechceš se s

Gwizd Holka, zeptal se mě. Je kapku horko na chození pěšky, že jo? Chvíli jsem váhala. Pošťák byl už starší a měl 4 nebo 5 dětí a to mě mělo varovat. Jenže do mě vjelo nějaké troufalé pokušení a tak jsem chvíli váhala. On už mi udělal místo vedle sebe na kozlíku. Vylez si sem nahoru, vyzval mě. Ale já si náhle uvědomila, jaké mi hrozí nebezpečí. Děkuji, vyhrkla jsem, já radši půjdu pěšky. No dobrá, řekl pošťák, dělej, jak myslíš. Tak je. Škubl opratě mi koně a zmizel. Zůstala jsem dlouho stát na silnici a představovala jsem si, čemu jsem právě unikla. Zatím jsem si ovšem začala uvědomovat, že všichni muži jsou sukničkáři a že se jim nedá důvěřovat. Jednou nám přivezl jeden mladík fůru dříví na topení a když jí složil, požádal mě o trochu vody. Bez nejmenšího podezření jsem mu přinesla sklenici vody ze džbánu a právě jsem mu chtěla tu sklenici podat, když na mě vyrazil s otázkou, chodíte někdy do kina? Chrstla jsem mu vodu do tváře a vyběhla jsem nahoru do svého pokojíku, kde jsem se vrhla na postel. Ale utekla jsem jen o vlásek. Někdy zrovna tou dobou došlo v našem domově k rozvratu a já s maminkou jsme se museli odstěhovat. Byla to všechno vina tátova, protože táta se dal na alkohol. V kraji, kde jsme žili, zákon ovšem nikomu nedovoloval alkohol kupovat, takže ho lidi nemohli dostat, ale mohli si ho opatřit nepřímo. Říká se, že je spousta alkoholu v Kolínské u holičů a v podobných věcech. Táta však přišel na to, že je alkohol v Kolomazi a tak se s ním vždycky večer namazal. Napřed si namazal jenom trochu obličej, aby dostal lepší náladu, ale potom mazal víc a víc, proseděl celé večery s obličejem tlustě namazaným a Kolomaz mu zatemňovala rozum. Objevil taky, že alkohol je i v lískových oříškách a pak si jich šel vždycky natrhat za kůlnu, potom celý zlískaný se svalil v kůlně za naším stavením na káru a byl nejen zlískaný, ale i skárovaný. Dospělo to tak daleko, že když nebyl namazaný nebo zlískaný a skárovaný, byl za to nadrátovaný a zlinkovaný a tak u nás došlo k tomu rozvratu a maminka se odstěhovala se mnou do města. Vlastně se stydím mluvit o tom, ale je pravda, že skoro 2 měsíce jsem ve městě nerada jezdila nahoru a dolů z dvěží. A protože se už zpovídám ze všeho, musím se taky rovnou a bez vytáček přiznat, že se mi vdolky ve městě nezdají tak dobré jako na venkově. Nebyli jsme ve městě dlouho a už jsem začala poznávat, že muži jsou tu právě takoví sukničkáři a zástěrkáři jako na venkově. Mladá dívka, i když váží 80 kilo, jako jsem vážila, já se musí mít v jednom kuse na pozoru. Ten první byl bytový agent, který nás prováděl po bytech k pronajmutí. Podařilo se mu přitočit se těsně ke mně a zašeptal mi, jak se mi zdálo, do ucha. Tohle je náramně žádoucí poloha. Odstrčila jsem ho prostě do prsou, až se rozplácl o zeď a řekla se mu, s tímhle si se mnou nezačínejte. Pak přišel jeden mládenec zapojit elektřinu. Ten mi řekl, kdyby vám nevadilo podržet mi tuhle svíčku, připojil bych ten elektroměr. Nechte si ty svoje dvojsmysly, odsekla se mu. Zjistila jsem pak, že to bylo všude stejné, když jsem chodila po obchodech schánět zaměstnání. První muž, ke kterému jsem přišla, vzhlídl od svého psacího stolu a vyzval mě, posaďte se prosím a povězte mi, co umíte. No tak tohle si můžete rovnou nechat, odpověděla jsem a byla jsem odtamtud v 5 vteřinách venku. Nebyla jsem však ve městě dlouho,
když v mém životě nastala velká změna. Poznala jsem svého prvního manžela a vdala jsem se.

Teď chci promluvit o svém životě v manželství a hodlám o tom mluvit tak otevřeně, jak jen umím, a svěřit se čtenářům s věcmi, které jsem se dosud nikdy neodvážila povědět nikomu. Krátce potom, co jsme se s maminkou přestěhovali do města, seznámila jsem se se svým prvním manželem. Jmenoval se Tom Lee a maminka a já jsme se s ním setkali v jednom velkém obchodě, kam jsme přišli nakoupit věci do bytu. Věděli jsme o něm jenom to, že se jmenuje Tom Lee a že jeho plat dělá $42 týdně, že jeho rodina pochází z Ashtabula v Ohio, že minulý týden dostal přidáno $10 a další zvýšení platu má slíbeno k novému roku a že je v podnájmu tam, kde bydlí, nikdo proti němu nemá nejmenší námitky, třeba, že tam jsou v domě 3 mladé dívky, jedna z Kentucky. Nic víc se maminka o něm nemohla dozvědět. Inu netrvalo dlouho a pan Tomli nás začal doma navštěvovat a vodit mě večer někam na večeři a později mě brával na odpolední procházky a na večerní představení a v neděli na fotbal. A tak se mě jednou na fotbale zeptal, jestli bych si ho nechtěla vzít, a já řekla, proč ne. Rovnou po fotbale jsme šli domů a já jsem to všechno pověděla mamince. No a krátce na to jsme se vzali, poněvadž můj manžel jménem Tom Lee, jak jsem už řekla, dostal na 4 dny volno v tom obchodě, kde byl zaměstnaný. Měl tam na starosti záclony a kretony a poněvadž v záclonách byla právě mrtvá sezona, mohl dostat volno docela snadno, ale co se toho týká, měl pěkně vysoké postavení a byl by mohl dostat 2 dny volna na svatbu, kdykoliv by si vzpomněl. Odjeli jsme tedy na svatební cestu do Richmondu ve Virginii a pro mladou dívku je to rozhodně zvláštní pocit octnout se v hotelovém pokoji jako vdaná paní. Jedné věci jsem si tam všimla nejdřív, že totiž hotelová strava byla hnusná, ačkoliv jsme platili každý $8 denně podle amerického systému, tedy za pokoj, včetně obsluhy a stravy. Nevím, co si moji čtenáři o mě pomyslí, ale přiznám se tady rovnou, že ten americký systém nemám ráda. Mohla bych to možná zatajit, ale radši beze všeho přiznávám, že podle evropského systému za pokoj beze stravy máte podle mého přesvědčení lepší obsluhu. A přímo tady odhalím jednu maličkost o manželském životě, o které jsem ještě nikdy neslyšela nepokrytou zmínku, třeba že každý ví, že je to pravda, že si totiž můžete objednat porci pro jednoho, rozdělit si ji pro dva a přiobjednat si k tomu navíc porci slaniny nebo něčeho podobného za stejnou cenu. Ten večer, krátce předtím, než jsme si šli lehnout, mi pan Tomli pošeptal, že jakživ neměl rád hotelovou stravu. Příští den jsme se vydali na dlouhou projížďku v otevřeném kočáře a pan Tomli mi pověděl spoustu zajímavých a důvěrných věcí, třeba jak se vyrábí cement a jakým způsobem město zužitkovává kal ze stok a jakými metodami se dostává na trh tabák. No zkrátka, spoustu věcí, o kterých jsem v dívčích letech neměla ani ponětí. No, brzy na to jsme se vrátili zpátky do města. Usadili jsme se v našem novém domově a můj život v manželství začal vážně. Tak jsme hned zpočátku platili $80 měsíčně za byt, který nestál za to. Nebylo tam kam dávat odpadky a všechny skříně byly příliš malé. Kdyby mladým dívkám před svatbou někdo řekl všechno, co by měli vědět, nikdy by se nenastěhovali do domu, kde by domovník nedával odpadky do popelnic, ale nechával je místo toho na požárních schodech. Některých omylů jsme se však dopustili my sami.
Dali jsme si například do parádního pokoje kokosové rohože a teď se přiznávám, že moc nechrání proti zimě. Při mírně chladném počasí docela ujdou, ale když uhodí mrazy, je lepší připlatit si $2 za jard a koupit si opravdové koberce. Vyskytly se rovněž některé věci, o kterých jsem nerada říkala i vlastnímu manželovi. Takové mladé, neskušené manželce, jako jsem byla já, brání určitý jemnocit mluvit o jistých věcech. První z těch potíží jsem si dlouho nechávala pro sebe, ale pořád mi to leželo v hlavě dnem i nocí. Až jsem to už nemohla vydržet a řekla jsem panu Tomlimu, něco ti prostě musím povědět. Ta naše nová lednička je šmejt. Teče. Pan Tomli to vzal velice laskavě a hned zavolal instalatéra, ale naše manželství se již nezdálo jako předtím od té doby, co lednička začala téct. Pokud všem přišlo pár nepříjemností s jinými muži, jaké nejspíš potkávají každou mladou manželku, zvlášť když její manžel musí být přes den pryč a ti muži přicházejí právě v té době pod různými záminkami. Tak to byl napřed ten mládenec z potravinářství, co přinášel nahoru nákup a hned první den řekl, jestli chcete, odnesu vám to rovnou až do kuchyně. Okamžitě jsem ho odbila, tyhle řeči si radši rovnou nechte. Ale když odešel, šla jsem do ložnice a pořádně jsem se tam vyplakala. Jakmile se vrátil domů manžel, hned se mu to vyklopila. Něco ti radši povím rovnou, nežli až potom. Ten mládenec z potravinářství se pokoušel odnést mi nákup rovnou až do kuchyně. Manžel tenkrát neřekl nic, ale cítila jsem, že potom mezi nás padl nějaký stín. Teprve když uplynuli napřed měsíce a potom i roky, uvědomila jsem si, že moje manželství s panem Tomlim byl omyl. Těžko bych mohla přesně povědět, co se vlastně pokazilo, ale myslím si, že jsem pouze jedna z mnoha žen, které cítí, že jim život nějak ublížil. Zdá se jim, že jim nic nedal. Pro manžela to bylo něco jiného, protože ten byl v obchodě a vypracovával se pořád dál. Od záclon byl ve druhém roce našeho manželství povýšen na vedoucího všech koberců a dostal přidáno $200. Rok či dva na toho dali přímo do přízemí, kde má pod sebou celou pánskou konfekci, chlapeckou konfekci a potřeby pro pány. Přitom ho taky zvolili do vyšší funkce spojení dobráci světa, patří ke spolku trubačů a saxofonistů, který se celou zimu schází každých 14 dní a je členem klubu střelců na hliněné holuby, kde se v létě setkávají každé 2 měsíce. Vždycky to tak dopadá. Život mužů je plný práce a různých zájmů, kdežto pro ženy nezbývá vůbec nic.

Někdy v době, kdy se moje nejstarší dceruška chystala do koleje, jako první z našich tří dětí, které studují, jsem začala pociťovat plně prázdnotu svého života. Kolik se to lišilo od těch vzdušných zámků, které jsem si stavěla u nás doma na farmě. Tehdy jsem snívala, že si třeba vezmu pašeráka lihovin, nebo arabského otrokáře, nebo nějakého francouzského dobrodruha. Sněla jsem o životě, ve kterém se pořád něco děje a ve kterém se mnou někdo všechno roztočí. Takovou mám romantickou povahu. A tak teď, když večer sedávám s panem Tomlim, cítím, že nadešel čas, kdy se s ním musím dát rozvést. Byl docela dobrý jako první manžel, ale jako druhého chci někoho, kdo by měl víc šmrnců. Zdá se mi, že jedna z nejhorších pastí života v manželství je to, že žena je příliš dlouho svázána s prvním manželem. Tím se vlastně uzavírají má odhalení. Kdybych si vzpomněla ještě na další intimnosti, tak je přidám, poněvadž vím, že moji čtenáři se na ně přímo vrhnou a pošušňávají si na nich. Ale prozatím tohle postačí.

Záliv u San Franciska je velmi rozsáhlý. Jeho vody jsou bohaté na všechny možné druhy ryb a proto jeho hladinu brázdí nejrůznější rybářské čluny s všelijakou posádkou. Před tím pestrým pronárodem je ovšem nutno ryby chránit. A tak vyšel celý soubor moudrých zákonů proti rybářským pirátům. K tomu, aby se ty zákony dodržovaly, byla rybářská hlídka. Jeden čas jsem sotva jako 17letý výrostek byl jejím členem i já. Mezi rybáři u zálivu byli z velké části Řekové a mezi nimi byl jedním z nejvýznamnějších Demetrios Kontos. Zatím s ním ještě nikdy nebyly žádné potíže. A pochybuji, že bychom se byli kdy střetli, kdyby si nepořídil nový lososí člun. Postavil si ho sám a když ho dokončil a spustil na vodu, přišel na to, že se mu věc podařila ještě lépe, než očekával. Kontův lososí člun byl skutečně daleko rychlejší než všechny ostatní v zálivu i na řekách. I hned tím úspěchem spišněl a to mu zatemnilo jeho mysl. Poslal nám do Benicie vyzývavý vzkaz, že vypluje příští neděli z Valjecho a bude tam chytat lososy a strážník Charlie Legrand, ať ho jenom zkusí chytit. Tady musím připomenout, že od sobotního západu až do pondělního východu slunce nesmí nikdo lososy lovit, aby měli aspoň chvíli času a mohli doplout nahoru do řek, třít se a klást jikry. Většinou to rybáři dodržovali. Ale teď tohle. Do té doby jsme o novém člunu Demetria Konta neslyšeli. Náš člun byl dost rychlý a uměli jsme v něm plachtit jako málo kdo. Nebrali jsme proto Řekovu výzvu příliš vážně, ale v neděli odpoledne, když mořská brýza zesílila, se v dálce objevila Demetriova plachta. Přivítal ho nadšený řev rybářů a námořníků, kteří o jeho výzvě věděli a shromáždili se na hrázi, aby byli svědky zajímavého utkání. Demetrios Kontos odplul do úžiny a skasal plachtu. Pak začal pomalu rozvinovat síť. Nespustil jí mnoho, snad 15 metrů. Ale my jsme stejně byli zaraženi jeho drzostí. A v té chvíli jsme ještě nevěděli, že ta síť byla už stará a chatrná. Charlie se probral z ohromení první. No to jsem blázen. Proč nás vůbec takhle provokuje? A k tomu ještě přímo v naší vodě, tady před Benicií. Demetrios Kontos zatím hověl ve člunu a když zpozoroval, že v síti uvízla ryba, vytáhl pár metrů sítě, uvolnil z ní lososí hlavu a vhodil lesknoucí se tělo do člunu. Obecenstvo to uvítalo vítězným pokřikem a to už bylo víc, než strážník Charlie Legrand dokázal vydržet. Tak jeden mládenče, řekl mi velitelským hlasem. Skočili jsme do člunu a napnuli plachtu. Když jsme odrazili od hráze, viděli jsme, jak se Demetrios dlouhým nožem odřízl od sítě a v zápětí zasvítila ve sluneční záři jeho plachta. Skočil na záď a zamířil velkým obloukem pryč.

Byli jsme za ním tak 10 metrů a znali jsme rychlost našeho člunu. Věřili jsme, že Demetria za chvíli dostihneme. Jenže se nám to nějak nedařilo. Klouzali jsme po hladině sice jako po másle, ale on také a nějak se nám vzdaloval. Brzy už plul na druhé straně úžiny a my jsme za ním zůstali tak beznadějně daleko, že to Charlie vzdal. Vraceli jsme se zpátky a na hrázi v Benisi se nám diváci srdečně chechtali. Výsměch nás trápil až do pátku. A pak jsme dostali nový vzkaz, že Demetrios Kontos hodlá příští neděli lovit lososy jako posledně. A historie se opakovala. Charlie samozřejmě mohl vytáhnout pistoli a vypálit na Demetria dobře mířenou ránu. Jenže už dávno jsme jeden o druhém věděli, že nedokážeme střílet po rybářích, kteří se provinili menším přestupkem a prchají, aniž by sami vytáhli ručnice nebo revolvery. Dokonce v tom ohledu došlo mezi rybáři a hlídkou k jakési mlčedlivé dohodě. Když utíkali z místa činu a my po nich nestříleli, oni se zase s námi nervali a nekladli odpor, když jsme je dohonili. Demetrios Kontos to věděl jako všichni ostatní a bylo jisté, že když ho chytíme, že se nám zdá. Jenže my ho nedohonili. Museli jsme uznat, že se mu podařilo sestrojit lepší člun, než byl náš. Několik dní jsme přemýšleli, jak na něj vyzerat. A pak jsme na to přišli. Prostě budeme dělat, že Charlie to vzdal a za Demetriem popluju sám. Charlie však mezi tím posouší na koni, ale nenápadně dojede do Demetriova domu a tam ho uvítá. Charlie mu se ten nápad moc líbil. To je přece ohromná novinka, když rybářská hlídka pojede na koni, chechtal se, až se s ním třásla postel. V neděli odpoledne zahájil náš Demetrios Kontos své představení jako obvykle. Rybáři, diváci se předem pochechtávali naší rozmrzelosti. Už bych měl jít, zašeptal mi Charlie, když Demetrios skasal plachtu a hodil síť do moře. Mrkl jsem na něj a hlasitě jsem se ho zeptal. Mám už tedy spustit člun? Odpověděl mi lhostejně, jak chcete, mládenče. Otočil se a loudal se pryč. Skočil jsem do člunu. Demetrios měl v té době na palubě už dva krásné lososy. Nespěchal jsem. A přitom jsem hrál pěkné divadlo o své neobratnosti. Napínal jsem plachtu jako zelenáč, pletl jsem si lana, námořníci a rybáři se málem váleli smíchy a Charlie zatím získával čas. Teprve, když jsem si byl jistý, že Charlie už sedí na hřbetě kobily daleko odsud, odrazil jsem od hráze a pustil velkou plachtu po větru. Silný závan ji nadmul a loď se naklonila na bok tak hluboko, že nabrala pár kbelíků vody. Vyvolalo to salvu smíchu. A když Demetrios zjistil, že ve člunu, který ho pronásleduje, je jenom jeden člověk a k tomu pouhý mládeneček, začal si se mnou hrát jako kočka s myší. Obsal krátký oblouk, takže jsem za ním byl sotva 10 metrů a vrátil se k hrázi. Všelijak kličkoval a uhýbal mi k velké veselosti diváků, kteří byli všichni na jeho straně a žádný z nich neocenil, že jsem byl celou dobu za ním a dělal přesně to, co on. Demetrios spoléhal na čipernou mořskou brýzu a silný odliv, které značně rozmlnili moře. Určitě věřil, že při dnešní honičce odpadnu co nejdříve. Jenže já byl ve svém živlu. V celém svém životě jsem ještě nikdy tak dobře neřídil člun jako dnes. Zdálo se mi, že každou i sebemenší obtíž znám daleko dřív, než se objevila. Naopak v nesnázích se ocitl Demetrios. Něco na jeho člunu nebylo v pořádku. Asi lano, které drhlo, takže se mu loď špatně řídila. V jedné chvilce, kdy proti mě získal obratným manévrem větší předstih, se pokoušel dát to zase do pořádku. Jenže já jsem mu nedal dost času. A tak se zase musel vrátit ke kormidlu a porucha mu dál dělala starosti. Už si přestal se mnou zahrávat a pustil se přímo k domovu, k Valjecho. Teď teprve asi litoval, že je ve člunu sám, protože kdyby byli dva, mohl snadno závadu opravit, zatímco druhý by řídil. Tažil jsem se těsně za ním a chvíle mi se mi zdálo, že už ho mám. Jenže se mi pokaždé vykroutil a unikl.
Honička pokračovala a vítr pořád sílil, takže jsme měli oba co dělat, aby nás nepřekotil. Můj člun by se určitě neudržel na vodě, kdyby do něj Charlie nedal jako zátěž několik kolejnic. Vítr byl stále silnější a ke všemu se úžinou hnal právě proti němu silný odliv. Moře proto bylo úskočné a zrádné. Honička pokračovala. Chvíle mi se mi zdálo, že Demetria Konta už mám. Vítr stále sílil a silný odliv se hnal úžinou právě proti větru. Moře bylo proto úskočné a zrádné a pořád doráželo na mou palubu, takže jsem byl promočený, až ze mě kapalo. A dokonce plachta byla mokrá až do poloviny dolní obruby. Byli jsme v úžině na ošklivém proudu její hladiny. Tady se vlastně proti sobě vrhaly vody od Valjecho, to znamená řeky Napa, a druhým zálivem voda dalších řek. Oba proudy na sebe narážely ve vířivém smrtonosném pěnění a aby to bylo ještě horší, vítr hnal k tomu osudnému místu strašlivé vlny. Všecky proudy se srážely a tříštily všemi směry. Tvořily víry a prohlubně, v nichž voda vřela jako v hrnci na ohni. Přitahovala k sobě všechno, tedy i naše čluny, na které metala tuny vodní masy hned ze závětří, hned z návětrné strany. Myslím, že moje myšlenky byly právě tak rozbouřené jako moře. Člun mi sloužil znamenitě. Říkal jsem si, nedej se zaslepit radostí. Ale věřte mi, byl jsem skoro opojený tím, jak ho ovládám. A zrovna ve chvíli, kdy jsem se tak vítězně tvářil, ucítil jsem tvrdý náraz a člun se okamžitě zastavil. Vyletěl jsem dopředu a spadl až na dno. Rychle jsem se vyškrabal nahoru a uviděl jsem nechutný, podlouhlý a zelenavý předmět, pokrytý řasami a škeblemi. Postrach všech pobřežních námořníků. Volná plovoucí kláda. Před ní není nikdo bezpečný. Takový trám nasákne vodou a plave těsně pod hladinou, takže ho nikdo včas nepostřehne a nemůže mu uhnout. Na tu srážku doplatila moje příď, která byla nad ranc. V několika vteřinách se člun naplnil vodou do poloviny, několik dalších vln ho pak zalilo docela, takže šel ke dnu. Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem se zapletl do lana a klesal jsem ke dnu s ním. Když jsem se konečně vymotal a vydral na hladinu, napolo udušený, s plícemi, které hrozily prasknutím, viděl jsem, jak se Demetrios Kontos ohlíží ze svého člunu a slyšel jsem jeho jízlivý smích. Plul rychle dál svým směrem a já mezi tím propadal zkáze. Nezbylo mi nic jiného, než plavat. Ale to je na tak rozdivočeném moři jen pouhý pokus, který může oddálit smrt jen o několik okamžiků. Rozbouřené divoké moře mnou zmítalo, vlny na mě dorážely ze všech stran, dusily mě a rdousily, voda mi vnikala do úst, do nosu, do uší, neviděl jsem nic, jen bílou mlhu, jak mě pršky mořské vody bodaly do očí. Potom jsem byl uchopen podivným vírem, jeho nálevka mě vtáhla za nohy pod vodu a kus dál vyvrhla v divokém víření zase na hladinu. Snažil jsem se před přívalem vln tajit dech, ale moc platné mi to nebylo, protože spousty vod mi dopadaly na hlavu v nejneočekávanějších okamžicích. Tohle jsem přežít nemohl. Dýchal jsem víc vody než vzduchu a pomalu, ale jistě jsem se topil. V tom jsem ucítil, jak mě někdo chytil za ramena a přetáhl přes roubení člunu. Kdo si mě hodil přes lavici tváří k podlaze? Zůstal jsem tam chvíli ležet, popadal jsem dech a z úst mi vytékala voda. Byl jsem slabý a zmámený, přesto mi zvědavost nedala. Obrátil jsem se, abych zjistil, kdo mě to vlastně zachránil a tam... Na zádi s plachetním provazcem v jedné a s kormidelní pákou v druhé ruce s veselým ušklepkem ve tváři pokyvoval dobrosrdečně hlavou Demetrios Kontos.
Později se mi přiznal, že mě v prvním návalu pomstychtivosti chtěl nechat mořit na pospas. Jenže jeho svědomí zvítězilo a poslalo ho zpátky ke mně. Teď řekl, umíte zacházet s člunem moc dobře. Tak dobře, jako kdybyste byl dospělý muž. Nevím, jestli někdy předtím udělal někomu takovou poklonu. Měl jsem z ní radost, ale dokázal jsem se jenom pokřiveně usmát. Pak už jsme spolu nemluvili. Já měl dost práce sám se sebou, abych se vzpamatoval. Demetrios pak měl co dělat se řízením člunu. Konečně přirazil ke hrázi ve Valjecho, přivázal člun a pomohl mi vystoupit. A ve chvíli, kdy jsme oba stáli na přístavní hrázi, vynořil se z úkrytu strážník Charlie Legrand a položil mu ruku na rameno. Polekal jsem se. Úplně jsem na Charlieho a na naši úmluvu zapomněl. To nemůžete, Charlie, nemůžete ho zatknout. Zachránil mi život. Charlieovu tvář přeletěl zmatený výraz, ale pak řekl, nejde to, mládenče. Moje povinnost je ho zatknout. Dneska je neděle a v jeho člunu jsou dva čerstvě chycení lososi. Jak bych měl jednat jinak? Tvář Demetria Conta zbrunátněla hněvem. Měl pocit, že se s ním nejedná poctivě. Zachoval se přece jako slušný člověk. Zachránil život svého nepřítele z rybářské hlídky a za toho jiný nepřítel vede do vězení? Když jsme se vraceli do Benicie, byli jsme oba, Charlie i já, rozladěni a nemohli jsme se dohodnout. Já zastával ducha zákona, zatímco Charlie se dovolával jeho písmen. Zákon praví jednoznačně, že v neděli se lososi v Sanfranciském zálivu chytat nesmějí a on tedy udělal jen svou povinnost jako člen rybářské hlídky. Já jsem ovšem pořád tvrdil, že to byla nespravedlnost. A bylo mi Demetria Conta líto. Po dvou dnech jsme šli k soudu. Byl jsem předvolán jako svědek. A připadalo mi to jako nejhorší úloha, kterou jsem kdy měl. Musel jsem dosvědčit, že jsem na vlastní oči viděl, jak Demetrios Kontos chytil ty dva lososy, s nimiž ho později Charlie zatkl. Porota se radila ani ne čtvrt hodiny a vrátila se s rozsudkem vinen. Soudce tedy odsoudil Demetria k pokutě $100 nebo vězení na 50 dní. Po vyhlášení rozsudku předstoupil Charlie. Tak, a tady je ta pokuta, řekl a položil na pult 5 zlatých $20. Pak se obrátil ke mně a zakoktal se, je to jediná cesta, jak se z toho dostat, mládenče. Nějak mě začaly pálit oči. Chytil jsem ho za ruku. Já to zaplatím, vypravil jsem ze sebe. A Charlie se už zase dokonale ovládal. Přerušil mě. Svou polovinu? S tím jsem počítal od začátku. Zatím stačil advokát oznámit Demetriovi, že Charlie zaplatil nejen pokutu, ale i soudní výlohy. Demetrios vstal a šel Charlieovi stisknout ruku. V té chvíli se mu v očích zaleskla taková světla, že to zjasnilo i šerou soudní síň. Potom ovšem Demetrios, který se ve šlechetnosti nemohl nechat překonat, trval na tom, že zaplatí pokutu i odměnu advokátovi sám a skoro se rozhněval, když to Charlie nechtěl připustit. Myslím, že jsme tentokrát udělali pro rybářské zákony v zálivu u San Franciska víc než kdykoliv předtím. V rybářích to vzbudilo respekt nejen k nám, ale i k zákonům. Charlie se stal snad nejváženějším strážníkem v celých dějinách rybářské hlídky a já zase byl chválen jako mládenec, který umí řídit člun jako málokdo. Demetrios Kontos pak už nikdy zákon nepřestoupil. Místo toho se stal naším dobrým přítelem a často chodíval za námi do Benicie, aby si s námi popovídal.

0: musíme škuner otočit.
1: Nemůžeme, Dodyfane. Je silný vítr. A potom v tom větru nedokážeme přepnout plachty.
2: Brian má pravdu.
1: Až se vítr utěší, tak přepneme plachty a poplujeme zpátky do přístavu.
0: Jsme už mimo záliv.
2: Už vidím našeho ředitele, jak stojí na mulu a říká, 15 kluků si odplulo bez posádky. Jako ředitel školy jsem celé konsternován.
0: Rád bych věděl, kdo odvázal kotevní lano, Gordon.
1: To se dovíme, až se vrátíme, Dodyfane.
2: Jenom, aby nám nezakázali prázdninový výlet.
0: Našeli na to přece není. Nebo si to udělal ty, Gordon?
1: Drž pevně kormidlo, Dodyfane.
0: Nepoloučej, nejsi kapitánem.
3: Co nevidět, přijde bouřka. Vždycky přijde bouřka, když takhle zběsile řvou bužňáci.
2: To by nám tak skvělo.
0: No to má pravdu, podívejte na ta mračna. To jsem, Briane, zvědav, jak škuner v té bouřce otočíš.
1: Třeba se obrátí vítr.
2: No, jak já to vidím, tak jediná záchrana je, že nás uvidí nějaká loď.
0: V té tmě těžko.
3: Vylezu na přední stěže, mě pověsí na ráhno svítilo.
1: Ale to je nebezpečné.
3: Briane, jsem přece plavčí. Vždycky věším svítilnu i za bouřky. Je to moje práce.
0: Pověs tu svítilnu, Moko.
3: Rozkazlo jde do Nikla.
0: Co si to dovoluje?
2: Že všichni si tak říkáme.
0: Ale nebude mě tak říkat plavčík. A ještě k tomu černý.
2: Jak daleko můžeme být od pobřeží?
1: Těžko říct, ale hodně daleko. Vítr nás žene rychlostí torpedovky. Nejhorší je, že nemůžeme dělat nic jiného, než držet škuner v jeho směru.
0: A vletět přímo do bouřky.
1: Dej si říct, Dodyfane. I kdyby se nám podařilo loď otočit, tak nás vlny napadnou z boku a převrátí.
0: Ty tomu, Briane, tak rozumíš.
1: Trochu ano. Plul jsem z Evropy do Oceánie. No co jsem se při cestě naučil?
0: Moře plavčí.
4: Nekoukejte po palubě, ale podívejte se na stěžen. Jako tamhle se se svítilnou. Moko, nespadni!
5: Nekřič, Jakube, nebo spadne.
4: Ale že to umí, co?
5: Každý černok umíš plavat.
4: Je špatně.
5: Protože se kostere moc cpeš.
4: Víš, já mám strach tak hodně.
5: Jo, ty máš strach pořád, viď?
4: Já chci domů.
6: Nebreč. Až přestane vítr, bráška na kormidelní můstku loď obrátí a poplujeme domů. Kostere, dej mi kousek čokolády. Mám taky strach.
7: Moko pověsil svítilnu, ale se dolů. Pozor! Velká vlna zprava!
4: Moko, drž se!
7: Zůstaň tady, Jakube! Jakube!
4: Moko, kde jsi?
7: Už přespávám!
4: Moko!
7: Rychle zabrali vás! Gardete ve mlovo! Ostatní zůstanou tady a budou se držet zábraný!
4: Moko!
0: Dole na palubě se něco stane.
2: Moko spadl do moře.
1: Musíme ho zachránit.
0: Rychlost jaký obočí než rychlost.
7: Gordne, za mnou! Na palubu! Rychle!
8: A běžíte! Sám kormidlo neodržím!
7: Musíš!
4: Moko! Moko!
7: Dávý! Dávý!
4: Kde?
7: Na stěži! Zaplav to!
4: Pásek se o tebe!
7: Spadla svítilna! Vždycky spadne tím svítilna než já.
4: Polez dolů!
7: Vidím světlo na pravo boku.
8: Gordne, rychle zpátky ke kormidlu! Světlo! Světlo na pravo boku!
2: Vidíš něco, Garnete?
3: Nevidím. Moku ze stěžně dohled nedá.
7: Blíží se! Nebude ty boční světlo! Červené!
1: To je parní!
8: Parní! Parnost kluků, kteří omylem vypluli na moři, je zachráněno! Sláva! Sláva Brianovi, Garnetovi, Gordonovi, Kosterovi, Wilkonsovi, Jakubovi, Imokovi a všem ostatním!
0: A nakonec i mě!
7: Asi nás nevidí!
1: Garnete, Wilkonsi, rychle dokladu prosítěli!
7: Pomoc!
2: Nemůžeme otevřít poklop do podpalubí!
1: Gordone, běž tam! Dodyfane, kormidlem víc vlevo!
0: Sami valo, nestočíme!
1: Jestli do nás narazí z boku, tak se potopíme!
0: Musí nás přece aspoň slyšet!
1: V té bouřce!

0: Kapitáne Garnete, jménem rodičů vás žádám o vysvětlení. Proč odplula loď s našimi dětmi předčasně z přístavu?
1: Proč nevyčkala loď hodiny určené ke slavnostnímu rozloučení, ke kterému jejich spolužáci nacvičili zborovou píseň Plujte šťastně do modrých dálek? Jako ředitel školy jsem z toho celé konsternován.
2: Prosím, vysvětlete nám to, kapitáne Garnete.
3: Samovolné odplutí mé lodi, šíp, vám zatím nedokážu objasnit. Ani vám, pane řediteli, ani rodičům.
4: Jak to, že ne? Jste přece kapitán.
3: Jediným vysvětlením je, že někdo ze zlé vůle přeřízl kotevní lano nebo zdvihl kotvu.
0: Cože?
5: Snad není možné.
6: Kdo by to udělal?
5: Proč tak?
3: Tu dobu vanul poměrně silný vítr a škuner mohl být odnesen odlivem z přístavu Hauraky.
4: Já tomu nevěřím.
3: Věřte nebo nevěřte, paní Jenkinsová, ale tak se to pravděpodobně stalo. Jiné vysvětlení zatím nemám.
0: Posádka lodi přece mohla samovolnému odplutí zabránit.
3: Pane Doul, palubní mistr, 6 námořníků a kuchař nesplnili své povinnosti. Po nalodění našich dětí, neboť i můj syn je na palubě, odešli do přístavního hostince. Budou přísně potrestáni.
0: A kde jste byl v tu dobu vy, kapitáne?
3: Měl jsem ve městě obchodní jednání. Na palubu lodi jsem měl nastoupit 30 minut před odplutím.
4: Chcete tím snad, pane Garnete, říct, že na lodi není ani jeden námořník? To by bylo strašné.
3: Na palubě je zkušený plavčík.
4: Plavčík?
0: Jenom jeden muž?
2: To snad ne.
3: Plavčík Moko je 12letý chlapec.
4: Cože, dítě?
3: No, ale černoští chlapci v tomto věku.
5: To je hrozné.
6: Jeden muž na palubě.
0: To nemyslíte vážně, kapitáne?
1: Nezodpovědné. Viník bude, musí být disciplinárně potrestán.
4: Naše děti.
3: Přátelé, prosím, uklidněte se. Našim dětem nehrozí žádné nebezpečí.
7: Jak to můžete tvrdit?
4: Jsou sami na moři, bez dohledu.
3: Šíp je spolehlivá 100tunová loď, pevně stavěná a lehce ovladatelná.
0: A kdo ji ovládá teď? Ten plavčík?
3: Její bezpečnost jsem sám prověřil v malutských vodách u Filipín i u břehů Tasmanie. A to jsou místa velmi nebezpečná, i pro lodě větší tonáže.
0: Teď je 22 hodin. Loď odplula, jak jsem se dozvěděl od přístavních dělníků, před 16 hodinou. Děti jsou tedy na moři už více než 6 hodin.
2: A je noc.
0: Co jste udělal, kapitáne Garnete, pro záchranu našich dětí?
3: Všechno, co bylo v mých silách. Dva parníky prohledávají prostor zálivu Hauraky. Je to otázka několika hodin, ale pevně věřím, že děti požádali některou loď plující do přístavu o pomoc. A jsou již na cestě domů.
4: Kéž byste měl pravdu.
1: Jako ředitel Chairmanovy nejproslulejší školy v Oaklandu jsem touto nečekanou událostí celé konsternován. A znovu opakuji, že viník bude přísně potrestán.
0: A kdo je vinen, pane řediteli?
4: Ten, kdo odvázal kotvu.
0: Nebo ten, kdo je zodpovědný za loď?
4: Nehledejte teď viníka, ale vraťte nám naše děti.
1: Na palubě jsou nejlepší žáci školy, kteří měli za odměnu prožít 6 týdnů prázdnin na cestě podél novozélandských břehů. Jsou teď možná vystaveni jistému nebezpečí, ale spolu s kapitánem věřím, že minimálnímu. Moje víra je podložena i tím, že na Chairmanově škole se dostává chlapcům nejlepšího vzdělání a jsou vychováváni k praktickému životu a k překonávání překážek.
4: Ano, ale jsou to ještě děti.
0: Nejstaršímu je 14.
2: A tomu mému 8.
4: Co si počnou bez pomoci dospělého člověka?
2: V noci.
1: Na lodi je Brian, odvážný, podnikavý chlapec, pilný a chytrý Donifan, silný Gordon a další chlapci vynikajících vlastností a vědomostí, které Chairmanova škola svým žákům vštěpuje. A toto malé prázdninové dobrodružství bude i těm nejmenším, jako je váš chápavý syn, paní Kosterová, dobrou životní zkušeností.
2: Kapitáne, je na lodi dostatek jídla? Můj synek musí mít pravidelnou a vydatnou stravu.
3: Neobávejte se, paní Kosterová. Škuner je velmi dobře zásoben. 2 měsíce by měli chlapci co jíst a nemuseli se uskrovňovat. Přátelé, je pokročilá hodina, vraťte se prosím do svých domovů a věřte se mnou, že do svítání bude loď vrácena do přístavu a děti do vašich náručí.
6: Co jsi zjistil, Gordone?
7: Náraz parníku nebyl silný. Ocelové pleti jsou nepoškozené. Parník urval jenom štít se jménem lodi.
6: Naše loď už nenese jméno Šíp?
7: Jsme na lodi bez jména.
6: Tarebáci, museli nás přece vidět.
7: Nemuseli, lorde. Pane Donifane, třeba tak malý náraz nespozorovali. Vždycky, když je tma, tak není vidět.
6: To vím i bez tvých námořnických vědomostí. Ale museli nás slyšet.
7: Nemuseli. Když je bouřka,
6: tak... do podpalubí! U kormidla zůstane jenom Donifan, Gordon, Moko a já.
8: To je rozkaz, Briane.
6: Ano, Donifane, rozkaz. Jsme nejstarší a musíme chránit nejmenší. Garnete, odveď všechny z paluby do kajut.
9: Rozkaz, Briane. Všichni do kajut! Do kajut! Rychle! A držte se za ruce, nebo vás to spláchne, no tak rychle! Nefňukat, Jakube, pomoz Kosterovi! Honem, dělej!
8: Uvařte mi silný čaj!
6: Čaj pro všechny!
7: Tak už dost. A tomuhle moři se říká tichý oceán.
6: Co se stalo?
7: Přední stěžeň, zlomil se přední stěžeň.
6: Vyrvala se z rána plachta. Vždycky, když se vyrve plachta z rána, musí se odvázat.
8: To nebude lehké.
6: Nebude. Dokážeme to, Moko, musíme. Když to nedokážeme, bude se loď otáčet bokem. Vždycky se loď otáčí bokem, když se vyrvaná plachta z rána neváže.
8: No co je?
6: Proč sem lezeš, krosy?
8: Co je?
10: Do podpaluby teče voda. Topíme se.
7: Sviť pořádně, krosy.
10: Moc se kymácíme, neudržím se na nohou.
6: Musíte chodit ze široka, abyste měli v nohách větší oporu.
11: Jakub spadl z lůžka.
6: Stalo se ti něco, Jakube?
12: Nějak moc se nakláníme.
7: Co brečíš, Kostere, zase je ti špatně?
12: No, bojím se.
7: Ale není čeho, voda sem neproniká ani na čáru ponoru, ani pod ní. Takový... Prosím tě, kvůli pár kapkám naděláte paniku.
12: Jú to houpe.
6: Přivaž se na lůžko, ať zase nespadneš. Všichni se přivažte.
11: Dobře.
12: Když se vrátím, mé domů.
6: Až se rozední, budete všichni na palubu a kdo první uvidí zemi, dostane velikánskou čokoládu.
12: Jak velikou?
6: Tu největší. Ale ty, Kostere, zemi neuvidíš, protože budeš mít ubrečené. Oči, víš?
8: Hm? Briane! Loď se stáčí bokem proti větru! Musíme rychle odlíznout přední plachtu, nebo se převrátíme!

0: Ani na chvilku jsem nepustila.
1: Já čekám tady na molu už od rozednění. Námořníci, kteří připluli, říkali, že na širém moři zuří bouře.
0: Chudáci, děti, jak přežili tu strašnou
1: hrozné pomyšlení.
2: Kapitán přichází.
3: Dobré jitro.
1: Dobré jitro, kapitán. Máte dobré zprávy?
4: Mluvte, kapitáne.
3: Dvěma parníky byl prohledán celý prostor zálivu Hauraky bez výsledku.
4: To znamená, že loď s dětmi je mimo záliv?
3: Ano.
1: Ale na širém moři je bouřka.
3: Na každém moři bývá občas bouře, paní Kosterová. A lodě bouří proplouvají.
5: Co hodláte podniknout, kapitáne?
3: Najel jsem nejrychlejší loď sou ostroví Nového Zélandu. Kotví tady vpravo od obchodního mola, za několik minut odplouvám.
5: A kde je chcete hledat?
3: Na moři, pane řediteli, na moři.
1: Co když je zajali maléští piráti?
3: V těchto oblastech piráti nejsou, paní Jenkinsová. A potom to by nebylo tak zlé, piráti by žádali jenom výkupné. Musím na palubu, dámy a pánové.
1: Doprovodíme vás.
4: Šťastnou cestu, kapitáne.
1: Přijde se nám děti.
3: Nestrácejte naději.
6: Až se vrátím domů, nebudu se nikdy koupat.
7: Jen jestli.
6: Co jen jestli?
7: Jestli se vrátíme.
8: Neřvi mi do ucha, já tě slyším.
9: Přivaž se pevně ke kormidlu.
7: No, nemám sílu. Utáhnout už.
8: Pomůžu ti, lorde.
6: Vem za druhý konec. Motor, jak se váže námořnický úzel?
9: Počkej, já se přesunu.
7: Rozvaž to. Musíš nejdřív korne. Pomoc!
10: Filipane, nůž. Dej mi nůž, Moko má lano kolem krku.
7: Chytej!
10: Neházej, podej!
7: Kde je Gordon? Gordon!
10: Vydrž, Moko. Vydrž, už to bude.
7: Gordon! Gordon spadl na palubu.
11: Držel jsem ho náně. Lano se mi omotalo.
7: Tak zachraňme Gordona, než ho smete vlna.
10: Moko, jsi v pořádku?
7: Dobrý.
10: Dobrý, děkuji. Lezu pro Gordona. Držte kormidlo!
6: Nemusíš, prijale! Já si ho odskočím.
7: Pozor! Vlna!
11: Nestalo se ti nic.
8: Děkuji ti, Moko, zachránil jsi mi život. Kdybys to lano pustil, to bych dopadl hůř. Takhle se mi jenom rozsvítilo v hlavě a už vím, jak se voda dostává do podpalubu.
10: Přivažte se.
7: Jak se tam dostává?
8: Máme prasklou palubu, ne moc, ale máme. Když se přes loď převalí vlna, tak tam vnikne voda.
7: Až teď se valí vlna za vlna.
10: Musíme prasklinout spát, nebo v kajutách vznikne zase panika.
8: A jak to chceš udělat, prosím tě?
11: Já to udělám. Jeden konec lana si přivážu pro jistotu tady k budce s kompasem. A druhý si přivážu kolem pasu. Pak slezu na palubu a ucpu praskyni.
8: Ani nevíš, kde je.
11: Vím, kam jsi spadl.
9: Pomoz mi. Voda.
11: Víme o tom. Opravíme to.
7: Počkejte. Nechte to, až přestane bouřka.
8: A ty nejmenší nám dole zatím ze zelené strachy.
7: Pokud vím, tak každá bouřka musí jednou skončit.
8: No, to víš ty. Ale ví to ta bouřka?
11: Lezu.
7: Ale nejmín 3 minuty už nezahřmělo.
10: Na východě se jasní. Snad se ta bouře utiší.
7: Už bude plavba klidnější.
8: Tomu po těch 3 týdnech moc nevěřím.
10: Pěkně nás ta bouřka očesala, co?
7: Poslední velká vlna vzala i záchranný čluny.
8: To je pohled, pane. Náš ředitel školy by řekl sem celé konsterno.
7: Ale ne toho. No,
8: a co, mám snad plakat, lorde Donifane? Tím si nepomůžu.
10: Kluci, za chvíli zazáří jitřenka.
11: Vždycky, když s úsvitem ztrácí bouř.
7: Země.
11: Země!
7: Kde?
11: Na východě, tamhle tím směrem.
10: Dalekohledem nic nevidím.
11: Trlinou v mlze jsem viděl zemi.
8: Ty, Moko, nemáš horečku?
11: Viděl jsem.
7: Dalekohled, Briane.
11: Mám oči jako ostříž. Každý plavčík musí
7: to
11: mít
7: jsou
11: oči.
8: Půjď, já se taky podívám.
11: Teď je vidět.
6: Je to země!
7: Není dalekohled.
8: Počkej, Donifane.
10: Neperte se o něj, už je vidět země!
7: Před pobřežím jsou skaliska a letíme přímo k ním.
8: A zase začínají ty velké vlny.
10: Musíme stočit loď vpravo. Vemte všichni za kormidlo. Donifane, ty také.
7: Ale počkej, až budeme blíž.
10: Potom už bude pozdě, zaberte.
8: Ale víc stáčet nemůžeme, nebo nás vítr převrátí.
10: Kormidlo nezavírá.
7: Tak to je hodně.
10: Všichni na palubu. Všichni na palubu!
9: Posadíme do nich nejmenší!
11: Tohle příboj se Jonka převrátí!
9: Držte se!

0: Spadl mi v Atlas.
1: Čertvem Atlas.
0: Jen ať ho čert nebere. Jsou to jediné mapy, které máme.
2: A co lodní mapy?
0: To jsou jenom mapy novozélandských ostrovů. My jsme někde úplně jinde. Kam až spadl?
3: Leží tamhle, u toho kamene.
2: Aha,
3: já pro něj slezu.
0: A proč by slezl ty, Moko? Atlas přece upadl mně.
2: Podívejte, je odtud krásně vidět záliv s naší jachtou.
3: Záliv Trosečníků. Tak ho pomenujem.
2: Záliv Trosečníků.
3: Co myslíš, Moko? Jak dlouho nám ještě může sloužit šíp za obydlí?
2: Těžko říct. Zadní kauty jsou v pořádku. Trochu do nich teče, ale to se dá spravit. V plavbě ale schopný není. Kýl je rozbitý, kormidlo také. Vždycky, když má loď rozbitý kýl, tak
3: nemůže ho strhnout odliv nebo velká vlna?
2: Těžko. Zádí je vklíněn do skaly se a čumákem je zabořený do písku.
4: Deštěm a sluncem se za čas rozpadne.
0: Dolů to jde líp. Ale nahoru. Fuj.
3: Co je to za zem?
0: Jestli je to pevnina, tak by to mohla být Jižní Amerika.
4: No ale to bychom měli naději na záchranu.
3: Naděje zůstává, i když to je ostrov.
4: Jenomže ostrovů v Tichém oceánu je a neobydlený.
2: Zatím se žádný domorodec neobjevil. Nikdy ani chatrč.
0: V písku na pobřeží jsem taky neviděl žádné stopy.
3: Tak co? Na zem?
4: Co nám zbývá?
3: Ty to bereš, Gordne, nějak tryskem.
0: Zvědavost! Mě žene k vrcholu poznání.
2: Ptáci před námi prchají. A ptáci vždycky prchají, když už se někdy setkali s lidmi.
0: Třeba je někde na vrcholku hospoda pro lidožrouty a my se jim tam všichni lezem předložit jako lahůdka k večeři.

0: Tak tohle je nejvyšší místo. Jinak je krajina plochá až k obzoru. To není ostrov.
1: Může to být veliký ostrov, Donifany. Tady na východě je za tím lesem. Vidět moře.
0: Ukáž, dej mi dalekohled. To je pruh mraku.
1: Co říkáš ty, Moko?
2: Kolem samá voda. Vždycky, když je kolem země voda, je to ostrov.
0: A co ty, Gordne?
3: Já se dívám tady do atlasu.
0: No to si nemusel lézt na skálu.
3: No, ať se dívám, jak se dívám, nemůžu zjistit, kde jsme. Tady na severu jsou nízké ostrovy, Velikonoční ostrov a ostrov Juana Fernandéze, na kterém žil skutečný Robinson.
0: A co jsme my?
4: Prosečníci.
3: Na jihu až k hranicím Antarktického oceánu není nic. A na východě jsou rozesety ostrůvky až pobřeží Chile a jižněji k ohňové zemi. No, dejme tomu, že jsme pluli tudy, tak bychom za tu dobu měli být na některém z těchto ostrovů.
0: Nejsme na ostrově.
1: Ať už je to ostrov nebo pevnina, neleží v tropickém pásmu.
3: Jestli jsme tady, co ukazují na mapě, tak určitě.
1: Podle čeho soudíš, Moko? Podívejte se dolů. Jsou tady tuleni a tučňáci. Vždycky, když jsou někde tuleni a tučňáci, tak to znamená, že jsme blízko jižního ledového pólu.
5: Tak to musíme počítat s krutou zimou. A co nejrychleji najít vhodný úkryt.
1: Vidím lodě!
3: Vidíš dobře.
5: A je po starosti.
1: Lodě!
5: Vede tudy lodní cesta. Po západu slunce tady na skále zapálíme oheň. A to by v tom byl čert, abychom zítra nepluli domů.
1: To musí být veliké lodě. Vždycky, když plují veliké lodi, tak z nich vychází veliký kouř.
6: Nápoko, podívej se dalekohledem.
1: Dívám se očima a vidím, že jsou to tři ostrůvky.
5: No jo, nemění polohu. Není vidět ani kouř, ani ráhnový. Jsou to ostrůvky.
0: Nevěřím, Briane.
5: Taky bych radši věřil, že jsou to lodě.
3: Ale to jsme kolem nich museli proplout, než jsme ztroskotali.
1: V mlze jsme je neviděli. Vždycky, když je mlha,
0: asi tak... jsou to ostrovy, ale my jsme na pevní.
5: Na ostrově. S tím se musíme smířit a musíme se postarat o přístřeší. Alespoň pro ty nejmenší. Hned zítra
0: se vydáme na pochod k lidem. Do vnitrozemí.
5: S tím nesouhlasím.
3: Možná se mýlíme my tři a pravdu má Lord Donifan. Ale cesta do vnitrozemí k lidem může být dlouhá, i několik stovek kilometrů.
1: A to tady máme nechat zásoby a nářadí.
5: Proč se hned pouštět na cestu zemí, kterou neznáme?
0: Protože je to nejrozumnější.
5: O tom já pochybuji.
0: Zima tak brzy nezačne. A do té doby se dá ujít pořádný kus cesty.
5: A kam chceš dojít, Donifane? Šíp je pro nás zatím jistota střechy nad hlavou.
3: Nejlepší by bylo zeptat se, kde jsme našeho pana ředitele. Ten má zeměpis v malíčku.
0: Tak se ho skoč zeptat. My tady zatím počkáme.

0: Jsou na palubě naše děti?
1: Zatím je nevidím.
0: Musí tam být, musí.
2: Dovolte, mohu se také podívat?
1: Jistě, prosím.
0: Musí přece stát u zábradlí.
2: Ale ta loď je ve veliké dálce.
1: Ráčíte mít, paní Jenkinsová, dalekohled obrácený.
2: Tak ano, ano, teď vidím. Ale děti tam nejsou.
1: Dovolíte, vidím na palubě 4, 5, 6 mužů.
2: Děti ne, mého synka.
1: Zatím nevidím.
2: Opravdu tam nejsou?
1: Bez nich by se přece kapitán Garnett nevracel. Mám obavy, že se zase vrací bez našich dětí.
3: Udělal jsem soupis zásob materiálu, nástrojů, oděvů a zbraní. Tady
4: to ukaž, je... Gorne, 8 loveckých pušek, jedna s velkým dostřelem.
5: To si vezmu já, hodí se
4: zatím
5: na kachny.
4: Zatím střílet nemůžeme.
5: Nenařizuj, Briane, co můžu a co
3: tak
5: ne.
3: Ti to řeknu já, Lorde Donifane. Nemůžeme střílet, dokud nebudeme vědět, jestli je ostrov obydlený nebo ne.
5: Pevnina, Gorne.
3: Ať je po tvém, pevnina. Ale střelbou můžeme přilákat domorodce. A víš, jestli nám budou přátelsky nakloněni?
4: Tak kde máš, Gorne, sepsané potraviny?
3: Tady. Moc toho není. Jenom sucharů máme dost. Konzervy se musí převařovat pro jistotu.
5: O to se postarám.
3: Jo, a v lodní pokladně je 500 liber ve zlatě.
4: K čemu nám jsou?
5: Až se dostaneme do nějakého přístavu, zaplatíme si.
4: Dobrá, Donifane. Když zjistíme, že je to pevnina, připravíme se na dlouhou cestu. Ale jestli jsme na ostrově, budeme hledat bezpečné přístřeší. Navrhuju, aby na průzkum šel Donifan, Moko, já a...
3: A já.
4: Ne, Gordne, někdo tady musí zůstat, aby se postaral o ostatní.
6: Já půjdu.
5: Já,
6: Briane.
4: Počkejte, čtvrtý bude Cross.
6: Já rád.
5: Briane, hraješ si pořád na vůdce, to je naposledy, rozumíš? Až půjdeme na velkou cestu do vnitrozemí, vedení převezmu já.
4: O tom rozhodnou ostatní, Donifane.
6: Uděláme volby.
5: Zvolíme si Briana.
7: Ne, Donifane.
6: Já Gordne, Donifane.
3: Ticho, klid. Na to je čas. Jak dlouho budete na průzkumu, Briane?
4: No, asi tak 24 hodin. Jestli najdeme průchod lesem.
5: Tahle překážka nás nezastaví.
4: Ale můžeme narazit na jiné překážky. Na řeku, na bažiny, jak kdo ví na co ještě. Vezmeme si sebou pro jistotu potraviny na několik dní.
5: A zbraně a náboje. 4 pušky a 4 revolvery.
4: Dobrá, Donifane, 4 pušky a 4 revolvery. Ale hlavně palubní sekerku, dalekohled, zápalky a kapesní kompas.
7: Jestli při cestě narazíte na nějakou cukrárnu, kupte mi čokoládu.
4: To víš, že koupíme. Pro tebe, Kostere, tu největší.
5: Tak se pojďte spakovat. Za rozednění vyrazíme.

0: To je divný. Zatím jsme se nesetkali se žádnou zvěří. Jenom ptáci a ptáci.
1: Tady pod srázem je potok. A nějak divně se točí.
2: Není hluboký. A má průzračnou vodu.
3: Podívejte na ty kameny.
0: To vypadá skoro jako přehrada. Přece není možný, aby se sem takhle dostali ty kameny sami od sebe. To vypadá, jako by se tu někdo pokoušel vytvořit přechod.
3: Vždycky, když jsou kameny sestaveny takhle,
0: to znamená, že je to práce člověka. Byť Moko.
3: Taky si myslím.
4: Musíme být opatrní, třeba se s ním setkáme.
0: Možná, Krosi. Ale bude to dobrý člověk, nebo špatný?
5: Máme zbraň.
0: On třeba taky.
5: Zdobí kameny.
0: Třeba, ale umí s nima zacházet. A my ne.
5: Já ano. Namířím, zmáčknu, střelím.
3: Zapomněl jste nabít, lorde.
5: Já jsem ti zakázal, Moko, abys mi tak říkal.
3: Promiň, ujelo mi to. Tady vlhko. Vždycky, když
4: je vpředu se něco leskne.
2: Moře. Co jsem říkal? Hladina moře.
4: Brian měl pravdu. Jsme na ostrově.
5: Ale vždyť ta voda vůbec není slaná. Je to jenom potok.
4: Tak široký? Kde by vzal najednou tolik vody? Je to jezero.
2: Velikánský jezero, není vidět na druhý břeh?
5: A to je to moře, které jsme viděli ze skály. Já měl pravdu, jsme na pevnině. Tak velké jezero nemůže být na malém ostrově. Tak vrátíme se na šíp a vydáme se na velkou cestu.
2: Ale kde končí to jezero? A ze které strany ho chceš obejít?
5: To už je jedno, někde skončit musí. Ale já měl pravdu. Uznáváš to, Brianne?
2: Ano.
5: Tak co? Vydáme se na cestu?
2: O tom musí rozhodnout všichni.
3: Já připravím něco k jídlu a vy najděte místo k přespání.

0: Dobrá,
1: tak co je k snídani?
2: Smažená ptačí vajíčka, dobrý. Čaj a
3: pojďte
2: suchary.
3: Pojďte sem rychle.
4: Co se stalo?
3: Co je? Podívejte se, kde jsme v noci spali.
2: Já to vím. Ale nechtěl jsem vás hned po probuzení strašit.
3: To není křoví, kam jsme ve tmě vlezli. Ale chata.
2: Chata?
4: No, chata ze suchých větví.
2: Indiáni tomu říkají a župa.
4: Že by tu přece jenom byli domorodci?
3: Chata se sama nepostavila.
4: Ale ten, kdo ji postavil, ji stavěl už hodně dávno. A ten taky vybudoval z kamenů přechod přes potok.
5: Co to máš, Moko?
2: Koukám na to.
4: Ukáž.
2: Vypadá to jako úlomek spálené hlíny.
4: Asi kus misky nebo čbánu.
5: Další důkaz, že tady žil člověk.

0: Jdeme správným směrem?
1: Podle kompasu ano.
2: Tamhle ti ptáci vypadají jako pštrosy.
0: To potvrzuje, že jsme na pevnině. Pštrosy žijou jenom na pevnině.
1: Pojďte sem.
0: Co zase máš, krosy?
3: Tady leží motyka.
0: Rezatá.
1: Násada je celá strouchnivá.
4: Když nějaké nářadí rezaté, tak to vždycky znamená, že s ním nikdo dlouho nepracoval.
0: Stůjte!
3: Růza.
0: Pojďme pryč.
1: Kostra.
4: Člověčí. A tady na stromě je něco vyryto. F. B. 1807.
3: To je hodně dávno.
1: Však jsou z kostry jenom zbytky.
4: Vykopeme hrob a pozůstatky uložíme.
1: Teď ne, až se sem vrátíme.
0: Musel tady být sám, když ho nikdo nepochoval.
4: Třeba ho někdo zabil.
0: A ten někdo tady ještě žije.
1: Jo, tak dlouho jo.
2: Podívejte. Tady u kraje hráze je troska člun.
4: Poloschnilá část přijde.
1: Asi jsem od někud připlouval na loď.
0: Přespával v chatrči, co jsme spali.
4: Vybudoval přechod přes potok.
1: A tady se setkal se svým vrahem nebo zemřel náhlou smrtí.
4: Mohl tady žít jako trosečník.
0: A proč, když je to pevně?
4: Mohl tady zemřít, protože nenašel cestu do vnitrozemí.
2: A taky ho mohla zabít šelma nebo had.
0: Držme se při sobě.
2: Pojďte, podíváme se tamhle do toho křoví.
1: Opatrně, co když tam někdo je?
0: Připravte si zbraně.
1: Co to je? Že by to byla jeskyně?
0: Vypadá to na vchod do jeskyně.
1: Počkej, zapálíme tuhle smolnou větev. Podrž jí, moko. Připraveni? Tak jdem.
4: Teda, to je komfort, nebo jak se tomu říká?
0: Jeskyně.
1: Obydlená.
2: A člověkem.
1: Haló!
5: Je tu někdo?
2: Haló!
1: Haló! Tady jsou svíčky.
5: Vyrobené z tuku a z koudele. Zapal jednu, Brian.
2: Fuj, ta smrdí.
4: Ale svítí. To znamená, že tu není vlhko. Vždycky, když
0: je... Podívejte! Kameninový džbán a lastury.
5: Pravděpodobně jídelní talíře.
4: Tamhle stojí truhlá postel.
0: V posteli někdo leží pod pokrývkou.
2: Moko, nechoď tam.
5: Neboj, pojďte.
0: Jdi sám, Moko, budeme ti krýt záda.
5: Proč?
0: Já ti to poručím.
5: Proč mi budete krýt záda?
2: Postel je prázdná.
5: Není.
4: Je tady nějaký sešit.
2: Posviť, krosy. Asi deník.
0: To se nedá číst, byl psaný tuškou.
2: Tak, krosy, nespal mi tou loučí vlasy. Já, François Baudouin, jsem se jediný zachránil při ztroskotání lodi. Tady to nepřečtu.
0: Počkejte, François Baudouin. Počáteční písmena F a B jsou vyryta venku do stromu.
2: Jméno lodi je asi Truen, ale ještě je nějaké slovo předtím. Pojďte, prostudujeme to na denním světle.
6: Teda jeskyně je to pořádná. Sem se vejdem všichni.
5: Má nejméně 3 metry do výšky. 6, možná 7 metrů šířky.
1: Kdyby se ve stěně prorazily 2 otvory, tak by sem šlo světlo.
5: Tady postavíme palandy.
0: Nic se stavět nebude. Kuchy. Dohodli jsme se, že půjdeme do vnitrozemí.
1: A proč asi nešel do vnitrozemí François Baudouin, co? Co myslíš, Donifane?
0: Třeba to byl zločinec a stranil se lidí.
4: Tady na stěně jsou pověšené hodinky.
3: Kolik ukazují?
0: 3:27.
4: Takové hodinky mývají námořníci.
2: Může v nich být i jméno vyryté na pouzdře, ale jistě patřili jemu.
0: No, nebo je ukrad. Je tu jenom jméno výrobce. Francouzského výrobce.
2: Trosečník byl tedy Francouz, podle deníků a hodinek. Francouzova jeskyně. Donifane, domnívám se, že bychom tady mohli bezpečně bydlet. Alespoň přes zimu.
0: Ne, řekl jsem, že ne.
4: Zima nás může zastihnout na cestě a může být krutá. A když je zima krutá...
2: Dobrá, vrátíme se na šíp a všichni rozhodnou, jestli tady zůstaneme...
0: Ale nikdo mě rozhodovat nebude. Jsme na pevnině, tak se jde do vnitrozemí.
4: Něco ti, Briane, vypadlo ze sešitu.
2: Mapa.
3: Mapa? A vypadá to jako mapa ostrova.
0: Primitivně nakreslená.
2: To bych neřekl. Nechci se přít, ale to je mapa našeho ostrova.
3: Určitě, tady je to jezero.
2: Tady záliv, kde jsme ztroskotali. 3 ostrůvky, které jsme viděli ze skály. François Baudouin musel projít celý ostrov. Jsou tady zakresleny i podrobnosti.
0: Námořník dokázal nakreslit mapu, to mi povídej.
4: Třeba to byl důstojník z lodi, která ztroskotala.
2: Podle měřítka má ostrov od severu k jihu asi 90 kilometrů a od západu k východu 40. Uprostřed jezero. A tady, podívejte se, tady je zakreslena naše jeskyně.
0: Jestli je to ovšem mapa tohle ostrova a jestli je správná.
2: Proč by neměla být správná?
0: A proč by měla?
2: O tom se přesvědčíme. Nebudeme se vracet stejnou cestou, ale půjdeme podle mapy podél řeky, tady přejdeme les a dáme se na západ a...
0: A zabloudíme.
2: No, když nezabloudíme, tak je ta mapa správná, viď?
4: Protože kolem dokola je zakreslena samá voda, tak to...
3: Tak jsme na ostrově.
2: Já navrhuji, abychom ještě před odchodem na šíp prokázali francouzskému trosečníkovi službu, vykopali hrob a...
0: Já nebudu dělat hrobaře.
2: Musíme to udělat, Donifane. Kvůli ostatním. Aby se nebáli, až se sem přestěhujeme.

0: Zaspívej nám něco, Jakube.
1: Mně se nechce, bro.
2: Co ho nutíš? Ty pořád někoho do něčeho nutíš.
3: To je pravda, všichni musíme skákat, jak Brian poručí.
4: Někdo musí náš život na ostrově organizovat. A Brian je náčelník.
2: No, víte, co si myslím já? Že už je na čase zvolit si novýho náčelníka.
5: A proč, Donifane? Brian je dobrým náčelníkem, po celou dobu se o nás staral.
3: Ale je náčelníkem už dlouho, máme právo na nové volby.
4: A víš o někom lepším, Donifane?
2: Co se ptáš mě, Garnete, zeptej se ostatní.
3: Navrhuju Donifana!
5: Já jsem pro Briana!
1: Gordna!
3: Ať je to kdo je to, ale hlavně ať je to někdo jiný.
6: Souhlasím s volbami. A snažil jsem se být dobrým náčelníkem. Vždycky se mi to třeba nevedlo. Asi na to nemám. Tak si zvolme novýho náčelníka kolonie. Na jeden rok.
4: Tak dlouho tu snad nebudeme.
2: To jsme si říkali i po ztroskotání. Kdyby se bejvalo poslechlo mý rady a vydali jsme se na cestu, byli bychom dávno doma. Chtělo to víc odvahy a ne se zavrtat do jeskyně.
5: Když se náčelník osvědčí, Briane, může být zvolen znova?
6: Jistě.
5: Děláš náčelníka víc než rok a osvědčil ses. Volím zase tebe.
2: Tak moment, moment, můžeš Briana jenom navrhnout. Zvolit ho musí všichni. Většina, Donifane.
6: Navrhuju, aby se stal novým náčelníkem Gordon.
7: Proč já?
6: No, protože si udělal nejvíc práce. Organizoval si stěhování ze šípu do jeskyně. Díky Gordonovi jsme přežili tvrdou zimu bez velkých potíží. Sami uznejte, co bychom si byli počali, kdyby Gordon...
7: Ale nech těch chvalospěvů, Briane, podíleli jsme se na tom všichni.
6: Jsi schopnější než já. Má někdo jiný návrh?
3: Donifana!
5: Ať zůstane náčelníkem Brian!
1: Gordon!
2: Ale ticho! Volby nemůžeš řídit ty, Briane! Já navrhuju, aby volby řídil Cross.
6: Souhlasím, Donifane.
2: No tak, Crossy, začni.
5: Dobře. Hlaste se a řekněte, koho chcete za náčelníka a proč.
3: No, navrhuju Donifana. Je z nás nejchytřejší, umí střílet a vždycky se nás zastal, když Brian moc rozkazoval.
5: Děkuju, Wilcoxy. Jakub se hlasí.
1: Jsem pro Gordona, je silný a umí. Nejsem pro Gordona. Zavedl tady v jeskyni vyučování jako ve škole. A to ještě nebyl náčelníkem.
5: A pro koho jsi, Kostere?
1: Máte náčelníkem Moko. Umí dobře vařit.
2: Počkejte, Moko přece nemůže být volen.
5: A proč, Donifane?
2: Pro... Není žákem naší školy a potom...
0: Je trosečníkem jako my. A má právo být volen. Nechci být náčelníkem. Navrhuji Gordon.
5: To už tady bylo. Má někdo jiný návrh? Nikdo? Tak hlasováním si zvolíme za náčelníka buď Donifana, Briana nebo Gordona. A nikdo z těch tří nesmí hlasovat sám pro sebe, jasný?
2: No, jasný, ale dobře si to rozmyslete, než zvednete ruku.
4: Neovlivňuj, Donifane.
5: Začínám. Kdo je pro Donifana, ať zvedne ruku? Web, Wilcox, servis. Kdo ještě? Tři hlasy. Teď pro Briana. 1, 2, 3, 4. A já. 5 hlasů. A pro Gordona?
4: Já.
1: Tady.
5: 2, 4, 6. 6 hlasů. Náčelníkem je zvolen Gordon.
4: Výborně, hurá!
1: Hurá!
2: Hurá!
4: Měl bys mít nástupní řeč.
5: Ano, ať promluví nový náčelník.
7: No, kamarádi, děkuju vám.
5: To z toho moc neřek.
7: Ale řeknu. Všichni jsme tady na jednom ostrově a nemůžeme domů. Už nejsme trosečníci, ale kolonisté. Zatím máme všechno, co potřebujeme k životu. Máme víc, než měl Robinson Crusoe.
1: Ale nemáme pátka.
7: Pátkem musíme být jeden druhému, navzájem si pomáhat. Stále nám hrozí nebezpečí, kolem jeskyně se celou zimu potulovala velká zvěř. Musíme zvýšit ohradu a postavit bytelné skladiště.
2: To se tady máme zabydlovat až do smrti?
7: Ne, Donifane. Musíme se starat o zajištění života a přitom hledat cestu do Oaklandu.
0: Měli bychom vyměnit vlajku na stožáru v zálivu trosečníků. Po zimních bouřích bude jistě na cáry.
2: A to je všechno, co uděláme pro záchranu?
0: Máme jenom jolku a gumový člun. To je málo. Kdyby se nám podařilo postavit velký plavidlo, který by se na moři udrželo...
7: Tak bezpečné plavidlo, aby nás udrželo několik týdnů na moři, stejně nepostavíme. Nemáme na to zkušenosti. Víte sami, že všechny naše pokusy byly na nic.
6: Potom můžeme očekávat záchranu jedině z moře.
2: To čekáme pořád, ale sami nejsme schopni něco vymyslet.
7: No, to nejsme. Ani ty, Donifane, nejsi schopen.
2: No, ale počkej, já jsem měl nápad,
5: nechte
2: ale
5: všichni... Nechte toho, nechte toho, zase byste se hádali. Gordon má nástupní řeč.
4: Jasně, no, pokračuj.
1: Ano.
7: No, namluvit toho můžu spoustu. Ale hlavní bude to, co uděláme. A Kostera zklamu. Ve vyučování se bude pokračovat.
1: Já to věděl.
7: A při praní prádla musíme Mokovi pomáhat všichni. Nikdo se nebude ulejvat. Ani tady Lord Donifan.
2: Mě laskavě vynech.
7: Takže, když jsem vám to tak hezky řekl, Neočekávám, že znova zvoláte hurá Gordonovi.
8: Hurá!
1: Hurá! Hurá volám já, i když se musím učit a cvičit.
0: Jo, to jo.
7: Děkuji vám, kolonisté ostrova. Ale vždyť náš ostrov nemá jméno.
8: No tak ho pokřtíme.
1: Já vím, jak mu budeme říkat.
8: A jak?
0: To no? Jsem zvědav.
8: No, tak to řekni.
5: Určitě navrhne ostrov Nemluvňa.
7: Nedělejte si z Kostera legraci. Řekni svůj návrh.
1: Protože jsme z Čermenovy školy, říkejme ostrovu Čermenův ostrov.
8: No výborně.
0: To je nápad. Panečku, Čermenův ostrov.
7: To je jméno. A má i zeměpisný zvuk? Dobře by se vyjímalo v atlase.
9: Ať žije Čermenův ostrov!
0: Ať žije!
1: Ať žije!
7: Kdyby to tak věděl náš pan ředitel, ten by z toho byl tedy celé konsternován.
8: Jak ty to říkám?
0: Co si to tam šuškáte, Donifane?
7: Vám se ten náš nápad nelíbí?
2: Rozhodli jsme se, že opustíme Francouzovu jeskyni a vydáme se na cestu.
7: Kdo se rozhodl?
2: Já, Wilcox, Webb a servis.
0: Nesmíme se rozdělit.
7: No to přece nemůžete.
1: To nesmíte, nesmíte to.
5: Donifan má vztek, že nebyl zvolen.
2: Nejsme malí děti, aby nám někdo rozkazoval, co smíme a co ne.
0: Ale tady jsou malí děti. Dole, Koster, Iverson, Jenkins. A za ně jsme zodpovědní všichni. I ty, Donifane.
2: O ty se postaráte. Gordon říkal, že musíme hledat cestu do Oaklandu. No tak jdeme hledat, pro všechny.
5: To už měli dávno připravený, že odejdou. I na volby byli domluveni.
2: Jestli má někdo odvahu jít s námi, klidně může. Nikdo? No dobrá, nevadí. Bereme s sebou nafukovací člun, zbraně, dalekohled, peníze a trochu jídla.
7: François Bodven byl námořník a nedostal se odtud.
2: Nám se to podaří, máme odvahu. Letošní zimu se tady objevili lední medvědi. No nějak se sem dostat museli. Odkud a kudy, to je třeba zjistit, protože jejich cesta může být i naší cestou.
0: Až se dostaneme do nějakého přístavu, tak pošleme pro vás loď.
2: Já nevěřím, že z Oaklandu ještě podnikají záchranné výpravy, aby nás našli.
8: No, můj táta určitě.
2: Možná, Garnete, že tvůj táta udělal, co mohl, ale už to určitě vzdal.

0: kolik už jste podnikl výprav, kapitáne Garnete?
1: 13.
0: A na kolik máte ještě peníze?
1: Na jednu.
0: Sám víte, že to není pravda.
1: Uděláme sbírku. Velkou sbírku.
0: To už jsme udělali. Rodiče dali, co mohli. I celé město přispělo.
1: Budu mít peníze, hromadu peněz. Mám ještě co prodat. V tyhle hodiny.
0: Ty snad. Jinak vám už nic nepatří. Nemáte ani na tabák do lulky.
1: Mám víc, než si myslíte. Mám víru, že žijí.

0: Je jich celá tlupa.
1: Asi jaguáři nebo pumy.
0: Bebe, hoď ještě nějaký klacek do ohniště. Snad je oheň zaplaší.
1: Asi sem chodili v noci pít a my jim to překazili.
2: Ideální místo k táboře.
1: Polifane, vpravo! Utíkají potvory. Neplýtvej zbytečně střelivem, Donifane.
0: Proč? Aspoň si zastřílím.
2: Neměli bychom se vrátit do Francouzovy jeskyně.
1: Teď v noci ani za nic.
0: Blázníš, Webe? Pěkně by se nám vysmáli.
2: Lepší, než být se žrán.
0: Ale musíme udržovat oheň až do rána. Pak se vydáme kolem bažin k ústí řeky. Tam pro příští noc najdeme nějakou jeskyni.

0: Jú, to bude velikánský drak.
1: Musíme mít 300 metrů provazu.
0: Tak vysoko vyletí.
2: Když bude vítr, tak poletí. A když vítrvát nebude...
3: Tak stáhneme draka dolů. Podrž to plátno, Moko.
0: Takového draka bude vidět široko daleko, že?
4: Ale jenom ve dne.
3: I v noci, když k němu přivážeme lodní svítilo.
0: A unese jí vůbec.
3: Ten unese daleko víc.
0: I člověka.
3: Tebe jistě, Jakube, protože málo jíš.
0: Uděláme mu hodně dlouhý ocas a budeme mu posílat psaníčka, jo?
5: Uvidí ho i v Oaklandu.
1: To ne, Jakube. Ale možná, že ho uvidí Donifan a vrátí se.
0: Kdy ho pustíme?
3: Až bude hotový.
0: A kdy bude hotový?
3: Až nade mnou nebudeš stát a pomůžeš stříhat plátno.
0: Ano. A je po ránu bude bouřka.
6: Kde asi jsou?
7: Večer jsem viděl světlo od ohně v lese na druhé straně jezera a slyšel výstřely. Vždycky, když jsou večer slyšet výstřely, přijde ráno bouřka.
6: A když se nestřílí, tak bouřka nepřijde.
7: Snad se vrátí.
8: Pojďte už někam zalehnout.
9: Spali jsme celý den.
8: Co jsme mohli dělat, když byla bouřka?
10: Nechvátej tak, Donifane. Zapomínáš, že my neseme člun.
8: Já jsem pro spouru. Zbouříme se a zalehneme.
9: Stojte! Ticho. Slyším hlasy. Položme člun na zem. Psst! Lejnout!
11: Co ještě mu ruce? Když se budeš spouštět, odrovnám tě. Jsi s námi, až seš nebo ne.
9: Kde to jsme, mocne?
11: To já vím.
9: Tak?
11: Dá se ta šaluba opravit?
9: Bez nářadí asi ne.
11: Vyndej zbedný zbraně, Forbesi. Kde je ta ženská?
9: Viděl jsem jí padat přes palubu, šla ke dnu.
11: Žádná škoda. Stejně bychom jí museli vyřídit. Věděla toho na nás moc.
9: Tady jsou zbraně. Nábojů je málo.
11: Nějak se tím divokým krajem probijem. Když na nikoho narazíme, žádný slitování.
9: Zpátky! Musíme se vrátit do Francouzovy jeskyně a varovat ostatní.
6: Za den to nestačíme.
9: Večer se utáboříme u jezera. Tam, co jsou ty potvory, jinou možnost nemáme.
0: Tohle nebude dělat kotrmelce. Je veliký.
5: Koukni. Tamhle co? Co tam je?
0: Je tady někdo leží.
5: Je nějaká ženská. Paní, co tady děláte?
0: Neptej se tak hloupě. Nevidíš, že omdlela?
5: Není mrtvá.
0: Hlídej, běžím pro ostatní.
5: Já tady sám nebudu. Já...
6: Jste v bezpečí, paní. To je naše jeskyně.
0: Děkuji vám, děti. Děkuji.
6: Napijte se ještě.
5: Víte, paní, my jsme kolonisté Čermenová ostrova.
0: Zatím, než pro nás přijede nějaká loď. No.
5: A kdo jste vy, paní?
0: A jak jste se sem dostala?
12: Jmenuji se Kateřina Rydiová. Říkají mi Kate. Byla jsem hospodyní v rodině Williama Penfielda Felbeny. Před měsícem jsem s touto rodinou nasedla v San Francisku na obchodní loď, která se jmenovala Seven, a pluli jsme do Valparais. Byla to dobrá plavba, kdyby kapitán lodi nemusel najmout několik nových námořníků. Ukázalo se, že jsou to bídáci nejhoršího druhu. Jeden z nich, Wolcen, s pomocí svých kumpanů vyvolal na lodi vzpouru, zabili kapitána, ostatní námořníky i pana a paní Penfieldovi.
6: Vezměte si ještě čaj.
0: Proč to udělali?
12: Chtěli se zmocnit lodi. Obchodovat s otroky.
5: Darebáci!
12: Děti mě ušetřili. Přimluvil se za mě jeden ze vzbouřenců, námořník Forbes. Taky mistra Inu se nezabili, protože ho potřebovali k řízení lodi. Chtěli plout kolem Hornova mysu a dosáhnout západního pobřeží Afriky. Ale na lodi vypukl požár. 7 se nás zachránilo. Nasedli jsme do šalupy a odrazili od lodi, když už byla celá v plamenech.
0: To muselo být hrozné.
12: Bouřka nám zlomila stěžeň a rozervala plachty. V noci byla šalupa zahnána k vašemu ostrovu. Ztroskotali jsme u břehu v úskali.
0: My jsme také ztroskotali, ale...
12: Náraz vlny nás všechny smetl z paluby na písek. Když jsem se probrala z mrákot, odplížila jsem se a utíkala pryč.
7: A ostatní zahynuli?
12: Snad jenom Brent a Cope. Wolfson, Forbes Rock a Mr. Evans žijí. Viděla jsem je, jak se potácejí kolem šalupy.
7: Udělal jsem vám polívku. Ta vás posílí. Vždycky, když je člověk unavený, polévka posílí.
12: Děkuju.
3: To znamená, že na našem ostrově jsou 4 zločinci.
12: Lodní Mr. Evans, ne. To je dobrý člověk.
3: 3 ozbrojení bídáci, i tak je to velké nebezpečí.
1: Nejvíc ohroženi jsou Donifan, Wilcox, Service a Web.
3: Musíme je varovat.
9: Vystřelíme rakety.
1: Ne, to by nás prozradilo.
3: Musíme je přivést zpátky do jeskyně. Právě teď musíme být všichni pohromadě připraveni na útok.
1: Půjdeme pro ně s Mokem. Vezmeme si Jolu, protože tábořili na druhé straně jezera. Moko viděl žár ohniště.
7: Když tam nebudou, půjdeme po jejich stopě. Vždycky se nějaká stopa
3: najde. Kdy chcete vyrazit?
1: Dnes večer, až nám Šero umožní přeplout nepozorovaně jezero.
9: Noc je tmavá. To je pro nás výhoda.
7: Měsíc je za mrakem. Až vyjde, bude po výhodě.
1: Poplujeme podél břehu.
9: Mluv tiše.
7: V noci se hlas po vodě daleko nese.
9: Tady někde v těch místech včera tábořili. Co to bylo?
7: Asi nějaká ryba se chtěla na nás podívat.
9: Tam, vidíš?
7: Kde?
9: Tamhle. Tamhle je slabé světlo ohniště.
7: Vidím.
9: Pozor, narazíme na břeh. Musíme se tam doblížit a zjistit, jestli to není ohniště těch darebáků. Připrav si zbraň, ale střílet jen v krajním případě.
7: Tiše!
9: Co je?
7: Jakoby se blížil ještě někdo třetí.
9: Asi nějaký zvíře.
7: U ohně vidím Donifana. Kousek dál stojí Wilcox. Jaguar.
4: Pomozte mi!
9: Nestřílet!
4: Briane!
13: Moko!
4: Kde jste se to vzali? Teda zabít nožem Jaguára, to by nikdo nedokázal.
13: No, přesný zásah.
14: Děkuju, Briane. Zachránil jsi mi život.
13: O tom nemluv, ale musíme rychle pryč.
14: Počkej, Briane. Ta potvora ti roztrhla drápem rameno.
13: To nic není.
14: Každé zranění se musí vždycky hned ošetřit. Sundám ti košily.
4: Čas si uskočil, mohlo to být horší.
13: Bál jsem se, že někdo z vás vystřelí. Na ostrově jsou zločinci.
14: Víme o nich, vracíme se do Francouzovy jeskyně, abychom vás varovali.
13: Oh, to bolí.
14: To přestane, jen co to obvážu.
13: My jsme chtěli přeplout na člunu jezero.
4: Ale člun jsme zapomněli u ústí řeky, když jsme na ty padouchy narazili.
13: Viděli vás?
4: Ne, báli jsme se pro člun vrátit.
13: Děkuju, Moko. Pojďte, máme u břehu Jolku.
7: Vyšel měsíc. V jeho světle budeme dobrým terčem.
15: To jste Forbesi?
16: Ručím za to, že jí on zde ke dnu voc ne.
15: Nemusíme vás po ně hlídat, k ničemu nám nebyl.
17: Ona nám opraví šalupu.
16: O, bez nářadí těžko.
15: Nějak se odtud dostat musíme.
18: Ale co, když je to opuštěný ostrov?
15: To poznáme.
12: Wolfson se bude snažit ostrov co nejdřív opustit. Když najde naši jeskyni, vybavenou vším, co potřebuje, necouvne před žádným násilím.
3: Uděláme z jeskyně nedobytnou tvrz.
14: Nebudeme přece sedět v jeskyni a čekat, až nás ti ničemové najdou.
3: Vypustíme draka.
14: To je vtip.
4: Proč draka?
14: Tím na sebe upozorníme.
3: Počkejte, nechte mě domluvit. Vypustíme ho až v noci.
14: Gordon, k čemu to bude?
3: Drak může vystoupit 200 metrů vysoko. Když ho zvětšíme a zpevníme, může v upevněném koši vynést jednoho z nás. A ten uvidí, jestli má banda někde na ostrově ohniště.
13: Když se do toho dáme, může být tak za 3 dny hotov.
0: Drakem poletím já.
19: Ne, já. Já chci letět.
0: Já musím.
3: Musíš? A proč, Jakube?
0: Musím. Mám povinnost něco pro všechny udělat. Protože, kamarádi, to, že jsme na tomhle ostrově, to je moje vina.
13: Jakube,
4: prosím tě.
0: Jakub, odvázal jsem v Oaklandu lano, kterým byl šíp přivázan k molu.
3: Tak to zbyl ty.
13: Proč jsi to udělal?
0: Z hlouposti, z legrace, když jachta odplula od mola, ztratil jsem hlavu. Nevěděl jsem, že to s námi takhle dopadne. Odpusťte mi to.
13: A proto se chceš vystavit nebezpečí, abys vinu odčinil?
0: Ano, musím.
12: Uklidni se, Jakube. No tak.
7: Už jdou. Jednoho jsem viděl. Vždycky, když jde jeden, jdou za ním ostatní.
3: A kde je Garnet a Ben?
7: Hlídej na kraji lesa. Nemohli ho vidět. Blíží se od jezera. Podívejte. Tamhle Kroví leží.
9: Střílej.
7: Druhý výstřel. Od lesa.
9: Že by střílel Garnet a Web?
14: Nebo ti bídáci po ní.
7: Vstává. Běží k jeskyni. Zbraň nemá.
9: Přelézá vrata.
17: Pomoc!
19: To je Eames.
17: Pomoc!
19: Mistr Eames. Otevřete mu.
17: Jsou mi v patách. Dejte mi zbraň.
9: Garnet a Web?
19: Eamesy.
9: Kate.
17: Máme ho! Máme ho!
20: To je Mistr Eames, Garnete.
9: Tak to vy jste po mně stříleli. Mohlo mě to napadnout. Wilson by střílel přesně. Děti, jenom děti.
7: Víte, my jsme mysleli, že jste zločinec.
19: Přicházíte včas na pomoc, Eamesy.
9: 15 dětí, co tady děláte?
20: Hrozí nám útok, mistře Eamesy.
9: Je nás dost, oni jsou jen 3. Kate, jak vy jste se zachránila?
19: Já vám všechno povím, ale napřed se najeste. Máte jistě hlad.
9: Já rád.
20: Oni vědí, že jste tady.
9: Na útěku po mně stříleli. Skočil jsem do jezera, pod vodou uplaval několik metrů a zůstal schován ve vysoké trávě. Mysleli, že jsem se utopil.
14: A kde jsou?
9: Buď se pokoušejí opravit čalupu, nebo šli na opačnou stranu, než je tahle jeskyně. Jsem na útěku několik dní. A jak vy jste se sem dostali?
7: Ztroskotali jsme.
0: A teď jsme kolonisté. Jmenuji se Koster.
20: Gordon.
7: Já Brian.
14: Donifan.
4: Cross.
0: Jakub.
4: Web.
21: Wilcox.
4: Servis.
7: Garnet.
20: A tohle je Baxter, Jenkins, Einverson, Dole a Moko.
9: Jsem rád, že vás poznávám, chlapci, i když bych se s vámi raději seznámil za jiné situace.
20: Nevíte, mistře Eamesy, jak se tenhle ostrov jmenuje?
0: No přece Čermenův, Gordon.
20: A tak jsme ho pomenovali my podle naší školy. Ale jak se jmenuje doopravdy a kde leží? Tady Atlas.
9: Ostrov patří k jednomu z četných souostroví ležících podél jihoamerických břehů na 51. stupni jižní šířky. Jmenuje se Anova.

0: Pojďte domů, kapitáne Garnete. Nemůžete celé noci vysedávat na molu. Nachladnete. Kapitáne, slyšíte?
1: Tuhle oblast ještě musím prozkoumat, pane řediteli. Proplout úžinou kolem misu Los Pilares a úžinou Lorda Nelsona. Nejdále jsem byl v Port Galatu, tady. Tady vidíte, tady žijí. Je to 3000 kilometrů od Nového Zélandu, vidíte? Jsou ostrovní královny Adelaidy, Smithova úžina, tady kolem 51. stupně jižní šířky jsou ostrovy Chatham, Owen, ostrov naděje. Naděje. Pane řediteli, naděje. A tady je ostrov Vanover, oddělený od pevniny mořským ramenem. Mohli se dostat přes průliv na pevninu.
0: Pokud se dokáži v té zmačkané mapě orientovat, je to blízko Argentíny.
1: Ano, ano, správně, tady. Tady.
0: Ale tam jsou nehostinné pampy a nepřátelští indiáni kmene Puelches, pokud je mi z cestopisů známo.
1: Snad. A nevím, znám moře.
0: Obětoval jste už své zdraví, svůj majetek pro jejich záchranu. Smiřte se se skutečností jako ostatní. Chlapci už se nevrátí.
1: Zakazuji vám pochybovat. Zakazuji.
2: Nápad je to dobrý, ale jenom nápad.
3: Taky jsem se toho bál.
4: Je provedi, všechno jsme propočítali.
2: Věřím, ale je to nebezpečné pro toho, kdo bude v koši.
3: To budu já.
2: Jakube, vím, že jsi odvážný chlapec. Ale to není hrdinství zbytečně riskovat život.
3: Proč zbytečně?
2: Není jisté, že jejich ohniště z té výšky uvidíš.
3: Proto je nutné vypravit se do místa ztroskotání.
2: A kdo tam půjde?
3: Já.
5: Jo, já.
2: Ne, všichni tam jít nemůžeme. A dva, tři přemohou. Je to stejně riskantní jako s drakem. Kromě toho pochybuji, že se jim podařilo šalupu opravit. Nemají nářadí.
4: Ale my máme.
2: Vím. Napadlo mi proto, že bychom mohli šalupu opravit sami. A odplout s ní.
6: To by bylo ohromný vrátit se na Nový Zéland.
7: A přeplout Tichý oceán.
2: Tichý oceán to ne, ale doplout do nejbližšího přístavu.
4: Jak bychom mohli na šalupě přeplout všichni několik set kilometrů?
2: Proč několik set? Na severu a na východě jsou jen průlivy, které můžeme přeplout za 50-60 hodin.
3: To by bylo vyfouknout těm banditům šalupu a nechat je tady.
7: Dokud jsou na ostrově, je to neproveditelné.
2: Musíme se s nimi střetnout.
4: A to nebude nebezpečný?
2: Bude. Jsou to zločinci, kteří se nebojí žádné vraždy. Ale jsou jenom tři.
3: Když si představím, co tyhle děti čeká, celá
6: na tři stačíme, jsme v přesile.
4: Tady v jeskyně jsme nezranitelní.
7: Co kdybychom jim nabídli nářadí, aby si mohli opravit čalupu a utáhnout?
2: Myslíš, Gordne, že nebudou chtít víc než nářadí?
6: Promiň, Gordne, ale plácnou si pěknou hloupost.
8: Jo, dáme jim nářadí a my tady dál budeme čekat na zázrak.
7: Tak si uděláme vor, když musíme přeplout jenom průliv. Mistr Evans jistě umí postavit.
4: Proč vor, když můžeme mít bezpečnou šalupu?
7: A jak se jí chcete zbavit?
2: Setkání s nimi nám ukáže, co budeme muset dělat.
3: Už aby bylo za námi.
6: Nějak je přilákat.
3: Kde se toulají? Už jsme mohli plout domů.
2: Jen se na ně moc netěš, Kostere.
6: Poslyšte, co kdybychom stříleli z děla? Máme přece palubní dělo.
4: A oni si budou myslet, že je tady vojenská posádka.
2: Víte co? Pustíme toho vašeho draka. Ve velké výšce bude vidět z celého ostrova.
6: To je nápad. Aspoň jsme ho nedělali zbytečně.
9: To tady zhebnem, Volcne.
10: Co chceš dělat?
11: Co? Vzít jeskyni útokem.
10: Na blbást. Jestli mají zbraně, odbouchnou nás, než přelezeme vrata.
11: Jsou tam přece jenom děti. Jenom děti.
9: A kde jsou? Děti jsou i dospělí.
11: Nevycházej ven, takže nemůžou o nás vědět.
9: A to by nepouštěli draka.
10: Čertu. Tak proč nevylezou?
11: A to může být v nadidlo.
10: Na Volcna ještě nikdo v nadidlo nevymyslel.
11: Tak něco vymyslí ty, Volcne.
9: No, nebudeme tu přece pořád čumět na draka.
12: Nemám na to nervy. Ať už se pohnou.
13: Dej píš se mnou žádost, Donifane.
2: Leží tam všichni tři.
12: Vidím čtyři, pět. Je jich tam pět.
2: Kdyby se jich vzalo pět, Moko.
12: Já je vidím.
3: Strach má velké oči.
12: Strach mám, ale vidím pět chlapů.
13: Jeden stává, potácí se.
12: Klid, mám ho na mužce.
13: Nestřílej, Donny, pane.
12: Je beze zbraně.
13: Toho mám vítat s kloboukem v ruce.
12: Forbes.
13: Ano, Forbes.
5: Nejslušnější ze všech.
14: Stejný padouch jako ostatní. Může to být test, že jde sám. Rychle zasněte svíčky. Nechte svítit jenom dvě. Jdi mu otevřít vrata, Gordne.
6: Ano.
14: A přivítej ho přátelsky. Ty, Donifane, měj Forbse na mužce.
6: Dobrá.
14: Jdu s Gordnem.
15: Pomozte! Odvezte! Pro Boha, odvezte!
14: Kdo jste?
15: Prosečník.
16: Z jaký lodi?
17: Ze severnu. A kdo jste vy?
7: Kolonisté Čermenova ostrova.
17: Čermenova ostrova, pomozte mi, smilujte se nade mnou.
6: Prosečníci mají právo na pomoc.
7: Buďte vítáni.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den.
17: Samé děti?
7: Kamarádi, tenhle muž je trosečník.
6: Kde jste ztroskotali?
17: Před 14 dny. Na druhém konci ostrova v bouři. Ve veliké bouři. Bloudím po ostrově celou tu dobu. Bloudím po ostrově a jsem unavený. K smrti unavený.
6: A kde jsou ostatní?
17: Ostatní zahynuli. Všichni zahynuli. Zůstal jsem sám.
14: Lžeš, Forbsi. Tu dýku pust z rukávu na zem. Dej ruce za hlavu. Tak bude to? Prošacuj ho, Gordne.
7: Pod košilí má revolver.
14: Teď se otoč, Forbsi.
17: Ivens, ale já jsem ti zachránil život, Ivensi. Namluvil jsem Volcnovi u jezera, že jsem tě trefil. Že zutonul. Já věděl, že ne.
14: Možná, ale co tu chceš?
17: Jsem trosečník.
14: To je pravda, ale nejsi sám. Kolik je vás? Mluv! Mám ti rozvázat jazyk? Moko, podej mi pro vás.
5: Ne.
17: Kate Reedyová.
5: Kolik je vás, Forbsi?
17: 5.
14: Kdo všechno?
17: Volton, Rock, Brent, Coop a já.
14: Kde jsi vzal Brent a Coop?
17: No, před 3 dny jsme na ně narazili u jezera. Zachránili se při ztroskotání. Moře je vyneslo o kus dál než nás.
14: Brent a Coop, nejhorší zabijáci. A jakou lest chystá Volcn? Tak bude to?
5: Povězte nám to, Forbsi.
17: Chce se dostat do jeskyně.
14: A ty jsi měl zjistit, kdo tu je?
17: Jo.
14: Kolik má Volcn zbraní?
17: 4 pušky.
14: A nábojů?
17: 10.
6: Jenom 10 nábojů?
14: Jak to víš tak přesně?
17: Volcn je počítal a rozdělil.
5: Forbsi, proč napomáháte zločinu? Přece nejste tak špatný jako ostatní. Nechcete tyto děti chránit před Volcnem.
17: Ale co pak můžu?
5: Můžete!
14: Musíš!
11: U čerta! Co tam dělá?
13: Třeba ho tam pozvali na rum. Jadu za ním.
11: Leč!
14: Jasný, Forbsi?
17: Jo.
14: Tak jdi. Brata, nech do kořán.
11: Konečně vylez. Jdem.
15: Volcne!
11: Počkej! Mně se to nezdá.
15: V jeskyni jsou děti! Daj nám Jolu! Jolu, abychom mohli odplout z ostrova, ale musíme složit zbraně. Jestli na ně zaútočíš, budu je bránit!
11: Zrádče!
6: Zastřelili ho.
5: Chudé Forbs.
6: Už jdou.
14: Všichni ke stěně. Skrčte se. Mají už jenom 8 nábojů. Gordne, postav se u dveří. Až řeknu, budeš je opatrně otvírat.
6: Už jsou na dvoře.
14: Otvírej, Gordne.
15: Stůj, Volcne.
6: 3. výstřel.
15: U čerta, tenhle znám. Evans vstal z mrtvých. Vylez, Evansy.
14: Oči pro mě, Volcne.
5: Kosere, kam jdeš?
13: Chyťte toho kluka.
15: Chyť ho, Roku. Neber se, parchate.
3: Pusťte mě, Onkel.
13: Pusťte mě. Stůjte. A jitro. Nebo toho kluka provodu. A jitro.
3: Pusťte mě. Ne.
6: Čekejte, chlapci.
3: Já nechci, pusťte mě.
14: Roku, jestli tomu dítěti ublížíš, zabiju tě.
13: Nechte nás odejít.
5: Ale Kostera, pustíš.
3: Ne.
13: Já ho pustím. Za hodinu.
3: Ne,
13: když po nás nebudete střílet.
3: Nechci jít s vámi, nechci.
13: Tak pojď, Foude, pojď.
3: Ne, Gordne, Briane.
5: To snad jsou lidi, vysi. Udělejte něco.
6: Moko, kolik má Volcn ještě nábojů?
4: Ještě mají jeden. Který z nich?
6: To se pozná. Gordon, Donifan, Brian, Moko se mnou.
3: Gordne!
18: přece se s tím klukem nebudu tahat.
19: Frež mu jednu a hoďurovany.
7: Majina je zeřená šklu.
6: Ten gumovej, co jsme zapomněli v ústí řeky.
18: No tak plav, Moury. To nám zpětá.
7: Kostera hodili do jezera. Běží mu na pomoc.
18: Tam hledem utíkat. Padrohnej ho, prejte.
19: Hrme vedle.
18: Nemám už náboje.
2: Na ně už nestřílejte. Měřte na člon. Palte.
7: Dost, utečou.
2: Daleko ne.
18: Tu pola, rychle do člunu.
19: Odražur břehu, zaberte.
18: Proč mě střílejí?
19: Ježí lovit toho kluka.
7: Chyť se, Kostere. Obrať se na znak, potáhnu tě po vodě.
3: Doplavu sám.
2: Kostere.
7: Kostere.
18: O mé z člunu uchází vzduch.
19: Puč mi to.
18: Tady taky. Tady.
19: Rozstříleli to jako zešeto.
18: Potápíme se.
19: Zpátky ke břehu. Pádlujte zpátky!
18: Pomoc! Pomoc, Tyhan! Stopíme se! Pomoc!
2: Nestřílejte na ně, jsou bezbraní.
7: Plavou ke břehu.
2: Neplavou.
6: Námořníci a neumějí plavat.
2: To nebyli námořníci. To byli piráti.

0: Mistře Ivnci, můžeme začít s nakládáním.
1: Jen co Donifan s Brianem dodělají pažení. A neber sebou nic zbytečného, Godne.
2: Potravin máme na 3 týdny. Počítám s tím, že budeme muset přistát na nějakém ostrově, než doplujeme do přístavu Punta Arena nebo Port Tamar.
3: Tucet beček se sladkou vodou. Vždycky je dobrý mít dost vody, i když je kolem samá voda.
0: Kuchyňské potřeby a drobnosti.
1: Snad se to sem všechno vměstná. Nezapomeňte, že šalupa je dlouhá jenom 9 metrů a široká 2. A nás je 17.
4: A takové šalupy doplujeme až do Oaklandu. Panečku, to bude sláva.
2: To těžko, Jakube. Bouřka by šalupu dostala do vývrtky.
1: Dobrá práce, chlapci.
5: Tak, hotovo.
1: Hotovo. Když nám bude vítr přát, zvedneme ráno kotvu. Nakládáme!
5: Do takových plachet se vítr rád opře, protože je šila Kate.
6: Podle vašeho návodu, mistře Ivnci.
0: To je divné, že jsou všechny průlivy pusté. Tyhle ostrovy mají přece být obydlené. A nikde ani bárka.
4: Ať jsou pusté, abych nerad, aby mě nějaký papuánec pápnul jako herinka.
0: Mistře Ivnci, před námi je další ostrov.
1: Obeplujeme ho a pak podél východních břehů poplujeme do přístavu Punta Arena.
4: A to nebudeme mít žádnou přestávku?
7: Přestávek si užijeme dost ve škole.
4: Máš pravdu, Jakube. Zas to začne, a než budou prázdniny.
3: No, nikdy už nebudou tak dlouhé. 2 roky.
1: Kous na pravo boku!
0: Zůstaňte na místech, nebo se převrátíme. A neposkakujte!
5: Moko, ty máš oči. To je kouř.
0: Opravdu, kouř z parníku!
5: Musíme na sebe upozornit.
1: Hurá!
0: Počkejte! Ještě ne!
5: Až připlujeme blíž.
1: Gordon, Brian a Donifan se přesunou opatrně na záď. Nabíjí zbraně, až dám povel, vystřelí salvu a ostatní zůstanou na svých místech.
3: Pluje rychlostí podle oka odhadnuto 10 mil za hodinu.
8: Řekl bych 20.
9: Hloupost, lebe.
3: Co vy, mistře Ivnci?
1: Něco mezi tím. Slušný parník.
3: Jenom, aby se k nám slušně zachoval.
1: Připraveni?
10: Připraveni!
1: Ano! Mířte do výšky! A neprostřílejte plachty!

0: Vítám vás na palubě parníku Grefton. Můj starý přítel, mořský vlk, kapitán Garnet, křižoval vody Tichého oceánu, aby našel zatoulané děti, a já dnes vítám na palubě skoro muže, kteří pílí a odvahou překonali tvrdý úděl trosečníků. Jmenuji se kapitán Fresek.
1: Gordon.
2: Donifan.
3: Brian.
2: Moko.
4: Wilcox.
5: Servis.
6: Cross.
2: Garnet.
7: A já jsem Koster. Tohle je Jakub, Baxter, Jenkins, Dole a tamhle Einversen.
0: Vítám vás, chlapci. I vás, Mr. Evansy a paní Reedyová.
8: Ačije, kapitán!
9: Ačije, kapitán!
0: To já budu, protože vás musím odvést domů. Parní Grefton pluje sice do Austrálie, ale měním směr. Plnou parou do Aucklandu!

0: Bez počtu je v Evropě měst, od těch velkých a každému známých, jako jsou Londýn, Paříž, Moskva nebo Řím, až po ta malá zapadlá hnízda, jejichž název v životě neuslyšíš. A každé z nich má své osudy, táhnoucí se někdy celá tisíciletí. Osudy spjaté s mnoha pokoleními těch, kteří ve zdech města pracovali, milovali i nenáviděli, stali se hrdiny či zbabělci, uměli rozesmát nebo zase budili hrůzu. Nejen však to. V paměti měst je od jejich prvopočátků uložena nesčíslná řada příběhů a ty nám ještě dnes dokáží oživit starobylé budovy paláců a chrámů, dláždění uliček i náměstí, dávné obrazy a sochy. Jsou to příběhy svým původem jak skutečné, tak smyšlené. Po dlouhých letech se však staly pro město tím, čím je mu krása a vzácnost jiných památek. Ty příběhy se staly jeho pokladem. Naštěstí ale báje a pověsti, jak o něm dávným příběhům dnes říkáme, nehlídá jako ostatní poklady ozbrojená stráž ani pes s ohnivýma očima. Proto se také můžeme alespoň některými obohatit. Neboť množství, rozmanitost a podivuhodnost vyprávění o městech staré Evropy jsou právě tak nevyčerpatelné jako jejich život.
1: Athény. Už v dobách nejstarších, kdy o osudu světa rozhodovali bohové, usoudili také, že první slavná města vzniknou ve starořecké Atice. Panoval tam tenkrát král Kekrops, napůl člověk, napůl had, neboť se zrodil ze země a jeho tělo bylo zakončeno obrovitým hadím ocasem. Kekrops chtěl Atiku proslavit, učinit z ní mocný stát, i rozhodl se kolem vrchu Akropolis vystavět město, jemuž by nebylo rovného. Olympští bohové zhlíželi na lidské dílo se zájmem a zvědavostí, avšak někteří i s touhou, aby jim sloužilo a mohli se tak stát jeho vládci a ochránci. Zvláště Poseidon, který měl moc nad veškerým vodstvem, trval neústupně na tom, že vnutí městu svou přízeň. Asi by se mu jeho úmysl zdařil, poněvadž vševládný Zeus měl tenkrát docela jiné starosti a nevšímal si příliš toho, co jeho svárlivý bratr právě kuje. Leč proti Poseidonově vůli přece jen někdo brzy vystoupil a byla to sama Diova dcera, moudrá i bojovná božská pana Athéna. Čím vůbec může ten paličák městu prospět, ptala se ostatních bohů. Že je zaplaví mořskými vlnami, anebo způsobí zemětřesení, jak je jeho zvykem, když se rozlobí? A zlobí se až moc často, jak všichni dobře víte. Poseidon ovšem nezůstal jasnooké bohyni za její slova pranic dlužen. Sotva se k němu donesl,

Pouze, k čemu by asi bylo tvoje mudrlanství, když ho máš stejně jen z tatíčkovy hlavy a tenkrát právě hlava moc a moc diabolela, takže tě z ní nechal raději vyskočit na svět, jen aby měl od bolesti pokoj. Takovým způsobem Poseidon Athénu častoval a ona jeho, až se celý spor donesl k uším samého Dia. Zeus se dlouho nerozmýšlel, povolal svého bratra Icelu na Akropol a s nimi i všechny ostatní bohy, také některé lidi, a krále Kekropa pozval. Potom všemocný vládce Olympu řekl: nechci už déle poslouchat dohady o tom, komu má být město zaslíbeno. Nuže, bratře Poseidone, i ty, milá dcero, věnujte teď Atice dar, který by byl jejím obyvatelům nejvíc k užitku. A podle této míry, ať král Kekrops po právu rozhodne. I se stoupil Poseidon ze svého vozu na zem, pozdvihl zlatý trojzubec a uhodil jim do holé skály. Hned začal z tohoto místa plýštit mohutný pramen slané vody, ale sotva odumřel povzdech překvapení na rtech diváků, přikročila k témuž místu bohyně Athéna v helmici s kulatým štítem a skopím. Také ona zatkla do skály svou třpitnou zbraň a co se nestalo? Z kamene začala vyrůstat oliva, obtěžkaná plody. Po chvíli, když lidé i bohové se dost na oba divy vynadívali, povstal ze svého místa král Kekrops. Je to jistě zázrak, že zde na Akropoli vytryskla mořská voda, řekl. Copak to však přinese užitečného? Vždyť pouhým zrakem vidíte odtud mořské pláně, které nemají konce, a proč tedy bychom měli mít slanou vodu ještě zde? Král se na okamžik odmlčel, pak se usmál na Diovu dceru a pokračoval. Za to strom, který nese tak užitečné plody, je skutečně darem nejcennějším. Lidé v celé Atice ho budou rádi pěstovat, nebo tím poskytne vzácný olej a tím i obživu a bohatství. Sám už vidím ty stinné olivové háje, jak se táhnou od horských svahů až k pobřeží. Ať tedy patří město i celá Atika Athéně, stane se tak právem. Když Kekrops skončil svou moudrou řeč, všichni bohové až na rozhněvaného Poseidona a jeho mořskou čelátku nové město Palas Athéně přisoudili a na její počest je nazvali Athénami. Kekrops pak dal postavit božské ochránkyni první chrám a jako kněžky jsem povolal vlastní dcery. Palas Athéna naopak pečovala o výchovu Kekropova syna Erichthonia, a když ten dospěl a stal se po otci na dlouhou dobu atickým králem, zavedl k poctě bohyně slavnosti Panathenáje. Konali se v den Athéniných narozenin počátkem srpna, a kromě sportovních i básnických klání byl pokaždé při úsvitu pořádán veliký průvod k soše bohyně, vytvořené ze zlata a slonové kosti, která stála na Akropoli v Parthenonu. Před zraky všech pak byla tato socha oblečena do nového, krásně vyšívaného svrchního roucha, peplu, aby v něm setrvala až do příštích slavností.

Romulus a Remus. Dlouhá staletí se odvíjela nit příběhů, jež vedly k založení věčného města. Celá pokolení potomků trojského hrdiny Aenea, syna božské Afrodity a prince Anchisa, zakoušela nepřízeň bohů, než vznikl

přeslavný Řím a jeho obyvatelé oděni v tógách se stali vládci tehdejšího světa, aby tak došly odměny za krvavá příkoří, strastiplná putování i neustálé boje předchozích let. Neboť už sám Éneas na vlastní oči viděl hořet rodnou Tróju, viděl zlacené trámy královského paláce v plamenech i smrt, kterou rozsévali řecké voje ve spáleništi města. A potom nekonečné plavby trojských uprchlíků k břehům Sicílie, odtud do Afriky, z Kartága do Drepanu, až posléze u ústí Tibery, když Trojané zvítězili v bojích s Rutuly, stal se Éneas králem Latinie. Tam také založil město Lavinium, o němž snil, že dosáhne věhlasu Tróje. Avšak Lavinium, sužované nepřáteli, ani později Alba Longa, kterou vybudoval Éneův syn Ascanius, se Tróji přece jen nevyrovnali. Větší sláva i moc byly přisouzeny městu docela jinému. Třista let už rostla Alba Longa a podmaňovala si stále další a další italské kraje. Když zemřel král Prokas, měl se vlády ujmout jeho starší syn Numitor. Ten však nemohl pokračovat v trpělivém díle svého otce, jak si přece vzal. O trůn ho totiž připravil vlastní bratr Amulius. Závistivý a vlády chtivý Amulius nejenže vnikl se zbrojenci do Numitorova sídla a Numitora vyhnal, ale aby snad sám o královskou moc nepřišel, dal nemilosrdně pobít všechny Numitorovy syny a jedinou dceru Reu Silviu učinil vestálkou. Jako kněžka v chrámu zaslíbeném ochránkyni domácího krbu bohyni Vestě se nemohla Rea Silvia setkat s žádným mužem. Tak se chtěl Amulius ujistit, že ani Rea nebude mít potomka, který by pomstil děda Numitora. A přece, třeba že se vestálka nesetkala se žádným pozemšťanem, porodila brzy dva chlapce. Jejich otcem byl sám bůh války Mars, a ve chvíli, kdy dvojčata spatřila světlo světa, rozestoupily se vrchy i rovina zemětřesením, na nebi i na oltářích vzplanul oheň. Král Amulius, zuřivostí bez sebe, poručil neteř i oba chlapce utopit v rozvodněné Tibeře. Avšak jestliže jeho nohsledi neměli soucit s matkou, přece jen se jim zželelo bezbraných dvojčat. Místo, aby je podle příkazu utopili, položili je spící do dřevěné truhličky a tu opatrně odevzdali říčnímu proudu. Divoce se hnala kalná voda Tibery a běda každému, kdo se odvážil vzdorovat její síle. Jen do truhličky nestříkla ani kapka. A vlny chlapce něžně kolébaly, dokud jejich podivné plavidlo samo neuvízlo pod mohutným fíkovníkem právě na úpatí Palatinského vrchu. Pomalu se snášel večer. Voda začala opadávat a břeh ožil zvěří, která sem chodila pít. Žízní a hladem se probudila i dvojčata, ale jejich slabounký nářek nikoho nepřilákal na pomoc. Až když se na nebi objevila velká večerní hvězda, přiběhla k fíkovníku stará vlčice. Napila se, ale neodběhla jako ostatní zvířata. Nejprve dvojčata očichala a potom obezřetně, aby jim snad neublížila, jedno po druhém odnesla do svého nedalekého brlohu. Teplo husté vlčí srsti i mléko, kterého jim vlčice dala dosyta napít, brzy způsobili, že oba chlapci znovu spokojeně a bezstarostně usnuli.
I další dny se o ně vlčice starala jako o vlastní mláďata. Avšak nebylo v knize osudů psáno, aby je vychovávala až do dospělosti. Jednou hnal po palatínském vrchu stádo ovcí královský pastýř Faustulus. A právě on oba chlapce i vlčici spatřil. Zprvu se jen divil, že se dvojčata divého zvířete pranic nebojí a dokonce si s ním hrají. Potom si řekl, mám už 12 synů a všichni se pastavectvím dobře uživí, proč tedy nemít o dva víc? Vždyť vlčice je může opustit nebo zahyne. A poněvadž Faustulus neměl od uvažování daleko k činům, přinesl toho dne dvojčata domů. Stejně jako pastýř, i jeho manželka Acalrencia si chlapce brzy oblíbila a dala jim jména Romulus a Remus. Vyrůstali nyní s Faustulovými syny a během doby se stejně jako oni stali pastevci. Jednou věcí se od ostatních lišili. Byli nejstatečnější v potyčkách s lupiči stát, jimž pokaždé vzali jejich kořist. Právě tak ale museli mít vrch nad svými druhy a nikdy nechtěli ustoupit. Často proto přicházeli domů skrvavení a potlučení, čemuž se stárnoucí Faustulus většinou jen smával. Potají však byl na Romula i Réma hrdý. Sám mírný a snášenlivý, vlčky, jak mládencům říkával, obdivoval a neplísnil je. Leč budoucnost měla sama ukázat, zda si dobrák Faustulus spočínal správně. Už věčné nesváry mezi mladými pastýři vedly k tomu, že jednou byl Remus zajat lidmi bývalého krále Numitora a k Numitorovi i předveden se žádostí o přísné potrestání. Faustulus šel tehdy s Romulem vyprosit pro Réma milost a dokázal nejen to. Z pastýřova vyprávění Numitor seznal, že dvojčata jsou jeho vnuci, které už dávno oplakal jako utopené. S nesmírnou radostí proto oba mládence objal, vypověděl jim i Faustulovi vše o jejich původu a nakonec řekl, nevadilo, když mě Amulius vyhnal z Alby Longy a sám uchvátil královskou moc. Hořce jsem ho však proklínal za to, že zahubil všechny mé syny i jedinou dceru. Teď však i na to mohu zapomenout. Vždyť mi bohové vrátili dva vnuky. Co to říkáš? Vykřikl Romulus a Remus za oba dodal, právě když ti můžeme pomoci, bys chtěl Amuliovi odpustit a na všechny jeho zločiny zapomenout. Sami tedy svrhneme tyrana a po právu se musíš znovu stát králem ty, Numitore. Děd ještě hodnou chvíli vnuky odrazoval od jejich záměru, v obavách, aby nepřišli o život, sotva se s nimi šťastně shledal. Bylo to však jako když hrách na stěnu hází. Romulus a Remus svolali všechny pastevce a s nimi vytáhli na Alba Longu. Snadno přemohli Amuliovi stráže a vtrhli do královského paláce. Tyran seděl právě u jídla, když před ním bratři stanuli se skrvavenými meči v dlaních. Za nimi přicházeli další a další pastevci a všichni ozbrojeni. Co chcete? Vysoukal ze sebe bledý Amulius, zatímco se jeho ruka snažila uchopit rukověť meče. Bylo však pozdě. S výkřikem tvůj život proklál Romulus tyranovu hruď a po něm stejně učinil Remus. Amulius se skácel bez dechu k zemi a palácem se rozlehl jásot. Numitor se po mnoha letech mohl konečně ujmout poprávu vlády. S radostí uvítali obyvatelé Alba Longy svého starého krále i jeho vnuky.
Numitor brzy zavedl ve městě pořádek a ze všech sil se snažil i o to, aby po Amuliově tyranii, která přinášela léta jen strach a zmar, město znovu vzkvétalo. Doufal také, že po nějaké době předá vládu dvojčatům a sám odejde na odpočinek. Jenže Romulus ani Remus o dědově koruně nechtěli slyšet. A jednoho dne Numitorovi řekli, celý život jsme strávili s pastevci v údolí Tibery a těžko bychom si zvykali zde. Raději si vystavíme docela nové město, tam, kde jsme prožili dětství, u našeho fíkovníku. Král Numitor se nerad loučil s myšlenkou, že po jeho smrti nebude možná mít Alba Longa vládce zešlého z trojské krve, ale posléze požadavku svých vnuků vyhověl a přidělil jim rozsáhlé území u Tibery. Znovu si tedy dvojčata zvolila společný úkol, při němž by se utvrdilo jejich bratrství. Tentokrát byl i mnohem snadnější než kdykoliv předtím, vždyť Romulus ani Remus neměli už jediného nepřítele a oba si přáli totéž. Jenže asi právě proto se ukázalo, že pastýř Faustulus měl přece jen krotit jejich tvrdohlavost a neústupnost. A tak, jestliže chtěl Romulus stavět na Palatínu, vybral si Remus nižší kopec Aventinum. Přáli si Remus, aby město neslo název podle něho, požadoval to i Romulus. Samozřejmě také, že jeden jako druhý měli v úmyslu být králem. Nože většina bratří by se dohodla. Ne tak Romulus a Remus. Nenechali si ani poradit od starších, kteří je nabádali ke shodě, až se zdálo, že po jejich společném plánu bude veta. Nakonec přece jen východisko našli. Kdo jiný může jejich přirozsoudit, když ne sami bohové? S tím byli srozuměni oba. Zaujal tedy ve smluveném půlnočním čase Remus místo na Aventino, zatímco Romulus odešel na Palatinský vrch. Až do svítání museli bratři čekat na znamení bohů. Sotva se nebe trochu rozjasnilo, objevilo se na něm 6 velkých stínů, které zamířily k Aventinu. Nebyly to však stíny, to kroužily nad kopcem supové. A Remus se dal do křiku, moje bude město, mně prvnímu dal Jupiter znamení. Jenže let ptáků neskončil. Teď se vydali k Palatínu a dřív, než začali i nad ním kroužit, bylo jich náhle 12. Vidíš, kdo je skutečně v právu? Křičel zase posměvačně Romulus. Dvakrát tolik supů dokazuje i dvakrát větší příseň bohů ke mně. Nebýt toho, že bratři byli od sebe tak vzdáleni, jistě by se na sebe vrhli. Jak Romulus, tak Remus trval tvrdohlavě na svém. O několik dní později Romulus zapřáhl do pluhu kravku s bíkem a začal orat v širokém kruhu kolem Palatína hlubokou brázdu. Remus pozoroval bratra s nevolí i s vědavostí. Přišel proto k brázdě a zeptal se uštěpačně, co to má znamenat. Snad to není příkop kolem našeho města. Bude to příkop, přisvědčil Romulus a narovnal se. Potom dodal nenávistně, nad ním vystavím hradby tak vysoké a silné, že je žádný nepřítel nepřekoná. Remus se jenom zasmál. Jsi příliš domýšlivý, bratříčku. Podívej, jak se za ten tvůj příkop a hradby snadno dostanu. A jedním skokem přeskočil vyoranou brázdu. Romulus vzplanul nepříčetným hněvem. Jako beze smyslu přiskočil k bratrovi a udeřil ho strašlivou ranou pěstí do spánku. Zemři, volal, jako zemře každý, kdo se do města dostane proti mé vůli. A Remus byl skutečně mrtev. Boho
bohové neměli takovou moc, aby se postavili lidské zlobě a jeho smrti zabránili. Nepotrestali ani Romula. Jen výčitky vlastního svědomí ho pronásledovali po zbytek života, který zasvětil budování nového města. A poněvadž jeho počátky zapříčinil příběh vskutku pohnutý, vzniklo tak město v oné době nejkrásnější a dodnes věčné. Město Řím.

Rybář a mořská víla. Tam, kde se stýká Upland se Sörmlandem, tam, kde se prolínají vody Melarského jezera s mořem, leží na několika ostrůvcích město Stockholm. A přece v dobách, kdy už byl obydlen lecjaký kout poblíž i dál, zde se ještě nikdo neusadil, i když to bylo místo vpravdě výhodné, jak pro obdělávání půdy, tak pro rybaření. Až jednou se tudy vracel jakýsi mladý rybář z Melarského jezera k mořskému pobřeží. Rybolov se mu vydařil a snad proto se zdržel skoro do setmění. Co nejrychleji tedy vesloval k domovu, jenže právě u ostrovů ho překvapila taková tma, že si ani na špičku nosu neviděl a chtě nechtě musel v pustině přenocovat. Stěžka vytáhl naložený člun z vody a sotva se mu to podařilo, padl únavou jako podťatý do trávy a usnul. Jen kámen si stačil přihrnout pod hlavu. Kdo ví, jak dlouho tak hluboce spal? Jisté je, že když znovu otevřel oči, zalévalo krajinu stříbřité světlo. Rybář se zprvu domníval, že se už rozednilo a chtěl pokračovat v cestě. Pak ale spatřil na obloze veliký, docela kulatý měsíc. Nejen to. Sotva jeho zrak zabloudil na třpitivou vodní pláň, uviděl tu bezpočet brázd, které čeřily hladinu a rychle se k němu přibližovali. Tuleni, blesklo mládenci hlavou. Přikrčil se proto do stínu loďky, aby snad zvířata nevyplašil, a zvědavě pozoroval, co se stane dál. A skutečně nevycházel z údivu. Snad 50, snad 100 tuleních hlav ve vodě napočítal. Ale když se ti neohrabaní tvorové vysoukali na ostrůvek, rázem se proměnili v krásné dívky. Jen tulení kůže jim zůstaly v rukou. Byly to mořské víly. Rybář o nich slýchával už dřív, že za měsíčních nocí připlouvají k některým ostrovům a tam tančí až do svítání. Teď však byl očarován jejich krásou. Víly měly dlouhé, splývavé šaty, spodivuhodné nazelenalé látky, lehonké jako vánek. Hlavu každé z nich zdobila korunka z perel. Tulení kůže nechali na břehu a pospíchali k travnatému palouku. Tam také zanedlouho začal jejich rej. Držíce se v kole za ruce, tančili stále rychleji a rychleji. Jejich štíhlé nohy se už ani nedotýkaly země. Korunky i roucha tvořily jediný třpitivý prstenec a nad tím vším bylo slyšet dívčí zpěv, připomínající jemnou hru zvonků. Bez dechu hleděl mládenec na palouk a ani si neuvědomil, že měsíc zašel a nad vodami se dní. Za to, když víly spatřili pruh světlé oblohy, ustali i hned v tanci a rozběhli se ke břehu pro tulení kůže. Mládenec měl jednu právě na dosah ruky. V mžiku ji sebral a zalehl svým tělem. Tvářil se potom, že spí, a jen koutkem oka pozoroval zmatený schon mořských panen i nářek jedné z nich, právě té, která nemohla svou kůži najít. Leč noční šero ustupovalo stále víc a víly se museli vrátit domů, do moře. A proto, jak na ostrůvek přišli, tak ho v tuleních kůžích i opustili. Ovšem až na tu jedinou. Musela zůstat na břehu a pláčem vyprovázela své družky. Její žalostný nářek už přiměl rybáře k tomu, aby jí kůži vrátil. Avšak v poslední chvíli si to rozmyslel. Vždyť se přece chce už dlouho oženit. A kde najde tak líbeznou nevěstu, jako je právě tahle mořská pana? Ukryl tedy kůži raději pod kámen a vydal se k plačící víle. Proč naříkáš? Zeptal se jí. A když se nedočkal odpovědi, vzal dívku do náruče a přenesl ji do svého člunu, který už se pohupoval na vodě. A tak doplul domů do Lidingénu nejen se člunem plným ryb, ale i s mořskou panou. Těžko lze vylíčit, jakou z ní měla radost mládencova matka.
Děvče tak krásné za celý svůj dlouhý život nespatřila a byla proto na svého syna hrdá, jak se patří. Brzy se také ukázalo, že dívka je i poslušná a pracovitá. Pomáhala v rybářově chalupě, jak jen se dalo. Do mládence se za několik dní zakoukala a o svém domově v moři nebo otulení kůži nepronesla ani slůvko, jako by na všechno dočista zapomněla. Netrvalo dlouho a mladý rybář chystal svatbu. Poněvadž ale ještě v těch dobách nevystavili na Lidingénu žádný kostel, bylo nutné plout na člunech až do Melaru, kam i ostatní lidingenští zajížděli k odavkám. Hoj, to byla veselá plavba. Ani nevím, kolik člunů odrazilo tenkrát od rybářovy chalupy, kolik mládenců i družiček z celého okolí doprovázelo šťastnou dvojici. A pak dívky začaly zpívat, chlapci veslovali o závod, ale zdaleka nejrychlejší byl přece jen náš mladý rybář. O celou míli se dostal před ostatní a přitom se jen usmíval na svou milovanou, jako by pro něho bylo veslování hračkou. A nebo jej mořská pana okouzlila natolik, že měl oči jenom pro ni a loďka pod ním jen ubíhala. Když však pluli kolem ostrůvku, kde poprvé vílu spatřil, z nenadání se mládenec zeptal. Ještě bys stála o svou tulení kůži jako dřív? O čem to mluvíš? Odpověděla dívka překvapeně. Na žádnou tulení kůži se nepamatuji. Na to rybář zavrtěl nedůvěřivě hlavou. Nevěříš-li mě, můžeš se přesvědčit sama. A zabočil k ostrůvku, aby vytáhl kůži z úkrytu pod kamenem a přinesl ji ukázat. V té chvíli si víla připomněla vše, co se přednedávnem událo. Blesku rychle přetáhla kůži přes hlavu a než se rybář nadál, skočila ze člunu do hlubin. Volal, křičel, ať ho neopouští, ale když se od něho vzdalovala hlouběji a hlouběji, mrštil za ní v zoufalství veslo, které měl po ruce. Odpovědí mu byl jen krátký, žalostný sten. Potom nastalo úplné ticho. Hladina sklidněla jako zrcadlo. Jediné stéblo trávy na ostrůvku nezašelestilo. To ale rybář nevnímal. Jen smutně hleděl do míst, kam zmizela jeho milovaná. A neuvědomoval si ani to, že se voda jindy zelenavě temná začíná perleťově prosvětlovat. Že i břeh najednou oživily květy všech barev a vzduch je plný jejich vůně. Teprve když přijeli ostatní svatebčané, vzpamatoval se mládenec natolik, aby mohl vyprávět, co se přihodilo. Naslouchali mu bez dechu, ale právě tak se podivovali květům, duhové barvě vody i omamné vůni. Až pravil nejstarší bělovlasý družba. Když zahyne mořská pana a její krev se smísí s vodou, musí všichni, kdož vílu spatřili a měli ji rádi, milovat místo, kde zahynula. Neboť břehy, které taková zázračná voda omývá, jsou nejkrásnější na světě.

Nevím, co říkal bělovlasý stařec dál. Ani nevím, jestli se ženich ze ztráty své nevěsty ještě někdy vzpamatoval a vzal-li si později jinou dívku. Vím jen to, že se lidingenští brzy na ostrůvek přistěhovali a že v krátku byly osídleny i ostrovy další, poněvadž každý, kdo teď plul místy, kde se stýká Upland se Sörmlandem, byl na první pohled očarován jejich krásou. Kromě rybářských chalup tu však lidé vystavili i kamenná sídla, kostely a hrad s mohutnou věží a baštami. Zkrátka vystavili docela nové a bohaté město, kterému začali říkat Stockholm.

Lady Godiva z Coventry. Když koncem poloviny 11. století bylo na panství hraběte z Mercie pana Leofrika založeno převorství řádu benediktínů, ukázalo se, že to změní život celého okolí. Objevili se kupci, poznenáhlu se začalo dařit řemeslům a osada Coventry, do té doby takové zapomenuté venkovské hnízdo o několika staveních, rostla jako z vody a takřka před očima se z ní stávalo středověké městečko. Hrabě Leofrik změnu samozřejmě vítal, a nejen to. V duchu si už představoval, která Coventry dostihne svou velikostí a důležitostí třeba i Londýn, a co bude pak na překážku, aby je neučinili hlavním městem celé Anglie. A že hrabě neměl od představ daleko k činům, pustil se s náramnou vervou do zvelebování svého panství a nejvíc samozřejmě Coventry. Inu, taková snaha se může zdát i dnes na první pohled docela chválihodná, nebýt ovšem toho, že měla pořádný háček. Milý hrabě potřeboval pro své záměry víc než dost peněz, ale poněvadž jeho vlastní měšec býval většinou až povážlivě splasklý, musel si je opatřit. No a nejsnadnější, co mohl udělat, bylo, že uvalil na všechny své poddané takové daně, až ti ubožáci spínali ruce k nebi. Brzy na to šla celým krajem jediná zvěst, která chce Leofrik každého zaživa sedřít z kůže a běda tomu, kdo by snad jeho výběrčím nezaplatil. Hrabě si těch řečí kale nevšímal, anebo se tvářil, že o nich neví. Za to Lady Godivu, jeho krásnou a mladou ženu, nářek a stesky poddaných notně trýznili. A protože pana Leofrika ani nenapadlo, že by snad svoje rozhodnutí změnil, usadil se na tváři krásné lady smutek a proplakala potají celé dlouhé hodiny. Nevšímal-li si hrabě poddaných, o to víc si hleděl své ženy. Brzy se jí tedy zeptal, co je příčinou jejího smutku a proč chodí jako tělo bez duše. Je mi líto našich lidí, odpověděla Godiva prostě. Vím, že chcete vystavět velké město, můj pane, ale kdo v něm bude žít, když se každý zatím udře k smrti, jen aby měl z čeho zaplatit daně. Pro lásku boží, sejměte z nich to břemeno a vyslyšte alespoň mou prosbu, když už všichni ostatní vás prosili marně. Hrabě měl zprvu sto chutí manželku rázně odbít, ale poněvadž spozoroval v jejich očích slzy, přisedl k ní, pohladil ji po dlouhých plavých vlasech a začal vysvětlovat. Lidé si snad stěžují, ale stěžovali si vždycky. A co jsou jejich stížnosti proti tomu, že Coventry bude brzy veliké a slavné? Těžko takovým věcem můžeš rozumět. Zkrátka, potřebují peníze asi tak, jako ty musíš mít ke své kráse drahocené šaty a šperky. Jak to? Zeptala se Lady. Vždyť přece bez šatu a šperku tvoje krása nic neznamená. Nenechal hrabě svou ženu ani domluvit. Těžko by ses bez nich objevila na ulici, poněvadž by nikdo ani nevěděl, že přichází urozená paní. A z podobného důvodu, abych ti už konečně celou věc vyložil, jsem musel zvýšit poddaným daně. Lady Godiva však pokrčila jen rameny a pak se docela neznatelně usmála. Znamená to tedy, že kdybych šla po ulici docela nahá, vy byste lidem daně odpustil? Tak nějak, zabručel hrabě a chtěl z místnosti odejít ke svým stavitelským plánům, mysle si něco o bláznivých ženských nápadech. Lady mu však zastoupila cestu a s vážnou tváří řekla, beru vás tedy, můj pane, za slovo. Pojedu zítra přes Coventry od jednoho konce na druhý docela nahá a vy potom odpustíte lidem daně. Chci vám totiž dokázat, že si vážím mozolů víc než marnivosti. A možná i to,
že skutečné urozenosti a kráse neublíží ani nahota. S těmi slovy Lady Godiva odešla a hrabě se chytil za hlavu. Marně potom za ní běžel a prosil, ať svoje rozhodnutí odvolá, že použil k vysvětlování jen hloupé příměry. Krásná paní trvala na svém a hrabě musel dát rozhlásit, co se bude na zítří dít. A tak, když se toho dne ozval polední zvon, vyjela nahá Lady Godiva na bělouši do městských uliček. Jen dlouhé plavé vlasy zakrývaly její urostlé sněhobílé tělo. Seděla však na koni beze studu a s úsměvem, neboť dobře věděla, že cestou nepotká živáčka. Lidé zůstali za zavřenými oknicemi doma. A nikdo se neodvážil ani škvírkou vyhlédnout, poněvadž dobře věděli, proč se na tak zvláštní pouť vydala. Zcela osamocen prošel bělouš celé Coventry, zcela osamocen se vracel. A přece, když se zvuk jeho kopyt blížil k posledním stavením, pootevřela se v jednom z nich docela nepatrně okenice. Žil tam jakýsi pekař Tom a jemu jedinému zvědavost nedala, aby urozenou paní alespoň kradi nespatřil. Už se také sklonil ke škvíře, avšak místo vytouženého pohledu spatřil jen černočernou tmu, neboť v té chvíli oslepl. Nikdo tedy Lady Godivu při její jízdě městem nespatřil a všichni, kromě jediného, jemuž zůstalo už navždy jméno Peeping Tom, tedy Čumil Tom, uctili tak urozenost i cudnou krásu své lady. A hrabě Leofric teď už rád svým poddaným daně prominul a třeba, že Coventry podle jeho představ Londýn nepředčilo, patřilo později za středověku mezi čtyři nejskvělejší města v celé zemi.

0: Třetí pomoc. Jednu dobu mi žena pořád dávala číst novinové články o lidech, kteří se v plném zdraví dožívají vysokého věku. Je lékařka. Navíc taky poloviční vegetariánka. Hrozně vzrušují studie prováděné v izolovaných komunitách, které žijí v Andách kolem 3500 metrů nad mořem nebo v nějakých ruských vesničkách, kde lišky dávají dobrou noc. Ti lidé se živí cizrnou a kamínky a každý den musí kvůli vodě ujít 10 kilometrů. Seschlí staříci, jejich životní tajemství zřejmě spočívá v tom, že nosí pořád jedny šaty a nikdy se nevykoupou. Tak si já ale dlouhý a spokojený život nepředstavuju. Ti lidé jsou už od pohledu oškliví, nešťastní a hrozně se nudí. Nechci k ním patřit a ani nikoho takového nechci za manželku. Řekl bych, že se to s dlouhověkostí přehání, asi tak, jako se nafukují přirozené porody. Bez obého se klidně obejdu. Opravdu hodně staří lidé, které jsem v životě znal, byli zpravidla fakt hodně nepříjemní. Ale samozřejmě, klidně mi můžete vyprávět o své matce Světici a o kouzlujícím pradědečkovi, kteří se dožili 150. Přece jsem řekl zpravidla. Můj soukromý plán má jméno Třetí pomoc. Nikoli první, ale třetí. První pomoc potřebujeme při každé akutní krizi. Když se třeba říznete, napřed půl hodiny hledáte po celém domě náplast a nakonec vezmete zavděk izolepou. Druhá pomoc spočívá v zavolání doktora, když máte třeba chřipku. Ovšem, jakmile se dostavíte na prohlídku, chřipka už je ta tam. Než jste se k návštěvě doktora odhodlali, pořádně jste se vyspali, někdo vás hladil po čele, spolikali jste nějaký ten acilpirin a snědli něco kuřecího vývaru. Nemoc ustoupila. Třetí pomoc je moje verze preventivní medicíny. Jde o to, abyste nepotřebovali tolik pomoci první a druhé. Četl jsem manželčina skripta z lékařské fakulty a všiml jsem si, že se téměř při každé krizi postupuje stejně. Pohodlně pacienta uložíme na nějakém příjemném místě. Přesvědčíme se, že může pořádně dýchat a zjistíme, jestli nekrvácí. Pacient musí být v teple a suchu. Myslím, že se tomu říká vyšetření DKP. Dýchání, krev a pohodlí, či něco takového. A kromě o DKP jsem se taky dočetl o placebu. Jde o to, že se třeba můžete stavit na hlavu, ale 30 až 60% všemožných neduhů se vyléčí samo. Stačí jim dát čas a pozitivně myslet. Trochu jako nestrácet dobrou náladu a nechat tělo, ať si dělá svoje. Víte, oni doktoři vlastně něco svedou jen asi v 15% všech možných ochoření. A vaše tělo se postará o ten zbytek. Když ne, tak umřete. Chcete-li si třetí pomoc nacvičit, co je k tomu třeba? Nejprve si je třeba uvědomit, že vaše tělo vysílá signály. A to též platí o mozku. To je ze všeho nejdůležitější. Sem tam si v době, kdy vám nic neschází, jen tak lehněte a pořádně se prozkoumejte. Položte si tři otázky. Dýchám, krvácím a cítím se dobře? A pokud na ně odpovíte ano, ne, ano, pak na světě ještě nějakou dobu pobudete. A pak se sami sebe ještě zeptejte. Mám hlad? Mám žízeň? A je doma něco k jídlu? Pokud ano, najeste se a napijte. Pokud ne, nedělejte to. Tohle je moc důležité. Jestliže víte, že něco pro vás není zcela nezbytné, nebo vám to nedělá dobře, určitě nevstávejte a nepouštějte se do toho. A když to stejně uděláte, nestěžujte si. Prostě si pak lehněte, buďte sticha a vyčkejte. Moc na tom záleží. Máte-li jakoukoliv pochybnost, běžte si zdřímnout. Zkuste číst manuál vlastního těla. Kvůli autu to klidně uděláte. Tak proč ne pro vlastní tělo? Dočetl jsem se, že úspěšnost návštěvy lékaře je z 90% dána tím, že nás vyslechne a my mu důvěřujeme. Logicky proto předpokládám, že když si budu naslouchat a budu důvěřovat vlastnímu tělu, nebudu muset otravovat doktora. A co když budu mít něco vážného a bez doktora se opravdu neobejdu? Mě osobně to netrápí, protože mám doktorku doma. Téměř každý z nás prý zemře v nemocnici, napojený na různé kabely a hadičky. Já ne. Rád bych, aby mé tělo odešlo ještě před mozkem. Chci umřít na tancovačce nebo při nějakém hodně dobrém jídle. Chci puknout smíchy nebo z přejedení. Do stovky tady samozřejmě nebudu. Kdo by to po mně taky chtěl?
1: Pastrman. Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl žiutek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana Rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo, vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdnul. Takové lehinké hvízdnutí zapičelo vždy také, když pan Rybář začal mluvit a obyčejně začínal s tjo, což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín, ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdnul. Tjo, moře! Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu. A když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali za stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdnul po druhé. To si myslím, u nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman. Ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem v službě, někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké příbuzné mladé, která měla nevysokého úřadníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat, ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhranné škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlu, tak se nazývali ti páni Rybářovi příbuzní, míje se podlaha, posypávají ji místo pískem samým natlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinu pohodlně do trávy a kouřil z krátké dýmky. Tenkrát šli náhodou dva větší studující kolem. Jeden z nich prsknul a pravil, ten kouří maminčinu vatýrku. Od té doby pokládal jsem kouření maminčiny vatýrky za požitek, jakého sobě mohou dovolit jen lidé velice zámožní. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti, vždy jen po bruských hradbách. potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Když si, poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí, slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvili o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvízdnul. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklejím silné nátory živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Větší a tlustý kanovník prál pak, co to má vždycky s tím Rosenauem. Menší, ale také tlustý, odvětil. Spisovatel, nejspíš spisovatel. Já ale pamatoval jsem si větu tu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář byl v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý. Nesmírně dobrý člověk.

Bylo to v slunečný den srpnový, tak až ku 3 hodině odpolední. Došel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domů. Z krámů vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. Oje, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zle, nese na prodej. Je mě líto, musím-li říci, že pan Vitouš netěšil se přílišné vážnosti u sousedů. Vypravovalo se o něm, že jednou už byl blízek bankrotu a podnes se dívá dobrý malostranský soused na bankrotáře naprosto jinak než svět ostatní. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Milvencel, matematik a přírodospitec. Tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, jeho hmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit. Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínku. Pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdnul pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vždycky. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal? No, 3 zlaté, hvízdnul tenouce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce, z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhněly, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již na rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a hrašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdnul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlídl. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm, hluboko. Dnes již z domu nevyšel a byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci, nebe se modralo jako za rána, měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým, hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou, stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šeptnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bijící moře. Škubnul sebou pak
a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fí, oblásky! A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad byl spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid a slyšel z jeho pokojíku dlouhotrvající šukot. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec se pouškubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám, ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste sobě je pracně sebral. Strýčku, nechte je, prosím, všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já skutku, strýčku, pravil pan Šajbl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka, moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla, v oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého, vše se třpitilo jako rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

zkoušel strašně, nejde to ani vypovědět. A pak by tomu ani nikdo nevěřil, lidé nechtějí slyšet o této nemoci, protože se jí moc bojí. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nemyslel jsem na lásku ani na to, jak jsem se toulal po světě. Nemyslel jsem na noční lety přes oceány, ani jak jsem hrával kanadský hokej v pražské Spartě. Chodil jsem znovu k potokům, řekám, rybníkům, přehradám na ryby. Uvědomil jsem si, že právě to bylo to nejkrásnější, co jsem na světě prožil. Proč to bylo nejkrásnější? Nedovedu to přesně vysvětlit. Vím, že jsem vždycky nevzpomínal, kde jsem jakou rybu chytil a kolik měla od hlavy až kocasu. Ale vzpomínal jsem na všecko, co bylo s rybami spojeno. Především, jak jsem za rybou šel nebo jel. Na Želivce jsem jezdil na rozvrzaném kole na Pstruhový potok v době, kdy lidé ještě spali. Všechno bylo jako v obrovském přírodním divadle. Tráva a pole se třpitily v rose, zpívali ptáci. A u lesa se pásly srnky, které mě už znali. Vzpomínal jsem na zastrčenou přehradu nad Janovem, kde jsem se svou mámou Hermínou chytal pstruhy veliké jako kapry. A voda byla zelená jako tráva na nebeské louce, o které jsem snil. Nejvíc jsem myslel na Křivoklácko. Na nezabudický mlýn a jeho stálé světýlko, které tam zářilo pro pytláky i pro četníky. Zajímavé bylo, že mnohé z mého života zmizelo, ale ryby v něm zůstaly. Já dneska už vím, že mnoho lidí nejde jen za rybou, ale chtějí být sami, jak v dávných dobách. Chtějí ještě slyšet volání ptáka, zvěře. Chtějí slyšet padat podzimní listí. Když jsem tam tak pomalu umíral, viděl jsem především řeku, která v mém životě znamenala nejvíc a kterou jsem měl rád. Já jsem ji měl tak rád, že dřív, než jsem začal chytat, vzal jsem její vodu do mušle z dlaní a políbil se mi. Tak jako člověk líbá ženu. Pak jsem si zbytek vody vchrstl do obliče a seřídil jsem prut. Přede mnou plynula řeka. Teď do oblohy člověk vidí. Do lesa nahlédne, ale do pořádné řeky nevidí nikdy. Do pořádné řeky lze nahlédnout jedině prutem. Když jsem někdy seděl u zamřížovaného okna a takhle ve vzpomínkách rybařil, bylo to až bolestivé. Musel jsem s krásou přestat a myslel jsem na to, že na světě je taky špína, hnus, kalné vody, abych přestal toužit po svobodě. Konečně jsem došel k tomu pravému slovu. Svoboda. Rybařina je především svoboda. Jít celé kilometry za pstruhy, pít vodu ze studánek, být sám a svobodný, aspoň na hodinu, na dny, nebo dokonce na týdny a měsíce. Chtěl jsem se stokrát zabít, když už jsem nemohl dál, ale nikdy jsem to neudělal. Snad jsem v povědomí toužil ještě jedinkrát políbit narty řeku a chytat stříbrné ryby. To rybařina mě naučila trpělivosti a vzpomínky mi pomáhaly žít.

Ano, je právě 8 hodin večer a do salonu jejího bytu na Cromwell Roadu se staženými stórami a kouzelně barevnými lampami vstupuje on, její milenec. Je krásný.

0: krásný ve svých 18 letech a svém večerním obleku. Bílá líc, ušlechtilý, zanícený výraz. Vchází ona. Je stejně půvabná, ba i mladá, ve svých 37 a své velké večerní, se svými ušlechtilými pohyby a diamanty. Chystá se totiž do divadla, ale teď vás už zbavíme svého doprovodu. Naše scéna začíná.
1: Henry.
2: Ororo.
1: Henry, stalo se něco strašného.
2: Co se stalo?
1: Ztratila jsem vaše básně.
2: Nebyly vás hodny, napíši vám nové.
1: Pěkně děkuji. Já už nikdy žádné básně nechci. Jak jsem mohla být tak bláhová, tak nerozvážná a tak neopatrná?
2: Dík Bohu za vaši bláhovost, vaši nerozvážnost, vaši neopatrnost.
1: Neblázněte, Henry. Copak nechápete, jaká je to pro mě strašná rána? Co když ty básně někdo najde? Co si pomyslí?
2: Pomyslí si, že byl jednou jeden muž, který miloval jistou ženu vroucněji, než kdy předtím muž ženu miloval. Ale nebude vědět, kdo ten muž byl.
1: Co je mi to platné, když každý bude vědět, kdo byla ta žena?
2: Jak by se to dověděl?
1: Jak by se to dověděl? Ty básně se přece jenom hemží mým jménem. Tím mým hloupým, nešťastným jménem. Proč jenom mě nepokřtili Mariana, nebo Markéta, nebo Cecilie, nebo Kateřina, nebo Veronika, prostě nějak obyčejně. Ale Aurora. Jsem jediná Aurora v celém Londýně, a kde kdo to ví? Jsem určitě jediná Aurora na celém světě. Henry, to jste se nemohl trochu přemoci. Už alespoň z obyčejné slušnosti ke mně, to jste si nemohl při psaní dávat trochu větší pozor.
2: Vy byste chtěla, abych si dával pozor při psaní básní?
1: Ale ovšem, miláčku, já vím, že jste to myslel strašně dobře. Vina je stejně na mě jako na vás. Hned mě mělo napadnout, že se nehodí, abyste v těch verších oslovoval vdanou ženu.
2: Byl bych si ovšem přál, vroucně bych si to byl přál, oslovovat neprovdanou ženu.
1: Nechápete, že nemáte vůbec právo něco takového si přát? Ty básně se totiž hodí jenom pro vdanou ženu, to je právě ta hrůza. Co si o nich pomyslí moje švagrové?
2: Copak, vy máte švagrové?
1: Ovšem, že mám. Myslíte, že jsem anděl?
2: Myslel jsem si to totiž...
1: Počkejte, Henry. Já vím, je to od vás moc hezké, že se mnou žijete v jakémsi světě snů a že mě milujete a tak, ale přece mi nemůžete zazlívat, že můj muž má nepříjemné příbuzné.
2: Ovšem, jsou to příbuzné vašeho manžela. Na to jsem zapomněl. Omlouvám se, Aurora.
1: Tedy má totiž hlavně příbuzné. 8 vlastních a 6 nevlastních sester a spoustu bratrů. Ti bratři mi vlastně nevadí, ale Henry, kdybyste alespoň trochu znal život, věděl byste, že v každé větší rodině se sestry mezi sebou věčně hádají jako blázni, ale jakmile se některý bratr ožení, všechny se obrátí proti ubohé švagrové a od té doby jenom svorně zpracovávají bratra a přesvědčují ho, že si vzal ženu, která ho není hodna. A mohou to klidně dělat i před ní a ona o tom nemá tušení, protože v každé rodině mají spoustu rodinných žertíků, kterým rozumí jenom oni sami mezi sebou. Většinu času vůbec nevíte, o čem je vlastně řeč. Henry, to je k zbláznění. Mělo by se úředně zakázat, aby sestra vkročila k bratrovi do domu, když se ožení. Ty básně mi určitě ukradla Georgina ze šití. To vím tak jistě, jako že tady sedím.
2: Netrapte se tím, třeba jim neporozumí.
1: Georgina? Ta jim porozumí náramně dobře. A vyrozumí z nich horších věcí, než v nich jsou. Já znám tu její nízkou pomlouvačnou povahu moc dobře.
2: Takhle nesmíte o lidech soudit. Prostě na nic nemyslete. Ororo, Pamatujete se na ten večer, kdy jsem tu takhle seděl u vašich nohou a četl vám ty básně poprvé?
1: A to právě jsem vám neměla dovolit, teď to vidím. Když si představím, jak tady sedí Georgina u nohou Teddyho a čte mu ty básně, ona... Jsem prostě bez sebe.
2: Máte pravdu, to by bylo znesvěcení.
1: Copak znesvěcení, to by mi nevadilo. Ale co si pomyslí Teddy? Tak se mi zdá, že vy vůbec nemyslíte na Teddyho.
2: Teddy je pro mě nula a Georgina ještě míň.
1: Tak to ještě míň. To ještě uvidíte a budete se divit. Jestli si myslíte, že taková falešná, klepavá, stará ochechule nemůže nadělat žádnou škodu, tak to se náramně mýlíte. Henry, pomozte mi. Řekněte mi, jak z toho ven, a budu vám za to na dosmrti vděčná. Já jsem tak strašně nešťastná.
2: A já zase tak šťasten.
1: Nebuďte sobec.
2: Sobec? Máte pravdu. S vámi bych mohl jít třeba na popravu. A šťastem vaší přítomností bych zapomněl na nebezpečí, které by hrozilo vám.
1: Vy jste takový docela milý, zlatý hochenry, ale bohužel nejste k ničemu. Já potřebuji, aby mi někdo řekl, co mám dělat.
2: To vám řekne vaše srdce, až nadejde pravý čas? Hodně jsem o tom přemýšlel a proto vím, co my dva musíme dříve nebo později udělat.
1: Ne, Henry, já neudělám nic, co by nebylo naprosto slušné nebo počestné.
2: Kdybyste něco takového udělala, nebyla byste Aurora. Naše cesta je dokonale prostá, dokonale přímá, dokonale čistá a poctivá. Milujeme se. Nestydíme se za to. Jsem ochoten jít a prohlásit to před celým Londýnem, stejně jako to prohlásím vašemu manželovi, až vy pochopíte, a pochopíte to brzy, že právě tato cesta je natolik čestná, aby byla hodna vašich šlépějí. Odejdeme spolu do svého nového domova, odejdeme ještě dnes večer, bez tajností a bez ostychu. Nezapomínejte, že máme vůči vašemu manželu jisté povinnosti. Jsme zde jeho hosty. Je to čestný člověk, choval se k nám celkem laskavě. Možná, že vás miloval tak, jak mu to dovolovali jeho prozaická povaha a jeho přízemní obchodní zájmy. Je naší čestnou povinností nedopustit, aby se dověděl pravdu z pomlouvačných úst. Pojďme teď klidně k němu, ruku v ruce, rozlučme se s ním a odejdeme z jeho domu bez tajností a úskoků, svobodně a počestně, s veškerou ctí a důstojností.
1: A kam? Kam bychom šli?
2: Neuchýlíme se ani o vlas od svého obvyklého a přirozeného způsobu života. Když nás ztráta básní donutila jednat, byli jsme na odchodu do divadla. Půjdeme tedy do divadla, ale vaše diamanty necháme zde. Diamanty si dovolit nemůžeme a ani je nepotřebujeme.
1: Už jsem vám přece řekla, že nemohu diamanty ani vidět. To jen tedy je na mě pořád věší. O prostotě mě kázat nemusíte.
2: To mě ani ve snu nenapadlo, drahá. Já vím, že takové hlouposti nejsou pro vás ničím. Co jsem to říkal? No, už vím. Místo sem vrátíme se spolu z divadla do mého domu, od nynějška už našeho domu, a až uplyne jistá doba a vy budete rozvedena, jsem ochoten se jít s vámi podrobit jakémukoliv zbytečnému právnímu aktu, jaký si jen budete přát. Já právním aktům žádnou důležitost nepřikládám. Láska ve mně nevznikla podle práva a nemůže jim být také vázána ani rozvázána. To je snad dost prosté i dost krásné. Tady máte květiny, lístky do divadla mám a na znamení toho, že mezi námi není nejmenší zloby ani hořkosti, požádáme vašeho manžela, aby nám půjčil svůj vůz.
1: Ale tedy ještě není doma.
2: To nás přece nevyvede z klidu. Půjdeme do divadla, jako by se nic nestalo, a řekneme mu to, až se vrátíme. Teď nebo za 3 hodiny, dnes nebo zítra, na tom přece nesejde. Jen když to vše provedeme se ctí, bez bázně a ostychu.
1: Na co máte lístky na Lohengrina?
2: Nedostal jsem je na Lohengrina, je vyprodáno.
1: Tak na co jste vzal ty lístky?
2: Jak se můžete ptát? Co jiného mimo Lohengrina bychom my dva snesli než Candidu?
1: Candidu? Ne, Henry, na tu už víckrát nepůjdu. Ta to všechno zavinila, lituji, že jsem ji vůbec viděla. Měli by ji zakázat.
2: Ororo.
1: Ano, já to myslím vážně.
2: Zakázat?
1: Zakázat!
2: Tu překrásnou milostnou báseň, tu báseň, která nám dodala odvahu spolu promluvit, která nám zjevila, co k sobě opravdu cítíme, která...
1: Právě! Nasadila mi do hlavy spoustu nesmyslů, na které bych sama jakživa nepřišla. Viděla jsem se jako kandidát.
2: Měla jste pravdu, vy jste jako kandidát.
1: Nesmysl. A o vás jsem si myslela, že jste druhý Evžen. Jak se tak na vás dívám, vy jste mu opravdu podobný.
2: Ororo, kdyby byla kandida Evžena milovala, byla by s ním bez váhání odešla do temné noci.
1: Henry, víte, co v té hře chybí?
2: Nic v ní nechybí.
1: Ale ano, chybí. Chybí v ní Georgina. Kdyby v ní vystupovala taková Georgina, byla by to teprve pravdivá tragédie. A teď vám povím něco, co jsem vám ještě neřekla.
2: Co pak?
1: Vzala jsem na to Teddyho. Myslela jsem si, že mu to prospěje a také by mu to bylo prospělo, kdyby mi tam nebyl usnul. Georgina byla s námi také. To jste jí měl slyšet, jak se do té hry obula. Že prý je to naprosto nemorální, ale ona prý ví, co jsou zač tyhle ženy, co trpí mladíčkům, aby jim sedali u nohou a vyznávali jim lásku. To už se chystala, jak bude tedy ho zpracovávat a nasazovat mu kvůli mě brouka do hlavy.
2: Buďme k Georgině spravedlivý, drahá.
1: Spravedlivý k Georgině? to by si musela napřed zasloužit.
2: Ona svět takhle opravdu vidí, to je její trest.
1: Jaký pak trest, když si v tom libuje? Můj trest zase bude, až přinese tedy mu ten svazek básní. Měli byste mít trochu rozum a vžít se do mého postavení, Henry.
2: Má drahá, mě jsou skutečně Georgina i tedy naprosto lhostejní. Všechno tohle hašteření se odbývá na úrovni, kde já, jak správně říkáte, nejsem k ničemu. Všechno jsem zvážil a následků se nebojím. Ostatně, čeho se bát? Co nám hrozí? Co může Georgina udělat? Co může udělat váš manžel? Co může vůbec kdokoliv udělat?
1: Tak podle vás máme jít rovnou k Terrymu a říct mu, že spolu odcházíme.
2: Ovšem, není přece nic našího.
1: A vy si představujete, že si to Terry nechá prostě líbit jako ten Ekňuva pastor ve hře? On vás prostě zabije.
2: Má drahá, těmhle věcem vy nerozumíte a ani jim rozumět nemůžete. V jednom se od toho básníka v Kandidě liším. Řídím se řeckým ideálem krásy a nezanedbávám tělesnou zdatnost. Váš manžel by mohl být na nejvýš podřadným borcem těžké váhy, kdyby se ovšem udržoval ve formě a byl o 10 let mladší. Ve stavu, v jakém je, i kdyby v návalu vášně mobilizoval všechny své síly, je schopen podat slušný výkon sotva na 15 vteřin. A já jsem natolik mrštný, že bych se těch 15 vteřin udržel mimo jeho dosah. A pak bych si s ním poradil.
1: Jak poradil?
2: Na to se neptejte, drahá. Přísahám, že o mne strach mít nemusíte.
1: A co tedy? To chcete říci, že budete tedy ho před mýma očima mlátit jako nějaký surový profesionál?
2: Žádné zbytečné strachy, drahá. Buďte ujištěna, že se nic nestane. Váš manžel ví, že jsem schopen se bránit. V takové situaci se nikdy nic nestane. A ovšem, já mu neublížím. Muž, který vás kdysi miloval, je pro mne posvátný.
1: Co pak on už mě nemiluje? Říkal vám o tom něco?
2: Ale ne. Má drahá, jak jste rozrušena. To ani nejste vy. Všechny tyhle starosti jsou nás nedůstojné. Povzneste se se mnou na dně. K výšinám, k samotám, k světu duchovna.
1: Prosím vás, tímhle přestaňte, pane Ebčne.
2: Pane Ebčne?
1: Promiňte, chtěla jsem říct Henry přirozeně.
2: Jak bych pro vás mohl být, pan Ebčne? Vy pro mě nikdy nemůžete být, paní Bumpesová. Jste vždycky Kandida. Totiž... Aurora.
1: Ovšem, je to sice všechno moc hezké, pane Ebčne.
2: Aurora.
1: Ne, nedá se nic dělat, vy jste pro mě najednou, pan Ebčne. Bylo by směšné, abych vám říkala Henry. Myslela jsem si, že jste chlapec, že jste dítě a snílek, že byste se bál něco podniknout a vy najednou chcete zmlátit Teddyho a rozbít mi manželství a zostudit mě a způsobit strašlivý skandál v novinách. To je surovost, podlost a zbabělost.
2: Vy se bojíte?
1: Ovšem, že se bojím. Vy byste se taky bál, kdybyste měl trochu zdravého rozumu.
2: Pravá láska přece nezná bázeň, proto se nebojím. Paní Bumpesová, vy mě nemilujete.
1: Vidíte, jak dovedete být hodný, Henry. Děkuji vám.
2: Zač mi děkujete?
1: Za to, že mi zase říkáte paní Bumpesová. Teď vidím, že hodláte být zase rozumný a že se chcete chovat jako gentleman.
2: Jako gentleman?
1: Co je vám?
2: Jednou nebo dvakrát v životě se mi ve snu zdálo, že jsem božsky šťasten a blažený. Ale ty strašné pochybnosti při prvním záchvěvu vědomí, ty bolestné rány střízlivé skutečnosti, ty stěny ložnice těsné jako žalář, to trpké, přetrpké zklamání z procitnutí. Tentokrát jsem myslel, že bdím.
1: Poslyšte, Henry, teď opravdu není čas na takové duchaplnosti a nesmysly.
2: Nesmysly? Co tedy vlastně ode mě chcete? Jsem vám k službám. Jsem ochoten se chovat jako gentleman, když mi laskavě řeknete, jak to mám udělat.
1: Děkuji, Henry. Já jsem věděla, že si dáte říct.
2: Vždyť je to jako zlý sen. Co se to s vámi děje? Tohle přece není moje Aurora.
1: Henry, buďte přece rozumný.
2: Snesla se mrazivá černá tma. Nevidím nic než trosky našeho snu.
1: Jestli vy nic nevidíte, tak já za to vidím. Vidím Georginu, jak do Teddyho hučí ty básně. A něco vám povím, Henry Ebčne. Vy jste mě do té Brindy dostal a vy mě z ní musíte dostat ven.
2: Mohu říct jen to, že jsem vám plně k službám. Co si přejete, abych udělal?
1: Znáte ještě někoho, kdo se jmenuje Aurora?
2: Bohužel, ne. Vy ano?
1: Nebuďte pošetilí, nemá smysl takhle uraženě říkat ne. Vy nějakou Auroru musíte znát.
2: Sama jste říkala, že jste jediná Aurora na světě. A pro mne jste skutečně byla jediná Aurora na světě.
1: Ovšem, ovšem, miláčku, já vím. Je to od vás moc hezké a já si toho vážím. Opravdu si toho vážím, Henry. Ale o to teď nejde. Teď mě poslouchejte. Znáte patrně všechny ty básně naspaměť, ne?
2: Mám je zapsány v srdci. Vy ne?
1: No, přiznám se, že mi verše vždycky dělaly potíže a potom měla jsem tolik práce, že jsem ani neměla čas,
2: Neměla čas?
1: Ale určitě si je přečtu, jen co budu mít volnou chviličku. Na mou duši, Henry, určitě si je přečtu. Ale teď se snažte opravdu rozpomenout. Vyskytuje se v některé té básni jméno Bampes?
2: Ne.
1: Víte to docela jistě?
2: Ovšem, že to vím docela jistě. Co bych, prosím vás, ve svých básních s takovým jménem dělal?
1: No tak špatné jméno to zase není a dá se dobře rýmovat. Pes, ves, les a tak. Ostatně vy jste básník, vy to musíte vědět nejlíp.
2: Co na tom záleží teď?
1: Ohromně na tom záleží, dejte si říct. Když se v těch básních jméno Bampes nevyskytuje, můžeme vždycky tvrdit, že byly napsány na nějakou jinou Auroru a že jste mi je přinesl ukázat jenom proto, protože jsem já také náhodou jmenuji Aurora. A proto si budete muset vymyslet nějakou jinou Auroru.
2: Když si tady přejete, abych lhal?
1: Ovšem, snad byste jako čestný člověk a gentleman nechtěl mluvit pravdu.
2: Prosím. Zlomila jste mého ducha a znesvětila mé sny. Budu lhát a zapírat a dovolávat se své cti. Nemusíte se bát, já vám toho gentlemana zahraju.
1: Tak jen to hezky všechno sveďte na mě, nebuďte podlý, Henry.
2: Máte docela pravdu, paní Bampesová, prosím, za prominutí. Omluvte mě, že jsem se rozčílil. To budou asi bolesti růstu.
1: Bolesti čeho?
2: Vývojový proces od romantického dětství k cynické mužnosti trvá zpravidla 15 let. Když se stěsná do 15 minut, je tempo příliš rychlé a působí bolesti růstu.
1: Bože, co pak je teď čas na takové řeči? Dohodli jsme se přece, že budete hodný a způsobný a namluvíte tedy mu, že máte nějakou jinou Auroru.
2: Ano, teď jsem schopen všeho. Nebyl bych mu řekl polovičatě pravdu, teď nebudu ani polovičatě lhát. Vychutnám přímo z rozkoší tu roli ctihodného gentlemana.
1: Vy jste miláček, Já jsem věděla, že si dáte říct,
2: Co je?
1: Tedy přišel. Slyším ho, jak ťuká na nový tlakoměr, zřejmě nemá starosti. No jinak by to nedělal. Třeba mu Georgina ještě nic neřekla. Víte co? Zkusíme dělat jako že nic. Rychle, rychle, podejte mi ty rukavice. No tak honem podejte mi ty rukavice. A jděte tam dál, tak honem. Já budu jako dělat, že si oblékám rukavici a vy jako by nic, vy si budete třeba prospěvovat.
2: To by bylo špatné svědomí v kostce. Pro boha vás, prosím, paní Bampesová, nechte tu rukavici na pokoji. No, vypadáte, jako když jste právě teď něco ukradla.
3: Dobrý večer. Já si myslel, že jste v divadle.
1: Měla jsem o tebe starost, tedy proč jsi nepřišel domů na večeři?
3: Ona mi vzkázala Georgina, aby k ní zašel.
1: Chudinka Georgina, bohužel jsem se k ní tento týden nedostala. Stalo se jí něco?
3: No, nic jí nestalo, jen si dělá starosti. O mě a o tebe taky. Mimochodem, Epčne, já bych si s vámi dnes večer rád pohovořil, jestli ovšem tady Aurora vás může na chvilku postrádat.
2: Jsem vám k službám.
3: Nic nespěchá, dost času až po divadle.
2: My jsme se rozhodli, že nepůjdeme.
3: Tak? Pojďme tedy na chvilku ke mně do pracovny.
1: Můžete zůstat tady. Já si půjdu uložit diamanty, když nejdu do divadla.
3: Tady budeme mít alespoň víc místa, že?
2: Mně také bude milejší víc místa.
3: Tak promineš. Na okamžik, Roričko.
1: Ovšem, tak zatím nashledanou.
3: Nesedneme si, pane Epčne?
2: Děkuji.
3: A teď mi dovolte otázku. Je vám tenhle rukopis povědomý?
2: Rukopis?
3: Ano, rukopis. No, nechcete se podívat víc blízka?
2: Ale vždyť jsou to moje básně.
3: Taky mám ten dojem.
2: Ale to je strašné. Paní Bampesová vám je ukázala? Jistě si o mě myslíte, že jsem dokonalý osel. Napsal jsem je před lety, když jsem si jednou přečetl Swinburnovy zpěvy předjitřní. A to se rozumí, hned jsem také musel vychlit sbírku básní na úsvit. Víte, na Auroru. Na růžoprstou Ororu. Jsou všechny, všechny na Ororu. Když mi paní Bampesová řekla, že se také náhodou jmenuje Orora, prostě jsem neodolal pokušení dát jí je přečíst. No ale nepočítal jsem s vašima kritickýma očima.
3: Epčne, tohle bylo pohotové, jen co je pravda. Vy jste rozený literát. A jednou budeme s Roričkou hrdi na to, že k nám chodíte. Slyšel jsem daleko průhlednější výmluvy od lidí podstatně starších.
2: Vy mi snad nevěříte?
3: Čekáte snad, že vám to budu věřit?
2: No proč ne? Nechápu.
3: No tak, kamaráde. Jestli si myslíte, že ty básně zní, jako kdyby byly psány ne na živou ženu, ale na mrazivou denní dobu, v níž jste ještě v životě nebyl z postele, pak silně podceňujete své literární schopnosti. Již si mimo jiné vážím a jim se obdivují jako všichni ostatní. Jen se přiznejte. Vy jste ty básně psal na mou ženu. Ale ovšem, že ano. Jen se přiznejte.
2: Pane Bampesi, dávám vám čestné slovo, že se mýlíte. Nemusím vám snad říkat, že paní Bampesová je dáma dokonale počestná, která mi nikdy nevěnovala jedinou nehodnou myšlenku. Už to, že vám mé básně ukázala...
3: Ne, tak to nebylo, příteli. Dostali se mi do rukou bez jejího vědomí. Sama mě neukázala.
2: Není to právě důkaz jejich naprosté nevinnosti? Kdyby si je byla vykládala tak, jak si je neprávem vykládáte vy, jistě by vám je byla i hned ukázala.
3: Epčne, hrajte se mnou fér. Nezneužívejte svých rozumových schopností. To opravdu myslíte, že se dělám pro nic za nic směšný?
2: Děláte. Opravdu. Dám vám své čestné slovo, slovo džentlmena, že jsem k paní Bampesové nikdy nechoval jiné city než úctu a vážnost, jakou obvykle chovám k milým přátelům.
3: A tak?
2: Někdy by mě nebylo napadlo na ní psát básně, to je přece nesmysl.
3: Proč prosím nesmysl?
2: No, prostě proto, že se paní Bampesové neobdivují tímto způsobem.
3: Dovolte mi, abych vás upozornil, že se paní Bampesové tímto způsobem obdivovali jinší a lepší muži, než jste vy jedno pitomé štěně.
2: Proto mě snad ještě nemusíte urážet. Ujišťuji vás na svou čest a jako...
3: Tak vy se paní Bampesové neobdivujete, co? Vás by ani ve snu nenapadlo psát na paní Bampesovou básně, co? Moje žena není pro vás patrně dost dobrá, že? Kdo jste, prosím vás, abyste se takhle vytahoval?
2: Pane Bampesi, mohu sice mnohé omluvit vaší žárlivosti.
3: Žárlivosti. To si myslíte, že snad žárlím na vás? A nežárlil bych ani na 10 takových. Ale jestli si myslíte, že tady budu jen tak klidně stát a nechám vás urážet svou ženu v jejím vlastním domě, to se tedy náramně mýlíte.
2: Jak vás mám přesvědčit? Mějte přece rozum. Říkám vám, že můj poměr k paní Bampesové je naprosto chladný, lhostejný.
3: Řekněte to ještě jednou. Snad si na tom dokonce zakládáte, co? Nestojte ani za nakopnutí.
2: Poslyšte, tohle si nenechám líbit.
3: Tak vy máte přece v žilách nějakou krev, co? No to jsem sám rád.
2: Nebuďte směšný. Ujišťuji vás, že paní Bampesová...
3: Ale čím je paní Bampesová? Pro vás to nevím. Ale povím vám, kdo je paní Bampesová. Je to nejelegantnější žena z celé naší společnosti, rozumíte? A nejhezčí, nejvtipnější a nejpůvabnější osoba pro každého zkušeného člověka, který pozná dobrou věc, když ji vidí. A je naprosto lhostejné, čím je pro nějaké nafoukané spisovatelské štěně, kterému zřejmě není nic dost dobré. Víte, tohle je prosím názor nejlepších lidí. A kdo to neuznává, sám si nezaslouží uznání. Tři naši přední režiséři nabízeli 100 liber týdně, aby vystupovala z divadelní společnosti, kterou chtějí někde založit. A ti se v tom patrně vyznají alespoň tak dobře jako vy. A jediný člen současné vlády, o něm se dá říci, že je velmi hezký člověk, zanedbal státní zájmy, aby si s ním mohl pouze zatančit, ačkoliv nepatří normálně do naší společnosti. A jeden z předních všeobecně uznávaných básníků z Bedford Parku na ní napsal sonet, který se vyrovná celému tomu vašemu amatérskému blábolení. Rozumíte? Na loňských dostizích v Ascotu mi nejstarší syn jistého vévody odřekl pozvání jen proto, že prý jsou jeho city k paní Bampesové v rozporu s jeho povinnostmi vůči mně jakožto hostiteli. A bylo to ke cti jemu i mně. Ale pro vás zřejmě není dost dobrá, že vy k ní máte chladný, lhostejný poměr. A máte přitom drzost mi to říkat do očí. Mám sto chutí vám dát jednu do nosu, abych vás naučil slušnosti. Seznámit vás s půvabnou ženou, to je prostě házet perly sviním. Ano, rozumíte, sviním!
4: Opakujte to ještě jednou a dám vám takovou dobradu, že vás bude týden hlava brnět.
3: Cože? Vy mě?
1: Nech toho! Tedy prosím tě, nech toho, vždyť on tě zabije, on je trénovaný boxer.
3: Ale na to stačí mi bez tréninku.
1: Henry, nedovolte mu s vámi zápasit, slibte mi to, Henry.
4: Já mám vzadu na hlavě strašnou bouli.
1: Počkejte, Henry, nevstávejte, dokud mi to neslíbíte. Tedy ty mi to slibuješ, viď? No tak nezlob, viď, že mi to slíbíš.
3: Ne, nic neslíbím, dokud on to neodvolá.
1: Ale on to odvolá, to se rozumí, že to odvolá, viďte, že to odvoláte. Henry, viďte.
4: Ano, odvolám to. Všechno to odvolám, dočista všechno.
1: Tak a teď si hezky podejte ruce a přestaňte se zlobit.
4: Já si žádné ruce podávat nebudu. Kvůli vám jsem se zamotal do lži a co z toho mám? Bouli na hlavě jako slepičí vejce. Teď se zas dám na cestu pravdy.
1: Henry, pro boha.
4: Nenamáhejte se. Váš manžel je blázen a surovec.
3: Co jste to řekl?
4: Že jste blázen a surovec. A když se mnou půjdete na chvilku ven, řeknu vám to znova. A abyste věděl, ty básně jsem psal na vaši ženu. Každé slovo platí jí a jen jí. Napsal jsem je, protože jsem jí miloval. Viděl jsem v ní nejkrásnější ženu na světě. A znovu jsem jí to říkal. Já ji zbožňoval, slyšíte? Říkal jsem jí, že vy jste prachsprostý čevcman, který vůbec není hoden. A to taky jste.
3: To myslíte vážně?
4: Ano, myslím. A to ještě zdaleka není všechno. Žádal jsem paní Bampesovou, aby se mnou odešla z domova, aby vás opustila, aby se s vámi dala rozvést a aby si vzala mne. Ještě dnes večer jsem jí prosil na kolenou, aby to udělala. A právě to, že odmítla, udělalo mezi námi všemu konec. Bůh ví, co na vás vidí.
3: No ale člověče drahá, no proč jste to neřekl hned? Omlouvám se vám, prosím, podívejte se, no, nemějte mi to za zlé. Tady je moje ruka, ať mi podá ruku Rorinko.
1: Udělejte mu to kvůli, Henry, mě to udělejte kvůli, konec konců je to můj manžel. No tak odpusťte mu to, podejte mu ruku. No.
3: To zas musíte uznat, že se žádná z vašich literárních hrdinek tady mé Rory nevyrovná. Víš, Rorinko, že tobě neodolá nikdo na světě. No. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by před ní nekapituloval, tak nejdele za tři dny.
1: Neblázni tedy. No. Doufám, že jste si moc neublížil, Henry, ukažte. I vy, chudáčku, to je boule. Počkejte, dám vám na to ocet a náplast.
3: Epčne, rád bych vás požádal o velkou laskavost. Vidíte, já si to ani netroufám vyslovit, ale udělal byste nám tím oběma velikou radost.
5: A čím?
3: Zkrátka, já bych ty vaše verše rád dal vytisknout. No, přirozeně v nejlepší úpravě. Prima papír, přepichovou vazbu, všechno prvotřídní. Jsou to krásné básně. Rád bych se s nimi trochu pochlubil.
1: Henry, vidíte, že by vám to nevadilo?
5: Copak, mně to nevadí. Mně už vůbec nic nevadí. Příliš rychle jsem za ten dnešní večer vyrost.
1: Kolik je vám vlastně, Henry?
5: Ráno mi bylo 18, teď je mi... Zatraceně. Málem bych mluvil jak v té nešťastné hře, na kterou jsme chtěli dnes jít.
3: A jak bychom tu knížku nazvali? Verše pro Ororu? Nebo tak nějak?
5: Měl bych ji nazvat, jak obelhal manžela.
6: Tedy takových vdových zastávek už měli hodně za sebou. Zojáka už nezbyla ani čepice. Byli slušně oblečení, zdraví, statní, tři seladoni, tak kolem 30. No, tak se jevili aspoň na první pohled. Zkušený muž, který by si je pořádně prohlíd, by jim nesvěřil ani psa převést přes ulici. Jusuf, nejhřmotnější, nebyl ani hloupý, ani chytrý. Nerad myslel, no. Ale vůbec on nerad myslel sám za sebe, on radši, když za něj mysleli druzí. Ovšem nejradši však myslel vždycky jenom na sebe. A na druhý nikdy. No, prostě zdravý průměr, známe je. Ismail, no abych řekl Vykuk, to byl Vykuk. On strašně rád chytračil. Nic nebylo s ním, jak se říká, na rovinu. Ale měl veselou mysl a v podstatě měl dobré srdce. Proč v ní Hadžit našel zálibu, to se dá těžko říct. Snad že Hadžit měl rád život a nedal se hned tak něčím otrávit, víte? Radši riskoval zklamání, než aby se a priori zříkal dobré pohody tím, že by byl opatrný. Ono by se dalo říci, že Hadžit vznikl z takového idealistického těsta a míchaného skeptickou vařečkou, jenže by to znělo příliš učeně. A abych nezapomněl, všichni tři rádi dobře jedli a Ismail a Yusuf výborně vařili, což je pro ně polehčující okolnost. Tak tenhle trojspolek právě došel do roztomilého údolíčka, které se rozšiřovalo a měnilo v zahrádku plnou záhonů květů, štěpů, a která se táhla až někam na konec údolíčka. A uprostřed zahrádky stál domek. Takovej domek, jaký by si každý z nás přál mít, tak ho nemusím popisovat. Čím blíže kráčeli, tím zřetelně jim padlo do oka, jak je všechno účelné, čisté a dodělané. Zeleninová zahrádka voněla bazalkou, majoránkou a sotva se větřík otočil, zavanula nová zase kořená vůně. No tak šli blíž a zaklepali a dveře se sami pomalu otevřeli, oni vešli a žasli. Kuchyň svítila měděným nádobím, v ohništi už dříví připravené, pod kuchyní, kam se šli, komory a sklípek. V chladnu a v přítmí visí srstnatá zvěřina, ještě v dece, od dveře dál komora nacpaná pernatou divočinou, v kádích vláku, naložené hřbety a kýty, pup v Karlových Varech, nemoh mít ušlechtilejší vína, než jaká tady našli ve vinném sklepě. Hoši, co vám mám povídat, to čeká jenom na nás, pronesl Hadžit. No tak se vrátili do kuchyně a uvažovali, když tu zůstanou, když všecko udrží v pořádku a nic se neukradne, Ismaile, tak proč by tu pár dní nepobili? Co se sní, to se snadno doplní tím, co se uloví v lese, takže nezůstanou nic dlužní. Flinty, prach i kule jsou tady dle na věšáku, povídá Ismail. No můžeme hned vyrazit. Hadžit rozhodl, že s Ismailem obhlédne les, do západu slunce se vrátí a mezi tím by Yusuf mohl připravit nějakou tu divočinku, ne? Tam dole v té komoře jedný visí pěkný letošák, vzpomněl si Yusuf. Co byste říkali, kluci, vařenému divočákovi v zelenině šípkovou vomáčku? Má to břink a není to těžký na noc. Hadžit s Ismailem odešli do lesa a Yusuf přinesl letošáka. Stahovat černou, tak to není legrace, ale hromotluk Yusuf si s tím jenom hrál. Odkostil kýtu, blány a sádlo uřezal, maso nepatrně naklepal, omyl vlažnou vodou a dal vařit. No tu první vodu slil pochopitelně a dal novou vařící vodu. Přidal koření, sůl a trošku octa a vařil do měka, trpělivě. No tak asi za 2 hodiny přidal zeleninu a cibuli v celku. Vzpomněl si, že neškodí drobet červeného vína, tak ruče přinesl lahev, otevřel, půlku nalil do hrnce, půlku do sebe. Dal hrnec s masem na menší oheň, odstavil, jak říkají kuchařky, že ano? Aby, až se kluci vrátějí, bylo pěkně měkkoučké. Pak je nakrájí na plátky, rozloží na nahřátou mísu, taky nakrájí zeleninu, která se s masem vařila, na plátečky, posype jí masíčko, zaleje to vývarem, mezitím postaví na brambory a připraví si šípkovou omáčku. Tak si našel máslo, hladkou mouku, z kořici, trošku kůry a citrónu, tedy kůry z citrónu, a citrónek se tam může kápnout taky. Jeden řebíček, jeden. A z komory si přinesl hrnec šípkové zavařeniny. A zrovna se chystá jako začít a něco mu zatřepalo nohavici, koukne dolů a tam dole u nohavice stojí tvor. No, se dá těžko říct, vlastně patvor. No, no, tedy patvorek, no. No, protože no, to je malej, no, měří sotva tak 12 palců. A kouká nahoru na Jusufa žlutýma očkama, má sírově žlutej obličejček složený z tisíce vrásek a faldíku, lemovaný rozsuchanými vlasy a cuckovatým plnobousem sité pomorančové barvy. Ručičky jak, no jak pařátky, plné bradavic, fuj, a drápů se špínou za nima. No krček tak jako, no, o něco tlustší než makaron. A hubená žlutá raminka jako bývaj voškobaný křidýlka od hubeného kuřátka, ty prokukujou takovou špínavou, roztrhanou košilkou. No a celý je to, celá ta věcička je sírově žlutá. A ani se to nesměje, ani se to nekaboní, civí to. Páni inženýři, povídá Jusuf, divode mě, žloutenka je nakažlivá. Ten tvoreček vám povyskočil, zavísknul a cupital křížem, krážem po kuchyni, taky jako malý homosexuálek, a skákal po pravé nožce a pak zase po levé nožce. A jako kdyby hrál nebe, peklo, ráj. A občas udělal saltíčko. A Jusuf neviděl, co si má o tom myslet. Co tady děláte? Povídá. No nejdřív, co ty tu tady děláš? No já vařím. Co vaříš? No Jusuf mu řekl, co vaří. A taky mu řekl, že se zrovna chystá dělat šípkovou omáčku. To je moc komplikovaný, komplikovaný, povídá ten žlutej trpaslíček. No ani moc ne. To, podívej, to si z tohohle másla trošku hladky mouky udělám světlou jížku, já dám do toho tadyhle to, co jsem si připravil, že jo, to. A dvě svrchované lžíce šípkový zavařeniny a pak se to musí půl hodiny vařit, ale nesmí se přestat míchat, to je ta otrava. No a pak to celý procedím a může se to přisolit, přisladit, přikyselit šťávou, citronu, no jak kdo, ne? A pak to ještě kapánek povařím, no poliju tím to maso a no a to je ten celý kumšt.
7: Ne, jako ukaž mi, co jsi si tam připravil nahoře.
6: Jusuf dobrácky popadl žluté stvořeníčko a chtěl mu to ukázat, ale než se nadal, stvořeníčko se mu zatělo drápky do nosu, druhým pařátkem mu rvalo vlasy a obočí, křížem krážem rozkrávalo tváře a kouslo ho do ucha. No a pak se spustilo na zem a pádilo na zahrádku, poskakovalo a přitom zpívalo: Naříká pláče, zakrátko, kdo potkal žluté mužátko. Chy, chy, chy, chy, chy, chy, cho, cho, cho, já se chechtám. A zmizela v záhonu kopru. Jusuf měl nádobí. Hážit a Ismail seděli za stolem a pozorovali ho. Bylo po večeři. Tedy pronesl Ismail. Kdybyste chtěli vědět, tak tomu chyběla šípková omáčka a maso teda, kdybyste chtěli vědět, se rozvařilo. Zelenina na padrť a vývar byl líný propasírovat. Zkazit tak výborný materiál je kumšt, dodal uvážlivý hadžit. S takhle podrápanou palicí by to ani savary neuvazil líp, odsekl Jusuf. Hadžit a Ismail mu pomáhali utírat nádobě a vyzvídali. Jusufe, řekni nám, co se vlastně přihodilo. No. Tohle přeci neudělal kocour. Tak to byla kočka, no, já to neprohlížel. Mňoukala, loudila a i chci podat masíčko, sehnu se. Já bych to odhadoval, přerušil ho Hazit. Já bych to odhadoval, že se tu vyskytla ženská, ty si po ní chtěl, co ona nechtěla dát, slovo dalo slovo a takhle to dopadlo. No porád, lepší, než kdyby věděli pravdu, myslel si Jusuf. A honem převedl řeš, jestli by se vlastně nemělo uklidit, že by to mohli zbalit a jít dál. Nepochodil. Přehlasovali ho a určilo se, že zítra půjde na lov Jusuf s Hadžidem a Ismail bude vařit. Bylo popolední, Hadžid a Ismail leželi ve stínu a odpočívali. Je mi to celé tady poněkud nápadné, povídá Hadžid. Ani stopy po zvěři, ani pírka není vidět, ptáček tu nezašveholí. Odkud se to všecko v těch komorách vlastně bere? A přesně totéž skoro doslova táhlo hlavou Ismailovi, který seděl před chaloupkou a škubal desátou korotev. Říkal si, jsme tři, každý tři, to je devět a ta jedna, kdyby mě to víc chutnalo. Rozhodl se, že nebude s těma korotvima dělat žádný kumštyky, že je udělá pěkně, pěkně klasicky. Prostě je podusí na másle, že ano, přidá pár zrníček jalovce, špetičku bazalky, vývarem podlité, jak to uměla ta první vdova. Nebo to byla ta druhá, no to je jedno. V tom zavál pruce vítr, vyfou ze škopičku oškubané peří a když se oblak rozplynul, stalo tam žluté stvořeníčko. Nehývalo se, trošku rozkročeno, jednu ručičkou zastrčenou také za košilku a tu hlavičku mělo zvrácenou dozadu, jako návržek na pomníček nějakého velikého rošťáčka nebo maršálka. Ismail se neubránil úsměvu. Vy jste asi patrně spadl do majonézy.
7: Oho, to je moje přirozená barva, to je moje přirozená barva. Jen prostě, račte se podívat. I pod nechtama jsem žlutý, ne, žlutá, a totiž ne, žluté, žluté, mužátko, žluté, jsem pod nechtama.
6: Ismail si sedl na bobek, aby se podíval zblízka, ale žlutá zrůdička mu skočila do obličeje, ve kterém provedla expertní podrápání kombinované s natržením pravé nozdry a dolního rtu a pak upalovala zahrádkou a halekala s chřípavým hláskem.
7: Hehe, pro štěstí, zlatý prasátko, pro smůlu žluté mužátko, hi, a ha, a ko, no já se chechtám.
6: A zmizelo v záhonu. No, večeře se povedl. Korotve jako buchtičky, červené víno, pěkně šombrované u ohniště. On se totiž, Ismail, trošku uklidnil, víme. A on teď viděl, že není sám, který je podrápaný, že už je druhý. A že teďka taky ví, kdo podrápal vlastně Jusufa. A toto vědomí mu jaksi vrátilo klid k vaření. Ale Hadžid, ten nad tím vším brtěl hlavou a pak povídá. A je to nějaký celý na zadrmo tady. Včera poškrábal Jusufa kocou nebo kočka. A dneska tebe co?
7: No taky, no, nevím, no, kočka nebo kocour.
6: Jedna kočka, víš, nebo jeden kocour. To se dá věřit, ale dva? Víte co, hoši, já zítra budu vařit sám a vy dva půjdete na lov. Co tomu říkáte? No, neříkali nic. Oba podrápaní šli do lesa a Hadžid v kuchyni stahoval a rušil kozu. Pak ji napích na největší rožeň, který tam měl, postavil ho kousek před ohniště, aby mu lůj a šťáva nekapali do ohně a pomalu otáčel. To dělávali v Bosně. Sedí se kolem, opečené se ukrajuje a jí se s bílým chlebem. A jediná práce vlastně je točit rožněm a přitom se dá pozorovat crkot, co se děje kolem. A dlouho neotáčel. A dostal najednou pocit, že se na něj někdo dívá. Vzal železné kleště, aby v ohništi upravil žhavé uhlí a pro všechny případy už ty kleště z ruky nepustil. A koukal kolem sebe jako ostříž, ale neviděl nic.
7: Co to vaříš?
6: Někdo zaskřehotal pod ním. Žlutá zrůdička. Hadžidovi nemusel nikdo nic vysvětlovat. Všiml si drápku na pařácích a už věděl všechno. Peču, povídá.
7: Co pečeš?
6: Mouchu.
7: To není pravda.
6: Jak to víš?
7: To vidím, co vidím.
6: Tak když vidíš, co vidíš, tak co se ptáš? A vůbec, když se chceš se mnou bavit, tak se představ, jak se jmenuješ.
7: Říkaj mi žluté, mužátko. Mužátko žluté.
6: Ne, ale blbý jméno.
7: Já jsem mužátkou božátko. Každý se mnou opovrhuje, nikdo mě nepochválí. Nepolituje mě nikdo. Nikdo mě nepohoupá. A nepohladí. A pohoupej mě. Pohlad mě, prosím tě.
6: Ale to ti rád vyhovím, povídá Hadžit. Popadl mužátko do železních kleští, vyzdvihl je vysoko, vzal do druhé ruky pohrabáč a pokračoval. Houpi houp, houpi houp. A k tomu tě pohladím pohrabáčem. Co tomu říkáš, ty spratku jeden? Mužátko začalo soptit. Sápalo se po Hadžitovi, snažilo se mu dosáhnout na obličej, ale marně. No, lomcovalo ručičkama, lomcovalo tedy nožičkama, plivalo, slintalo. Žlutý obličejček brunátněl, tedy zlobou a vztekem, a Hadžit si ho dobře prohlédl. A pak se rozmáchl a praštil jim o zem, jako když se zabijí úhoř, jestli to znáte. A pak šel po něm pohrabáčem, jako po Němkyni. No, mužátko přestalo najednou předstírat, že je nemohoucí, a kličkovalo jako tarantule, až konečně vyrazilo na zahrádku. A Hadžit s pohrabáčem za ním. A zahlédl najednou mužátko mezi řetkvičkou, pak mu uteklo záhonem majoránky a množilky, zmizelo na chvilku v tymiánu, zahnulo do rozmarinu, proběhlo záhonem estragonu a vynořilo se na pěšince, která vedla tam dozadu ke studni na zahrádce. Hadžit mu sotva stačil, mrštil po něm pohrabáčem a potom vším, co mu přišlo pod ruku, ale špatně trefoval. Nakonec mužátko doběhlo ke studni, vyhouplo se na okraj roubení, přeskočilo na rumpál, ale nějak si to špatně vyměřilo a tak, že nespadlo do hlubiny. A tohleto nepatrný zdrženíčko stačilo, aby Hadžit doběhnul a chňapnul po něm. Mužátko už přilézalo na lano od okovu, když v tom je Hadžit chytil za nožku. Chtěl mužátko strhnout k sobě, ale to se drželo lana vší silou. Mužátko nepovolilo, Hadžit nepovolil, no tak něco povolit muselo. Protože mužátko najednou sjelo po laně dolů do studny a Hadžitovi v ruce zbylo to, co povolilo. Totiž žlutá a poněkud hnusná nožka i s kýtkou. Nejdřív tu trofej chtěl zahodit. Pak přemohl odpor a schoval ji do kapsy. Rumpálem vytáhl okov nahoru, byl rozeschlý, protože studně už asi dlouho byla bez vody. Vracel se do kuchyně a tak čmuchal, jestli snad se koza na rožni nepřipaluje. Jenže koza se nepřipalovala, protože Jusuf a Ismail už byli v kuchyni a otáčeli rožněm a uždíbovali opečené kousky. Tak co? Uvítali Hadžita. Kocour tu nebyl? Hadžit nic neřekl, jenom jim ukázal žlutou nožku. No a teď zase oni nevěděli, co by řekli. Až se najíme, tak vám povím, co si o vás dvou myslím. Dobře opečená koza po bosensku, okrajená ostrým kinžálem, zajedená bílým chlebem, zelenou paprikou a zapitá vínem, zahání špatnou náladu. Občas říhli, nep, dobrý mrav v Orientě tak káže. V takových chvílích se hádky nezačínají. Denní světlo se odšouralo na cestě do Austrálie a noc vstoupila do kuchyně. Usnesli se, že časně ráno vstanou, spustí Hadžita v okovu na dno studny a budou čekat, až zatáhá za lano. A pošli spát.

když mi bylo 6 let. Viděl jsem v jedné knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života. Nádherný obrázek. Byl na něm Hroznýš, jak poliká šelmu. V knížce se psalo: Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají jí celou. Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví. Hodně jsem pak přemýšlel o dobrodružství v džungli a také mně se podařilo nakreslit pastelkou první kresbu. Ukázal jsem to veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahánil jim má kresba strach. Odpovídali, proč by klobouk naháněl strach? Ale on to nebyl klobouk. Byl to Hroznýš, jak zrovna tráví slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek Hroznýše, aby to dospělí pochopili. Oni totiž vždy potřebují nějaká vysvětlení. Dospělí mi však radili, abych toho kreslení otevřených a zavřených Hroznýšů nechal a raději se zajímal o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch mých kreseb mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou, a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se pilotovat letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě. A je pravda, že mi zeměpis hodně posloužil. Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. A to je velice užitečné. Třeba když člověk v noci zabloudí. A tak jsem se v životě setkal se spoustou vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými a poznal jsem je velmi zblízka. Ale mé mínění o nich se příliš nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s mými kresbami, které mám stále u sebe. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu tak chápavý. Ale vždycky mi odpověděli. To je klobouk. Nepovídal jsem tedy panu dospělému už ani o Hroznýších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, golfu, politice a o kravatách. A dospělý byl velice spokojený, že poznal tak rozumného člověka.

Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu se mi jednou před 6 lety na Sahaře porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž jsem s sebou neměl mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mě otázka života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. První večer jsem tedy usnul v písku. Na 1000 mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník návoru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek. Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Cože? Nakresli mi beránka. Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel. Nakreslil jsem jeho portrét. Má kresba ovšem není zdal.

Vůbec nevypadal jako dítě, ztracené v poušti, na 1000 mil od nějakého obydleného kraje. Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem mu: ale co tu děláš? A tu mi, docela tiše, jako něco nesmírně vážného, opakoval: prosím pěkně, nakresli mi beránka. Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout. Ačkoliv se mi to zdálo zde, na 1000 mil od všech obydlených míst a v nebezpečí smrti, nesmyslné, vytáhl jsem z kapsy list papíru a plnicí pero. Ale tu jsem si vzpomněl, že jsem studoval především zeměpis, dějepis, počty a mluvnici a řekl jsem človíčkovi, trochu mrzutě, že neumím kreslit. Odpověděl mi: to nevadí, nakresli mi beránka. Poněvadž jsem beránka nikdy nekreslil, nakreslil jsem mu jednu z těch dvou kreseb, které jsem uměl. Obrázek zavřeného hrozníše. A úžasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá: ale ne, já nechci slona v hrozníši. Hrozníš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mě doma je všechno malinkaté. Potřebuji beránka. Nakresli mi beránka. Tak jsem kreslil. Díval se pozorně a pak řekl: ne, tenhle už je moc nemocný. Udělej mi jiného. Nakreslil jsem tedy jiný obrázek. Můj přítel se mile, schovývavě usmál. Ale podívej se, to není beránek, to je berán. Má rohy. Tak jsem kresbu znovu předělal. On ji však zase odmítl jako ty předcházející. Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil. A tu, protože jsem ztratil trpělivost a protože jsem spěchal, abych se co nejdřív pustil do rozebírání motoru, načmáral jsem další kresbu. A prohlásil jsem: tohle je bedínka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř. Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej mého malého soudce celý rozzářil. Právě tak jsem to chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy? Proč? Protože u mne doma je všechno malinkaté. Jistě, to postačí. Dal jsem ti docela malého beránka. Sklonil se nad kresbu. No, není tak moc malý. Je, podívej se. On usnul. A tak jsem se seznámil s malým princem.

Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlou objasnila jen slova, náhodně pronesená. Tak když poprvé spatřil mé letadlo, zeptal se mě. Co je to za věc? To není věc, to létá, je to letadlo. Moje letadlo. A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám. A tu zavolal. Jejda, ty jsi spadl z nebe. Ano, odpověděl jsem skromně. Je, to je divné. A malý princ se roztomile zasmál. Ale to mě hrozně pohněvalo. Chci, aby se mé nehody brali vážně.

Potom dodal. Tak ty přicházíš z nebe? Z které planety? Hned mi světlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle jsem se otázal. Ty tedy přicházíš z jiné planety? Neodpověděl mi. Zavrtěl mírně hlavou a stále se díval na mé letadlo. Pravda, na tomhle jsem nemohl přijít z moc veliké dálky. A nadlouho se ponořil do snění. Potom vyndal mého beránka z kapsy a zabral se do pozorování svého pokladu. Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka o jiných planetách. Pokusil jsem se proto dozvědět se o tom více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je to tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka? Na chvíli se zamyslel a odpověděl. Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Ovšem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl ve dne přivázat. A kolík. Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil. Přivázat? To je ale divný nápad. Víš, když ho neuvážeš, půjde kam si zamane a ztratí se. A můj přítel se znovu zasmál. A kam by šel? Kamkoliv. Stále rovně. Tu malý princ vážně poznamenal. To nevadí. U mne doma je to velice malé. A tak trochu smutně dodal. Když jde člověk stále rovně, jako za nosem, daleko nedojde.

Tak jsem se dověděl druhou velmi důležitou věc. Že totiž planeta, odkud pochází, je sotva větší než dům. To mě nemohlo příliš překvapit. Dobře jsem věděl, že kromě velkých planet, jako jsou Země, Jupiter, Mars, Venuše, které dostaly jméno, existují ještě stovky jiných, které jsou někdy tak malé, že dá hodně práce spatřit je aspoň dalekohledem. Když hvězdář takovou planetu objeví, dá jí místo jména číslo. Nazve ji třeba asteroidem 3251. Mám vážné důvody se domnívat, že planeta, odkud přišel malý princ, je planeta B612. Jen jednou ji uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář. Podal tehdy o svém objevu obsáhlý výklad s ukázkami na Mezinárodním astronomickém kongresu. Ale nikdo mu nevěřil, protože měl na sobě zvláštní oděv. Dospělí jsou už takoví. Naštěstí pro dobrou reputaci planetky B612 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid pod trestem smrti, aby se oblékal po evropsku. Hvězdář předvedl svůj výklad znovu v roce 1920 ve velmi elegantním fraku. A tentokrát mu všichni dali za pravdu. Vyprávěl jsem vám tyto podrobnosti o planetce B612 a pověděl jsem vám její číslo jen kvůli dospělým. Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou. Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry? Sbírá motýly? Místo toho se vás zeptají. Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec? Teprve potom si myslí, že ho znají. Řeknete-li dospělým, viděl jsem dům z červených cihel, na komíně čapí hnízdo a na střeše holuby. Nedovedou si ho představit. Musíte jim říct. Viděl jsem dům za 100 milionů. Tu hned volají. Ach, to je krása. A tak řeknete-li jim, důkazem, že malý princ skutečně existoval, je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka? Je to důkazem, že žije. Pokrčí rameny a budou s vámi jednat jako s dítětem. Řeknete-li jim však, planeta, odkud pocházel, je asteroid B612. Tu je přesvědčíte a dají vám pokoj s otázkami. Jsou už takoví. Nesmíme se na ně zlobit. Děti musí být k dospělým hodně schovývavé. Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla. Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak, jak začínají pohádky. Byl bych rád řekl. Byl jednou jeden malý princ. Bydl na jedné planetě a ta byla jen o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele. Nechci totiž, aby se má kniha četla lehkovážně. Je to pro mne velmi bolestné, když mám vypravovat tyto vzpomínky. Je tomu již 6 let, co můj přítel odešel s beránkem. Snažím se ho tu popsat, dělám to proto, abych na něj nezapomněl. Je smutné zapomenout na přítele. Každý nemá přítele. A mohu se stát jednou takovým jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic jiného, než o číslice. Proto jsem si tedy koupil krabici barev a tušky. Je to těžké
V mém věku se dát znovu do kreslení. Když se člověk nepokusil o nic jiného, než v 6 letech o zavřeného a otevřeného hrozníše. Pokusím se ovšem nakreslit portréty co nejvěrněji. Ale nejsem si tak docela jistý, zda se mi to podaří. Jedna kresba se zdaří a ta druhá už ne. Nemohu také dobře vystihnout jeho postavu. Tu je malý princ příliš velký, tam zase příliš malý. Váhám také, jakou barvu dát do jeho obleku. A všelijak tápu. Hned je to dobře, hned špatně. Zmýlím se možná v některých důležitějších podrobnostech, ale to už mi musíte prominout. Můj přítel nikdy nic nevysvětloval. Asi se myslel, že jsem takový jako on. Ale já bohužel nedovedu vidět beránky přes bedničku. Jsem snad trochu jako ti dospělí. Asi jsem zestárnul.

Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. O odjezdu, o cestě. Dovídal jsem se to pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel. Tak jsem se třetího dne dověděl o dramatě baobabů. Tentokrát jsem za to vděčil zase Beránkovi, neboť malý princ se mě náhle zeptal, jako by se ho zmocnili vážné pochyby. Je to pravda, že beránci okusují keře, viď? Ano, okusují. Ach, to jsem rád. Nepochopil jsem, proč je tak důležité, aby beránci okusovali keře. Ale malý princ dodal. Okusují tedy i baobaby. Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy. Veliké jako kostely. A že i kdyby vzal se sebou malé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab. Myšlenka na stádo slonů malého prince rozesmála. Museli by stát jeden na druhém. Ale moudře poznamenal. Správně. A proč by měli i tvoji beránci okusovat tvoje baobaby? To je ale divná otázka, odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého. A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomu problému. A skutečně. Na planetě malého prince byla jako na všech planetách dobrá tráva i plevel. Tedy z dobrých semen dobrá tráva a ze špatných semen plevel. Ale semena jsou neviditelná. Spí hluboko v zemi, až některému napadne se probudit. Tu se protáhne a k slunci bojácně raší nejprve rozkošný a neškodný malý výhonek. Je-li to řetkvička nebo růže, můžeme je nechat, ať si rostou. Ale je-li to plevel, musíme ho vytrhnout hned. Jak ho rozeznáme? No a na planetě malého prince byla strašná semena. Semena baobabů. Půda planety byla jimi zamořena. A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už se ho nikdy nezbavíme. Zaroste celou planetu, provrtá ji svými kořeny. A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji. To je věc kázně, řekl později malý princ. Když dám ráno do pořádku sebe, musím udělat pořádek na planetě. Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby, hned jak je rozeznáme od růží, kterým se moc podobají, když jsou ještě maličké. Je to práce hrozně nudná, ale je velice snadná. Jednou mi poradil, abych se to snažil pěkně nakreslit, aby to u nás děti dobře pochopili. Budou-li jednoho dne cestovat, řekl, může se jim to hodit. Nikdy to nevadí, když se práce odloží na později. Ale u baobabů je to vždycky katastrofa. Já ti poznal jednu planetu, tam bydlel lenoch. Zanedbal jen tři keře. Nakreslil jsem tedy tu planetu podle pokynů malého prince. Nerad dělám mravokárce, ale nebezpečí baobabů je tak známé. A riziko, kterému se vystavuje ten, kdo by na nějaké planetce zabloudil, je tak velké, že tentokrát dělám výjimku ve své zdrženlivosti a říkám, děti, dejte pozor na baobaby. S tou kresbou jsem si dal tolik práce, abych varoval své přátele před nebezpečím, v jehož blízkosti již dlouho žijí. Stejně jako já a ani o tom nevědí. Poučení, které jsem dal,
Stálo za tu námahu. Zeptáte se snad, proč nejsou v této knize jiné kresby tak velkolepé jako kresba baobabů? Odpověď je velmi prostá. Zkoušel jsem to, ale nepodařilo se mi to. Když jsem kreslil baobaby, hnala mě k tomu nějaká vnitřní nutnost.

Ach, malý princi. Tak jsem kousek po kousku pochopil tvůj teskný život. Dlouho pro tebe byly rozptýlením jen kouzelné západy slunce. Tuto novou podrobnost jsem se dověděl, když jsi mi řekl. Mám strašně rád západy slunce. Pojďme se na jeden podívat. Ale musíme počkat. Počkat? A na co? Až bude slunce zapadat. Nejprve se zatvářil překvapeně a potom se sám sobě zasmál. A řekl si mě, já pořád myslím, že jsem doma. Skutečně. Když je v Americe poledne, víme, že nad Francií slunce zapadá. Stačilo by, abychom se mohli odstnout za minutu ve Francii a viděli bychom západ slunce. Bohužel Francie je příliš daleko. Ale na tvé malinké planetě ti stačilo posunout židli o několik kroků. A dívala ses na soumrak, kdykoliv se ti zachtělo. Jednou jsem viděl slunce zapadat 44krát. A po chvilce si dodal, víš, když je člověku moc smutno, má rád západy slunce. Tedy v den, když jsi viděl západ 44krát, tak ti bylo smutno? Ale malý princ neodpověděl.

Pátého dne, zase díky Beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince. Zeptal se mě náhle bez úvodu, jako by jeho otázka byla výsledkem nějakého problému, o kterém dlouho tiše uvažoval. Když beránek okusuje keře, spásá také květiny. Beránek spase všechno, na co přijde. I květiny, které mají trny. Ano, i květiny, které mají trny. Tak nač pak jsou ty trny? Nevěděl jsem. Měl jsem spoustu práce, protože jsem zkoušel odšroubovat příliš utažený svorník motoru. Působilo mi to plno starostí, neboť jsem přicházel na to, že porucha je asi velmi vážná. A poněvadž pitné vody ubývalo, obával jsem se nejhoršího. Nač jsou ty trny? Malý princ nikdy neupustil od otázky, když ji jednou dal. Svorník mě zlobil a odpověděl jsem, co mě právě napadlo. Trny nejsou na nic, od květin je to čirá zlomyslnost. Ale po chvilce mlčení odsekl trochu nevraživě. Nevěřím ti. Květiny jsou slabé, jsou naivní. Zabezpečují se, jak dovedou. Myslíš si, že jsou strašné, když mají trny? Neodpověděl jsem. V té chvíli jsem si říkal, jestli ten svorník nepohne, rozbij ho kladivem. Malý princ mě znovu přerušil z přemýšlení. A ty si myslíš, že květiny, ale kdepak, já si nic nemyslím, odpověděl jsem na zdař Bůh. Já myslím na vážné věci. Podíval se na mě úžasle. Na vážné věci? Viděl, jak se skláním s kladivem a s prsty černými od oleje nad předmětem, který se mu zdá hrozně ošklivý. Mluvíš jako dospělý. To mě trochu zahanbilo. A ještě nemilosrdně dodal. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Byl opravdu velice rozněván. Potřásal ve větru svými sitě zlatými vlasy. Znám planetu, kde žije jeden moc červený pán. Nikdy nepřivoněl ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy nikoho neměl rád. Nikdy nic nedělal, jen počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk. To je píchavka. Cože to je? Píchavka! A malý princ byl teď hněvem celý bledý. Už miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc? Snažíme-li se pochopit, proč se květiny tolik namáhají, aby měly trny? Když ty trny k ničemu nejsou, copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého červeného pána? A co když já znám květinu? Jedinou na světě? Protože neroste nikde jinde než na mé planetě? A co když mi tu květinu nějaký beránek rázem zničí? Jen tak, jednou z rána. A ani si neuvědomí, co dělá? To není důležité. Zarděl se a po chvíli pokračoval. Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu, na milionech a milionech hvězd,
Stačí mu, aby byl šťasten. Když se na ty hvězdy dívá, řekne si, tam někde je má květina. Ale sežrali beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to, že není důležité, nemohl už dál mluvit. Propukl náhle v pláč. Nastala noc. Odhodil jsem nářadí. Nezáleželo mi už ani na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. Na jedné hvězdě na planetě, na té mé, na Zemi, bylo nutno utěšit malého prince. Vzal jsem ho do náruče, kolébal jsem ho. Říkal jsem mu, květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvoji květinu ohrádku. Udělám. Nevěděl jsem už pořádně, co říci. Připadal jsem si strašně nešikovný. Nevěděl jsem, jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat. Svět slz je tak záhadný.

Květinu Malého prince jsem poznal velice brzy lépe. Na jeho planetě rostly vždy úplně prosté květiny, ozdobené jedinou řadou okvětních lístků. Nezabírali místo a nikoho nerušili. Jednoho rána se vždy objevili v trávě a potom večer uvadali. Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene přivátého Bůh ví odkud. A malý princ bděl velmi pozorně nad tímto výhonkem, který se nepodobal jiným proutkům. Mohl to být nějaký nový druh baobabu. Kyřík však náhle přestal růst a začal hnát do květu. Malý princ, který byl přitom, když vyrašil obrovský pupen, dobře tušil, že z něho vypučí něco zázračného. Ale květina se ve svém zeleném příbytku krášlila nekonečně dlouho. Pečlivě si vybírala barvy. Oblékala se pomalu, upravovala si odkvětní plátek jeden po druhém. Nechtěla se ukázat pomačkaná, jako vlčí máky. Chtěla se objevit až teprve v plné kráse. O, ano! Byla to parádnice. Její tajemná toaleta trvala mnoho a mnoho dní. Až jednoho rána se ukázala právě při východu slunce. A květina, která se tak pečlivě připravovala, řekla zívajíc. Ach, právě jsem se probudila. Promiňte, prosím. Jsem ještě celá rozcuchaná. Malý princ nemohl v té chvíli skrýt svůj obdiv. Jak jste krásná. Že ano, odpověděla tiše květina. A přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Malý princ správně uhodl, že není moc skromná. Ale tolik dojímala. Myslím, že je čas posnídat, dodala po chvilce. Byl byste tak hodný a postaral se o mne. A malý princ, celý zmaten, šel pro konev s čerstvou vodou a obsloužil květinu. Tak ho velice potrápila svou poněkud plachou marnivostí. Například jednoho dne, když mluvila o svých čtyřech trnech, řekla malému princi. Jen ať si přijdou tygři se svými drápy. Na mé planetě přece nejsou tygři, namítl malý princ a tygři trávu nežerou. Já nejsem tráva, odpověděla jemně květina. O, promiňte, já se tygrů vůbec nebojím, ale mám hrůzu z průvanu. Nemáte, prosím, nějakou zástěnu? Pro rostlinu to není právě šťastné, řekl si malý princ. S touhle květinou je potíž. A večer na mě dejte poklop. U vás je veliká zima. Je to tu špatně položené. Tam, odkud přicházím, ale zarazila se. Přišla jako semeno. Nemohla z jiných světů nic poznat. Zahanbena, že se nechala chytit při pokusu o tak prostinkou lež, dvakrát nebo třikrát zakašlala, aby malého prince upozornila, že udělala chybu. A co ta zástěna? Chtěla jsem pro ní jít, ale mluvila jste se mnou. Tu nuceně zakašlala, aby v něm přece jen probudila výčitky svědomí. A tak malý princ, ačkoliv měl dobrou vůli mít ji rád, brzy o ní zapochyboval. Bral vážně bezvýznamná slova
a byl proto velice nešťasten. Neměl jsem jí poslouchat, svěřil mi jednoho dne. Květiny nesmíme nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni. Moje květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedovedl jsem se z toho těšit. Historka z drápy, která mě tak dopálila, měla ve mně vzbudit vlastně něhu. A ještě se mi svěřil? Tehdy jsem nedovedl nic pochopit. Měl jsem ji posuzovat podle jednání, ne podle slov. Obklopovala mě vůní a jasem. Neměl jsem, myslím, nikdy utéci. Měl jsem pod jejími chabými lstmi vytušit něžnost. Květiny se tak odporují, ale byl jsem příliš mladý, abych ji dovedl mít rád.

aby mohl planetu opustit, využil, myslím, tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Dvě byly v činnosti. A bylo to ohromně pohodlné, když bylo potřebí ráno ohřát snídaní. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával, člověk nikdy neví. A tak vymetl i tu vyhaslou sopku. Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně. Nevybuchují. Sopečné výbuchy jsou jako oheň v krbu. Na naší zemi jsme ovšem příliš malí, než abychom si mohli vymetat sopky. Proto nám způsobí spoustu nepříjemností. Malý princ vytrhl trochu smutně také poslední výhonky baobabů. Myslel, že je snad už nikdy nevrátí. Ale všechny tyto obvyklé práce se mu zdály toho rána nesmírně milé. A když naposledy zalil květinu a chystal se jí zakrýt poklopem, zjistil, že je mu dopláče. S Bohem, řekl květině. Květina však neodpověděla. S Bohem, opakoval. Květina zakašlala. Ale ne proto, že byla nachlazená. Byla jsem hloupá, řekla mu konečně. Odpusť mi to. Snaž se být šťasten. Byl překvapen, že mu nic nevyčítá. Stál tu ve velkých rozpacích s poklopem v ruce. Nechápal tu klidnou mírnost. No ano, mám tě ráda, řekla květina. Ty jsi o tom vůbec nevěděl. A byla to má chyba. To nevadí. Ale ty jsi byl zrovna tak hloupý jako já. Hleď, abys byl šťasten. Nech ten poklop, já už ho nechci. Ale vítr? Nejsem tak nachlazená. Čerstvý noční vítr mi udělá dobře. Jsem přece květina. Ale zvířata? Musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Je prý to tak krásné. Kdo by mě jinak navštěvoval? Ty budeš daleko. Velkých zvířat se vůbec nebojím. Mám drápy. A naivně ukázala čtyři trny. Potom dodala. Neotálej tolik. Rozčiluje mě to. Rozhodl ses odejít, tak jdi. Nechtěla totiž, abych ji viděl plakat. Byla to nesmírně pyšná květina.

žil v oblasti asteroidů 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Nejdříve se tedy vypravil na ně, aby tam hledal nějakou práci a poučení. Na prvním bydlel král. Oblečen v purpur a hermelín, seděl na velmi prostém a přece majestátním trůně. Ale hleďme, podaný! Zvolal král, když uviděl malého prince. A malý princ se ptal sám sebe. Jak mě může znát, když mě ještě nikdy neviděl? Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušen. Všichni lidé jsou pro ně podaní. Pojď blíž, ať tě lépe vidím, řekl král a byl moc pyšný, že konečně někomu kraluje. Malý prince díval, kam si sednout, ale planeta byla celá zaplněna nádherným hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát a protože byl unaven, zívl. Zívat přítomnosti krále se nesluší, řekl mu mocnář. Zakazuji ti to. Nemohu se udržet, odpověděl malý princ celý zmatený. Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem. Nařizuji ti tedy, aby si zíval, řekl král. Již celá léta jsem neviděl nikoho zívat. Je to pro mě něco nového. Tak jen zívej dál. Nařizuji ti to. Teď se bojím. Už nemohu, odpověděl malý princ a po uši se začervenal. Odpověděl král. Tak ti nařizuji chvílema zívat a chvílema nezívat. Trochu breptal a zdál se být pohněván. Králi šlo totiž o to, aby se uznávala jeho autorita. Nestrpěl neposlušnost. Byl to absolutistický mocnář. Ale byl také velký dobrák a proto dával rozkazy rozumné. Kdybych nařídil generálovi, aby se proměnil morského ptáka a on neuposlechl, nebyla by to vina generálova, ale moje. Mohu se posadit? Zeptal se nesměle malý princ. Nařizuji ti, aby ses posadil, odpověděl král a přitáhl si majestátně cíp svého hermelínového pláště. Malý princ žasl. Planeta byla maličká. Nad čím pak mohl král vládnout? Vaše veličenstvo, pravil. Prosím o prominutí, že se vás ptám. Nařizuji ti, aby ses mě ptal, řekl honem král. Vaše veličenstvo, čemu vládnete? Všemu, odpověděl král velmi prostě. Všemu? Král rozvážně ukázal na svou planetu, na ostatní planety a na hvězdy. Tomu všemu? Ano, tomu všemu, odpověděl král. Byl to totiž vladař nejen absolutistický, ale i vševládnoucí. A hvězdy vás poslouchají? Ovšem, řekl mu král. Uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň. Taková moc malého prince oslnila. Kdyby on ji měl, viděl by ne 44, ale 72 nebo 100 nebo dokonce 200 západů slunce v týžden, aniž by se musel posunout židli. A poněvadž mu bylo trochu smutno při pomyšlení na jeho malou, opuštěnou planetu, dodal si odvahy a požádal krále o jednu laskavost.
Chtěl bych vidět západ slunce. Udělej mi tu radost. Naříte slunci, aby zapadlo. Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině, jako létá motýl, nebo aby napsal tragédii, nebo aby se proměnil v morského ptáka, a generál by rozkaz neprovedl, čí by to byla chyba? Vaše, odpověděl malý princ. Správně, je třeba žádat od každého to, co může dát, odvětil král. Autorita závisí především na rozumu. Poručíš-li svému lidu, aby šel a mrhl se do moře, zbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné. A co ten tvůj západ slunce? Připomněl mu malý princ, který nikdy nezapomínal na otázku, když ji jednou dal. Budeš mít ten svůj západ slunce, vyžádám si ho. Ale poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé podmínky. A kdy to bude? Otázal se malý princ. Odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého kalendáře. Bude to dnes večer asi ve 6:45. A uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny. Malý princ zívil. Litoval, že přišel o západ slunce. A také se už trochu nudil. Nemám tady už co dělat, řekl králi. Zase půjdu. Neodcházej, zvolal král. Byl přece tak hrdý, že má podaného. Neodcházej, jmenuji tě ministrem. A čeho? Ministrem spravedlnosti. Ale vždyť není koho soudit. To se neví, podotkl král. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už hodně starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje. Ale já jsem už všechno viděl, řekl malý princ a nahnul se, aby se ještě jednou podíval na druhou stranu planety. Tam na druhé straně také nikdo není. Budeš tedy soudit sám sebe, odpověděl král. To je nejtěžší. Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe, než nikoho jiného. Jestliže se ti podaří sám sebe dobře soudit, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc. Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. Na to nemusím bydlet tady. Odvětil král. Myslím, že na mé planetě je někde stará krysa. Slyším ji v noci. Můžeš soudit tu starou krysu. Občas ji odsoudíš na smrt. Tak bude její život záviset na tvé spravedlnosti. Ale udělíš po každé milost, aby si ušetřil. Je tu jenom jedna. Já nemám rád, když se odsuzuje na smrt, odpověděl malý princ. A opravdu si myslím, že odejdu. Ne, řekl král. Ale malý princ dokončil přípravy a nechtěl u starého vladaře trápit. Kdyby si vaše výsost přála, aby se jí přesně uposlechlo, mohla by mi dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se vzdálil, dříve než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příznivé. Poněvadž král neodpovídal, malý princ nejprve zaváhal, potom si vzdychl a vydal se na cestu.
jmenuji tě svým vyslancem. Volal za ním spěšně král. Tvářil se velice pánovitě. Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ.